0: Red Hot Chili Peppers zazněli v nočním radiožurnálu. Asi teď čekáte soutěž, ale ještě předtím mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 je totiž uzavřená na příjezdu z Polska ve směru na Ostravu. Na kilometru 375,5 zasahují záchranáři u nehody osobního auta. A pokud nechcete čekat, chcete sjíždět z dálnice, musíte sjet už na polské straně z dálnice A1. Jete na Gořice a po silnici 78 přes Olzu a Chalupky k nájezdu na D1 u Bohumína. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nastal čas, na který všichni čekáme, je tu soutěž.
3: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marie Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já jenom doplním, že vstupenky na Jelen Fest dnes rozdáváme úplně naposledy. Pojďme tedy zjistit, kdo z vás měl to štěstí a je připravený na telefonu, jako první se dovolal k nám do studia. Haló, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
4: Tady Dominik.
0: Dominiku, než se pustíme do soutěžení, tak ve stručnosti něco k pravidlům. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
4: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnes se zaměříme na tvorbu skupiny Jelen a ptáme se, které z následujících alb nepatří do tvorby této kapely. Za A Všechno bude dobrý, za B Vlčí srdce, za C V siločarách.
4: Za mě odpověď C.
0: A kdo podle vás by byl autorem tohoto alba?
4: To si úplně nevybavuju, ale nesedíme taky jenom.
0: Je to kapela Krištof, je to album z roku 2002, jejich druhé album. Samozřejmě správná odpověď, gratuluji.
4: Díky.
0: Tušíte, koho vezmete sebou?
4: Asi mámu, to je velká faninka Jelenů a šla by určitě ráda na festival.
0: Tak to je perfektní. Poprosím vás jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky moc.
4: Jasně, díky.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra. Ovšem, zítra už tu bude pondělí, nový týden a tím pádem po druhé hodině v nočním radiožurnálu na vás čeká i nová výhra.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Atlantida a Miroslav Žbirka s vámi byli v nočním radiožurnálu. A od hudby si odskočíme na divadelní prkna. Městské divadlo Brno totiž otevřelo letní scénu na Biskupském dvoře. Včera tam uvedlo poslední premiéru letošní sezóny, muzikál Jánošík aneb Na skle malované. Do repertoáru se vrátil po 18 letech. Tentokrát tvůrci v čele s režisérem Stanislavem Slovákem zvolili rockovější verzi. Snaží se tak navázat na polský originál z 60. let.
1: Co se já po horách nachodil, co se já pistolí nanosil.
2: Tak jako Angličané mají Robina Hooda, Češi Václava Babinského, Slováci s Poláky se přou o zbojníka Jánošíka. V novém nastudování ho stvární Libor Matouš.
3: Myslím si, že to je takový temperamentní, sympatický, dobrý člověk, který samozřejmě může v něčích očích dělat třeba něco špatného, jakožto třeba zbojničení, ale myslím si, že k tomu má svoje vnitřní důvody a myslím si, že je to vlastně správný kluk.
2: Jeho rebelství ale naruší láska k dívce v podání Lesany Krauskové.
4: Já si myslím, že ho to ovlivní pozitivně, protože najde i jiný smysl svého života, ale vlastně je to i motivací k tomu, proč vlastně přestane vidět smysl ve věcech, v životě, v tom, co dělá.
2: Příběh zpracovalo Městské divadlo Brno po 18 letech. Tentokrát se od folklóru posouvá k rokovější verzi.
5: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
2: Z hudební scény se navíc jeviště přesunulo pod širé nebe.
5: My jsme se rozhodli, že tím, že to hrajeme na Biskupském dvoře, že se zkusíme odpreparovat od všech těch štítů hor a od těch lesů a pastvin a spíš budeme vycházet z toho prostředí. Ti kluci byli popravováni na náměstích, na nádvořích a na Biskupských dvorech.
2: Na Biskupském dvoře v Brně uvidí diváci muzikál Jánošík aneb Na skle malované do 5. července. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Sex.

0: Thank you.
1: Dvě hodiny a 30 minut. Monika Chmilová přináší stručné zprávy.
2: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Pracovníci ale požadují konec současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. Zoologická zahrada v tajvanském Taipei obdržela z Číny 2 ohrožené pandy červené. Je to první výměna zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí od roku 2014. Stalo se tak navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli Číny a Tajvanu jsou dlouhodobě přerušené. Napětí mezi státy dlouhodobě roste. Čína považuje Tajvan za součást svého území a hrozí ostrovu vojenským zásahem. A ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdříve jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil. Dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Sport. Ženský bouldering na světovém poháru ve sportovním lezení v Praze vyhrála 18-letá Američanka Annie Sandersová. Češky ve finále nebyly. Dnes se na Štvanici představí Adam Ondra v lezení na obtížnost.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 na příjezdu z Polska a nehoda na silnici 4 za Prahou. Dálnice D1 je uzavřená hned za polskou hranicí ve směru do Ostravy. V omezení na kilometru 375 zasahují záchranáři u havarovaného osobního auta. Před nehodou, pokud chcete sjíždět, musíte už v Polsku na Gořice. Objíždět pak můžete po silnici 78 přes Polzu a Chalupky. Zpátky na dálnici D1 najedete u Bohumína. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány a projíždí pouze jedním pruhem, aktuálně bez zpoždění. Na silnici 4 pozor na nehodu za Prahou ve směru na Strakonice. Za odbočkou na Lipence na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce. A v Praze je pořád ještě zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
1: Katolická církev na včerejší slavnostní mši v Brně dokončila blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Oba byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu. Vrátíme se k tomu za chvíli v nočním Radiožurnálu s historikem a teologem Tomášem Petráčkem.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Jan Bula a Václav Drbola, dva mladí kněží z Vysočiny, kteří se stali prvními blahoslavenými oběťmi totalitních režimů na území České republiky. Oba byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu, který historici řadí k nejbrutálnějším justičním zločinům komunistické éry v takzvaném babickém případu.
1: Byla to velmi zjitřená doba. Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří v kraji, který byl takovým velmi tradičním a velkou ještě oporou v rámci takového lidového katolicismu na Vysočině, hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
2: Říká historik a teolog Tomáš Petráček. Janu Bulovi bylo v době popravy pouhých 31 let, Václavu Drbolovi 39. Oba pocházeli z chudých poměrů, byli oblíbení mezi věřícími i v místních spolcích. A právě jejich blízkost k lidem a morální autorita z nich v očích režimu dělali nebezpečné nepřátele.
1: Ten totalitní režim vlastně vytušil, že dokud ty lidi nezlikviduje část z nich a zbytek nezastraší, tak nebude moc lámat tu páteř národa s tou účinností, se kterou potom toužil. Pro ně to byl prostě jenom lidský materiál, ze kterého nejprve potřebovali vytlouct nějaké falešné doznání, přiznání, ideálně ještě třeba nějaké obvinění těch dalších a pak je bez skrupulí zbavili života, protože tam až jako překvapuje ten cynismus těch komunistických elit, ale také těch vykonavatelů těch brutálních činů. Jsou to takové temnoty, které v té době zavalily české země.
2: Podobným způsobem postupoval režim i v dalších procesech. Dehumanizace obětí nebyla náhoda. Byla součástí systému. I proto jejich odkaz může být srozumitelný i pro dnešní sekulární společnost.
1: V tom, myslím, je ten půvab a ta inspirace, kdy ty lidé neusilují o nějaké privilegia, o nějaký kariérní post. Vědomí, že to podstatné se žije teď a tady ve vztazích s těmi lidmi a ve vztahu k Bohu, to si myslím, že má jako univerzální platnost a dneska ještě víc, když jsme tlačeni do takové té spotřební kultury.
2: Připomíná historik a teolog Tomáš Petráček. Jan Bula a Václav Drbola jsou první beatifikované oběti komunistického režimu na území České republiky. Nadežda Hávová, Radiožurnál.

0: Will Smith vám dělal společnost v nočním radiožurnálu s písní Men in Black. A v Litvě oficiálně začalo léto. Odstartoval ho festival růžové polévky. Je studená z kefíru a řepy. Litevci ji prý tak milují, že se za ní dokonce někteří i převlékají.
1: Tady v Litvě je šaltibarči symbolem léta. Je to letní polévka, protože ingredience do ní v tu dobu rostou v našich zahradách. Ale protože ji máme tak moc rádi, občas na ní narazíte i v zimě.
2: Říká Asta, mladá Litevka, která na festival dorazila i se svým mužem a malou dcerou. Ti už se usadili do plážových lehátek i s miskou polévky. Kolik jí prý za léto sní, nevědí, ale hodně.
3: Je to velmi tradiční součást naší kuchyně. V létě jí jíme vážně hodně, protože tím, že se podává studená, tak je velmi osvěžující.
2: Přidává se Osvoldas, který dorazil se svou přítelkyní. Takže růžová polévka je studená. No a co do ní patří?
3: No, ono existuje několik variací, ale asi vždy je tam kefír, mladá červená řepa a její nať a kopr je velmi důležitý. Také okurky, jarní cibulka, sůl, pepř. Pak lidé dodávají i další věci, ale tohle je základ.
2: Velmi často je podávaná s vařeným vejcem nebo s pečenou bramborou. K festivalu ale patří také soutěž v tom, kdo dokáže sníst 2 litry této polévky v nejkratším čase. Soutěží tu ale také číšníci, a sice v běhu po nábřeží s podnosem a plným talířem, ale i samotní návštěvníci ve výběru kostýmu. Před chvílí po nábřeží proběhlo vejce. Je tu třeba Kristina, která má na hlavě fascinátor připomínající volské oko ozdobené koprem. Robertas, který vypadá jak římský válečník, jen v růžové. Nebo blištivá meda.
4: Jsem Litevka, ale žiju v Chicagu. Přijela jsem jen na festival. Měla jsem nápad na kostým a řekla jsem si, že ho ušiju.
2: Na hlavě má blištivý klobouk v podobě převrácené misky, ze které po ní stéká polévka z řepy a kefíru. Občas má někde kus okurky nebo vajíčka. Vše je samozřejmě dekorace. Tedy kromě plastové misky v její ruce, ze které jí už skutečnou polévku. Aspoň kousek něčeho růžového nebo nafialovělého tu má na sobě každý. Z Vilniusu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Radio Servis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmilová.
4: Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. V Arménii lidé volí nový parlament, rozhoduje se o dalším směřování země. Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Norsko 3-1 na sety. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Šafránek.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
4: 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoly Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
7: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
8: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody je otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
9: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
4: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil vír velký. Sport. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvalínskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers-Zeballos. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Danilinová. A čeští volejbalisté vyhráli i 2. zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Sice ztratili 1. set, ale nakonec zvítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Muník.
10: Po 1. setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladý a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
4: Další turnaj české reprezentanty čeká příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli pak s Dánskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zavřená D1 u polských hranic a nehoda na silnici 4 za Prahou. Dálnice D1 je stále neprůjezdná před Bohumínem ve směru z Polska. A hned za hranicí na kilometru 375 havarovalo osobní auto a v omezení u něj zasahují záchranáři. Na objížďku sjíždějte už z polské dálnice A1 na posledním exitu Kořice. Objíždějte přes Olzu a Chalupky k nájezdu na dálnici D1 u Bohumína. Na nehodu pozor také na silnici 4 za Prahou ve směru na Strakonice. Za sjezdem na Lipence na kilometru 3,5 osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. A v Praze neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění, znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději v zprávách za hodinu.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: S vámi je noční radiožurnál a ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Mimořádně teď zařazujeme jeden z posledních rozhovorů pana Karla Tejkala staršího, kdy byl v roce 2022 společně se svým synem Karlem Tejkalem mladším hostem pořadu Kateřiny Neumannové na radiožurnálu Sport.
11: Legenda českého rozhlasu, rozhlasový novinář a publicista pan Karel Tejkal a jeho syn, také Karel Tejkal mladší, kterého můžete znát jako tiskového mluvčího našich sportovních hvězd a velkých sportovních akcí. Děkuji vám, pánové, oba, že jste se mnou na radiožurnálu Sport.
12: Je mi potěšením vrátit se po letech.
13: Sportu zdar a díky za pozvání.
11: Aby jsme v tom posluchačům udělali pořádek, tak pane Tejkalo, vám s dovolením budu vykat a protože s Karlem mě pojí mnoholeté přátelství, tak Karel Tejkal mladší bude pro mě Karel. Když už jsme u těch jmen, dělalo vám to někdy v životě problém? Myslím to, že se jmenujete stejně a pracovali jste v určitou dobu ve stejném oboru?
12: Tak mně tolik ne, spíš Kájovi, tedy synovi, ale mně potom vadilo, když třeba v tisku se muselo uvádět Karel Tejkal sen, jako senior, já jsem to čet senil a neměl jsem to rád.
11: No a co ty, Kájo, jak jsi bojoval se stejným jménem, jako má taťka?
13: Tak to jméno byla značka, tak pro mě to byla spíš čest, nebo určitě čest a já jsem vždycky byl Karel Tejkal junior. Ještě když teď třeba jsme někdy na půdě rozhlasu, tak je to pěkné v 50 letech být juniorem.
11: Pane Tejkale, vy máte krásných 85 let, vypadáte báječně.
13: Děkuji.
11: S jakými pocity vstupujete do budovy Českého rozhlasu, kde jste prožil velký kus života a teď jste tady dnes v roli hosta. Jaké to je?
12: Já to řeknu nespisovně, já jsem vykulenej a mě kdybyste vypustili teď z tohoto studia a neřekli kudy kam, tak tady umřu, protože odtud bych se už nedokázal vymotat. Viděl jsem newsroom, viděl jsem sportovní redaktory ve studiu připravení vysílat. No to je neuvěřitelná změna, takže připadám si jako Alenka v říši divů.
11: Závidíte jim?
12: Závidím, protože to je úplně jiná práce, než jak jsme pracovali my. Já jsem tam kolegům před chvíli říkal, no pamatujete magnetofon na kliku, to byl majhák, ten se musel natočit klikou, tam bylo péro a 8 minut to nahrávalo a kdo nenatáhl včas, on tak nedotočil.
11: Vy jste v rozhlase zažil období normalizace, okupace, pak jste pracoval v Československém svazu tělesné výchovy, ale řekněte mi, jak ve vaší době člověk dostal první rozhlasovou příležitost vysílat.
12: To bylo úžasné. Zavinil to Karol Malina, starý dobrák. Já jsem byl vyslán, nebo pozván do rozhlasu jako LF, jako student filozofické fakulty. A ve sportovní redakci si z toho nedělali žádné vrázky, ale mladej, no co? Jo, chlapci netušili, že přišel budoucí kolega a šéf pozdější, ale byli ke mně hodní. A Karel druhý den mi říkal, hele Karličku, nechtěl bys tohle přečíst? Já jsem říkal, no já jsem to napsal, přečetl jsem to po sobě několikrát. No já myslím ve studiu, že bys to přečetl na mikrofon. Já jsem říkal, pane Malino, já jsem v životě v rádiu do ničeho nemluvil. Já jsem tady poprvé, jsem tu druhý den. Karličku, to bude dobré. No tak jsem to přečetl, tak jak LF, začátečník hloupý umí, a běhal šéfredaktor po chodbě a řval, který vůl pustil toho vola k mikrofonu. Tak mě to museli naučit.

0: Od malička chtěl být ve světě sportu, ale táta mi to rozmlouval a říkal mi, drž se něčeho, nevím, jestli si říkal pořádného nebo opravdového.
1: Já jsem ti rozmlouval za normalizace novinařinu. To byla špinavá práce. A říkal jsem, tak jdi třeba na dopravní průmyslovku, tam tě i s mým kádrovým původem vezmu a pak jdi na techniku.
0: A vlaky budou jezdit za jakéhokoliv režimu. Tak, pak jsem šel na techniku, z té jsem zběhl a já jsem vystudoval ekonomii, já jsem vzděláním ekonom. Asi to tak mělo být, když jsem to měl stále jako malý kluk kolem sebe. Šťastným řízením osudu jsem se cestou přes dvě banky a díky spolupráci teď vlastně taky s kolegyní s Bárou Tachecí dostal zase zpátky oklikou do světa sportu, byť už ne jako novinář, to jsem si jako student přivydělával aktivní sportovní novinařinu, ale byl jsem na té, nechci říct druhé straně barikády, ale druhé straně toho stolu, když se člověk setká s novinářem.
2: Pane Tejkale, když Karel, váš syn, chodil do školy a vy jste byl vlastně člověk, který se živil mluveným slovem, byla u vás čeština třeba důležitější nebo výsledky ve škole než třeba biologie?
1: To je důležité i teď u vnuček. Mě to zajímá, mě to dráždí, když někdo przní češtinu. Stává se to často. Já musím říct, a teď nechci točit na někoho, ale v rádiu je to lepší než v tom jiném sdělovacím prostředku. A já jsem byl dost háklivý, protože nás učil češtině pan profesor Jílek, napsal krásnou knihu Čeština je jazyk vtipný. A to byl člověk, který za války dělal odboj tak, že jezdil po českých městech a vesnicích a po hospodách vyprávěl lidem, co to je čeština, jak je krásná, jakou má minulost. A já jsem si schválně pak našel jízdní řády té doby. No to je neuvěřitelné. On strávil den ve vlaku, dojel někam, tam vyprávěl o češtině, sedl do vlaku a jel domů. To byl úžasný odboj. Takže od té doby já miluji češtinu.
0: A já jsem pochopitelně poslouchal, jak může mít můj syn trojku z diktátu a... Takže čeština byl předmět, na který byl kladen důraz.
2: Byl pro tebe, Karle, táta inspirací přece jenom v období puberty se mladí lidé většinou vyhraňují proti svým rodičům, chtějí jít třeba jinou cestou. Jak jste to měli vy?
1: Tak to jsem zvědavý.
0: No tak já myslím, že něco povíš, když si tak významně zvedl prst, ale nemyslím si, že by období puberty bylo nějaké divoké. Díky sportu, ke kterému mě táta přivedl, jsem byl od mládí orientačním běžcem. Sport, který na Zbraslavi objevil, založil, vedl, takže jsme neměli čas na pubertu. Když jsme si zašli na pivo, tak ty to jistě znáš, tak muselo se další den trénovat, ale na nějaké velké mejdany nebyla nikdy nálada, ale že bych se nějak vyhraňoval nebo že bych se stavěl na nějaký odboj, to ne. A když pak už jsem se začal neživit, ale když jsem si začal přivydělávat novinařinou na vysoké škole, chodil jsem na různé brigády, služby do stadionu tehdejšího, na služby jsem do československého, ještě tehdy já pamatuju Československý rozhlas, tak už jsem chodil pro radu.
2: Pánové, vy jste každý ve své době se setkával nebo setkáváte s velkými hvězdami nejenom českého sportu, ale i světového sportu, které zavítají na závody, na akce v České republice. Pane Tejkal, na koho vy vzpomínáte nejvíc?
1: Nemohu odpovědět jinak a budu tak odpovídat vždycky Dana a Emil. To byli úžasní lidé a začalo to tak, že když se stali slavnými a vyšla první knížka Františka Kožíka Vítězství vůle o Zátopkovi, to bylo jenom po londýnské olympiádě, tak jedna zlatá, jedna stříbrná, a já jsem chtěl autogram. A tenkrát byli každou středu na Strahově atletické závody. A já tam chodil s tou knížkou, já jsem se tak styděl a ostýchal a bál jsem se jít za tím Emilem, že jsem nakonec... Paní Zátopková, dobrý den, prosím vás, mohla byste se mi podepsat. Takže ten podpis tuškou v té knížce mám. A nenapadlo mě, že ten oblouk se uzavře, když Dana už byla nemocná a občas zavolala. Karle, děláš něco nebo se flákáš? To je cesta do pekla. Takže stali jsme se, já to s

0: pýchou řeknu přáteli.
1: Zátopkové nedávno oslavili nedožitých 100 let. Když si na ně vzpomenete jako na ty, s kterými jste dělal rozhovory, kdo byl jednodušší na to udělat s ním rozhovor?
0: Oba byli na tom stejně. Dana to víc promýšlela, kdežto Emil to ze sebe doslova sypal. Já si pamatuju, když měli výročí zlaté svatby, tak rozhlas pro ně uspořádal speciální vysílání tobogánu. A tam byl Emil s Danou a Emil už byl dost nemocný, hodně nemocný. A teď jsme si tam sedli a Dana říkala, já mám strach, on nepromluví. Tomáš Sláma tenkrát to uváděl, on ho osloví a on neodpoví. Nebo tak jsme byli připraveni, že to za toho Emila řekneme. Neuvěřitelné. A pane Zátopku, tenkrát ta svatba, jak to bylo s těmi koláči? Emil se probudil, nádherně odvyprávěl, jak estrádní umělec, jak pekl koláč a pak je vozil na tom kole a ten tác držel takhle nad hlavou. Dovyprávěl a zase skoro usnul. Takže Emil už to měl našprtané. A já, když jsme někdy jezdili na besedy, tak už jsem takhle si povídal s ním, protože třeba vyprávění o tom, jak vyhrál maraton v Helsinkách, to bych uměl teď taky ještě kompletně odvyprávit za něj.
1: Karle, ty pracuješ a mediálně zastupuješ mnoho hvězd českého sportu, za všechny lze jmenovat Petru Kvitovou, Lukáše Krpálka. Je to práce snů?
2: Je to práce snů. Pro někoho, kdo má rád sport, kdo má rád sportovní dění, tak je to bez pochyby práce snů. Já jsem měl to štěstí, že za uplynulých 20 let, kdy jsem tedy zběhl od ekonomie a od bankovnictví ke sportu, jsem byl u tak skvělých událostí, jako vítězství v Davis Cupu, vyhrané Fed Cupy, a měl jsem tu čest, jako jiné slovo se asi nehodí, spolupracovat nebo pracovat s Romanem Šebrlem, s Honzou Železným, pak mi Honza Železný zavolá a zeptá se mě, jestli bych mu nešel za svědka na svatbu. To jsou momenty, které pro někoho, jak už jsem říkal, kdo má rád sport, jsou k nezaplacení. Být u toho, já někdy s oblibou říkám, že je nádhera být u něčeho a dostat zaplaceno za to, u čeho by jiní chtěli být a platili by za to bez ohledu na cenu. Takže je to skvělé být na akcích a nejen dělat tiskové konference, ale potom chodit noční ostravou s Ivanem Lendlem. Skončila beseda v jeho vítkovickém nebo ostravském tenisovém klubu a on mi říká, co budeš dělat teďko? Já říkám, nevím, pojedeme na hotel, pojď se projít. A vzal mě, jakhle jsme chodili Ostravou, a mi říká, vidíš to okno? Tam jsme bydleli. Tady jsme chodili hrát tenis a fotbal. A takhle jsem chodil hodinu s Ivanem Lendlem po Ostravě. U toho, kdyby tehdy byla televize, tak je to naprosto skvělý dokument o Ivanu Lendlovi. A Roman Šebrle mi čas od času zavolá dodnes, zejména když o něm občas píší něco v novinách.
1: Vím, o čem omluvíš. Karle, ale na takovou tu pozici neexistují výběrová řízení. To jsou prostě místa, která přijdou asi jako jednou za život. Dokážeš ve svém pracovním i vlastně běžném lidském životě identifikovat moment, kde jsi se dostal na tu kolej, která tě dovedla k práci s těmito lidmi?
2: Bez pochyby to muselo být v okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že skončím v bankovnictví. Začal jsem spolupracovat a později jsem se stal i podílníkem jedné malé PR agentury, která v tu dobu dostala nabídku, zda by nechtěla pracovat pro v tu dobu vznikající neznámou agenturu, která se jmenovala Česká sportovní. A myslím si, že my jsme byli průkopníci, já jsem byl jeden z prvních lidí, který to, jak se říká, profesionální PR, ten obor, že už jsem to zažil někde jinde, přinesl do sportu. Do té doby to bylo, vlastně ty si v té době už byla skvělá sportovkyně, tak to víš, spíše takové jako nahodilé, že tiskové mluvčí nebo toho, kdo zastupoval sportovce, dělal tu trenér, tu manažér, tu někdo, kdo pracoval současně i v novinách. A já jsem byl jeden z prvních, kdo to v České republice posunul a stal jsem se profesionálním zástupcem sportovních událostí, sportovních týmů, agentur a sportovců.
1: Pane Tejkale, jak je těžké zůstat profesionálem v novinařině, když jste třeba byl takovým fanouškem Zátopků? Může člověk být zároveň fanoušek a dobrý novinář?
0: Musí být fanoušek. My jsme to všichni zatloukali ve sportovní redakci, kdo komu fandí. Ale bez toho fandění, bez toho fanouškovství by ten člověk ze sebe nevydal správný výkon sportovního reportéra. Já tedy podtrhuji to slovo reportéra, mě šíleně vadí, když se říká sportovní komentátor v rádiu. Není. Laufer nebyl komentátor. Laufer byl reportér. Standa Sigmund byl reportér. My jsme byli reportéři a byli jsme na to hrdí. Takže ano, fandili jsme, ale ono fandit Zátopkům zase nebylo tak těžké. Já jsem se do nich zamiloval, takže jsem s nimi i zpíval na různých besedách, s Danou jsem tančil a mě u Zátopků měl rád i jejich pes Kuba, protože oni si vzali někde nějakého nalezence, přivezli si ho z Hradišťa, jak říkala Dana, a bydlel u nich. A já tam přišel poprvé po té, co si přivedli pejska, protože jsem také měl psa doma, Pepíčka, tak je, hele, bocha, neblázi, on tě rafne. Nerafnul. Takže byl jsem psí král i u Zátopků. A víte, to je odvěké kouzlo sportu. Ta kniha existuje s tímto názvem, paní doktorka Olivová ji napsala, je to o dějinách sportu. Já tvrdím, že taková ta přátelství, ta pevná, jak o tom mluvil syn před chvílí, i to moje se Zátopkovými a dalšími, mohou vznikat především na půdě sportu. Já si nejsem jist, jestli to může vznikat jinde, ale jsem přesvědčen, že ve sportu určitě ano.
1: Vy jste dělal reportáže nejenom ze sportovních akcí, ve sportovní oblasti, ale jak jste na tom byl vy se sportováním? Přece jenom mluvit o sportu a zkusit si ho na vlastní kůži je někdy trošku rozdíl.
0: Není to rozdíl a bez jednoho by nešlo dělat možná to druhé. Hlavně by nešlo dělat toho novináře bez aktivního sportování. Nebylo to nikdy na nějaké vysoké úrovni. Ale pro nás kluky z Bobenče, kteří bydleli blízko Matějské pouti, začínal každý rok 24. února, kdy začínala Matějská, a my jsme na vedlejší louce hráli fotbal. To jsme si přinesli balón a každého 24. na svatého Matěje jsme si zahráli fotbal.
1: Takže hry.
0: Hry. Potom mě velmi lákala, a to byla vina Zátopků, atletika. A já jsem se pokoušel stát se frekventantem sportovní školy mládeže ve Stromovce, tu vedl Otakar Jandera, to je slavné jméno z naší atletiky, atlet a později trenér. A já jsem udělal přijímací zkoušky do té školy v 50. letech, takže jsem byl pod čarou jeden z prvních a mohl jsem chodit na tréninky, ale neměl jsem speciální vedení trenérské. A moje drzost byla nezměrná. Já, abych mohl trénovat i ve všední dny na tom stadionu, dnes je to Olymp, tak jsem šel na vedení Rudé hvězdy. Ta drzost v té době v 50. letech, vědět to rodiče, tak mi dali pohlavek. Šel jsem na ministerstvo vnitra na vedení Rudé hvězdy za panem Písaříkem. Řekl jsem mu, soudruhu Písaříku, že bych chtěl potvrzení, že smím chodit ve volném čase na hřiště Rudé hvězdy do Stromovky trénovat. A on byl zaskočen tou mojí urputostí, tak mi to dovolil. A potom na stará kolena, když už teda tého aktivního sportu nebylo možno provozovat příliš, jsem se zakoukal do orientačního běhu, to je úžasný sport, v lese, v přírodě a při tom sportu pracuje hlava i nohy a celé tělo. Dostal jsem se trenérem, dokonce trenérem druhé třídy, měli jsme obrovský oddíl a to bylo náplní života, krásnou náplní života v té normalizaci, kdy na mě ta husákovština vlastně nedoléhala.
1: No, na to jsem se právě chtěla zeptat. My jsme na půdě sportovního rádia, ale vy jste byl významný redaktor i v oblasti vlastně té politické reportáže nebo v politickém dění. Který z těch světů vám byl bližší? Dělat okolo politiky nebo okolo sportu?
0: Můžu se přiznat na půdě sportovní redakce, ta
1: Můžete.
0: Politika. Ale v té době to byla politika tak špinavá, že jsem miloval ten sport. Já ho měl rád, to nebyla přetvářka. A když přišel 68., tak mě to samozřejmě nedalo. Takže prvomajovou reportáž jsme dělali nádhernou, svobodnou, volnou. Hele, legionáři, rozeznáme je. Takhle jsme se tam hecovali s Honzou Petránkem a dalšími. No a pak přijeli tanky. A co udělá rozhlasák? Jde do práce. Tak jsem šel 21. srpna ráno do práce. No, vrátil jsem se asi za 14 dní a vysílali jsme a sportáci u toho byli. Já jsem si uvědomil, když jsem vysílal třeba reportáž z příletu Čaušeska, tenkrát šéfa Rumunska, který byl zastáncem Československa a on se vyhraňoval proti Moskvě, proti Brežněvovi. Tak jsem dostal za úkol vysílat reportáž z příletu. To začínalo ve chvíli, kdy nad Kladnem se objevila tečka, to bylo to letadlo, a končila, když odejela poslední 603 z letiště. Trvalo to 2,5 hodiny. Když si to představíte, tak to je neuvěřitelný
1: výkon. To je sportovní výkon sám o sobě.
0: Sám o sobě. A já jsem si řekl, chlapče, to je historie, protože Josef Laufer, náš guru a patron rozhlasových sportovních reportérů, 28. října 1936 vysílal z Wilsonova nádraží příjezd rumunského krále. Takže ty dva Rumuny jsme měli každý na svém pracovišti, každý jindy, jinak, ale ty sportáci dokázali asi i tohle.
1: Karle, o tobě vím velmi dobře, že seš na tom se sportem výborně. Orientační běh.
2: Od olympijské vítězky to těší.
1: Tak jaký další sporty, o kterých nevím?
2: Tak když už i ty registruješ lyžařské eskapády, ale to je jedna z věcí, ze kterou se na mě tady táta podepsal, lyžařská padesátka. Oni, a pokud si pamatuju, to bylo v 70. letech.
0: Od druhého ročníku jsem tam jezdil a vysílal lyžařskou padesátku v naprosto primitivních technických podmínkách. Žádné krátkovlnky, žádné helikoptery. Natočit na nagru, na magnetofon dojet na poštu.
1: A jak jste věděl, co se na trati děje, když závodníci odjeli někam do lesu? O čem jste mluvil v době, kdy oni zmizeli?
0: A tak zaprvé nás tam občas vzali na skutru. Za druhé, my jsme tam byli hned na startu. My jsme byli váženými hosty rádio tenkrát. Televize to nevysílalo, to nešlo, ty přímé přenosy. Takže jsme byli na startu. Zatímco oni vyběhli, startovalo se nahoře na hrabětické louce a rvali se do toho trichtýře pod Královkou, tak my jsme na tu Královku šli, tam jsme dostali grog, gulášovku a jeli jsme dolů k cíli, pak skutrem jsme se projeli po trati a pak jsme zase byli dole v cíli, natáčeli jsme rozhovory s účastníky, vítězi a tak dále. Bylo to nádherné, mě to fascinovalo a možná jsem tím kluka nakazil.
2: No jsi mě nakazil, akorát já to nejezdil na tom skutru a nepiju ten grog. Já jsem jako malý chlapec, nevím, kolik mi bylo let, 5, se šel podívat na start. Nestíhali jsme to, protože ze spoda s maminkou jsme šli do kopce ze ségrou sánky a viděli jsme tu startující masu, to bylo to období, kdy to běhalo 5, 6, 7, 8 tisíc závodníků z hrabětické louky a přijížděli tu silnici, kdo to zná, mezi Královkou a dozadu Severákem. A těch 7 tisíc lidí přebíhal tu silnici a do dneška vidím ten šílený rachot, tam praskaly hůlky, lyže, jak se to valí. Nevím, proč mě to nevyděsilo, já jsem si tady řekl, to bych chtěl někdy, až budu velký běžet.
1: A kolik jich máš na svém kotě?
2: No mám jich 620.
1: To je krásný výkon, ale pojďme k současnosti. Ty jezdíš hodně často s tenistami. Byl jsi u mnoha Fed Cupových výsledků, které prostě jsme z ní měli všichni velkou radost. Vezmeš do ruky třeba tenisovou raketu, když se někde na lavičce dívá Petra Kvitová, Gaja Plíšková, případně Katka Siňaková?
2: Tak já si z toho dělám legraci, když já vemu do ruky tenisovou raketu, tak to se říká, že už musí být jako hodně zle a velké smutno. že se chystá speciální animační vložka. Já dokonce za svou přednost považuji, že jsem nikdy tenis nehrál, tenis neumím a prakticky neumím jako to trefit. Což je ta výhoda mě, když spolupracuji s těmi skvělými sportovci, jako je tenisty, jako je Petra Kvitová, dělal jsem s Davis Cupem, s Tomášem Berdychem, s Radkem Štěpánkem, že já jsem tam kvůli něčemu jinému, než abych se jich ptal, proč to nehráli do forehandů, proč to tentokrát neskracovali a neradím jim, proč má tento dneska tak špatný druhý servis. Díky tomu si troufnu říct, že za těch 22 let, co dělám i s tenisty, snad jsem nikdy neměl s nikým konflikt, natož kvůli tomu, že bychom se nedohodli, jak to měli hrát a jak to nehráli. A já si pamatuju, nebudu toho kolegu jmenovat, byl to první Davis Cup, finále tady v Praze, O2 Arena, první den, Tomáš Berdych a jeden z kolegů začal s Tomášem ten rozhovor poté, co prohrál ten první zápas vést ve stylu, jako jestli teda nebyla chyba, že mu to neskracoval a jestli víc ten backend, tak jak jsem tady zmiňoval, a on ho chvíli poslouchal, asi po třetí otázce mu říkal, člověče, vy máte sebevědomí, nechcete dohrát místo mě, takhle tam hodil raketu a odešel.
0: Tak na to musím navázat, protože já jako otec a trenér jsem měl se synem jediný velký sportovní konflikt. Jeli jsme z nějakých závodů a já mu v autobuse vytýkal chybu na trati, že tady to měl oběhnout a ne jít do toho kopce. A byl nerodnej chlapec a pravil, hele, tak si to běhej sám.
1: Co by mělo zůstat základem dobré novinářské práce, ať už to bylo v době, kdy vy jste byl aktivní, anebo v současné době?
0: Musí zůstat u toho sportovního novináře láska k tomu sportu a musí to dělat poctivě a musí tomu věřit, že to je v té chvíli jeho poslání. Já si myslím, že to je, já co sleduji tak sportovní dění a rozhlasové sportovní vysílání, tak si myslím, že to tam je. Já si totiž pamatuju, že ti sportovní novináři, speciálně rozhlasoví reportéři, považovali za vyznamenání a vážili si toho, když mohli přijít do kabiny a ta kabina řekla, hele, Standa přišel. To bylo pozice Standy Sigmunda mezi hokejisty. Já jsem takhle chodil mezi orientační běžce nebo mezi veslaře, takže já jsem přišel na Veslařský ostrov, vaše Kozák, hele, už je tady rádio, Karle, pojď na panáka. Jo, tak takhle ten vztah si člověk musí budovat. Aleš Procházka, ten byl hokejisty milován jako rozhlasový reportér a patřil mezi rozhlasové sportovní legendy a patří tedy. Takže ano, láska, ale musím si tam vybudovat autoritu. Pokud na mě poznají, že jenom kecám s proměnutím a moc tomu nerozumím, tak se mnou nikdo nebaví a to zase sportovci umějí dát, ale velmi okatě najel.
1: Karle, v současné době je pro novináře obrovský tlak na čas. Všichni mají určených svých pár sekund, kdy si mohou vyspovídat velkou sportovní hvězdu. Není to někdy na úkor kvality, nebo jak ty vnímáš právě posun v době od éry tvého tatínka do současné doby, kdy je všechno pod daleko větším tlakem?
2: Ten posun je naprosto zásadní. Díky internetu, díky mobilním technologiím se všechno zrychlilo prakticky do online světa. Já jsem tady zmiňoval víkendové služby, kdy jsem v sobotu přišel ve 12 hodin do rozhlasu, vzal jsem zprávu ČTK, sedl jsem k psacímu stroji a teď mluvím o době před 20 lety, to není úplně žádný pravěk. Napsal jsem na psacím stroji v nočních zápasech NHL, New York porazil Pittsburgh 2-1, dal jsem to hlasateli, tento ve 13.00 četl a toto byla první možnost, jak se v Česku mohli lidé před 20 lety dozvědět, jak v noci hráli hokej, jak v noci hráli, jaké byly noční výsledky NHL. To nebyl teletext, natož internet. Dnes na mobilu, když si to nastavíte, pípnou a dají informaci o každé střele, o každém střídání. A tak to je hokej, v každém sportu prakticky všechno je online a úplně stejně pak je online i to očekávání těch informací po závodě, po zápase. To je jedna věc, kdy to je ještě na těch novinářích, a pak naprosto zásadní systémová změna, pokud jde o informování fanoušků, je svět sociálních sítí, kdy se těmi novináři nebo těmi zprostředkovateli stávají sami sportovci, případně jejich spolupracovníci agentury, to už je jedno, ale kteří sami distribuují ty informace o tom týmu, o tom zápase, o tom dění. A zase nemluvím o žádném pravěku, já jsem založil jeden z prvních facebookových profilů před 12-13 lety český Davis Cupový tým, kdy tehdy v naprosto amatérských, řekl bych skoro směšných podmínkách z telefonu Nokia jsem budoval facebookový profil, a to bylo, když se hrálo finále v Barceloně. 2 roky poté, nebo 3 roky poté jsme hráli finále v Bělehradě, a vždycky předtím si mě novináři ptali, budeš to tam zase dávat? A já říkám, jo, jeli jsme do Chile, to je fajn, my to z toho budeme opisovat. A když jsme byli v Bělehradě na finále, tak za mnou přišla delegace sportovních novinářů a říkali, hele, brzdi trošku s tím Facebookem. Co je, proč? Jako, no, nám nadávají v redakcích, že tady jsme na služební cestě, jsme tady jako pracovně a máme toho daleko míň a daleko méně zajímavého než ty, kteří si v té šatně chodí s nima na večeři a snídáš s nima. Takže bylo i nutné a je nutné a bude nutné najít rovnováhu mezi tím, co bude na sociálních sítích, a vedle toho najít roli těch novinářů, protože oni pochopitelně budou zprostředkovávat veřejnosti ten jiný, nezaujatý, nekritický pohled. Ty se nadechuješ?
0: Nadechuju, protože Katka zvolila výtečné téma, totiž tam patří ještě slovo odpovědnost. Já, když jsem vysílal hokej, začínal jsem, takže mým šéfem hokejovým byl Stanislav Sigmund, v té době uznávaná naprostá jednička. Já jsem hlásil z Litvinova velice často, protože tam bylo dobré kluziště a kabina přímo nad ledem, takže já jsem všechny hráče krásně poznal. A Standa říkal, prosím tě, ty se z toho Hlinky poděláš, no tak nějaké Hlinka tam začíná, no tak co má být. A hlavně, ty je nekritizuješ. Já jsem říkal, Stando, já je nemůžu kritizovat, já můžu říct, popsat, jak v tu chvíli hrál, ale já nevím, jestli ho bolela hlava, pohádal se s manželkou, má nemocné dítě. Já řeknu, hrál špatně, a ve škole se budou dětem posmívat. Hele, v rádiu říkali, že táta hraje blbě. Takže ne, já to budu hodnotit až poté. Já se musím zajít do kabiny, musím se s nimi pobavit, musím se o tom něco dozvědět a pak ten svůj vizuální dojem můžu kombinovat s tím, co se od nich dozvím. Čili odpovědnost, nestřílet od boku, nebejte ten nejchytřejší na světě.
2: To se, Katka, týko tak jako s povzdechem usmála, to se ten svět změnil trošku, co? Ty jsi to zažila sama.
1: Ty změny jsou samozřejmě obrovské. Pánové, řekněte mi, potkali vy jste se pracovně někdy na stejné půdě? Měl jste někdy tady mladý ho pod sebou v práci třeba, pane, říkal.
2: Ne. Dokonce ne. Já si pamatuju, že podmínka táty, abych mohl chodit na služby a dělat režie. Já jsem tady dělal asi 20 let režie s mikrofonem za fotbalem, s mikrofonem za hokejem, s mikrofonem za sportem, a táta řekl, dokud já budu vedoucí sportu, tak nechci, aby si sem chodil, aby kdokoliv měl možnost říkat, mladý tady má protekci. Tak teprve, když odešel dělat šéfredaktora radiožurnálu, tak já jsem začal chodit a zahájil jsem tady svoji 20-let tou éru režii, ale možná taky děkujeme, pokud je o studio, rozhlasové studio, tak v něm dneska sedíme vedle sebe takhle poprvé v životě.
0: Zcela určitě poprvé, protože my jsme skutečně ten nepotismus nepěstovali. My jsme, nám bylo víc takových dvojic. Sanda Sigmund má syna, který byl a je vynikající sportovní reportér, do dneška vysílá, ale dokud byl Standa v rádiu, tak mladý Standa si tam ani neškrtl. Karel Malina, syna Karla, my všichni jsme se pomenovali, nebo pojmenovali jsme syny po sobě. Takže taky ne. Má to něco do sebe, protože pak budou říkat, hele, to je ten druhej, to je ten vodněj, to je ten mladý. Ne. Každý si tu pozici musí budovat sám.
1: Pane Tejkale, Karle, moc vám děkuji za krásný společný čas. Děkuji, že jste byli mými hosty na radiožurnálu Sport.
0: Děkujeme, já jsem rád, že jsem se mohl vrátit do rádia a znovu prožít to štěstí sedět u mikrofonu a mluvit do něj.
3: to byla vzpomínka z roku 2022 na legendárního rozhlasového sportovního novináře a publicistu Karla Tejkala, který zemřel ve věku 88 let.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: To byla kapela Nickelback v nočním radiožurnálu. A na osoblažskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrátily oblíbené parní vlaky. Mašinky před startem sezóny prošly důkladnou revizí. To ale není jen tak, náhradní díly na staré lokomotivy se totiž musí dělat na zakázku. Nejen o tom, ale třeba i o novinkách, které osoblažská úzkorozchodná dráha připravila pro turisty, uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Vlakoví nadšenci vyrazili včera na Osoblažsko. Začala tam další sezóna parních vlaků. Kromě speciálních jízd má společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha i několik novinek pro turisty. Třeba novou drážní budovu v Horních Povelicích. Jde o historickou repliku původního nádraží z konce 19. století.
1: Na parní vlak jsem si počkal ve Slezských Rudolticích a seskakuje z něj Vít Bumba. Má trochu umouněné ruce a trochu sazí ve tváři.
2: Teď si vlastně obejdeme mašinu, osaháme si veškeré ložiska, vyzkoušíme, jakou mají teplotu, no a následně budeme dobírat vodu do tendru, budeme vysypávat popelník, dolívat olej, spravovat oheň na roštu a připravovat lokomotivu na jízdu zpět.
1: Ta lokomotiva je přece jenom takový tlakový hrnec na kolech a podle Víta Bumby je nutné udělat celkovou revizi, než po zimě opět vyjede.
2: Tak, aby bylo všechno v nejlepším pořádku a lokomotiva vyjela na trať prakticky ve stavu, jako byla vyrobena.
1: A náhradní díly sehnat nejdou, takže vše musí být vyrobené na zakázku. Je tady s námi i projektový manažer Osoblažské úzkorozchodné dráhy David Chovančík.
3: Máme několik novinek, tou největší je asi, že už jsme ukončili veškeré práce na prostranstvích okolo úzkokolejky, to znamená na cestují čekají nová veřejná prostranství, lavičky, doprovodná infrastruktura cestovního ruchu.
1: Na jízdu se přišel podívat i ředitel Osoblažské úzkorozchodné dráhy Mojmír Pargáč. Teď jezdí vlaky jenom v letních měsících, ale podle něj by se to mohlo v budoucnu změnit.
4: Součástí projektu jsou i zakoupení vagónů ze Švýcarska. Jsou to dva osobní vagóny, kryté vagóny pro ten provoz v zimě, nebudou to ty naše klasické otevřené vyhlídkové vagóny.
1: Vagóny ze Švýcarska teď čeká oprava a Mojmír Pargáč věří, že poprvé vyjedou na trať příští zimu. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Monika Chmilová.
3: Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Izraelský útok v Gaze zabil 9 lidí, Hamás mezi tím jedná v Egyptě o příměří. Šampionkou tenisového Roland Garros se stala ruská Andrejevová. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami, teploty většinou do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby, informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy a budou je dál zkoumat. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
4: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně e-portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
3: Doména.gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky a lépe je tak chránit před nepravými weby. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamás. Útoky přišly v době, kdy v Káhiře jednají o příměří představitelé Hamásu a dalších palestinských frakcí. Hamás tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Druhý den své týdenní cesty povede mši v Madridu. Později se má setkat se členy augustiánského řádu a s osobnostmi z oblasti kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedro Sanchezem a poslanci parlamentu. Postupně navštíví i Barcelonu a Kanárské ostrovy. Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebude mše v kostele, ale venku, vysvětluje nezávislý starosta obce Vladimír Drbola.
5: Je to ve venkovním areálu kulturního domu, předpokládá se, že ji navštíví taky poměrně hodně lidí. Takže myslím si, že v rámci Starovíček to bude poměrně významná událost.
3: Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech.
1: Sport.
3: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. Maju Chvalinskou porazila 6-3 a 6-2 a zastavila senzační tažení polské hráčky. Chvalinská má za sebou životní 3 týdny, během kterých v Paříži prošla z kvalifikace až do boje o Grand Slamový titul. Teď doufá, že bude ve stejných výkonech pokračovat dál.
6: Honestly, I didn't feel like I'm playing my best tennis, which is kind of weird, but...
7: Mám pocit, že jsem tady paradoxně nehrála svůj nejlepší tenis. Vím, že to zní zvláštně, ale je to tak. Zároveň jsem určitě nabrala velkou porci sebevědomí, protože jsem dosud nikdy nehrála proti takhle kvalitním soupeřkám. Teď budu pracovat na tom, abych na dalších turnajích byla ještě lepší tenistkou.
6: Give my all to continue, you know, and to be a better player, really.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Bohumína a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Dálnice D1 z Polska do Ostravy už je po nehodě před Bohumínem průjezdná. A v omezení na kilometru 374 havarovalo osobní auto, bylo to neprůjezdné a teď už se opět dá projet jedním pruhem, kolona se netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Jihlavou. Na kilometru 112 stojí za zatáčkou porouchané vozidlo. Zasahuje do pravého pruhu a v místě se vybočuje. A na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lhokovském se jezdí obousměrně v autobusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelu má skončit dnes v poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přeji příjemné časné víkendové ráno, ladíte stále noční radiožurnál 6 minut po 4. hodině a dnes je neděle 7. června. Nové pásové bojové vozidlo CV-90 nebo rekonstrukce tankové bitvy z roku 1945. To vše bylo včera k vidění v Brdech. Na tradiční den pozemního vojska Bahna dorazily i letos desítky tisíc diváků. Reportáž nabídneme za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení předvedli i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také bojové ukázky, přehlídku vojsko vnímá částečně i jako náborovou akci.
1: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen.
2: Už slyšíme i vrtulníky.
1: Bahna pořádá spolu s partnery nadace pozemního vojska armády České republiky. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
3: Sovětský tank T-55.
1: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
2: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4. Díky modulárnímu pancéřování mohl být tank snadno

0: Ed Sheeran s vámi byl v nočním radiožurnálu. A teď další reportáž. Stavební povolení na novou administrativní budovu Bohumínské nemocnice ještě není. Stavba už je ale skoro hotová. Nejde o obcházení zákona. Budova stojí totiž zatím zhruba 250 kilometrů od Bohumína. Město si zakázku objednalo od havlíčkobrodské firmy zaměřené na modulární stavby. Objekt postaví, poté rozloží, odveze na místo a tam ho dá znovu dohromady.
1: Tady vlastně rozsahem úplně stejný jako to spodní patro.
2: Mm-hmm. A tohle budou kanceláře, tedy předpokládám.
1: Tady by měl být kanceláře, ano.
2: Provází mě obchodní ředitel společnosti H3 Ateliér Jan Knotek ve druhém patře administrativní budovy Bohumínské nemocnice. Z okna se díváme na vznikající objekt pro pražskou školu. Nacházíme se přitom ale v areálu firmy v Havlíčkově Brodě. Do Bohumína budova teprve odcestuje. 28 modulů poveze 28 aut, vysvětluje jednatel H3 Ateliéru Roman Strik.
3: Vybraná trasa, hlídaná trasa, povolení, podálnici, no.
4: Dávali jsme ještě České dráhy, ale tam se bohužel kvůli trakčnímu vedení nedostaneme výšku.
2: Dodává Jan Knotek, že doprava po železnici v tomto případě není možná. Modulární stavba znamená v tomto případě hlavně úsporu času. Místo, aby se začalo stavět až po získání stavebního povolení, bude v době jeho vydání.

0: Objekt už v podstatě hotový.
1: 2 roky třeba v tomto případě odhaduju, že kdyby se stavilo standardní metodikou. Tady v tom případě on dozora má také, ale chodí mu k nám jednou do měsíce. Už jsme měli i projekt, který jsme jeden den získali stavební povolení a druhý den jsme ho odváželi tomu zákazníkovi.
0: Vysvětluje Roman Strik, že ve finální fázi samozřejmě bude v Bohumíně přítomný dozor jako u klasické stavby, ale složení budovy z modulů potrvá na místě zhruba měsíc a následně už se do ní může ředitelství nemocnice přestěhovat. Ani samotná stavba v Havlíčkově Brodě ale nezabere moc času.
1: De facto stavbu, která má 600 metrů čtverečních, jsou v tom kanceláře, datové sítě, tepelná čerpadla, vzduchotechniky, tak my postavíme tady za 4 měsíce.
0: Budovu totiž začali tady v areálu na Strojírenské ulici stavět letos v dubnu. Tereza Pišoutová, Radiožurnál.

0: Nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny zkoumají historici a chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů analyzují původ, složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. Jde o první kompletní výzkum tohoto typu v České republice.
1: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 lunové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
2: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístroji chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
1: Tohle to my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminovaných rukopisů.
2: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
1: Co si myslím, že je úplně suprové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak uvidíme...
2: Stačí lehce potočit.
1: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
2: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
1: A nebo kulma tady.
2: A nebo kulma.
1: Přesně tak.
2: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
1: My jsme v těch nejstarších iluminovaných rukopisech našli mosas. V období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí.
2: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd.
3: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací.
2: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Čulpíková.
4: Nám to vlastně pomůže při ochraně našeho historického fondu.
2: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál. Come on.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farna bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Je 16:30. Monika Chmilová připravila krátké zprávy.
4: Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět ani jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra. Arméni dnes volí nový parlament. Hlasovat začnou v 6 hodin ráno středoevropského letního času. Hlavními tématy voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem, mírový proces s Azerbajdžánem a ekonomická situace. V předvolebních průzkumech vede strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašiniana s podporou přibližně 30% voličů. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdříve jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během Pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. A Znojmo dnes zakončí třídenní oslavy 800 let od svého založení, respektive povýšení na královské město. Na nádvoří Znojemského hradu se lidé v 10 hodin zúčastní mše pod širým nebem věnované městu. Celebruje ji farář kostela svatého Mikuláše ve Znojmě.
5: Sport.
4: Opavští basketbalisté získali ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo v hale Brna zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. A čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory, zvítězili 3-1. Další turnaj české reprezentanty čeká příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli pak s Dánskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D1 u Bohumína a omezení na D1 před Jihlavou. Na dálnici D1 projíždíte opatrně omezením u polských hranic ve směru do Ostravy. Na kilometru 174 havarovalo osobní auto. Bylo to průjezdné levým pruhem, na místě ale stále pracují záchranáři a teď je provoz zastavený. Opět se tvoří kolona, brzděte opatrně do kolony hned za polskými hranicemi ve směru na Ostravu na D1. Na D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány projíždí pouze jedním pruhem, aktuálně bez zpoždění. A na D8 počítejte s omezením mezi odbočkou na Mělník a Roudnicí. Mezi 17. a 26. kilometrem se kvůli práci na vozovce projíždí v každém směru jen jedním pruhem a ani tam se teď ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ujediněle s přehánkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Sardou.
7: Konkrétně pokračujeme 4 minuty po 16:30. Noční radiožurnál vám teď nabídne Support Lesbians a píseň Máj. Přeji příjemný poslech.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Čas. Českým fotbalistům zbývá posledních pár dnů do prvního zápasu na mistrovství světa. Probojovali se tam po 20 letech. V našem seriálu, který tento týden věnujeme historicky druhé účasti českého výběru na světovém šampionátu, si za chvíli připomeneme, kdy, kde a s kým budeme hrát.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Čtvrt hodiny nás dělí od páté, kdy s vámi bude ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným, ale ještě nás čeká sport. 4 dny zbývají do začátku fotbalového mistrovství světa, kterého se česká reprezentace zúčastní teprve podruhé v samostatné historii. My se tomu celý týden věnujeme v našem seriálu. Když hrál český národní tým poprvé na světovém šampionátu před 20 lety, fanoušci se mohli těšit na to, že se na zápasy podívají večer po práci. Hrálo se totiž v Německu. Letos si takový luxus dopřejeme v základní skupině jen jednou. Na zbylé dva zápasy ve skupině si budeme muset přivstat nebo půjdeme spát až nad ránem.
1: The biggest, the greatest FIFA World Cup ever.
2: Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino slibuje největší a nejlepší mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii ho totiž uspořádají 3 státy.
3: Letošní mistrovství budou v létě hostit Spojené státy, Kanada a Mexiko.
2: Velká část zápasů se tak bude hrát v noci středoevropského času a platí to i pro 2 utkání české reprezentace ve skupině A. Obě v Mexiku.
3: Právě Mexiko bude vedle Jižní Koreje a Jihoafrické republiky soupeřem českých fotbalistů v základní skupině.
2: Češi vstoupí do turnaje v noci na pátek 12. června v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Pro nás ve 4 hodiny ráno. Skupinu pak uzavřou v noci na čtvrtek 25. června v Mexico City proti domácí reprezentaci. Na tamním aztéckém stadionu se začne hrát ve 3 hodiny ráno českého času. Zatímco fanoušci v České republice si na obě utkání budou muset přivstat, anebo půjdou spát až po nich. Reprezentanti budou v obou duelech v Mexiku bojovat s nezvyklou nadmořskou výškou. Jak se na to připravují, popisuje záložník Pavel Schulz.
4: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červený krvinky a mělo by to být jako lepší.
2: Čeští fotbalisté budou na zápasy létat ze základny v Dallasu. Mezi dvěma mexickými zájezdy je čeká cesta do americké Atlanty, kde se 18. června utkají s Jihoafrickou republikou. Možná to bude nejsledovanější české utkání v základní části světového šampionátu. Začne totiž v 18 hodin středoevropského času.
5: Skupina je velice těžká, vzhledem k těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od první hodiny budou na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
2: Slibuje reprezentační trenér Miroslav Koubek a hráči nic nenamítají. Za kabinu mluví brankář Matěj Kovář.
6: Myslím si, že všichni se chceme na to připravit co nejlíp, aby jsme podali co nejlepší výkon a taky samozřejmě nejdeme si to tam jenom užít, ale víme, co je ve hře. Myslím si, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál.
2: Z každé z 12 skupin postoupí první 2 týmy a v play-off je doplní 8 nejlepších výběrů ze 3. míst. Historický postup samostatného českého národního týmu do vyřazovací fáze světového šampionátu ve fotbale tak vidí jako reálný i vicemistři Evropy z roku 96. Miroslav Kadlec.
7: Já myslím, že ty 6 máme zajímavý vždycky, takže já doufám, že naši kluci jsou ochotní a schopní postoupit jako ze skupiny a potom už je možné cokoliv.
2: A Vladimír Šmicer.
8: Jestli budu na tom mentálně nastavený, jako jsme byli my v 96., tak si myslím, že bychom mohli překvapit, no, protože my jsme tam měli s tím, že vlastně víme, že samozřejmě něco umíme, ale moc velký favoriti jsme nebyli. Já myslím, že jsou na tom dost podobně, no, že samozřejmě přešli těžkou baráž a asi se dostat na to mistrovství světa je těžší, než tam potom hrát. Já si myslím, že samozřejmě nechci nikoho podsumovat, je to už závěrečná fáze mistrovství světa, ale myslím si, že ta skupina je hratelná.
2: Dost může napovědět i úvodní zápas proti Jižní Koreji. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský bude v Londýně jednat s lídry Německa, Francie a Británie. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Z Českého statistického úřadu vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
3: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Radiožurnálu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy přibližně do roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Jejich setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl. Řekl, že v případném setkání nevidí smysl. V Kosovu jsou dnes předčasné parlamentní volby. O složení kosovského shromáždění budou voliči rozhodovat už po třetí za poslední rok a půl. Parlament se totiž nedokázal včas shodnout na tom, kdo by měl nahradit bývalou prezidentku Vjosu Osmaniovou. Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravená i řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Co je smyslem této charitativní akce, vysvětluje spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
5: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
3: Připomínku blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli na Vysočině uzavře mše na místě popravy. U Jihlavské polytechniky ji bude od 5 hodin odpoledne celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V dnešním školním areálu byl v době babických procesů soud. Návštěvníci si budovu budou moct odpoledne prohlédnout.
1: Sport.
3: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v pražské Troji stříbrnou medaili v závodu světového poháru vodních slalomářů. Nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli těsně po dojezdu ale česká reprezentantka neslavila.
6: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
3: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, nejlepší Čech Václav Chaloupka byl šestý. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. Dnes čeká v finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Dalnilinová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: D1 z Polska průjezdná a nehoda u Jablonce nad Nisou. Dálnice D1 z Polska do Ostravy už je po nehodě u Bohumína průjezdná. V omezení na kilometru 374 havarovalo osobní auto a bylo to podruhé neprůjezdné. Teď už ve zúžení nic nepřekáží, jede se dvěma pruhy plynule. Na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A u Jablonce nad Nisou pozor na nehodu na silnici 14 do Tanvaldu. Mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou a pohybem lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky, ráno až zataženo a srážky místy. Teploty 21 až 26 stupňů, tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste v 5 hodin, skoro 6 minut. Kněžská, klerika a dopisní obálka. To jsou atributy neboli znaky, se kterými se budou znázorňovat dva noví čeští blahoslavení kněží. K sobotnímu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli se vrátíme už za chvilku ve víkendovém ranním radiožurnálu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: Dva čeští kněží, Jan Bula a Václav Drbola, oficiálně přibyli na seznam blahoslavených v římskokatolické církvi. Oba kněze na začátku 50. let ve vykonstruovaných procesech odsoudili a zavraždili komunisté. Církev teď jejich smrt uznala za mučednickou.
1: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
2: Předčítá papežský legát Michael Černý znění vatikánského dekretu, kterým se dva čeští mučedníci dostali na seznam blahoslavených katolické církve. Dekret přečetl Michael Černý latinsky. Zbytek bohoslužby ale vedl v češtině. Kanadský kardinál má totiž český původ. Narodil se v Brně, než jeho rodiče emigrovali. Na slavnost se prý několik měsíců připravoval s českým lektorem. Moment blahořečení prožívalo jen na brněnském výstavišti více než 13 000 věřících. Ze Sušen u Chomutova přijela taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou.
3: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to

0: zapomínají ti lidé jako vzor.
1: Doplnil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. V liturgickém kalendáři budou mít Jan Bula a Václav Drbola svátek 17. června. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Česká republika se probouzí většinou do polojasného nebo oblačného rána. Víc oblačnosti máme na severozápadě republiky, kde místy i poprchává. Aktuální teploty jsou mezi 14 a 9 stupni Celsia. A před námi polojasná až oblačná neděle. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle i s přeháňkami. Toho deště bude víc v severovýchodní části republiky, ale později odpoledne budou srážky ustávat a taky se oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě to bude kolem 28 a na horách naměříme kolem 17 stupňů Celsia. A vítr, tak ten má dnes foukat jenom slabý.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Drácheňské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nuget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění také vyřížované zlatinky z řeky Otavy.
1: Tento nuget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nugetů o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramu.
2: Nejvzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Prachyňském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Ta původní křemená žíla musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety. Což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě. Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít velikost od mikroskopických plíšků až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: To zlato obsahuje určitý podíl stříbra a to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
2: Ve vedlejší místnosti jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
1: Protože zlato je měkké, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary. Ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport delší.
2: Výstava Terra Aurea potrvá v Prachyňském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Dalším nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je dál zkoumat. Nejméně 12 zraněných je po střelbě v Toledu v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Incident se stal poblíž místa konání komunitního festivalu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě. Policie po nich pátrá. Obyvatele vyzvala, aby se místu činu vyhnuli. Turistická místa podél řeky Berounky propojila nová autobusová linka. Jezdí o víkendech a o svátcích z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Poslední odpolední spoj jede až do Rakovníka. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených cílů na Berounce, jako jsou Zříceniny, hradu Lipštejn, Krašov nebo Pířov, Skrejská jezírka nebo hrad Křivoklát. Linka bude v provozu do 28. září. Sport. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlo dnes v 15 hodin.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení v tunelech na Pražském okruhu a nehoda u Mladé Boleslavi. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v autobusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelů má skončit dnes v poledne. U Mladé Boleslavi vás zpomalí nehoda na silnici 16 do Jičína. U Řepova havarovalo osobní auto a začalo hořet. Na místo museli přijet záchranáři. Průjezd v místě nehody je omezený. Na nehodu pozor i u Jablonce nad Nisou. Na silnici 14 do Tanvaldu se mezi Jabloncem a Lučany nad Nisou střetlo osobní auto se Srnou, i tam raději zpomalte. A na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy zvyšte opatrnost za úštěkem, jde tam chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Praha a taky Brno mají po dešťových přehánkách, na Pardubicku pořád ještě poprchává a není chladno. Pardubice mají aktuálně 15 stupňů Celsia. Když se podíváme do Jeseníku, tak Praděd teď má na teploměru 9 stupňů. Kolem 13 se drží teplota v Plzni a taky v Ústí nad Labem a CHEP hlásí teplotu na 12 stupních. Taková tedy aktuální situace. Předpověď říká, že by dnes mělo být polojasno až oblačno. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti se taky ojediněle přidají přehánky. A těch přeháněk bude víc na východě republiky a taky se ojediněle přidají i bouřky.
9: Později odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
8: A vítr, tak ten podle meteorologa Miloše Dvořáka bude foukat jenom slabý. Během dne potom přechodně mírný západní až severozápadní. Zítřek bude slunečný a teploty v pondělí opravdu vysoké, opět budou všude stoupat téměř až k 28 stupňům Celsia. Teď už je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
4: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a pouštíme kapelu Imagine Dragons.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Karlově Studánce teď můžete lépe poznat historii lázeňských domů. Pomůže vám nová stezka s QR kódy, přes které si zobrazíte i filmové ukázky. A na místě si třeba ověříte, ze kterého balkónu ve filmu S tebou mě baví svět skákal Pavel Nový. Do lázní Karlova Studánka zamíříte s Radiožurnálem už za pár minut.

0: Lázeňští hosté v Karlově Studánce kdysi popíjeli teplou ovčí syrovátku ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti odhaluje nová historická filmová stezka ve státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplní QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a ukázkami z natáčených filmů.
1: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle. Jo. O kuchyni a takže krásný.
2: Ovčí syrovátka, vidíte?
1: To, je... to jsem třeba nevěděla zrovna. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě. To všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teď dozvěděla, tak jsem ráda.
2: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze Severočeských Loun.
1: Hlavně poznatky. Přezdím skoro 20 let.
2: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady z mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
3: Studánka je proslulá legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
2: Tak se tam můžeme jít podívat.
3: Určitě se tam zajdeme podívat.
2: Tam je taky taková
3: tam
2: cedule.
3: Tam je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moc pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
2: To musíme vidět.
3: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
3: Tak, načítáme. A uvidíme ten balkónek.
2: Tady je balkón.
3: A už háže oblečení
2: a
3: dolů.
2: A už skáče.
3: A přeleze. A za chvíli bude skákat.
2: Ano, a to je tenhle ten balkon.
3: Tady tenhle ten úplně nalevo.
2: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
2: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: A teploty se nám teď po ránu většinou drží mezi 15 a 9 stupni Celsia. 15 teď hlásí třeba Liberec, anebo taky Stanice v jihočeském Temelíně. Kolem 11 stupňů se teplota drží v Peci pod Sněžkou. Když se podíváme na Šumavu, Churáňov má právě teď 10 stupňů a Ostrava aktuálně oblačnou oblohu a 11 stupňů. Přeháníky se dnes budou objevovat hlavně na severovýchodě republiky, ale jinak by mělo být polojasno nebo oblačno a na večer potom, anebo potom odpoledne budou srážky ustávat a taky oblačnost bude ubývat a teploty poměrně vysoké. 21 až 26 a na jižní Moravě dokonce až 28 stupňů Celsia. Na horách se teplota zastaví většinou kolem 17 stupňů a foukat by měl jenom slabý vítr.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte radiožurnál. Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení. Řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě radnice zaplatí 8 milionů korun. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky. Návštěvnický provoz ale neomezili.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendu, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli půjdete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník / správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
1: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, když byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A najímně tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendyho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
3: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
4: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: Brňanská.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brňanská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí. Americký ministr obrany Pete Hegseth při pietě v Normandii kritizoval evropskou migrační politiku. Tenistka Kateřina Siňáková bude na Roland Garros bojovat o svůj 11. Grand Slamový titul v deblu a bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
3: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
4: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
5: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
4: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Přesně 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hegseth na francouzské pobřeží uctít památku padlých. V projevu na americkém vojenském hřbitově v Colville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohrožené migrací.
6: European beaches are stormed by
7: Šéf Pentagonu prohlásil, že evropské pláže dnes dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka a Bulharska. Označili za invazi a zeptal se, kdy s touto invazí evropská hlavní města něco udělají a že už prý podle něj může být i pozdě. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
8: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
9: Vy jste vzali syna sebou?
8: Jasně, on to taky má rád.
9: Jak se ti to líbilo?
10: Moc.
11: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
10: Bylo to nádherný.
9: A co se ti líbilo nejvíc?
10: Asi ta Vltava.
11: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
12: Pro mě je to srdcová záležitost. Teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
11: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
13: Sport. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros, Polku Chvaliňskou porazila 6-3 a 6-2. Kateřinu Siňákovou čeká dnes dopoledne 14. grandslamové finále v deblu. O titul zabojuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport společně s Američankou Townsendovou, a to proti srbsko-kazašskému páru Kruničová Danilinovová. Pokračuje Siňáková.
14: No, tak máme jim co vracet, myslím si. Samozřejmě naše finále Finland Wells bylo na naší stranu, ale poslední dva grandslamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom Grand Slamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
13: Hokejisté Vegas hostí ve finále zámořské NHL Carolinu za stavu 1-1 na zápasy. I díky brance a asistenci Tomáše Hertla vedli 4-0, ale soupeř dokázal vyrovnat na 4-4 a poslat duel do prodloužení. První prodloužení branku nenabídlo, zhruba za 10 minut začne druhé.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D3 u Veselí nad Lužnicí a nehoda na silnici 16 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora se vyhněte překážce u Veselí nad Lužnicí. Na kilometru 105,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. A na silnici 16 u Mladé Boleslavy směrem do Jičína zasahují záchranáři u Řepova. Havarovalo tam osobní auto a začalo hořet. Zpomaluje se, je to ale s opatrností průjezdné. A nehodu vyšetřují také u Jablonce, u Jablonce nezaměstnaného v Podještědí na silnici 270 do Petrovic a Německa osobní auto srazilo srnu. I tam čekejte překážku na vozovce, na raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
16: Krásný den při poslechu radiožurnálu Sport. Krásný den při poslechu Kilometrů Jiřího Ježka vám od mikrofonu přeje Karel Janů a vítám tady na Vinohrad 12. Jiřího Ježka. Jirko, krásné dopoledne.
17: Krásné první červnové kilometry.
16: Jsme tu ve třech, ale jeden člen dnešního složení je tady poprvé, tak ho pojďme prosím představit.
17: Ano, mám velkou radost, že k nám do studia radiožurnálu Sport přišel paralympijský mistr světa v cyklistice, paralympijský medailista, můj velký kamarád, parťák, se kterým jsme projeli svět křížem krážem, dneska starosta Jenče, ale stále cyklista, stále organizátor výjížděk Michala Starka a podle toho jste pochopili, že naším dnešním hostem je Michal Stark. Míšo, vítej.
18: Děkuju. Ahoj, kluci.
17: Michala jsme pozvali nejenom proto, že si třeba, pokud nám vyjde čas, budeme povídat o našich zážitcích, jak jsme procestovali cyklistiku křížem krážem a bojovali jsme několik let za Českou republiku v paralympijském sportu, ale hlavně proto, že Michal se vrátil z Itálie, kde byl se podívat na Giro, a protože Giro skončilo před pár dny a my máme s Karlem Janů takový krásný odstup od toho, od těch hlavních emocí, tak bychom chtěli v dnešních kilometrech to Giro tak nějak trošičku rozebrat. Tak Karle, začneš, co tebe nejvíc oslovilo na Giro.
16: Hezky, to jsi mě úplně překvapil. Já jsem nečekal, že budu první odpovídat dneska, tak je to úplně hlavou dolů. Dobře, co mě nejvíc zaujalo na Giro? Já mám strašně rád Itálii a asi možná nejvíc na tomhle závodě mě baví to, jak se ten závod postupně Apeninským poloostrovem posouvá, jak se mění ta krajina, jak se mění ta kultura. Prostě Itálie je pro mě srdcovka. Když se k tomu přidá to skvělé jídlo, tak je to jedna z mých nejoblíbenějších zemí na světě. Když se k tomu přidá jejich organizace, tak se to zase trošku na tom žebříčku posune dolů, ale užíval jsem si strašně moc prostě ty obrázky, no, tak jak někdy říkáme, že známe spoustu lidí, kteří se dívají na Tour de France prostě protože je to nádherné, zámky na Loáře, tak já se vlastně podobně dívám na Giro. Utekly mi ty etapy, které jsou vlastně v tom regionu mě nejmilejším, Dolomity, protože jsem sám byl na cyklistickém kempu, takže jsem potom jenom večer vždycky dokoukával, ale jestli jsem to správně pochopil, tak Michal zrovna tam někde byl. Je to tak?
18: Ano, já tě o tom můžu povídat.
16: Tak jaké to tam bylo? Bylo to tam krásné?
18: Bylo to nádherné. To byla moje první návštěva Žira, už několikátá, a musím říct, že to úplně gradovalo. Já jsem netušil, že vlastně může přijet takové množství fanoušků do Dolomit. My když nám přijížděli, vždycky byli jsme na posledních třech těch dolomitských etapách, 18., 19., 20. A jeli jsme tam už třeba v dopoledních hodinách, jo, protože je to potřeba tam mít včas a nasát tu atmosféru. A to už tam prostě chodili, jezdili na kolech, jezdili autama davy. Jo, to bylo neuvěřitelné množství jako fanoušků z celého světa. Ale už od toho dopoledního času tam byla neuvěřitelná atmosféra, jo, co tam prostě vytvářeli. Jako ty Italové, ale nejenom Italové, prostě jako a pak se s kým svezou i ty ostatní národy, tak si to prostě užívají jako neuvěřitelným způsobem. Že? Oni prostě u toho pečou klobásy, mají tam málem pípu s pivem, všechno vám nabízejí. No, prostě to je jako skutečně neuvěřitelný. Když o tom mluvím, tak mám musí kůže.
17: A je to právě tenhle ten důvod, proč rád jezdíš do Itálie na závody. Právě ta atmosféra kolem, třeba i samozřejmě, jak už mluvil Karel, dobré jídlo, že jo, výborný kafe, ale samozřejmě i to Giro je specifický oproti třeba Tour de France tím, že bývá jako míň predikovatelný, to znamená, že tam není ten jasný souboj, já nevím, Pogačar versus zbytek světa, nebo Pogačar versus Jonas Vingegaard. Tady letos, ale ten Jonas tam byl taky hodně dominantní, tak přes to bavilo tě i sportovně? to Giro.
18: Bylo mě po všech stránkách. Jak tady říkal Karel, já jsem také velký milovník Itálie. Mám rád jako tu zemi, protože je různorodá, je krásná. Jako jak Italové říkají, oni nemusí nikam jezdit, protože mají tam všechno. Mají tam ty obrovské hory, mají tam moře, mají tam nádhernou přírodu, mají tam úžasné jídlo, pití, zmrzlinu, že jo, kávu, kterou jako dostanete dobrou na každý pumpě. A vlastně k tomu teda, když se přidá jako ta atmosféra toho Gira, která vlastně je trochu jiná, aspoň podle mýho mínění, než je ta Tour. To Tour je prostě už jako vyslovně taková událost, která jako jede sama o sobě, ale to Giro prostě má tam tu italskou jako nepředvídatelnost. Mm. Je to skutečně jako v tomhletom pojetí jako celá nebývalý a to Jona se, já musím teda tady to sdělit, ale snad to unese Radiožurnál, jsem velký příznivec Bizmy.
16: To zvládneme.
18: Takže jako Bizmu mám rád, jako mám hrozně rád Fanarta, který tam teda bohužel nestartoval, připravuje se na Tour, ale jako asi jsem očekával, že ten Jonas tam bude jako se snažit dominovat, ale asi mu to hodně usnadnilo ten příběh okolo Arabských Emirátů, když přišli od svého lídra Jejce a další závodníky. Byla strašná devastace týmu, takže to měl trošku ten Jonas ulehčený, ale přesto prostě si myslím, že tam měl jako velkou konkurenci a s kterou se ta Visma, nejenom Jonas, ale Visma vypořádala.
16: To říká Michal Stark v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Co zaujalo Jiřího Ježka, ať už z té sportovní nebo nesportovní stránky Gira 26?
17: Tak samozřejmě dominance Jonase Vingegaarda s tím, že jak jsme říkali po prvním týdnu, že to má takový jako dobře placený trénink nebo dobře placené tréninkové soustředění před Tour de France, tak se to vlastně projevilo. Trošku mi bylo líto, že samozřejmě vypadli někteří spolufavorité z jiných týmů díky zraněním, někteří vůbec třeba nepřijeli a tím pádem už jakoby ta papírová predikce toho, že tak to měl ten Jonas Vingegaard hodně ulehčený. Nicméně, jako ten výkon, který předved, asi nebyl úplně dokonalý, ale je tam jako obrovský vykřičník vzhledem k třeba k Tadej Pogačerovi nebo k Remco Evenepoelovi do toho souboje o Tour de France, protože jako tu sílu, kterou tam ukázal,

0: a on to bral tak podle mě na půl plynu s tím, že jako stejně vyhrál téměř o víc než 5 minut. Takže Jonas Vingegaard perfektní, těším se na Tour de France, ale jako mě strašně bavily souboje o ty jednotlivý trikoty. Tady je vidět pro naše posluchače a pro fanoušky, kteří třeba cyklistiku nesledují tolik, jak je důležitý mít na těchto těch 3 týdenních etapácích Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta i ty trikoty. Proč tam není jenom ten jeden souboj o ten žlutý nebo růžový nebo červený trikot toho lídra závodu, ale proč jsou tam ty bodovací soutěže, sprinterská soutěž, vrchařská soutěž, soutěž do 23 let. Je to strašně atraktivní a každý ten trikot, ať ten bílý pro ty mladíky, tak třeba ten vrchařský trikot pro mě letos úplně super jako zajímavá soutěž.
1: Já chviličku ještě zůstanu u Jonase Vingegaarda. Já jsem pár lidmi byl v poslední době osloven a bylo mi řečeno, že ho nemám rád. To vůbec není pravda. Tak jednak jsem chtěl tohle samozřejmě vyvrátit. A jednak jsem ho chtěl taky pochválit, ale chci to udělat vlastně otázkou na Michala. Vyhraná Tour 2x, vyhraná Vuelta, vyhrané Giro. Lidí, kteří vyhráli všechny 3 Grand Toury, opravdu méně než prstů na mých 8, dvou rukách, je jich asi 8. A je to samozřejmě něco úžasného. A jak moc, Michale, myslíš, že to ještě třeba ten odkaz Jonase Vingegaarda posouvá, víš?
0: Můj truhlář má 8 prstů, má 8. Takže pro něj to jsou vlastně 2 plný dlaně.
1: Chlapci, vaše humory, vaše humory.
2: Myslíš, že tady máme 2 nohy dohromady a tak jako. Ne, tak já si myslím, že určitě jako ho to utvrdilo a já mám z něj pocit, který říkal Jirka, že vlastně jako to gradovalo, to jeho snažení a ten jeho výkon, jo, tak myslím, že prostě už bylo vidět tý druhý polovině a ke konci, že vlastně ho to trošku již i bavilo, jo, jak prostě už jako začalo mu to jako jezdit ještě lépe a byl schopen tam jako vyslovně dominovat, jo, takže myslím, že jako on má před sebou ještě pořád jako nějakou kariéru, tak já nevím, kolik.
1: Já myslím, 29.
2: 29, jo, takže prostě to je jako krásný věk, že to prostě má před sebou, když to vezmeme Valverdeho, tak ještě 10-12 let kariéry, no. Ale pro mě taky bylo strašně zajímavý si to vyzkoušet jako závodník, tak jsem potřeboval jako to nejenom vidět, jako tam stát v tom kopci, ale vlastně si vyzkoušet na vlastní nohu, jaký to je absolvovat. Takže prostě pro mě bylo fajn, jsem si vzal poprvé na žirokolo a mohl jsem si ty kopce vyzkoušet. Takže jsem si vyzkoušel Alegé, to stoupání, kdy jedete okolo těch velikánů, které mají 3200 metrů, že? A pak Pianka Válo, že? No a pak zjistíte, že vlastně jako to je prostě neuvěřitelný, jako jak tam ty velikáni, jakou rychlostí tam prostě jedou, jakým způsobem, že jo. Když já prostě to Alegé jsem jako sotva prostě vyjel, že kdyby tam nebyly ty fanouškové, kteří prostě mi naměřovali, že Forza a Grande, jo, tak bych to otočil a jel bych naspátek, no, neudělal jsem to, takže vyjel jsem až vždycky do toho cíle, ale krásný, jo, takže v tu chvíli jsem zjistil, že ty výkony jsou skutečně prostě obrovský, že jo, a šapo, klobouk dolů.
1: Jirko, já ti hned dám slovo, ale musím se tady na chviličku zastavit, protože já jsem tam byl, některé ty kopce jsem jel, mám nohy 2 a není mi, Michale, úplně jasné, jak je možné vyjet s nohou 1.
0: Já taky a samozřejmě jako k obrovským respektem k Michalovi, našim posluchačům, jako chci připomenout, že Michal přišel v dětství o nohu ve stehně, to znamená, že na tom kole nepoužívá protézu, jako můžu používat já, takže všecko šlape opravdu jenom tou jednou nohou, takže to je jako frajeřina obrovská věc, jako Pianka Valo na jedné noze. Kdo chce, zkuste si to, vycvakněte si dole tretru.
1: No možná radši ne.
0: No, tak jako v tomhle tom věřím, že jsi tam zbudil jako mezi těma fanou má jako velký nadšení.
2: Tak pořád mám v sobě, že jo, takovou tu závodnickou ctižádost, že jo, a jsem takový ještě trošku jako nafoukaný, že takže by to dělalo samozřejmě dobře, že jo.
0: Takže jsi tam přijel trošku předvádět.
2: Já jsem musel předvádět samozřejmě, jako mě nešlo až o tu cyklistiku tolik, ale jako o tu Giro, ale o sebe, ale nedělám se legraci. Jako bylo to samozřejmě prostě příjemný, ale vyjel jsem to, Karle, třeba to Alegé, který má, myslím, že 9,7 průměr, že jo. Jsou tam jako na chvilky třeba 50-100 metrů, tam je třeba 18%, tak jo, to bych normálně bych se do toho nikdy neodvážil. Ale jenom díky tomu, že tam prostě byly ty davy těch fanoušků, tak vlastně ty mě přiměli k tomu, že jsem to dokončil. Já jsem si říkal, tak ještě se dáš kilometr, jak tam jsou ty nafukovací, že jo, brány, že jo, máš tam, že jo, kolik ti zbývá do cíle, že jo, tak jsem říkal 4. Dobrý, tak dej 3, jo, no a pak jsem teda dal ještě do cíle, že jo, a přijedeš do cíle, že jo, tam mám tu atmosféru, dodělávají i třeba karabiněry, že jo, policajti, tady tam je spoustu, že jo, tak tam přijedeš, oni mě pustili, protože jako viděli jako chlapečka, že jo, bez nohy.

0: 60-letýho, takže mě busky dáš do cíle, že ono. A já jsem si chtěl udělat selfie, oni mi vzali foťák a my tě vyfotíme, že jako počkej, že ono.
1: Takže ty jsi měl vlastně fotografa.
0: Měl jsem fotografa, že jo, přímo se zbraní a v uniformě, jo. Takže to všechno prostě tu celou atmosféru toho úžasného podniku, karnevalu, nebo jak to nazvat, prostě dokresluje. No.
2: Michal Stárek v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Jirko, možná ty jsi říkal ty jednotlivé dresy. Já jsem byl trošku zklamaný tím, jak se vyvíjela ta sprinterská vlastně soutěž, ta bodovací. Protože ono to z mnoha různých důvodů hodně zřídka kdy dopadlo, že by si to tak nějak, když to řeknu hloupě, po rovince na férovku v klidu rozdali ty vláčky s tím nejlepším sprinterem. To tam skoro nebylo na Giro.
1: No přesně tak, jako a ty jména jako tomu napovídali, že by to takhle mělo být. Třeba taková ta vycházející hvězda Orluis Aular z Movistaru. Pak jsme tam měli samozřejmě návrat Dylana Chrenevegna v tom týmu Unibet Rose Rockets. A proti tomu samozřejmě obrovská ikona, socha sprinterského světa. Jonathan Milan z Lidl Trek, samozřejmě Ital na Giro. Čekalo se, že bude mít ten, já nevím, co to je za barvu, či klamíno v italštině, nějaká vínová. Já jsem na ty barvy asi jako každý průměrný muž, jako okamžitě bych dostal facku od mojí manželky, že nejsem schopný vyslovit tu barvu, ale prostě tenhle ten dres, té fialovo, já nevím, vínové barvy, tak jsem čekal, že si ho prostě v první etapě oblékne a bude ho mít do cíle. Nicméně jako velice jako krásně zaúřadoval Paul Manier, Soudal Quickstep, tak ten mu tuhletu barvu sebral a vlastně mu vůbec, Jonathanu Milanovi vůbec nedal šanci a ten rozdíl v tom bodovacím pořadí nakonec nějakých 50 bodů, tak je poměrně jako velký. Naštěstí pro Lidl Trek Jonathan Milan stačil zvládnout aspoň vyhrát tu poslední etapu. Ale jinak to bylo pro mě z jeho strany trošku jako nešťastný Giro a škoda určitě pro italské fanoušky.
2: Michal Stark se hlásí o slovo.
0: Já se hlásím o slovo. Blaha se hlásí. Já jenom chci doplnit Jirku, že ten souboj o ty trikoty byl taky samozřejmě jako nesmírně zajímavý, ale co pro mě bylo jako překvapivý, možná jako na české poměry, že ty italský fanouškové jako strašně fandili těm Italům, i když se jim nedařilo. Prostě jako přijel Milan do cíle, který byl jako frustrovaný, nespokojený, že se mu to prostě nedaří, když jako ještě nevyhrál tu poslední etapu a oni ho tam vynášeli do nebe, že jo. To samý Pelicáry, že jo, jako Ciccone, ten jako tam modrý trikot jako uhájil, že jo, ale prostě jako podporu mají prostě obrovskou, že jo. Ale vlastně se mi zdálo, že ty fanouškové tam fandějí prostě každýmu, že jo, až jako poslední závodník, který přijede s Lucernou a on to zaslouží prostě, když přijede, oni tam měli, že jo, záseky v těch dalmeckých etapách, že jo, to byla skoro hodina, kdy prostě Pipo Ganna, že jo, tam vysupěl, ale zdálo se mi, že i Pipo Ganna a další jako športéři po celém průběhu Žira tak vlastně zubli, že jo, jako chudáci do těch dolmeď už přijížděli velmi hubený, už to byly skoro jako na naše poměry vrchaři. Zajímavý.
1: Tak ono se říká, že v tom profesionálním pelotonu i ten nejtěžší sprinter je pořád jako třeba tady jako pro nás, pro amatéry, super vrchař, že jo.
0: Ano, přesně.
1: Ale když se vrátíme k tomu, o čem jsi mluvil teďko, a ty jsi tam byl u té silnice v těch etapách, tak ta atmosféra, ono přesně to, co říkáš, tak ono to takhle působí i v italských médiích. I když se italskému cyklistovi prostě nedaří ten rok, tak oni ho budou jak v televizi, v rozhlase, tak v novinách prostě vynášet do nebe a budou říkat, dobře, je to vítěz, já nevím, 5 etap z loňského ročníku, nebudou říkat, letos se mu nedaří, ano. Prostě je to naše hvězda. A takhle to funguje teda i podél trati, jo.
0: Naprosto, jako, já jsem tam jako nikdy, že by prostě jako někdo, jako, no, tak ten jako mávnu mu to rukou, jako ten to jako podělal tohleto etapu a vlastně už mu nebudeme fadit vůbec, jako, tak celý ty silnice jsou prostě popsaný, že jo, nápisama. Já když jsem si projížděl, že několik vždycky hodin, jako ten do toho cíle, tak jsem se mnohdy musel vyhýbat, tam ještě jako domalovávali, že jo, takže myslím, že jsem měl mnohdy jako ty pláště jako různýma barvama zadělaný, ale to bylo to nejmenší. A těch fanoušků, který fandím různým závodníkům, tak to bylo spoustu, že byli jsme tady před vysíláním, se třeba fandilo jako hodně Vingegaardovi. Fandilo jako, jo, nás tam měl jako Dánů přijelo spoustu, ale samozřejmě jako i z jiných zemí prostě měl tam spoustu fanoušků, jako tam jako bylo tak jako lesy dánské.
1: Byli nalitý jak Dánové.
0: No potom už jo, když jsme třeba jako z Pěnkavále, že jo, sjížděli, tak nám tam lítali před auto a tě svezeme, že jo. Jo, to byla taky, jenom jestli dovolíte, jako taky zajímavá zalítost na Pěnkavál, který má 14,5 kilometru, že jo, který ty chudáci museli psovat dvakrát. Tak jako tam samozřejmě zákaz vjezdu prostě už od toho nějakého poledne, a protože jako tam bylo nějaký prostor pro parkování invalidních obyvatel, že jo, tak mě tam prostě pustili, že jako ještě tam ještě jedno místo je, že jo, tak jsme si vyjížděli těma davama těch, jako jeli jsme pomalinko, tak jsme si vyjížděli až nahoru, že jo, a jsem se vyjel nahoru a pak jsem si mohl dolů svět, že jo.
1: Takže to prostě... informace pro naše fanoušky cyklistiky třeba vzhledem k Tour de France nebo příští rok, když se chcete jet podívat na Giro a chcete parkovat někde v kopci, nechte si teďko rychle uříznout nohu, ať se do té doby zahojíte a můžete se vrátit příští rok a budete mít přístup.
0: A to se vyplatí.
2: Ale za Radiožurnál Sport nemůžu podepsat. Tohle je soukromý názor Jiřího Ješka. S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech, jen když si Jirko teď pozval vlastně naše posluchače na tour, tak mě napadlo, když Italové takhle fantasticky fandí a přitom opravdu to pro ně bylo těžké. Oni jsou zvyklí, že mívají někoho na celkové pořadí. Tady ty naděje měly být asi Giulio Pellizzari, ale tam to asi i z těch zdravotních důvodů nedopadlo a přesto ta podpora je fantastická. Tak my jsme tady už párkrát zmínili zblížící se tour jméno Paula Sexase, tak vždycky se říká, tour je ještě o něco nad Girem. Francouzi, nevím, jaké máte zkušenosti srovnat s Italy, ale umíte si to představit, jak to tam bude vypadat, pokud Paul Sexas si nepovede špatně a pokud třeba bude, pokud bude ve hře o cokoliv v tom závěru, prostě jak bude vypadat Alpe d'Huez.
1: No jasně, může se mu podařit jedna etapa, může skočit do toho žlutého stejně jako třeba, je to asi nepravděpodobný, ale může se to stát, stejně jako třeba tenkrát Thomas Veckler, a může v tom dresu být tři čtvrtě jako Tour de France, ale to samozřejmě nepředpokládám, protože ty hlavní stáje, ať UAE Emirates nebo právě Visma, už dneska vědí a počítají ho do té trojky nebo čtyřky těch největších favoritů, přesto kolik tomu Pólovi je, ale myslím si, že ta atmosféra bude podobná. A na tom Giro samozřejmě, jako tam se fandí každému, ale na té Tour de France je to vlastně to samé v tom srovnání, že oproti jiným sportům, mně se na té cyklistice právě takhle na těch kopcích naživo ty fanoušci, kteří tam jsou, tak tam je ta atmosféra oproti jiným sportům, že to není, že nefandím tomu soupeři nebo bučím na toho soupeře nebo mám nějakou nevraživost proti tomu, když vidím, že tam je ta skupinka fandí zrovna tomu opačnému, než mu fandím já. Všichni se kamarádějí, všichni si tam navzájem půjčujou, já nevím, pivo, dávají si informace, pokud někdo má signál, druhej ne, tak jak se to vyvíjí a v jaký situaci ten peloton na ten kopec přijede. Jsou to kamarádi většinou, nebo se tam skamarádí. Příští týden pojedou na jinou etapu a tak dále. Prostě je tam skvělá atmosféra, je to karneval, je to nádherný. Já jsem tam nezažil nikdy žádnou nevraživost na těch kopcích, ať na Giro, nebo na těch klasikách v Belgii, kde ty lidi jsou teda jako hodně opilí, ale přesto jako v tak nějak jako v dobrým, a tohle to se mi na té cyklistice strašně líbí. Ta atmosféra u té silnice je prostě jako magická a jako tohle to třeba mě mrzí, že jsem nikdy jako nezažil to, že bych byl jako na té úrovni být prostě závodníkem v Pro Tour a mít možnost vést třeba nějakou tu soutěž a být favoritem toho závodu, tak to musí být prostě jako na husí kůži. Jako.
2: Doplní Jirku nějak Michal Stark přikivuje tady.
0: My jsme si takovou atmosféru s Jirkou my jsme zažili maximálně na paralympiádách, kde prostě ty návštěvy byly velký, ale jinak to podepisu, že bych jako taky to rád někdy jako zažil, proto jsem teda tam vzal to kolo, abych si to vyzkoušel aspoň s těma fanouškama jako předehra. Ale jak říkáš, ona ta atmosféra i u toho tour bude naprosto úžasná. Jsem teda tour zažil jako v jiný formě před dvěma rokama v Itálii, když byly ten začátek, ty prology a
1: ty máš
0: další.
1: Prostě další
0: na
1: to Itálii.
0: Já to Itálii prostě asi si
1: Když na tour, tak jedině pokud si, pojede do Itálii.
0: Asi Itálii nehnu, že ono. No. Ale chtěl jsem jenom dodat ještě k tomu, jsem taky strašně zvědavý k tomu Paulovi Sexasovi. Já se na jednu stranu docela bojím toho, aby ho to trošku nezlikvidovalo, jako jak po fyzické, tak po psychické stránce. Přes 7 imu 19, jako, kdyby ho poslali ten dekatlon jako na tour, jako v roli, že to prostě vyzkouší, jako a zjistí prostě, jak to vypadá, a potom teda další léta tě tam dáme jako lídra. Ale že ho už posílali letos jako lídra, to mně připadá jako velká loterie, ale třeba to zvládne. Ale taky se těším prostě na ty jeho výkony, který on tam předvede.
1: Ještě když se vrátíme k tomu Giro, k těm různým soutěžím, tak pro mě ta soutěž těch mladíků obrovsky jako krásný překvapení, jako to se mi moc líbilo, Alfonso Eulálio, nejenom jako jak jel, ale jaká zase hvězda cyklistiky se rodí. Nesmírně sympatický, v rozhovorech, pozitivní, i když věděl, že už třeba ten růžový trikot ztrácí, tak ta jeho zkušenost jet takhle dlouho, tolik etap v růžovém a jenom čekat, samozřejmě, než mě ten Jonas z toho vyslíkne, ale přesto i s jakým respektem k tomu přistupoval a potom, když dál držel tu soutěž tedy těch mladíků, tak Alfonso Eulálio pro mě obrovsky milý překvapení letošního Gira a pak stejný překvapení jeho soupeř v té soutěži mladíků Davide Piganzoli, který to měl obrovsky těžký v tom, že byl vlastně jedním z hlavních domestiků Jonase Vingegaarda, takže ty jeho ambice prostě nemohl prodat na 100%, ale jako další prostě obrovský posun a nový jméno pro mě teda aspoň a mám z těchto těch dvou kluků obrovskou radost.
2: Jestli můžu, tak já přidám ještě dvě jména. Jeden Mikael Valgren, před 4 lety to vypadalo, že dost možná skončí kariéru a tady on už vlastně vyhrál od té doby, co se velmi dlouho vracel, prostě přes nějaký development tým, kdy chvilku vlastně v tom svém celku EF Education First jezdil prostě s 16letými kluky, aby vůbec se dokázal vrátit a teď tedy dokázal vyhrát etapu na Grand Tour a oslavil to tím, že tam vyndal, já přesně tomu nerozumím Pokémonům, ale měl tam něco od svého syna, prostě aby ukázal, že to teda jako jde. Tak to mě opravdu dojalo hodně a dojímá mě to i teď, tak se omlouvám. A druhé jméno, které jsem chtěl vytáhnout, Jan Hirt, dotáhl to na 12. místo. Mě vždycky za Honzu Hirta, Jirko, jak ty to, já nebudu říkat, jak to mám já, jak ty vnímáš vlastně to jeho, mě to přijde, že to má strašně těžké. Etapa, 10, jako by se to snažil kombinovat a jako je tam vysoko, je neuvěřitelně vysoko.
1: Je tam, vždycky v té skupině nejlepších vrchařů je, tomu odpovídá prostě ta jeho výkonnost kolem toho 10. místa v tom celkovém pořadí. Samozřejmě škoda, že nemá úplně jako větší podporu toho týmu, kdyby tam měl k sobě aspoň jednoho superdomestika, který by s ním vydržel díl. Měl by to těžší. Zase na druhou stranu, Jan Hirt je takhle zvyklý jezdit, jo. A on tam visí v té skupince s těma nejlepšíma a samozřejmě nebyl zdravotně v pořádku, stejně jako podle mě 80% toho pelotonu, dostal se z toho a jako zase pro ten tým je nepostradatelný v těchto těch etapácích, protože prostě on jedinej tam může být takhle vysoko. Ty jsi ho viděl? Měl jsi možnost třeba s ním mluvit, Michale?
0: Ne, to bohužel jsme se s Rťákem nepotkali, že tam jako se dostat jako potom jako bylo docela problematicky a nechtěl jsem se úplně balmovat jako do těch stájí, když prostě jsou ty kluci úplně zlikvidovaný, ale pro mě aspoň osobně, jako viděl jsem ho samozřejmě na trati, pro mě Hirťák naprostý hrdina. Jako. Hrdina, jak říkáš, prostě neměl tam jako jediný z té špičky, která tam vždycky prostě byla v těch důležitých etapách, tak tam prostě neměl nikdy nikoho. On tam neměl ani 50 km před cílem, že jo, na tož prostě ty poslední kilometry, že jo. A on to zvládal jako s naprostou bravůrou. A jestli teda jako tým MSN jako nějak přemítá, jestli mu prodloužit smlouvu, jsou to pro mě hlupá. Prostě on je důležitý prvek toho týmu, který prostě může i inspirovat ty další nastupující generaci, ty další závodníky. Já bych jenom ještě chtěl se zmínit jako právě k té české stopě, že jo? Jsem se nezmínil vlastně o českých fanouských, který tam bylo strašná spousta. Tam jako patřili mezi jako nejvíc účastnící se národy, že jo? Jako tak každou chvíli tam prostě byla nějaká vlajka, že jo? I když jsem jel prostě, že jo, jel jsem do kopce, někdo pro mě sjížděl, jo? A i Michal Starek je tady, že jo? Takže prostě jo, teď jako se, jako, samozřejmě nevíte, kdo to byl, že jo? A možná ani ho neznám, jo? A takže prostě bylo jich tam pak dost a ta stopa, takže nejenom fanoušků, ale i toho Honzy Hirta, prostě podle mě výkon jako úctyhodný, no, no úžasný, že jo? Ale vlastně jako i v Kluci Kopecký, že jo? Který jako odvedli tu práci, kterou měli, že jo? Jako bohužel se mi to s Hrunewegenem nepovedlo, vždycky to bylo jako o kousek, kdy možná ten Hrunewegen jako někdy to i takticky jako úplně nezvládnul, ale to je věc názoru. Jo, takže to prostě bylo prima tam ty kulky vidět a že tam jsou viditelný a dělají tam to svoji práci skvěle.
2: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Jirko, jestli je to za tebe všechno k Giru, ještě máš něco, povídej.
1: Ještě jeden příběh, zajímavý, podobný tomu Valgrénovi. Moc se mi líbilo vystoupení Egana Bernala. Zdravím tímto kamaráda Tomáše Kočího, se kterým jsem jel ve středu na výšce a bavili jsme se právě o tomhletom týmu Netcompany Ineos, tak asi Egan Bernal přes to, co má za sebou, už možná nikdy nebude ten lídr pro tenhle tým, ale jako mít super domestika nebo takhle zkušenýho jako závodníka na trati, jako je Egan Bernal a mít ho tam do těch posledních úseků, tak Tymon Arensman má jako super vedle sebe, nechci říct tátu, ale staršího bráchu, který mu pomůže růst a pokud on se Tymon Arensman ještě trošičku jako posune, tak tahle ta stáj se nemusí obávat, protože bylo to trošku na vážkách, jak vůbec si budou vlastně následovníci týmu Sky v těch dalších sezónách, jak si povedou, ale získali novýho sponzora, získali spoustu peněz, jdou tam zase další závodníci i do toho vedení, tam to vedení se bude trošku měnit, takže už to nebude jenom UAE Emirates a Visma, přihlásil se do toho souboje samozřejmě Red Bull, Bora Hansgrohe a Decathlon a Lidl Trek a Netcompany, tyjo, šestice týmů, která bude patřit do té absolutní špičky a budou podle mě téměř vyrovnaný, tak máme se na co těšit do dalších let.
0: Taky zmíním ještě jednoho mýho oblíbence, ale ne mýho, ale celý Itálie, Damiano Caruso. Jo, jako vlastně, taky jak říkáš, táta Eulalia, že jo, taky ho prostě několikrát skoro zachránil, že jo. A je pravda, že ne Damiano Caruso, ale Eulalio, jak si říkali, že je vlastně pořád veselý, usmívá se. Já nevím, jestli to byl jako i ten šklep z té únavy, ale on podle i v těch Dolomitech, v těch nejhorších stoupání, tak se pořád usmíval, že jo, prostě, že jo. A taky to je jako obrovská výzva do budoucnosti, jako skvělý závodník.
2: Teď jdu na oslý můstek. Mužské Giro je za námi, vyhrál ho Jonas Vingegaard, vyhrál ho jasně o víc než 5 minut, druhý Felix Gall, na třetím místě Jai Hindley. Teď Giro rozjeli ženy a rozjeli ho takovým způsobem, že vlastně první etapa se dostala za hranice ženské cyklistiky, za hranice cyklistiky až do obecného povědomí o sportu a bohužel prostě ne tím způsobem, který asi my tři zrovna bychom rádi a možná asi ani nikdo, kdo nás poslouchá. Pravidlo o minimální hmotnosti kola 6,8 kg v platnosti nějaké čtvrtstoletí. Já si, Jirko, nepamatuju, že by bylo uplatněno a pod věta nepamatuju si, že by bylo uplatněno tímhle způsobem.
1: Že by bylo uplatněno až po etapě, převáženo kolo vítězky a tím pádem se zjistilo, že vítězka má lehčí kolo o nějakých, kolik to bylo?
2: No, jednou 20 gramů.
1: 20 gramů.
2: Nic.
1: To je vlastně nic, to je jako jedno napití v bidonu. A oni za to sebrali to vítězství. Já si taky nepamatuju, že by někdo byl diskvalifikovaný po závodě ani mezi muži po tom, co mu převáželi kolo. Vím, že se kola váží před startem, měli jsme s tím problémy my, určitě Michal si pamatuje za naší kariéry, protože tenkrát ty kola byly vlastně, bylo to těsně před tím nástupem kotoučových brzd, kdy ty kola už regulérně byly fakt na tom limitu a častokrát pod tím limitem a když člověk šel na to vážení, tak si, já nevím, musel nějakým způsobem pomoct, že tam prostě něco přidal na to kolo, aby to kolo splnilo ten limit. Protože už prostě ty technologie to dovolovaly, nebylo to nějak nebezpečný, že bychom si odvrtávali rávky, jako to dělali naši předchůdci, nebo odvrtávali si ty brzdové páčky, aby se dostali na tu váhu. Ne, prostě kolo standardně šlo udělat 6,7 a ne 6,8. Pak nástupem kotoučových brzd se tohle to přestalo řešit, protože ty kola najednou vážily 8 kilo, 8 skoro, 8 kilo nebo prostě 7 a půl a nikdo to neřešil. Teď zase ty technologie už jdou tak dolů, že už ty kola jsou znova na limitu, zvlášť ta dámská kola, kdy ty holky mají ty kola prostě menší, lehčí a tak dále. A ta UCI by na to nějak reagovat měla. Já si myslím, že už tenhle ten limit je prostě zastaralý a klidně bych nějakých 6,5 nebo 6,6 dovolil, vůbec bych s tím neměl vůbec problém, ale zase na druhou stranu to pravidlo pořád platí, tak prostě musí se dodržovat, no.
2: Co si myslí Michal Stark?
0: No tak jako samozřejmě to bylo to krutý a vlastně jako do jistý míry trošku nespravedlivý. Přesně, jako když jako zvážej rozečí ty kola na startu a řeknu, hele, tak to prostě nepůjde, tak to brzké beru, ale po závodě a ještě jako sprinterská etapa, tak to mi připadalo trošku nadbytečný, ale prostě ty rozečí jako UCI jsou přísný. My tu zkušenost máme, jako máme jich strašně moc, jak nám měřili kola před časovkou, že to prostě byly, takže jedni rozečí vám změřili, vycházelo to, za pol hodiny jste šel znova, a oni tě vyhodili z toho prostě, že jako máš to proti pravidlům, že? Takže to prostě bylo běžný a já třeba se zbytkem nohy opírám o takový košík, který mám u sedla a i ten prostě je podle UCI a měřili mi ho pásmem, že ano.
2: Mě jenom ještě úplně poslední věc mě k tomu napadla, ta hmotnost, ono často, když člověk řeší, třeba i někteří cyklisté to řeší, jak mají to kolo těžké, tak já jsem si tady rozklikl prostě Stai Little Track a mám tady Gaju Realini, která váží 40 kilo a vlastně její jako parťák z toho týmu je Max Walscheid, který měří bez centimetru 2 metry a má asi 90 kilo. A když si vlastně člověk uvědomí, že na ně oba dva se to pravidlo aplikuje úplně stejně, tedy prostě Gaja Realini, která nemá ani metr a půl a má přesně 40 kilo, má mít kolo 6,8 a Max Walscheid, který prostě je rozjížděč sprinter, tak je víc než dvojnásob. Tak jako i tohle je určitě k zamyšlení.
1: V tomhle je to nelogický, protože Walscheid by to kolo roštípal. Jako představit si dát Jonathana Milana s jeho stylem sprintu, dát mu kolo, který váží 6,7 nebo 6,8, tak ho roštípe. A zase pro takovouhle holčinu je to prostě zbytečně těžký kolo. Jo? Takže přesně v tomhletom směru chápu ten záměr. Prostě bylo to kvůli bezpečnosti. Aby prostě závodníci a týmy se nesnažili nějakým způsobem ty kola odlehčovat na úkor bezpečnosti těch materiálů, to všechno chápu, ale bude se s tím muset nějakým způsobem pracovat, pokud se ta cyklistika chce vyvíjet. Je to jako na Formuli 1, tam ty pravidla o těch technologiích se měnějí zase na druhou stranu až příliš často a jsou nepřehledná, ale prostě nějakým způsobem se na to reagovat musí, protože dneska ta technika tomu vládne. Samozřejmě, že ty výrobci těch kol se snaží prostě přijít pro ty hobby cyklisty a to Michal bude vědět nejlíp, protože s těmi hobíky vyráží na ty jeho výšťky, tak oni jsou schopni dát 50 tisíc za jeden gram jako dolů, jo, protože prostě každý gram jako se počítá a v tom je ten biznis vlastně udělaný, ale pokud prostě ty závodníci pak ty nejlepší materiály nemůžou využívat, protože vlastně je nesmysl, aby si je na kola dávali a nevešli se potom do toho limitu. Tak to jde i proti tomu záměru těch, kteří tu cyklistiku vlastně platí. A dneska ve většině těch velkých stájí ty výrobci těch kol jsou jedním z hlavních sponzorů. Jo. Takže těžký soudit. V tomhletom konkrétním případě, a tím to chci uzavřít, je ten nesmysl, jak říkal Michal, ještě větší, že to byla sprinterská etapa, kde to lehký kolo vlastně nikomu nepomůže. Taky se mohlo stát a já bych tím třeba argumentoval, že jsem v půlce závodu někde lehnul a že se mi obrousil lak o asfalt a vlastně to je těch 20 gramů.
2: Jako. No víš, anebo protože už lec, kdo jezdí taky na těch bezdušových systémech, tak oni říkali, co když měla jako defekt a část toho...
1: Vypustila přes, jsem...
2: No jasně, no. Třeba část, jo. No, potom se řešilo, že možná to bylo tím, že taky jela na jedno převodníku, takže jestli je to opravdu nějaká chyba těch mechaniků, že to nepřeváželi předtím, tak to samozřejmě jde za tou stájí a myslím, že vlastně všichni chápou v cyklistice, že když je to pravidlo, tak je potřeba ho dodržovat. Jenom v tomhle konkrétním případě vlastně to porušení versus ta sankce za to byla tak absurdní, prostě ona vyhrála o 10 metrů, sprinterka, oni oblékli do růžového a o 2 hodiny později řekli nejenom, že ty jsi nevyhrála, ale jako jeď domů na etapové závodu. V tomhle mi to přišlo úplně šílené. Ale jdeme od toho. V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si povídáme s Michalem Starkem a pojďme Michalovi, Jirko, věnovat tu poslední část. Ať si o něm povídáme pořádně.
1: Michale, máš tu kariéru obrovsky bohatou, seš jeden z nejzkušenějších našich paralympijských cyklistů, tak když se vrátíme k té aktivní kariéře, na co i teďko pořád jako s láskou vzpomínáš nejvíc?
0: Tak já ji mám hlavně dlouhou, tu kariéru. Jako to, nemám ji až tak bohatou, jako máš ty. Vedle tebe jsem
1: bohatství trošku, není v penězích ani v medailích.
0: Vedle tebe jsem trošku trpaslý, že jo, se svým ubohým jedním titulem mistra světa, ale jsem na něj pyštej, jako to musím říct, že jo. Já vlastně nejvíc vzpomínám a proto taky vlastně jsem na rozdíl od tebe jsem tu kariéru jako oficiálně neukončil, že jo, protože jsem se toho bál, jo, toho okamžiku, takže vlastně pořád jako tak trošku jsem tam jako si jako za závodím, ale jako to vůbec nedá porovnat.
1: Já se omlouvám, že jsem řekl po kariéře.
0: Ne, to si řekl správně, Voda samozřejmě už je doustupová, ale cyklistiku pořád milujeme. Ale já vzpomínám asi nejvíc jako na tu partu, na ten tým. Jako, my jsme, se nebojím říct, jako ze Žirou určitě, byli jsme jako strašný dříči, jako pak jsme tomu obětovali strašně moc, jo, a nevím, jestli tomu tak obětuje. Současní závodníci v paracyklistice, doufám, že ano, protože jinak to nejde bez toho, bez té přípravy, tak i vedle toho prostě jsme zažili spoustu legrace, spoustu zážitků, jako mnoho se prostě nedá publikovat, mnohé
2: to škoda.
0: Je to škoda, ale fakt to nejde. Napsali bychom na tom, o tom spoustu knih, Jirka, myslím, že o nějakých našich zážitcích napsal ve své knize, ale to prostě pro mě bylo zásadní, jako mohli jsme se jeden na druhého spolehnout a vlastně jako bylo taky fajn, že protože jsme byli třeba i s Jirkou každý v jiný kategorii, je to u paracyklistiky tak rozdělený, že aby to bylo relativně trochu spravedlivější, tak jsme si vlastně jako nelezli do zelí, že jo, takže vlastně jako jsme si o to víc jako ty výkony vzájemně přáli, jako a vlastně jeden druhýho táhnul, jo, takže prostě to bylo taky pro mě velmi příjemný a to je prostě značná část mého života. No.
2: Michal Starek v kilometrech Jiřího Ježka, když teda ten pouhý jeden titul mistra světa, tak Michale, to je časovka.
0: Časovka. Bylo to paradoxní. Já ačkoliv vlastně jako ve své podstatě mám nejradši hromadný závody, považuji za ten královský závod, jo, tak ty největší úspěchy jsem měl z časovek a ze stíhacích závodů na dráze, že? Protože my jsme oba dva jezdili i vedle silniční cyklistiky i dráhovou cyklistiku. Byli jsme takový zázraci, jako v tomhle tom smyslu, prostě jsme byli schopni to zvládnout, taky naše sezóna byla celoroční, že? Ale ano, ty časovky prostě byl jsem nějakým způsobem zavejčený, takže prostě mi to šlo a byl jsem ten cyklista, který dokáže jako zalehnout a trápit se, že jo, těch 20 až 45 kilometrů a vydržet, no.
1: No, tak to přesně odpovídá o tom, že jsi říkal, že jsi byl dříč, nebo že my jsme jako ta parta byli dříči, tak tohle přesně s tím jako koresponduje, protože tam to bylo na ten hrubý výkon a tam musím potvrdit, že Michal v tomhle mě byl třeba obrovskou inspirací v tom, jak on se dokázal během té časovky vygumovat úplně až jako na nulu. A já jsem vlastně přišel do toho týmu vlastně poslední a pro mě tenkrát, ať to byl Michal Stark, ať před ním ještě ta generace Josef Lachmann, který mi vlastně do toho sportu přines, tak samozřejmě Lubomír Šimovec, závodník z Brna a vlastně taky obrovská legenda toho parasportu, tak to byli pro mě borci, se kterýma bylo vůbec ctí být v tom týmu, jo, a učit se od nich i třeba jako začínat nějakým způsobem pracovat na tom, abych se rozvíjel k těm závodům, protože my jsme to tenkrát měli tak trošku jako koníčka k práci s tím, že jsme netušili, že jednou třeba bude možnost se tím sportem živit. Takže já jsem vždycky se snažil být co nejlepší ve svém zaměstnání, abych si mohl vydělat dostatek peněz, který potom můžu použít v té cyklistice. A takhle jsme byli vlastně naučení a o to víc jsme si pak vážili, že v pátek nás pustili z práce ve svých zaměstnáních dřív a my jsme mohli tím jedním autem jet třeba do Rakouska nebo do Německa na ty závody a byla to prostě taková ta začínající doba toho paralympijského sportu, ale myslím si, že i třeba spousta hobby cyklistů tohle zná, nebo i ty juniorský týmy u nás, takový ty týmy, který nepatří úplně k těm nejlepším, tak to znají, že prostě jaká ta cyklistika je kočovná rovná, ale když je ta parta dobrá v tom autě, tak vlastně jako podobně jako každý sport to funguje v tom, že v tom autě vždycky ty zážitky jsou krásný. Ať se ten závod podaří nebo nepodaří, buď v tom autě jsme smutný, nadáváme a děláme si potom legraci sami ze sebe, že se nám to nepodařilo, anebo prostě celou tu cestu zpátky oslavujeme a baví nás to.
0: Jenom navážu na Jirku, jako byly to dlouhý léta, kdy vlastně jako jak mluvím o té partě, o té skupině, že jo, tak vlastně jako ta reprezentace, jako to byla skoro moje jako druhá rodina, protože jako my jsme jako po těch závodech, po soustředěních, jako jsme byli víc než skoro s rodinou, že jo. Mě když se narodila první dcera, že jo, tak jsem byl u porodu a pak jsem ji víceméně viděl, když jsem se vrátil z paralympiády ze Sydney, jo, kdy jako vlastně ani nevěděla, kdo ji tam vítá, že jak, jo. Takže to času, který jsme byli spolu, bylo strašně moc. A
1: důležitý, že jsi byl u početí, jo.
0: To jsem pravděpodobně byl, ale ne, teď doufám, že mě Jana teď neposlouchá, moje manželka zlatá, báječná, která kdy nebýt jí, tak moje kariéra už dávno skončila v nepočátcích, jako bez té rodiny, to samozřejmě nejde, to taky musím podotknout, tak mám tři holky, ženu a dvě dcery, které jsou báječné a vždycky mi v tom podporovali. Ale chtěl jsem ještě dodat, že vlastně jako myslím, že jsme byli v tomhle tom jako docela výjimečná generace, že my když jsme jeli na kterýkoliv závod, tak jsme tam jeli s tím, že jo, chceme ten závod vyhrát. Jo, že prostě jdeme se prostě prát o medaile, jo, že bychom prostě někam jeli jako účast, jako to nás ani nenapadlo, jo, takže jako paradoxně v těch dobách největší slávy, že jo, tak když jsme se vrátili a nevyhráli jsme nebo jsme nebyli na bedně, tak jsme byli zklamaný, že jo. No, co bych teď za to dal, kdybych byl do 20 do 50 někde.
1: A co by za to dal celý ten paralympijský tým cyklistický dneska, no, ta reprezentace. Ale samozřejmě to je jako v těch generacích to takhle chodí, že vždycky se daří, pak je nějaký propad a třeba se to zase nastartuje a budeme mít ty šampiony. Samozřejmě šampioni v tom paralympijském cyklistickém týmu jsou a šampionky, takže nějak pořád jakoby ten sport funguje. Když se teďko přesunu do té tvojí pozice v cyklistice, kterou zastáváš nyní a se kterou si známý vlastně v okolí Prahy, ty tvoje výšťky Michala Starka, což byly vlastně takový první social rides. Dneska jsou ty social rides obrovsky populární, skoro každý obchod má nějakou svoji výšťku pravidelnou, tak Michale, ty jsi byl vlastně v tomhletom u nás jako asi první, když odpočítáme ty už stoleté výšťky od pražského železničního mostu, ano. Tak tvoje výšťky Michala Starka tady na jeho západ od Prahy na Křivoklátsko, tak funguje to furt a jak se mění ty lidi, kteří s tebou jezdějí? Za tu dobu.
0: Já jenom ještě jako k tomu podotknu jako ten prvopočátek. Ono vlastně to s tím obchodem jako mělo ten začátek úplně společné. Jo. Já nevím, jestli tady nemůžu jmenovat firmy. Úplně ty začátky byly jako s Pepou Přibem, kdy to vzniklo z palouků a vlastně jsme to dali dohromady, protože jsem jezdil jednu značku a vlastně tam byly ty úplný začátky. Že ano. A
1: takže pak jste hostivické prodejny jste vyráželi.
0: Ano, hostivické prodejny jsme vyráželi směrem na Křivoklátsko, že ano. A pak jsem z toho udělal teda postupně, řekněme, svoje výšky se svojí vyrozenou skromností a posunuli jsme se z Hoskivických palouků až postupně přes Hoskivice až ke Kolokávě na Hájek, že, kde to prostě už je bezpečné místo startu a vlastně jako těma výškama za ty prostě léta prošly jako neuvěřitelný jako počty lidí a vlastně jo, takový, já tomu říkám, že to je takový vlak, který jako nikdy nezastaví. Takže jako ty onemocníš, jedeš na dovolenou, prostě nějakou dobu nejezdíš, ale víš, že potom se můžeš znova připojit, protože ty výšky úterý, čtvrtky, soboty, neděle prostě jsou pořád, ať je léto, ať je zima, když vlastně není jako metr sněhu, tak vlastně jezdíme, nebo se jezdí. Já samozřejmě teď trošku, hlavně přes zimu už méně kvůli své práci, ale je to takový ten nekonečný vlak, já jsem tomu strašně rád, že to funguje a je to takový ten social rate, ale vlastně, který je pro všechny, jako vlastně není to ničem omezovaný, každý prostě, když uvisí, tak může přijet, není to je samozřejmě snadný, jako když někdo si
1: to zní trošku jako, já bych měl strach, kdybych tohle slyšel, kdo uvisí, může přijet.
0: Ne, to úplně ne, ale jako tím chci naznačit, že někdo, kdo vyjede jednou za půl roku na kolo, tak ten bude mít asi problém, když to nebude vysloveně přírodní talent, jo, takže jako pod 25, ať jsem velmi jemnej, se tam nejezdí, spíš jako někdy pod 30, ale je to tak, že vlastně jedete v nějaký skupině, kde jako se naučíte třeba třeba i v nějakého pohybu na silnici. My se snažíme prostě, aby to byly vždycky jako bezpečné výšky, máme i nějaký desatero, aby se ty lidi jako takhle měli chovat, protože víme, to není snadný, že jo. A i když tam ten provoz už je trošku menší, tak pořád jako nechceme jít do nějakého konfliktu s řidičema, že snažíme se, abychom tolik ty ostatní neštvali.
2: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, jestli jsem, ono to tam asi zaznělo, ale jestli jsem to správně zaslechl, 4x týdně to pořád funguje.
0: 4x týdně, no.
2: Hezky, úterý, čtvrtek a o víkendu.
0: Sobota, neděle, no. Ano, ano.
2: Kolokáva se vyráží.
0: Kolokáva se vyráží.
1: Tak to hezky. Musíš mít formu jak blázen. Nebo je to tak, že někdy nejedeš, že jsou výšky Michala Starka bez Michala Starka?
0: Formu jako blázen teď nemám, protože pravidelně nevyjíždím. Jako.
1: Aha, jo, takhle. Já myslím, že jsi právě vždycky účastný.
0: Byly doby, kdy jsem jako jezdil pořád, ale jako s tím, jak teď jako funkcionářím, tak jak prostě toho času je méně a prostě tak to je. No.
1: Tak starosta je Jenče, Jeneč už není jako vesnice, že jo? Tak
0: pořád jsme vesnice a jsme rádi, jsme vesnice.
1: Obec, no jasně, ale jako ale není to vesnice, jak si můžeme...
0: Jsme trošku větší. Jako, no,
1: tak to je jako... Pravda, to je, a použiješ tam něco z cyklistiky v téhle tý svojí práci nebo roli?
0: Takovou tu jako cyklistickou šírenost, takovou tu, jak jsem tady o tom hovořil,
1: tu zabejčenost,
0: prostě jako, že věci, které jako ostatní, že třeba kolegové říkají, to je prostě nesmysl, do toho nepojďme, tak já říkám, ano, to zvládneme, že jako je to na začátku nesmysl, ale vlastně jako díky tomu, že asi máme v sobě tuto vlastnost, že to prostě nevzdáváme, tak to mi pomáhá i v práci.
1: To je hrozně fajn, že i lidé, kteří vedou potom jako úřad, pocházejí ze sportu, protože samozřejmě věřím, že podporuješ sport v té obci a podporuješ mladý ke sportu. Byl jsem u vás dokonce v té době, kdy jsem tančil s Lenkou Norou Návorkou, tak jsem byl u vás na plese, takže jsem tam viděl spoustu jako fit mladých lidí, mladých kluků a holek, takže tam máte asi i sportovní aktivity, ne?
0: Máme, já jsem tomu strašně rád, protože máme tam jako výborný fotbalový tým, který se věnuje jako od přípravek přes žáčky až jako po dospělé. Takže
1: to
0: jako
1: si nech to na desítku Pavla Horváta, tady v tom pořadu nám jako netahej ten balon.
0: Kopačky ne, ale co vám bude kluci bližší, že jo, běháme, máme jenický běh pro zdraví v říjnu, jste zváni 4. října, jsou to krátké vzdálenosti 2,5 a 5 kilometrů a máme tam i pro děti samozřejmě, jo, takže bohužel ještě jako pořád jako dávám dohromady, přemýšlíme o tom, že uděláme i cyklistický závod, nějaké kritérium, ale ono to je trošku náročnější, no a teď se nám blíží pingpongový turnaj, tak jako budeme dělat, jo, takže hodně sportujeme.
2: A co ještě Michal Stark teď plánuje třeba jako soukromá osoba? Teď, když jsi se vrátil včera, tak nějaký podobný výlet je třeba ještě letos na plánu?
0: Teď se plně nejbližší, jako v neděli se chystám jako podpořit, jde sem vlastně vašeho kolegy Daniel Aníš Wright, kamarád, že ho novinář, který před lety zemřel, tak se jezdí pravidelně a Petr Vizina, zase další cyklista kamarád, že dělá naštěstí tuto úžasnou akci, takže v neděli se toho zúčastním, tak na to se moc těším. No a určitě se budu dívat na tu de France, budu fandit, jako jsme uvažovali s mojí báčnou jednou, že se pojedeme podívat, ale to asi nezvládneme a určitě prostě nějaký podniky během roku určitě dáme.
2: Jiří Ježek taky plánuje, že se pojede podívat na Tour de France. Tam to klapne, mi to vypadá.
1: Já se pojedu podívat, protože já nepotřebuju, aby jela v Itálii tolik jako Michal. Takže,
2: stačí ti Španělsko.
1: Takže mě stačí, já miluju Španělsko, takže tím, že je stát Barcelona. Letošní Tour de France dám celou, těším se strašně na to, ale chci moc poděkovat Michale tobě za tvůj čas. Vím, že toho máš strašně moc a že jsi udělal čas a přišel si nám nejenom povyprávět o Giro, krásně jsme zazpomínali na naší hrozně hezkou kariéru a držím ti palce. Jak v té roli, že pořád držíš tu hobbickou cyklistiku, svůj Stark tým a ty výšťky, ale samozřejmě i v té roli starosty, ať se ti daří.
0: Já vám moc děkuji za pozvání. Já si myslím, že všichni potřebujeme tu cyklistiku k životu.
2: Děkujeme moc za to. Ještě Jirko?
1: No, já chci ještě připomenout, že budeme na festivalu Off-Season s Karlem mít dva velké rozhovory. Jeden na stage ve 12 hodin, takže ten fanouškovský festival Off-Season, je to 13. sobotu, takže ve 12 hodin budeme mít na velké stage rozhovor s Metoděm Jílkem a s naší paralympijskou hvězdou.
2: Simonou Bubeníčkou.
1: Ano, takže to bude velký a pak samozřejmě Radiožurnál Sport tam bude mít zastoupení i třeba v podobě desítky Pavla Horváta. Přijďte tam, budeme tam mít i ten rozhlasový airstream, takže nás můžete potkat v nejbližší příležitosti 13. června. na off-season v Praze na výstavišti.
2: Budeme moc rádi, když přijdete, moc rádi se s vámi pozdravíme a uvidíme. Dnešní kilometry Jiřího Ježka jsou za námi. Michal Stark, ještě jednou Michale moc děkujeme a ať se daří, ať to jezdí.
0: Já také děkuji, mějte se pěkně.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: V Arménii začaly parlamentní volby. Po výbuchu v bytě v Toužimi policie našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Hokejista Tomáš Hertl přispěl gólem a asistencí k druhé výhře Vegas ve finále NHL. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Arménii začaly parlamentní volby. Voliči rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoly Pašiňana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
3: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
4: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie vezl vrtulník jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté zajistili důkazy a budou je dál zkoumat. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu po 7:30. Ode dneška se v centru Brna platí za parkování v modrých zónách i v neděli. V zóně B si návštěvníci města musí koupit parkovací lístek od 17 hodin do půlnoci. Změna má podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka pomoct rezidentům.
5: Ke změně jsme přistoupili na základě zkušeností řidičů a po projednání s městskými částmi rezidenti, kteří například přijížděli z víkendových pobytů, tak měli horší možnost zaparkovat v blízkosti svého bydliště a díky tomuto opatření by se to mělo zlepšit.
1: Věřící ve Starovičkách u Hustopečí dnes poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovné bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul. Očekává se, že přijede několik set lidí. Mše proto nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu.
6: Sport. Hokejisté Vegas vedou ve finále NHL 2-1 na zápasy. Tentokrát porazili Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení, přestože po dvou třetinách vedli 4-0. K vítězství Golden Knights přispěl gólem a asistencí útočník Tomáš Hertl. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros v finále 4 hry. S Američankou Townsendovou zabojují o titulu proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu. Vítězkou mezi singlistkami je teprve 19-letá Ruska Andrejevová. Polku Chvalinskou porazila 6-3 a 6-2. Účast Polky ve finále byla možná největším překvapením turnaje, protože na Antukovém Grand Slamu musela hrát kvalifikaci. Celkem v Paříži odehrála 10 zápasů a ve finále se to projevilo.
7: But it's normal, you know, I feel like everyone would be.
8: Jasně, že jsem unavená, ale to je normální, nechci se na to vymlouvat. Mira hrála neskutečně, byla lepší tenistkou a 100% si zasloužila vyhrát.
7: 100% deserve to win for sure.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 před Jihlavou a zavřená silnice Děčín Ústí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se kvůli stavbě mýtné brány projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně je to bez zpoždění. Na nehodu pozor na silnici 62 z Děčína do Ústí nad Labem. Mezi Dobkovicemi a Choraticemi u čerpací stanice ONO se střetla čelně dvě osobní auta. Před okamžikem jsme dostali informaci, že je silnice uzavřená, bude to zřejmě na déle a policie tam odklání dopravu. A na Rychnovsku vyšetřují nehodu na silnici 321 ze Solnic do Častolovic. U Domašína na kruhovém objezdu s odbočkou na Černíkovice auto narazilo do svodidel. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy.
6: Sedm hodin a pět minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemnou a sportovně velmi bohatou neděli. Mezi těmi hlavními událostmi bude samozřejmě také závěr tenisového Roland Garros druhého Grand Slamu sezóny. Konec konců, jak jste slyšeli ve zprávách, ve hře bude i také Kateřina Siňaková ve finále čtyř hry. A vy v našem vysílání uslyšíte už za chvíli. Povím vám třeba o tom, že na Roland Garros nezbírá jen vítězství, ale třeba také speciální odznáčky. Už za chvíli. Tak dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport
10: a Ondřej Prokop.

0: Čamba vamba na Radiožurnálu Sport. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká dnes dopoledne 14. grandslamové finále v Deblu v Paříži společně s Američankou Townsendovou zabojují o titul na Roland Garros.
1: Každý titul je hezký a vždycky je super vlastně zakončit Grand Slam tím titulem. Vlastně Taylor už tady byla ve finále, má další šanci z její strany, takže já jsem hrozně moc ráda, že v neděli budeme hrát a necháme tam všechno a doufejme, že to bude náš den.
2: Vyprávila po semifinálovém vítězství Kateřina Siňaková. Na akreditaci, kterou nejen tenisté musí v areálu nosit na krku, se jí pohupovalo několik speciálních odznáčků, které hráči a hráčky dostávají za každou výhru na turnaji.
1: Je to teďka poprvé v Paříži, ano. V Austrálii to nebylo, takže myslím si, že to vyloženě vymysleli tady, tak uvidíme, jestli to ještě nějaký jiný Grand Slam skopíruje.
2: Smála se Kateřina Siňaková, které se tahle novinka líbí, ale zároveň v ní nevzbudila výraznější sběratelský zájem.
1: Upřímně ne, tak vlastně ty jsme všechny dostali na začátku. Samozřejmě poctivě si beru, když projdu kolo. Jediný, který jsem si vzala navíc, tak to je vlastně ten tenisový back, jinak upřímně nějak mě neuchvátili ty ostatní, ale je to hezká změna, připomíná mi to trošku olympiádu.
3: Tam jich budete mít asi trochu víc.
1: No, tam to mám celý, takhle. Tam je pravda, že člověk fakt chtěl, sbíral, vyměňoval s těma ostatníma zeměma.
2: Vypráví desetinásobná grandslamová šampionka v deblu Kateřina Siňaková. O další trofej zabojuje po boku Američanky Townsendové proti srbsko-kazachstánské dvojici Kruničová-Danilinová.
1: No, tak máme jim co vracet, myslím si. Samozřejmě naše finále Finland Wells bylo na naší stranu, ale poslední dva Grand Slamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom Grand Slamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
2: Finále dámské čtyřhry začne krátce po 11. hodině a na Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

7 hodin a 16 minut dozněla písnička Daniela od kapely Lucie a my se můžeme věnovat dobrým zprávám z volejbalu. České reprezentantky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v čínském Nankingu přehrály Thajsko hladce ve třech setech. Thajkám povolili 14, 19 a 11 bodů v těch jednotlivých setech a mají tak třetí výhru ze 4 zápasů. Opravdu skvělý start do letošního ročníku Ligy národů. Za chvíli pohled na sportovní weby, kde bude zase řeč o tenisovém Roland Garros.

0: Dvouhružen na tenisovém Roland Garros letos ovládla teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Ovšem velký ohlas vzbudila i poražená finalistka Maja Chvalinská. Minimálně na zahraničních webech dostává polská tenistka dost prostoru, a to proto, že do boje o titul prošla až z kvalifikace. Podrobnosti nabídne Štěpán Bém. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Server BBC Sport píše o příběhu Chvalinské jako o pohádce, o kouzelném příběhu, kterému ke šťastnému konci nechybělo moc. Polka vstupovala do turnaje až ze druhé stovky světového žebříčku a články připomínají, že v součtu s kvalifikací odehrála na Roland Garros 10 zápasů. Vítězka Andrejevová v úvozovkách jen 7. A tak i únava mohla nakonec stříbrnou tenistku v závěru turnaje ovlivnit. V superlativech se o Chvalinské píše taky na stránkách Sky Sports či L'Équipe a přímo na webu Roland Garros se dočtete také o tom, že výkony Polky byly obdivuhodné a že je obrovskou inspirací pro další hráčky do budoucna.
0: Z Evropy se teď přesuneme do zámoří. Do Spojených států blíží se fotbalový světový šampionát a na programu byly další přípravné zápasy. Nabídli nějaký výrazný moment, o kterém by se hodně psalo?
1: Velkou parádu předvedl v utkání USA s Německem domácí fotbalista Anthony Robinson. Po rohovém kopu z pravé strany se balón odrazil za vápno. A ještě než dopadl na trávník, se 28-letý hráč Fulhamu do míče z voleje opřel a trefil se naprosto precizně do horní části branky. Krásným gólem vyrovnal na 1-1, nicméně díky brance německého křídelníka Leroye Saného, ale nakonec Němci zvítězili v přípravném utkání 2-1. Ovšem výstavní rána Robinsona popisuje, o ní mluví tedy také zámořské weby, na ESPN se u videa píše o prvotřídním voleji a ránu chválí i kanadské TSN. Tam se píše i o gymnastické oslavě branky. Robinson se totiž rozběhl, udělal hvězdu a pak ještě salto vzad.
0: Zahraniční zajímavosti, respektive zajímavosti ze zahraničních sportovních stránek, přinesl do studia Štěpán Bém. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Na hodně jednoznačnou záležitost vypadalo třetí finále Stanley Cupu. Hokejisté Vegas vedli nad Carolinou 4-0 po 4 gólech ve druhé třetině. Jedním gólem a jednou asistencí se na tom podílel také Tomáš Hertl, ale nakonec toho bylo velké drama, protože Vegas proti Carolině ten čtyřgólový náskok dokázalo ztratit a rozhodovalo se až ve druhém prodloužení v čase 85-38. Dal vítěznou branku Theodore, Golden Knights tak vyhráli 5-4 a ve finálové sérii v bitvě o Stanley Cup tedy vedou 2-1 na zápasy.

0: Blíží se krátké zprávy a po nich na Radiožurnálu Sport uslyšíte také první ranní sportovní přehled.
1: 7 hodin a 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
2: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Pracovníci požadují odchod současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. Tým dopis odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. V posledních týdnech kvůli nesouhlasu se způsobem vedení knihovny odešli i klíčoví investoři. Při třech izraelských úderech v pásmu Gazy zahynulo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že mířil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamas. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamasu a dalších palestinských frakcí. Hamas tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. V zoologické zahradě v Brně se narodila 2 mláďata vapity sibiřského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. V dospělosti můžou samci vážit až 380 kilo. Mláďata mají skvrnité zabarvení, díky kterému v přírodě lépe splynou s okolím. Další 2 vapity se ještě v Brně mají narodit. Brněnská zoo je jednou ze 2 zahrad v republice, které tento druh chovají. Sport. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily. V Nankingu porazili Thajsko 3-0 na sety. Češky v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. Mužská volejbalová reprezentace má 2. výhru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko ve 4 sadách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu a zavřená silnice z Děčína do Ústí. A na východní části Pražského okruhu silničáři opravují osvětlení. Od Běchovic po Černý most se budou pohybovat v levém pruhu. A teď jsou na 61. kilometru, pravým pruhem projedete plynule. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem také v tunelech. A v Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu k dálnici D1 a v Cholupickém jedou oba směry v pásu na letiště. Údržba tunelů má skončit dnes v poledne. A silnice 62 z Děčína do Ústí nad Labem je zavřená po nehodě u Dobkovic. Srazila se tam čelně 2 osobní auta. A policie odklání dopravu v Dobkovicích a u čerpací stanice ONO. A v Brně Husovicích vyšetřují nehodu v Židenické ulici. V nájezdu od Tomkova náměstí ve směru na Svitavy havarovala 2 osobní auta. A čekejte omezený průjezd, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V Krkonoších se dnes po ránu objevují přeháníky. Po dešťové přehánce má právě teď sněžka, obloha je oblačná a teplota se tam drží na 7 stupních Celsia. Ústí nad Labem hlásí teplotu kolem 13 stupňů, je to stejné jako v Chebu. Ostrava tam má skoro zataženo a tam je 12 stupňů. No a právě na severovýchodě republiky dnes zůstane obloha hodně oblačná nebo i zatažená. Počítejte taky místy s přehánkami a výjimečně i bouřkami.
6: Později odpoledne pak budou srážky. Ustávat a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
5: Podle meteorologa Miloše Dvořáka bude start do nového pracovního týdne, ale slunečný. Pondělí totiž bude jasné nebo maximálně polojasné. Teprve na večer se má v Čechách od západu trošku zatahovat, ale nejvyšší teploty předtím budou mezi 23 a 28 stupni. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: zpívala Avenged Sevenfold. Na Radiožurnálu Sport je 7 hodin a 38 minut a přeji vám dobré ráno. Hokejový útočník Tomáš Hertl zazářil ve třetím finále NHL gólem a asistencí, pomohl Vegas ke druhému vítězství série. A podrobnosti si řekneme v úvodu sportovního přehledu s Pavlem Tilšarem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Golden Knights porazili Carolinu 5-4 až ve druhém prodloužení. Po Hertlově brance a nejrychlejším hattricku v historii finále NHL od Kanaděna Marnera přitom vedli hokejisté Vegas po dvou třetinách 4-0. Ve třetí části ale Hurricanes vytvořili další rekord závěrečného boje o Stanley Cup. V rozmezí 39 sekund dali 3 branky a necelé 2 minuty před koncem základní hrací doby srovnali na 4-4. Rozhodující gól dal v čase 85-38 obránce Vegas Theodore. Jeho střela se odrazila od zadního mantinelu a střídející brankář Caroliny. Američan Bassi si nohou srazil puk do vlastní branky. Vegas tak ve finále NHL vede 2-1 na zápasy, ten další se bude hrát v noci na středu českého času.
0: Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevření trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře takový zájem překvapil.
2: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
0: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Ve skupině se pak utkají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
1: Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká dopoledne 14. grandslamové finále v Deblu. V Paříži společně s Američankou Townsendovou zabojují o titul na Roland Garros. Jejich soupeřkami budou Srbka Kruničová a Danilinová z Kazachstánu, tedy dvojce, které má Siňaková co vracet.
3: No, tak máme jim co vracet, myslím si. Samozřejmě naše finále Indian Wells bylo na naší stranu, ale poslední dva Grand Slamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom Grand Slamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
1: O finále ženského deblu uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála ženský single na Roland Garros. Maju Chvalinskou porazila 6-3 a 6-2 a zastavila senzační tažení polské hráčky. Chvalinská má za sebou životní 3 týdny, během kterých v Paříži prošla z kvalifikace až do boje o Grand Slamový titul. Teď doufá, že bude ve stejných výkonech pokračovat dál.
4: Honestly, I didn't feel like I'm playing my best tennis, which is kind of weird, but
5: mám pocit, že jsem tady paradoxně nehrála svůj nejlepší tenis. Vím, že to zní zvláštně, ale je to tak. Zároveň jsem určitě nabrala velkou porci sebevědomí, protože jsem dosud nikdy nehrála proti takhle kvalitním soupeřkám. Teď budu pracovat na tom, abych na dalších turnajích byla ještě lepší tenistkou.
0: O titul v mužské dvouhře se odpoledne utkají Němec Zverev a Ital Koboli.
1: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V troji nestačila jen na vítěznou Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech ukončila kariéru. Pokračuje Martina Sadková.
6: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem jí třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, anebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
1: 7. skončila Tereza Kneblová a 9. Tereza Michalová. Mezi muži triumfoval v troji Francouz Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl 6. Václav Chaloupka. Soutěžní program na světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troji dnes završí závody v kajak krosu a na Radiožurnálu Sport budeme u toho.
0: České volejbalistky zakončily úvodní turnaj Ligy národů vítězně v čínském Nankingu, porazili Thajsko hladce ve 3 setech a vyhráli tak 3 ze 4 zápasů na úvodním turnaji.
1: Čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání na prvním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Se severským soupeřem sice ztratili první set, ale nakonec zvítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Moník.
7: Po prvním setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladý a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
0: Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem.
1: Opavští basketbalisté získali ligový bronz v rozhodujícím utkání o třetí místo v hale Brna, zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Večer bude pokračovat boj o titul, Pardubice nastoupí v 19 hodin proti Nymburku, který vede v sérii 2-0.
0: Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu, druhý duel Nizozemec Verstappen z Red Bullu a třetí Brit Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu v 15 hodin.
1: A ženský bouldering na světovém poháru ve sportovním lezení v Praze vyhrála 18-letá Američanka Sandersová. Češky ve finále nebyly. Dnes se na štvanici představí Adam Ondra, a to v lezení na obtížnost.
0: Bohatý první dnešní sportovní přehled připravil Pavel Tilšar. Díky.
1: Hezkou neděli.

Český motocyklový jezdec Filip Salaš se dostává do výborné formy před blížící se velkou cenou na domácí půdě v Brně. Teď po druhé za sebou bude startovat do závodu v mistrovství světa silničních motocyklů ve třídě Moto2. Ze druhé pozice v sobotní kvalifikaci na velkou cenu Maďarska totiž skončil druhý, stejně jako minulý týden při Grand Prix v Itálii, kde nakonec toho bylo páté místo v hlavním závodu. Tentokrát pole position unikla českému jezdci o pouhých 24 tisícin sekundy, když Španěl Guevara zajel tenhle ten lepší čas než Filip Salaš v úplném závěru kvalifikace. Zbývalo do jejího konce asi 7 sekund, které tedy chyběly k tomu, aby si Filip Salaš mohl připsat pole position. Nestalo se, pojede tedy ze druhého místa.

0: Dnes máme 7. června a 7. června je i v našem seriálu. Jen se v kalendáři a rozhlasovém archivu vrátíme o 50 let zpátky. Do času, kdy fotbalisté Československa mířili za titulem evropských šampionů. A právě cestu až k finálovému zápasu si den po dní na Radiožurnálu Sport připomínáme. Tak tedy máme 7. června roku 1976.
1: Toto období bude v Praze charakterizováno rozsáhlou investiční činností, na kterou je ze státního rozpočtu vyčleněno 62 miliard korun. Značné prostředky budou věnovány na výstavbu metra.
2: 7. června roku 1976 se v rozhlasových novinách mluví o velkých plánech a investicích na území Prahy a třeba také o unikátní parní turbíně.
1: Bude na území hlavního města postaveno také 58 tisíc nových bytů ve všech formách výstavby.
3: Dosud největší parní turbínu československé výroby.
2: Tyto hlavní zprávy se vysílaly pravidelně v podvečer a zrovna 7. června roku 1976 se právě v té době také sjížděli fotbalisté Československa do hotelu FIS ve Štrbském plese ke krátkému horskému soustředění. V Tatrách budou 4 dny. 10. června si zahrají modelové utkání mezi sebou v Ružomberku, ale hlavně na čerstvém vzduchu doléčí drobné šrámy a utuží kolektiv, jak plánují trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš. Že se budování party dlouhodobě dařilo, dokazuje i vyprávění klubových rivalů, kteří spolu běžně bydleli na pokojích. Třeba Alexandr Vencel, brankář Slovanu a náhradník Ivo Viktora v reprezentaci, bydlel s Ladislavem Jurkemikem z bratislavského Interu.
4: V té době jsem v podstatě s Ladskom Jurkemikem trávil nejvíc času jako parťáci.
5: Jak to jde spolu dohromady, Slovan, Bratislava, Inter, Bratislava?
4: Toto bylo možná vtedy, keď jsme byli na ihrisku v té chvíli, takže jsme se až tak vtedy moc na sebe neusmívali, ale či před zápasem, alebo po zápase jsme byli vždy velmi, velmi dobrý priatelia.
2: A slova Alexandra Vencela potvrzuje i častý spolubydlící Ladislav Jurkemik.
6: Vždy byla konkurencia mezi Interom a Slovanom, derby bolo vždy vypredané, ale my keď sme sa stretli aj v meste, tak to sme debatovali, na pivo išli. Chodili napríklad hráči, keď boli zranení, chodili k nám, k lekárovi Binovskému. Hovorím, na ihrisku to bolo na plné pecky, ale mimo ihriska sme sa stretávali. A nielen s futbalistami, ale všetky športy. Hokejisti Slovana boli naši fanúškovia, Interu.
5: Aha, takže chodili fandit hokejisti Slovanu.
6: Áno, a my sme si vymenili lístky, my sme dali lístky na futbal k nám a oni nám dali na hokej.
2: Třeba Antonín Panenka z Bohemians býval na pokoji s Ivo Viktorem z pražské Dukly. Josef Moder z košické Lokomotívy se už dlouho kamarádil s Pavolem Birošem, který sice hrával za pražskou Slávy, ale pocházel z Prešova.
7: Jeden bol dobrý priateľ, hral za Sláviu Praha, Palo Biroš, ktorý nás už zanechal tu samých. A s ním som väčšinou býval aj cestoval z Košíc. Ja som bol veľký priateľ s jeho bratom, vynikajúci lekár, tak sme sa zblížili.
2: Vzpomínal Josef Moder, ktorý ale soustředění příliš nemiloval. V té době bylo běžné, že už krátce po 20 se z mužů stávali otcové a byl to právě i případ záložníka Lokomotívy Košice.
7: Neradi sme chodili na dlhšie sústredenie, poviem pravdu.
5: Ste byli dlouho od rodiny?
7: No a mali sme deti, mali.
5: Tedy už jste mývali děti běžně, že?
7: Ano, jistě. Já jsem byl například rodák z Južného Slovenska, od Nových Zámků. Já jsem išel na východ, takže tam jsme nemali ani rodinu, že by manželky pomáhali, rodina a tak dále. To byly těžké časy, ale tak nějak se to zvládlo.
8: Ano, mali jsme rodiniček a já samozřejmě. My jsme to so Slovanom mali vyskúšané, s Venglošom jsme chodili aj počas sezóny do Tatier, akože osvieži si trošku kondíciu, lebo dočítal sa niekde, že to pomáha, no tak získali sme tie tituly, takže asi to pomáhalo. Takže tam sme sa dali tiež dokopy.
2: Řekl Ján Švehlík, ktorý měl za spolubydlícího spoluhráče z útoku bratislavského Slovanu, Mariána Masného, ktorému se přezdívalo Béla.
8: S neho by bol aj dobrý tréner. Stávalo sa na príprave na ligu, taktická porada, jak býva. Vengloš vysvetloval, čo ako bude hrať. My sme všetci počúvali a Béla sa pozval, že to takto nebude asi fungovať. Čiže mal to futbalové videnie a myslím, že mohol byť, bol s ním dobrý tréner. On sa vedel ozvať a Vengloš mu to musel zdôvodniť.
5: Takže dělal takovou oponentúru.
8: Áno, oponentúra. čo si málo kto dovolil, lebo to sú boli vysoko odborné veci, taktika, nie? A takže v tom som ho obdivoval. No, tak.
2: Prozradil Jan Švehlík, že Marián Masný dělal svým trefným postřehům velmi často oponenturu trenérům a ve Slovanu Josefu Venglošovi, který byl i reprezentačním asistentem. Je 7. června roku 1976 a soustředění v Tatrách začíná. Po jeho konci trenéři navrhnou konečnou nominaci pro závěrečný turnaj mistrovství Evropy. Z 22 pozvaných hráčů seznam zúží na 18 fotbalistů. Boj o zlato tady bude za 13 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Tak nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros finále čtyřhry. Silnice 62 z Ústí do Děčína je v Dobkovicích po vážné nehodě v obou směrech uzavřená. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí, že stáhne výpovědi a bude pokračovat v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal Dagmar Havlové, která je spoluzakladatelkou knihovny. Ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
6: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
7: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
8: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
7: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
5: Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela v sobotu v 93 letech. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charity.
9: Bernadette Chiracová se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacques Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiraková mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
10: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
11: Vy jste vzali syna sebou?
10: Jasně, on to taky má rád.
11: Jak se ti to líbilo?
12: Moc.
13: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
12: Bylo to nádherný.
11: A co se ti líbilo nejvíc?
12: Asi ta Vltava.
13: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
14: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočery jako v roli šéfdirigenta.
13: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: A vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu ještě po 8:30.
4: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková bude hrát na Roland Garros o svůj 11. grandslamový titul v ženské čtyřhře. S Američankou Townsendovou nastoupí po 11. hodině proti Danilinové z Kazachstánu a Kruničové ze Srbska. Uslyšíte o tom v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ve finále mužské dvouhry se pak utkají Němec Zverev a Ital Koboli. Mezi ženami triumfovala Ruska Andrejevová. Čeští fotbalisté se připravují na mistrovství světa, do kterého vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. V Mansfieldu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců, většina z nich žijících v Americe. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
15: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem teda fakt s tím budem bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Uzavřená 62 u Dobkovic i silnice 6 u Petrohradu. 62 spojnice Ústí nad Labem a Děčína v Dobkovicích zůstává v obou směrech neprůjezdná. Na úrovni čerpací stanice Tank Ono odklízejí následky střetu dvou osobních aut. Policie řídí odklon dopravy. A silnice 6 Praha Vary. Stejné potíže v omezení u Petrohradu. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody nákladního a dvou osobních vozidel. I tam je teď podle čerstvého infa policie silnice v obou směrech uzavřená. 26 z Draženova do Horšovského Týna. Za odbočkou na Meclov se srazilo osobní vozidlo s autobusem. Tam projedete Kyvadlově v celku plynule. Na hlavní části Pražského okruhu v obou směrech pokračuje víkendová údržba v obou tunelech. Jak v Lochkovském, tak Cholupickém se projíždí obou směrně vždy jedním tubusem. Ranní provoz je klidný, nezdržíte se. A Praha ještě jednou, teď východní část okruhu a směr ze Štěrbohol k D10. V úseku mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké, tedy mezi 62. a 59. kilometrem, pracují na opravách veřejného osvětlení ve středovém pásu a projíždí se tak pouze pravým pruhem. I tam zatím plynule bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
18: Zprávy skončily v 8 hodin a 6 minut a vy dál posloucháte Radiožurnál Sport. Příjemnou neděli. Nejen české hrdiny má světový pohár vodních slalomářů v pražské Troji, kde dnes program zakončí závody v kajak krosu. Kromě zlatého Jakuba Krejčího nebo stříbrné Martiny Sadkové se hodně tleskalo také australské hvězdě Jessice Foxové, která překonala těžké období. O čemž uslyšíte víc už za chvíli po písničce od Adele. Příjemný poslech.
16: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Emotivní comeback zažívá nejlepší vodní slalomářka všech dob Jessica Foxová. 31-letá Australanka kvůli operaci nádoru na ledvině přišla v loni o domácí mistrovství světa. Teď je zpátky a na světovém poháru v pražské Troji ukazuje, že vyhrávat nezapomněla.
1: Nejdřív vyhrála mezi kajakářkami. A pak před burácejícími a přejícími fanoušky vládla i kanoistkám.
2: Být zpátky na stupních vítězů je fakt výjimečné. Víte, nevěděla jsem nejen to, jestli ještě budu mít někdy medaily, jestli ještě budu někdy vyhrávat, ale ani to, jestli vůbec budu někdy závodit. Bylo to opravdu náročných 9 měsíců, takže jsem na sebe hrdá, že se mi povedlo zvítězit.
3: Já si myslím, že je to návrat, za který jsme všichni rádi.
1: Říká stříbrná kanoistka Martina Sadková jen o 27 sekundy pomalejší než šestinásobná olympijská medailistka nebo desetinásobná mistryně světa v individuálních disciplínách.
3: A hrozně jí to přeju, protože myslím, že je to i pro ní motivace, že je zase zpátky. Já před ní skláním, mám před ní obrovskou pokoru, je to můj vzor a to, že mě porazila, je vlastně i čest.
2: Co je krásné na našem sportu, to je i naše přátelství. Můžeme být soupeři, ale zároveň kamarády. Můžeme to přát druhému, i když nás porazí. Proto jsem se tak zamilovala do naší vodácké rodiny. Všichni mi říkají, jak jsou rádi, že mě vidí zpátky. To je krásné.
1: Fanoušci vás tu taky milují, cítíte to?
2: Jo, cítím se skoro jako domácí závodnice, opravdu tu lásku vnímám. Energii jako tady necítím nikde jinde, Praha je opravdu výjimečná. Vyhrát světový pohár je vždycky skvělé, ale vyhrát ho v Praze je nejlepší.
1: Jessice Foxové se to povedlo už 10krát v kariéře a tím se nemůže pochlubit ani žádný český vodní slalomář. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

V jihoamerické fotbalové velmoci mají za sebou další přípravné zápasy před světovým šampionátem. Argentinci, aktuální stále ještě mistři světa, i bez odpočívajícího Lionela Messiho zvládli zápas s Hondurasem, vyhráli 2-0. O góly úřadujících mistrů světa se postarali Lautaro Martinez z penalty a pak Giuliano Simeone. No a Brazilci, ti vyhráli po třetí v řadě a ve své generálce před šampionátem porazili Egypt 2-1. Za chvíli po písnice od kapely Kabát vás vezmeme na úvodní trénink českých fotbalistů po přesunu do Dallasu, kde budou mít svoje hlavní sídlo během světového šampionátu.

0: Kapela Kabán, ta písnička Oni na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 20 minut. Čeští fotbalisté se chystají na start mistrovství světa. V sobotu měli v Mansfieldu trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek, včetně těch českých převážně žijících ve Spojených státech. A společně s nimi národní tým v texaském areálu sledoval i hokejista Dallasu Radek Faxa.
1: Nikdy jsem tady nebyl, trávník vypadá super, takže až na to počasí si myslím, že tady ty podmínky mají ideální kluci. Já si myslím, že tu vezmu si na příště ještě asi po prvním zápase, co dohrajou. Soufi říkal, že si s ním může zakoufat, takže to bude pro něho taky zážitek a určitě bych se rád potkal s jakýma dalšíma klukama, poznal je a já strašně mám rád fotbal, tak se na to těším.
2: Přiznal hokejista Radek Faxa, který hraje v NHL od roku 2015 a s výjimkou té minulé strávil všechny sezony v Dallasu. 32letý útočník se zná osobně s obráncem Vladimírem Coufalem a před příletem národního týmu do Dallasu byl v kontaktu i s dalšími fotbalovými reprezentanty.
1: Ptali se, jestli můžu jít do šatny, že mají zájem se pojít do naší šatny v Dallasu, takže jeden den, jak bude volno, tak vezmu do šatny a asi do basketbalové šatny taky.
2: Říká Radek Faxa, který půjde na dva zápasy fotbalového mistrovství světa v Dallasu a plánuje navštívit i druhé utkání Čechů v Atlantě proti Jihoafrické republice. Aktuálně zraněný útočník tak potvrdil, že je velkým fanouškem fotbalu.
1: Já jsem z Opavy, takže určitě faním Opavě. Určitě Opava je na prvním místě, ale když Opava není v lize, tak druhý, komu faním, tak je Baníku. Já vím, že už to asi nemá říkat, že to je trošku divné, ale je to tak. No. Do Prahy chodím taky na fotbal. Jsem velký fanoušek Borussie Dortmund, takže jednou za leto si většinou zajdu i na Borussii. Když mám čas, tak upřímně to sleduju teď na hokej.
2: Vypráví Radek Faxa. Společně s ním na trénink fotbalové reprezentace dorazil do Mansfieldu i hokejový mistr světa z roku 2005 Aleš Hemský, který se po konci kariéry v NHL v Texasu s rodinou usadil.
3: Co vlastně dnes dělá Aleš Hemský?
4: Stará se o děti a děti hrajou hokej. Takže jsem pořád na zimáku a trénuju pár ročníků tady svoje děti a věnuju se jim, takže to asi moje jediná starost.
3: Jste samozřejmě bývalý skvělý hokejista, co vy a fotbal?
4: Jo, já jsem hrával fotbal, když jsme byli menší, do nějakých, myslím, 12-13 let a v létě jsme vždycky chodili hrát fotbal, nechávali nás hrát za tým v Pardubicích a mě to hrozně bavilo a byla to super jakoby letní příprava na sezónu. Samozřejmě s tím hokejem je to dobrý základ, že jo, na běhání a na takové věci, takže to hrozně bavilo.
2: Říká někdejší hokejista Aleš Hemský. Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa příští týden v noci na pátek středoevropského času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Z Mansfieldu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je to! Je to! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chcem postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 8 hodin a 30 minut. Právě má Tereza Tomášková.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl. Řekl, že v přípravném setkání nevidí smysl. Armáda za prvních 5 měsíců letošního roku nabrala asi 1400 vojáků. Cíl má 1800 za rok. Získat by chtěla taky 450 členů aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Česko podle něj potřebuje počty armádních sil zvyšovat kvůli aktuálnímu dění ve světě. Karlovy Studánce otevřeli novou lázeňskou stezku. Má 12 zastavení. Seznámí turisty s historií tamních lázní nebo místy, kde se natáčely filmy. Připomíná i kuriozity z minulosti. Třeba jak hostům v hudební hale podávali teplou ovčí syrovátku. U každého zastavení jsou i QR kódy s doplňujícími informacemi.
0: Sport.
6: Hokejista Tomáš Hertl se gólem a asistencí podílel na vítězství Vegas ve třetím utkání finále NHL. Golden Knights zdolali Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2-1 na zápasy. Ten další je na programu v noci na středu českého času. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na domácím světovém poháru. V pražské Troji nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Foxovou. Nejlepším z Čechů byl šestý Václav Chaloupka, zvítězil Francouz Žestán.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdné silnice 6 u Petrohradu a také 62 u Dobkovic. Silnice 6 na trase Praha Karlovy Vary v omezení u Petrohradu stále v obou směrech uzavřená. Příčinou je odklízení následků po vážné nehodě nákladního a dvou osobních vozidel. Z obou stran už se začínají tvořit kolony. Pro osobní auta jsou možné dvě objízdné trasy buď spodem přes Jesenici, Krty a Blatno, nebo horem na Kryry, Vroutek a Lubenec. Silnice 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích po nehodě také stále v obou směrech neprůjezdná. Policisté odklánějí provoz na místní komunikace. Jedete-li po silnici 26 z Horšovského Týna do České Kubice, zbystřete kus za odbočkou na Mašovice. Řeší tam kolizi autobusu s osobním vozidlem, tam se projíždí plynule. A ještě silnice 261 na cestě z Ústí do Litoměřic. Zpozorněte na výjezdu z Řepnice. Na vozovce se pohybuje stádo krav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: A počasí si pro dnešní den a taky začátek týdne připravilo docela příjemný kompromis. Dnešek ještě místy nabídne přeháňky a výjimečně i bouřky, ale zítřek ten už bude výrazně letnější. To nás čeká většinou jasno nebo maximálně polojasno. Dnešní den tedy bude polojasný až oblačný. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami a počítejte s tím, že poprchávat by mělo hlavně na východě republiky.
9: Později odpoledne pak budou srážky. A oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 28 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 17 stupňů Celsia.
8: Podle meteorologa Miloše Dvořáka bude foukat jenom slabý vítr. A ještě pohled na zítřek. Pondělí nás čeká slunečné, jasné nebo polojasné. Až odpoledne nebo na večer bude v Čechách od západu oblačnost přibývat a teploty zítra odpoledne většinou mezi 23 a 28 stupni. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport. Dnes vyvrcholí druhý Grand Slamový turnaj sezóny tenisové Roland Garros. Ve hře bude i ve finále 4 Kateřina Siňaková. Už předpolednem vlastně začne její zápas spolu s Američankou Townsendovou. Odpoledne mužské finále. O tom všem si budeme teď povídat s naším reportérem, který vše sleduje přímo v Paříži, Davidem Prouzou. Hezké ráno.
1: Dobrý den, hezké ráno.
0: Ale ještě bych se nejprve vrátil k tomu včerejšímu ženskému finále. Možná jednoznačnější průběh, než se čekalo v podání Andrejevové.
1: Možná o kousíček, ale řekl bych, že to vlastně dopadlo asi přesně, jak mělo dopadnout, protože Andrejevová po všech stránkách byla prostě kvalitnější tenistkou než Maja Chvalinská, polská senzace, která prošla z kvalifikace až do finále, ale tady už prostě nebylo kam, jak se říká, pro Chvalinskou, která se snažila, ale Andrejevová jí podle mě přehrávala ve všech kategoriích, ve všech disciplínách a zaslouženě si došla pro ten první Grand Slamový titul. Pro Chvalinskou konec neuvěřitelných vlastně 3 týdnů, ne 2, protože ona zahájila Roland Garros kvalifikaci právě už o týden dříve. Takže úžasná zkušenost. Teď bude Polka čekat, jestli dostane divokou kartu na Wimbledon, nebo jestli, co by finalistka Roland Garros zahájí travnatý Grand Slam v kvalifikaci znovu, protože samozřejmě to umístění žebříčkové se jí posune až v pondělí a pokud jde o nasazování na další Grand Slam, protože blízko už od pařížského, tak se dělalo dříve. Takže teď bude fakt zajímavé, jestli organizátoři Wimbledonu dají Chvalinské divokou kartu, nebo jestli půjde opravdu do kvalifikace. Nechme se překvapit, může to být zajímavé.
0: Minimálně by si tu divokou kartu asi zasloužila za to, co předvedla v Paříži. Přeci jen ty 3 zápasy navíc v kvalifikaci, asi se to projevilo v tom včerejším zápasu.
1: Určitě, to je 100% pohybově Chvalinská nepůsobila tak čerstvě, ale zároveň to spíš značí to, že prostě Andrejevová jako jediná přišla na to, jak proti Polce hrát, tak aby získávala 15 a sama se úplně neunavila. A to je opět zase potřeba dát kredit právě ruské tenisce, která se na to mentálně připravila skvěle a takhle jí to krásně vyšlo s prvním Grand Slamem ještě vlastně před tím, než jí bylo 20 let. Andrejevové je teprve 19, takže už má 2 tituly z tisícovky, Grand Slamový titul, stříbrnou medaili z deblu z olympiády v Paříži, takže opravdu všestranná tenistka a po zásluze určitě musíme říci vítězka Roland Garros. Ještě ke Chvalinské, ono s tou kartou by to možná bylo jednodušší na Wimbledon, myslím tedy, pokud by třeba nechtěli hrát obě sestry Williamsovy, možná teoreticky. Venus by měla dostat divokou kartu, jestli Serena řekne, že bude chtít hrát singla, tak se asi dá taky čekat, že organizátoři se nakloní právě jejím směrem. Takže je opravdu dost možné, že Chvalinská si prostě teď bude muset odbít znovu kvalifikaci, kde teoreticky klidně může vypadnout. Vlastně by to třeba nebylo až takové překvapení, protože ta únava, která se nakumulovala teď v Paříži, tak se klidně může projevit třeba až za 3 týdny.
0: Pojďme se už teď ale věnovat tomu dnešnímu programu. V 11 hodin by měla přijít na kurt Kateřina Siňaková po boku Američanky Townsendové. Na finále 4 hry pro českou tenistku, už 14. v kariéře. Proti ním dvojce Danilinová Kruničová. Jak těžké to budou mít Siňaková s Townsendovou?
1: No určitě asi nejtěžší na celém turnaji. Sešly se nasazené páry číslo 1 a 2, což je dobře. Pakliže se to takhle stane na Grand Slamovém turnaji, tak to prostě značí, že ta kvalita se dostala nejdál a v tuhle chvíli jsou to prostě 2 nejlepší páry na světě. Vzájemná bilance mírně negativní z pohledu Siňakové s Townsendovou 1-2 a co víc, tak na Grand Slamech zatím Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou, Kruničovou ze Srbska a Danilinovou z Kazachstánu ještě neporazili. Padli tady s nimi ve čtvrtfinále Roland Garros loni, potom na Australian Open letos, takže mají opravdu jim co vracet, doslova vlastně přepis slov Kateřiny Siňakové a pro Danilinovou s Kruničovou završení vlastně úžasné spolupráce, která začala tady na Roland Garros před rokem a Kruničová, jak sama říkala, de facto na sklonku své kariéry se vyprofilovala v elitní deblistku, v jednu z nejlepších deblistek na světě a teď tedy určitě nejsou bez šance tyhle 2 hráčky. Na druhou stranu, když bychom vycházeli z toho, jak vypadalo finále v Indian Wells před pár týdny nebo měsíci, tak to zase už byla jiná písnička. Siňaková s Townsendovou byly o poznání lepší. Ale samozřejmě na Antuce, na Grand Slamu to zatím vycházelo vždy líp Danilinové s Kruničovou, tak se nechme překvapit. Krátce po 11. v přímém přenosu nebo v častých vstupech na Radiožurnálu Sport se o tom dozvíte.
0: V 15 hodin by pak mělo vypuknout mužské finále Koboli Zverev. Těch překvapení v Paříži už bylo celkem dost, kdyby to zvládl Ital proti světové trojce a věčnému čekateli na Grand Slamovou trofej. Asi by se to zařadilo mezi ta největší překvapení.
1: Určitě, ale asi ne mezi ta tak velká jako tažení Chvalinské v ženském pavouku, ale překvapení by to rozhodně bylo. Zverev to má, neříkám umetené, ale má to prostě připravené. Zvládnul projít tou určitě těžší spodní polovinou pavouka, porazil silné soupeře, včetně Jakuba Menčíka, kterého prostě eliminoval nebo eliminoval jeho největší zbraně a je po zásluze ve finále. Pokud se podíváme na to, jak to vypadá se vzájemnými zápasy, tak stejně jako Menčíka, i Koboli ho porazil Zverev nedávno v Madridu, takže také na Antuce nedávná zkušenost. Vlastně předtím i spolu hráli v Mnichově, tam tedy uspěl Ital, nicméně to bylo na menším turnaji a celkově je to tedy 3-1, jak jsem říkal, pro Němce a je to celé prostě o tom jenom zůstat věrný té taktice, kterou tady Zverev předvádí a tu kvalitu má na své straně. Takže je to favorit, jestli se do toho správně vyspí do toho finále a vstoupí, tak si myslím, že by to klidně mohlo být ve třech sadách. Ale samozřejmě rád se budu mýlit a nebude to asi takové finále jako loni mezi Alcarazem a Sinnerem, to si přiznejme, že bylo kvalitou opravdu úplně ustřelené finále, ale na druhou stranu mohlo by to být také zajímavé. Jsem sám zvědavý, jak se Koboli vyrovná s tou situací, že hraje také ve velice mladém věku Grand Slamový zápas o titul. Alexander Zverev už to zná a měl by to zvládnout.
0: Jak to všechno dopadne, to se samozřejmě dozvíte ve vysílání Radiožurnálu Sport od Davida Prouzy, který je přímo v Paříži a bude vás zase informovat o dění na Roland Garros. Zatím díky a naslyšenou.
1: Budu se těšit, hezký den.

0: Aerosmith a Youngblood na Radiožurnálu Sport v 8 hodin 48 minut. Stejně jako finále mužské dvouhry na Roland Garros, tak v 15 hodin začne i slavná velká cena Monaka vozů Formule 1 a z prvního místa do ní odstartuje vítěz včerejší kvalifikace Kimi Antonelli, lídr průběžného pořadí mistrovství světa vozů Formule 1. Jezdec Mercedesu si tím sobotním triumfem v kvalifikaci vlastně udělal velmi dobrou pozici a možná si i rovnou můžeme říci, přiblížil páté vítězství v sezóně za sebou, protože na městské trati s úzkými uličkami je minimum možností k předjíždění a první místo na startovním roštu znamená tedy v Monte Carlu větší výhodu než na jiných okruzích. Jak to bude vypadat ve velké ceně Monaka se také dozvíte z vysílání Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Hned dva rekordy, velký zvrat ve skóre i gól a asistence Tomáše Hertla. To všechno sledovali fanoušci ve třetím finále hokejové NHL mezi týmy Vegas a Caroliny. Nakonec se z vítězství radovali Golden Knights, a to 5-4 ve druhém prodloužení. A s podrobnostmi je teď ve studiu Štěpán Bém. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Tak zmiňovali jsme tedy dva rekordy, tak pojďme po pořádku, kterým to začalo.
1: O první rekord se postaral útočník Vegas a nejlepší, nejproduktivnější hráč playoff Kanaďan Mitch Marner. Dal totiž nejrychlejší hat-trick v historii finále NHL. Ve druhé třetině navázal na trefu Tomáše Hertla třemi góly v rozpětí 6 minut a 10 sekund. Pro úplnost doplníme, že druhou trefu Marnera si srazil hostující obránce Sean Walker do vlastní sítě. Nebyla to přímá rána, tedy na branku. Nicméně Marner zářil z kraje třetí části, pak měl k dispozici ještě trestné střílení.
0: To ovšem neproměnil a přišel čas na druhý rekord. Jaký?
1: Hokejisté Caroliny zápas nevzdali a i když by je možná kde kdo už odepisoval, dali tři branky za 39 sekund. V tak krátkém rozmezí se to ještě žádnému týmu ve finále Stanley Cupu nepodařilo. Necelé dvě minuty před koncem základní hrací doby Hurricanes vyrovnali na 4-4 a šlo se do prodloužení. Ve druhém rozhodl další kuriózní moment. Obránce Vegas, Shea Theodore, střílel od modré čáry, minul branku, od zadního mantinelu se kotouč ale odrazil od nohy amerického golmana Caroliny Brandona Bassiho, který si puk nešťastně srazil do své branky. Hokejisté Vegas tak vedou po divokém třetím finále NHL 2-1 na zápasy.
0: Jak to bude dál pokračovat, to se také dozvíte z vysílání Radiožurnálu Sport. Teď jsme ten třetí zápas probrali se Štěpánem Bémem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: in love.
1: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
2: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu Světový pohár.
1: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
3: Teď už samotný závěr, snad má prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, prskavec tlačí svou loď do cíle.
2: Akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
1: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajakcrossu.
3: Znovu jde na první místo hned samotnému vodu. Teď bude dělat eskimácký obraz, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
2: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. V Arménii lidé volí nový parlament, rozhodují zároveň i o dalším směřování země. Hokejisté Vegas porazili Carolinu ve druhém prodloužení a ve finále NHL vedou 2-1 na zápasy. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je u Petrohradu v obou směrech uzavřená kvůli nehodě. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Spustilo ji ministerstvo školství. Aplikace ukazuje, kde budou pravděpodobně místa chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035.
6: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
6: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
8: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
6: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: V Arménii začaly parlamentní volby. Voliči rozhodují o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiňana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
9: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
10: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravená i řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek nebo architektonický workshop. Co je smyslem charitativní akce, vysvětluje spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
11: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
1: Sport.
12: Hokejisté Vegas zvítězili nad Carolinou ve třetím utkání finále NHL 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii tak vedou 2-1. K vítězství Golden Knights přispěl dvěma body útočník Tomáš Hertl. Vedle asistence dal úvodní gol zápasu.
0: Hertlovi ke gólu pomohl dobrý výběr místa. Při přesilovce se uvolnil mezi obránci a před brankářem Caroliny zůstal úplně sám. Zpracoval, zamířil a trefil se k pravé tyči. Vegas předtím dostali puk za brankovou čáru už dvakrát. Rozhodčí jim ale trefy neuznal. Ve druhé třetině navázal na Hertla nejproduktivnější hráč playoff, Kanaďan Mitchell Marner, který nastřílel hat-trick. Carolina ale zdánlivě ztracený zápas nevzdala a ve třetí části stav 4 brankami srovnala. Domácí Vegas utkání rozhodli v 26. minutě prodloužení. Štěpán Bém, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Neprůjezdná silnice 6 u Petrohradu a 62 v Dobkovicích. Šestka Praha Karlovy Vary u Petrohradu zůstává v obou směrech uzavřená. Přímo v omezení vážná nehoda nákladního a dvou osobních vozidel. Nabízí se dvě náhradní trasy, ovšem vhodné pouze pro osobní dopravu, buď spodní přes Jesenici, Krty a Blatno, nebo horní na Kryry, Vroutek a Lubenec. Na silnici 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích rovněž trvá uzavírka v obou směrech. Brzy ráno tam bourala dvě osobní auta, odklon dopravy na místě řídí policisté. V Praze připomeneme dvě výrazná omezení na okruhu, nejprve na jeho hlavní části mezi D1 a letištěm, přesněji mezi Cholupickým a Lochkovským tunelem. V obou pokračuje víkendová údržba a projíždí se obou směrně vždy pouze jedním tubusem, zatím bez výraznějšího zdržení. A na východní části okruhu ze Štěrbohol k D10 v úseku mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké pracují na opravách veřejného osvětlení ve středovém pásu. Průjezdný je tak pouze pravý pruh, ale ani tam se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy.
15: I v 9 hodin a 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemné nedělní dopoledne. Na Trojském kanálu dnes vyvrcholí pražská zastávka světového poháru ve vodním slalomu. Zatím se i domácím Čechům daří co den závodní, to nějaká medaile. No a věřme, že to bude pokračovat i v dnešním nedělním dni, kdy jsou na programu závody, tedy v kajak krosu. I o tom si budeme povídat už za chvíli ve vysílání Radiožurnálu Sport po písničce od R.E.M.
13: Radiožurnál Sport a Ondřej Prokop.

0: Shiny Happy People, písnička od R.E.M., no a takový mohou být i čeští vodní slalomáři, zatím v této sezóně ve světovém poháru se jim velmi daří. V podstatě platí, že v každém soutěžním dni přišla nějaká česká medaile. Platilo to tedy v úvodní zastávce světového poháru a zatím to funguje i v Praze na kanále v Pražské Troji, kde je i náš reportér Jan Suchan, se kterým všechno probereme právě teď. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak zatím tou poslední medailí je právě včerejší od kanoistky Martiny Sadkové. Byla stříbrná, tak připomeň ještě ten včerejší závod.
1: Byl to závod, který byl pro kanoistky nesmírně náročný, protože tu trať, kterou připravili Fiona Pennyová s Marcelem Potočným, tak to bylo opravdu strašně těžce postavené, zvlášť pro kanoisty, což je prostě silově nejslabší kategorie, protože jednak v kánoji klečí a jednak mají pádlo s listem jenom na jedné straně a jak to nazval i v našem vysílání Václav Chaloupka, který obsadil šesté místo mezi muži, tak to bylo na některých místech postavené, jak říkají vodáci, proti vodě. Že prostě se s ní museli prát, že to tam neklouzalo tak, jak by ta logika velela. No a pro kanoistky to byl nesmírně náročný úkol. Tolik chyb ve finále od těch nejlepších jsem popravdě dlouho neviděl. Nevyhnula se jim ani vítězná Australanka Jessica Foxová, což je prostě nejlepší, nejúspěšnější vodní slalomářka všech dob, což je dané i tím, že kombinuje všechny disciplíny, které se ve vodním slalomu jezdí. Ta si připsala dva trestné doteky. Martina Sadková, ta sice netrefila žádnou tyčku od některé z branek, ale docela výrazně podjela protivodnou branku číslo 18. Nebýt toho, tak by poprvé v kariéře vyhrála závod světového poháru ve vodním slalomu. Takhle o 27 setin sekundy zaostala právě za Jessicou Foxovou, ale Martina Sadková byla i tak nadšená. I když dojela do cíle, tak měla takovou zasmušilou tvář, nebyla si totiž jistá, co znamená ta dvojka, která se tam u ní objevila. Myslela si, že tam má dvě trestné sekundy, o kterých nevěděla, že by se dotkla některé z branek, ale ona to byla dvojka jako výsledek. Když to zjistila, tak se rázem začala smát. Teď kolem mě právě prochází a směje se znovu a za nějakou půl hodinku si sedne do našeho Airstreamu mobilního studia, které tady máme, tak doufám, že i na kolegu moderátora Adama Weidenthalera se bude Martina Sadková smát.
0: Tím se tedy posouváme k dnešnímu programu, když už si nakousl tedy, že na místě je i náš Airstream a budou tam chodit hosté, tak samozřejmě nezůstane jenom u Martiny Sadkové. Můžeš nabídnout ještě další, kdo by měl být v našem vysílání slyšet?
1: Určitě moc rád. Martina Sadková tedy kolem 9. hodiny a 40. minuty, pak zhruba v 10.20 by se měl u nás zastavit Lukáš Rohan, v 10.40 Amálie Hilgertová, v 11.20 možná nejhvězdnější host, kterého si můžeme z prostředí českého vodního slalomu vysnít, a sice olympijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy.

0: dělat, ale hlavně také závodit. Tak co je dnes tedy na programu?
1: Dnešek patří kajak crossu, nejmladší olympijské disciplíně ve vodním slalomu, která slibuje atraktivní akční souboje tělo na tělo, protože v té vyřazovací fázi vždycky jedou čtyři kajakáři nebo kajakářky proti sobě. Můžou se trefovat i ty branky, které jsou v podobě takových tlustých plastových válců nafouknutých, a hlavně na protivodných brankách je to někdy tedy pořádná řeš. Kajakáři můžou se vzájemně dotýkat, jenom nesmí ohrožovat bezpečnost toho druhého, třeba ho trefit ať už lodí nebo pádlem, a vždycky první dva, kteří dojedou do cíle a neudělají žádnou chybu, tak postupují do dalšího kola. To se tedy bude dít odpoledne od 13. hodiny, finálové závody jsou po 15. hodině, ale je potřeba nejdřív rozřadit ty vodní slalomáře do jednotlivých jízd do toho pavouka, a k tomu slouží takzvaná časovka kajak crossu, která začne už po 9:30 i s Olgou Samkovou, Kateřinou Bekovou a Terezou Knéblovou. Později přijdou na řadu i muži a bude se to týkat i české trojice Vít Přiniš, Jakub Krejčí a Matyáš Novák, a od loňského roku už neslouží ta časovka jenom jako, řekněme, kvalifikace, ale už se za ní udílejí i medaile. V tom bývá hodně silný Jakub Krejčí a Matyáš Novák, to je pro změnu medailista z loňského mistrovství světa v těch vyřazovacích jízdách kajak crossu, tak doufejme, že bude platit to, co si Ondro zmiňoval hned na začátku, že zatím v tomto ročníku světového poháru co den to minimálně jedna česká medaile.
0: A když na nějakou dojde, tak o ní určitě uslyšíte od Jana Suchana, se kterým jsme si o dnešním programu v Pražské troji povídali právě teď. Tak díky a brzy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, těším se naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Šinasky a jejich písnička Každý ráno. 9 hodin a 20 minut. Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří jsou jedním ze soupeřů Čechů v základní skupině fotbalového mistrovství světa ve své generálce na šampionát, dokázali porazit Jamajku 1-0. No a za chvíli po písnice od Offspring bude řeč o pozemním hokeji. My friend!

0: V Hradci Králové včera vyvrcholila sezóna v extralize v pozemním hokeji. Finálovými zápasy muži Pražské Slávie porazili 1-0 Litice a získali titul. No a pozemkářky téhož klubu, tedy Pražské Slávie, dál vládnou ženské extralize, když ve finále porazili Pragu 4-1. Přestože o 3 minuty prohrávali, hetrikem se na triumfu obhájkyň titulu podílela Nicole Babická a se slavistickou kapitánkou si povídal reportér Vladislav Janouškov.
1: Pozemní hokejistky Pražské Slávy obhájili mistrovský titul i díky hetriku Nicole Babické, tak schovala si slavistická kapitánka ten nejpovedenější zápas úplně na konec sezony.
2: To ne, tak já si myslím, že ten hetrik byl hlavně týmová práce, furt je to prostě kolektivní sport a třetí můj gól byl nádherná akce Ádi Uhrový po pravu. Já jsem to pak prakticky doklepala jenom do prázdné brány, takže kdybych si tady brala všechny zásluhy, tak to vůbec tohle to byla nádherná týmová práce.
1: Ale u toho prvního gólu jste se hezky uvolnila, to zase byla vaše individuální akce. A co víc, vy jste po nějakých 2 minutách odpověděla na možná překvapivou vedoucí trefu hokejistek Pragy.
2: Tak to určitě, tak to už bylo takový prostě, že už jsme dostali ten gól a já jsem věděla, že teď musíme dát ten kontaktní, tak jsem to trošku vzala na sebe, protože mě to trošku naštvalo, že jsme dostali první gól. Přece jenom je to takový naše prokletí, že vždycky dostáváme v prvních minutách nějaký první gól a dotahujeme. Tak jsem si řekla, že teď buď a nebo, dala jsem ho a pak už jsme to krásně udrželi týmově.
1: Poločas byl 1-1, tak co jste si řekli o té 10-minutové pauze? Přece jenom Praga kousala docela, zlobila vás.
2: To určitě byly poměrně většinu času vyrovnaný soupeř, pak si myslím, že jim trošku odešly síly a my ještě zabrali a právě v tu chvíli jsme tam nasázeli další ty góly, ale řekli jsme si asi, že to budeme hrát po těch krajích, protože tam jsme se prostě hezky dostávali do toho kruhu a sice jsme stříleli a neproměňovali, ale to se nám ke konci pak začalo dařit.
1: Baví vás pořád vyhrávat, protože v sezóně máte jedinou porážku v té základní části?
2: Tak baví, proto to vlastně děláme, že jo. Furt nás to prostě baví a ty výhry nás motivují přece jenom pak do těch evropských turnajů, jako jsme hráli to EHL-ko, poměrně si myslím, že i poslední zápas na tom turnaji vyrovnaný a přesně kvůli tomuhle tomu to děláme. Přece jenom ta liga je taková, jaká je, ale pak ty zahraniční zápasy, to je to, co nás na tom jakoby baví a motivuje.
1: A je možná právě trošku škoda, že v té lize není úplně ten soupeř, který by vás víc prověřil a víc pozlobil, protože pak přijdou, jak jste zmínila, zápasy EHL, což je nejvyšší klubová soutěž po zemním hokeji.
2: Takhle, zase nechci říkat, že nás nikdo netrápí, přece jenom semíčka jsme se sem dostali s výhrou 1-0 a pak remízou 2-2, takže v součtu jsme vyhráli 3-2, ale myslím si, že právě na nás, na všechny ty zápasy se vždycky ten protivník náš namotivuje, že hraje proti Slávy a nedá nám to zadarmo, takže zase úplně takhle bych je jakoby nepodceňovala, ale zase furt věřím v tu sílu Slávie a že to vždycky nějak dopinkáme.
1: Říká kapitánka mistrovské Slávie Nicole Babická. Z Hradce Králové Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Americká armáda v noci sestřelila dva íránské drony, které podle ní ohrožovaly námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Oznámilo to velitelství amerických sil na Blízkém východě s tím, že zůstává v pohotovosti. Na rozdíl od předchozí noci Írán k úderům kromě dronů nepoužil balistické střely. Ty v sobotu mířily na Kuvajt a Bahrajn. Kvůli silnému větru stojí horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Podle dat směřící stanice poštovny Aneška na vrcholu Sněžky dnes ráno na Sněžce foukalo rychlostí kolem 65 km za hodinu. Na vrcholu byla teplota 8 stupňů. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Věřící ve Starovičkách u Hustopečí poděkují za včerejší blahořečení rodáka Václava Drboli. Děkovná bohoslužba začne za půl hodiny. Předsedat jí bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli vysoké účasti mše nebude v kostele, ale venku. Václava Drbolu společně s Janem Bulou popravili komunisté v 50. letech po vykonstruovaném procesu. Sport. 19-letá ruská tenistka Andrejevová poprvé ovládla Roland Garros. Polku Chvalinskou porazila ve dvou setech. Po 11. hodině bude hrát o titul v ženské čtyřhře Kateřina Siniaková ve dvojici s Američankou Townsendovou. V mužském singlu nastoupí ve finále Němec Zverev a Ital Koboli. Basketbalisté Opavy získali ligový bronz. V rozhodujícím zápase o třetí místo vyhráli v hale Brna 102-101 po prodloužení a v sérii zvítězili 2-1 na zápasy. Večer bude pokračovat boj o titul mezi Pardubicemi a Nymburkem. Ten vede 2-0 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále neprůjezdné silnice 6 u Petrohradu a 62 na Děčínsku v Dobkovicích. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu stále zastavený provoz v obou směrech. Přímo v omezení odklízejí následky po vážnější kolizi. Pro osobní dopravu jsou vhodné dvě náhradní trasy, buď spodem přes Jesenici, Krty a Blatno, či horem přes Kryry, Vroutek a Lubenec. 62 z Ústí nad Labem do Děčína v Dobkovicích taktéž zůstává v obou směrech neprůjezdná, a to po čelním střetu dvou osobních aut. Dopravu na místě odklání hlídka policie. Na silnici 11 na hlavním průtahu Havířovém směrem z Ostravy do Českého Těšína zbystřete za velkým kruhovým objezdem u nádraží, přesněji u odbočky do ulice Svornosti. Záchranáři tam zasahují u srážky dvou osobních vozidel, projet se dá pouze levým pruhem, fronta se ale netvoří. A v Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 už zlehka houstne provoz kvůli omezení. Mezi sjezdy do Českobrodské a Chlumecké se projíždí pouze pravým pruhem. Přibrzdíte před Běchovicemi, zdržení zatím ale jen velmi krátké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Mimořádně živo je dnes v Praze na Vltavě a kolem ní, když půjdeme po proudu, tak pod Vyšehradskou skálou se jedou veslařské primátorky. Na ostrově Štvanice vyvrcholí světový pohár ve sportovním lezení a na Trojském kanálu závodí ve světovém poháru vodní slalomáři. A máme tam také naše mobilní studio, tedy Airstream, a tam míříme teď za Adamem Weidenthalerem, který má u sebe hned teď už prvního hosta. Tak dobré dopoledne.
1: Pěkný den poprvé od Trojského kanálu. Martina Sadková, kanoistka, která se tady včera postarala o jednu velkou show, je s námi na Radiožurnálu Sport. Hezký den, díky za váš čas.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Já si vypůjčím jednu vaši citaci z loňského rozhovoru právě pro naši rozhlasovou stanici a to slovo show je tam zmíněné. Baví mě dělat show pro lidi, jezdit před davy fanoušků si užívám. To jste tedy vy sama k nám do rozhlasu řekla. Tak jak se ta včerejší show povedla vašimi slovy, vaší optikou?
2: Řekla bych, že se povedla až neočekávaně dobře a vůbec jsem nevěděla, že budu takhle schopná konkurovat až do, dejme tomu, posledního centimetru na trati. Tím, že jsem v úzovkách prohrála s Jessicou Fox pouze o 27 setin, tak to bylo opravdu drama až do poslední chvíle a myslím si, že to bavilo i mě, i diváky a všechny závodníky, takže za to jsem hrozně ráda. Dneska za mnou všichni chodili a říkali, to fakt dobrý, fakt jste to udělala hezký.
1: Stříbrné místo, je to váš největší kariérní úspěch, když to porovnáte i třeba s těmi týmovými zlaty ze šampionátu?
2: Tak možná zlato z mistrovství světa je furt asi ještě jako cennější, ale v té sérii světových pohárů a nebo jakoby individuálních medailí mám svoje první stříbro, takže to beru zase jako něco nového do CVčka sportovního.
1: Vy jste předvedla pořádný radostný skok směrem na pódiu, stát metr a půl vysoko, to je takhle vaše oblíbená oslava, kterou budete předvádět častěji?
2: Mám to ráda, kdybych takhle mohla skákat častěji, tak by to bylo úžasný a já jsem se to chtěla užít, protože tady ta Praha je specifická tím, že vlastně to vyhlášení bylo hnedka po dojezdu závodu a šla jsem na to stupně vítězů a všichni ti diváci, co byli na tribuně, se jenom otočili a šli ke stupním vítězům a jako ten pohled bych přála každému, takže já jsem si to chtěla užít, viděla jsem tam i spoustu známých osobností a prostě to najednou ve mně bylo, takže jsem chtěla vyskočit co nejvíc a užít si to.
1: Která osobnost vás nejvíc potěšila?
2: Tak Jirka Beran tady byl, pak tady byl i Patrik Hartle, já jsem asi myslela, že se mi to jenom zdá, ale pak jsem večer na Instagramu viděla, že tady fakt byl, tak to mě potěšilo, protože na Patrika mám ráda, tak mu hrozně fandím a těší mě i třeba Adéla Hanzlíčková tady byla, chodili jsme spolu na základní školu, takže vlastně člověk jakoby to na té vodě úplně nevnímá, když jsem pak viděla, kolik lidí tam bylo, tak prostě je to čest.
1: Ano, plejáda sportovců nebo třeba taky spisovatelů přišla podpořit Martinu Sadkovou, včetně vaší sestry Gabriely. Ona vám řekla moc krásná slova, která teď kolují na sociálních sítích, tak mohla byste je ještě možná malinko do éteru připomenout.
2: Tak řekla mi, že je na mě pyšná, což bych řekla, že je strašně hezký. Možná si to nemáme šanci v tom životě takhle říkat často. Jsem ráda, že tu příležitost jsme vůbec měli, ale ona byla strašně šťastná, brečela a jako je to strašně dojemný, protože my jsme si jako ségry vždycky přáli a to, že teďka ona může přát mě a že jsem viděla tu jako upřímnou radost, tak to mě fakt hodně hřeje.
1: A jak to zní od mladší sestry, protože vy jste starší?
2: Já jsem starší, ale jsou mezi náma 3 roky a myslím si, že už jsme v tom věku, kdy už to ani moc nejde poznat. Myslím si, že už jsme obě dospělí, rozumní. A jako samozřejmě pro mě to vždycky bude ta mladší ségra, někdo, o koho jsem se vždycky snažila pečovat a starat, ale je to milý, jako myslím si, že i já si mám od ní mnohdy co učit, takže já ji neberu rozhodně jako hodně malou.
1: Říká kanoistka Martina Sadková, včera tady je stříbrná. Vy jste byla, už jste zmínila, za Jessicou Foxovou o 27 sekundy, přestože jste zajela čistou jízdu a ona měla 4 trestné sekundy. Jak tenhle fenomén vodního slalomu jde porazit? Dá se něco udělat, aby Jessica Foxová nebyla Jessicou Foxovou?
2: Tak ona vždycky bude Jessicou Foxovou, je to jako řekla bych naše nejlepší kanoistka i kajakářka stále na planetě a já jsem tam nějaký chyby udělala, ona sice se dotkla nějaké branky, ale když jsem se koukala na video, tak si tím i trošku urychlila tu její stopu, takže jako čas jela fantastický, ale řekla bych, že obě jsme udělali nějakou chybu, mě možná těch 27 setin stálo poslední věc z brány, protože se mi tam trošku zavřel válec. A 27 setin, já si to asi ani nedokážu představit pořádně, co to je, to je jako vůbec nic, to není ani záběr, to není ani hlava, to je prostě fakt úplně strašně jako detail, jo, takže já jsem ráda, že jsem se jí takhle přiblížila a to pro mě znamená hrozně moc, protože pro mě je to jako obrovská ikona, obrovský vzor a jako jesený někdy porazit.
1: Je krásný pohled teď na celkové hodnocení kategorie C1, protože za Slovinkou Hočevarovou je Tereza Kneblová o bod, vy jste o pár bodíků zpátky. Řeší teď člověk tohle na začátku sezóny stále po teprve druhém světovém poháru v sezóně?
2: Já to úplně neřeším, protože ta sezóna je strašně dlouhá, máme tam 5 světových pohárů a jede se to přes celý rok, počítají se všechny a už se mi stalo, že jsem po prvních dvou byla první a pak jsem další světový pohár hrozně pokazila, takže já to beru jako takový příjemný start, ale moc na to nehledím i tím, že máme, už teďka jezdíme nový formát, že jedna kvalifikační za rovnou finále, tak je to trošku zamotanější to hodnocení a jsem ráda, ale beru to jako nějaký bonus, prostě beru to jako nějaký výsledek té konzistence, ale neupínám se na to.
1: Přijde teď hod, že Augsburg, příští zastávka světového poháru je hned během týdne?
2: Já myslím, že je to fajn, že člověk už takový rozjetej, máme to kousek od domu a já jsem ráda, že je to rovnou, protože já bych si pak chtěla dát ještě tréninkovou, když to řeknu, pauzu, ale ta pauza znamená spíš právě naskočení do pořádného tréninku. To kdyby ten světový pohár byl trošku později, tak se to trošku míchá, že vím, že část týmu vůbec nejde na ty světové poháry. Já jsem se rozhodla, že chci startovat, že pro mě ty starty jsou jakoby dobrá zkušenost. A potom po tom světovém poháru se dám prostě ještě tréninkový blok před tím mistrovství světa.
1: Světový šampionát se koná v Oklahomě. Jak se Martina Sadková dívá na tuhle trať, která je pro českého fanouška obecně dosti nečitelná a ještě takový poddotaz, jak moc to bude třeba i výhledově olympijská atmosféra, tam se bude chystat, protože to je olympijská trať, navzdory tomu, že Los Angeles a Oklahoma jsou místa, která jsou nahony vzdálená.
2: Tak je to velká neznámá i pro nás. My už jsme tam jako český tým absolvovali jedno soustředění, protože už jich předtím mistrovství se tam moc nebude. Je to trošku jiné prostředí, než na co jsme zvyklí. Ta Amerika, bych řekla, že pro Evropan je celkově prostě jiná. Je to víc jakoby brick town, tomu říkáme, a nic moc tam jako není. Ale prostě jsme tam od toho, abychom závodili, takže jsem ráda, že už jsem tam byla, nabrala jsem zkušenosti a připravila se i trošku psychicky na to, že to tam prostě není jako třeba tady doma nebo v Sydney, kde je to prostě nádherný a těším se prostě, že tam to mistrovství bude a myslím si, že i ta olympiáda je trošku škoda, že to není v tom LA, protože když si vzpomenu, že jsem byla fandice kře v Paříži a viděla jsem, jak ty sportovci tam žijou prostě tou olympiádou, všichni tý vesnici chodí se navzájem fandit, tak vím, že v té Oklahomě to tak úplně nebude, protože prostě ta velká olympijská vesnice tam bude chybět, ale myslím si, že Američani se dost postarají o to, aby to byla jako hodně dobrá olympiáda.
1: Vy jste zase grojila do Paříže na kole, že ano, tak to teď úplně nepůjde.
2: No, to nepůjde a doufala bych, že by někdo třeba přijel za mnou, ale to uvidíme.
1: No a teď ještě směrem k tomu mistrovství světa, dáváte si i vzhledem k tomu včerejšímu úspěchu třeba nějakou laťku, nějaké cíle?
2: Já jsem tady v tomhle hrozně skromná, protože vím, že je to jakoby tenká hrana na to jako úspěch a neúspěch, ale já prostě věřím, že ten trénink, který mám, je dostatečně jakoby budu dostatečně připravená na to, abych si vyjela finále, to je jakoby můj primární cíl a v tom finále vím, že prostě je to všechno od nuly a může to dopadnout úplně jakkoliv. Já jsem i loni byla tak strašně blízko té medaily, že ani bych si na to třeba úplně před tím startem nevěřila, takže já jsem v tomhle jako pokorná a pro mě být ve finále jakoby ten cíl číslo jedna.
1: Jste pokorná, ale pojďme se možná na závěr pochválit. Našel jsem si u vás, že jste instruktorka jógy a na vašich webových stránkách o sobě píšete, ani po 10 letech cvičení si nedám nohu za hlavu. Tak je to stále aktuální, můžete se pochválit už v tomto ohledu?
2: Je to stále aktuální, ono, ten vrcholový sport, sice máte hrozně moc svalů a všechno zvládnete, ale hold, vždycky je někde ta rezerva, takže jsem dost stažená, potřebuji hodně cvičit. A já tu jogu vnímám jako kompenzaci prostě proto, abych nebyla zhrbená a aby mě to tělo nebolelo. Už vnímám, že už to potřebuju.
1: Tak ať jsou ty rezervy co nejmenší. Martina Sadková, kanoistka, která tady byla na pražském světovém poháru, druhá v kategorii kanoistek, byla s námi na Radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor.
2: Díky moc a přeju hezký den.
1: Z Prahy, Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: 9 hodin a 49 minut na Radiožurnálu Sport. Bohužel smutná zpráva. Zemřel rozhlasový a sportovní novinář, také publicista. Karel Tejkal, bylo mu 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století a podílel se i na protiokupačním vysílání v roce 1968. Právě kvůli tomu ho pak komunisti na 20 let od rozhlasového mikrofonu odstavili.
1: Karel Tejkal vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1957 se stal externím spolupracovníkem Československého rozhlasu. Zaměstnancem sportovní redakce se pak stal v roce 1967. Takhle na to vzpomínal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport u příležitosti svých 85. narozenin.
2: Bylo to velmi atraktivní zaměstnání. Ta redakce měla stále obsazení a nováček byl přijat jenom tehdy, když někdo umřel, což se nedělo, takže musel někam odejít za lepším. Takže já jsem prodělal takovou tu rozhlasovou zpravodajskou cestu a ve chvíli, kdy jsem byl právě na té vojně, tak se uvolnilo místo a přišel Jarda Suchánek a Luděk Brábník.
1: A v tom samém rozhovoru zmínil například i tehdejší postupné uvolňování poměrů.
2: Já si myslím, že pravidla moc velká neplatila. To rádio, respektive ta hlavní redakce zpravodajství, kam sportovní redakce patřila, bylo vedeno dost liberálně. Je pravda, o toho 57. roku se to postupně teprve uvolňovalo, ale v takovém 67. to už byla skoro radost a v 68. to byly hody.
1: Právě během roku 1968 a takzvaného Pražského jara se Tejkal stal komentátorem politického dění. V rozhovoru pro ministerstvo zahraničí před několika lety řekl, že právě Pražské jaro považuje za nejšťastnější období svého života.
3: Je třeba si uvědomit, že my jsme do té doby žili ve vězení, protože kolem hranic byly dráty, nikam se nesmělo, každé slovo se cenzurovalo, všechno se hlídalo a Pražské jaro nám umožnilo najednou žít svobodně. Najednou se smělo říkat cokoliv.
1: Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 se zapojil do protiokupačního vysílání ve studiu Střední Čechy. Po začátku normalizace kvůli tomu Karel Tejkal československý rozhlas opustil.
2: A já jsem po 68. po srpnovém vysílání a po 2 letech dostal na vybranou buď odejdu, nebo se omluvím a budu dělat politiku a nebudu dělat sport. No tak jsem se neomluvil, zavřel jsem dveře a odešel jsem.
1: Následně pracoval v podniku Sport Propak, kde psal metodické texty. Po sametové revoluci v roce 1989 se do rozhlasu vrátil. A to opět k práci sportovního redaktora a reportéra. Pracoval také v pořadu Dobré jitro nebo se podílel na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. David Šalek, Radiožurnál.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Koncepční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
2: Drážní úřad začíná s přípravou podmínek pro provoz autonomních vlaků a tramvají. Klinika v Berlíně propustila amerického pacienta nakaženého ebolou. Kanoistka Martina Sadková získala na domácím světovém poháru v Praze stříbro. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu zůstává po nehodě uzavřená v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Drážní úřad začíná s přípravou podmínek pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Návrh chce mít hotový přibližně za rok. Někteří výrobci už autonomní technologie testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu.
3: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
4: Přeběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod dohledem v rámci legislativy.
3: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
3: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi. Jednu ženu vezl vrtulník do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru vyšetřují kriminalisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
6: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
2: Berlínská klinika po dvou týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
7: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Horská služba v Krkonoších má víc výjezdů kvůli seniorům. Před začátkem letních prázdnin patří v horách k nejpočetnější skupině turistů. Někteří ale na túrách přeceňují své síly nebo nemají potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí Marek Frisch.
8: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
9: Sport. Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká na Roland Garros finále 4 hry s Američankou Townsendovou zabojují o titul proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu. Zápas začne po 11. hodině, nabídneme ho živě na Radiožurnálu Sport. Kanoistka Martina Sadková vybojovala na domácím světovém poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražské Troji nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu Martina Sadková neslavila a Radiožurnálu Sport vysvětlila proč.
10: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
9: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, Václav Chaloupka byl šestý. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Nizozemec Verstappen z Red Bullu a třetí Brit Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v 15 hodin.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Silnice 6 uzavřená u Petrohradu, 62 v Dobkovicích opět průjezdná. Šestka z Prahy do Varů u Petrohradu zůstává obousměrně neprůjezdná. Přímo v omezení řeší následky větší nehody. Místo se dá objet buď přes Jesenici, Krty a Blatno, či přes Kryry, Vroutek a Lubenec. A lepší zprávu neseme ze silnice 62 z trasy Ústí nad Labem Děčín. V Dobkovicích na úrovni čerpací stanice Tank Ono už se po nehodě projíždí Kyvadlově. I tam byla komunikace několik hodin v obou směrech uzavřená. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most popojíždí kolona zhruba z úrovně Molky za sjezdem na Dolní Počernice. 10 minut se jede na začátek omezení mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké, zabrali silničáři levý pruh. A provoz houstne i na hlavní části Pražského okruhu mezi D1 a letištěm, přesněji mezi Choloupickým a Lohkovským tunelem. V obou stále pokračuje víkendová údržba a projíždí se obou směrně vždy pouze jedním tubusem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
9: Právě na Radiožurnálu Sport skončili v 10 hodin a 6 minut. Po půl jedenácté začne na pražské Štvanici na centrálním tenisovém kurtu závěrečný den světového poháru ve sportovním lezení. Lezení na obtížnost na stěně, která vznikla právě na tenisovém kurtu, a to je parádní disciplína Adama Ondry. Ten také bude v tom semifinálovém programu, stejně jako tři Češky, Tereza Šíručková, Michaela Smetanová, tedy dvě Češky, Tereza Šíručková a Michaela Smetanová. Budeme mapovat samozřejmě dění na Štvanici, ale také o kus dál po proudu Vltavy na Trojském kanálu, protože tam dnes vrcholí také pražská zastávka světového poháru. No a jedou se závody v kajak krosu. Teď už probíhá kvalifikace, která je zároveň i samostatným závodem v takzvané časovce. Takže tam se vypravíme ještě dřív než na sportovní lezení ve vysílání Radiožurnálu Sport.
11: Radiožurnál Sport
13: a Ondřej Prokop.

0: Kateřina Beková za chvíli pojede svoji jízdu v kvalifikaci a nebo chcete-li v časovce kajak krosu na světovém poháru na Trojském kanálu a tak u toho rádi budeme hned po písnice od Def Leppard.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 10 hodin a 12 minut se tedy přesouváme na Trojský kanál, kde za chvilku pojede svoji jízdu v časovce v kajak krosu Kateřina Beková. Jan Suchan má slovo.
1: Kateřina Beková už je nachystaná na startovní rampě, ze které se snese zhruba nějaké 4 metry dolů do peřejí. To se děje právě teď. Výborně se naštelovala hned od úvodu a teď už míří do branky číslo 1, po které je tam dlouhá pádlovací pasáž bez některého toho válce plastového, který značí branku. Teď už se obtáčí kolem dvojky i trojky zase. To má poměrně daleko do branky číslo 4. Ta je protivodná a v kajak krosu je možné se jí stejně jako ostatních branek dotýkat a Kateřina Beková provedla skvělý manévr, kdy se vůbec nezabrzdila, jenom obhodila pádlem tu branku kolem sebe. Teď už se prodírá kolem branek 6 a 7. Je to zatím taková hladká jízda, využívá energii vody, nepere se s ní. Teď musí udělat Beková eskimácký obrav, v něm se zdržela o něco déle pod vodou, ale vede na mezičase o 34 setin sekund. Teď už kolem sebe obhodila poslední protivodnou branku číslo 8 a v tuto chvíli dlouhý sprint do cíle, to je opravdu daleko. Kateřina Beková bude atakovat vedoucí pozici, zvládne to nebo nezvládne to, dokázala to, ano, dokázala to, o 98 setin sekundy se vměstnala před francouzskou Marjorie Delasisovou a

0: A po písnice od Noela Gallaghera se vracíme do pražské Troji na další českou jízdu. Konkrétně Tereza Kneblová pojede svoji časovku v kajak krosu na světovém poháru ve vodním slalomu. Je u toho Jan Suchan.
1: I Tereza Kneblová už je teď připravená na startovní rampě, mezi tím se dívám do průběžných výsledků, stále vede Kateřina Beková, Olga Samková klesla na šesté místo, teď už Tereza Kneblová také v trojském kanále se blíží brance číslo jedna, dotýká se jí, ale to se smí v krosu bez jakékoliv penalizace, teď už najíždí kolem branky číslo dva a za ní musí zatáčet, aby se vešla také do trojky. Bez problémů se to podařilo této vítězce světového poháru z minulého týdne. To bylo ovšem na kánoji, teď sedí v plastovém kajaku a posílá kolem sebe branku číslo 4 takovým krásným manévrem, který vyšel k Kneblové, která se teď dozví, že na mezičase vede o 17 setin před Bekovou. Výborně se teď vyhnula také brankám 6 a 7. Je vidět, jak agresivně zabírá Tereza Kneblová. Teď dělá eskimácký obrat bez potí. Branka číslo 8 je protivodná a Tereza Kneblová obhazuje tuto branku kolem svého krku. Zdržela se tam chviličku a tím pádem ztrácí 0,3 na Bekovou. Teď ale rozhodne dlouhá, opravdu předlouhá cílová rovinka. Beková nebo Kneblová, jedna z nich bude teď na prvním místě průběžných výsledků. Zůstává tam Kateřina Beková. Tereza Kneblová se řadí na třetí místo se ztrátou 1 sekundy a 15 setin mezi Bekovou a Kneblovou je francouzská Delasisová. Olga Samková aktuálně na sedmém místě, ale už v tuto chvíli víme, že všechny tři české závodnice budou ve vyřazovacích jízdách kajak krosu, kéž by na ně navázali také tři čeští muži, Vít Přiniš, Jakub Krejčí a Matyáš Novák, o kterých uslyšíte na Radiožurnálu Sport mezi 11:30 a 12:00. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No ale my i v 10 hodin a 19 minut zůstaneme u Trojského kanálu, jenom se přesuneme, řekněme tak trošku virtuálně do našeho mobilního studia.

0: Já do Airstreamu, kde má Adam Weidenthaler dalšího zajímavého hosta.
1: A to Lukáše Rohana, českého kanoistu, stříbrného olympijského medailistu z Tokia. Hezký den, díky za váš čas.
2: Krásné dopoledne, díky za pozvání.
1: Vy jste vedle toho, že jste vodním slalomářem, taky podcasterem, tak jak se daří v tomhle odvětví? Jak to jde? Teď, když jste na druhé straně zase na chviličku.
2: A takhle bych to zase úplně teda nenazval. Jsem dost začátečník a měl jsem to štěstí, že jsem spíš byl jako přizván k zajetýmu projektu. Je to teda konkrétně podcast Přes příkop, když můžu být takhle konkrétní nebo využiju situaci. A těžko říct, to by byla asi spíš otázka na kluky, kteří to přece jenom dělají víc. Já spíš tak jako pomáhám v roli spolumoderátora, ale je to něco, co mě strašně baví, v čem bych se třeba v budoucnu chtěl realizovat ještě víc, takže jsem hrozně vděčný za tu možnost a mě jako obecně baví povídat si s lidmi, baví mě povídat si se sportovci, zajímá mě, jak to oni mají, jaký mají jiný návyky než třeba my nebo já. Takže pro mě je to vlastně jenom jako zpestření každodenního času.
1: Takže to není tak, že teď budete kontrolovat všechny, kteří se vás ptají, jestli mluví správně česky a podobně.
2: Ne, to určitě ne, takovýhle hnidopy, které doufám nejsem, ale tak já jsem to studoval a baví mě to a odmala mám, řekl bych, jako k médií a obecně ke sportovnímu komentování blízko, takže někdy nad tím jako přemýšlím, ale snažím se to pochopit i z té druhé strany.
1: Vy když mluvíte do médií, tak dává to hlavu a patu. Třeba nedávno jste pro náš zpravodajský server i rozhlas.cz mluvil třeba i o tom, jak pro vás bylo složité překonat jedno z těch těžších období v kariéře po olympijské medaili, jak pro vás bylo třeba těžší najít motivaci a podobně. Tak kdybyste nám mohl dát pár rad, jak na to, jak si udržet zápal pro věc, jak se udržet motivovaný. Máte už něco, na co jste během těch několika let přišel?
2: Ano, děkuji, toho si vážím. Snažím se nad těma věcma přemýšlet, ale občas jsem taky zmrklý a řeknu něco, co hlavu a patu nemá teda. A já si zase nemyslím, že by to bylo těžký období. Jo. Myslím si, že v životě jsou mnohem těžší období a já jsem šťastný člověk, že se mi vyhýbají. Co se týče té sportovní kariéry, tak když člověk dosáhne v úvozovkách toho vrcholu a pak z něj zase trošku spadne, tak to jako náročný, především jako psychicky a motivačně je, ale musí se podle mě vždycky jako vrátit tak trochu k těm začátkům a uvědomit si, proč to jako vůbec dělá, proč to má rád, proč vůbec tady v tomhle prostředí, v téhle partě a i v téhle nějaký jako sociální kultuře, protože určitě ta voda specifická je, rád tráví čas a to, když se jakoby uvědomí, tak si vzpomene, že je šťastný člověk, že může dělat to, co ho jako naplňuje a baví každý den a že to taky zároveň není na celý život, že to je prostě omezená doba, ten sport na té vrcholové úrovni a asi to mi pomohlo.
1: Co na tom tedy baví nejvíc Lukáše Rohana na vodním slalomu?
2: Asi ta parta jednoznačně a na tom vrcholovém sportu to, když se člověk sveze s tou vodou, když se s tím nemusí prát, ne tak jako třeba včera, ale když opravdu využije tu vodu, sveze se po té vlně, dokáže si hezky zasurfovat a cítí, jak ta síla vody ho dostane tam, kam on chce a nemusí použít tolik úsilí. To mě asi baví ze všeho nejvíc, ale jsem sportovec a baví mě, když to bolí, takže jako nechci to dělat jenom tak, abych si to co nejvíc zjednodušil, ale upřímně to na té divoké vodě mám hrozně rád, že tu vodu nepřeperete, to je vždycky silnější než vy a jí síla nedojde, vám dojde, takže vy musíte umět využít.
1: Nastínil jste, že to včerejší 7. místo tady na světovém poháru v Praze není úplně s plnou spokojeností, s plným úsměvem na tváři, nebo jsem to špatně pochopil?
2: A tak já myslím, že jako pořád je, protože zase už to, že jsme byli v 6 lodích ve finále, 3 singlíři je podle mě úplně skvělý úspěch. Já vždycky z jiných sportů poslouchám takový pojmy jako top 30, top 20 ve svěťáku a my jsme tady 3 lodě v top 10. Jo, takže
1: narážíte na biatlon?
2: Nenarážím na nic, jenom tak jako to znám. Ale přijde mi, že to je hrozně nedoceněný a jakože si nevážíme toho, jak jsme v tomhle sportu dobrý a že už to prostě budeme jako samozřejmost, tak je potřeba to připomínat a já se nebojím vstoupit do téhle role, klidně to připomenu. Co se týče mě, tak zklamaný jsem byl, protože to na medaili jednoznačně bylo, ale na druhou stranu ta včerejší trať byla fakt hrozně obtížná, nepovedlo se mi ani jednou jako sjet, takže bych z toho měl dobrý pocit, otázka, jestli to jako vůbec šlo. A když k té medaili chybí blízko a víte, že tam těch chyb bylo víc, tak to samozřejmě mrzí, obzvlášť tady doma, kde chcete divákům udělat radost a chcete se předvíst jako v maximálním výkonu, ale zase si myslím, že 7. a vůbec to, že jsem byl v tom finále, úspěch je a to 7. místo určitě špatný není.
1: Říká kanoista Lukáš Rohan, vy jste se před touto sezónou vrátil do reprezentačních barev a teď na tiskové konferenci tady v Praze jste zmínil, že jste si to přál i právě kvůli té zastávce světového poháru. Tak splnilo to tady vaše očekávání, to, na co se sem těší i vodní slalomáři z jiných krajin, z jiného světa?
2: Určitě splnilo, ale budu se zase trošku opakovat, je to furt trošku takový namixovaný i nebo nevím, jestli převažuje, ale je tam stále ten pocit té mrzutosti z té finálové jízdy, že to šlo líp, ale to by v tom cíli řekl úplně každý, tak to v tom našem sportu je, ty dokonalé jízdy neexistují a obzvlášť na takhle těžkých tratích většinou vyhrává ten, kdo udělá nejméně chyb, anebo Nikola Žestán, protože ten je prostě nejrychlejší, když se mu to povede, tak v podstatě vždycky, včera dokonce s dvěma trestnými doteky, což je neuvěřitelný. A u mě to splnilo, ale přiznám se, že se na to ještě musím podívat a v klidu to trošku jako celý si zhodnotit, protože při té jízdě vy tu atmosféru jako vnímáte, ale není tam vůbec jako prostor to nějak prožít, protože jste v takovém tranzu a ty stavy, které zažívám tady při těch finálových jízdách, jsem zažil jedině na olympiádě. To je jediné, co se s tím dá srovnat. Myslím teda v Paříži, protože v Tokiu tam úplně bouřlivá atmosféra nebyla vinou různých okolností, takže toho si važme, že jako Troja je opravdu specifická a kéž by takovýhle závodů v našem sportu bylo víc.
1: A opravdu je to tak, že tady fanoušky skoro neslyšíte? Že člověk to úplně
3: vytěsní?
2: Jako slyšíte, ale snažíte se to vytěsnit. Ten ideál je nemít v hlavě žádnou myšlenku. Jakmile se vám během té jízdy dostane do hlavy nějaká myšlenka, tak většinou se stane chyba. Protože ztratíte tu koncentraci, vypne se vám ten autopilot, vypne se vám to, jak to máte namyšlený a začnete přemýšlet, začnete se rozhodovat a to na to není vůbec čas. To většinou ta voda vás vždycky pošle někam, kam nechcete, anebo uděláte třeba ten dotyk. A vy ty fanoušky většinou vnímáte v té spodní pasáži, čím víc jste unavený, protože tam i ta koncentrace trošku doznívá a tam ty tribuny hrozně pomáhají a já třeba se přiznám, že jako docela rád poslouchám Dana s Mírou. Takže většinou ty mezičasy slyším. Včera jsem i slyšel to, když se mi nepovedla ta jedna kombinace, podjel jsem protivodu, tak jsem slyšel tu jejich podporu z věže a věděl jsem, že i když už jsem nemohl tady dole, když to strašně bolelo, takže to prostě nepustím a že pojedu až do konce. A i když se přiznám, jsem tomu úplně nevěřil, že pojedu ještě do finále, tak nakonec i díky té podpoře to vyšlo, takže v tom je to specifický.
1: Daniel Stach a Miroslav Lenz, bývalí vodní slalomáři, kteří jsou tady na tribuně v roli moderátorů, speakerů, takže občas i třeba během závodu něco poradí, co se člověk rychle vezme k srdci?
2: Nebo jo, takhle? Jo, určitě. Oni to fakt dokážou, i když třeba na té vodě už nejezdí tolik, možná jak by třeba chtěli, tak oni to pořád vidí jako úplně skvěle a občas, když slyším nějaký jejich moudra z věže, tak si sám jako řeknu, tyjo, to je vlastně dobrý, to mě nenapadlo, takže i nám bych řekl, že se to stává.
1: Říká Lukáš Rohan, ještě na závěr mě zajímá, teď ještě jedna zastávka světového poháru, potom mistrovství světa a v té druhé polovině světového poháru taky závody, které už se budou počítat do olympijské kvalifikace, která teď je malinko upravená pro ten nový olympijský cyklus. Co je tedy ten vrchol teď pro vodního slalomáře? Je to mistrovství světa, anebo jsou to až potom ty závěrečné svěťáky?
2: Jednoznačně mistrovství světa, ono je to i tím, že i vlastně ten výsledek z mistrovství světa se počítá už do té olympijské nominace, takže je to vlastně první závod v tom dlouhodobém seriálu, kde se pojede o ty olympijské kvóty a i vlastně místenky pro LA. Já to ale úplně nemám nastavený, takže bych teďka měl v hlavě to, že se chci dostat na olympiádu. Já chci co nejlíp zajet v téhle sezóně a pak se asi budu rozhodovat, co dál a i dle toho, jak mi to půjde, tak to samozřejmě bude hrát velkou roli, jestli třeba budu mít motivaci a vůbec i šanci bojovat o tu olympiádu. Takže mistrovství světa je hlavní vrchol, na to se teď chci co nejlíp připravit. I kvůli tomu vlastně nejedu na ten příští světový pohár, pojedou tam jiní. Takže teď je prostor na trénink, teď zase budu potřebovat něco namakat. Zjistil jsem, že když se postaví fakt těžká trať, tak dole mi dochází, což není tak překvapivý, ono docházelo všem, ale teď je ten prostor s tím něco udělat a těším se na to, že mám jasně daný, kdy přijde ten vrchol na konci července mistrovství světa a teď mám necelý dva měsíce se na to připravit.
1: Tak ať vám trénink chutná.
2: Jo, děkuju. Chutnat bude, doufám, že líp než Vltava.
1: Lukáš Rohan, kanoista, byl s námi v mobilním studiu Radiožurnálu Sport z Prahy. Adam Weidendler, Radiožurnál.
4: Vstávat s námi se vyplatí.
5: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
4: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
6: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
7: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
6: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
5: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
4: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
5: Buďte ve střehu každé všední ráno po 3:15.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: A na Radiožurnálu Sport můžete být s námi dál, třeba také u rozhovoru z našeho airstreamu v pražské Troji. Teď zprávy.
3: Radiožurnál je 10:30. A zprávy má Jana Gulda.
8: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé tak můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat. Vycházejí z dat Českého statistického úřadu o porodnosti, migraci a demografickém vývoji. Arménci hlasují v parlamentních volbách. Hlavním tématem kampaně byly vztahy s Ruskem a Západem a taky ekonomická situace. Podle předvolebních průzkumů by mohla zvítězit strana současného premiéra Nikoli Pašiňana. Její oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Píše to britský deník The Times. Úřady už dřív Skotům zrušily schválené elektronické žádosti o vstup. Podobně dopadl i švýcarský reprezentant Brel Embolo. Ten v úterý nemohl odletět s týmem do Spojených států a po průtazích se k němu připojil až v pátek. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občani Íránu nebo Haiti, přestože jejich týmy se turné účastní. A turistická místa podél řeky Berounky propojila nová autobusová linka. Jezdí o víkendech a o svátcích z Radnic na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Poslední odpolední spoj jede až do Rakovníka. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených cílů na Berounce, například Zříceniny, hradu Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skrejská jezírka nebo hrad Křivoklát. Linka bude v provozu do 28. září. Sport. České vodní slalomářky Olga Samková, Kateřina Beková i Tereza Kneblová mají za sebou na domácím světovém poháru časovku v kajak krosu. A v pražské Troji u toho byl reportér Jan Cuchan.
9: Česko má další medaile ze zlata. Kateřina Beková totiž zvítězila o 0,7 sekundy před Němkou Funkovou. Tereza Kneblová obsadila 5. a Olga Samková 10. místo. Všechny zároveň postoupili do odpoledních vyřazovacích jízd kajak krosu. Teď se na ně pokusí navázat Přindiš Krejčí a Novák z pražské Troji, Jan Cuchan, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená šestka u Petrohradu a chodci v Paceřickém kopci, také na D35 za Litovlí. Na silnici 6 z Prahy do Varu u Petrohradu neměná situace, komunikace zůstává v obou směrech neprůjezdná. Přímo v omezení vyšetřují vážnou nehodu nákladního a dvou osobních vozidel. Od Varu kolona na 20 minut a stále narůstá. Od Prahy je o něco kratší, zhruba 10-minutová. Řidičům osobních aut doporučíme dvě objízdné trasy z Lubence přes Vroutek a Kryry či spodem na Blatno, Krty a Jesenici. Na silnici 35 z Turnova do Liberce stále velice obezřetně v Paceřickém kopci. V okolí 39. kilometru jde přímo na vozovce chodec. Podle naší zpravodajky zřejmě v podroušeném stavu, na místo spěchá policie. AD35 z Olomouce do Mohelnice, velmi podobná situace mezi sjezdy na Mladeč a Loštice.
11: Na nějakým 243. kilometru tak se pojevuje chodec na krajnici.
10: A v Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most už se brzdí kousek za sjezdem na Dolní Počernice. 15 až 20 minut zabere trasa k omezení. Mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké stále neprůjezdný levý pruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty je 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Před zprávami jsem avizoval další rozhovor z našeho mobilního studia z Airstreamu od Trojského kanálu a ten je tady, takže míříme za Adamem Weidenthalerem.
1: Amálie Hilgertová, česká kajakářka, je s námi v pojízdném studiu radiožurnálu Sport na břehu Vltavy. Hezký den, díky za váš čas.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vy jste se vrátila na tu úplně elitní úroveň teď tady v Praze, nebo řekněme v této sezóně po tříleté odmlce. Tak jaké máte takhle pocity po dvou závodech světového poháru?
2: No, já si to fakt moc užívám. Je to úplně za odměnu vlastně. Po tom, co se člověk dokázal probojovat tou nominací, tak vlastně jezdit tu na té světové úrovni je prostě fakt takovej dáreček, takže já s toho mám velkou radost a zatím musím říct, že oba dva ty závody jsem si neskutečně užila, zvlášť tady v Praze díky divákům a celý té kulise a atmosféře, takže opravdu skvělý zatím.
1: Když pro nás lajky porovnáte tu výkonnostní hladinu, ten výkonnostní rozdíl v té úplně elitní soutěži a v těch, řekněme, menších řádových závodech, dá se to?
2: No, tak samozřejmě ta světová špička je prostě úplně jinde, ale když to třeba přirovnám právě k té naší české nominace tady v Troj, tak tím, že to tady mají všichni neuvěřitelně naježděný, protože ti, kdo to myslí vážně, tak prostě trénují převážně tady, tak vlastně ta úroveň toho závodu při té nominace je jako nesmírně vysoko. Já se jako troufám tvrdit, že kdyby se tady s náma postavili na startovní rovinku právě holky z celého světa, tak by vlastně nedopadly třeba úplně dobře, protože my to tady opravdu máme naježděný opravdu hodně.
1: Jak v tu chvíli zachovat klid, když se třeba nedaří dostat několik let po sobě mezi tu úplnou elitu? Co vám pomohlo, jak vydržet u sportu třeba jako takového?
2: No tak mě pomohlo to, že mě to prostě fakt neskutečně baví ten náš sport. On je jako opravdu takovej různorodej, neustále vlastně můžete trénovat jiné věci, jiné kombinace na jiných tratích, takže to bych řekla, že tato ta různorodost mě u toho určitě udržela, pak taky kamarádi a v neposlední řadě jsem vlastně třeba měnila různě tréninkové skupiny, takže je tato jako pestrost, asi ta pestrost bych řekla, no, ale nebylo to jako jednoduchý se přesvědčit, že to ještě dává smysl. No.
1: Co se dá v různých tréninkových skupinách navnímat? Jaké jsou třeba tréninkové rozdíly mezi jednotlivými?
2: No tak každý trenér prostě přinese do toho procesu něco nového a myslím si, že vždycky nějaký nový impuls je prostě nesmírně obohacující. A já třeba jsem teďka naposledy měnila skupinu kvůli tomu, že jsem chtěla do toho tréninku trochu víc mluvit, že jsem už jako cítila, že tak nějak vím, co chci a co potřebuju a v téhle nové skupině mi to bylo umožněné, takže se mám velkou radost a baví mě to.
1: Říká Amálie Hilgertová, česká kajakářka, která byla tady v Praze nejlepší z Češek, konkrétně na 10. místě. Vy jste si tak o jednu příčku vylepšila umístění na cenu, jestli to říkám
2: jo,
1: dobře.
2: Jo.
1: Je s tím spokojenost, na jaké úrovni to je?
2: Tak já jsem jako celkově asi spokojená letos s tím svým projevem na té vodě. Řekla bych, že vlastně to byla jedna z těch věcí, na kterých jsem chtěla pracovat, aby ten projev byl nějaký jako odvážnější, dravější, dynamičtější. A to si myslím, že se daří, tak z toho mám radost. Samozřejmě ty umístění jako nejsou jako nejlepší, ale na druhou stranu jsou to prostě dvě finále, což ve vodním slalomu už jako mi přijde, že značí nějakou konzistenci a to je super. No. Tady prostě doma jedna hloupá chyba stála prostě lepší příčku. Ale je to prostě v rámci toho rizika, o který se snažím, takže to beru.
1: Mluvila jste o tom, že Češky jsou úplně v elitní světové špičce. Přesto tady v Praze kanoistky české porazily kajakářky, pokud bychom brali jenom ty výsledky. Je mezi vámi nějaká rivalita? Špičkujete se třeba nějak navzájem kanoistky, kajakářky?
2: No tak já bych za prvý řekla, že i český kanoistky jsou jako ve světové špičce teda. A není, já jako Martě Sadkový jsem to neskutečně přála, protože je to moje velmi dobrá kamarádka a bylo to úplně nádherný vidět uspět tady prostě doma a fakt mě to strašně dojalo, mám za ní hroznou radost.
1: Takže není to tak, že by tam byla nějaká hecovačka, že byste se vsadili prostě, kdy bude lepší, ten dostane čokoládu.
2: To jsme úplně nedělali, ale třeba s tím začneme ještě.
1: Vy jste dle nominačních závodů byla spolu s Kateřinou Bekovou nejlepší českou kajakářkou. Do toho teď studujete management udržitelnosti na Vysoké škole ekonomické, jestli jsem se dobře díval. V jak pokročilé fázi je studium?
2: Tak já jsem začala teďka v březnu, potom co jsem se vrátila ze zimního soustředění, takže úplně na začátku. A zatím si myslím, že to pro tu hlavu je fajn, že vlastně mám takhle něco jako vedle toho sportu ještě. Seznámila jsem se tam s pár super lidma, který třeba přišli jako víkendu zafandit, z toho jsem měla velkou radost a myslím, že v tom budu pokračovat.
1: Fandí lépe vysokoškoláci než běžné publikum? To se nedá porovnat.
2: No. Není to sam slyšet v tom bordelu, co tam teď diváci dělají.
1: Říká Amálie Hilgertová tady od Vltavy v Praze v Troji. Co má teď tedy přednost? Je to ta kariéra profesionální sportovkyni? Je to kariéra vysokoškolské studentky?
2: Já bych řekla, že ten sport jako je pro mě asi už docela dlouho na prvním místě a že to tak ještě, dokud to tělo umožní, jestli zůstane.
1: Na Vysoké škole ekonomické je teď zkouškové, pokud jsem se dobře díval, ale do toho zrovna hezky vyjdou ty závody, nebo vyšly závody v Tacenu v Praze a v Augsburgu, tak zkoušky a pak, až pak, nebo jak to máte?
2: No tak nějaký zkoušky už mám za sebou. Měla jsem štěstí, že u některých předmětů stačilo prostě odevzdat jenom nějaký práce psaný, takže to bylo fajn, to se dalo dělat odevšud. A teďka vlastně u jedné zkoušky jsem si musela nechat jakoby připravit vlastní termín a jsem jako nesmírně vděčná, že mi vyšli vstříc, takže v tomhle tom to funguje zatím dobře.
1: Dá se to nějak kombinovat management udržitelnosti s tím, co děláte tady na vodě? Nevím, psát diplomové práce o tom, že jezdit Slovinsko, Česko, Německo, teď jako je začátek světového poháru, je udržitelné, nevím, naprávně taková levě.
2: No, jako určitě ten sport jako v tomhle směru se může někam posouvat, takže já jsem ráda, že jako studuju takový obor, který se dá jak vztáhnout jako na takovou biznesovou sféru, ale taky třeba právě na tu sportovní a myslím si, že je to jako jedna z věcí, na kterou třeba budu chtít psát jako diplomovou práci, takže tak jako pokukuju o těch možnostech a určitě tohle se bude jedna z nich.
1: Ale konkrétní téma ještě nemáte?
2: Ne.
1: Času je dost.
2: Teprve jsem nastoupila, takže zatím ne.
1: Říká kajakářka Amálie Helgertová, se kterou jsme se bavili na Radiožurnálu Sport. Moc díky za váš čas.
2: Taky děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Z Prahy se loučí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: A my znovu i v 10 hodin 43 minuty zůstaneme u Trojského kanálu. Pro změnu míříme za Janem Suchanem, který má také pro vás připravený zajímavý rozhovor.
3: Bude s Kateřinou Bekovou jenom, co udělá poslední fotografii se zlatou medailí, kterou si vysloužila za to, že byla nejrychlejší v časovce kajak crossu. Tak dokonce dostávám přednost před poslední fotografii. Kateřino, velká gratulace, vaše první vítězství ve světovém poháru, tak jak si ho užíváte.
4: No je to úplně neskutečný, jako hlavně když je to doma, tak je to úplně speciální pro mě, takže já jsem moc vděčná a ráda jako za to.
3: Mohlo přispět k tomu i to, že přece jenom zdejší peře znáte nejlíp na celém světě a přece jenom lépe než konkurentky?
4: Já doufám, že jo, ale taky doufám, že to jsou i moje skills, které bych mohla předvíst na následujících světových pohárech a mistrovství světa.
3: To jsem nechtěl umenšovat vaše kvality, doufám, že jsem vás neurazil, zvítězil jste o 0,7 sekundy. Co to je? To je jeden záběr nebo dokážete to nějak vyjádřit?
4: To je prostě špatně naklouznutá vlnka podle mě, jenom to je tak strašně málo, že to není ani jako možný.
3: Vy jste startovala jako 15. od konce, takže pak jste musela dlouho čekat, jak dopadnou vaše soupeřky, tak byla jste napjatá, jestli tam u vašeho jména stále zůstane ta jednička, nebo jste to až tolik neprožívala?
4: Já jsem to spíš nečekala, protože jsem věděla, že ten start mi za tolik nevyšel, první 2-3 jako branky, tam jsem to trošku jako vyžrala ten váleček, ale vyšly mi ty protivody, které podle mě mě jako udržely na tom prvním místě, no.
3: Kateřina Beková má tedy zlato z časovky kajak crossu, ale teď vás ještě čekají ty vyřazovací jízdy odpoledne. Tak je to úplně jiná disciplína než to, co máte za sebou teď?
4: Většinou jo, ale někdy se stává, že to člověk dokáže urvat a jede to sám, což by bylo krásný, ale tady se to asi nestane. A bude to větší boj určitě o tu medaili než teďka.
3: Vy budete mít tu výhodu, že na začátku si budete vybírat pozici na startovní rampě, tak je tohle ta trať, kde to je velká výhoda, protože někde to opravdu, třeba vybavuji si na minulé mistrovství světa v Penritu, kde to bylo hodně velké plus, tak jak tady v Troji?
4: Myslím si, že to jsou jako pozice, které bych si nechtěla vzít, ale i z těch to jde urvat prostě. Člověk se musí na tom startu naladit a říct si, že chce vyhrát a v tu chvíli to vyhraje podle mě.
3: Takže vy si řeknete, že vyhrajete a budete mít druhé zlato odpoledne.
4: Bylo by to hezký a budu se snažit dělat všechno pro to, aby to tak dopadlo.
3: To říká kajakářka Kateřina Beková, která vyhrála na domácím světovém poháru v Pražské Troji časovku kajak crossu, která sice slouží zároveň jako kvalifikace pro odpolední vyřazovací jízdy, ale už se za ní nově od minulého roku také udílejí medaile a Kateřina Beková má teď tedy v rukou tu zlatou. Těsně unikla jiná Tereze Knéblo, která obsadila 5. místo a Olga Samková byla 10. Kvalifikace, respektive časovka kajak crossu. Teď čeká ještě Víta Přindiše, Jakuba Krejčího a Matyáše Nováka. Z Pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Kapela Livehouse na Radiožurnálu Sport v 10 hodin a 49 minut. Od Trojského kanálu to vůbec není daleko, na ostrov Štvanice, tam na centrálním tenisovém kurtu vyrostly lezecké stěny a na nich už zápolí muži a ženy v semifinále na světovém poháru ve sportovním lezení v disciplíně tedy lezení na obtížnost, což je tedy disciplína, která eminentně zajímá také české fanoušky, a o tom všem si teď budeme povídat s Jakubem Kantou, který je přímo na místě. Hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Tak jak to zatím vypadá v semifinále lezení na obtížnost a kdy plus minus by mohli být vidět také Češi?
1: Tak začnu tím, že budou celkem tři čeští reprezentanti. Jako první z nich by se mohl, v tuhle chvíli to tak vypadá, vydat na tu zhruba 20 metrů vysokou stěnu Adam Ondra, tedy 13. muž té kvalifikace. A říkám, že by se mělo dostat jako první, a to proto, že teď spadnul už čtvrtý muž. Adam Ondra poleze jako 12. a teď Slovinec Luka Potočar se dostal do vedení zatím v tomto semifinálovém klání v lezení na obtížnost, a to proto, že překonal výkony Němců Floheho, Halenkeho i Itala Plačiho. Dostal se až nad chyt s číslem 30, takže tady máme nového vedoucího závodníka. U Potočara svítí 32+, zatímco na té ženské polovině leze teprve třetí leskyně, a to Japonka Mia Ajogiová, a to zatím se dostává do pasáže někam, kam vylezla také Rakušanka Peciová, která vůbec tady začínala jako první z těch 24 semifinálových účastnic, pak byla o něco lepší Jihokorejka Kimová, která dolezla až na chyt 39+. Japonka teď řeší jeden z problémů zhruba v polovině stěny, kde je to hodně veliký převis, asi řekl bych největší, ale pojďme se dostat taky k českým reprezentantkám. Ty budou startovat v tom dnešním semifinále a bojovat o finálovou osmičku, dokonce hned dvě. Jako první se na tu stěnu vydá Michaela Smetanová tady v areálu ČLTK, a to jako 15. leskyně v pořadí. No a 19. bude Tereza Širůčková. Organizátoři naplánovali konec toho semifinále na zhruba 13. hodinu. Každý z účastníků má na vylezení až nahoru zhruba 6 minut, to je časový limit. Nikdo ho zatím ale nepotřeboval, všichni zatím spadli dřív, takže zřejmě ten program nebude tak dlouhý. Pokud bych měl odhadovat, kdy přijde na řadu Adam Ondra, no tak by to mohlo být už třeba možná ani ne za hodinu, protože v tuhle chvíli leze Ital Giorgio Tomatis, ten má startovní číslo 5. Připomínám, že Adam Ondra 12, ale s přibývajícím časem by měli lézt lepší a lepší lezci, takže budou vyčerpávat z toho časového limitu i víc času. Teď padá Japonka Ajoagiová, která se zařadí na kolikáté místo. Podíváme se do informačního systému Mezinárodní lezecké unie. Bude to druhá příčka, vklínila se mezi Peciovou a Kimovou, a to díky zápisu 35+.
0: Říká Jakub Kanta z pražské Štvanice, uslyšíte ho v našem vysílání ještě během celého dnešního dne mnohokrát. Zatím tedy díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Fate No More na Radiožurnálu Sport. Před 11. hodinou ještě stihneme výlet do zámoří. Česká reprezentace se v severním Texasu připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. V noci ze čtvrtka na pátek čeká národní tým v mexické Guadalajáře Jižní Korea. Na otevřený trénink pro veřejnost se přišli podívat stovky lidí, včetně českých rodáků žijících ve Spojených státech amerických, Martina a Emily.
1: Narodil jsem se ve Slavičíně, okres Zlín.
2: Jak dlouho už žijete v Americe?
1: Tak toto už je taková druhá fáze a ta je 11 let, takže v Dallasu jsme 11 let, ale předtím jsme s manželkou žili v Chicagu asi nějakých 12 let.
3: Tak já jsem byla narozeněna v Čechách, v Praze a tady už žiju 18 let v Dallasu, ale ještě mám rodinu tam v Čechách, tak každý rok tam přijdu jedenkrát. Musím mluvit s babičkou dědu česky, protože nemluví anglicky, tak mě to jde. Ale vím, že mám nějaký amerikánský akcent a nějaký slova mě to nejde, ale to rozumím, tak jsem ráda. Doufám, že si to nikdy nezapomenu.
2: Jaký máte vztah k fotbalu?
3: Když hrajou v Eurocup nebo hrajou na ten World Cup, tak to vidím, ale normálně moc na to nevidím, protože máme hrozně moc sporty tady taky. Tak jsem ráda, že po prvníkrát 20 let Čechy jsou zase na ten World Cup a jsou tady 20 minut u můj dům.
1: Tak jako kluk jsem vyrůstal na vesnici, takže jsem fotbal jako každý jiný kluk hrával a díky tomu ho občas hraju i tady. Samozřejmě jako Čech sleduji fotbal.
2: A sledujete český národní tým?
1: No samozřejmě, jak se to dá, tak sleduju. Je to někdy složité tady z Ameriky, protože to musíme většinou přes VPNku a českou televizi sledovat, ale dá se to, no, je to trošičku složitější. Tady jsme strašně šťastní, že ze všech možných amerických lokalit si česká reprezentace vybrala, nebo bylo jí přiděleno město Mansfield jako tréninkové zázemí, takže pro nás vynikající, je to asi jenom hodinu a půl od Prosperu, kde bydlíme.
4: Ty lidi teďka tady na tom tréninku všichni jsou strašně milí a nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
2: Přeje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený, který už se začátku mistrovství světa ve fotbale nemůže dočkat, jako fanoušci Martin a Emily.
3: Ano, myslím, že ano, určitě máme jako v práci, máme všichni lidi, hrozně moc lidi, jaký mají rodinu, jaký jsou Itálie, nebo jsou Argentíny, tak nebo Mexiko a Argentina, tak všichni se
2: Těší
3: se na ten World Cup. Ano.
2: Z texaského Mansfieldu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
6: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
5: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
6: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: A na Radiožurnálu Sport teď další zprávy.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. A Jana Bulda.
8: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v Toužimi jako nedovolené ozbrojování. Ruské drony zasáhly sklad jaderného paliva u Černobylu. Tenistka Siňáková zabojuje na Roland Garros o 11. grandslamový titul v ženském deblu. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most popojíždí kolena před omezením. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Případem se dál zabývají karlovarští kriminalisti a je možné, že se obvinění ještě rozšíří, například neobecné ohrožení. Česká správa sociálního zabezpečení postupně přejde na novou internetovou doménu. Místo stávající webové adresy čssz.cz bude nově na adrese čssz.gov.cz. Sjednocuje se tak s dalšími státními úřady. Pro klienty se ale nic nemění a budou přesměrováni automaticky, říká za sociální správu Jakub Bejček.
9: Pokud do prohlížeče zadají starou adresu s koncovkou .cz, systém je automaticky a bezpečně přesměruje na nový web. Všechny služby, včetně portálu České správy sociálního zabezpečení, zůstávají plně funkční a dostupné bez omezení.
8: Doména .gov se celosvětově používá pro označování státních úřadů. Má zjednodušit uživatelům orientaci tím, že jde o oficiální stránky, a líp je tak chránit před nepravými weby. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva poblíž uzavřené ukrajinské elektrárny Černobyl. Informují o tom tamní úřady s tím, že úroveň radiace zůstává stabilní. Ukrajina také hlásí po dronových útocích jednu oběť v Záporožské a jednu v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské drony naopak podle serveru Kyiv Independent zasáhly ropné sklady na okupovaném Krymu i energetickou a železniční infrastrukturu v okupované části Luhanské a Doněcké oblasti. Stezka přes jeskyni Jáchymka v Moravském krasu je znovu otevřená. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, popisuje Antonín Tůna ze správy krasu.
10: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda.
8: Ve 2 hnízdech se podařilo odchovat 7 mláďat. 3. hnízdo sokolů stěhovavých vyplenil Vír Velký.
11: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková rozehraje za pár minut své 14. grandslamové finále v ženském deblu. V Paříži společně s Američankou Townsendovou zabojují o titul na Roland Garros. Jejich soupeřkami budou Srbka Kruničová a Danilinová z Kazachstánu, tedy dvojice, které má Siniaková co vracet.
12: Samozřejmě naše finále Indian Wells bylo na naší stranu, ale poslední 2 grandslamy jsme s nima prohráli, takže rozhodně myslím si, že tam bude velký chtíč jim to vrátit i na tom grandslamu. Jinak samozřejmě těžký soupeřky, myslím si, že hrajou nejlepší tenis, co hráli, sedli si.
11: Ženskou dvouhru ovládla na Roland Garros Ruska Andrejevová, když porazila Polku Chvaliňskou 2-0 na sety. O titul v mužském singlu se odpoledne utkají Němec Zverev a Ital Koboli. Vodní slalomářka Kateřina Beková vyhrála na domácím světovém poháru v pražské Troji časovku kajak krosu. Zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Funkovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova čekejte velké potíže u exitu 66 Žatec Most. V nájezdu ze silnice 27 na D7 právě od mostu se srazila 2 osobní auta. Jedná se o vážnější nehodu se zraněním. Na místě tak zasahuje několik vozidel záchranářů. Podle Národního dopravního informačního centra se teď na Chomutov nedá projet a sjíždí se zmíněným exitem 66. Na silnici 6 z Prahy do Varu o něco lepší situace u Petrohradu. V omezení sice stále ještě odklízejí následky po střetu několika vozidel, už se ale projíždí, komunikace byla několik hodin v obou směrech uzavřená. Kolony bezmála půlhodinové z obou stran. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most brzdíte kousek za sjezdem na Dolní Počernice a okolo 15 minut jedete na začátek omezení. Mezi odbočkami do Českobrodské a Chlumecké stále neprůjezdný levý pruh. A na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti začaly regulovat provoz v tunelech. Kolona popojíždí od Písnice přibližně z 5. kilometru. Nadále trvá víkendové omezení v tunelech. V obou směrech se jede vždy pouze jedním tubusem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: V 11 hodin a 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za pár minut začne finále ženské dvouhry na tenisovém Roland Garros i s účastí české deblové hvězdy Kateřiny Siňakové, ale ještě předtím se stihneme vypravit také na pražské primátorky. To je velká veslařská událost každoroční, která není jenom sportovní událostí, ale také má společenský přesah. Na místě je Tadeáš Skalický, kterého zdravím, přeji příjemné dopoledne.
14: Hezký den od Vltavy.
0: No a zeptám se tedy na to, co už si viděl nebo případně vidíš, protože samozřejmě primátorky to není jen ten hlavní závod osmi veslic.
14: Ano, dnes už bylo odjeto několik finálových závodů v juniorských a dorosteneckých kategoriích a právě teď bude za malou chvíli vrcholit hlavní závod ve skifu žen, potom v 11.20 přijde na řadu osmi veslice žen, v 11.40 pak skif mužů, to jsou tedy jednotlivci na skifu samozřejmě, no a ve 12 hodin začne ten hlavní závod mužských osmi veslic, ve kterém bude vítězství, už čtvrté vítězství v řadě, obhajovat pražská Dukla, jedna z těch dvou posádek, které budou i dnes na startu, a připomenu, že bude bojovat o celkové 44. vítězství ve své historii tady na primátorkách. Jak už zmiňoval moderátor Ondřej Prokop, primátorky nejsou jenom sportovní události, ale i společenskou. Je tady skutečně hodně fanoušků, troufnu si říct, vyšší stovky, možná nižší tisíce. Tady na pražské náplavce na Rašinově nábřeží sleduje, jak skifařky už míří pomalu do cíle, a můžu ještě popsat trochu, jak vypadá ten dvoukilometrový závod. Začíná u Veslařského ostrova a Císařské louky, poté závodníci projedou kolem Podolské vodárny a Vyšehradu, ty mají tedy samozřejmě po pravé ruce, podplují železniční most a tady na Rašinově nábřeží pak zamíří před mostem Palackého do samotného cíle. Teď právě míří skifařky do cíle a vypadá, že vítězkou by se mohla stát loni stříbrná Ela Boldišová, protože Anna Šantručková neobhajuje ten loňský titul, dnes je tady pouze v roli faninky.
0: Říká tedy prozatím Tadeáš Skalický, samozřejmě ho uslyšíte v našem vysílání, ještě nás bude rozhodně zajímat, jak dopadnou samotné primátorky, tedy ten slavný závod osmi veslic. 11 hodin a 8 minut, nejvyšší čas přesunout se teď do Paříže, protože na Roland Garros by měl začínat už finálový zápas v ženské čtyře s dvojicí, které fandí čeští fanoušci, Kateřina Siňáková po boku Američanky Townsendové. David Prouza je tedy u toho.
15: A první výměna v finále dámské čtyřhry, finále Roland Garros, začne za několik málo okamžiků. Na servisu zahajuje Alexandra Kluničová, reprezentantka srbská, která ale také velmi dobře rozumí česky, protože žila na Slovensku, nějakou chvíli tam trénovala s Kateřinou Siňakovou, dokonce hrála debl úplně na začátku Kateřiny Siňakové, tedy kariéry české hráčky, která právě teď operuje u sítě v té první výměně, a hned trochu další na začátek a chyba české tenisky na síti, takže 15-0 pro servírující Kruničovou, ale dokončím tu myšlenku. Kruničová se Siňakovou spolu vyhráli titul v Taškentu v roce 2014 a byl to vlastně premiérový titul právě pro českou reprezentantku, takže dlouhá historie mezi těmito dvěma hráčkami a zároveň rivalita mezi těmito dvěma dvojicemi, protože Siňaková s Townsendovou a Danilinová s Kruničovou, to jsou světové páry číslo 1 a číslo 2, a poslední dvě vzájemná střetnutí na Grand Slamu šli za srbsko-kazachstánskou dvojicí, takže rozhodně má, jak Kateřina Siňaková sama říkala, česká tenistka a samozřejmě i ta americká, co vracet právě Kruničové s Danilinou, a teď je to 30-0 pro servírující Srbku, která nemá úplně velkou ránu ze svého podání, nicméně je velice šikovná u sítě, velmi dobrá od základní čáry, takže kompenzuje tu možná nedostatečnou rychlost prvních servisů a potažmo i těch druhých. 30-0, první podání, Townsendová na returnu tvrdě s backendem křížem, protože je to levačka, takže hraje backend na obrácené straně logicky, a teď toho může využít Kateřina Siňaková u sítě, ale nebylo to úplně jednoznačný dobrý volej, a nakonec je to Kruničová, která získává další 15 při svém podání a zatím celkem jednoznačný průběh úvodního gemu v finále čtyř hry žen na Roland Garros. Připomenu, že v semifinále Siňaková s Townsendovou vyhráli 6-0 a 6-1 nad Stefaniovou z Brazílie a Dabrovskou z Kanady, takže pak, že by teď prohráli první game, tak už to bude trochu jiný zážitek, než byl ten v semifinále. Na každý pád to samozřejmě nehraje velkou roli, pak půjdou servírovat právě, nebo půjde servírovat česko-americká dvojice a přijde to za malou chvíli, protože po nepřesném returnu Kateřiny Siniakové se Kruničová s Danilinovou ujímají vedení 1-0.
0: Než se zase vrátíme na pokračování finále ženského debla na Roland Garros, tak jedna motoristická zpráva. Jan Kvěch obsadil 7. místo v britské plochodrážní Grand Prix a o jednu pozici zaostal za svým Maximem v elitním seriálu. 24-letý český jezdec, který stejně jako v pátek startoval v Manchesteru jako náhradník za zraněného Poláka Dominika Kuberu, postoupil po základní části ze 4. místa do jízdy poslední šance. V ní ovšem dojel na nepostupové třetí příčce. Závod vyhrál Australan Brady Kurz a po prvním vítězství v sezóně se ujal i vedení v průběžném pořadí šampionátu. My věříme, že se brzy dostanou do vedení v finále ženského debla. Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou. Jdeme na pokračování jejich souboje s dvojicí Danilinová Kruničová za Davidem Prouzou.
15: Na servisu Američanka Taylor Townsendová, která už si zahrála na Roland Garros finále s jinou parťačkou než s Kateřinou Siniakovou a teď krásným lobem získává úvodní 15 při svém servírovacím gemu. Parádní práce. Taylor Townsendová také hraje, nebo také hraje levou rukou a teď to tedy využila, protože dostala to tam, kde by normálně hráčky museli hrát trochu defenzivní backendový úder. Ona mohla zahrát forehand, mohla se více napřáhnout a zahrát super lob k základní čáře, takže 15-0. A teď servis zleva, oblíbená disciplína Taylor Townsendové, která umí krásně s rotací servírovat ven z kurtu. Teď to ale nedělá, je to naopak rán do téčka a Danilinová nestačí na tenhle return, takže velmi záhy vedení 30-0 pro Townsendovou, potažmo Kateřinu Siniakovou, která zastává roli síťařky v tomto gemu, kdy servíruje její americká spoluhráčka. Spolu usilují o třetí grandslamový titul, první v Paříži. Věřme, že se jim to podaří, protože třeba loni tady došli v úzovkách jenom do čtvrtfinále, to v případě Kateřiny Siniakové je opravdu, řekněme, průměrná až podprůměrná bilance, protože ona na Grand Slamových turnajích dochází velmi často do semifinále, velmi často do finále, teď hraje 14. a usiluje o 11. trofej v dámské čtyřhře. Neuvěřitelná bilance české tenistky, která není jenom deblovou specialistkou, hraje stále i singlové turnaje, na rozdíl třeba od Kruničové nebo Danilinové. Takže pro Kateřinu Siniakovou další výzva. Teď 40-15 díky dobrému servisu Townsendové, která si pomohla zase tím podáním na téčko do středu hřiště a opět Danilinová nedokázala zareagovat úplně adekvátně a tak jsou tu gamboly a za malou chvíli by to mohlo být 1-1 nad centrálním kurtem Filipa Šátriera. Vysvětlo sluníčko, trochu se protrhala mračna a mohlo by být i trochu tepleji, což by rozhodně mohlo svědčit více. Třeba právě Taylor Townsendové, která je určitě největší ranařkou z této čtveřice tenistek usilujících o titul z debla na Roland Garros. Druhý servis Townsendové za několik málo okamžiků přirotovaný. Kruničová se snaží přerotovat také, ale přelobovat si nějakovou hlavně a to se jí nedaří, protože je to out a tak je srovnáno. 1-1, Taylor Townsendová velmi v klidu, podobně jako předtím Kruničová drží svůj servis a za stavu 1-1 bude servírovat poprvé Danilinová z Kazachstánu, tenistka, která se dala dohromady s Kruničovou tady loni na Roland Garros. Bylo to takové spojení z nouze, protože jí vypadla spoluhráčka. No a Kruničová se tedy znamenitě osvědčila, protože ten poslední rok spolu získali několik titulů, několikrát došli do finále velkých turnajů a sehráli se na takovou úroveň, že určitě budou důstojnými soupeřkami právě dvojce Siniaková a Townsendová. Češka smečuje přímo do Kruničové, ta to ještě vybrala, ale balonek skončil u diváků, takže 15-0 teď při podání

0: velmi šikovná, navzdory tomu, že není úplně vysokou hráčkou, tak se pohybuje u té sítě velmi dobře čte hru. 15-15, první servis Danilinové nepřesný a tak už má jenom jeden, ten druhý pokus a Townsendová tak připravena agresivně v postoji u základní čáry, ale nedělá to úplně šikovně, nahrává Krumničové na backendový volej, ta hra je podél Siniakové, vítězný balónek a tak je to pro změnu 30-15 pro Danilinovou s Krumničovou, které se dostávají do vedení v tomto gemu poprvé. Na returnu teď bude na levé straně Kateřina Siniaková. Obvykle se mluví o tom, že kdo přijímá nalevo, tak se považuje za toho lepšího hráče. Kateřina Siniaková tedy na ty krizovější balóny bude returnovat vždy. Teď se jí to daří, krásný úder ven z kurtu, Danilinová pod tlakem chybuje. 30-30, teď Kateřina Siniaková ukázala, proč je také velmi solidní singlistkou, protože tenhle return měl světové parametry a Siniaková teď vůbec nedopřála Danilinové žádný čas. Po servisu musela a Kazachstánka okamžitě reagovat a nepovedlo se jí to. Backhand skončil v polovině sítě. Tylo Townsendová teď připravena přijímat napravo. Kateřina Siniaková je tak na půl cesty mezi základní čárou a tou servisovou, ale hrát teď nemůže, protože Townsendová nereturnuje ideálně. Už tady Američanka odehrála několik skvělých zápasů, které doslova odtahla, řekl bych, skoro sama, kdy Kateřina Siniaková třeba nebyla tak úplně v dobrém rozpoložení. Teď ale zatím Američanka nevypadá, že by byla úplně v tom optimálním tempu, už několikrát nečistě trefila úder od základní čáry. Teď tedy je to i kvůli tomu 40-30 pro servírující Danilinovou. A další chyba Townsendové znamená, že Kazachstánka si drží servis a Danilinová s Krumničovou vedou ve finále Roland Garros nad Siniakovou s Townsendovou 2-1.
1: My teď na chvíli tady opustíme dění na Roland Garros a vrátíme se zase k Trojskému kanálu, kde dnes vrcholí pražská zastávka světového poháru ve vodním slalomu. A máme na místě také naše mobilní studio, ve kterém je reportér Adam Weidenthaler a také jeden opravdu exkluzivní host.
2: Ano, je to hvězda českého vodního slalomu, olympijský šampion z Toky a taky světový nebo evropský šampion Jiří Prskavec. Moc díky za váš čas, hezký den.
3: Hezký den.
2: Vy jste k nám přijel na koloběžce, je tohle běžný dopravní prostředek olympijského vítěze ve vodním slalomu?
3: No tak je běžný, když ta koloběžka je příhodně v autě a já nestíhám ten rozhovor, tak jsem si ji vypůjčil od svého syna a stihl jsem to s předstihem, takže tak.
2: Ale jel jste parádně, tak jak je to, musí si člověk dávat pozor na podobné sporty, aby náhodou nepřišel k úhodě?
3: No tak vlastně trochu jo, já se musím přiznat, že vlastně když se blíží ty závody, tak člověk jako opravdu na tady ty věci si musí dávat trošku pozor, nebo jako tak možná přirozeně si na ně dává pozor. A moji synové dělají horská kola a zatím jsou jim 5 a 7 let a přiznám se, že jako ještě to zvládám, ale bojím se, co bude za pár let, protože to už si s nima nezajezdím.
2: Ale teda horská kola, jezdíte s nimi?
3: Zatím jo.
2: Zatím jo. A jak se vyvíjí jejich sportovní kariéra? Bude z nich, nevím, vrcholový sportovec? Chtěl byste vy sám, aby to dotáhli třeba tak vysoko jako vy?
3: Tak já si myslím, že každý, kdo dělá vrcholový sport, tak moc dobře ví, jaká je to dřina a to rozhodnutí musí přijít čistě z toho člověka samotného, jestli ho to baví natolik, aby tomu byl ochoten věnovat tu energii a ten čas. A pokud moji synové něco takového v životě najdou a zamilují si, ať už to bude sport nebo jakákoliv jiná činnost, tak já budu moc šťastný.
2: A voda je baví?
3: Tak na vodu je to ještě hodně brzy. My jsme v letošním roce tak jako pomalinku začali spíš s tím starším synem, ale zatím je to opravdu takový seznamování. Přece jenom s tou vodou se začíná spíš tak kolem těch 8 let. Tady těch 7 je opravdu jako útlý věk na to, aby se dalo mluvit o tom, že děláme ten sport. Zatím je to takový spíš opravdu seznamování, ale zatím si myslím, že ho to baví.
2: A oni sami nežadoní, tati vem nás.
3: Jo, to oni žadoní a když žadoní, tak většinou jdeme.
2: Říká Jiří Prskavec. Vy jste v soutěži kajakářů tady v Praze na světovém poháru postoupil do finále, ale tam jste byl 11. po penalizaci. Mrzí taková věc teď i 2 dny poté, nebo už to někam po Vltavě odplulo dál?
3: Tak člověk tohle musí pustit, ono samozřejmě záleží na tom, jaká ta penalizace je. Já jsem úplně nebyl nakloněný tomu rozhodnutí rozhodčích. Myslím si, že tentokrát jsem opravdu měl jako velkou smůlu, že to muselo být úplně na té hraně. Několikrát jsem se podíval na ten záznam a opravdu mě to jakoby mrzelo spíš z toho pohledu, že to bylo jako, jestli to bylo, tak to bylo o milimetry a myslím si, že, jak my říkáme, bylo to dost přísný, ale člověk to

0: musí pustit za hlavu, byl jsem moc spokojený s tou jízdou, ta se mi povedla a je vidět, že to jde správným směrem, směrem k mistrovství světa, to je letošní priorita.
1: Mrzí to možná i o to víc, že to je právě jenom vaše jediná zastávka světového poháru teď z těch tří před mistrovstvím světa?
0: Tak samozřejmě je to tak, člověk, když má tu jednu zkoušku před tím světem, tak když by dopadla medailově, tak samozřejmě ho to líp nakopne. Na druhou stranu prostě, kdo zná náš sport, tak ví, že i ti nejlepší ne vždycky vyhrají a prostě tak to je. Ta voda je prostě živel a my se s ním učíme tak nějak fungovat celý život, ale hold to někdy nevíde. No.
1: To říká Jiří Prskavec, vy jste v Foutáku na sociálních sítích burcoval fanoušky, aby přišli i v pátek, že bývá na soutěž kajakářů tady v Praze méně lidí než o víkendu, tak povedlo se?
0: Já myslím, že jo a hrálo nám teda i počasí pěkně, protože v podstatě na začátku nebo ráno, když se stavěla trať, tak opravdu hodně pršelo. Odpoledne se nám to krásně vyčasilo a ty lidi nakonec byli a ten kotel byl, takže já jsem byl moc spokojený.
1: Za měsíc a půl tedy mistrovství světa na olympijské trati v Oklahomě. Vy máte z loňska z australského Penritu bronz, tak placka je zase cílem, nebo to bychom na vás nakládali až moc velké naděje, ambice?
0: Tak tady ty cíle já jsem si nikdy nerad, nebo vždycky nerad dával. Já to vidím tak, že chci do Ameriky přijet v top formě. Myslím si, že zatím to jde správným směrem a budu se snažit tam předvíst co možná nejlepší jízdy, ale ono teď vlastně před nějakým rokem nebo dvěma nám trošku změnili ten program, takže opravdu je to jeden pokus na kvalifikaci, jeden pokus na semifinále a jeden pokus ve finále a člověk opravdu nemá prostor pro žádnou chybu, takže opravdu je to dost náročný a já se říkám, budu snažit, abych předvedl jízdy, se kterýma budu spokojený a uvidíme, kam mě to vynese.
1: Ještě na závěr taková krátká citace z našeho pořadu na Radiožurnálu Sport, který moderuje Kateřina Neumannová. Vy jste tam pár let zpátky řekl, nedokážu si představit, že bych odjel na dva měsíce kamkoliv bez rodiny. Tak znamená to, že zase míří s Jiřím Prskavcem celá familie do Ameriky?
0: Tak tam to nejsou dva měsíce, jsou to asi tři týdny a výjimečně se mnou nejedou. Je to zejména proto, že Oklahoma opravdu není místo, kam bych doporučil komukoliv jet na dovolenou. Opravdu je to asi tak nejvošklivější místo, kde jsem kdy byl, takže to je hlavní důvod, proč se mnou tentokrát necestují, ale bude se mi stýskat.
1: Ceníme si upřímnost Jiřího Prskavce, olympijského šampiona, našem mobilním studiu na Radiožurnálu Sport. Moc díky za váš čas, za rozhovor. Mějte se fajn, ať se to zadaří za měsíc a půl v Oklahomě.
0: Já moc děkuju a hezký den všem.
1: Z Prahy se loučí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: No a my spěcháme rychle na štvanici, abychom byli živě u semifinálového vystoupení Adama Ondry na světovém poháru v lezení, tedy ve sportovním lezení a v lezení na obtížnost. Je u toho Jakub Kanta.
3: 13. muž semifinále, 33-letý mistr světa v této disciplíně, tedy v lezení na obtížnost, už ví, že určitě v semifinále nebude poslední. Už má na svém kontě zhruba 25 bodů, to znamená, že se posouvá do první poloviny té výsledkové listiny. Připomínám, že leze jako 12. v pořadí, teď už se dostává někam na úroveň toho, že se dostane na druhé místo. Už je na chytu číslo 30, už se dostává i dál. Adam Ondra v technické pasáži už se blíží k vedoucímu závodníkovi, kterým je se zápisem 34+, Luka Potočar. A pokud se nemýlím, tak za malou chvíli už ho Adam Ondra překoná. Je to tak, v tuhle chvíli se chytá za takovou velkou černou oblinu levou ruku, strká na červenou takovou lištu, pomáhá si teď už výskokem nad 40. Adam Ondra úplně vynechal jeden nebo dva kroky, snažil se zaútočit na zhruba někam chyt na čísle 1.40. Můžete slyšet, že slušně zaplněná arena, ale zatím rozhodně ne vyprodaná tady na pražské štvanici. Děkuje Adamu Ondrovi, stejně jako trenér Klofáč, který teď ukazuje pralec pravé ruky na Adama Ondru, který se odepíná. Adam Ondra se dostal na chyt číslo 630 a to znamená, že zatím z těch 12 účastníků má nejlepší zápis, po něm poleze ještě dalších 12 borců a pokud Adama Ondru všichni nepřekonají a Adam Ondra se dostane mezi 8 nejlepších, tak poleze i to večerní finále od 19 hodin. Řekl bych, že podle gestikulace trenéra Klofáče Adam Ondra podal zatím dobrý výkon. Samozřejmě vylezl nejvýš, ale řekl bych, že i ušetřil trochu energie, protože lezl hodně rychle. Každopádně Adam Ondra tedy zatím po té, co odlezlo 12 lezců jako právě český reprezentant poslední se zařadil na první místo. V akci jsou ale také leskyně v semifinále a zatím jich má za sebou svůj výkon 8 z nich a nejlepší je se zápisem 42 Korejka Kimová, ale musíme dodat i křestní jméno Žain, protože je tady i další Korejka Kimová a ta je hned na druhém místě a je to Chajong Kimová. A když už tedy, aby jsme byli kompletní, tak doplníme zatím stupně vítězů. Na třetí pozici ruská rodačka Meškovová.
2: Říká tedy Jakub Kanta, věřme, že ten výkon Adamu Ondrovi bude stačit na finále, které vám pak také zprostředkujeme na Radiožurnálu Sport. Stejně jako teď aktuálně finále ženské dvouhry na Roland Garros. David Prouza má slovo.
4: A dobré zprávy.
2: A já jsem asi řekl, pardon, já jsem asi řekl zase dvouhru a je to čtyřhra.
4: Je to čtyřhra, čtyři tenistky potvrzuje na centrálním kurtu Filipa Chatriera a česko-americký pár Siniaková s Townsendovou ve vedení v tuhle chvíli 3-2 a k tomu bude Townsendová servírovat, takže si můžete spočítat, že už jeden break tedy musel česko-americký pár získat a získalo před malou chvílí při podání Kruničové relativně jednoduše, tak věřme, že teď podobným tempem bude postupovat Siniaková u sítě a Townsendová při servisu od základní čáry, vstoupili tedy lépe, o poznání lépe do finálové zápasu 3-2 servis Američanky, která umí podávat velmi rychle, velmi dobře s rotací a teď měla trochu štěstí, protože Kruničová prohodila se nějakou, nicméně ten balon byl trochu delší a spadl pár centimetrů za základní čáru, ale Kruničová od základní čáry sama tedy umí hrát naprosto skvěle, má dobré čtení hry, dobrý odhad, zvládne i tvrdý servis velmi rychle vrátit. Teď se jen tak ale netrefila, takže Townsendová může servírovat zleva za stavu 15-0 na Danilinovou z Kazachstánu, přibližuje se k síti a Kruničová naprosto jednoznačně teď sama na volejích si poradila s útokem Townsendové, srovnáno 15-15. Američanka po nepříliš důrazném úderu z forehandu se přiblížila k síti, ale ještě než tam došla, taky ten balon přiletěl zpátky do míst, kam už nedokázala dosáhnout, takže srovnáno po 15, Siniaková s Townsendovou vedou 3-2 ve finále Roland Garros. Kateřina Siniaková usiluje o 11. titul z dámské čtyřhry a Grand Slamu. 12. celkově, protože také už je šampionkou v mixu z Wimbledonu z loňského roku, ale 11. tedy usiluje o něj v deblu a teď krásně u sítě zasáhla česká tenistka po delší době. Bod, který vybojovala také právě Češka u sítě a je to 30-15. Townsendová po krátké poradě se svojí českou spoluhráčkou půjde podávat zleva na Danilinovou reprezentující Kazachstán. Tak schválně, jestli Townsendová teď už zkusí ten svůj servis ven z kurtu. No a jen co jsem to řekl, tak se to stalo. Eso zleva, stav 40-15, balon umístěný na čáru, který měl velkou razanci, respektive velkou rotaci a zároveň dobré umístění a Danilinová neměla vůbec šanci tam se natáhnout. I kdyby trefila stranu a běžela tam napřed, tak by stejně byla v problémech. Takže je to 40-15, servíruje Taylor Townsendová ze Spojených států zprava na Kruničovou, která nemusí returnovat, returnuje stejně, ale ten servis od Townsendové byl o pár centimetrů delší, než měl být, takže druhé podání teď pro Taylor Townsendovou. Siniaková u sítě je připravena přebíhat, přebíhá úspěšně a tohle bude vítězný volej od české tenistky, takže 4-2 vedou Siniaková s Townsendovou. Dobrý vstup česko-amerického páru do finále Roland Garros. Zápas sleduje zatím na dvorci Filipa Chatriera docela malý počet diváků, je to dáno tím, že to utkání začalo pro mě nezvykle už v 11 dopoledne, typoval jsem, že by se mělo startovat v poledne nejdříve, ale zároveň pořadatelé asi nechtějí nechat nic náhodě a tím, že mužské finále mezi Kobolim a Zverevem startuje v 15 hodin, tak chtějí mít ten debl ženský co nejdříve hotový. I protože je tak brzo, tak tu zatím není tolik lidí, ale věřím, že se to postupně bude zaplňovat a ta atmosféra se bude zlepšovat s postupem tohoto zápasu, který se zatím vyvíjí trochu lépe pro Siniakovou s Townsendovou, které vedou 4-2 v prvním setu finále ženské čtyřhry. Townsendová teď na returnu řeknu, nepřesná. Krničová nemusela hrát volej, protože ten return skončil od Američanky v polovině sítě. Takže 15-0 pro servírující Anu Danilinovou, hráčku reprezentující Kazachstán, která po krátké poradě s Krničovou, se srbskou deblistkou, bude servírovat zleva. Krničová uprostřed kurtu, schovaná za sítí, bude se rozhodovat, jestli se vydá napravo nebo nalevo. Vydala se ze svého pohledu nalevo, správně trefila stranu, kam letí nebo letěl return Siniakové, nicméně ten balonek trefila tak nečistě, že se málem sama zasáhla, takže je to srovnané 15-15. Krničová ale na tu úvodní část svého pohybu zvládla dobře, přečetla tu hru správně, ale netrefila se vůbec ideálně do balonku. Takže srovnáno, 15-15, velká rána Danilinové z prvního servisu, ale Townsendová v pohodě, teď dokonce zvládla i prohodit Krničovou, ale ta výměna dál pokračuje od základní čáry, ale teď už Srbka výborně zasáhla, ale to samé můžeme říci i o Kateřině Siniakové a tohle je nakonec bod pro Kazachstánsko. Srbskou dvojici, byť to měli dobře rozehrané Siniaková s Townsendovou, tak ten poslední úder Američanky skončil v síti. Siniaková velmi dobře, dobrý postřeh sama na voleji, byla úspěšná, ale nakonec je to 30-15 pro soupeřky Siniakové a Townsendové. Teď vlevo stojící Kateřina Siniaková bude přijímat možná další velkou ránu Danilinové, která se umí opřít do toho prvního servisu velmi dobře. Teď se jí to ale nevydařilo v tom smyslu, že trefila pásku.
2: Tenisový přenos teď na chvíli přerušíme, protože se budeme věnovat zase vodnímu slalomu světovému poháru na Trojském kanálu v Praze. Po úspěšné z českého pohledu ženské časovce kajak krosu, zároveň kvalifikaci na vyřazovací část této disciplíny následují muži a za malou chvíli se vydá na trať první z Čechů, takže jdeme za Janem Suchanem.
5: Vít Přindíš už je připravený ve startovní bráně nebo na startovní rampě, lépe řečeno tento 37-letý zkušený mazák, který se teď už spouští do vltavských peřejí. Kousek vedle mě ho sleduje také trenér Pavel Kubričan, teď už si odhodil Přindíš branku číslo 1, to je povolené v kajakrosu na rozdíl od klasického vodního slalomu. Nenásleduje za to penalizace, teď už se ladně dostává Přindíš také kolem branek 2 a 3, teď je to hodně dlouhá pasáž bez branky. Přindíš je srovnaný časem s vedoucím Němcem Konrádem, teď se krásně dostal také kolem protivodné branky číslo 4, teď zapojil hodně svou energii a své svaly za brankou číslo 5, za šestkou musí rychle zatážet, aby se dostal do, jak se říká, přesazené branky číslo 7, následuje eskimácký obrat pod takovým žlutým břevnem nad vltavskou hladinou, Přindíš nemá problémy, ztrácí je necelou půl sekundu, teď necelou sekundu a rychlý sprint do cíle na účast ve vyřazovací fázi, to bude jistě stačit, to je dobrý čas, otázkou je, na co to bude teď průběžně, na nejrychlejšího Němce Konráda to nestačí, je to druhé místo o 91 setin sekundy za německým reprezentantem Konrádem a už v tuto chvíli má Přindíš u svého jména H, to znamená postup do Heats, nebo chcete-li rozjížděk vyřazovacích jíst kajakrosu. V 11.43 se těšíme na Jakuba Krejčího, v 11.48 na Matyáše Nováka. Z Pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
2: No a my se teď v 11:33 také těšíme na další aktuality z finále ženské čtyřhry na Roland Garros, kde hraje také Kateřina Siniaková a její parťačka Taylor Townsendová. David Prouza vše sleduje.
4: A vypadá to velmi slušně s šancemi na zisk minimálně prvního setu pro Siniakovou a Taylor Townsendovou. 5-2 vede česko-americký pár po tom, co sebral postupně servis jak Krničové, srbské tenisce, tak také teď Kazachstánce Danilinové a za maličkou chvíli, až skončí přestávka na centrálním dvorci Filipa Šátriera, tak půjde Kateřina Siniaková bude chtít doservírovat první set na vlastním podání. Ten první game zvládla relativně v pohodě, byť tam jeden balonek byl hodně náročný a kdyby ho Siniaková nedokázala uhrát takzvaně, tak by se možná tahala o své podání. Nicméně Češka to zvládla, zatím od základní čáry spolehlivá, na síti nadstandardní a potvrzuje, že je prostě aktuálně nejlepší deblistkou na světě. Potvrzuje to také její umístění na světovém žebříčku a rozhodně bilance, kterou právě ve čtyřhře Siniaková na Grand Slamech má. Usiluje o 11. titul a hraje 14. finále. Neuvěřitelná věc, jak Kateřina Siniaková proměňuje právě ty finálové účasti v tituly. Snad se jí to povede znovu, teď servíruje za stavu 5-2 v prvním setu na returnu Kruničová. Nečistě trefený return, který končí daleko, daleko za základní čarou. 15-0 pro Kateřinu Seniakovou, která se prvním servisem trefila přímo lineu. Teď ji ještě Kruničová zamazává, tak aby nemusela se dívat na ten balónek, na tu stopu, která tam je. Teď už tedy není, protože zmizela pod podrážkou právě Alexandry Kruničové. A tak Kateřina Seniaková si teď přesune zprava doleva a bude servírovat na Anu Danilinovou za stavu 15-0 a 5-2. První set je blízko pro Kateřinu Seniakovou, která získává další bod z podání. Servis, pravda, není úplně, řekněme, tím nejsilnějším úderem Kateřiny Seniakové. Dost často vyrábí i v singlu, hlavně velké množství dvojchyb, ale teď tedy dvakrát se trefila skvěle do prvního pokusu a je to velmi rychle 30-0. Velmi rychle se také hraje, protože podle oficiálních údajů teprve 25 minut a mohlo by za maličkou chvíli skončit první set 5-2 a 30-0. Vedou Siniaková s Townsendovou, Češka na servisu. První na to neúspěšný, druhý už je v pořádku, ale tentokrát to přehnala Siniaková trochu s délkou svého úvodního pokusu. Rychlý servis, 175 km za hodinu, docela solidní rána, kterou ale Kruničová returnovat nemusela. Teď se tedy chystá na druhé podání. To se dotklo pásky, ale skončilo v kurtu. To znamená, že Siniaková se ještě zopakuje. Druhý servis nad pařížským stadionem Filipa Chatriera. Svítí veselé sluníčko. Vypadá to, že bude hezké počasí, bude trochu tepleji než v minulých dnech, což by mohlo svědčit třeba právě Townsendové, která hraje hodně rychle a hodně dobře pracuje s rotací. Teď se ale musela jenom dívat na to, jak Danilinová dobře přeběhla u sítě. Kateřina Seniaková, neříkám, že jí to nahrála, ale rozhodně jí to neudělala úplně složité kazachstánské tenisce, a tak je to jenom u 30-15, ale stále platí, že Seniaková s Townsendovou mají velký náskok v prvním setu, náskok dvou breaků 5-2, i kdyby teď Seniaková ztratila svůj servis, tak to stále celé může dohrát na podání Townsendová, ale věřme, že se to nestane, že to Kateřina Seniaková zvládne sama. Teď od základní čáry Townsendová zakleknutá, bude typovat stranu za malou chvíli, až se rozehraje, ale to by Seniaková musela trefit lépe první podání. Tak je jasné, jaký byl záměr Taylor Townsendové, přesto ona stejně znovu jde do středu hřiště a bude možná dělat problémy Kruničové a Danilinové, tedy svým soupeřkám, ale musí nejdřív Kateřina Seniaková trefit druhý servis, což se děje, docela velká rána znovu. Townsendová poprvé na síti dobře, po druhé velmi špatně, takže je to 30-30. Po tom, co velmi dobře zareagovala Kruničová na síti, zahrála takový polovysoký balón, do kterého se Townsendová chtěla opřít, pak si to rozmyslela, chtěla to pustit za sebe, ale už škrábla rámem vnějším své rakety balónek, to znamená, že empérový sudí zahlásil takzvaný touch. A je to jasné, že tahle výměna musela skončit vítězně pro Kruničovou s Danilinovou. Teď je to tady 30-30. Kateřina Seniaková servíruje zprava na Kruničovou. Zase na lineu. Kruničová hraje opatrnější return. Seniaková se přibližuje k síti. Townsendová smeč, která je nepřesná. Takže breakboli na straně Danilinová Kruničová. Teď to Taylor Townsendová tedy nedělá jednoduché Kateřině Seniakové, protože v podstatě se postarala o předcházející tři body odstavu 30-0 pro své soupeřky. Takže teď tady breakball, první breakball vlastně, který mají Danilinová s Kruničovou, a mají určitě možnost se trochu do toho zápasu vrátit. Dosud to bylo zatím velice solidní představení od Seniakové s Townsendovou, teď ale Američanka několika chybami nabízí možnost svým soupeřkám. Seniaková servíruje zase dlouze, takže přes druhé podání Danilinová připravena na základní čáře co nejrychleji zahrát return a co nejrychleji se přesunout k síti, protože tohle pojetí vyhovuje, zejména tedy pokud jde o return a následný přesun pro kazachstánskou tenistku, která teď bude tedy returnovat znovu, ale Kateřina Seniaková si nenadhodila správně a tak je to celé ještě protahující se. Teď už Seniaková by ale mohla to zvládnout. Servíruje v pořádku a return Danilinové nečistý a dlouhý, to je nejdůležitější. Takže 40, to je 40 a stále ještě může Kateřina Seniaková doservírovat první set 5-2. Připomínám, ve finále Roland Garros jde o dámského debla. Kateřina Seniaková teď v krátké poradě s Taylor Townsendovou a za maličkou chvíli půjde znovu Češka podávat zprava na Kruničovou, na svou někdejší deblovou spoluhráčku, se kterou triumfovala v roce 2014 v Taškentu v Uzbekistánu. Už je to dlouho, co Kateřina Seniaková sbírá tituly na okruhu WTA. Teď nezbírá úplně úspěšné nadhozy, protože to už je po několikáté, co se jí to nepovedlo. Někdy je to samozřejmě nechtěné, někdy trochu podezřívám hráčky, že je to z jejich strany strategie, jak trošku rozbít rytmus returnujících soupeřek. Tak samozřejmě těžko soudit, jak to je teď u Kateřiny Siniakové, která přes druhý servis nedává, respektive dává šanci zase svým soupeřkám. Dvojchyba, první v tomhle zápase pro Siniakovou a v nešťastný moment, v momentě, kdy to byla schoda, takže znovu breakball. Returnovat půjde Danilinová, kazachstánská reprezentantka, která s Kruničovou vytvořila v posledním roce stabilní pár deblový, který získal řadu úspěchů, který se posunul na druhé nejvyšší místo v žebříčku. Teď se nějaková zleva trefila dobře a zároveň dobře počkala na dopad balonku od Danilinové, který měl být v autu, byl zahlášený, zakroužkovaný Kateřinou Siniakovou. Empireový sudí to všechno jde ještě zkontrolovat a ukazuje skutečně aut, takže bude to zase schoda, třetí schoda v tomhle zápase. Respektive při servisu Kateřiny Siniakové. Těsný aut, ale přece jen, takže Kruničová teď bude returnující tenistkou. Kateřina Siniaková na servisu. Snaha dokončit první set se trochu protahuje, přiznejme si, je to určitě nejdelší game v zápase. Kateřina Siniaková ho ale stále může dotáhnout do vítězného konce. Potřebuje dva fifteeny, potřebuje teď rozhodně trefit první servis, což se jí nedařilo v podstatě po celou dobu tohoto gemu. Potřebuje také dobrý nadhost, což se jí také nedaří. To je ruku v ruce se sebou jdoucí. Kruničová opatrněji returnuje, Siniaková se přibližuje k síti a volejem z forehandu získává balónek. Teď si to doslova uhrává sama česká tenistka a má při svém podání set gól 5-2 a výhoda. Servírovat půjde Kateřina Siniaková, vy o tom slyšíte v přímém přenosu. Na radiožurnálu Sport Siniaková s Townsendovou usilují o svůj třetí grandslamový titul v deblu. Kateřina Siniaková celkově už o 11. pokud jde o dámskou čtyřhru. Jednoznačně nejlepší deblistka v posledních letech na okruhu WTA teď podává zleva na Danilinovou servis. Přesný na téčko, ale Danilinová dokázala vybrat tuhle ránu od Siniakové, takže si teď můžou v obě tenisky vyměňovat údery křížové. Tedy a ani jedna ze sítěřek zatím nepřebíhá, takže to pokračuje dál od základní čáry. Opatrné teď hodně od Danilinové, ale i od Kateřiny Siniakové, která to zvedla hodně do vzduchu, ale přehnala to s délkou. Takže set byl neproměněn, 5-2 a schoda. Obě síťařky teď velmi pasivní, ať už Townsendová nebo Kruničová. Townsendová určitě měla několik možností, kdy trochu pozlobit hrající Danilinovou od základní čáry, ale nechala to všechno na své parťačce Kateřině Siniakové a ta nakonec backendovým lobem neuspěla, takže je to zase schoda. Čtvrtá schoda v gemu, servis Kateřiny Siniakové zprava, Skruničová, ale vůbec nezvládla tenhle return. To dostala přímo na tělo a než se dostala trochu do lepšího postavení, tak už to hrála opravdu blízko svého těla a kontrola nad tím balonkem byla v podstatě nulová. Takže další setball. 5-2, výhoda, nejdelší gem zatím tohoto zápasu, ale zlobit se Kateřina Siniaková úplně za to příliš nemusí, protože to pořád má skvěle rozehrané. Zatím tenhle pár českoamerický ztratil jeden set na cestě do finále. Věřme, že tady se to nestane, že to bude další dvousetové vítězství. Siniaková teď trefila zase první servis, tlačí z backendové strany. Townsendová chtěla přeběhnout, ale nezvládla to, pak si to rozmyslela. Kateřina Siniaková teď hodně tlačí z backendové strany. Teď trochu neortodoxní úder, ale Siniaková je u sítě a pokračuje dál tahle výměna, kdy Češka bude smečovat. Bude smečovat ven z kurtu, Danilinová to ještě stihne. Další smeč pro Townsendovou opatrnější, takže Kruničová reaguje dobře, ale nepřesný úder Kruničové znamená, že první set je u konce, nejdelší gem v tomhle zápase nakonec jde na stranu Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové. Českoamerický pár získává první set 6-2.
2: Dobré zprávy z Paříže, doufám, že přijdou další i od Trojského kanálu, kde probíhá časovka v kajak krosu mužů ve světovém poháru ve vodním slalomu. Jdeme za Janem Suchanem.
5: Jakub Krejčí vede na první mezičase o 57 setin sekundy, teď už se krásně obtočil kolem protivodné čtyřky, najíždí do kombinace přesazených branek 6-7, to znamená, že jsou blízko za sebou, ale na šířku relativně daleko, další mezičas ztráta pouhých 23 setin sekundy, teď eskimácký obrat pod takovou žlutou dlouhou tyčí, sjezd, skok a hned za ním protivodná branka číslo 8, ve které se trochu zdržel Jakub Krejčí a ztrácí teď přes sekundu, ale to neznamená rozhodně komplikaci na cestě do play-off kajak krosu. Na co to bude Jakubu Krejčímu stačit, teď už je v cílové pasáži a Jakub Krejčí se řadí na 10. místo. Možná do toho nedával v závěru úplně všechno, možná se šetřil na ty vyřazovací jízdy, dostal se o 5 setin za Víta Přindiše, kterého momentálně registrujeme na 9. místě. Jakub Krejčí je 10. oba ztrácejí přibližně sekundu a půl na vedoucího Itala De Gennara, tedy olympijského vítěze, nicméně olympijského vítěze v kajaku a nikoli v kajak krosu z posledních her v Paříži. V 11 hodin 48 se těšíme na posledního z českých reprezentantů v časovce kajak krosu, která slouží jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, ale už se za ní dávají i medaile na Matyáše Nováka. Připomínám, že mezi ženami zvítězila Kateřina Beková, pátá byla Tereza Knéblová a desátá Olga Samková. Stroj Jan Suchan, Radiožurnál.
2: No a my se teď v 11 hodin 45 minut posuneme trochu proti proudu Vltavy na Trojský ostrov, kde probíhá světový pohár ve sportovním lezení. A dnes disciplína lezení na obtížnost. Semifinálové boje sleduje Jakub Kanta.
3: Jeden ze tří českých reprezentantů už má tu svou cestu v semifinále za sebou, a to ten nejslavnější. Adam Ondra po odlezení 14 semifinalistů je stále první, a to proto, že po něm lezoucí Korejec, no, nedosáhl na to číslo, které Adam Ondra, zatím je nejlepší se zápisem 630, před malou chvílí dolezl Japonec Zento Murashita, který si díky zápisu 32 plus polepšil na třetí místo v průběžném pořadí a na čtvrté odsunul Dylona Countrymana ze Spojených států na druhém místě o dva body méně v uvozovkách Luka Potočar ze Slovinska. Ale teď zraky všech fanoušků se upírají hlavně na stěnu na Rakušana Jakoba Schuberta, dlouholetého soupeře, ale taky kamaráda Adama Ondru. Právě on má velkou šanci na to překonat výkon zatím nejlepší v tomhle semifinále lezení na obtížnost na světovém poháru v Praze. Už se blíží k chytu číslo 30 v té technické pasáži, kde je několik oblin, ale také několik lišt se teď už dostává zhruba do těch míst, kde byl také Adam Ondra. Takže 630 bodů zřejmě už také pro Rakušana Schuberta, který se pokusí dostat ještě před Adama Ondru. Lezl opravdu celkem rychle, potřeboval zatím jen 2,5 minuty na to, aby už byl za polovinou té zhruba 20-metrové stěny, zatímco na druhé polovině leze Japonka Harigeová, tak ta je zatím u chytu číslo 20. No a Jakob Schubert, řekl bych, že už se dostává i před Adama Ondru, protože je na hraně toho největšího sklonu, toho nejvyššího převisu, chytu číslo 40 si vůbec nevšímá a leze přímo nahoru. Proč by se měl zdržovat tím, že poleze kousek doleva, ale zřejmě se mu to úplně nevyplatilo, protože jeden z těch maličkých černých chytů tam ho v tuhle chvíli nepodržel, a tak Jakob Schubert z Rakouska překonává Adama Ondru jen o jeden bod, má zápis 37, zatímco Adam 37 nakonec plus Adam Ondra 36, takže Adam Ondra se zatím propadá na druhé místo, poleze ještě ale spousta favoritů a vlastně ti nejlepší po semifinále. Připomínám, že finále bude večer od 19 hodin pro 8 nejlepších lezců po semifinále a také od 18 hodin je na programu finále žen, ve kterém poleze také 8 nejlepších leskyň po semifinále. No a mezi tou 24 ještě stále čeká na svůj start tady v aréně tenisového.
2: Omlouvám se Jakubu Kantovi, musíme se vrátit zase na vodní slalom, protože Jan Suchan sleduje jízdu třetího českého reprezentanta v semifinále, nebo respektive v časovce kajak krosu, která je i kvalifikací do vyřazovací části.
5: Ano, Matyáše Nováka, ten už se blíží do cíle, už musí jenom podjet to žluté břevno a to hlavou pod vodou, tedy udělat tam eskimácký obrat. Na předchozí mezičase ztrácí 74 setiny sekundy na vedoucího Itala De Gennara. Teď výborně, ale objel protivodnou branku číslo 8, tam se vůbec nezdržoval, jen tak pádlem si odhodil ten plastový válec. V tuto chvíli už se žene skrz rozbouřený terén do cílové rovinky. do cílové fotobuňky. Jaký to bude čas? Zatím sedmý nejlepší se ztrátou přesně jedné sekundy na Itala De Gennara. Pokud jsem měl možnost teď vidět tvář Matyáše Nováka, tak s tím nebyl úplně spokojený, spíše se zakabonil, než že by se usmál, nicméně on stejně jako Vít Přinějš i jako Krejčí budou v odpoledních vyřazovacích jízdách, i když ta startovní pozice nebude tak dobrá jako v případě vítězky mezi ženami Kateřiny Bekové. Matyáš Novák je sedmý, Vít Přinějš jedenáctý, Jakub Krejčí třináctý. Připomínám, že mezi ženami obsadila Kateřina Beková první, Tereza Knéblová páté a Olga Samková desáté místo. Pokud jde o ten odpolední program, tak vás na něj samozřejmě moc rád pozvu. Začíná se ve 13 hodin 4 minuty první rozjížďkou žen kajakářek v kajak krosu. Muži odstartují ve 13:28, těch rozjížděk je 8, z nich se postupuje do čtvrtfinále, následně do semifinále a pak pochopitelně do finále. Ženské finále začne v 15 hodin a 7 minut, to mužské v 15 hodin a 14 minut. Ten systém je poměrně jednoduchý, vždycky dva nejlepší kajakáři, případně kajakářky v cíli postupují do dalšího kola. Samozřejmě nesmí udělat po cestě žádnou chybu, musí projet všechny branky, nesmí ohrožit bezpečnost soupeře, musí být všechno v pořádku i na startu. To jsou všechno podmínky, které když třeba jednu z nich nesplníte, tak se řadíte na poslední místo. Může se někdy stát, že chybují třeba tři nebo i třeba všichni čtyři borci, tak poté má výhodu ten, kdo udělá chybu co možná nejpozději. I to už se samozřejmě v relativně krátké historii této olympijské disciplíny.
2: Vítám v našem vysílání také posluchače Radiožurnálu. Začneme tedy tenisem. Finále čtyřhry na Roland Garros s českou účastí sleduje David Prouza.
4: Výborný start Kateřiny Siniakové a Američanky Taylor Townsendové do finále Roland Garros. Česko-americký pár získal první set a to konkrétně poměrem 6-2. V tom druhém ztrácí 0-1 na podání, ale Američanka Townsendová a k tomu stav 15-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: No a opravdu velmi živo je na Vltavě nebo podél Vltavy, a když to vezmeme proti proudu, tak začneme u Trojského kanálu, kde dnes vrcholí světový pohár ve vodním slalomu, jeho pražská zastávka, závody v kajak krosu u časovek, které probíhají, je Jan Suchan.
5: Už víme, že mezi ženami vyhrála časovku Kateřina Beková před pátou Terezou Knéblovou a desátou Olgou Samkovou. Už i za tuhle disciplínu se dávají medaily, zároveň to slouží jako kvalifikace pro odpolední vyřazovací jízdy, které budou s trojnásobnou českou účastí i mezi muži. Matyáš Novák je aktuálně na 8. místě, ale odsouvá ho teď Brit Clark na 9. pozici. Jakub Krejčí postupuje z 15. místa a ze 13. Vít Přinějš stroj, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Posouváme se na ostrov Štvanice, kde v tenisovém areálu vyrostly lezecké stěny pro světový pohár. Dnes na programu lezení na obtížnost i s Adamem Ondrou, sleduje to Jakub Kanta.
3: 9 nejlepších po kvalifikaci ještě nemá tu svou semifinálovou cestu za sebou, co je dobrá zpráva pro české fanoušky. Adam Ondra, tak ten je zatím na průběžně druhé pozici, zaostává jen za Jakobem Schubertem a bude muset ještě nějakou tu chvíli počkat, jestli se dostane mezi tu finálovou osmičku, ale nakročeno má velmi dobře. To české sportovní leskyně, které byly v kvalifikaci na tom lépe než Adam Ondra, Tereza Širůčková a Michaela Smetanová, ty se na start své semifinálové cesty tady v areálu ČLTK na hlavním stadionu teprve chystají. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: No a nakonec veslařské primátorky, sportovně společenská velká veslařská událost, u které je tady Tadeáš Skalický.
6: Ano, i tady na Rašinově nábřeží je hodně živo, nižší tisícovky fanoušků. Tady odsud z náplavky sledují závody veslařů. Zatím je v cíli vítězka skifu žen Ela Boldišová, taky vítězný tým žen osmi veslice Olympu Praha. No a před malou chvílí dorazil do cíle taky vítěz skifu mužů Matěj Smejkal. Ten hlavní závod začne tady na Rašinově nábřeží, tady na Vltavě, přesně ve 12 hodin. No a největším favoritem je pražská Dukla, která bude útočit na čtvrtý titul v řadě a dohromady už 44. ve své klubové historii. Z Rašinova nábřeží Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Všechny zmiňované sportovní události můžete dál sledovat živě na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnál přejeme hezké poledne. No a my se v našem vysílání můžeme vrátit na tenis. Roland Garros, David Prouza sleduje dobře rozehrané finále čtyř hry pro Kateřinu Siňakovou a Taylor Townsendovou. Proti tím stojí dvojice Danilinová a Kruničová.
4: Dobře rozehraný zápas, pokud je o první set, ale ne úplně ideální rozehrání sady druhé. A Taylor Townsendová teď přišla o svůj servis a ne tak úplně složitě vlastně při první příležitosti nabídla nevynucenou chybou z backendového voleje. Vedení 2-0 servírovat teď půjde Kazachstánka Danilinová, ale určitě je znát, že jakkoliv to skóre 6-2 hovoří o tom, že to bylo jednoznačné, tak průběh a závěr prvního setu určitě tak jednoznačný nebyl. Kateřina Siňáková se zastavila 5-2 hodně nadřela na to, aby získala své podání a teď Taylor Townsendová to vůbec nedokázala splnit tuhle disciplínu a tak je to 2-0. Servíruje Danilinová z Kazachstánu a je to tedy poprvé, co srbsko-kazachstánský pár takhle odskakuje tomu česko-americkému. Kateřina Siňáková se teď snaží o zisk dalšího grandslamového titulu v deblu, ale určitě to bude mít ještě hodně složité, protože teď prohrává 0-2 s Američankou Townsendovou, reklamuje out ze servisu Danilinové. Myslím si, že i kdyby to out byl, tak stále je nutno říci, že Townsendová returnovala sama ve snaze o to hrát, takže nepřerušila hru. Navíc balon je dobrý, takže 15-0 pro pár Danilinová a Kruničová. Kateřina Siňáková ještě chviličku vytrvává v diskuzi, ale nemyslím si, že tam má šanci nějakým způsobem změnit ten verdikt. 15-0 platí. Danilinová s Krudničovou vedou 2-0 ve druhém setu, prohrávají 0-1 v tomhle zápase na sety, ale teď jsou na tom o poznání lépe. Teď Kateřina Siňáková jen tak, ale zreturnovala ten servis Danilinové a tahle výměna končí nakonec dobře pro česko-americký pár a ještě že tak, protože jak Siňáková, tak s Townsendovou už byly hodně nalepené na síti. Danilinová to viděla, zkusila zahrát lob, dobrá strategická volba, ale neúplně ideální provedení. Takže 15-15. Taylor Townsendová bude teď přijímat na pravé polovině kurtu, který sdílí s Kateřinou Siňákovou. Zase servis na čáru od Danilinové, tak to je docela solidní série teď od kazachstánské tenistky. Stav 30-15 a mírné problémy pro Kateřinu Siňákovou a Taylor Townsendovou, které získaly první set 6-2, teď ale ztrácí 0-2. Servíruje Anna Danilinová z Kazachstánu. Vzájemný zápas číslo 4 těchto dvou dvojic a zatím je to trochu lepší právě pro Kruničovou a Danilinovou 2-1. Teď usilují tady o to, aby zase odskočili v téhle vzájemné bilanci, ale hlavně usilují o titul na Roland Garros. Siňáková teď krásným returnem rozehrává tu výměnu, ale Townsendová nepřeběhla ideálně, takže se musí hrát dál od základní čáry. Siňáková se teď vyměňuje údery s Danilinovou po lajně. Siňáková střílí z forehandu, Danilinová z backhandu a je to už snad po páté, po šesté. Tahle výměna stále pokračuje, stále se síťařky moc nepohybují. Teď Siňáková dobře přečetla pohyb Kruničové, lobuje a pak chybuje z forehandu. Tak to je škoda. Siňáková to teď hodně se snažila od základní čáry uhrát sama, ale nakonec nevinucenou chybou z forehandové strany nabízí gamboly pro Danilinovou a Kruničovou, které vedou 2-0 ve druhém setu, 40-15, servis tenistky z Kazachstánu za malou chvíli, ale Taylor Townsendová teď na síti byla spíše namalovaná, než že by tam udělala nějaké body, nebo alespoň se o to pokusila. Teď bude returnovat z pravé poloviny kurtu, stojí na základní čáře, druhé podání Danilinové, které míří do backendu. Townsendové ta neviděla vůbec pohyb Krunišové, která ukončuje výměnu u sítě svojí smečí a Danilinová s Krunišovou v tuhle chvíli vedou 3-0 ve druhém setu, ten první ale získala Siňáková s Townsendovou 6-2.
2: Než si hráčky zase vymění strany a bude pokračovat v finále čtyřhry na Roland Garros, tak se můžeme zase zeptat Jakuba Kanty, který sleduje světový pohár ve sportovním lezení na Štvanici, jestli už má Adam Ondra jistou finálovou účast ve své parádní disciplíně, tedy lezení na obtížnost.
3: Ještě ne, a to proto, že teď padá z té zhruba 20 metrů vysoké stěny, ne že by tedy Francouz Samavezu dolezl až úplně nahoru, ale byl zhruba tam, co Adam Ondra. Ale důležité je to, že Samavezu byl 8. v kvalifikaci, takže pokud se právě on nedostane před Adama Ondru, tak z těch, a vypadá to, že se mu to nepovedlo. Je to zápis 32+ pro Francouze, průběžné páté místo. Adam Ondra s 36 získá získanými body stále na druhém místě zaostává jen za Rakušanem. Šubrtem ten měl zápis 37+. Zbývá tedy už jen 7 nejlepších po kvalifikaci. Lezení na obtížnost a pokud ještě jednoho Adam Ondra tedy pod sebe dostane v tom výsledkovém pořadí, tak si zajistí postup do toho večerního finále od 19 hodin. Snažit se tam dostat bude také ale dvojice českých reprezentantek, protože kontinuálně tady probíhá i ta ženská soutěž. V ní čeká stále na svůj start, ale dojde na to už za dvě závodnice. Jako první poleze Michaela Smetanová a pak ještě Tereza Širůčková.
2: Samozřejmě, jak to všechno dopadne v tom semifinále lezení na obtížnost, se dozvíte od Jakuba Kanty třeba hned v další přestávce a výměně stran ve finále čtyřhry žen na tenisovém Roland Garros mezi Kateřinou Siňakovou, Taylor Townsendovou a dvojicí Danilová Kruničová. Tam také teď zamíříme, já se s vámi zároveň rozloučím, odpolední vysílání radiožurnálu Sport už bude na Janu Pěruškovi. Teď ale znovu tedy David Prouza.
4: Kateřina Siňaková na servisu, stav 0-3 z pohledu českoamerického páru ve druhém setu, ale také vedení 1-0 na sady, které získali 6-2 Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou. Češka teď dělá maximum pro to, aby si co nejrychleji podržela vlastní podání a zastavila tak ten velice nepříznivě se vyvíjející trend v druhé sadě, kdy Danilová s Kruničovou získali zatím všechny gemy. Vedou 3-0, teď Kateřina Siňaková podává zprava na srbskou soupeřku a přestřelila tedy to první podání zhruba o metr, tohle se úplně nepovedlo. Druhý servis Kateřiny Siňakové přijde zanedlouho a je to v pořádku. Přeběhnutí Townsendové tak na půl a Siňaková reaguje prohozením Danilinové. Nedělá to vůbec jednoduché teď Townsendová své české spoluhráčce, protože u sítě opravdu neudělala bod v podstatě za celý druhý set. Možná párkrát zahrála, podržela balon ve výměně, ale teď Townsendová určitě se potřebuje trochu vzpružit, protože ten výkon není ideální. Servis Kateřiny Siňakové zleva bude, věřme, ideální a bude to eso nebude. Danilová trefila stranu, ale Siňaková se přibližuje k síti, hraje backendový volej, druhý backendový volej a bude muset i smečovat nebo hrát zase takovou defenzivní smeč z forehandu, ale stačí to. Přes hlavu to hodila Kateřina Siňaková pod nohy Alexandry Kruničové, která už to dostala opravdu do velice nekomfortní pozice, nezvládla ten balónek a tak Siňaková s Townsendovou získávají první gem, ve druhém setu prohrávají 1-3, ale servírovat teď půjde Alexandra Kruničová ze Srbska. Tenistka, která se tady za poslední rok nastartovala právě v Paříži k skvělým deblovým výkonům a posunula se s Danilinovou právě na pozici druhého nejlepšího páru na světě. Takže nasazené jedničky proti nasazeným dvojkám ve finále ženského debla Roland Garros, servis Alexandry Kruničové na Taylor Townsendovou, ale Američanka se jenom napřáhla na volno, ale hrát nemusí, protože balónek skončil v síti. 6-2 a 1-3 z pohledu českoamerického páru a dvojchyba na úvod tohoto servisového gemu Alexandry Kruničové, takže velmi rychle náskok 15-0. Kateřina Siňaková teď půjde půjde returnovat právě servírující Alexandru Kruničovou. Teď bude se snažit zaskočit na returnu. Danilová u sítě uprostřed bude se rozhodovat za malou chvíli, jestli přeběhne nalevo nebo napravo. Siňaková to viděla dobře, hraje tam, kde síťařka není a teď jsou to výměny od základní čáry po lejně, které nejsou tak tradiční, jsou trochu těžší, ten kurt je kratší, ale zatím se to daří oběma hráčkám, ale Kruničová se teď pokusila překvapit Townsendovou úderem ven z kurtu krátkým pod nohy, ale ten úder byl tak krátký, že skončil na síti a to znamená, že Siňaková s Townsendovou vedou 30-0 a velmi rychle by se mohli vrátit do druhého setu, ten první získali 6-2, teď prohrávají 1-3. Diváků na centrálním dvorci Filipa Chatriera je o poznání více než během prvního setu, ale pořád je to jenom zaplněné, řekněme, ani ne z půlky, jenom ten spodní prstenec, ten horní je zatím úplně prázdný. Townsendová se teď dobře opřela do svého returnu, dala tomu velkou razanci, ale Kruničová zatím dobře reaguje na ty údery od Američanky, Siňaková se postupně přibližuje k síti a Townsendová se pokusila o prohoz, neuspěla, takže 30-15 z pohledu česko-americké dvojce. Kruničová bude teď servírovat zleva na Kateřinu Siniakovou, která v tuhle chvíli určitě trochu lepší deblistkou v páru s Taylor Townsendovou, ale tak to bývá, že někdy to momentum se střídá, přesouvá ze strany na stranu, respektive z hráčky na hráčku. Kateřina Siniaková několikrát v tomto ročníku Roland Garros využila toho, že Townsendová hrála třeba trochu lépe. Teď je to zase ona, která to ve finále lidově řečeno táhne. Krničová servíruje, Kateřina Siniaková hraje podél Danilinové, ale tohle je dlouhé. Krničová jde ještě kroužkovat ten balónek, sama se dívá ne úplně s velkou jistotou, takže přichází empirový sudí, který dá verdikt a bude to out. Rozhodnutí, které je sice těsné, jak říká empirový sudí, ale out to je. A tak z 30-0 je to 30-30 a nebude to úplně jednoduchý. Tento gem, jak se možná na úvod zdálo, Taylor Townsendová teď v krátké poradě s Kateřinou Siniakovou už míří za základní čáru. Siniaková se odpojuje po malé válečné poradě a nepůjde k síti. Zůstane vlastně také u základní čáry, takže takové defenzivnější postavení. Danilinová zase připravena na síti přebíhat co nejrychleji po servisu Alexandry Kruničové, která hraje teď velmi slušně, ale musí hrát teď Siniaková u sítě. Obě tenisky jsou na stejné straně kurtu. Tohle nemůže skončit dobře a nekončí. Respektive končí to dobře pro Kruničovou, která si toho všimla a jako by se nechumililo, tak to poslala přesně na stranu, kde nebyl nikdo. Ani Townsendová, ani Siniaková. Tohle se hrubě nepovedlo, pokud jde o domluvu obou hráček a jsou tu gamboly pro Alexandru Kruničovou, která může zvýšit na 4-1. Ve druhém setu ten první získala Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou poměrem 6-2. Teď ale zatím výrazně, nebo ne výrazně, ale trochu lepší určitě druhý pár stojící na druhé straně. Kateřina Siniaková teď sice zareternovala docela rychle, ale Danilinová připravena na síti, hraje takzvaný stop volej a Kruničová s Danilinovou se ujímají vedení 4-1 v druhé sadě. Můžeme tady pokračovat dál i v přestávce na radiožurnálu Sport 4-1 pro dvojici Danilinová-Kruničová. V druhém setu první set získala Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou a za maličkou chvíli, až skončí přestávka a dojde k výměně stran obou párů, tak se rozehraje tento druhý set, který zatím úplně nesvědčí Taylor Townsendové primárně. Kateřina Siniaková zůstává, řekl bych, výkonnostně na stejné úrovni jako v prvním setu, ale samozřejmě v deblu potřebujete i adekvátní výkon parťáka a v tuhle chvíli to Taylor Townsendová úplně neplní, ale věřme, že se jí to podaří najít to momentum nebo získat tu jistotu zpátky na její raketu a že to třeba stále ještě bude ve dvou setech vítězství Siniakové s Townsendovou, ale potřebují k tomu minimálně jednou prolomit servis soupeřek. To se zatím povedlo Kruničové s Danilinovou velmi dobře na úvod tohoto druhého setu, když se brali podání Taylor Townsendové, tedy tenisce, která by měla být silnější právě na tomto úderu o poznání než Kateřina Siniaková, ale zatím to tedy úplně nepotvrzuje. Teď se Townsendová se Siniakovou zvedají z lavice a už jdou na svoji polovinu hřiště. Mezitím už půjde za malou chvíli se rozehrávat Taylor Townsendová, půjde znovu podávat a zkusí tedy napravit to, co se jí úplně nepovedlo na začátku druhé sady, tedy získat svůj servisový gem. Kruničová vpravo za základní čáru připravena returnovat, ale to se ještě musí na chvíli počkat, protože se porada Siniakové s Townsendovou výrazně protahuje. Taylor Townsendová teď aktuálně.
7: Teniska Kateřina Siniaková může na Roland Garros získat 11. Grand Slamový titul v deblu. V Paříži sleduje finále reportér David Prouza.
4: Siniaková s Townsendovou vyhráli první set 6-2, v tom druhém ale ztrácí 1-4 a 0-15. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Hokejista Tomáš Hertl přispěl Vegas k vítězství ve třetím utkání finále playoff NHL gólem a asistencí. Golden Knights zdolali Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2-1 na zápasy. Kateřina Beková ovládla na domácím světovém poháru časovku kajakrosu. Jak se ve stejné disciplíně dařilo českým vodním slalomářům, sledoval v pražské Troji reportér Jan Cuchan.
8: Nejlepší byl 9. Novák, do vyřazovacích jíst postoupili i 13. Přindiš a 15. Krejčí. Playoff začne po 13. hodině. Stroji Jan Suchan, Radiožurnál.
7: V Praze na Vltavě se dnes koná i stý 13. ročník veslařských primátorek. Hlavní závod osmi veslic vidí reportér Tadeáš Skalický.
6: Hlavní mužský závod ovládla osmi veslice pražské Dukly a obhájila tak vítězství. Celkově už má 44 prvenství ve své historii. Ženskou osmi veslici ovládl Olymp, ve skifu žen vyhrála Ela Boldyšová, ve skifu mužů Matěj Smejkal. Ze železničního mostu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
7: A v Praze na Štvanici se sportovní lezci, včetně Adama Ondry, snaží probojovat do finále světového poháru v lezení na obtížnost. Je u toho reportér Jakub Kanta.
3: 33-letý Ondra nebude ve finále tady na pražské Štvanici chybět, protože v semifinále bude nejhůř sedmý. Před malou chvílí dolezl totiž Ital Plači a také ani on se před Adama Ondru nedostal. To dvě české sportovní leskyně Tereza Širůčková a Michaela Smetanová na svou semifinálovou cestu stále ještě čekají. Ze Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
7: Milí posluchači Radiožurnálu Sport, vítám vás u začátku našeho odpoledního nedělního vysílání, je 7. června a samozřejmě věřím, že si užijete velmi pestrou nabídku, kterou nám naše, nebo vám naše rádio nabízí.
9: Radiožurnál Sport
10: a Jan Pěruška.
7: Ještě než se vrátíme na tenisové Roland Garros za Davidem Prouzou, tak krátce na Štvanici za Jakubem Kantou, aby nám pověděl víc o Adamu Ondrovi i dalších českých reprezentantkách. Jakube, vítej ve vysílání, dobré odpoledne.
3: Hezký den. Adam Ondra teď ještě stále je zhruba ani ne 5 metrů ode mě od komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport tady v areálu ČLTK. Stále v družném rozhovoru s Jakubem Šubrtem a právě tito dva borci jsou na prvních dvou pozicích poté, co už má tu dnešní semifinálovou cestu za sebou 19 z 24 závodníků. Jakub Šubrt, zatím vedoucí muž, se dostal na skóre 37 plus Adam Ondra na 630 a teď už leze další v pořadí se startovním číslem 20. Je to Japonec Satone Yoshida. Adam Ondra založil velmi dobře, má tak jistotu, že nebude mezi nejlepší osmičkou po 19. hodině tady na Štvanici chybět. Teď už ale odchází pomalu, ale jistě do mix zóny, kde bude dávat své první dojmy mezi novináře a tak ještě rychle se pojďme podívat na tu soutěž žen, protože v ní má české sportovní lezení dokonce dvojnásobné zastoupení. Momentálně už je na stěně 14. leskyně v pořadí a pak už by měla lézt Michaela Smetanová, která půjde na řadu jako první z Češek, po ní ještě o další 1, 2, 3, 4 závodnice Tereza Širůčková, která byla 6. v kvalifikaci lezení na obtížnost. Připomenu, že ženské finále bude předcházet tomu mužskému tady na Štvanici v 18 hodin.
7: Děkujeme Jakubu Kantovi, který pochopitelně spěchá za Adamem Ondrou do mixzóny a veškeré další podrobnosti od něj uslyšíme brzy v našem vysílání. Kubo, díky moc, hezké odpoledne.
9: S mikrofonem za sportem.
7: Z pražské Štvanice se teď ve vysílání Radiožurnálu Sport přesouváme zase na Antuku v Paříži, protože dnes vrcholí tenisové Roland Garros a také s úsilím Kateřiny Siňákové o zisk 11. grandslamové trofeje v deblu. Teď v Paříži veškeré to dění ve finále ženské čtyřhry sleduje kolega David Prouza.
4: Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou vyhráli první set 6-2 nad Danilinovou a Kruničovou. Teď prohrávají 2-4 ve druhém setu, nicméně při servisu Danilinové je to 30-0 pro česko-americký pár po dvou velmi solidních výměnách a skvělých výkonech obou tenistek, ať už Townsendové nebo Siňákové. Townsendová teď na returnu přesnější, dokázala trochu lépe číst hru Kruničové na síti a končí to všechno vítězným balónem Siňákové na, ne na voleji, ale na úderu, který hrála krátce u sítě a poslala ho krásně podél Kruničové, srbské talentované tenistky a je to tedy 40-0, 3 breakboly a možnost, královská možnost vrátit se zpátky do druhého setu. Připomínám znovu 2-4 z pohledu Siňákové s Townsendovou. Danilinová podává teď na českou tenistku, která těsně nacítí, ale přece jen dostává ten return do hry, ale Kruničová teď krásně přečetla záměr Kateřiny Siňákové, ta samozřejmě není šťastná z této situace a dává to hodně najevo, možná po poprvé trošku větší výbuch emocí, ale nic překvapivého, na to jsme samozřejmě u Kateřiny Siniakové zvyklí. Stále ještě příležitosti v podobě dvou breakballů pro Townsendovou a Siniakovou. Danilinová na servisu, Kruničová schovaná za sítí, za malou chvíli se rozhodne, jestli poběží doprava nebo doleva. Tentokrát Townsendová zase dobře přečetla pohyb. Siniaková se snaží teď sítěčku zatlačit, ale Kruničová zatím reaguje dobře. Teď je českoamerický pár u sítě, Siniaková musí zpátky a chybuje z backendu na voleji, hází raketou a samozřejmě teď v rozpoložení ne úplně ideálním. Dívám se na dálku na centrál Empireového sudího, který nedává zatím varování Kateřině Siniakové, takže celkem empatické rozhodnutí, protože dovedu si představit už Empirea, který by to udělal. Teď ještě to Kateřině Siniakové takzvaně prošlo, ale tohle se posuzuje v poslední době na tenisových okruzích ATP a WTA velice přísně. Teď měla možná trochu Kateřina Siniaková štěstí, na každý pád má ještě breakball jeden. Danilinová servíruje, ten Kateřina Siniaková dobrým hlubokým returnem rozehrává tuhle výměnu, ale pak dává třetí chybu z backendu za sebou. A tohle je samozřejmě velmi nepříjemné, protože ty příležitosti tam určitě byly na to snížit na 3-4 a vrátit se do průběhu druhého setu. Takhle je to stále 2-4, schoda. Kateřina Siniaková v takovém nevěřícném výrazu, teď ještě chviličku bude čekat na to, než se rozehraje další bod, ale teď určitě drobný pokles formy i u Kateřiny Siniakové. Taylor Townsendová napravo stojící na returnu, teď si potřebuje poradit dobře s tím úderem. Danilinová samozřejmě zase bude usilovat o co možná nejlepší servis. Teď se nadechla dobré sérii na svém podání. No a teď Kruničová pomáhá na síti nezvyklou chybou, kterých nedělá mnoho, ale teď jednou udělala z backendového voleje. To znamená, že je tu další příležitost v podobě breakballu pro returnující Kateřinu Siniakovou, která teď tedy bude za základní čárou na levé straně se snažit returnovat a bude se hlavně snažit vyhnout se tomu, aby jí přeběhla Alexandra Kruničová na síti. Už se to stalo několikrát. Danilinová podává do těla Siniakové, ta ale velmi slušně dokázala zahrát ten return. Teď je Townsendová i Siniaková, jsou obě ty tenisky u základní čáry. Velmi pasivní úder od Siniakové, která teď hraje do těla Kruničové a následně do sítě. A tohle se prostě nepovedlo. Rozazuje rukama Kateřina Siniaková, dívá se kamsi asi ke svému trenérskému týmu. Ale prostě teď se jí to nepovedlo, možná také není úplně nadšená z toho, že některý fanoušek během výměny ještě vykřikl, to se také samozřejmě stává, byť to není hezké, ale někdy si zkrátka někdo pomoci úplně nemůže. 40-40, 1-0 na sety vede Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, ale prohrávají také 2-4 ve druhém, teď Danilinová netrefí.

0: Za Nilinové, tak to tu ještě nebylo. Zleva na breakball Kateřina Siniaková už před základní čárou dokonce chce returnovat do těla Chlumničové, tak jako Američanka, a povedlo se. Takže ztracený servis Townsendové teď vykompenzován prolomením podání Danilinové a je to z pohledu česko-amerického páru už jenom 3-4 a k tomu připomínám vítězný první set 6-2.
1: Děkujeme moc Davidu Prouzovi za jeho komentátorský vstup. Věříme, že to Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou dotáhnou i ve dvou setech. Teď je to tedy v té druhé sadě 3-4 z jejich pohledu, ale jdou na podání. Chviličku si odpočineme od tenisu.
2: S mikrofonem za sportem.
1: Vrcholí také světový pohár ve vodním slalomu. V pražské Troji máme krásný stříbrný airstream, ve kterém sedí kolega Adam Weidenthaler a je připravený s dalším rozhovorem.
3: Hezký den, Gabriela Sadková, kanoistka, nebo dnes už můžeme říkat bývalá kanoistka, ale taky stále ještě mistrně Evropy, nebo světová šampionka z týmu je s námi na Radiožurnálu Sport. Hezký den, díky za váš čas.
4: Zdravím tebe a i všechny posluchače a díky za pozvání.
3: Chceme se vrátit k tomu včerejšímu stříbru sestry Martiny ve včerejším závodě kanoistek. Jak tahle emoce vypadá, jak se tvaruje teď s tím denním zpožděním, ani ne denním?
4: Tak já bych řekla, že nevím, jak to Martě prožívá, řekla bych, že hodně, ale i celá jako rodina, všichni jsme za ní strašně rádi, protože fakt to, co předvedla včera, bylo neskutečný. Já už jsem prostě brečela v půlce jízdy, on, jak to člověk sleduje, nervózní, tak prostě jí přeje to nejlepší. A fakt musím říct, že klobouk dolů, jako jet z posledního místa a předvíst takovou jízdu je něco neskutečného a proto ty emoce si myslím, že ještě budou dojíždět, ale jsou to hezký emoce, takže jsem ráda.
3: Máte na to tady jako segry nějaký patent? Protože jste byla loni čtvrtá, vyhrála jste krátký slalom, tehdejší novinku světového poháru, o rok předtím zase výhra v tom klasickém závodě.
4: Tak řekla bych, že máme velkou výhodu v tom, že jsme tady trénovali vždycky a prostě nám to tady sedělo a Martě určitě taky a vlastně jsou tady, je tady neskutečná atmosféra, všichni diváci, co fandí a takhle. Je to prostě úplně parádní závod třeba v porovnání s jinými světovými poháry a myslím si, že i to tomu hrozně dodává.
3: Takže na Prahu jsou vždycky skvělé vzpomínky.
4: Jo, určitě. A nejenom podle mě jako Čechů, ale i zahraniční závodníci si to pochvalují, že fakt to tady je jedinečný.
3: Jsou informace třeba od Jessiky Fox?
4: Jo, určitě. Já myslím si, že Noemi Fox to někde říkala dávno, že fakt jako tady ty naši fanoušci jsou super v tom, že fandí i těm zahraničním závodníkům, takže to si myslím, že je hezký a že fakt vyjet si to finále, tady je cíl každýho, protože ten zážitek je fakt super.
3: Gabriela Sadková s námi na Radiožurnálu Sport. Kariéra vodní slalomářky je tady pryč, ale následovala celá řada rozhovorů, podcastů, vysvětlování, osvětlování toho, jak to bylo. Potěšilo to člověka, že je středem takového zájmu, nebo už to bylo možná malinko unavující pořád dokola to zmiňovat?
4: Jak se to vezme, spíš prostě člověk se to snaží vysvětlit, ale vlastně tím, že to člověk musel jakoby víckrát vysvětlovat, tak se v tom furt tak jako motal dokola a vlastně já už jsem tak nějak byla připravená zase jít dál a vlastně takhle se člověk k tomu furt vrací. A takže jako vlastně bylo to takový, že už jsem ráda, že to je za mnou. Na druhou stranu, já jsem vždycky, když jsem měla rozhovor, tak to bylo s někým, koho mám ráda, nebo jako, že jsem si hezky pokecala, takže víceméně to bylo fajn.
3: Kam šla Gabriela Sadková dál?
4: A tak Gabriela Sadková se chvilku hledala, teďka momentálně mám práci. Je to pro mě velká změna od toho sportu, přece jenom prostě je to něco jiného, ale mám strašnou radost, že se učím nové věci, že fakt jako člověk přešel úplně do jiného světa, poslouchá jiné věci a vlastně jako je to takový osvěžující, bych řekla, a jsem strašně ráda za to, protože i třeba sport a všechno jiný vidím docela jinak. On, jak si člověk prostě dá odstup od nějakých věcí, tak fakt pak vidí věci z nějaký větší perspektivy a jsem za to strašně ráda.
3: Poslouchání jiných věcí, to znamená, že jsou trenéři ve vodním slalomu přísnější nebo šéfové v nové práci?
4: Ne, tak já bych řekla, že jsou všichni tak adekvátně přísní, tak jak by to měl mít. Já mám štěstí v tom, že jsem měla skvělýho trenéra, který si myslím, že byl přísný tak jako akorát, ale byl to prostě dobrý člověk, ráda jsem ho poslouchala, jeho rady byly vlastně super a stejně tak to mám zatím s šéfem, takže já se nemůžu stěžovat, myslím si, že každý takový štěstí nemá a je fajn, když prostě k tomu člověku máte respekt, ale zároveň prostě se s nimi zasmějete, si myslím, že to je super.
3: Co konkrétně to za práci můžeme říct?
4: Tak dělám momentálně koordinátorku mezinárodní spolupráce, podpory mezinárodní projekty vědecké, takže vlastně pro mě úplně nové odvětví, sama tomu moc nerozumím, ale je to vlastně fajn, že člověk ani neví, jaký fajn věci se dějou a prostě zase něco jiného. Ale musím říct, že se pořád orientuje, je to docela komplexní a těch věcí na naučení je tam dost.
3: Dostal jsem takovou drobnou informaci, že i kurzy šití snad zaujaly Gabrielu Sadkovou.

0: kariéře, tak jak je tohle?
1: To ani nevím, kdo řekl, jo, tak já jsem si říkala, že bych si to chtěla vždycky vyzkoušet. A musím říct, že mě to strašně baví. Právě mi ten kurz už končí a jsem z toho trošku smutná, protože jsem tam chodila každou středu. Strašně to bavilo, byla jsem tam vždycky 3 hodiny a uteklo to jak nic. Takže já i tady tomuhle bych se chtěla věnovat v mezičase. Tak nějak jako nejvíc by se mi líbilo upravovat nějaký kousky, které už existují, právě jako by ten upcycling. A je to strašně fajn, že člověk prostě se něčemu věnuje a pak z toho vznikne ten kousek, který člověk může nosit a má z toho dobrý pocit, že třeba upraví něco, co už nemá takový využití. Zrovna předevčírem jsem si zkrátila kalhoty, abych se tam měla kratěsi, takže to je taky velká zábava, jsem ráda, že zkouším nové věci, je to fajn.
0: Tohle
1: je
0: věc, která se promítá třeba do krasobruslení, i v hokeji jsem viděl, že jsou upcyklované bundy, tak znamená to, že za rok tady v Praze budou chodit lidé v upcyklovaném oblečení Gabriely Sadkové.
1: Tak bylo by to hezký, nevím, jestli jsem připravená takhle už ve velkém rozměru to dělat, přece jenom pořád tu práce, ale ráda bych minimálně mý blízký obdarovala nějakýma kouskama. Už tady kamarád se plánuje, že udělám tašku, takže třeba postupně uvidíme, jestli to bude koníček nebo třeba někdy něco víc, ale minimálně fakt to dělám pro tu radost a s tím se jako naučit něco novýho. Je to super, protože vlastně všechny babičky šily, všechny maminky šily, takže si to s něma můžu vždycky rozebrat a je to strašně fajn.
0: Zůstáváte aktivní na sociálních sítích, tak pojďme ještě zpátky ke vodnímu slalomu, ke kanoistice. Nebavilo by vás třeba i něco jako komentovat závody, protože Daniel Stach spolu s Miroslavem Lencem tady rozjíždí parádní show, tak i tohle třeba způsob, kterým se chcete vyjádřit?
1: Těžko říct, já si myslím, že zvládnu tak nějaký rozhovor, ale prostě tu energii, kterou umí dát Dan s Mírou, si myslím, že je těžko nahraditelný a ne každý by to měl jednoduchý po nich na to nastoupit a ani by tam člověk někoho jiného nechtěl, takže tam zatím určitě nemířím. Uvidím tak nějak, jak se to vyvine, třeba jestli se naskyte nějaká příležitost u vody. Asi bych vždycky nějak byla ráda spjatá s tou vodou, protože přece jenom to mám pořád ráda a odešla jsem v dobrým a prostě mám tady rodinu a kamarády, takže uvidíme, co se naskytne, ale Dana s Mírou ještě nikdo nevyjazuje.
0: A jak často se vracíte k vodě?
1: Tak záleží, jak na to mám čas. Občas se půjdu projet na vodu, je to takový fajn, takový prostě. Člověk už na to nemá takovou sílu, ale přece jenom, když je hezky, tak je to fajn osvěžení. Myslím si, že v létě tady zavítám víc, protože ono, když je takový vedro, tak se nedá nic jiného dělat a vlastně takhle se přijít osvěžit a moc vlastně sem přijít. Je úplně super a jsem ráda za tu možnost.
0: Hezky dnes v Praze je u Vltavě i Gabriela Sadková, která byla s námi na Radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor a za váš čas.
1: Taky moc děkuju.
0: Z Prahy se loučí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: S mikrofonem za sportem.
3: Moc děkujeme do pražského Airstreamu Adamu Weidenthalerovi, Gabriele Sadkové i dalším respondentům, kteří přišli k Vltavě a samozřejmě vás zvuk poslechu Radiožurnálu Sporty odpoledne, protože se budeme do Troje vracet zase na to soutěžní dění. Teď jdeme jinam na Vltavě, upřímně řečeno, teď nevím, jestli výš nebo níž, co se týče toku řeky, ale každopádně míříme na pražskou Štvanici, kde aktuálně bojují ti nejlepší sportovní lezci v lezení na obtížnost o postup do finále. Jakub Kanta může říct víc.
4: Začnu tím, že Adam Ondra už má postup mezi 8 nejlepších na večerní finále od 19 hodin jistých. Zbývá už jen Sorato Anraku a Putratri Ramadány. To jsou dva lezci, kteří byli v kvalifikaci nejlepší. Právě Anraku, vítěz boulderingu, už se teď vydává na tu cestu v lezení na obtížnost. Tenhle velký japonský talent před malou chvílí ale mohl sledovat také francouzskou Zéliu Avezuovou, která se účastnila i včerejšího finále boulderingu. Tady dnes na té vysoké zhruba 20 metrů stěně se stala novou vedoucí závodnicí, dolezla na chyt číslo 43 a tak o jeden překonala dosavadní výkon Ja In Kimové z Koreje, na třetí pozici Japonka Koikeová. Michaela Smetanová kvůli tomu, že prolezla, že ji překonala Zelia Avezuová, tak klesla průběžně se zápisem 38 na 8. příčku. Teď tady kolem mě probíhala ve chvíli, kdy jsem řekl její jméno, tak se dost vylekala, zastavila, podívala se na mě, jestli nebudu něco chtít, ale ne, zatím ne. Momentálně už leze tedy Sorato Anraku, dostává se někam na chyt číslo 15, ale on určitě bude mířit spíš výš, takže na zápis třeba Neo Suzukiho 37+, to je nový vedoucí muž tohoto závodu, na druhém místě Jakub Schubert, zatím třetí stále Adam Ondra. A ještě čekáme na to, až se vydá na stěnu česká reprezentantka Tereza Širůčková, která předvedla v kvalifikaci z českých leskyň i lesců vůbec nejlepší výkon, obsadila šesté místo. No a až doleze teď na stěně visící Ela Fischerová z Německa, tak poleze ještě Rakušanka Pilcová a pak už Tereza Širůčková.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport v neděli 7. června, přeji vám krásné odpoledne a my zase spěcháme do Paříže teď kvůli tomu, že Kateřina Siniaková společně s Taylor Townsendovou hrají Grand Slamové finále. David Prouza ho sleduje.
5: Je to 4-4 ve druhém setu, což je samozřejmě výborná zpráva pro Siniakovou s Townsendovou, protože to taky bylo před pár minutami 1-4 z jejich pohledu. První set vyhráli 6-2, to ať máme za sebou ty zpravodajské povinnosti na Radiožurnálu Sport. Teď servíruje Kruničová za toho vyrovnaného stavu ve druhé sadě 30-15 pro servírující Srbku, ale Kateřina Siniaková se teď prošla takovou miniaturní krizí při svém vlastním servisovém gemu. Nejdřív neproměnila dvě možnosti, dala dvě dvojchyby za sebou na gemboli, potom se dostala i do konfrontace s jedním z diváků, který pravděpodobně něco houkl mezi první a druhý servis. Siniaková se hodně naštvala, ale zároveň se také vyhecovala k několika docela solidním úderům z mezihry. Teď věřme, že Kateřina Siniaková to od základní čáry ustojí, tu výměnu balonku se Srbkou Kruničovou, ale neděje se to. Bohužel teď backhand Češky po čáře narazil na to, že síť na kraji kurtu je o něco vyšší nežli na středu, a tak skončil ten balonek od české reprezentantky usilující o 11. Grand Slamový titul v deblu v síti. 40-15 pro servírující Kruničovou, která už jako několikrát ve vzájemných zápasech těchto dvou párů je pro mě určitě nejlepší hráčkou na kurtu, která nedělá chyby, která se ani nějak nerozohňuje nad situacemi, které se dějí na kurtu, ale trpělivě a pomalu získává 15, teď získala svůj servis a Danilinová s Kruničovou tak vedou ve druhém setu 5-4, ale po přestávce se na servis bude chystat Američanka Taylor Townsendová.
2: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport v neděli 7. června, aktuálně 12.28. Za chviličku se vrátíme do Paříže, kde sledujeme tedy antukové finále ženské čtyřhry mezi Kateřinou Siniakovou, Taylor Townsendovou a Danilinovou s Kruničovou. Připomínám, že stav je zatím 1-0 pro česko-americkou dvojici, ale v tom druhém setu je to 4-5 z pohledu lídryň aktuálního i světového žebříčku. Co se týče dalších informací, tak velmi nás potěšily výkony českých volejbalistek na vstupním turnaji Ligy národů. V čínském Nankingu porazili třetí ze čtyř soupeřek. Dneska to byly Tajky, 3-0 na sety Češky zdolali a tak mají potom úvodním turnaji z celkových tří svěřenkyně Janise Atanasopoulose bilanci 3 výher ze 4 zápasů. Ve světovém žebříčku už se teď posunuli na 13. příčku, nicméně, jak už proklamovali i dříve při vstupu do tohoto elitního světového měření reprezentací, ta záchrana je teď asi hodně blízko a to byl vlastně ten prvotní cíl, se kterým šli právě do toho turnaje. Samozřejmě budeme do našeho vysílání zkoušet i na zítřejší ráno s takovým ohlednutím zkusit sehnat někoho z Češek anebo třeba i z realizačního týmu. Posloucháte Radiožurnál Sport, budeme si také poslouchat informace o sportovním lezení, nicméně to až v té nascházející půlhodince, protože Jakub Kanta ještě sleduje výkony žen v lezení na obtížnost, a tak se můžeme dostat zpátky na Roland Garros, kde Kateřina Siniaková usiluje o svůj 11. Grand Slam v deblu ve své bohaté kariéře a právě její snažení po boku Taylor Townsendové v boji o ten vavřín z Roland Garros sleduje David Prouza.
5: Je to skvostná bilance Kateřiny Siniakové. 14. finále v deblu pro Češku a snaha o 11. titul. To prostě svědčí o tom, že ve finále Kateřina Siniaková příliš často neprohrává. Teď prohrává s Townsendovou ve druhém setu 4-5 s dvojicí Danilinová Kruničová, ale zároveň také při servisu Američanky je to 15-0. Takže šance srovnat na 5-5 v tomto velmi vyrovnaném druhém setu a už teď s celkovou jistotou můžu říci, že Siniaková s Townsendovou hrají zápas s nejtěžším dalšími možnými soupeřkami. Svědčí o tom také postavení na žebříčku WTA, protože Danilinová s Kruničovou jsou druhým nejlepším párem na světě, jsou také druhým nasazeným párem tady na tomto turnaji. Teď Taylor Townsendová po krátké poradě už zůstává na své polovině. Vzadu u základní čáry Kateřina Siniaková běží k síti a může se znovu hrát za stavu 15-15-4-5. Z pohledu Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové, která teď byla hodně zatlačena returnem od Danilinové, a tohle může Krničová dohrát u sítě, respektive obráceně, a dohrává to tak kazachstánská tenistka a je to 15-30 z pohledu podávající Američanky, která sice na papíře by měla mít nejlepší servis, pokud jde o práci s rotací a také fakt, že je levorukou hráčkou. Nicméně už několikrát byla v velkých problémech, jednou servis ztratila, teď ztrácí 15-30. Za stavu 4-5 ve druhém setu dost možná se tenhle zápas ještě protáhne a třeba o něm rozhodne až ta rozhodující třetí sada. Ale nepředbíhejme, věřme, že to ještě česko-americký pár zvládne ve dvou. Teď servis Townsendové tvrdý, nicméně celkem v poklidu. Danilinová teď reaguje na ty rotace od Američanky, která teď lobuje Kruničovou, ale stále to je od základní čáry, ani jedna síťařka nechce do toho zasáhnout. Další velký lob od Townsendové, který byl úspěšný, ale stále se to vyvíjí, tahle výměna, a končí špatně pro Siniakovou u sítě, která dostala ten balonek přímo na tělo od síťařky Kruničové, a je to 40-15. 6-2, 4-5 a 15-40 z pohledu Siniakové s Townsendovou servíruje Američanka, Danilinová s Kruničovou mají dva setboly. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. A až ustane potlesk z tribun dvorce Filipa Chatriera, tak můžeme zpátky v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport pokračovat v komentáři. Townsendová teď opravdu ve velice nepříznivé situaci. 15-40, opatrný první servis, ale zároveň dostatečně přirotovaný, a Kruničová si teď sama trochu vyčítá ten svůj úder, protože tohle se dalo trefit lépe, a je to už tedy jenom 30-40, ale stále ještě jeden setbol mají Kruničová s Danilinovou k dispozici. Kazachstánka půjde returnovat za několik málo okamžiků, ale to se ještě musí nejdřív Townsendová doradit s Kateřinou Siniakovou. Češka už je u sítě, připravená, zakleknutá, zlobit na síti, obtěžovat ideálně returnující Danilinovou. Přebíhá, hraje volej dobře, ale Danilinová zareagovala, takže musí smečovat Townsendová, ale smečuje dobře. Krásná smeč teď Američanky mezi Danilinovou a Kruničovou. To, co je v singlu v podstatě nemyslitelné, že byste hráli smeče do středu dvorce, to je v deblu samozřejmě jedna z nejlepších variant, protože velmi často dojde k tomu, že si obě hráčky dávají přednost, a v momentě, kdy balonek letí do prostřed, tak velmi často máte slušnou šanci, že ho získáte. Teď to Townsendová přečetla správně, byť to byla těžká smeč v pohybu, v couvání, ale zvládla to. Servíruje za stavu 40-40 zprava do těla Kruničové, ale ta výměna, která by záhy skončila dobrým volejem Siniakové, se bude opakovat, protože první podání Townsendové nebylo přesné, bylo trochu dlouhé. Druhý servis v pořádku, do stejných míst, ale Kruničová, chtěl jsem říct, přečetla pohyb Siniakové, ale zároveň trochu do svých výpočtů nezapočítala síť, a to znamená, že je tu velmi rychle gamble pro servírující Townsendovou, a to by samozřejmě byla velká vzpruha a velká, řekněme, velký posun pro sebevědomí obou tenistek ustát dva setboly v takto, řekněme, komplikované situaci, kdy určitě je to nejvyrovnanější část zápasu, ba bych řekl, že možná Danilinová s Kruničovou jsou o trochu lepšími tenistkami v tuhle chvíli. Tak věřme, že to teď dohraje na svém servisu Taylor Townsendová, která hraje tak trochu zvláštně, ale dobře na to, aby Danilinová nabídla Siniakové možnost zakončit u sítě, což se děje. A tak je srovnáno 5-5. Townsendová se Siniakovou odvrátili dva setboly soupeřek, srovnali, a ve druhém setu stále můžou bojovat o to, aby to celé dotáhli ve dvou sadách, ale tenhle zápas se rozhodně ještě trochu protáhne a hlavně bude určitě ještě velmi vyrovnaný, protože Siniaková a Townsendovou narazili určitě na největší kvalitu zatím na druhé polovině dvorce, na centrálního dvorce Filipa Chatriera, který stále, říkám se, mírně zaplňuje s každou minutou, ale stále platí, že ten horní prstenec je úplně prázdný. Takže diváci zatím tady není tolik, jak by si možná také organizátoři a hlavně tenisky představovali, ale důstojná atmosféra tady je. Stav 5-5 servíruje Danilinová z Kazachstánu a teď překvapila trochu Townsendovou, nicméně stále výměna ještě pokračuje, byť se Townsendová brání, a tohle je obrovský out. Američanka pro mě někdy nepochopitelně volí varianty úderů, které prostě nedávají smysl. Jako třeba tenhle ten, to bylo prostě takové plácnutí do vzduchu, jenom aby se výměna rozehrála, aby pokračovala dál, a obrovský out, který teď Townsendová hraje a nabízí tak velmi rychle možnost vedení 15-0 pro servírující Danilinovou, která teď může za stavu tedy 15-0 pozitivního ještě vylepšit ten svůj náskok. Siňáková teď viděla pohyb Krunečové, zahrála krásně úplně backendem křížem. Teď je první volej Siňákové dobrý, následná výměna u sítě s Townsendovou také úspěšná a Danilinová chybuje, hraje sama pod pásku 15-15. Kateřina Siňáková teď ale velmi dobře v koutkem oka viděla, jak se jí přesouvá Krunečová na síti, přesto zahrála úplně dokonale podél rakety ještě Srbky, která sice přeběhla, ale už na to nedosáhla. A dobrá kvalita deblová teď ze strany Kateřiny Siňákové. 15-15, servíruje Danilinová na returnu Američanka Townsendová, která returne dobře, rychle, Siňáková přebíhá a získává další 15 na úkor Krunečové, které to zahrála, řekněme, do těla a Srbka už nestihla zareagovat, ale zároveň není to chyba srbské síťařky, ale spíše Danilinové, která hrála pasivně od základní čáry a v momentě, kdy hrajete pasivně od základní čáry, tak ze svého parťáka na síti prostě děláte trochu živý terč. Kateřina Siňáková vlevo servíruje vedení 30-15 pro česko-americkou dvojici. Další dobrá rána Češky na returnu, která se teď musí dát pozor na přebíhající Krunečovou, ale ještě ta výměna pokračuje díky skvělému postřehu Američanky na síti. Siňáková teď takový defenzivní podseknutý úder, ještě se hraje, stále to neukončili. Danilinová se s Krunečovou a nakonec to Kazachstánka ukončuje, ale tak, jak by určitě nechtěla. Tuhle výměnu měli vyhrát Krunečová s Danilinovou několikrát, měli obrovskou příležitost. A Townsendová teď vytáhla neuvěřitelné údery, kdy dvakrát dostala balon přímo pod nohy velmi rychle. Přesto je to nakonec 40-15 a velká příležitost. Velká příležitost pro Kateřinu Siňákovou a teď returnující Taylor Townsendovou k tomu, aby poskočili do vedení 6-5 a pak by po přestávce servírovali. To je ještě hodně daleko, protože přece jenom jeden 15 je potřeba dohrát. Danilinová ale nabízí další příležitost v podobě dlouhého prvního servisu. Druhé podání v pořádku, Townsendová hraje do středu, ale nikdo na to nereagoval dobře. Takže je to bod pro Townsendovou na returnu, která po několikáté trefila Krunečovou dobře u sítě. A potom, co česko-americký pár prohrával 1-4 ve druhém setu, tak teď vede 6-5 a po přestávce to celé může doservírovat Kateřina Siňáková. A právě na tento servírovací gem české tenisky se zase na Radiožurnálu Sport můžeme do Paříže vrátit.
3: Moc se na to těšíme, věříme, že David Prouza bude za chviličku komentovat vítězné klání další Grand Slamový triumf Kateřiny Siňákové. Nicméně teď pojďme a spěchejme na pražskou Štvanici, protože Jakub Kanta tam dál sleduje snažení sportovních lesců.
4: 24 semifinalistů má tu svoji cestu vylezenou a ne až nahoru, nikdo se nedostal až do topu, každopádně mají za sebou, známe tak zřejmě finálovou osmičku. Zatím v ní nechybí ani Adam Ondra, který figuruje na průběžně páté příčce, ale když se podíváme do informačního systému Mezinárodní lezecké unie, tak svítí u jeho jména Andre Epil, takže některá z výprav podala proti jeho výkonu zřejmě protest, rozhodčí tak řeší ještě to, jestli vydrží na tom pátém místě se zápisem 630, lepší byl jen na čtvrtém místě Jakob Schubert, třetí byl Neo Suzuki, druhý Indonézan Tri Ramadány, vítěz kvalifikace, všichni tyto tři měli zápis 37+, no a tím vůbec nejlepším v semifinále tady před pražským publikem na hlavním tenisovém kurtu pražského ČLTK, tak byl Sorato Anraku. Tak...
3: Děkujeme Jakubu Kantovi, míříme opět na Roland Garros, vrátíme se na Štvanice, ale Kateřina Siňáková podává o vítězství na Roland Garros.
5: Velmi rychle se to proměnilo. Před malou chvílí Kateřina Siňáková na servisu odvracela breakbally, ještě prohrávali 3-4 s Townsendovou. Teď je to 6-5, dobrý první servis Kateřiny Siňákové a 15-0. To znamená, že Kateřina Siňáková si teď vylepšuje tu startovací pozici při svém podání. Důležitý úvodní 15 velmi často určí ráz celého gemu. Věřme, že se to stalo teď po dobrém prvním podání Kateřiny Siňákové, která zleva půjde servírovat na Danilinovou z Kazachstánu, ale až potom, co si lépe nadhodí balónek, protože nadho strápí Kateřinu Siňákovou v podstatě celý zápas. Ale teď už je to v pořádku, nicméně servis široký nebo nepřesný, chcete-li, a pouze druhé podání má teď už Kateřina Siňáková ve svém arsenálu, ale stále platí, že je to 6-2, 6-5 a 15-0 pro česko-americký pár. Kateřina Siňáková druhý servis opatrný, ale rozehrána výměna jest, to je důležité. A teď Kateřina Siňáková nahrazuje Townsendovou u sítě, která promáchla Přesto nakonec se ten balon dostal na druhou polovinu díky Siniakové. Štěstí, že Američanka se nedotkla toho balónku, a tak je to 30-0. Potom, co nakonec Townsendová to ukončila všechno správně a tak, jak se sluší a patří. 6-5, 30-0, Kateřina Siniaková na servisu a dva balonky dělí Češku od 11. Grand Slamového titulu v deblu v její kariéře. 14. finále, zatím tedy 10 titulů, ale to číslo by se za maličkou chvíli mohlo změnit. Kateřina Siniaková vede 6-5 a 30-0 na svém vlastním podání. Townsendová u sítě, připravená v zákleku, tak aby nebyla trajektorie míčku, který vyšle Siniaková ze své rakety. Výměna teď, která Kateřina Siniaková se jí snaží ukončit u sítě, a daří se jí to nebo ne? Ano! 40-0, 3 matchboly. 40-0 a 6-5, k tomu vedení 1-0 na sety. To je situace, ve které se nachází Kateřina Siniaková. Může to být velmi příjemná situace, nebo nepříjemná podle toho, jak se budou vyvíjet následující balóny. Ideálně už jenom jeden, kdyby se hrál, protože je to 6-2, 6-5, 40-0. Kateřina Siniaková, nejlepší deblistka světa, v tuhle chvíli servíruje na Danilinovou z Kazachstánu. Nadhoz v pořádku, servis Siniakové o pásku, takže si ho zopakuje česká reprezentantka, která je blízko blizoučko. Před pár desítkami minut servírovala za stavu 3-4, čelila breakballu, dala několik deblů, hádala se s fanouškem, respektive osočila ho z toho, že jí zasahuje do jejího nadhazovacího pokusu. Teď je všechno zpátky, všechno pryč, Kateřina Siniaková se přibližuje k síti, hraje backendový první volej a následně už nemusí hrát nic, protože Danilinová pod tlakem chtěla hrát velmi agresivní prohoz s backendu křížem a ten byl příliš dlouhý. To znamená, že se teď Kateřina Siniaková objímá s Taylor Townsendovou, teď si oba páry nebo všechny tenisky navzájem podají ruce, obejmou se, dobré vztahy mezi těmito dvěma dvojcemi, které tvoří asi největší rivalitu teď na okruhu WTA. Nasazený pár číslo 1, Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová poráží nasazený pár číslo 2, Danilinová, Kruničová, a to konkrétně 6-2 a 7-5. Znamenitý obrat předvedl česko-americké duo ve druhém setu. Teď si Siniaková s Townsendovou budou vychutnávat ovace z 1-4 na nakonec konečných 7-5. Takovouhle točku předvedla Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Parádní práce, 11. Grand Slamový titul pro českou tenistku, 3. společný s Townsendovou. Vynikající výkon, kdy na cestě do finále a k trofeji ztratila Siniaková s Townsendovou pouze jeden jediný set. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Krásné zprávy z Paříže, za Davidem Prouzou se zase brzy rádi vydáme, pochopitelně pro ohlasy. Nicméně teď pojďme sledovat také dění v pražské Štvanici, kde nad řekou Vltavou se leze co možná nejvýš a dneska taky na obtížnost. Jakub Kanta přidá více ze světového poháru ve sportovním lezení.
4: Poslední česká účastnice semifinále v lezení na obtížnost tady na světovém poháru na Štvanici, Tereza Širůčková, před malým okamžikem zhruba od chytu číslo 40 se poroučila k zemi, uklouzla jí levá ruka. A Tereza Širůčková, šestá žena po kvalifikaci, teď bude muset čekat, jak se povede pěti jejím nejlepším konkurentkám v té čtvrteční kvalifikaci. A pokud budou tři z nich lepší, tak Tereza Širůčková bude mezi nejlepší finálovou osmičkou. Večer chybět stejně jako Michaela Smetanová, ta je průběžně na 11. příčce, ta se dostala na chyt číslo 38, Širůčková nakonec na 39 plus. Zatím nejlepší je v tom dnešním semifinále Fischerová. Ta má úplně stejný zápis, ale lepší výsledek z kvalifikace než průběžně druhá francouzská Avezuová. Na třetí pozici Korejka Kimová, a to Ja-in, protože Chaeyoung, ta se klesla už na 9. místo a také ona bude v tom večerním finále chybět. Kdo by tam chybět nemusel, tak je Adam Ondra, který už nesvítí červeně. Tak je to dobré. Adam Ondra zůstává na 5. pozici po semifinále, zatímco ty nejlepší leskyně totiž ještě tu svou cestu na 20-metrové stěně absolvují, tak muži ti měli tu trasu, řekl bych, možná o něco těžší, prostě častěji a dřív padá. A proto se z vítězství v semifinále se zápisem 38 radoval Japonec Anraku. Druhé místo obsadil Indonézan Tri Ramadány a ten měl stejný zápis, 37 plus jako třetí Japonec Suzuki i čtvrtý Schubert, no a Adam Ondra, ten zapsal 630, dejme tomu, bodů a dostal se tak do té finálové osmičky, přestože byl jeho výkon ještě přezkoumáván, některá z výprav podala proti jeho výkonu protest, rozhodčí už ho ale vyřešili a Adam Ondra k velké radosti českých fanoušků zůstává pátý a může se tak s ním počítat pro to večerní finále po 19. hodině, které uslyšíte i na Radiožurnálu Sport.
3: Moc děkujeme Jakubu Kantovi, který bude na Štvanici, pochopitelně i večer. Můžete si zpestřit večer s Radiožurnálem Sporty touhle olympijskou disciplínou. Jinak připomínám, že ta kvalita aktuálně i na Štvanici na světovém poháru je opravdu enormní, protože se, jak jsme i mluvili s trenérem, hlavní trenérem české reprezentace v týdnu Klofáčem, tak právě se teď každý specializuje a opravdu se zlepšují jak lezci na obtížnost na bouldru a taky na rychlost. Takže dneska lezení na obtížnost finále žen 18 hodin, finále mužů i s Adamem Ondrou od 19 hodin.
2: S mikrofonem za sportem.
3: První z dnešních dvou finále na tenisovém Roland Garros máme za sebou a jsme moc rádi, že i s vítěznou českou tečkou Kateřina Sniňáková hrdinkou dne opět po 11. už má Grand Slamový titul v deblu. Byl u toho David Prouza, kterého opět vítám ve vysílání.
5: Krásné, teď už odpoledne a vítězné z pohledu tedy Kateřiny Sniňákové.
3: Jenom abychom si to ještě pro posluchače, kteří třeba neposlouchali celý ten přímý přenos, zrekapitulovali. První set vyhráli Češka s Američankou 6-2, ale asi problémy nastaly v té druhé sadě.
5: Já bych řekl, že už nastali vlastně na konci prvního setu, byť to nakonec Kateřina Sniňáková utáhla na svém podání do vítězného stavu 6-2, ale ta hra se začala hodně vyrovnávat, no a pak se to rozjelo u fulzovkách v tom druhém setu, kdy už česko-americká dvojice prohrávala 1-4. Pořád ty gamy byly o jednom, dvou balonkách, pořád se to mohlo přehoupnout na druhou či první stranu a nakonec tedy buďme rádi, že to Sniňáková s Townsendovou zvládli z těch 1-4 nejdříve srovnat na 4-4 a pak prolomit za stavu 5-5 servis Danilinové a nakonec to celé Kateřina Sniňáková měla možnost dohrát na vlastním podání a za maličkou chvíli, jestli půjdou s Taylor Townsendovou pro trofej pro vítězky deblového Roland Garros v edici 2026, třetí společný triumf těchto dvou tenistek a pro Kateřinu Sniňákovou, jak už Honzo si sám říkal, už tedy 11. a to je prostě naprosto úžasné číslo s ohledem na to, že to je 14. finále v deblu pro Kateřinu Sniňákovou, tak ta úspěšnost právě v těch bojích o titul je opravdu neskutečná. Pro vítězky pohár, pro poražené finalistky takový talířek nebo tác, chcete-li stříbrný, takže za maličkou chvíli už se tyhle trofeje budou rozdělovat. Pro Krunyčovou s Danilinovou nemilá situace, třetí společné grandslamové finále a třetí porážka. Tohle samozřejmě zavolí, ale samozřejmě také řadu tenistů potkala takováhle bilance a pak se nadechli k velkým výkonům. Vy třeba kdysi Ivan Lendl, tak třeba to jednou Krunyčové s Danilinovou vyjde, ale ideálně tedy v momentě, kdy ve finále nebude stát Kateřina Sniňáková. Trofeje připraveny, podavači balonku nachystání v řadě vedle sebe, za nimi stojí zase lajnový rozhodčí a všechno to teď sledují také fotografové přes své objektivy a za malou chvíli budou připraveni fotit ten krásný moment, ve kterém si Kateřina Sniňáková a Taylor Townsendová dojdou pro své trofeje, ale samozřejmě předcházet tomu bude ještě představení řady činovníků, lidí, kteří budou předávat trofeje, kteří budou vést pak rozhovory také s poraženými finalistkami a s vítězkami. Možná se to ještě bude trochu natahovat, nechávám teď na našem moderátorovi, jestli stojí za to zůstat v Paříži nebo se vydat třeba někam, kde se teď aktuálně hraje o nějaký výsledek.
3: Já Davidu Prouzovi asi vezmu teď slovo, trošku ti to usnadním, ať nemusíš představovat všechny ty hodnostáře, kteří si tam představí. My se domluvíme pochopitelně, kdy budou Taylor Townsendová a především Kateřina Sniňáková dostávat trofeje. Do Paříže se brzy zase vrátíme. Davida, zatím moc děkuju.
5: Ano, naslyšenou, za malou chvíli snad.
3: Ano, my můžeme vám představit i na Radiožurnálu Sport další program našeho vysílání, protože budeme po 13. hodině vysílat o vodním slalomu, světový pohár ve vodním slalomu aktuálně v Pražské Troji. Jan Suchan bude připraven s dalším přímým přenosem. Pak od 15. hodin budeme sledovat v Paříži taky finále mužské dvouhry, do které postoupil přes Jakuba Menšíka Němec Alexander Zverev. Utká se s Italem Kobolim, bude to souboj obou o jejich první kariérní Grand Slamovou trofej. No a v 15 hodin bohužel tedy David Prouza, nebo bohužel v uvozovkách, je teď aktuálně na tenise, ale také disciplína, která by ho enormně zajímala a ve které vás taky velmi zajímavě často spravuje. Formule 1, šestý závod sezony, velká cena Monaka a po páté za sebou dnes může triumfovat mladíček Kimi Antonelli, který s Mercedesem vyjede jako první z pole position. No a je to samozřejmě v Monaku, tedy v Monte Carlo, kde ty uličky jsou velmi úzké a pole position znamená pro toho jezdce hodně. Uvidíme, vy uslyšíte, jak to všechno dopadne. Nicméně teď se můžeme vrátit za Davidem Prouzou nikoliv do Monaka, ale do Paříže na tenisový Grand Slam Roland Garros a na slavnostní ceremoniál před předání trofeje i pro Kateřinu Siniakovou.
5: A právě Kateřina Siniaková a také Američanka Taylor Townsendová teď přebírají tu trofej pro vítězky Grand Slamu, dají si několik fotografií, dají si samozřejmě možná i nějakou společnou fotku s podavači balonků, tak jak se to dělá po skončení turnaje v momentě, kdy už známe vítěze. 11. trofej pro Kateřinu Siniakovou v deblu, třetí společná s Taylor Townsendovou a v tuhle chvíli už si Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou berou taky mikrofon, takže za malou chvíli. No, ještě si mikrofon berou poražené finalistky, takže než se dočkáme nějakých reakcí Siniakové s Townsendovou, tak pár slov od Srbky Kruničové a taky Danilinové. Opět zase asi možnost, Honzo, jít se vydat na jiná sportoviště?
3: Na Radiožurnálu Sport pochopitelně sledujeme také vodní slalom, jak jsme říkali, sportovní lezci mají před sebou tedy finálový program v lezení na obtížnost po 18. ženy. Muži po 19. hodině, jak jste slyšeli od našeho reportéra Jakuba Kanty, tak skvělou zprávou je, že vlastně nejznámější český sportovní lezec Adam Ondra postoupil do finále, v semifinále byl pátý, takže se můžete těšit pochopitelně i na tenhle večerní přímý přenos. A co se týče toho předávání trofeje Kateřiny Siniakové, k tomu se vrátíme třeba i v některém z rozhovorů, které David Prouza určitě pořídí právě v Paříži, kde máme exkluzivně našeho reportéra. V našem vysílání si teď dáme trošku hudby. A pochopitelně vás zvu k dalšímu poslechu, jak jsem říkal, po 13. přímé přenosy, hlavně z vodního slalomu, ale vracíme se i na tenis, k Formule 1. Prostě v neděli 7. června to bude pestré.

0: Tohle byl Billy Idol v našem vysílání ve 12 hodin 56 minut. Přeji vám hezké nedělní odpoledne, je 7. června a když tak mluvíme o těch sportovních disciplínách, které se dnes konají v Praze, tak prostě na Vltavě už je plno a to nemluvíme ani o tom, že už třeba vodáci někteří pomýšlí na sezonu a chtějí startovat na horním toku. My jsme teď v Praze a konkrétně u Vltavy, když jsme, tak vodní slalomáři za 8 minut budeme už komentovat živě vyřazovací jízdy v kajakrosu. Jan Cuchan je připraven v Troji. Jeli se taky primátorky. Vítězně si vedla osma Dukly pod Daliborem Nedělou. 44. triumf v právě osmi Dukly v historii tohoto slavného závodu, který se koná tradičně tak kolem toho železničního mostu na pražské Výtoni. No a na Štvanici, tedy vlastně na tom toku ještě trošku níže, severněji v Praze, teď je kolega Jakub Kanta, který tam teda ale nesleduje dění na vodě, ale na lezecké stěně, protože světový pohár ve sportovním lezení má dnes na programu jak semifinále, tak finále ve sportovním lezení na obtížnost. No a teď aktuální informace o souboji žen o postup do finále.
1: Ta zhruba 20 metrů vysoká stěna, která určená je pro lezení na obtížnost, ale není opravdu daleko ani tady od Vltavy. Nachází se totiž na ploše toho hlavního tenisového stadionu ČLTK. No a teď se s ní pokouší poprat Lucka Rakovecová, tedy Slovinka, která v kvalifikaci skončila třetí. A můžu říct, že před ní lezla Bulharka Alexandra Totkovová, která je novou vedoucí ženou tohohle semifinále světového poháru v Praze v lezení na obtížnost. Jako jediná se dostala až na chyt číslo 44 Fischerová i Avezuová. Ty mají u svého jména 43+. No a stále načekané je Tereza Širůčková, která teď zhruba 3 metry od komentátorského stanoviště radiožurnálu Sport možná ještě rozebírá svůj výkon s českým realizačním týmem. Je tam trenér Klofáč právě s českou reprezentantkou Širůčkovou, která je zatím v tom průběžném pořadí sedmá. Má 39+ zápis a musí tak čekat, jestli z těch třech nejlepších sportovních leskyň po kvalifikaci dvě zklamou. Prostě taková je situace. To Michaela Smetanová, ta už je mimo tu finálovou osmičku, nevylepší a neudržela tu devátou příčku po kvalifikaci. Ta skončí nejlépe 12. To Tereza Širůčková stále na 7. místě. No a když ještě bychom se podívali na to, jak se daří Slovince Rakovecové, no tak ta už je také celkem blízko k tomu, aby se dostala před českou reprezentantku Terezu Širůčkovou. Už jen tak dva kroky jí chybí, ale nevypadá úplně čerstvě. Teď už se jí hodně klepou, řekl bych ruce, ale dostává se z té hodně prudké a převislé pasáže na tu daleko rovnější, tu finálovou. Takže zhruba tak 4 metry pod vrchol. No a teď tedy podklouzla levá ruka, kterou se snažila dát o něco výš na ten jeden z chytů, který tam byl, ale to se jí nepovedlo a tak padá. A řekl bych, že tohle by nemělo stačit na českou reprezentantku Terezu Širůčkovou. Ano, je to tak. 38+. Tereza Širůčková tedy s bodovým ziskem 39+. Zůstává sedmá. A pokud ještě Sandersová nebo Korejka Seová selžou, jedna z nich, tak Širůčková nebude chybět v tom večerním finále od 18 hodin. Připomínám, že to už si zajistil z pátého místa po semifinále Adam Ondra, který byl v semifinále pátý, tu kvalifikaci vyhrál Sorato Anraku před Suzukim nakonec, protože tady bylo několik odvolání výprav a Suzuki se dostal před tři Ramadányho. Suzuki má nakonec stejný zápis jako vítěz semifinále Anraku. Ondra tedy poleze ve finále jako pátý muž po tom semifinále.
0: Moc děkujeme Jakubu Kantovi, držíme palce Tereze Širůčkové, ať to vyjde, protože teď to vypadá v tom nejsmolnějším možném scénáři, že by byla jedno místo za postupem do finále a to to prostě nikdo nechce, no musí tam ale někdo skončit. Ale věříme, že to Tereza Širučková zvládne a to 18 hodince na štvanici popere v rámci toho velkého finále. Budeme u toho, za Jakubem Kantou se pochopitelně i v téhle hodince vydáme. Nicméně velmi rád zopakuji informaci o tom, že tenistka Kateřina Siniaková má 11. Grand Slamový titul v ženském deblu. S Taylor Tancendovou ovládla Roland Garros, českoamerický pár porazil ve finále Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu ve dvou setech 6-2 a 7-5.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Pěruška.
0: Tohle velmi pozitivní informací jsme se odpíchli tedy do další vysílací hodiny, aktuálně 13 hodin a 2 minuty v neděli 7. června, kdy posloucháte Radiožurnál Sport, no a zase se dostává do hry snažení vodních slalomářů na světovém poháru v pražské Troji, protože po časovce kajak krosu teď budou následovat, věřím, že velmi dramatické vyřazovací souboje. No a velmi brzy už také do nich zasáhnou české reprezentantky, včetně vítězky té časovky kajak krosu Kateřiny Bekové. Více informací už může dodat přímo z pražské Troji kolega Jan Suchan. Honzo, hezké odpoledne, vítej ve vysílání.
4: Krásné odpoledne, tady už se všechno schyluje k první osmifinálové jízdě, té vyřazovací, ve které je i vítězka předchozí časovky a zároveň tedy kvalifikace pro tento závod Kateřina Beková, ale na startovní rampě s ní jenom dvě soupeřky místo tří. Vidím tam ve žlutém Kanaďanku Baldoniovou, je tam v zeleném francouzská Igová, ale Slovenka Eliška Mintálová pravděpodobně nenastoupí do play-off. To znamená, že Kateřině Bekové bude stačit předjet jednu soupeřku, aby postoupila do čtvrtfinále, kéž by se jí to povedlo, pak se o to též bude snažit tedy o postup do dalšího kola Tereza Knéblová a Olga Samková a mezi muži Jakub Krejčí, Matyáš Novák a Vít Přiníš, to znamená všech šest českých reprezentantů se probilo z časovky do vyřazovacích jíst, kterých tedy je hned několik. Kolik osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a doufejme, že s českou účastí bude i finále, tak jako když tady před rokem Tereza Knéblová zvítězila a další medaily vybojoval Martin Rudorfer. Ten letos vůbec není v národním týmu pro kajak cross, to svědčí o tom, jak nabitá je konkurence i na té české národní úrovni. Když se dívám kolem sebe, tak se to tady zase hezky plní, ten vltavský břeh fanoušky, kteří jsou zvědaví na to, jak se bude dařit domácím barvám. Zatím platí v novém ročníku světového poháru co závodní den, to minimálně jedna česká medaile. Pro dnešek vlastně už máme splněno díky Kateřině Bekové, ale proč se spokojit s málem, když to může být ještě lepší. Ale nevím, jestli se stále ještě čeká, než se dostaví na start Eliška Mintálová, a nebo je nějaký jiný důvod zdržení. Startovat se mělo ve 13 hodin a 4 minuty, což sice stále je na hodinách, ale už tam k tomu máme další půl minutu navíc. Takže ještě se asi bude chvíli čekat, než se snesou dámy do peřejí, kde můžeme si to představit. V kajak krosu jsou pravidla přece jenom trochu jiná než v klasickém vodním slalomu, který předpokládá valná většina našich posluchačů zná. V klasickém vodním slalomu za každý dotek branky máte dvousekundovou penalizaci za neprojetí 50-sekundovou. Tady v kajak krosu ty brány vypadají úplně jinak. Místo takových titěrných tyček jsou to mohutné plastové válce, do kterých se můžou kajakářky i kajakáři trefovat pádlem, tělem, lodí. Je to úplně jedno, ale je potřeba se do nich vejít. Pokud se vám to nepodaří, tak se hned zařadíte na poslední místo výsledku a vypadáváte ze hry, pakliže tedy podobně nechybují i vaši soupeři, případně soupeřky. Těch branek tady v Trojském kanálu je dnes připravených 8, z toho jsou dvě protivodné a vždycky ty protivodné branky jsou na obou stranách kanálu, to znamená, že si kajakáři nebo kajakářky můžou sami zvolit, jestli pojedou doleva nebo doprava, a hraje v tom roli i taktika, protože se někdy může stát, že třeba tři jedou najednou na jednu stranu a pak někdo může vydělat na tom, že se osamocený vydává na tu druhou. A kromě těch osmi branek, z nich jsou dvě protivodné, je tam ještě taková žlutá kláda, řekněme, pod kterou je potřeba udělat eskimácký obrak. Teď už je odstartováno, Kateřina Beková bojuje o svou pozici na výsluní, teď se řadí na druhé místo za francouzskou Igovou, ale to by stále bylo dobré, potřeba za sebou udržet alespoň Baldoniou z Kanady, ale v tuto chvíli se Beková dostává na první místo za brankou číslo 3 a teď volí protivodnou branku na pravé straně kanálu, zatímco soupeřky jedou vlevo a Beková na tom vydělává jednoznačně, protože Igová s Baldoniovou se tak trochu perou a Beková má už k dobru nějakých 10 metrů, teď přesazené branky 6 a 7, následně bude k vidění eskimácký obrat tady v pražské troji, Beková stále jednoznačně ve vedení, za ní Igová s velkým náskokem před třetí je Baldoniovou, Vintálová skutečně nenastoupila, už jenom protivodná branka pro Bekovou, dokázala se jí vyhnout z grácí a teď už míří do cíle, za ní na druhém místě francouzská Igová, máme první českou čtvrtfinalistku kajak crossu na domácím světovém poháru ve vodním slalomu v pražské troji, jmenuje se Kateřina Beková a dál jí doprovodí francouzská Igová, na třetím místě končí Kanaďanka Baldoniová, Eliška Mitálová ze Slovenska nenastoupila, další česká jízda zhruba za nějakých 5-6 minut podání Terezy Knéblové, pak přijde na řadu ještě Olga Samková a mezi muži Vít Přiniš, Jakub Krejčí a Matyáš Novák z pražské troji, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Pochopitelně vydáme se opět k pražské troji na vodní slalom, na světový pohár, ale teď se můžeme vydat jinam po řece Vltavě. V Praze na Štvanici se už od středy prezentují nejlepší sportovní lesci současnosti v rámci světového poháru, který se po čtvrté vrátil do české metropole, ale poprvé je v rámci těch 4 ročníků jinde než na Letné, a to sice právě na tom velmi sportovním ostrově Štvanice. Je tam teď aktuálně i Jakub Kanta, který sleduje to, zda se dostane i v rámci závodu žen ve sportovním lezení na obtížnost Češka do finále. Jakube?
1: Tereza Širůčková bude napnutá až do úplného konce, protože před malou chvílí předvedla zatím nejlepší výkon ze všech semifinalistů i semifinalistek. Američanka Annie Sandersová, vítězka včerejšího boulderingu, totiž byla jednoznačně nejblíž topu. Dostala se až na chyt číslo 45, proto je novou vedoucí ženou v tomhle semifinále a odsunula tak Terezu Širůčkovou se zápisem 39+ na průběžně 8. místo. Připomínám, že finále od 18 hodin je pro 8 nejlepších sportovních leskyň. Takže Tereza Širůčková tady teď nedaleko ode mě sleduje, jak se bude dařit Chaehyun Seové, téhle korejské reprezentantce, která ovládla tu kvalifikaci i před třeba právě Annie Sandersovou. Ta ale předvedla velmi dobrý koncentrovaný výkon. Jsem zvědavý, ale kolik silí po tom boulderingu a absolvování kvalifikace semifinále a teď i tedy jistě finále v lezení na obtížnost bude mít. Korejka už je zhruba někde u chytu číslo 10, ta nejdůležitější je pasáž, ale tý teprve čeká, potřebuje se dostat na těch 39+, to je zápis, který má česká reprezentantka Tereza Širůčková. Pokud bude mít Seová úplně stejné číslo u svého jména a poroučí se k zemi, tak bude mít výhodu toho, že jako lepší žena po kvalifikaci odsune českou reprezentantku na pozici 9. Pokud vyleze výš, bude to jasné, ale Tereza Širůčková, která sedí u trenérů a ještě si tam něco vyjasňuje s koučem Klofáčem, tak teď právě sledují, jak Korejka na té prudké, hodně strmé pasáži ve velkém sklonu převisu se dostává k takovým zeleným uším, vypadá to tak trochu, které mají na sobě pár malých chytů, ale jsou také s dvojitou strukturou, jsou z jedné strany lehké, tedy lesklé, tím pádem kluzké, z druhé strany jsou trošku vroubky, jakoby zevnitř těch uší, teď už se ale Seová dostává zhruba do poloviny té 20-metrové stěny. Už má jistých 20 bodů a teď přichází silově náročná pasáž, kdy se drží takového světle modrého, spíš tyrkysového sifonu, který je přidělaný na takovém velkém komolém jehlanu. Teď už se dostává i nad další chyt, do kterého dává ale jen prsteníček a prostředníček pravé ruky, ale to jí stačí na to, aby se dostala ještě dál. Teď další je zachycení někde u chytu číslo 25. Ani tentokrát nemůže použít celou dlaň své pravé ruky. Vítězka kvalifikace v lezení na obtížnost, která leze jako poslední ze 24 účastnic semifinále a už je někde u 28. Připomínám to číslo 39+. To je výkon české reprezentantky Terezy Širůčkové, která zatím drží to poslední 8. postupové místo do večerního finále. To bude od 18 hodin. Od 19 hodin budou následovat muži. Tam už Česko jedno želízko jistě má. Adam Ondra totiž obsadil v semifinále 5. místo a také on teď jistě drží palce svoji reprezentační kolegyni Tereze Širůčkové, která ale už musí spoléhat na zaváhání jedné z favoritek, tedy Korejky Chae-hyun Seové, která už má na svém kontě 32 bodů a pomalu, ale jistě se blíží nakonec té nejvíc převislé části a bude se blížit k tomu místu, odkud spadla dolů česká reprezentantka Širůčková. Seová teď využívá jeden z těch žlutých sifonů na už té ne tak převislé části, tam už je to skoro rovné, ne úplně. Drobný sklon tam určitě je a tam si bude moct Seová trochu odpočnout a ona teď přesně to, co říkáme, dělá. Dává si levačku ještě za svá záda do toho pytlíku s magnéziem a pomalu, ale jistě se blíží k 30. Řekl bych, že tohle už je chyt číslo 38, má za sebou 39 taky, pokud se dostane na ten chyt číslo 40, který je tam na tom mnoho hranu, tak už se dostane před Terezu Širůčkovou a to se právě teď děje. Drobným takovým ostýchavým potleskem ji teď oceňují fanoušci tady na hlavní aréně v Naštvanici, protože Seová odsouvá Terezu Širůčkovou na 9. příčku, už se dostává i před 8. Jessiku Pilcovou a bude útočit na výkony nejlepších konkurentek. Připomínám, že tou, která má u sebe zatím to největší číslo je 46+, Američanka Annie Sandersová, která může už ale také jenom se koukat, jak Seová se blíží pomalu, ale jistě k tomu místu, odkud se poroučila Sandersová taky. Už má stejný bodový zápis, natahuje se na 40, řekl bych, sedmičku, nebo to bylo teprve 46+, na to si musíme ještě malou chvíli počkat. Jisté je, že Seová postupuje do finále minimálně z druhého místa. Nakonec si na tenhle výsledek ještě budeme muset počkat. Každopádně to, co je důležité pro české posluchače, Tereza Širůčková se mezi finálovou osmičku neprotlačila, zaostala o ní jako 9. o v podstatě jeden bod, měla zápis 39+, Jessica Pilcová na 8. místě 40+, no a vypadá to, že z vítězství v semifinále se raduje Američanka Sandersová.
0: Moc děkujeme Jakubu Kantovi za perfektní emotivní komentář. Škoda, že to nevyšlo. Nicméně těšte se alespoň na účast Adama Ondry ve finále světového poháru ve sportovním lezení na pražské Štvanici. Finále mužů začíná v 19 hodin. Jakub Kanta bude taky u toho.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A do té doby se můžete těšit také z komentáře jiného kolegy, který je také v Praze na světovém poháru, ale ve vodním slalomu a konkrétně sleduje vyřazovací jízdy žen v disciplíně kajak cross. Je to Jan Suchana, znovu ho vítám ve vysílání.
4: Můžeme se radovat z druhé české vodní slalomářky ve čtvrtfinále, protože na Kateřinu Bekovou navázala Tereza Knéblová. Bylo to obrovské drama se Španělkou Čorautovou, Slovenkou Stanovskou a Brazilkou Satilovou. Obrovská řeš, myslím, že nejlepší možná reklama na kajak cross. Obrovská bitva v některých brankách a Tereza Knéblová z ní vyšla vítězně a společně s ní by měla postoupit Španělka Čorautová. Ano, teď už je to oficiální, protože Stanovská chybovala na brance číslo 8, Satilová také na osmičce a už předtím také na pětce. Tereza Knéblová je ve čtvrtfinále stejně jako Kateřina Beková. Pokusí se doplnit ve stejné fázi také Olga Samková, která se představí v předposledním semifinále zhruba za nějakých 10 minut, pak se rozjede program mužů i s Matyášem Novákem, Vítem Přinišem a Jakubem Krejčím z pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.

Přeji vám krásné nedělní odpoledne 7. června. Aktuálně máme trošku klidu, ale věříme, že za chviličku slyšíte i vy na Radiožurnálu Sport další z přímých přenosů, které zpestřují naše nedělní vysílání. Bude to opět o vodním slalomu, každopádně o jízdu Olgy Samkové, která přijde na řadu ve 13:25 v boji o čtvrtfinále světového poháru a aktuálně tedy v disciplíně kajakros rozhodně nepřijdete. Rád velmi zopakuji to, že české volejbalistky ráno českého času, ale v Číně to bylo vlastně odpoledního času, zdolali Tajky 3-0 na sety a v Lize národů tak mají z dosavadních 4 vystoupení 3 vítězství a z toho všechna 3-0 na sety. Češky porazili Číňanky, pak prohráli s Polkami, ale pak zdolali jak Belgičanky, tak Tajky. No a pod trenérem Janisem Atanasopoulosem si vedou velmi zdatně v té své druhé účasti mezi světovou elitou za sebou. Loni

Končili 11. a otázkou je, kam to můžou dotáhnout v tom aktuálním ročníku. Jinak, co se týče dalšího programu, další zápasy hrají Češky až 17. června, což znamená, že teď mají před sebou týdenní tréninkový blok na Filipínách, kam už odcestovali, kde se budou moci aklimatizovat, a pak je čekají další zápasky a hned ten první se slovutnou Itálií. Takže držíme palce českým volejbalistkám. Připomínám, za chviličku se vracíme do pražské Troji na světový pohár ve vodním slalomu. Příjemný poslech přeji.

0: this is low, I'm looking for high.
1: Jestli něco ocení na téhle písničce, takže dokážou ty zpěváci skákat o oktávu a docela čistě, protože přece jenom, když si to zkusíte o těch 8 tónů od sebe to trefit, nejde to vždy úplně ideálně. Otázkou je třeba, jak zpívají vodní slalomáři při nějakých oslavách. Věřím, že bývají bujaré a hlavně docela četné, protože jsou úspěšní čeští vodní slalomáři a slalomářky. Potvrzuje to taky světový pohár v Troji, kde české barvy už brali zlato díky Jakubu Krejčímu mezi kajakáři a mezi kanoistkami. Díky Martině Sadkové stříbro. Dnes se boje kajak krosařů v té relativně stále nové disciplíně a aktuálně se těšíme na výkon Olgy Samkové v osmi finále kajak krosu. V pražské Troji je nadále kolega Jan Cuchan.
2: Olga Samková se chystá na skok do trojského kanálu. To se stalo právě teď. Jejími soupeřkami jsou Britka Vůcová, Španělka Soribesová a Britka Sečlová, ale Samková přistála v podstatě pozadu. No, tak tohle není vůbec dobré a zároveň možná zranila Španělku Soribesovou, která hned na začátku zůstala stát, drží se za obličej, tak to jsem zvědavý, co se tam vlastně přihodilo. Každopádně Samková teď pádluje na třetím místě, zhruba relativně podobně jsou na tom Vůcová a Sečlová. Vůcová těsně před Sečlovou, Samková na třetí pozici, ale docela s odstupem za nimi. Teď bude mít v závěru trati co dělat, aby se pokusila ještě bojovat o druhé postupové místo. Na první pozici Vůcová, za ní Sečlová, dvě Britky. Teď dělají eskimácký obrat. V tuto chvíli už se do něj položila také Samková. Dvě Britky jsou na jedné straně na protihodné brance a teď tam do nich najíždí i Olga Samková. Je to takový pořádný guláš, kde jsou tři kajakářky. Najednou nejsem si jistý, kdo to jak zvládnu, ale Samková každopádně jde teď před Sečlovou a budou spolu bojovat v cílové rovince, ale zdá se, že Sečlová tam je možná o trošičku dříve než Olga Samková. No, jsem zvědavý, jak tohle rozhodčí rozsoudí. Možná přece jenom Olga Samková je tam dříve. Ano, Olga Samková se dokázala vměstnat na poslední chvíli před Nikitu Sečlovou z Velké Británie. Na prvním místě jela neomylně Kimberly Vůcová, také reprezentující Velkou Británii, ale pozor, pozor, Olga Samková už je teď přeřazena na poslední místo, protože ohrozila bezpečnost soupeřky zmiňované Španělky Soribesové, takže i když dopádlovala jako druhá, tak jí rozhodčí museli přeřadit podle pravidel na poslední místo. Teď to tady sledujeme na velkoplošné obrazovce, co se dělo. Ano, Olga Samková zádí svého kajaku zasáhla Soribesovou a proto tedy nemůže postoupit, přestože dojela na druhém místě. Tak tedy dále jde Britka Vůcová i Sečlová má u svého jména hvězdičku, no tak Bůh ví, jak to celé dopadne, ale Samková vzhledem k tomu, že ohrozila bezpečnost soupeřky, tak nemůže jít dál, i kdyby Sečlová neprojela nějakou branku, tak stále na tom bude lépe než Samková. Takže ve čtvrtfinále žen v kajak krosu máme dvě Češky, Terezu Knéblovou a Kateřinu Bekovou, které ovládly svá osmifinále a pokusí se doplnit ve čtvrtfinále také tři čeští muži postupně. Matyáš Novák, Vít Přindiš a Jakub Krejčí a také na ně se vydáme sem zpátky do pražské Troji. Jan Cuchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte v 1:30. A odpolední zprávy má pro vás Jana Gůza. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři, chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. V libanonsko-izraelském pohraničí pokračují střety mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh. Další libanonská města hlásí bombardování ze strany Izraele. Armáda židovského státu zase sestřelila dvě střely vypálené z Libanonu na severní část Izraele. Ve dvou tamních obcích se kvůli tomu rozezněly sirény. Boje v oblasti pokračují poté, co Hizballáh odmítl přistoupit na příměří, na kterém se tento týden ve Washingtonu dohodli představitelé Izraele a Libanonu. Arméni dnes volí nový parlament. Hlavními tématy voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem, mírový proces s Ázerbajdžánem a ekonomická situace. V předvolebních průzkumech vede strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašiňána. Za ním zaostává strana rusko-arménského miliardáře Sambela Karapetjana, který prosazuje bližší vztahy s Moskvou. A blahoslavené kněží Jana Bulu a Václava Drbolu připomene na Vysočině mše na místě jejich popravy. U Jihlavské polytechniky bude od 17 hodin celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní školní areál sloužil v době babických procesů jako soud. Pro návštěvníky bude otevřený od 3 hodin odpoledne. Sport. Vodní slalomářka Kateřina Beková ovládla na domácím světovém poháru časovku kajak krosu. Mezi muži zvítězil Ital De Gennaro. Teď už se v pražské Troji jedou kontaktní vyřazovací jízdy za dohledu reportéra Jana Suchana.
1: Beková a Knéblová ovládly své osmifinálové jízdy a jdou dál do čtvrtfinále. Naopak končí Samková, která po pádu ze startovní rampy trefila kajakem soupeřku a proto ji rozhodčí zhrdili na poslední místo. Teď začínají muži, včetně tří Čechů, Nováka, Přindiše a Krejčího z pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za chodce rady, nehoda na D2 před Brnem. Jedete-li po dálnici D1 z Brna do Prahy, zpozorněte za sjezdem na chodce rady na 27. kilometru.
4: Ve stoupacím pruhu odstavené osobák s trojúhelníkem, který má 20 metrů za autem a je to pravotočivé zatáčce, takže na poslední chvíli. Je to kousíček před Šmejkalkou.
3: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy zpozorněte za Modřicemi. Na 1,5. kilometru je po kolizi dvou osobních aut průjezdný pouze levý pruh. Silnější provoz poté čekejte až k nájezdu na dálnici D1. A pojďme do Prahy, tam hned několik komplikací. Na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 výrazně zpomalíte u nájezdu z Hradecké D11. Na úrovni Černého mostu na 59. kilometru v odstavném pruhu nehoda osobního auta a motorkáře. Na místo ale před chviličkou dorazila jak záchranka, tak i dvě vozidla hasičů. Nedá se tak projet ani pravým pruhem. Okolo se projíždí krokem, zdržení zatím okolo 10 minut. A ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova nahoru na Břevnov stále v pravém pruhu překáží porouchané auto, výrazně regulují vjezd do Mrázovky od Barandovského mostu. Fronta na bezmála 20 minut se sune na výjezdu ze Zlíchovského tunelu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál Sport 7. června. Přeji vám příjemné nedělní odpoledne. Svátek slaví Iveta. Tak všechno nejlepší všem Ivetám, no a pochopitelně musíme teď zopakovat a velmi rádi to uděláme, velmi dobrou informaci o tom, že Kateřina Siniaková získala svůj 11. Grand Slamový titul v deblu. V Paříži na Roland Garros společně se svojí partiačkou Taylor Townsendovou porazili pára Danilinová Kruničová 2-0 na sety za hodinu a půl. No a tak Kateřina Siniaková ze 14 finálových účastí na tenisovém Grand Slamu proměnila 11. a těší se tak z potvrzení i pozice světové vlastně jedničky v deblu. My teď míříme na jiné elitní sportovce, ale ti nehrají s raketou, ti se ohání pádly a jsou to vodní slalomáři, protože v Pražské Troji aktuálně vrcholí světový pohár, který se sem zase do Prahy za velké podpory diváků vrátil. No a aktuálně vyřazovací souboje kajak krosu mezi muži bude sledovat a komentovat na Radiožurnálu Sport Jan Cuchan. Tak přeji znovu hezké odpoledne.
1: Devátý nejlepší muž časovky Matyáš Novák, medailista z loňského mistrovství světa v této disciplíně, už je ve svém zeleném rozlišovacím dresu připravený na startovní rampě, stejně jako Belgičan De Koster, Austrán Delfour a Uzbek Temergaliev. Matyáš Novák čeká na startovní signál, teď se stalo a Matyáš Novák se snaží získat první pozici, natlačil se před Austrána Delfoura a jede opravdu na prvním místě, má velkou energii, hodně sil do toho teď dává, rozhoupal i tyčku branky číslo 2 soupeřům, aby to neměli tak jednoduché. Teď už se blíží celý ten peloton do první protivodné branky, do čtyřky, kde se snaží natlačit před Matyáše Nováka zpátky Austrán Delfour, ale to se mu nepovedlo. Matyáš Novák ho udržel za zády, i když mu to muselo sebrat hodně sil. Není to zdaleka rozhodnuté, závěr trati určí postupující do čtvrtfinále. Novák je ale stále první teď před Temergalievem, třetí jede De Koster a čtvrtý Delfour, který má u svého jména navíc hvězdičku, eskimácký obrat, na prvním místě točí stále Matyáš Novák. Teď protivodná branka, najíždí sám do té jedné a díky tomu se udržuje na prvním místě. Naopak tři jeho soupeři se tam šavlují pádly a snaží se ve druhé protivodné brance na druhé straně kanálu získat druhé postupové místo. Je jasné, že to první patří Matyáši Novákovi, máme dalšího čtvrtfinalistu domácího světového poháru v Pražské Troji. Austrán Delfour neobjel správně branku číslo 2, to znamená, že poslední z druhé příčky jde dál překvapivě Uzbek Temergaliev. Takže Matyáš Novák doplňuje ve čtvrtfinále Kateřinu Vekovou a Terezu Knéblovou. Dalším Čechem bude zhruba za nějakých 5 minut Vít Přindiš a poté se bude snažit o čtvrtfinále ještě Jakub Krejčí. Z Pražské Troji Jan Cuchan, Radiožurnál.
2: S mikrofonem za sportem.
6: Pokračujeme v našem živém vysílání na Radiožurnálu Sport. Máme velkou radost z úspěchu českých vodních slalomářů a těšíme se na jízdy Víta Přindiše s Jakubem Krejčím, který už má jedno zlato právě z kanálu z Pražské Troji z letošního světového poháru. Bylo to mezi kajakáři. No a snad to dopadne třeba i v kajakrosu. Každopádně pro vás, když jsem mluvil před chvilkou i o tenise, tak taková doplňující informace, že v půl třetí, tedy zhruba za necelou hodinu, má tiskovou konferenci Kateřina Siňáková, pak dá i našemu reportérovi, který je exkluzivně přímo na místě v Paříži, rozhovor. No a ten uslyšíte v průběhu dnešního odpoledne na Radiožurnálu Sport od 15 hodin. Připomínám, že vyvrcholí je celý tenisový antukový Grand Slam Roland Garros finálovým soubojem, do kterého půjdou proti sobě Němec Alexander Zverev proti Italovi Kobolimu. Každý z nich dnes může získat první Grand Slamovou trofej v kariéře. Teď chvilku písnička, Harry Styles nám to zpestří a za chviličku se vracíme na kanál v Pražské Troji na zápolení vodních slalomářů. Hezké odpoledne přeji. Sure.

0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.
2: Pokračujeme v našem vysílání a to s další perfektní zprávou, protože český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. Opravdu stříbro Filipa Salače v kategorii Moto 2 v tom seriálu Mistrovství světa zrodilo se v Balaton Parku, tedy při velké ceně Maďarska. No pro Filipa Salače je to vyrovnání dosavadního kariérního maxima v rámci Mistrovství světa. Jednou to bylo ještě v té nejnižší kategorii Moto 3. Teď je to znovu v kategorii Moto 2 a co se týče podiového umístění, tak je to celkem páté v kariéře právě pro 24-letého českého závodníka, který už za dva týdny potěší fanoušky taky v Česku, protože za dva týdny se Filip Salač společně s dalšími elitními motocyklisty představí na velké ceně České republiky na okruhu v Brně. Jinak doplním tu zpravodajskou věc, že vyhrál Španěl Manuel González, který ovládl tuhle kategorii po třetí za sebou. Takže jenom připomínám, Filip Salač druhý ve velké ceně Maďarska v kategorii Moto 2. Výborný úspěch, gratulujeme.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Samozřejmě v medailové úspěchy daleko častěji věříme u vodních slalomářů, protože ti čeští patří mezi absolutní světovou elitu a potvrdit to můžou i dneska v rámci boje v disciplíně kajak cross. No a další souboj Čecha o postup do čtvrtfinále bude komentovat na Radiožurnálu Sport Jan Cuchan.
3: Vít Přinič se blíží polovině trati a to na prvním místě. Teď výborně se obtočil kolem protivodné branky číslo 4. Teď už mí také brány 6 a 7 a má náskok takových 5 metrů na druhého Američana Smoulena. Třetí pádluje Francouz Mador a čtvrtý Ir Hendrik. Přinič v tuto chvíli točí eskimácký obrat a najíždí úplně sám do protivodné branky číslo 8. Tam zůstal určitě déle, než si sám přál, ale stejně se kolem ní dostal mnohem dřív, než ostatní vůbec připádlovali. To znamená, Vít Přinič je dalším českým čtvrtfinalistou domácího světového poháru. Jasně na prvním místě přijel do cíle. O druhou pozici teď společně bojovali Francouz Mador a Američan Smoulen. Úspěšnější byl pravděpodobně těsně o pár centimetrů francouzský reprezentant, takže Vít Přinič stejně jako předtím Matyáš Novák vyhrál svou osmifinálovou jízdu a stejně jako mezi ženami Kateřina Beková a Tereza Knéblová vypadla z českých reprezentantů zatím pouze Olga Samková, tak doufejme, že na ní nenaváže, naopak na ty úspěšné ano. Jakub Krejčí, který bude v tom posledním osmifinále mužů, to bude ještě nějakou dobu trvat, ale každopádně u toho s Radiožurnálem Sport opět budeme. Z pražské troji Jan Cuchan, Radiožurnál.
1: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
4: Czechoslovakia are the new European champions.
5: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která sa nedá vymazat a zostane určitě do konca života v mojej hlave.
0: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
6: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
1: Jaká byla cesta na šampionát?
0: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
7: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
1: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
0: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
1: Od 2. května do 20. června.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Ano, můžete se těšit zítra ráno na další z dílu seriálu Jaroslava Plašila, opravdu unikátní pohled do historie a vlastně i připomínka toho, jak se čeští, respektive českoslovenští fotbalisti chystali na tu velkou událost, která je čekala vlastně na začátku léta v roce 1976 v tehdejší Jugoslávii. My s Antonínem Panenkou budeme sedět už za 6 dnů opět při dalším vlastně konání živé desítky Pavla Horváta. Tentokrát budeme v rámci festivalu off-season velmi brzy, nezvykle oproti běžným časům, pokud máte čas už v sobotu. V 10 hodin, v sobotu 13. června, tak vás srdečně zveme, protože pochopitelně budeme mluvit jak o ročníku 76, tak o euru 1996 a to sice s Václavem Němečkem, který byl také účasten v tehdejším výběru Dušana Uhryna v tom roce 96 a myslím, že oba společně s Antonínem Panenkou a samozřejmě vedle našeho experta Pavla Horváta budou také připraveni glosovat to, jak se zdařil nebo nezdařil start české fotbalové reprezentace do fotbalového mundialu, který začíná už za 4 dny pro Česko soubojem s Jižní Koreou. Pochopitelně na Radiožurnálu Sport vám nabídneme pestrý servis, jak speciály, tak postřehy k soupeřům, rozhovory s osobnostmi i právě vzpomínkové díly našich seriálů. Poslouchejte Radiožurnál Sport, dodažte na 10, pokud můžete. Za chviličku pokračujeme sportovním přehledem.

0: George Harrison v naše vysílání ve 13.50, tenistka Kateřina Siniaková má 11. Grand Slamový titul v ženském deblu, triumfovala po boku Američanky Townsendové na Roland Garros. No a teď tady máme už zmiňovaný sportovní přehled, který připravil Pavel Tilšar. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Českoamerický pár ve finále zdolal Srbku Kurničovou a Danilinovou z Kazachstánu ve dvou setech 6-2 a 7-5. Siniaková s Townsendovou získali třetí společný titul. Česká hráčka jich má z Grand Slamu už celkem 11. Znovu se tak přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta v deblu triumfovala celkem 12krát. Po 15. hodině začne finále singlistů. Němec Zverev se v něm utká s Italem Kobolim.
0: Hokejisti Vegas se zvítězili nad Carolinou ve třetím utkání finále NHL 5-4 ve druhém prodloužení a sérii tak vedou 2-1 na zápasy. K vítězství Golden Knights přispěl dvěma body útočník Tomáš Hertl. Vedle asistence dal i úvodní gol zápasu.
2: Hertlovi ke gólu pomohl dobrý výběr místa. Při přesilovce se uvolnil mezi obránci a před brankářem Caroliny zůstal úplně sám. Zpracoval, zamířil a trefil se k pravé tyči. Vegas předtím dostali puk za brankovou čáru už dvakrát. Rozhodčí jim ale trefy neuznal. Ve druhé třetině navázal na Hertla nejproduktivnější hráč playoff, Kanaďan Mitchell Marner, který nastřílel hat-trick. Carolina ale zdánlivě ztracený zápas nevzdala a ve třetí části stav 4 brankami srovnala. Domácí Vegas utkání rozhodli v 26. minutě prodloužení. Štěpán Bém, Radiožurnál.
1: Fotbalová Sparta si pojistila záložníka Huga Sochůrka. Historicky nejmladší český reprezentant podepsal na Letné víceletý kontrakt. Pražané to oznámili na svém webu v den Sochůrkových 18. narozenin. Sochůrek se aktuálně připravuje s národním týmem v americkém Dallasu na mistrovství světa.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 ho předčil pouze španěl lídr šampionátu Manuel González. Salač si tak vyrovnal maximum v mistrovství světa a zaznamenal 5. pódiové umístění v kariéře.
1: Basketbalisté Pardubic a Nymburka se hrají třetí finálový zápas ligového play-off. V sérii zatím vede obhájce titulu 2-0 na zápasy. Východočeši se pokusí uspět poprvé na své palubovce. Pardubický trenér Jan Šotnar věří, že se jeho tým poučí z chyb v minulých utkáních a podá ještě lepší výkon.
3: My se můžeme každý zápas zlepšovat o něco víc než Nymburk, protože pro nás jsou ty zkušenosti a zápasy v takovémhle tempu nový. Nymburk je na to zvyklý, takže si myslím, že Nymburk už se tolik zlepšit nemůže, zatímco my jo. Spíš jde o to, jak nás pustí fyzické síly, jak nás pustí zdraví, protože opravdu z té série z Brna jsme si převedli nějaký šrámy a ty se samozřejmě prohlubujou v takhle náročných fyzických zápasech, se prohlubujou ještě víc.
0: A doplníme, že třetí zápas finále Národní basketbalové ligy začne v Pardubicích v 19 hodin.
1: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily, v Nankingu porazili Tajsko 3-0 na sety. Češky tak v Číně prohráli jediný ze 4 zápasů, podlehli Polsku a vedle Tajska zvítězili ještě nad domácí Čínou a Belgií. Pokračuje smečařka Helena Grozer.
4: Samozřejmě, já jsem mega ráda za tým, celou dobu tu přípravu vlastně jsme si krásně odmakali. Sešli jsme se v podstatě ve stejném složení jako loni, myslím, že to pomáhá hodně. Celý tým hrál výborně, kdo by řekl, že pojedeme domů prostě s 3 vítězství ze 4 zápasů a ještě k tomu 3x3-0.
0: Ženská volejbalová reprezentace se teď přesune na Filipíny, kde odehraje od 17. června další turnaj Ligy národů. Češky čekají zápasy s Itálií, Spojenými státy americkými, Japonskem a Dominikánskou republikou.
1: Stý 13. ročník pražských veslařských primátorek ovládla 8 veslice pražské Dukly a v tradičním závodě triumfovala po 44. ve své historii. Ženský závod vyhrála 8. Olympu, na skifu zvítězila Ela Boldyšová a mezi muži Matěj Smejkal, který v cíli na Rašínově nábřeží ocenil diváckou kulisu v centru Prahy, včetně fanoušků, kteří ho podporovali z železničního mostu.
5: Prostě člověk jede a najednou je slyšet, já jsem to úplně, je to skvělá atmosféra, je to skvělý, je to super, je to úplně něco jiný než prostě jiný závody, hlavně je to v tom centru Prahy.
1: Sportovní lezec Adam Ondra postoupil z 5. místa do finále lezení na obtížnost na domácím světovém poháru. Tereza Širůčková a Michaela Smetanová vypadly na pražské Štvanici v semifinále.
0: Tolik sportovní přehled, který připravil Pavel Tilšar, moc děkuju.
1: Hezkou neděli.
0: Pavel Tilšar dojíždí ranní službu, která je do 14 a těším se zítra o 6 ráno, že si zase společně dáme moderaci, Pavle. Tak si mě hezky a zítra ráno naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Krásně nám to vychází, dostáváme se zpět do dění. Světový pohár ve vodním slalomu. Aktuálně další z Čechů bojujících o postup do čtvrtfinále kajak krosu. Jan Cuchan u toho.
7: Ano, přicházíte právě v čas, kdy Jakub Krejčí dojíždí do cíle na prvním místě svého osmifinále. Svedl v úvodu skvělý souboj s mistrem světa Britem Josephem Clarkem, odstrčil ho a pak už udržel vedoucí pozici a jde tedy z prvního místa do čtvrtfinále a vlastně kopíruje to, co se už před ním povedlo Matyáši Novákovi, Vítu Přindišovi, Kateřině Bekové a Tereze Knéblové, tedy postup ze suverénního prvního místa společně s Jakubem Krejčím jde dál z této jízdy také zmiňovaný Brit Clark. Čtvrtfinálové kolo začne ve 14 hodin a 10 minut i s Kateřinou Bekovou na startu z pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Kluda má další zprávy.
7: Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Francie vzdává hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Tenistka Siňáková získala na Roland Garros 11. grandslamový titul v ženském deblu. Na východní části Pražského okruhu na úrovni Černého mostu směrem od Štěrbohol je kvůli nehodě průjezdný jen levý pruh. A počasí bude polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat, a to do roku 2035. Porodnost v Česku totiž klesá a rodiny se často stěhují do velkých měst. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla pro aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
8: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
7: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek za motoristy pravděpodobně nebude dál prosazovat pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí. Řekl to v televizi CNN Prima News. Evropská komise totiž podle Turka vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat jí přístup k evropským penězům. Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela včera ve věku 93 let. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charitativní činnosti.
9: Bernadette Chiracová se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacquesa Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiraková mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že jí Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Na Pražské Letné se dnes po třetí točí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akci pořádá nadační fond Nina a jejím cílem je připomenout Světový den boje proti rakovině mozku, říká spoluzakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
10: Od 11 do 17 hodin bude pro děti zdarma jezdit letenský kolotoč. Dále je připraveno spoustu aktivit pro děti, šití textilních srdíček, výroba poštovních známek od Národního technického muzea, výroba flowerboxů, architektonický workshop a další věci.
7: Nadační fond chce zvýšit povědomí o vzácném, vysoce agresivním typu rakoviny, na který zatím neexistuje léčba.
11: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamu v ženském deblu už 11. Siniaková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová ve dvou setech. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 ho předčil jen španělský lídr šampionátu González. Salač si druhým místem vyrovnal své maximum v seriálu a zaznamenal páté pódiové umístění v kariéře. Na světovém poháru vodních slalomářů v pražské Troji se jedou vyřazovací jízdy v kajak krosu. Jak se daří českým reprezentantům, řekne reportér Jan Suchan.
12: Muži byli 100% z prvního místa, svých osmi finálových jíst postoupili do čtvrtfinále. Krejčí, Novák i Přindiš, mezi ženami se to též povedlo. Bekové a Knéblové končí jenom Samková. Čtvrtfinále začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 10 minut. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Situace na D1 v Posázaví, překážka na D46 za Olšany. Na D1 z Brna do Prahy sledujeme o něco silnější provoz od sjezdu na chodce Rady z 29. kilometru. Na 27. navíc stále ve stoupacím pruhu překáží porouchané osobní auto, teď už označené světelnou šipkou silničářů. Následně se jede pomaleji až k omezení na Šmejkalce, zdržení je ale zatím spíše krátké. Na D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za sjezdem na Olšany. Okolo 34. kilometru stojí na úzké krajnici nepojízdné vozidlo, zasahuje i do pravého pruhu, levým se ale jede plynule. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 na úrovni Černého mostu na 59. kilometru stále zasahují u nehody osobního auta a motorkáře. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona od sjezdu na D11 je na 10 minut, plní se i sjezd z dálnice na okruh, poté i Chlumecká na příjezdu k IKEA. Ze Strahovského tunelu ve směru ze Smíchova na Břevnov už nepojízdné auto odtáhly, kolona se dává do pohybu a v Praze teď nová potíž na Bohdalci, křižovatka ulic u Plynárny a Chodovská. Srážka dvou osobních aut na místě hasiči, průjezd komplikovaný, fronta od jižní spojky na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky, později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
15: Posloucháte Radiožurnál Sport v neděli 7. června, kdybychom si měli udělat tabulku tří nejzásadnějších českých momentů úspěchu v tom dnešním dni, tak já bych osobně stavil na třetí místo výkon Filipa Salače ve velké ceně Maďarska v kategorii Moto 2, kde získal stříbro, tedy druhou pozici po páté v kariéře Filip Salač na pódiu. Moc gratulujeme a za dva týdny se těšíme na velkou cenu České republiky do Brna, kde Filip Salač určitě bude startovat v této prostřední kategorii. Na druhé místo těch dnešních českých úspěchů by stálo za to zařadit vítězství Češek ve volejbalové lize národů nad Tajkami, protože to byla třetí výhra ze čtyř úvodních vystoupení v tomto prestižním klání. Za dva týdny, respektive za 10 dnů, je čeká další zápas proti Italkám, to už nebude v Číně, ale na Filipínách, tak držíme palce i s přesunem. No a pak na to první místo dnes řadíme a otázkou je, zda to vůbec něco může překonat. Vítězství Kateřiny Siniakové na antukovém Grand Slamu Roland Garros v deblu, celkově v kariéře 11. triumf po boku Taylor Townsendové, dnes porazili dvojici Danilinová Kruničová 2-0 na sety a Kateřina Siniaková opět triumfovala. David Prouza, náš reportér, bude sbírat ohlasy, nabídneme vám je v odpoledním vysílání, no a dojedeme si příběhy dalších sportovců, kteří se budou snažit o triumfy v těch svých disciplínách, protože nás čekají vyřazovací jízdy od čtvrtfinále dál mezi kajakáři, tedy kajakrosaři na vodním slalomu v pražské Troji, kam se vydáme už za chviličku. Hezký poslech přeji.
13: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: 14 hodin 9 minut, ale za čtvrt minutky bude 14.10 a to znamená start čtvrtfinálové jízdy na světovém poháru ve vodním slalomu. Kajakros ženy Kateřina Beková půjde do hry a pak taky Tereza Kneblová obě jízdy okomentuje přímo v troji Jan Cuchan.
1: Kateřina Beková už je připravená na startovní rampě poprvé v kariéře. Tady vyhrála závod světového poháru v té časovce a teď k tomu chce přidat i úspěch v těch vyřazovacích jízdách. Jejími soupeřkami jsou francouzská Igová, Polka Zvolinská, Švýcarka Marksová. Kateřina Beková si mohla zvolit, jakou chtěla startovní pozici. Vybrala si tu úplně na kraji. Když se díváme směrem ze spodu kanálu, jako všichni fanoušci nahoru na tu rampu, tak je úplně vpravo. Ona je zase ze svého pohledu úplně vlevo. Teď už poslední sekundy do startu, do té chvíle, než ta startovní rampa se sklopí a kajakářky se snesou zhruba nějaké 4 metry dolů. To se stane za malou chvíli, každým okamžikem. Kateřina Beková už je v peřejích, ale ztratila to první místo. Před ní se dostala Švýcarka Marksová, ale Beková je hned za ní, i když musí hájit svou pozici před francouzskou Igovou. Postupují dvě nejlepší, takže i druhé místo je dobré. Igová se otočila, teď plave hlavou pod vodou a ztrácí tu svou pozici. Třetí je teď Polka Zvolinská. Kateřina Beková, no nejsem si jistý, jestli se stihla otočit. No a teď je to, jsou to velké komplikace. Kateřina Beková je rázem na posledním místě, nestačila se obtočit kolem protivodné branky dostatečně včas, než přijeli soupeřky, a tak teď ujíždí nejlepší dvě průběžně, kterými jsou Švýcarka Marksová a také Polka Zvolinská. Francouzská Igová je před Češkou, na rozdíl od ní už tam má zapsanou od rozhodčí chybu, ale musela by se nějaká objevit i u Švýcarky Marksové a Polky Zvolinské, aby se Kateřina Beková dostala dál. To je velká škoda, protože ona vedla v úvodu trati a měla tu nejlepší možnou pozici, jenže předtím se stalo, respektive předtím, než mohla pokračovat dál v první protivodné brance, nastalo to, že tam do ní najela, ale povoleným způsobem, jedna soupeřka, pak i druhá a rázem se Kateřina Beková propadla až na poslední místo a pokud do toho nezasáhnou videorozhodčí, tak ztrácíme další českou naději po Olze Samkové, která vypadla už v osmi finále po takovém nebezpečném manévru. Ona nezvládla start, nezvládla skok z té rampy a jak se převracela nechtěně, tak zasáhla zádí kajaku svou soupeřku a proto byla v podstatě, můžeme říct, diskvalifikovaná. Teď tedy Kateřina Beková férově předehnaná soupeřkami a její konečnou je čtvrtfinále, tak doufejme, že nebudu muset použít stejná slova také u Terezy Kneblové, která byla v té časovce lomeno kvalifikaci pátá a jejími soupeřkami teď budou čtvrtá. Nejlepší z kvalifikace francouzská Pržontová, španělka Čorautová, která dojela jako 12. To je majitelka kompletní medailové sbírky z olympijských her v klasickém kajaku, ne v tom plastovém, který má kolem 20 kilo a je tedy o poznání těžší než ty lodě, ve kterých se závodí ten obvyklý vodní slalom. Ty jsou z karbonu a rozhodně by nemohly ustát ty nárazy, kterými trpí ty plastové lodě při kajakrasu, i když právě ty plastové tolik netrpí, právě proto se používají. A kromě Čorautové a Pržontové bude stát na startu vedle Terezy Kneblové ještě španělka Lascánová. V tuto chvíli už máme rozřešenou tu první čtvrtfinálovou jízdu. U Švýcarky Marksové je napsané první místo, u Polky Zvolinské druhé, u Kateřiny Bekové třetí, u francouzské Igové čtvrté, ale ještě je tam stále nápis unconfirmed, tedy nepotvrzeno, takže je potřeba dát ještě úplnou pečeť, než si budeme moct představit, respektive my už jsme si je představili, ale než uslyší jména dalších čtvrtfinalistek i fanoušci přímo tady v pražské troji, kde je několik set diváků zvědavo na tuhle kontakt kontaktní disciplínu, která přináší mnohé zvraty, dramata. Někdy to samozřejmě může danému závodníkovi pomoct, někdy naopak uškodit, tak jako se to stalo Kateřině Bekové, která neustála nejlépe tu bitvu tří kajakářek v jedné protivodné brance, kde se všechny snažili obhodit ten plastový válec kolem své hlavy. Tak teď už je to potvrzeno, Kateřina Beková opravdu vypadává ve čtvrtfinále kvůli třetímu místu a v tuto chvíli už na startovní rampě čekají další čtyři kajakářky a mezi nimi i Tereza Knéblová, která minulý týden vyhrála ve slovinském Tacenu v tom klasickém vodním slalomu na kánoji. To je loď, ve které se klečí a máte pádlo jen s jedním listem. Na druhé straně je takové to madlo, za které se drží pádlo. Naopak v kajacích se sedí a máte pádlo s listy na obou stranách. To je ten zásadní rozdíl a ukazuje se, jak šikovnou obojživelnicí Tereza Knéblová je, když dokáže sbírat úspěchy jak v kánoji, tak v plastovém kajaku. Loni tady právě v této disciplíně vyhrála světový pohár v pražské Troji. Dnes by si to určitě mileráda zopakovala. Dalším postupným krokem k tomu bude postoupit ze čtvrtfinále, ve kterém jsou také francouzská Pržontová, španělka Čurautová a španělka Laskánová. Tereza Knéblová si vybírala jako druhá tu svou startovní pozici a je v jedné z těch prostředních bran hned vedle Pržontové, tak snad se jí povede start. Zahákla se na druhém místě za Pržontovou, ale z druhé strany útočí také Čurautová a Laskánová, dvě španělky. Při sjetí těch dvou stran je Knéblová na druhém místě za Pržontovou. To zůstává i po třetí brance. Teď se Knéblová otočila a vybírá si, do jaké půjde protivodné branky. Vybírá si tu stejnou jako Kamil Pržontová z Francie, ale společně s nimi tam pádluje také španělka Čurautová a mezi tím z druhé strany se dostává dál španělka Laskánová, Tereza Knéblová.

0: Do cíle je viditelně otřesená Tereza Knéblová, no možná to dopádluje, ale není úplně nejlépe, bohužel nic se nezmění na postupu španělky Laskánové a francouzské Prigentové, protože ty se nějak neprovinili, Čorautová ano, ale ta stejně je mimo postupové pozice, stejně jako Tereza Knéblová, tak tedy pavouk žen v K-crossu už bude pokračovat bez českého zastoupení po vyřazení Samkové v osmifinále. Teď končí ve čtvrtfinále po Kateřině Bekové také Tereza Knéblová. Tak už se budeme spoléhat jenom na české muže. Ti jsou ve čtvrtfinále v kompletním složení, a sice tedy Matyáš Novák, ten by měl nastoupit ve 14.29, být při níž ve 14.33 a Jakub Krejčí ve 14 hodin a 42 minuty. To všechno v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: No je to velmi atraktivní, ale taky dramatická a hlavně bolestivá disciplína, náročný je kajak cross, a teď se o tom přesvědčila i Tereza Knéblová. Držíme palce, jak říkal Jan Suchan. Třem Čechům ve čtvrtfinále Matyáš Novák, Vít Přindiš, Jakub Krejčí. Vlastně zůstaneme teď v Pražské Troji, byť si pustíme ze záznamu rozhovor, který pořídil kolega Adam Weidenthaler v našem pojízdném studiu, takzvaném Airstreamu, spolu s Stanislavem Ješkem, bývalým vynikajícím vodním slalomářem, který aktuálně má také velmi významnou funkci v rámci tohoto sportu. Už více teď rozhovor Adama Weidenthalera se Stanislavem Ješkem.
3: Hostem Radiožurnálu Sport je Stanislav Ježek, předseda Českého svazu kanoistů, zároveň šéf sekce divok voda tady na břehu Vltavy. Vás zdravím, hezký den, díky za váš čas.
4: Dobrý den všem posluchačům a vodácky ahoj.
3: Blíží se konec této zastávky světového poháru. Odpoledne nás tady v Troji čeká ještě finále kajak crossu, ale přesto dá se už teď zhodnotit, jestli je to povedená akce po té organizační stránce.
4: Já jsem na tyhle ty prohlášení strašně opatrný, protože to něco řeknete a za co minutu, za vteřinu je to úplně jinak, takže já doufám, že alespoň co se týče teda počasí, tak to jsme nějak zvládli připravit, ne snad na výbornou, ale určitě na chvalitebnou.
3: Stanislav Ježek, předseda Českého svazu a kanoistů, s námi na Radiožurnálu Sport. Jaké jsou třeba ohlasy oproti minulým rokům? A klidně to můžeme rozdělit na samotné sportovce, vodní slalomáře a na fanoušky.
4: Já myslím, a je to snad vidět i na té účasti, myslím, že máme přes 40 zemí tady v Praze, že sem sportovci rádi jezdí. Oni samozřejmě jedou za samotným závodem, ale někdy ten kalendář v sezóně je opravdu nabitý a některé závody vynechávají, ale dá se říct, že ten pražský závod si vlastně skoro nikdo nenechá ujít, protože oni to mají rádi. Já bych tím hlavně chtěl vyzvihnout vlastně to naše krásné město Prahu, protože tady je pro všechny strašně jednoduchý se pohybovat městskou hromadnou dopravou. Oni to i sportovci sami říkají, že sem zkrátka přiletí. Máme tady mezinárodní letiště, že jo, dopraví se nějakým způsobem na závodiště, ale pak už se dokážou po městě pohybovat jenom městskou hromadnou dopravou. Sem do Troje dojíždějí na kolech, který mají závodníci tady zajištěný nějaký minuty zdarma, takže mají to tady rádi, protože každý si ve městě najde zkrátka i svoji oblíbenou restauraci, svůj oblíbený hotel, dorazí za nima jejich fanoušci, rodiny a mají to tady zkrátka rádi.
3: Je to největší akce ve vodním slalomu tady na českém území. Daří se na ní nalákat třeba i lidi napříč republikou? Nevím, víte o někom, že by tady z Ostravy, z Valašských Klobouků a podobně?
4: Mění se to samozřejmě rok od roku. Nedá se říct asi, že by každý rok sem jezdili lidé z druhého konce republiky, ale občas nás to jako překvapí, až odkud někdo váží tu cestu, aby se přijel podívat. A ano, dá se říct, že sem dorazí opravdu i zdaleka.
3: Stanislav Ježek, šéf vodních slalomářů, je s námi na Radiožurnálu Sport. Vy jste ještě z té aktivní kariéry jeden z nejúspěšnějších Čechů ve světovém poháru, dvakrát vítěz, taky medailista z evropských i světových šampionátů. Když můžete porovnat tu tehdejší éru, současnou éru, v jakém stavu je teď vodní slalom v Česku?
4: Já myslím, že oni už to samozřejmě umějí líp, než jsem to uměl já, naši sportovci. Ne, mění se to, asi všechny sporty se trošičku vyvíjí díky technologickým možnostem.

0: a vlastně i vývoji materiálu, že od té doby, co já jsem skončil, tak se ty lodě ještě trošičku jako zkrátily. Samozřejmě ty materiály, karbon jsou jako, ten už jsme používali i my, ale konstrukce těch lodí je dneska bytelnější. Oni sice mají nějaký váhový limit, kolik ty lodě musí mít, ale je pak rozdíl, jestli tu váhu máte rozloženou od špičky až po záď lodě, anebo jestli ty konce jsou opravdu lehký a jak, abyste dosáhl toho limitu, tak si dáte závaží doprostřed lodi tam, kde se ta loď točí. A ono, nezdá se to, ale když na dvoumetrový špičce lodi točíte půl kila, tak to jde výrazně hůř, než když tam točíte jenom 200 gramů. Kdybych to tak jako uvedl, teď nevím, jestli si to úplně posluchači dokáží představit, ale zkrátka ty technologie mění i styl jízdy a je to trošičku jiný, ale ne zas tak moc.
1: A Češi z toho benefitují? Porovnání s konkurencí?
0: Já myslím, že včera a předevčírem bylo vidět, že nejsou rozhodně špatní a že zaplať pánbu máme mladé závodníky, kteří snad, a je to, řekl bych, i vidět, se jim podaří navázat na ty slavná jména Štěpánka Hilgertová, Lukáš Polert, Vavřinec Radílek a stále ještě aktivní Jiřa Prskavec, ale samozřejmě věk a čas nikdo z nás nezastaví.
1: Bojuje v Česku vodní slalom úspěšně o tu pozornost publika, třeba právě o pozornost dětí, potenciálně mladých sportovců, mladých reprezentantů. Jak se to daří pohledem Stanislava Ježka?
0: Já bych řekl, že celkem ano. Samozřejmě v dnešní době je u rodičů velice populární to dát děti na nějaký sport, ale ne už úplně s tím cílem a motivací, aby z nich byli mistři světa. Zkrátka rodiče chtějí nějaký, řekl bych spíš kroužek, zábavu pro děti, aby je to nějakým způsobem vychovalo. A já myslím, že náš sport, obecně kanoistika, jako nabízí to, že jste u vody, že nějakým způsobem jste v přírodě, takže se s tou přírodou musíte naučit žít, naučit se nějakým způsobem chovat v přírodě. A řekl bych, že to určitě určité skupině rodičů imponuje a ty děti sem vodí rádi.
1: A funguje třeba kromě olympijských medailí ještě něco jiného na zvýšení povědomí o vodním slalomu?
0: No tak samozřejmě dneska se to všechno točí okolo sociálních sítí a tam ve vodí spíš, jak bych to řekl, různé vtipy, extrémní záležitosti a řekl bych, že ten vtip mají vodáci určitě v sobě, tak se to snad daří i tam.
1: My jsme se to dozvěděli i z našeho rozhovoru spolu se Stanislavem Ježkem, předsedou Českého svazu kanoistů a zároveň šéfem sekce Divoká voda. Moc díky za rozhovor, mějte se fajn.
0: Taky děkuju a hezký den.
1: A od mikrofonu se loučí Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: 14 hodin 29 minut, teď vynecháme zprávy v 14:30, protože budeme poslouchat živě o jízdách českých vodních slalomářů na světovém poháru v Pražské Troji, kde se aktuálně pojedou čtvrtfinále v kajakrosu mužů a tři Češi budou usilovat o postup do semifinále. U toho bude u komentátorského mikrofonu také kolega Jan Suchan.
1: A budeme mluvit nejdřív o Matyáši Novákovi, který má za soupeře italského olympijského vítěze v kajaku Giovanniho De Gennara, Francouze, jehož jméno bychom v angličtině přečetli jako hello, v podstatě jako pozdrav, ale ve francouzštině to pravděpodobně bude ejo, a společně s nimi ještě Uzbek Temir Galiev. Takže De Gennaro, Novák, ejo a Temir Galiev teď společně na startovní rampě budou bojovat o co možná nejlepší výchozí pozici hned po startu, hned po té, co je pošle rampa dolů zhruba nějaké 4 metry do peřejí, pak je čeká 8 branek, z toho dvě protivodné. Branky mají podobu velkých plastových válců, může se do nich šťouchat, jsou povolené i kontakty se soupeři, ale nesmíte ohrozit jeho bezpečnost, ať už pádlem nebo lodí. Matyáš Novák, už mu takový tlukot srdce odpočítává poslední sekundy, než se snese dolů do Vltavy v kanále v Pražském Troji. Matyáši Novákovi se povedl start a teď se tlačí na první místo. Z druhé strany tam jde Francouz Ejo, ale Matyáš Novák je před ním nebo těsně vedle něj. Ano, dostal se před něj, ale teď se mu otáčí kajak a Matyáš Novák se rázem propadá. Kam? No, vypadá to, že na druhé místo, a nejsem si jistý, jestli všichni kajakáři projeli tou brankou 3, jak měli. Teď výborně se natlačil Matyáš Novák v protivodné brance číslo 4 před Uzberka Temir Galijeva. To byl nádherný manévr na hraně pravidel, ale věřím, že to bylo z té správné strany hrany. Nicméně Novák už má u svého jména hvězdičku, takže se to bude asi přeskoumávat. Matyáš Novák každopádně teď na prvním místě točí eskimácký obrat a už jednou protivodná branka číslo 8, kolem které se dostává Novák jednoznačně jako lídr. Za ním teprve budou dojíždět soupeři a hvězdička zmizela od jména Matyáše Nováka. Máme českého semifinalistu soutěže v kajakrosu na světovém poháru v Pražské Troji. Jmenuje se Matyáš Novák, je to bronzový medailista právě z této disciplíny z loňského mistrovství světa v australském Penritu a společnost mu v semifinále bude dělat senzačně Uzbek Temir Galiev, protože rozhodčí si všimli chyb jak u Itala De Gennara, tak u Francouze Eja. Ještě se to může přezkoumávat u videa, je to nepotvrzené, ale to by, myslím, bylo tedy opravdu velké překvapení, pokud by se až do semifinále dostal Uzbek Temir Galiev. Myslím, že řada z vás, posluchačů radiožurnálu Sport, slyší tohle jméno poprvé. Řekneme o tom také posluchačům radiožurnálu, jak to teď tady vypadá. Matyáš Novák je prvním českým semifinalistou, když vyhrál své čtvrtfinále. O totéž se pokusí ještě Vít Přindiš a Jakub Krejčí. Naopak obě české ženy ve čtvrtfinále, Kateřina Beková a Tereza Knéblová, vypadly. Z Pražské Troji Jan Suchan, radiožurnál. A my můžeme dál pokračovat na radiožurnálu o Sport, kde čekáme, až zmizí hvězdička od jména Francouze Eja, který ještě třeba může doufat, že by se dostal do semifinále, ale Matyáše Nováka rozhodně lidově řečeno nevyšoupne z té nejlepší osmičky. Jde jenom o to, kdo společně s ním postoupí, a je to tak nastavené, že nemůžeme spustit další čtvrtfinále, dokud to předchozí není vyřešené. A pozor, Francouz Ejo se vklíní na druhé místo za Matyáše Nováka, hvězdička a chyba na jedné z branek najednou zmizela. Uzbek Temir Galiev se posouvá pro něj bohužel na třetí pozici a tím pádem končí pro něj světový pohár v Pražské Troji. Na rozdíl od Matyáše Nováka a Francouze Eja, Ital De Gennaro končí na čtvrtém místě. A teď už nás zajímá další čtvrtfinálová jízda s účastí Víta Přindiše, tento mistr světa v klasickém vodním slalomu, který ale také moc dobře ví, jaké to je uspět v K-crossu tady v Pražské Troji. Před 5 lety vyhrál závod světového poháru, k tomu ještě 4x byl na stupních vítězů v jiných místech a je také mistrem Evropy jak v té časovce K-crossu, tak také v tom individuálním, v tom vyřazovacím závodě, v tom kontaktním. To bylo v roce 2021, když v italské Ivrej vyhrál jak závod jednotlivců ve vodním slalomu, tak v K-crossu, tak i hlídku vodního slalomu. Získal zlatý hat-trick tento český vodní slalomář, který teď bude bojovat ve druhém čtvrtfinále světového poháru v Praze s Austrálem Andersonem, Novozélanděnem Collierem a Francouzem Madorem. Tak doufejme, že naváže na Matyáše Nováka a jak tady řekl hlasatel Daniel Stach, tak to je pravda, pokud by postoupil Vít Přiniš, tak by se utkal v semifinále i s Matyášem Novákem, tak je zkrátka ten pavouk nastavený a pokud by se jim povedlo i semifinále, tak by byly dvě české lodě ve finále a to nesmíme zapomínat ještě na Jakuba Krejčího, kterého máme ve spodní polovině pavouka. Teď už se ale pojďme soustředit na 4 borce, kteří sedí ve svých kajacích na startovní rampě. Jmenují se Vít Přindiš, Nicolas Collier, Mathurin Mador a Timothy Anderson a budou se chtít dostat do cíle na prvním nebo alespoň na druhém místě a zároveň neudělat žádnou chybu, kterou by rozhodčí vyhodnotili a tím pádem je poslali z kola ven. Vít Přindiš, to je zosobněná zkušenost, 37letý borec, který v minulé sezóně chyběl v národním týmu, teď nechybí a chce se poprat o další úspěch do své sbírky. Je úplně na straně startovní rampy, snad to bude výhodná pozice. Teď musí hodně zabírat svými svaly, aby se dostal před Nicolase Colliera z Nového Zélandu. To se ale nepovedlo a Vít Přiniš bude útočit ze zadních pozic. Dokonce z té úplně nejzadnější ze čtvrté. Jako první pádluje Francouz Mador, za ním Australan Anderson. Teď se Přiniš dostává na úroveň Novozélanděna Colliera. Teď bude potřebovat zabrat v protivodných brankách. Vít Přiniš se snaží dostat alespoň před Colliera. To se daří, ale bohužel první dva borci už jsou pryč. Francouz Madore pádluje neohroženě na prvním místě, Australan Anderson na tom druhém a pokud budou dostatečně chytří, tak už Víta Přiniš je vůbec nenechají zapojit do té postupové bitvy, ale u Andersona tam svítí hvězdička. Bude se něco přeskoumávat. Teď Vít Přiniš točí eskimácký obrat, zatímco Mador a Anderson se tam potýkají s protivodnou brankou. Vít Přiniš už ji opouští, ale zdá se, že bude až třetí za Australem Andersonem. Jako první pádluje Francouz Mador, jako druhý Australan Anderson a Vít Přiniš bude muset spolehat na to, že hvězdička u Australa Andersona se promění v chybu na některé z branek. Zatím tam není žádná chyba, museli by ji tam objevit rozhodčí u videa. Takže jak to bylo při dojezdu do cíle, je následující pořadí. Francouz Mador, druhý Australan Anderson, třetí Čech Přiniš, čtvrtý Novozélanděn Collier. Poslední vírou Víta Přiniše v to, že se ukáže také v semifinále domácím fanouškům, je, že u videa se objeví chyba Timothyho Andersona na některé z branek, ať už byla povodná, protivodná, případně eskimácký obrat. No, nejsem moudrý teď z těch opakovaných záběrů, které nám tady nabízí režie na velkoplošné obrazovce. Teď mi přijde, že průjezd protivodnou brankou číslo 4 byl v pořádku, pokud tohle bylo to sporné místo. Počkejme si ještě pár desítek sekund, což je odhadují čas, jaký to může zabrat sudím, kteří zkoumají všechny možné záběry, které mají k dispozici v takovém svém videocentru sestaveném z několika buněk. Francouz Mador, ten pochybovat o sobě nemusí. Ten už ví, že se představí v semifinále stejně jako Matyáš Novák a Francouz Ejo, tedy jeho krajan. A teď jde o to, jestli tím čtvrtým borcem v první semifinálové jízdě bude Timothy Anderson nebo Vít být Přeniš. Myslím, že valná většina fanoušků si přeje, aby to byl Vít Přeniš. A možná to slyšíte podle té odezvy. Ano, je to Vít Přeniš, protože Timothy Anderson neprojel tak, jak měl protivodnou brankou číslo 4, takže dojde na česko-francouzský souboj v semifinále. Postaví se tam proti sobě dva Češi, Matyáš Novák a Vít Přeniš, a proti ním dva Francouzi, kteří se jmenují Mador a Eo. Takže se máme na co těšit. I v dalším vysílání Radiožurnálu Sport první semifinále by mělo přijít na řadu ve 14 hodin a 56 minut. Ještě předtím ale nás bude zajímat ve čtvrtfinále Jakub Krejčí, ten měl nastoupit ve 14.42. Odhaduji, že to bude zhruba o minutu, možná o dvě minuty později. Tak se budu těšit znovu naslyšenou z pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Sunrise Avenue v našem vysílání ve 14.42. Míříme opět na vodní slalom. Světový pohár se vrátil do Prahy, do Troji. No a na vodním kanále už Češi získali zlato díky kajakáři Jakubu Krejčímu a stříbro díky kanoistce Martině Sadkové. Dnes vyvrcholení celého světového poháru v podobě soutěží v kajakrosu. No a právě Jakub Krejčí jde do svého čtvrtfinále i za přítomnosti Jana Suchana.
1: Mistr Evropy z loňského roku má těžké soupeře. Úřadujícího mistra světa Brita Josepha Clarka a Švýcara Jana Rohrera, jednoho z mála specialistů právě na kajakros, a také Španěla Manuela Ochoa. Nesmíme zapomínat ani na dnešní zlato Kateřiny Bekové v té časovce, za kterou se také udělali medaile, nejen že to sloužilo jako kvalifikace. Beková stejně jako Samková a stejně jako Knebla už vypadly. Teď Jakub Krejčí, tentokrát se mu nepovedl tolik ten start jako v předchozím kole, proto musí tlačit, co jenom může, svými svaly do peřejí a snaží se získat co možná nejlepší pozici. Teď bojuje o tu druhou. Ne, tak on je první, je to Jakub Krejčí, který se nakonec dostal přece jenom na první místo a teď sleduje situaci za zády, vybírá se si jako sám tu protivodnou branku na levé straně kanálu, zatímco tři jeho soupeři se perou na druhé straně. Díky tomu získává Jakub Krejčí náskok zhruba 20 metrů. Tohle snad už nelze pustit. Druhý pádluje Švýcar Rohrer, třetí Brit Clark. Jakub Krejčí teď už dá eskimácký obrat a následuje protivodná branka na levé straně. Má na to hodně času Jakub Krejčí, nikam nechvátá. Teď teprve přijíždějí soupeři a to už by jim Jakub Krejčí mohl mávat, kdyby to dělal. On místo toho pádluje, ale už nemusí pádlovat naplno, protože on ví, že stejně jako Matyáš Novák a stejně jako Vít Přindiš se představí v semifinále. Teď už ani nepádloval do cíle, opravdu mával, ne soupeřům, ale fanouškům, kterým děkoval za podporu, a společně s ním jde dál Švýcar Rohrer. Vyřazeni jsou Španěl Ochoa a také mistr světa a stříbrný olympijský medailista z této disciplíny Brit Josepha Clarka, který trojnásobné české mužské zastoupení v semifinále, které nás tedy bude zajímat nejdříve ve 14 hodin a 56 minut a pak přesně v 15 hodin to druhé s účastí Jakuba Krejčího. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Těšíme se na další pokračování boju o medaile v rámci téhle velmi atraktivní a taky tvrdé disciplíny, která se jmenuje kajak cross. Na Radiožurnálu Sport se budeme za chviličku věnovat v té pauze před semifinálovými jízdami tří českých kajakářů také fotbalu, protože se blíží fotbalové mistrovství světa. Mimochodem zítra v desíce Pavla Horváta po desáté se budeme věnovat také novinkám v pravidlech, které budou teď zařazeny už pro ten nadcházející turnaj ve třech zemích, v Mexiku, severní, tedy Spojených státech amerických a Kanadě. Nicméně vás také zveme na 13. června, kdy se na pražském výstavišti uskuteční festival Off-Season a do něj se podívají také dva naše pořady. Vlastně v poledne byste měli být svědky kilometru Jiřího Ješka, které tam budou živě společně s našimi třemi kolegy. Pochopitelně tam bude také naše pojízdné studio Airstream. No ale už v 10 hodin tam zasednou vedle Pavla Horváta taky Antonín Panenka a Václav Němeček.
2: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
3: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
2: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
3: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
2: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
3: Václav Němeček.
4: Jediný, co mě samozřejmě mezi, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
3: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
2: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
3: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
2: Více na webu radiožurnalsport.cz.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Pochopitelně na festivalu Off-Season 13. června budeme s Antonínem Panenkou i Václavem Němečkem glosovat už úvodní zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Češi se vrací na tuhle elitní světovou scénu po 20 letech. Prvním soupeřem jim budou v noci na pátek Jihokorejci. Bude to od 4 od rána toho středoevropského letního času a na Radiožurnálu Sport pochopitelně uslyšíte jak bohatý předprogram, tak komentář našich kolegů, kteří jsou přímo na místě, a pak taky pozápasový speciál. Takže to bude velmi pestré. Zmiňoval jsem kolegy, kteří jsou na místě, tak čistě za sportovní redakci už se tam dříve přesunuli Lukáš Michalík a Mirko Vasič, bude tam také Mikuláš Jáša. No a i oni si musí zvyknout na to, že v americkém Texasu prostě v červnu vedro patří k těm běžným koloritům. Pokud tam ale člověk nežije trvale, tak to může asi návštěvníka v prvních dnech překvapit. I čeští fotbalisti v přípravě na mistrovství světa se můžou potýkat s tím, že třeba se někdy cítí přehřátí. Mají právě základnu v Texasu vedle Dallasu ve Fort Worthu. Na hřišti se český tým připravuje na stadionu v nedalekém Mansfieldu, kde byl první český trénink veřejný. No a možná to uslyšíte, ale každopádně je to fakt, potili se všichni.
5: Je to trošku jak sauně.
6: No už na mě dýchlo hlavně to počasí, jo, když jsem vystoupil z busu, takže to je nepříjemný.
7: A to ještě obránce Jaroslav Zelený, golman Matěj Kovář a další čeští reprezentanti nezažili nejteplejší dny v Texasu. Jak třeba říkal při odjezdu z parkoviště postarší a přátelský Američan s českými předky a příjmením Hrncir, tedy Hrnčíř. Ale ostré slunce a teploty nad 30 stupňů si ještě reprezentanti na své základně pro šampionát vyzkouší.
6: Musím se hodně mazat a opalovákem, ale to asi nás tady bude víc takovejch, protože to sluníčko je fakt ostrý, ale ono už i v tom New Jersey, jak jsme byli, tak když svítilo, tak to bylo hodně nepříjemný. Takže tohle si tady budeme užívat všichni plnými doušky. No.
7: Vyprávěl Jaroslav Zelený na útulném stadionu v Mansfieldu, kde nebe občas pokryly mraky a nad ránem předtím pršelo. Teplo ale bylo.
8: Jsme se o tom bavili v kabině, když jsme vylezli sem hned ven na hřiště, tak člověk to cítí, potí se více normálně.
7: Ale podle záložníka Vladimíra Daridy jsou na tohle fotbalista je připravení. Vyrovnat se musí i s vysokou vlhkostí.
6: To je bazec, to je jako tady je hrozný dusno, to jo. To je, a jako i když dneska nesvítilo, tak opravdu, a to jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zhrad, jak s tím budeme bojovat dál.
7: Pousmál se Jaroslav Zelený. I česká fotbalová reprezentace je pod dohledem doktorů, stejně jako další národní týmy. Třeba Norům, kteří zažívají vedra v Jižní Karolíně, pravidelně testují moč kvůli kontrole hydratace těla. Využívat budou chladící vesty. Angličani si na Floridě zase pomáhají například technologicky vyspělým zařízením pro chlazení dlaní. Tenhle postup má významně snižovat teplotu středu těla. I mezi fotbalisty ale najdete milovníky tepla.
5: Tak mně se to zatím líbí, je to takový, nevím, ideální pro mě, jako jsem rád, že jsem v teple.
7: Říkal stoper Robin Hranáč, který v zápětí narazil na jeden problém při přechodech z vedra do klimatizovaných prostor.
5: Ale pak zase přijdete třeba tady dovnitř a je tady, zdá se mi, že tady je minus 15, no, takže jsou to takový rozdíly, takže pak se docela těším i ven.
7: Fotbalová reprezentace se snaží pracovat se všemi vnějšími vlivy, aby byla co nejlépe připravená na vstup do mistrovství světa. V noci ze čtvrtka na pátek českého času odehraje úvodní zápas v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. A na této stanici o tom uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Za chviličku se na Radiožurnálu Sport opět dostaneme na světový pohár ve vodním slalomu, který vrcholí v pražské Troji souboji kajak krosařů a kajak krosařek. Nicméně také za 4,5 minutky v Paříži začne finále mužské dvouhry na Roland Garros. My už víme, že vítězkou ženského deblu je Kateřina Siniaková, která společně s Taylor Townsendovou ovládla celý turnaj čtyř hry, tedy mezi ženami právě na Antuce v Paříži. Máme z toho velkou radost a kolega, který je přímo na místě v Paříži, David Prouza, pro vás zprostředkuje jistě brzy rozhovory. Nicméně ve finále mužské dvouhry to budou Ital Kobole a Alexander Zverev, kteří se utkají o celkový triumf. My se teď už můžeme pomalu přesunout taky do pražské Troji, kde vrcholí světový pohár souboj v kajak krosu. No a do semifinálový hýzce k české radosti probojovali tři čeští reprezentanti. Dva z nich by se měli představit v první semifinálové jízdě, pak Jakub Krejčí v té druhé. Všechno to okomentuje reportér Radiožurnálu Sport, kterého zdravím do pražské Troji. Je to Jan Cuchan.
1: Krásné odpoledne, zatím známe finalistky mezi ženami z první semifinálové jízdy. Se do něj dostali Polka Zvolinská a Francouzka Prigentová, které nechali za svými zády Švýcarku Marxovou a Španělku Laskánovou. A z druhého kola semifinálového to byly Němka Funková a Britka Woodsová, které vyzrály na Američanku Leifartovou a Francouzku Delassisovou. Ale to je ještě nepotvrzené, čekáme na to definitivní razítko od videorozhodčích, jestli bylo všechno v pořádku, a mezi tím už se chystají do svých plastových kajaků čtyři borci, kteří spolu budou závodit v prvním semifinále. Země, které jsou zastoupené, jsou pouze dvě, Česko a Francie, protože na startu máme Matyáše Nováka, Víta Přeníka a společně s nimi dva Francouze, Eya a Madoreho. Tak doufejme, že tenhle závod dopadne nejlépe, jak může, tedy dvojitým českým postupem do finále, což by zároveň už značilo, že Česko bude mít další medaily, protože ve finále jenom na jednoho kajakáře nezbyde. Takže pokud by tam byli dva Češi, minimálně jeden z nich tedy musí uspět. Vít Přiniš, Matyáš Novák, Joris Ejo a Maturin Mador jsou už posazení ve svých kajacích, vybrali si startovní pozice, jaké chtěli, i když to samozřejmě úplně 100% platí jenom o tom prvním, pak si ti ostatní vybírají, co zbyde. Tak nakonec pozor, do finále místo Woodsové postupuje společně s Němkou Funkovou Američanka Leipfartová, protože u Woodsové se ukázala chyba na protivodné brance číslo 4. Takže teď už přece jenom známe startovní pole ženského finále, ale nás bude zajímat, jestli v tom mužském bude alespoň jedna česká vlaječka. Kromě Matyáše Nováka s Vítem Přinišem bude tou další českou nadějí Jakub Krejčí ve druhém semifinále, kde nastoupí proti Slovinci Hočevarovi, Švýcaru Rohrerovi a Australanovi Longovi. Teď ještě předtím ale Matyáš Novák v zelené vestě, Vít Přiniš v modré a proti ním dva Francouzi, červený v uvozovkách Mador a žlutý Ejo. Tak kéž by se to povedlo Čechům, alespoň tak jako v předchozích kolech, to znamená postupově. Připomínám, že všechny tři české ženy už vypadly v osmi finále: Olga Samková, ve čtvrtfinále Kateřina Beková a Tereza Knéblová. Teď tedy už je to na mužích. Vítu Přinišovi teď tleskají fanoušci. Vít Přiniš už za chvíli bude připravený seskočit ze startovní rampy, stejně jako Matyáš Novák, a dva francouzští soupeři už jsou také na chystaní. Dva Češi jsou na pravé straně kanálu, Francouzi nalevo vedle sebe. Myslím, že ta pravá strana bývala výhodnější. Matyáš Novák je na prvním místě, za ním Vít Přiniš. Jak to bude vypadat při sjetí obou dvou stran, tak První je teď Francouz Mador, za ním druhý Matyáš Novák, třetí Vít Přiniš, ne, dokonce čtvrtý za Francouzem AM. Na protivodné brance na jedné straně jsou jeden Francouz s jedním Čechem, Mador s Novákem, a na druhé Přiniš s AM. První místo teď pro Víta Přiniše, který vydělal na tom souboji na levém straně, na levé straně koryta. Matyáš Novák se snaží stíhat Francouze Madeoreho, Vít Přiniš točí i proti, pardon, eskimácký obrat jako první, teď si vybírá sám tu jednu protivodnou branku a je na prvním místě. Matyáš Novák točí protivodnou branku až za Francouzem Madorem. Vít Přiniš je finalistou domácího světového poháru, za ním pádlu je na druhém místě Francouz Mador. Neviděl jsem detailně ten jeho průjezd protivodné branky číslo 8, ale rozhodčí předpokládají, že byl v pořádku. Pokud to bude tak, jak bylo při dojezdu do cíle, tak máme jednoho českého finalistu, jmenuje se Vít Přiniš, před 5 lety tady vyhrál závod světového poháru v pražské Troji, teď má jistý postup do finále, vydělal na těch průjezdech protivodných branek, které mu vyšly mnohem lépe než Matyáši Novákovi, možná si i vybral, řekněme, s našího soupeře v té první protivodě Francouze Eja. Matyáš Novák lidově řečeno šel do matury na Madoreho a ten byl přece jenom silnější, zdatnější, schopnější, a proto, pokud se nic nezmění podle přezkumu u videa, půjde Maturin Mador společně s Vítem Přinišem do finále a my budeme doufat, že je doplní také Jakub Krejčí. Už to máme potvrzené. Vít Přiniš s Francouzem Maturinem Madorem jsou finalisty světového poháru na Vltavě v disciplíně kajak cross, což je kontaktní adrenalinová záležitost, ve které vždy 4 závodníci jsou na startu, skočí ze startovní rampy zhruba 4 metry dolů do proudu řeky a pak musí zvládnout několik branek. Tady v Troji jich je 8, z toho 2 protivodné. Zároveň je potřeba se na určeném místě vydat hlavou pod vodu pod takovým žlutým břevnem, předvést to, čemu říkají vodní slalomáři eskimácký obrat. Tak snad to všechno vyjde i Jakubu Krejčímu. Tentokrát v zeleném rozlišováku jako druhý si vybíral startovní pozici po Slovinci Hočevarovi, který vyhrál minulý týden v Tacenu v kajak crossu. Společnost tím dělají Švýcar Rohrer a Australan Long. Tak držíme pěsti Jakubu Krejčímu, aby doplnil Víta Přiniše ve finále domácího závodu elitního seriálu, tedy světového poháru. Jakub Krejčí ze své strany bude úplně napravo v tom kanálu. Přišlo mi, že výhodnější je ta levá strana, ale hlavně je potřeba se moc neprat se svým soupeřem a co nejrychleji pádlovat. Jakub Krejčí teď už se snáší do Vltavy, tak doufejme, že mu to vyjde. Hned se zařadil před Australana Longa a zkusí se dostat také před Slovince Hočevara. Ano, dostává se tam. Jakub Krejčí najíždí do povodné branky číslo 2, za ní zatáčí doprava do trojky na prvním místě. Na zádech si veze Slovince Hočevara. Jakub Krejčí jde na levou stranu. Doufejme, že zvládne obtočit dříve. Ano, než k němu přijede Švýcar Rohrer. Jakub Krejčí je dál první, stále je mu v patách Slovinec Hočevar, ale co je podstatné, navýšil se náskok na třetího Australana Longa a čtvrtý Rohrer, ten je hodně, hodně daleko. Jakub Krejčí teď už se blíží k eskimáckému obratu, ten dělá bez potíží a už je v protivodné brance číslo 8, tu už obtáčí. A řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, že Jakub Krejčí postoupí z prvního místa do finále bez jakýchkoliv problémů. Tohle byl závod start cíl a žádá si podporu od fanoušku, respektive spíše aplaus za to, co předvedl. Tohle bylo opravdu bravurní od Jakuba Krejčího, který je společně s Vítem Přinišem ve finále. Z druhého semifinále postupuje také Slovinec Hočevar. Pokud do toho nezasáhnou videorozhodčí, u Jakuba Krejčího věřím, že nemají žádný důvod dělat změny. To je opravdu dobrá zpráva. Jakub Krejčí společně s Vítem Přinišem ve finále. Jakub Krejčí zvládl stylem start cíl své semifinále a postoupil do finále, což se předtím po boji povedlo také Vítu Přinišovi. Končí naopak Matyáš Novák z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Jana Suchana, můžeme ještě poprosit o doplnění, v kolik že oba čeští reprezentanti pojedou v finále v pražské Troji?
1: Hned to bude jiné, podívám se do podkladů, které mám. Finále by mělo být v 15 hodin a 14 minut. I když ten semifinálový program nabral drobný skluz, tak to berte spíše jako orientační údaj. Může to být plus, minus asi ne, plus pár minutek. Každopádně na Radiožurnálu Sport věřím, že budeme u toho, jak Česko získá další medaily z domácího světového poháru, protože tím, že tam jsou dva Češi, Jakub Krejčí a Vít Přiněž, tak je jisté, že minimálně jeden z nich bude na stupních vítězů stát.
0: Těšíme se na to, Jan Cuchan už za necelých 10 minut bude komentovat finálovou jízdu a do pražské troje se pochopitelně velmi rádi vrátíme.
2: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
3: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
2: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
4: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
3: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
2: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
3: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
2: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
3: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
2: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
0: 15 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport a přeji vám krásné nedělní odpoledne. My pochopitelně do Paříže zamíříme ještě za naším reportérem Davidem Prouzou, protože muži rozhrají své finále dvouhry, konkrétně to budou Ital Flavio Koboli a Němec Alexander Zverev. Německo usiluje o první grandslamový titul od roku 1996, kdy na Australian Open triumfoval Boris Becker. Alexander Zverev má dnes čtvrtou šanci přímo ve finále nějakého z Grand Slamu. V Paříži je po dvou letech opět ve finále. Předloni to bylo s Alcarazem v pětisetové bitvě. Uslyšíte a uvidíme, jak to bude dneska.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Pěruška.
0: Vrhneme se teď ovšem do světa sociálních sítí, protože tam hodně rezonují různé příběhy týmu před mistrovstvím světa. Osobně jsem viděl před chviličkou na Twitteru video reprezentace Kapvert, jak cestovala školním autobusem, který byl bez oken na jeden ze zápasů. Nicméně my se teď dostaneme k tomu, že třeba Norové se až ikonicky nechali vyfotit v kostýmech středověkých vikingů na břehu nějakého jezera nebo moře. Nicméně teď už se asi všichni chystají přímo fotbalově, sportovně na ten mundial, který začne, ale k té rubrice sociální sítí jsme si pozvali kolegu Štěpána Béma. Dobrý den.
5: Dobrý den. Norové se na mistrovství světa ve fotbale kvalifikovali po 28 letech a o jejich aktuálním týmu se mluví jako o zlaté generaci. Ještě aby ne, na soupisce jsou jména jako Haaland, Edegor nebo Serlot. Jak je ale vidět na fotkách, například na instagramovém profilu Footy Fans Hub, vikingové v Americe možná trochu bojují s přehřátím. Na obrázcích z tréninku jsou fotbalisté oblečeni pouze v kraťasech, zmoženě posedávají a někteří dokonce jen leží rozpláclí na zemi. Teploty se totiž v těchto dnech můžou v severní Karolíně, kde má norský tým základnu, pohybovat až kolem 35 stupňů Celsia. Fanoušci v komentářích připisují, že nikdo nebude potřebovat během zápasu přestávky na schlazení víc než právě Norové. A je to pravda, žádná jiná země, totiž kromě pořádající Kanady, která na mistrovství světa hraje, neleží geograficky více severně než právě Norsko.
0: No, čeští reprezentanti se podle vyjádření z týmu připravují také ve speciálních přehřívaných místnostech, aby si zvykli na tu teplotu a na podmínky, které asi nastanou v Mexiku, zvláště když budou hrát už to úvodní měření v Guadalajaře proti Jižní Koreji. To nás čeká ovšem až vlastně v noci na pátek od 4 hodin ráno, konkrétně toho středu evropského letního času, Česko-Jižní Korea i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Nicméně ještě než začne fotbalové mistrovství světa, tak se přetřásají taká různá témata z klubového fotbalu. No a když dříve psal třeba Jaroslav Foglar tu knížku o rychlých šípech, tak tam vždycky padalo mezi Vonty Losna nebo Mažňák. Pro mnohé fanoušky pak vyvstává taky situace Sparta nebo Slavia. V zahraničí to může být třeba Real Madrid nebo Barcelona. No a tuhle otázku dostal během své návštěvy Španělska i papež Lev 14. Prosím tě, Štěpáne, od koho?
5: Od reportérky, novinářky americké televize Ellis N. Ellenové, ta to tedy uvedla na Twitteru, nicméně papež vyrazil do Španělska na týdenní cestu, během které navštívil zatím španělského krále, potká se ale i s oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi nebo s lidmi, kteří pomáhají uprchlíkům. V letadle se papeže, původem ze Spojených států amerických, zeptala právě novinářka Ellis N. Ellenová úplně jednoduše. Real Madrid nebo Barcelona. No a Lev 14. na to, že papež fandí všem týmům, taková diplomatická odpověď, nicméně, že Prevost má radši Real Madrid, a tím Prevostem myslel tedy sebe, tak zní totiž jeho rodné příjmení. A
0: on má asi především rád baseball, co by Američan, protože když se stal papežem, tak se objevila různá videa toho, jak on byl dříve třeba na Major League Baseball. Dřívejší papež František to měl jasné, protože jako Argentinec fandil především tedy argentinskému národňáku, ale taky...
5: A ten předtím taky.
0: No a vlastně fandil San Lorenzo taky, které vyhrálo rok poté, co se stal papežem Copa Libertadores. Tak možná škoda pro fanoušky Realu nebo Barsy, že papež neprozradil, komu přeje, protože by to měli pak třeba blíž nějakou tu prestižní evropskou trofej.
5: No během toho finále mistrovství světa 2014 zas ten papež, který abdikoval na svoji funkci, Němec Benedikt 16. Zas proti tomu Argentinci Františkovi možná tam proběhly podobné.
0: Myslíš modliby proti sobě. No, na sociálních sítích se přetřásá lecos a samozřejmě to, co je aktuální, jsme probrali teď se Štěpánem Bémem. Moc děkuju.
5: Naslyšenou.
0: A na Radiožurnálu Sport po krátké písnici zamíříme na vyvrcholení světového poháru ve vodním slalomu do Troji. Čeká nás finále v kajakrosu mužů.

0: 15 hodin 14 minut posloucháte nedělní radiožurnál Sport, no a míříme do pražské Troji, kde vrcholí světový pohár ve vodním slalomu, finále v kajakrosu mužů a Jan Cuchan.
1: A hlavně vít při něž E-Kub Krejčí v souboji s 18-letým supertalentem a vítězem z minulého týdne Stacenu Žigalin Hočevar a také Francouz Maturin Mador, stříbrný medailista z loňského mistrovství světa, kde hned za ním dojel Matyáš Novák, který teď vedle mě bude sledovat finále se svými dvěma kamarády Vítem Přinišem a Jakubem Krejčím. Předtím se rozhodlo o medailistkách mezi ženami, vyhrála francouzská Prigon před Polkou Zvolinskou, třetí Němkou Funkovou a bez medaile zůstala Američanka Leipfartová. Teď zdejší hlasatel Daniel Stach představuje finalisty, mezi kterými jsou dva Češi. Oba budou na pravé straně z pohledu ze spoda nahoru na rampu. Vít Přinjiš je tím prvním, druhým Jakub Krejčí, ale představujeme z druhé strany od Maturina Madora, francouzského medailisty z minulého mistrovství světa, který je úplně na jednom kraji vedle sebe, má Slovince Žigulina Hočevara, který skoro ani nezvednul hlavu, teď už ano, ale dlouho byl ponořený, opřený o svůj kajak, nechtěl vůbec vnímat okolí, chtěl se soustředit na sebe, pak přece jenom zdvihnul hlavu a pozdravil fanoušky. Teď jim nemává Jakub Krejčí, jenom se tak oblizuje, tak nakonec přece jenom takové to pankáčské gesto s ukazováčkem a malíčkem zdviženým a pokrčeným prostředníčkem a prsteníčkem. Vít Přinjiš, ten chce větší podporu, jak ukázal fanouškům z velkoplošné obrazovky a pak poslal polibek. Tak snad budou mít Češi dobrou náladu i po finále, které právě teď v přímém přenosu radiožurnálu Sport začíná. Jakub Krejčí skočil určitě lépe než Vít Přinjiš, že jde před něj a teď bude záležet, jak to bude, až se sjedou ty dva proudy. Jakub Krejčí pádluje na prvním místě, na druhém Vít Přinjiš, dva Češi na prvních dvou místech, až třetí daleko za nimi Žigalin Hočevar. Teď už se Jakub Krejčí blíží protivodné brance na levé straně, Vít Přinjiš se vybírá tu napravo, Vít Přinjiš to zvládnul rychleji, než přijali další dva konkurenti. Jakub Krejčí je na prvním místě, má velký náskok před Vítem Přinjišem a ten má zase hodně dobrý polštář před třetím Francouzem Maturinem Madorem. Teď už je skimácký obrat obou dvou českých reprezentantů. Jakub Krejčí jde doleva a obtočí kolem protivodné branky svou hlavu dříve, než se tam dostane Vít Přinjiš. První a druhé místo pro Českou republiku. Jakub Krejčí dopádlovává na prvním místě a hned za ním Vít Přinjiš, zatímco

Sadková v kánoji dnes v kajak krosu v té časovce brala zlato Kateřina Beková a teď se to náramně povedlo Jakubu Krejčímu a Vítu Přinišovi, první jmenovaný, bere zlato. Vít Přiniš přidává stříbro, ohlasy se vám na Radiožurnálu Sport. Pokusíme doručit co možná nejdříve. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 15 hodin 22 minut. Už začala taky šestá velká cena sezony Formule 1. V Monaku šel do závodu, do těch tradičně úzkých uliček ve městě Monte Carlo. Z první pozice Kimi Antonelli z Mercedesu, vítěz předchozích 4 velkých cen, který dnes útočí na 5. vítězství za sebou. No a po 13 z 78 kol to pro ně vypadá výtečně, protože vede před aktuálně druhým Lewisem Hamiltonem a ten svůj náskok za nějakých těch 13 kol zvýšil už snad na 5 a více sekund. Velmi důležitá je taky absence Maxe Verstappena v tom aktuálním závodě, protože jezdec Red Bullu a také bývalý mistr světa, který byl na druhé pozici po kvalifikaci, měl startovat první řady, tak nerozjel svůj vůz a když ho dostal do pohybu, tak v něm vydržel zhruba 2 kola, necelá 3 kola, než ho zastavil, co by beznadějně poslední. Zřejmě nějaký technický problém dnes připravil Red Bull o svého elitního jezdce i vůz Maxe Verstappena. Jak bude dál probíhat velká cena Monaka, o tom uslyšíte v těchto vstupech na Radiožurnálu Sport.

0: Nicméně máme kolegy na různých místech nejen republiky, aby vás informovali o dalších sportovních disciplínách. Jakub Kanta byl dnes už coby náš reportér na pražské Štvanici na světovém poháru ve sportovním lezení. No a do finále světového poháru v lezení na obtížnost postoupil v Praze jediný ze tří českých reprezentantů Adam Ondra. Mezi muži skončil na Štvanici pátý, těsně za postupem, mezi nejlepší osmičku zůstala mezi ženami 9. Tereza Širučková a 15. byla Michaela Smetanová. Po zvládnutém semifinále, ještě než dolezli ti nejlepší po kvalifikaci, rozdával 33-letý Adam Ondra už s jistotou postupu nejen úsměvy.
1: Velká spokojenost, hlavně po oblíce cest, jsem už to vůbec nečekal, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, jako těšil jsem se, vypadala ta cesta zajímavě, jak se na ní zalezu, ale nečekal jsem, že bych byl třeba konkurenceschopný. Ale dal jsem do toho všechno, myslím, že jsem neudělal žádnou chybičku. Možná jsem mohl udělat pokrok navíc, kdybych tam někde takticky zvolil jinak, ale bez ztráty kytičky a ostatní to zkazilo, nebo spousta dalších jiných silných lidí to zkazilo a nakonec to vyšlo.
2: Těžil jste ze zkušeností, z rozpětí paží nebo z čeho?
1: Z rozpětí paží jsem netěžil, myslím, že většina těchto cest je čím je člověk menší a lehčí, tím je to lepší. Myslím, že těžil jsem z toho, že se nebojím zariskovat, nikde jsem to prostě neskazil a napálil jsem to. Nikde jsem se naopak zase moc nezastavoval, to mě možná stál ten jeden krok, ale na téhle cestě rozhoduje hlavně ta fyzická připravenost a potom to neskazit, co se týče přečtení vlastně toho pohybu. Někdo třeba clakal ze špatného chytu, unavil se a pak už nedokázal dotáhnout další krok.
2: Užil jste si podporu fanoušků už teď v tom semifinále?
1: Jo, bylo to fantastický a myslím, že ty poslední dva kroky mě vytáhli fanoušci.
2: Proč se vám ta cesta nelíbila?
1: No, jakoby jediný stupy, co tam byly spíš duálové struktury, to znamená, že byly vlastně jak natřený lakem, anebo ty malé stupy, co už tam byly, jsou v podstatě úplně nepatrné výstupky, kdy vlastně třeba v tomhle 45-stupňovém převisu vystupuje nějaký malý stup, který z toho tu stěnu dělá třeba jenom kolmou, jo? Já prostě, když nemám ty jakoby dobrý nohy, tak jsem méně, řekněme, kompetitivní s ostatníma. A vlastně třeba to, čemu se věnuju celý život lezení na skalách, tak tam zpravidla jsou vlastně stupy relativně dobrý a hodně si člověk těma nohama pomůže, zatímco v téhle cestě si tolik nohama nepomůže, musí to prostě rvát rukama.
2: S Rakušanem Schubertem jste ale těm mladším ukázali, že tady stále ještě jste, nevím, jestli tedy stále jste na prvních dvou místech, ale vy jste to tam spolu i probírali pak u laviček.
1: Jo, bylo zajímavý, že vlastně Jakoba jsme vždycky všichni považovali, že to je ten prostě nejlíp fyzicky připravený lezec a když je prostě fyzicky náročná cesta, tak vždycky je na koni a dneska Jakob říkal, že se cítí na tyhle cesty slabej. Což já to říkám v podstatě vždycky, ale když to řekne Jakob Schubert, tak to je opravdu něco.
2: Co budete dělat do těch 19 hodin, než začne finále?
1: Budu na hotel, dám si nějaký lehký oběd, chvilku šlofíček a už jenom pasivní odpočinek, než začne finále.
2: Říká jeden z finalistů večerního světového poháru v lezení na obtížnost Adam Ondra ze Štvanice, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Poslouchejte Radiožurnál Sport i nadále, nabídneme krátké zprávy.
3: Posloucháte Radiožurnál 15 hodin 30 minut. A další zprávy už má pro vás Jana Gluda.
4: Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností JC Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun. Řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Důvodem žaloby na stát bylo ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Renkar ze skupiny JC Deco. Rozhodčí tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. České republice navíc přiznal náhradu nákladů řízení ve výši asi 33 milionů korun. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisti na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Jeden člověk zemřel a dalších 5 je zraněných po střelbě na několika místech ve středním Izraeli poblíž bezpečnostní bariéry oddělující západní břeh Jordánu. Obětí je 35-letý muž a zranění 2 lidí jsou vážná. Server Times of Israel napsal, že policie 2 podezřelé útočníky zastřelila. Palestinské teroristické hnutí Hamas střelbu přivítalo, k odpovědnosti se ale nepřihlásilo. A městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žestových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár taky dostanou finanční odměnu.
1: Sport.
4: Jakub Krejčí ovládl kajak krosařské finále světového poháru ve vodním slalomu v Troji. Druhý byl další český reprezentant Vít Přindiš. Bronz bere Francouz Mador. A začalo finále na tenisovém Roland Garros. O titul z mužské dvouhry bojují Němec Zverev a Ital Koboli. Více řekne z Paříže David Prouza.
5: Stav 0-0 ve finále mužů, bojuje se o Koboliho servis. Zatím je to shoda. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 jen kratší zdržení u Holubic, pak i v Posázaví. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se chvílemi zpomaluje v okolí sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Za Rohlenkou z 207. už se pokračuje plynule. O kus dál už v Brně naberete jen velmi krátké zdržení před omezením u sjezdu na D2. Brzdí se na stém 97. kilometru. A dálnice D1 dál ve směru k Praze se plní v oblasti Posázaví. Za sjezdem na Divišov na 37. kilometru začíná nesouvislá pomaleji jedoucí fronta. Odtud do omezení na Šmejkalce se jede zhruba 20 minut. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy zvolněte u sjezdu na Středokluky. Na 5. kilometru zasahují u nehody osobního auta, narazilo do svodidel. Provoz je ale plynulý, zdržení nenaberete. Na silnici 38 u Jestřebí, z Jestřebí do Mladé Boleslavy opatrněji na obchvatu Bělé pod Bezdězem. U odbočky na Lůžnou zasahují záchranáři u kolize 2 osobních vozidel. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech se tvoří kratší fronty. A v Brně na městském okruhu čekejte menší potíž v Husovickém tunelu ve směru z Pisárek do Židenic. Pravý pruh tam blokuje porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne začne oblačnost v Čechách od západu přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Deep Purple doznívají v našem vysílání v 15 hodin 39 minut. V neděli 7. června přišla výborná zpráva z velké ceny, tedy z Grand Prix motocyklistů z Maďarska. V kategorii Moto2 totiž Filip Salač obsadil druhé místo. Po páté v kariéře stojí tak na pódiu v tomhle prestižním seriálu. On vyrovnal své maximum v kariéře v rámci mistrovství světa. Aktuálně je devátý v celkovém pořadí sezony a vy, fanoušci motorismu, se na Filipa Salače a další elitu můžete těšit už za dva týdny, kdy se světový pohár nebo velká cena přesouvá do Česka, a to sice na brněnský okruh. Aktuálně se jede také velká cena Monaka, šestý závod sezony Formule 1. Start byl v 15 hodin. Hned na startu skolaboval vůz druhého po kvalifikaci Maxe Verstappena, který opravdu neobjel mnoho, možná dva okruhy necelé, ale brzy věděl, že je s jeho ambicemi do tohoto závodu amen, a tak Max Verstappen brzy odstoupil od začátku po pole position. Od začátku je ve vedení Kimi Antonelli, mladíček z Mercedesu, který vyhrál i čtyři předchozí závody, tak teď usiluje o pět závodu za sebou, které by dokázal zvítězit, které by dokázal vyhrát. No a aktuálně po nějakých 26 odjetých kolech s 78 má Antonelli náskok téměř 10 sekund na průběžně druhého Lewise Hamiltona z Ferrari. Tolik velká cena Monaka. Na radiožurnálu Sport pochopitelně sledujeme alespoň na dálku. Jsou ale sportovní události, u kterých jsou přímo naši reportéry, a to nejen v Česku.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Takový David Prouza je stále na Roland Garros, tomhle antukovém Grand Slamu v Paříži, a dneska komentoval velkou radost Kateřiny Siniakové, která oslavila zisk 11. Grand Slamového titulu v deblu. Ve finále Roland Garros společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Po utkání mluvil s Češkou přímo v Paříži zmíněný reportér David Prouza.
2: Kateřina Siniaková, šampionka Roland Garros, po 11. na Grand Slamu, tak bezprostřední pocity úplně se neptám, protože bezprostřední už byly na kurtu, ale pár desítek minut, hodin po titulu, jaké to je?
3: Tak mám obrovskou radost rozhodně, jsem strašně moc ráda, že jsme to zvládli, určitě těžký zápas. Ráno jsem to cítila, byla jsem nervózní, už si nepamatuju, že bych takhle byla nervózní, takže hrozně ráda jsem, že to klaplo a že jsme hráli tak, jak jsme hráli.
2: Uznáček další přibyl na akreditaci, teď koukám, nějaký je speciálnější za vítězství, nebo je podobný?
3: My jsme nedostali žádný speciální jako singlisty. Takže nevím, jestli se ještě někde schovává, že dorazí, nebo jestli není.
2: Ale tak i tak to máte hezky zaplněné. Musím trochu splnit zpravodajskou povinnost vrátit se k tomu zápasu. Povedla jsem vám senzační otočka ve druhém setu. Byla jste trochu nervózní? Byly tam momenty, kdy to vypadalo už docela na hraně?
3: Neřekla bych, že nervózní, to už během zápasu naštěstí nebylo, ale určitě tam mrzelo pár gemů, kdy vlastně jsme měli navrch 30-0, znovu jsme měli 30-0 a vlastně měli jsme na ten break zpátky a nepodařilo se nám to uhrát. Pak vlastně, když jsme měli v uvozovkách jasný gem novým servisu, tak jsem dala takový ty dva debly, takže to se trošičku zkomplikovalo, podle mě úplně zbytečně, takže samozřejmě spíš asi jsem než nervózní byla trošku naštvaná. Ale jsem ráda, že jsme to uhráli, že jsme to vlastně pak najednou úplně rychle otočili.
2: Vás tam někdo zlobil z publika, trochu mi přišlo.
3: Tak jediný, co mě samozřejmě vadilo, rozhodně, že mi zatleskali už do servisu, takže to bylo trošku nepříjemné, ale to tak se stává. No.
2: Poradili jste si s tím další titul, s Taylor třetí, celkově, tedy jak jsem říkal, 11 v deblu, celkově i s mixem 12. Ty emoce po zápase, jak vás to doběhlo všechno, tak jaké to bylo? To vypadalo opravdu, že nebudete mluvit vůbec?
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost a to na mě dolehlo. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
2: Já se vás teďka nedotlačím do těch emocí znovu, ale 11 titulů, 12 v deblu má Jana Novotná. to už jste v podstatě u ní. Tak jaké to je být takhle blízko takové legendě českého tenisu?
3: Tak znamená to hrozně moc. Musím se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
2: Jste ráda za to, že máte vlastně teď i takové velké rivalky, dá se říct, si Krunicová, Danilinová. Za prvé to máte 2-2 vlastně na vzájemné zápasy a teď jednička, dvojka Pavouku se utkali ve finále. Tak by mohl být takový pěkný začátek nějaké delší třeba rivality. Co vy na to?
3: Třeba jo, myslím si, že jsou dobrý tým a jak už jsem řekla, před zápasem dokazují to vlastně během té sezóny, hrají stabilně, solidně, takže jsme jim to konečně oplatili i na tom Grand Slamu, tak máme obrovskou radost, ale jo, tak je super, že se tam objevují týmy, které hrajou dobře, stabilně a my se budeme snažit je porážet.
2: Já jsem scrolloval včera na Wikipedii, na vašem profilu, takových 5 minut jsem scrolloval dolů, hledal jsem první titul a vy jste ho uhrála s Krunicovou 2014, docela už tedy dávno.
3: Takže v Taškentu.
2: V Taškentu, no, vzpomenete si na to někdy, na ten začátek takhle? Nebo mluvili jste spolu o tom včetně?
3: Asi teď jsme o tom nemluvili, já si to nebudu připomínat, ale určitě si to pamatuju. Nemáme spolu jenom ten titul, myslím si, že máme i v Sydney. Párkrát jsme spolu hráli a vždycky jsme hráli dobře. Za mě Saša je skvělá hráčka, takže je super, že se našli, že se jim daří a určitě na ty začátky vzpomínám. Vlastně, ať už to bylo i na Kurtosovou, vzpomněla jsem si na první Grand Slamový, který vlastně jsem měla tady, takže ty vzpomínky tam jsou.
2: Já vám moc děkuju, Katko, ať je z 12, nebo z 11, 12, z 12, 13 a tak dále. Díky moc.
3: Děkuju moc.
2: Říká po zisku 11. Grand Slamového titulu v ženské čtyřhře Kateřina Siniaková. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Kateřina Siniaková, 11 Grand Slamových titulů v deblu. Kdo by to řekl třeba na začátku její kariéry, každopádně úctyhodné číslo. O číslo 1, o první Grand Slamový titul v kariérách hrají aktuálně Ital Flavio Cobolli a Němec Alexander Zverev. Finále mužské dvouhry na centrálním dvorci na kurtu Filipa Chatriera v Paříži na Roland Garros. Všechno teď sleduje právě David Prouza, kterého vítám znovu ve vysílání. Davide, hezké odpoledne do Paříže.
4: Hezké odpoledne z francouzského hlavního města a hezké dopoledne teď pro Alexandra Zvereva, který vede 2-1 na začátku finálového zápasu s Italem Cobollim a také 40-15 na vlastním podání. To znamená, že už jednou prolomil servis Itala a to hned na začátku, měl 3 breakbally, proměnil ten třetí a tak nějak hned po prvních pár gemech je vidět, jak to asi bude vypadat. Alexandr Zverev, pokud bude trefovat první servisy, tak upřímně nevím, co by mohl a měl dělat Flavio Cobolli, protože to jsou prostě neuvěřitelné úhly, velká razance, rotace a nedá se to nějakým způsobem dlouhodobě vydržet. Teď to Cobolli zvládl parádně, přitáhl si Zvereva k síti a prohodil, ale stále má ještě téměř 2metrový Němec. Jeden gameball může tedy odskočit do vedení 3-1 a zůstanu ještě chvíli u toho servisu, protože ten je prostě, já bych řekl, smrtící a zároveň Zverev k tomu je prostě zdatným rytem nebo zdatným tenistou, který napříjmu je taky schopný číst podání soupeřů a už se to vlastně stalo. Cobolli si nepomáhá prvními servisy v podstatě vůbec, na každý bod se nadře a je to tak trochu jako přeskopírák v zápase s Jakubem Menšíkem, kde i tak skvělý servismen jako Jakub Menšík vlastně nezískával ty body úplně snadno. Teď docela snadno získává další gem Alexandr Zverev, ujímá se vedení 3-1 v prvním setu. Cobolli mu tady pravděpodobně bude fandit více lidí, jedna část tribuny na centrálním dvorci Filipa Chatriera je dokonce krásně zbarvená do modrých barev. Každopádně budou to mít i další fanoušci a především italský tenista. Hodně těžké, jak jsem sám říkal. Alexander Zverev načasoval tu formu znamenitě. Zatím se vypořádal s tím faktem, že je favoritem turnaje velmi dobře v těch klíčových momentech a klíčových zápasech. Nejaktuálněji s Jakubem Menšíkem v semifinále. Teď tedy vede 3-1 v boji o titul na Roland Garros. Servíruje Flavio Cobolli. Zverev zase připravený v podstatě až v místech, kde stojí lineový rozhodčí. Úplně vzadu, dá se říct, plachty, ale vychází mu to. Ty servisy dokáže díky tomu přečíst, dokáže tu výměnu rozehrát a potom samozřejmě už je to takzvaně 50-50. Koboli se teď pokusil o takový průběhový úder z forehandu po lajně. Velmi těžké na koordinaci pohybu a zároveň umístění a proto mu to také nevyšlo. Možná jste slyšeli ten velký skřek out. My o tom také budeme informovat teď za chvíli posluchače Radiožurnálu. Každopádně 3-1 a 15-0 vede Alexander Zverev, servíruje Flavio Coboli a má to těžké, na každý servis to má velmi těžké. Flavio Coboli servíruje, ale prohrává 1-3 v prvním setu v souboji o titul na Roland Garros. Jeho soupeřem je Alexander Zverev, který teď nevyzrál. Na italského tenistu Coboli srovnává na 15-15, krásně vyškrábl ten svůj forehandový úder a zahrál už tak krátce, že Zverev, který stojí na příjmu zhruba 4 metry za základní čarou, tak už zkrátka nestihl se vrátit do míst, odkud by se mu hrálo dobře. Takže je to 15-15, ale platí zatím víceméně úplně to samé, jako v souboji Zvereva s Jakubem Menčíkem. Němec fantasticky servíruje a na returnu je vlastně úplně stejně dobrý, čili jeho soupeři se na každý bod nadřou, mají to velmi složité, jako třeba teď Flavio Coboli, který prohrává 1-3 ve finále s německým tenistou. Oba hráči usilují o premiérový grandslamový titul, favoritem zápasu jednoznačně Alexander Zverev, který si teď vydobývá další balónek, ujímá se vedení 30-15, k tomu vede 3-1 v prvním setu. Zatím dělá všechno pro to, aby si ten premiérový grandslamový titul získal. Přímý přenos můžete dál poslouchat na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat zase ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku a také nejposlouchanější rozhlasové digitální stanice v této zemi. Servis Coboliho stav 15:30, trefe na lajna, ale Empireový sudí se zvedá ze svého místa a běží zpátky a ukazuje dobrý balón, takže mění verdikt lajnového a Flavio Coboli tak dostane znovu první podání, tak aby mohl nejlépe, nebo co možná nejlépe, atakovat Alexandra Zvereva. Opravdu je neuvěřitelné, jak daleko stojí Zverev. Nikdo jiný to takhle nedělá na Roland Garros. Minimálně letos na kurtu Filipa Šátriera se nikdo takhle hluboko za základní čáru nedostal. Ale Zverevovi to funguje velmi dobře. Připomínám to, co už jsem říkal v zápase, když hrál proti Němci Jakub Menčík. Servis spodem v tuhle chvíli rovná se jednoznačné eso. Ale samozřejmě, kdo má kuráž na to, aby to udělal ve finále Grand Slamu, potažmo v semifinále. Zverev teď zase od základní čáry rozděluje. Je to krásná kombinace velké razance a často velké horní rotace. Teď naopak Zverev úplně zpomalil a tohle taky funguje. Změna rytmu není cizí Zverevovi a teď má tedy Němec 40-15 při servisu Coboliho, k tomu stav 3-1. Zatím trochu utíká Coboli mu start tohoto zápasu. Jakub Menčík vstoupil do souboje se Zverevem o poznání přesněji a tahal se s ním minimálně do stavu 5-5. Tam to bylo velmi vyrovnané. Tady zatím Ital naráží zjevně na výrazně větší kvalitu, než měl možnost zatím na cestě do finále. Připomenu i to, že v semifinále vůbec nehrál. Jeho krajan Matteo Arnaldi se odhlásil, respektive odstoupil kvůli nemoci, takže se na kurt vůbec nedostal. Flavio Coboli pak tady na centrálním dvorci dal otevřený trénink pro fanoušky, ale pochopitelně to vás tolik nevyzkouší jako ostrý zápas, který má za sebou Alexander Zverev. Teď těsně trefená lajna od Coboliho, takže výměna může pokračovat, ale Zverev zase jakoby přesně celkem věděl, co chce dělat a jak to bude praktikovat. Chviličku trpělivě čeká za základní čarou a pak si počká na chybu, která přichází právě teď. Alexander Zverev prolamuje znovu servis Flavia Coboliho. V prvním setu ve finále Roland Garros vede Němec 4-1.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Za Davidem Prouzou do Paříže se za chviličku vydáme. Vypadá to na jednoznačné vítězství Alexandra Zvereva v prvním setu finále mužské dvouhry na antukovém Roland Garros. Nicméně David Prouza v našem vysílání často zpracovává i zajímavě vlastně zpravodajství a události ve světě motorismu. A pokud se týká Formule 1, tak dneska by se v případě neúčasti třeba na Roland Garros staral o závod Velkou cenu Monaka, šestý závod sezony. Aktuálně po polovině kol z těch 78 dal ve vedení vítěz kvalifikace a lídr pořadí toho šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. také mu k té přesvědčivé dominanci, která aktuálně je více než 12 sekund před druhým Hamiltonem, pomohl fakt, že ve 29. kole Lewis Hamilton sice rychle zvládnul zastávku v boxech, ale počínal si se svým autem až moc rychle v té boxové uličce a dostal od rozhodčích 5-sekundovou penalizaci. To znamená, že aktuálně Hamilton opravdu na druhé pozici, těsně před svým stájovým kolegou z Ferrari Leclerkem, ale má tam tu 5-sekundovou penalizaci ještě v zádech. To znamená, že pokud by chtěl skončit třeba před Leclerkem, tak by ho musel o více než těch 5 sekund předstihnout, což aktuálně neplatí. Ale platí to, že opravdu Antonelli směřuje za pátým vítězstvím ve velké ceně v této sezóně za sebou a k upevnění průběžného prvenství v čele šampionátu. Můžeme se zase vrátit do Paříže na Antukové Roland Garros v finále mužské dvouhry mezi Němcem Zverevem a Italem Kobolem a komentář kolegy Davida Prouzy.
4: A stav 4-1 pro Alexandra Zvereva, německého tenistu, nasazenou dvojku na Roland Garros, který je favoritem finále, minimálně na papíře to tak je a zatím to potvrzuje i přímo na pařížské Antuce, vede 4-1 a navíc servíruje, to znamená, že už jsou to dva breaky, dva prolomené servisové gemy pro Alexandra Zvereva a to samozřejmě pro začátek toho zápasu a pro sebevědomí. Udělá spoustu práce, Zverev to má zatím solidně rozehrané, pochopitelně může se to všechno ještě změnit a zkomplikovat pro Němce. Ale zatím to vypadá velmi dobře. Teď nepomáhá úplně Zverevovi jeho vlastní nástroj, jeho vlastní raketa, kterou netrefil čistě. Balónek, který letěl velice rychle od Koboliho a Zverevův kicks se sotva doplachtil k síti, skončil ještě, nebo dopadl ještě na polovině Němce a tak je to 15-0 pro Koboliho. Každý bod, který Koboli získá na začátku servisového gemu svého soupeře, tak má cenu zlata, protože může trochu přeriskovat return zleva, pakliže dostane možnost, což dělá právě teď, donutil Zvereva k defenzivnímu úderu se spodní rotací z forehandu, takže teď to má poprvé Flavio Koboli v tomhle gemu, kdy podává Alexander Zverev lépe rozehrané, ale to by nesměl teď udělat chybu z backhandu a tyhle ty drobné přešlapy si Koboli samozřejmě může dovolit v momentě, kdy bude hrát s Matem Berrettinim nebo s kýmkoliv z horní poloviny pavouka, ale v momentě, kdy proti němu nastoupí takhle kvalitní tenista, jakým je Alexander Zverev, tak každá taková laciná chybička v podstatě rovná se 2-3 chyby v jiném zápase. A každý takovýhle přešlap samozřejmě Koboli ho za prvé trochu nahlodá v hlavě a za druhé vzdálí se mu zase možnost získávat ty servisové gemy soupeře. Zverev teď vede 4-1. Je to stav 15-15, druhé podání. Alexander Zverev zatím ty první servisy trefoval znamenitě, teď tedy přes druhý pokus. Dává si hodně na čas, opět věc, která se opakuje ze souboje s Jakubem Menšíkem. Ale v podání je v pořádku, hodně rotace a Zverev tak může tlačit z forehandu, ale neudělal to úplně ideálně, nepostavil se k balonku, který k němu směřoval docela pomalou rychlostí dobře a tak hrál takzvaně ze stoje a jenom rukou se občas stane, že ten balonek prostě přesít nedostanete, i když se snažíte. 15-30 z pohledu Alexandra Zvereva, mírná šance opět pro Koboliho přiriskovat return prvního podání, pakliže se do něj samozřejmě Alexander Zverev trefí. Ale mírná šance pro Koboliho minimálně vrátit jeden break zpátky, dostat se do setu, ale stále by to ještě měl Zverev slušně rozehrané. Teď zase velká rána od německého tenisty, který se přibližuje k síti a volej hrát nemusí, protože zase mu to Koboli trochu usnadňuje z backendového úderu, srovnáno 30-30. Tohle určitě mohl být prohoz pro Koboliho, který tak pak trochu kroutil hlavou, nevěřil tomu, že se mu to zase nepovedlo z backendové strany. Flavio Koboli o poznání asi nervoznější. Přeci jenom Grand Slamové finále hraje poprvé. Alexander Zverev ten už jich pár zvládl v úvozovkách, že do nich nastoupil, zatím žádné nevyhrál. Teď má další příležitost a poprvé v tom zápase je favoritem. Servis do backendu Koboliho, který se dokázal ubránit té velké ráně, ale pak přichází další nevinucená chyba z této strany Itala a gamble pro Alexandra Zvereva, který tak může odskočit za nějakých 30 minut cca do vedení 5-1 a pak už by zisk prvního setu měl být pouhou formalitou pro německého tenistu, ať už by to bylo rovnou na příjmu, což se mu také zatím daří v tomhle zápase, nebo potom na servisu za stavu 5-2. Teď je to 4-1, 40-30, Zverev servíruje, to byl velký out, tohle opravdu bylo hodně daleké i široké, takže ten míček v podstatě by mohl Koboli hrát na voleji, kdyby se přiblížil trochu blíže k základní čáře. Kobuli samozřejmě čeká také hodně daleko, protože ty míčky od Zvereva odskakují vysoko i z druhého podání. To je obrovská rána teď Alexandra Zvereva, který se po backendovém krosovém úderu přibližuje k síti a nemusí hrát volej. Další chyba, tentokrát spíše vynucená Kobuliho, znamená, že Alexandra Zverev vede ve finále Roland Garros už 5-1. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport v přímém přenosu, a to rovnou z Paříže, komentátorská pozice radiožurnálu Sport tady přímo na centrálním dvorci Filipa Chatriera v pátém patře. Takže krásný přehled tady mám teď, co se děje přímo pode mnou. Flavio Kobuli zády právě k naší pozici teď bude servírovat na Alexandra Zvereva. Ten je opět velmi, velmi daleko za základní čárou připraven returnovat. Vede 5-1, vstoupil zatím splendidně do tohoto zápasu. Alexander Zverev 5, Flavio Kobuli 1, Ital servíruje druhý pokus. Return v pohodě od Zvereva a zase stejná písnička, výměna pokračuje teď, ale Kobuli, chtěl jsem říct, trochu změnil rytmus, šel rychle k síti, Zverev to neviděl podle mě, nebo minimálně si toho dobře nevšiml, ale jednoduchý volej končí na pásce, Flavio Kobuli prohrává 1-5 a 0-15, zatím se mu vůbec ještě nesešla ta hra, kterou tady bavil fanoušky, diváky na různých kurtech, nejenom na tom centrálním na Chatrierovi, ale i na dalších. Kobuli hraje skvělý turnaj, to je potřeba říci, ale zatím nehraje skvělé finále. Pokus teď s tím něco udělat od italského hráče přes backendové výměny a to se povedlo, i Alexander Zverev umí udělat nevynucenou chybu, srovnáno na 15-15, ale Flavio Kobuli, i kdyby tento servisový game zvládl, tak je pořád na míle daleko od zisku prvního setu. A v momentě, kdy Zverev tu jednu sadu získá, tak mi přijde, že pak ještě trochu zpřesní tu svoji hru, je ještě více nepříjemný, alespoň tak to působilo v tom semifinálovém souboji s Jakubem Menšíkem. Kobuli hraje dlouhý úder až k základní čáře, ale Zverev je připraven právě na tom místě, kam balonek letěl. Teď si to tenisté hází, neříkám jako v rozehrávce, ale Kobuli rozhodně nerozděluje ty balony nijak přesně. Teď už je to lepší, ale Zverevovi zase pomáhá páska. Už hned v prvním gemu na začátku trefil několik těch lidově řečeno prasátek, ale tak nechytatelných, že se pochopitelně omlouval velkým gestem. No ale tohle už je snad po třetí nebo po čtvrté, takže nejenom tenisové kvality, ale i štěstí na straně Alexandra Zvereva. 5-1 a 30-15 vede německý reprezentant, který sice na Grand Slamu zatím netriumfoval, ale zároveň je to vítěz turnaje mistrů. Je to také vítěz olympijského turnaje. Alexander Zverev zvládl velké zápasy už několikrát. Teď nezvládl return, takže je to srovnané 30-30, stále Němec vede 5-1, ale jenom jsem chtěl doříct myšlenku, že i když nezískal Grand Slamový titul, tak je to stále jeden z nejlepších tenistů na této planetě a v tuhle chvíli aktuálně v Paříži ten možná vůbec nejlepší, když vypadl Jannik Sinner a nenastoupil vůbec do tohoto turnaje Carlos Alcaraz. Kobuli servíruje 30-30, trefené téčko, chtěl jsem říct, ale lineový rozhodčí je jiného názoru, Empireový to potvrzuje, takže už jenom druhé podání, Zverev stále velmi, velmi daleko. Od základní čáry. Trochu se přibližuje, takže může z backendu hrát krásně hluboko sám k baseline a je tu setball. 40-30 vede Alexander Zverev, opravdu těch nevynucených chyb Flavio Kobuli zatím seká neuvěřitelně velké množství, neuměrně velké množství k tomu, aby s tímhle setem mohl něco udělat. 1-5, 30-40, první pokus Flavia Koboliho a taky první příležitost pro Alexandra Zvereva zabalit ten první set velmi rychle ve stylu 6-1. Koboli servíruje přes pásku, takže se to musí zopakovat, pak vrací balónek ještě na polovinu Zvereva. To znamená, že musí sběrač tam doběhnout, sebrat míček a pak zase utéct, tak aby se znovu mohlo hrát. Teď už všechno v pořádku. Dobře trefený první servis od Koboliho, ale příliš snadno získává Alexander Zverev tyhle výměny. Do toho returnu se trefil znamenitě, pak dává vítězný forehand křížem, kam už Kobuli ani nešel, mohl, rozmyslel si to a ztrácí první set s Alexandrem Zverevem jednoznačně za půl hodiny a kousek 1-6.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, vrátíme se do Paříže na další průběh finále mužské dvouhry na tomhle antukovém Grand Slamu Roland Garros.
1: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
0: Velmi jednoznačný první set mezi Alexandrem Zverevem a Flaviem Kobulim, tedy ve finále Roland Garros. Ovšem podobně jednoznačný je i průběh velké ceny Monaka, která se jede dnes, co by šestý závod sezony Formule 1. Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace, má aktuálně náskok více než 18 sekund před druhým Lewisem Hamiltonem z Ferrari a pak za Hamiltonem je ještě 8-sekundová mezera od jeho stájového kolegy Leclerca. Takže opravdu Antonelli směřuje jednoznačně za svým pátým triumfem za sebou a za zvýšením náskoku v čele celého šampionátu Formule 1. Na Radiožurnálu Sport pochopitelně dál budeme sledovat motorismus, také exkluzivně přímo z Paříže tenis, ale zaměříme se i na fotbal.

0: Coldplay v našem vysílání v 16 hodin a 7 minut na Radiožurnálu Sport jste dnes mohli živě slyšet o dvou světových událostech, řekněme světových pohárech, které se konaly v Praze. Ještě jedna bude vrcholit. Ta první, která skončila zhruba před hodinkou, to byl světový pohár ve vodním slalomu, který dnes vrcholil souboj v kajak krosu v téhle stále velmi čerstvé disciplíně. Už dopoledne vyhrála časovku mezi ženami Kateřina Beková. Nicméně ta pak skončila ve vyřazovací fázi ve čtvrtfinále stejně jako Tereza Kneblová. Muži byli v semifinále 3, 2 z nich postoupili do finále a Jakub Krejčí vyhrál celý kajakros. Vít Přindiš skončil na stříbrné pozici, takže další medailová radost pro české fanoušky, kterých bylo troje opravdu hodně. Potom, co už Jakub Krejčí mezi kajakáři získal zlato a také v předešlém dni Martina Sadková stříbro mezi kanoistkami. No a co se týče té druhé disciplíny, to je sportovní lezení, které už od středy baví fanoušky na pražské Štvanici, po čtvrté v historii světový pohár právě v Praze, poprvé na Štvanici. No a dnes se všechno vyvrcholí disciplínou lezení na obtížnost, aktuálně výsostnou disciplínou českého zástupce Adama Ondry, který se představí ve večerním finále, postoupil tam jako pátý nejlepší muž semifinále a celý ten program bude vrcholit od 19 hodin, samozřejmě i za přítomnosti našeho reportéra Jakuba Kanty, tak poslouchejte i večer Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
0: Ještě než se vrátíme do Paříže na finále Antukového Grand Slamu Roland Garros mezi Alexandrem Zverevem a Flaviem Kobolim, konkrétně na druhý set, tak pojďme zase se trošku naladit na fotbalové mistrovství světa, na které už se chystá česká fotbalová reprezentace přímo v dějišti. Plánovaně se přestěhovali Češi z New Jersey do Fort Worth v americkém městě na severu Dallasu. Má národní tým hotel, odkud bude cestovat k utkáním mistrovství světa. Trénuje ale na nově postavené stadionu v nedalekém Mansfieldu. Závěrečný díl našeho seriálu věnujeme přípravě ve Spojených státech amerických.
2: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
3: Popsal stadion, na kterém se během světového šampionátu připravuje česká reprezentace, den před otevřeným tréninkem pro veřejnost jeho generální manažer Scott Norton. Na národní tým se přišli podívat stovky lidí, včetně zástupkyně organizace Sokol Dallas a České školy Václava Havla Niny Markusenové, která v Texasu žije už čtvrt století.
4: V Dallasu se žije v celku dobře, ale samozřejmě domovina mi bude vždycky chybět. Je to takové, člověk bydlí srdcem na dvou kontinentech.
5: Máte nádherné naušnice, jenom popíšu posluchačům, že to jsou vlastně vlajky Česka, máte českou státní vlajku. Jaký je váš vztah k fotbalu?
4: K fotbalu, tak řekla bych, kopanou jsem hrála už na vsi jako malá holka, takže že bych řekla aktivní přístup, že bych úplně byla každovíkendovým divákem, tak to nejsem, ale samozřejmě, když do toho zamícháte českou reprezentaci, tak samozřejmě u toho musím být.
5: Přijde vám, že Texas nebo obecně celá Amerika žijou mistrovstvím světa?
4: V každém případě je to veliká událost pro nejenom pro sportovní fanoušky, ale samozřejmě z pohledu každého biznisu je to vítaná příležitost.
3: Zatímco tréninkový kemp má národní tým v Nížině v Mansfieldu, tak úvodní zápas skupiny odehraje v Guadalacháře, která je v takové nadmořské výšce jako hora Sněžka. Proto realizační tým české fotbalové reprezentace intenzivně řeší, jakým způsobem na neobvyklé podmínky nejlépe fotbalisty aklimatizovat.
6: Připravujeme se na to už od začátku našeho srazu, kde jsme se potkali v Praze, máme určitý podmínky.
3: Popisuje obránce národního týmu Robin Hranáč.
6: Tréninky na to přizpůsobený, aby jsme se dokázali dobře aklimatizovat a přijíždíme tam jako v co nejkratší dobu, aby jsme vlastně nebyli poznamenaný tou vejškou. Trénink je tak specifický, že jak bych to popsal, no, máte trénink ve vysokém teplu, v určitý tepové frekvenci, a zařazujeme to třeba třikrát během týdne, takže hráči jsou na to zvyklí a tím vlastně si budujete nějakou tu odolnost vůči té výšce. A osobně se toho nebojím, spíš se těším na novou výzvu v tomhle. No.
7: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
3: Doplnil hranáče asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek. Česká reprezentace vstoupí do světového šampionátu v noci ze čtvrtka na pátek. Hrát bude proti Jižní Koreji a na této stanici naladíte přímý přenos. Z texaských měst Mansfield a Fort Worth, nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Jedna taková zajímavost, která se týká přípravy jednoho ze soupeřů české repre ve skupině mistrovství světa. Jižní Afrika, která bude hrát s Čechy jako druhý soupeř, tak hrála s Jamajkou, ale za zavřenými dveřmi bez diváků i médií. Bylo to v mexické Pachuce. A teď je otázkou, zda je věrohodný ten výsledek, protože jihoafrická média i statistické servery uvádí, že to bylo 1-0 pro Jar, který tedy měl porazit Jamajku, ale jamajské zdroje prý uvádí, že to dokázala Jamajka ještě srovnat a skončilo to 1-1. Tak teď komu věřit? Každopádně jisté je, že reprezentace přezdívaná Bafana otevře celý mundial zápasem s Mexikem 11. června. Pochopitelně i na Radiožurnálu Sport tenhle vstupní duel budeme sledovat a budeme ho vysílat v rámci přímého přenosu. Stejně jako vysíláme pravidelně také zápasy tenisového Roland Garros, aktuálně ten úplně poslední finále mužské dvouhry mezi Němcem Zverevem a Italem Kobolem, druhý set, a kolega David Prouza přímo z Roland Garros. Davide, vítej ve vysílání, dobré odpoledne.
8: Opět hezké odpoledne a stále podobné zprávy, stejně jako v prvním setu, který získal Alexander Zverev 6-1, tak i v tom druhém je opravdu neuvěřitelně dominantní na svém vlastním podání. Když nezíská bod rovnou z toho prvního pokusu, tak si tím dělovým servisem vytvoří takovou situaci, že ukončí výměnu buď následujícím úderem, nebo pak tím druhým v pořadí. Na každý pád Alexander Zverev proplouvá zatím těmi svými servisovými gemy opravdu velmi jednoduše a zároveň na každém příjmu trápí Flavia Koboliho. Ital teď na začátku druhé sady si udržel vlastní servis a přerušil tak tu nepříjemnou sérii nebo ten nepříjemný trend z první sady, kdy se mu to povedlo jenom jednou ze tří pokusů. Teď je to proto 1-1, servíruje Alexander Zverev zprava druhé podání. Situace vzácná pro Koboliho, o to důležitější trefit správně return, což se mu daří relativně, ale Alexander Zverev zase teď těží z toho, že zahrál velmi hluboko k základní čáře. Koboli šel do absolutního risku. Backendový winner po léně, sice dobře vymyšlený, ale o poznání hůře provedený. A tak je to 40-0, Alexander Zverev a stále stejná písnička na servisu, bez komplikací, a i proto získal celkem jednoznačně první set 6-1, protože ty všechny tři své servisové gemy dohrál do vítězného konce. Teď se o to snaží na začátku druhé sady. Také velmi dobrá, tvrdá rána Zvereva a pak následně neuvěřitelně přesně umístěný forehand inside out. Tohle, kdyby bylo o centimetr vedle, tak je to out, takhle je to na lejně. Parádní práce pro Alexandra Zvereva, který vede 1-0 na sety a ve druhém setu 2-1.
0: David Prouza přímo z finále mužské dvouhry z tenisového Roland Garros. No a vypadá to, že by se Němci mohli dočkat prvního grandslamového titulu od roku 1996, kdy triumfoval Boris Becker v Austrálii. Od té doby Německo čeká a teď Alexander Zverev při svém čtvrtém grandslamovém finále možná naváže právě na tuhle legendu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Za chvilku vrátím slovo Davidu Prouzovi do Paříže, nicméně teď jeho další výsostná disciplína, tak se mu předem omlouvám, že to třeba není úplně tak ideální jako z jeho pohledu, ale alespoň moderátorsky na dálku sledujeme také velkou cenu Monaka Formule 1. No, je to tedy velmi nedramatické, protože Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace, vede aktuálně o téměř půl minuty před druhým Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Na třetí pozici je Charles Leclerc, který také jezdí ve Ferrari. Ten má na Hamiltona ztrátu necelé 4 sekundy, což by znamenalo, kdyby takhle dojeli, že by skončil druhý, protože Hamilton si veze po té své zastávce v boxech už 5-sekundovou penalizaci, kterou způsobila nepřiměřená rychlost v té boxové uličce. Jinak aktuálně 57. z 78 kol, to znamená nějakých 20 dokonce. 20 kol dělí tedy Kimiho Antonelliho, mladičkoho Itala, od toho, aby vyhrál pátou velkou cenu Formule 1 a upevnil si tak své vedoucí pořadí nebo vedoucí místo v čele šampionátu. To, jak daleko má svůj první grandslamový titul v tenisové kariéře Alexander Zverev, je otázkou, ale vypadá to, že by to mohly být třeba už jen necelé dva sety. No, ostatně můžeme se zase vrátit do Paříže na finále mužské dvouhry na Roland Garros. Slovo má David Prouza.
8: No, blízko je určitě Alexander Zverev, zároveň hraje se na tři vítězné a pochopitelně ta úroveň, kterou zatím předvádí Němec, podle mě nelze udržet po celé tři sety. Flavio Cobolli dělá teď maximum pro to, aby uhrál další svůj servisový game, prohrává 1-6 a 1-2 s Alexandrem Zverevem ve finále Roland Garros, ale také vede při svém podání 30-0, tak se zdá, že by i Flavio Cobolli se mohl dočkat jednoho gemu takzvaně bez komplikací, kdyby trochu pošetřil síly, teď netrefil úplně dobře první podání. Nevypadalo to jako velká rána, přesto 207 km za hodinu. Flavio Cobolli také umí podávat velmi slušně, ale Alexander Zverev teď neuvěřitelným způsobem zamázl z returnu ten balonek s forehandu křížem a Cobolli se opravdu mohl jenom ohlédnout a kdyby chtěl, tak by klidně mohl i zatleskat svojí levou rukou do výpletu, protože tohle bylo hodno uznání. Neuvěřitelně přesná rána od Alexandra Zvereva, který to zatloukl

0: je to gem pro Itala, který srovnává na 2-2 a teď gestikuluje směrem k fanouškům, aby ještě více zatleskali svými dlaněmi, aby ještě více zabouřili, zabékali a třeba donutili Alexandra Zvereva k tomu, aby si poprvé začal strachovat o svůj servisový gem. Zatím právě na podání Zverev excelentní, v mezihře vynikající. I proto je to 6-1 a 2-2 z pohledu německého reprezentanta. Jan Piruška zmiňoval to dlouhé čekání na grandslamový titul německého tenisty. Opravdu to, co nedokázala generace Niklase Kiefera, to, co nedokázal Tommy Haas a další, tak by teď mohl zvládnout Alexander Zverev a bylo by to samozřejmě úžasné pro tuhle tenisově velkou zemi, která má samozřejmě obrovskou historii v tomhle sportu. Koboli teď se snaží lobovat Zvereva, ten si počká na tu smeč a netrefí ji úplně dobře, ale dostatečně dobře na to, aby z toho byl úvodní 15 tohoto gemu. Byla to opravdu velmi náročná smeč Zvereva, který u toho trochu couval. Zároveň měl ale štěstí, že sluníčko měl v zádech, takže nemusel úplně řešit to, jestli se mu balon ztratí v té záři nebo ne. A proto se do toho dokázal taky nakonec trefit a vede 15-0. 2-2 ve druhém setu, k tomu 1-0. Vedení v zádech má Alexander Zverev, který si teď zase opravdu mnohokrát ťukne balonkem o zem a teď bude podávat zleva kam si k servisové čáře, ale o pár centimetrů delší, než by si Zverev představoval. Takže druhé podání, ale stále platí to, co platilo i v souboji Zverova s Menčíkem, kdy se prostě Němec trefoval do těch prvních servisů velmi pravidelně a jenom málo kdy dával Menčíkovi šanci na tom druhém podání. Teď se to stalo, Koboli může být trochu agresivnější, ale zároveň také musíme připomenout fakt, že Alexander Zverev prostě reaguje na všechno skvěle, trefuje ty balony o trochu dříve po dopadu než Koboli. To znamená, že Koboli má mnohem méně času na to něco vymýšlet ve výměnách a než se naděje, tak si začne bránit. Teď ztrácí 0-30 při servisovém gemu Alexandra Zvereva, který už po několikáté vstupuje právě ťakle jednoznačně do té hry, kdy on sám má k dispozici podání 30-0, 1-0 na sety, 2-2 ve druhém. Alexander Zverev podává zprava na Koboliho, který teď hodně přiriskoval své postavení a to se mu hrubě nevyplatilo, protože Zverev mu nedal sice ESO, ale je to bod z podání a Koboli, kdyby stál o metr dál za čárou, tak by možná na to dosáhl. Takhle do toho opravdu jenom čukl rámem rakety, 40-0 pro Alexandra Zvereva a nezávidím Kobolimu tady ani jeden ten returnový gem, protože přijímat servisy Zvereva, hrajícího v této absolutní psychické pohodě, tak to je bolestné na pohled a myslím, že to bude ještě bolestnější pro Koboliho, který to teď reálně prožívá. Další obrovská rána od Zvereva, který se přibližuje k síti a hraje jednoduchý, opatrný forehandový vítězný balónek do míst, kde nemůže být Flavio Koboli a Alexander Zverev, který vyhrál první set nad Italem 6-1, vede v tom druhém 3-2.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Za Davidem Prouzou se pochopitelně zase brzy vydáme, jenom připomenu informaci, o které on mluvil dlouho v našem vysílání už dopoledne a také z kraje odpoledního vysílání. Kateřina Siniaková má 11. grandslamový titul v deblu ve své kariéře a to považte ze 14 finálových účastí a samozřejmě s různými kolegyněmi. Teď poslední dobou hraje s Taylor Townsendovou, americkou kolegyní, no a společně porazili srbsko-kazachstánský pár Danilinová Kruničová 2-0 na sety za hodinu a 33 minut a opravdu Kateřina Siniaková připsala velmi důležitý další triumf do své bohaté sbírky, takže jí moc gratulujeme. Mluvili jsme o tom, že Alexander Zverev usiluje o první grandslamový titul vůbec v kariéře v rámci tedy singlového snažení. Soupeřem mu je Flavio Koboli z Itálie a jak jste slyšeli od Davida Prouzy, tak zatím to je jednoznačné, ale nás zajímá, zda dokáže německý reprezentant udržet tu nastavenou laťku a třeba zápas dotáhnout během několika desítek minut k vítěznému konci. Průběh a pokračování druhého setu dál z Paříže komentuje kolega David Prouza.
0: Ještě chviličku probíhá přestávka a tak můžete pod mým hlasem slyšet také písničku od zpěvačky Riany, ale ta za chviličku skončí, protože Alexander Zverev už se zvedl ze své lavice oproti souboji s Jakubem Menčíkem. Tentokrát chodí o poznání rychleji na svoji polovinu kurtu. Alexander Zverev zatím velmi v dobré pohodě, v dobrém rozpoložení, připraven returnovat. Flavio Koboli bude zase pod tlakem, protože je každý jeho servisový gem trochu delší než ten Alexandra Zvereva a už několikrát se Němci povedlo celkem bez problémů prolamovat podání Itala. Teď už pokyn Eparového sudího, který tady dává teď i povel Kobolimu, aby se zvedl a už šel na svou půlku kurtu.

0: Jakoby se trochu Italovi nechtělo, nedivím se, protože hrát proti Zverevovi je prostě letos na Roland Garros opravdu nesmírně náročná záležitost. Pryč je čas z loňska, kdy Zverev možná i v pozici mírného favorita nastoupil proti Djokovičovi a prostě ten zápas nezvládl. Odservíroval dobře jeden set a pak už to byla vlastně taková srbská show. Teď Flavio Cobolli zahajuje svoji vlastní italskou show v SM, takže vede 15-0, ale taky prohrává 1-6 a 2-3 ve finále Roland Garros. Vrátím se ještě k tomu souboji Djokoviče se Zverevem z loňska, kdy to prostě Němec trochu neudržel mentálně a pak se mu trochu rozsypala i ta mezihra celkově. Teď už několikrát a naposledy s Jakubem Menčíkem ukázal, že jestli nějaké slabiny měl v minulosti, tak na nich zapracoval a po všech stránkách je to velmi komplexní výkon od Alexandra Zvereva, který teď chybuje z backendu, lacinější chybička ho stojí stav 0-30. Cobolli na cestě k dalšímu zisku servisového gemu, mohl by srovnat na 3-3, ale potřebuje ještě dva 15. Teď se mu povedlo dvakrát se opřít správně do prvního servisu a hned je ten gem jednodušší. Ale zároveň Cobolli ví, že tahle série klidně může skončit, anebo může se taky stát, že trefí skvělý první servis a přiletne mu tam velká rána zpátky z rakety německého tenisty, který prostě ty podání čte dobře, ať už je to Cobolli, nebo Menčík, nebo Macháč, další ze soupeřů německého tenisty na letošním Roland Garros. Prostě Zverev, a budu se opakovat, je ve velmi dobrém rozpoložení. Teď ale prohrává 0-40, bod v podání zapisuje Cobolli zprava a k radosti té modré skupiny tady v diváctvu, která fandí rozhodně italskému tenistovi, tak je to teď velmi blizoučko. Stavu 3-3. Pakliže následující výměnu Flavio Cobolli zvládne. Zverev se teď zatlačil, hodně se dostal pod ten balonek, skoro se až ohnul, tak zvláštně, aby měl největší kontrolu nad tím míčkem a to se mu nakonec povedlo. Udržel balon ve hře o úder déle než Flavio Cobolli, takže sníženo na 15-40. Ital bude servírovat zprava na Zvereva a Němec zase ubezpečil v tom, že pak, když se dostane do výměny a je trpělivý, tak to nese své ovoce a dokáže Itala trápit. Ten tak opravdu zatím nemá úplně kudy a jak na Zvereva vyzrát, může se to samozřejmě velmi rychle změnit. Může najít Cobolli trochu lepší rytmus, začít hrát lépe, pokud jde o údery, které jsou vítězné. Všechno může být ještě hodně dramatické. Zatím ale Alexander Zverev pevně svírá obtěže tohoto zápasu. Tak 40-15 je stále ten stav, který platí a teď už to neplatí, protože je to 40-30. Vítězný balon Zvereva po čáře, který jen tak takže neproletěl vedle sítě. Bylo to někde těsně nad sloupkem, ale neuvěřitelný úhel a krásná kontrola z rakety Alexandra Zvereva. Teď ještě opakovaný záběr, tak nad sloupkem to ještě bylo, ale stejně ten balonek proletěl v podstatě nad nejvyšším místem nebo nad nejvyšší sítí, která může být na tenisovém kurtu a přesto se snesl na té krátké vzdálenosti podél čáry a je to 40-30. Cobolli má ještě jednu možnost, aby srovnal na 3-3. Velká rána z prvního podání, Zverev to stihne, ale tentokrát už ho páska nepodržela a myslím si, že Cobolli mu se hodně ulevilo, protože tohle by bylo téměř neřešitelné. Ten míček by spadl okamžitě za síť. Cobolli sice u sítě byl, ale hrál by úplně ze spoda. Nemusí to řešit. Je srovnáno na 3-3. Fanoušci to kvitují. Za malou chvíli půjde podávat Alexander Zverev, vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, tak jako jste slyšeli o úspěchu Kateřiny Siniakové v deblu, která získala 11. grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu 12. má ještě z mixu z loňského Wimbledonu. Kateřina Siniaková udělala další krok vstříc k tomu, aby byla jednou v té skupině opravdových deblových legend a co je na tom nejobdivuhodnější, stále se věnuje singlu, na rozdíl od jejich dnešních soupeřek. Stále Kateřina Siniaková bojuje na singlových zápasech, na Grand Slamech, na tisícovkách a pohybuje se ve světovém žebříčku v první 50. pravidelně. Klobouk dolů před Kateřinou Siniakovou a klobouk dolů před prvním servisem Alexandra Zvereva, díky kterému je to teď 15-0. Němec si zase pomohl velikou ránou, které nechyběla přesnost. 15-0, 3-3 a první set má Alexander Zverev už získaný 6-1. Další velká rána. Cobolli se dokázal ubránit, ale je hodně daleko za základní čarou. To znamená, že nemá šanci úplně dělat problémy Zverevovi, musí běhat ze strany na stranu a to dřív nebo později se prostě projeví na schopnosti Koboliho držet se ve výměně. Teď si Ital trochu buď protahuje jednu svoji ruku nad hlavou, nebo gestikuluje vstříc svému týmu cosi, nějakou informaci, která ale nešla úplně rozluštit. Na každý pád Alexander Zverev vede 30-0, 3-3 v druhém setu. Zaplněný kurt Filipa Chatriera sleduje finále Roland Garros, které určitě dá nového šampiona. Jestli to bude Zverev nebo Koboli, to se dozvíme v příštích desítkách minut nebo v příštích hodinách. Schovaný stopbal od Zvereva a pak následně takové improvizační řešení od Němce, které ale nebylo úspěšné. Zverev zkrátil balón, ale zůstal u základní čáry. Pak na poslední chvíli začal směřovat vstříc síti a vstříc soupeři a musel hrát takový zvláštní forehandový volej, kdy už se ten balonek ale hodně snášel k zemi a tohle se prostě nedalo vytáhnout na síť. Alexander Zverev teď trochu, řekněme, prováhal tu situaci, ale stále vede 30-15, servíruje. Může zleva si teď pomoci třeba další velkou bombou ze servisu. Nechme se překvapit. Podání Alexandra Zvereva kam na téčko. Do forehandu Koboliho, pak se Zverev přibližuje k síti a je prohozený. Flávio Koboli teď udělal to, co se mu několikrát v prvním setu nepovedlo, když ten pokus zastavila páska nebo síť obecně. Tak tentokrát Zvereva prohodil a samozřejmě i Němec trochu někdy musí nabídnout příležitosti Kobolimu a je to na Italovi, jestli je využije. Otázkou je, jestli je využije příště, jestli dostane možnost zastavit 30-30, kdy je to asi nejvyrovnanější na servisu německého reprezentanta za dlouhou dobu, tak teď se ukáže, jaké nervy má Alexander Zverev, jestli si pomůže velkým servisem, nebo jestli Koboli se dokáže dostat do výměny, nebo případně třeba i zamáznout rovnou return. To se nestane, protože to zase byla obrovská rána od Zvereva, ale následně chyba. Němec se úplně dobře nesklonil ke svému backendu, který netrefil čistě a je z toho velký out. A hlavně je z toho breakball pro Flávia Koboliho, takže dejme tomu v polovině druhého setu, můžeme to snad říci, je to 3-3, tak má Flávio Koboli jedinečnou příležitost dostat se zpátky do zápasu. 3-3, 30-40, Alexander Zverev na servisu bude podávat zleva na Koboliho, který ve vrcholném soustředění teď připraven returnovat možná další velkou ránu od Alexandra Zvereva. Nadho se rána servis na téčko, na lineu, ale Koboli dobře reaguje, takže výměna je teď rozehraná a od základní čáry si oba tenisté vyměňují balóny. Koboli teď hodně opatrný, ale to samé vlastně můžeme říci i o Zverevovi, který rozhodně chybovat nechce. Přes backend se teď snaží útočit backendem po čáře, donutil Koboliho se rozběhat, ale stále Ital v defenzivní pozici úspěšný, teď velmi pomalý forehand od Alexandra Zvereva, ale vlastně jakmile zahraje jeden pomalu, druhý reaguje a ta výměna je určitě asi nejdelší ve druhém setu, možná i v zápase. Teď ale výborně Zverev backendem cross, ale ještě to není hotové, stále se Koboli dokáže bránit a tohle bude out, nebude, bude. Zverev se ubránil, respektive útokem se dostal zase na schodu, odvrátil breakball, byl hodně dlouho velmi opatrný, ale nakonec dvěma skvělými údery vybojoval schodu. Za malou chvíli také informace pro posluchače Radiožurnálu, protože je půl páté. Alexander Zverev, schoda a stav 3-3 ve druhém setu. První set vyhrál Alexander Zverev 6-1, v tom druhém je to 3-3, Zverev servíruje a schoda. Zverev před malou chvílí odvrátil breakball. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. A můžeme dál pokračovat veselé v přímém přenosu. Klíčový moment, klíčový gem možná pro jednoho či druhého tenistu. Záleží, kdo ho získá. Alexander Zverev servíruje zprava na Koboliho na téčko. Koboli to bere hodně do výšky. Zverev počká, až ten balonek spadne a pak bude smečovat de facto úplně u sítě. A vybral si místo, vlastně jakékoliv, které by si vybral, by bylo správné. Takže ten hřebík od Alexandra Zvereva skončil mimo dvorec. Koboli, i kdyby trefil stranu, tak by na to nedosáhl. Potřeboval by k tomu minimálně jedny štafle. Takže je to teď zase výhoda pro Zvereva pro změnu a možnost dostat se do vedení 4-3. Každopádně pro Koboliho důležitý moment, ať už vyhraje tenhle gem nebo ne, tak si může v hlavě odškrtnout, že je schopný o servis soupeře bojovat. I to v dlouhodobém hledisku může mít vliv na vývoj toho zápasu. Zverev podává zleva, tentokrát nepřesně. Dvakrát se trefil do prvního podání, když to potřeboval nejvíc. Teď to není tak žhavé. Zverev si může klidně dovolit chybu a ten game bude dále pokračovat, ale na to samozřejmě určitě Alexander Zverev nemyslí. Bude chtít velmi rychle zabalit tenhle game a jít si sednout za vedení 4-3. Druhé podání Alexandra Zvereva, které je ale dlouhé, takže jsem to trochu přivolal Zverevovi. Dvojchyba, stav 40-40 a rozhodně nejvyrovnanější pasáž zápasu v finále Roland Garros mezi Němcem Zverevem a Italem Kobolim. Oba usilují o premiér. Premiérový titul na singlu na grandslamových turnajích. Blíže mu je zatím Alexander Zverev z toho důvodu, že vede 1-0 na sety. V tom druhém je to vyrovnané 3-3 a teď další schoda. Alexander Zverev servíruje na Flávia Koboliho, který teď trochu se přizpůsobil taktice Zvereva na returnu a stojí také znamenitě daleko, ale stejně i když stál 4 metry od základní čáry a trefil stranu, tak si Zverev vybojoval ESO. V pravou chvíli mu zase první podání přináší body. Je to gamble na 4-3. Flávio Koboli ale také teď tak daleko, že kdyby Zverev do toho jenom lehce plácil servisem ze spoda, tak jako to dělá třeba Corentin Moutet, tak jako to dělal kdysi Michael Chang Ivanu Lendlovi a další, tak by určitě slavil úspěch. Ale Zverev servíruje klasicky, konvenčně ze zhora, trefuje se za čáru, takže má zase už jenom druhé podání. Na minulý gamble dal dvojchybu Alexander Zverev, je si toho bez pochyby vědom, je očekávatelné, že teď bude opatrnější na druhém servisu, zároveň taky může jít proti proudu a vypálit velkou bombu, jako to dělával Jakub Menčík na cestě do semifinále. Je to spíš ta první varianta, opatrnější servis, nicméně Koboli je tak daleko, že nemůže úplně útočit a teď se dívá zase, jak zrychluje Alexander Zverev, ale zároveň velmi dobrá defenzíva od Koboliho, velmi dobrý stopball a srovnáno zase na 40-40. Ital teď ukázal něco ze svého repertoáru pestrých úderů. Schovaný kraťas z forehandové strany, to je tenisová lahůdka, věc, kterou určitě neumí každý. A co je na tom působivé, že pár míčů předtím, než došlo k tomuhle kraťasu, tak zahrál Zverev velikánskou ránu z backendu, v podstatě bez rotace a Koboli to dokázal ustát a nakonec přechytračil Zvereva, který se sice trochu rozběhl, ale pak si to rozmyslel, šel zpátky k základní čáře, jako by si říkal, tohle nemám zapotřebí, budu se soustředit na svůj další servis. 40-40, určitě nejdelší gem v zápase. 7,5 minuty už se hraje o servis Alexandra Zvereva, který teď tenhle úder předvede z pravé strany za chvíli, ale netrefil se do něj ideálně a tak úder rychlostní 215 km za hodinu je zbytečný, nepočítá se. Alexander Zverev má teď další příležitost, ale už jenom na druhé podání. Koboli stejně velmi schovaný za základní čarou, netroufá si jít zase dopředu, jako to udělal třeba v minulém servisovém gimu Zvereva. Teď se Němec přibližuje k síti a bude smečovat při couvání, takže to není úplně dominantní smeč a výměna tady může pokračovat. Koboli se teď zdařile brání, ale další velká rána od Zvereva, který opravdu ty backendy si vychutnává, ale zatím s nimi neukončil tuhle výměnu ani teď, když bije velký forehand křížem. Pak sám zkracuje, také ukazuje Kobolimu, že umí rád stopbaly, tentokrát z backendové strany, ale i tohle byl opravdu perfektní úder a tomu tleskají i italští fanoušci, protože tohle zase byla ukázka toho, proč je Alexander Zverev nasazenou dvojkou a třetím nejlepším tenistou na světě, pokud jde o žebříček ATP. Gamble na 4-3, to už tady několikrát bylo, Alexander Zverev má teď další příležitost jít si sednout na lavičku a myslím si, že už by to ocenil, protože tenhle game se hraje přes 8 minut. Alexander Zverev do toho musí mlátit vícekrát, než na co byl zvyklý na začátku zápasu. Servis na téčko, Koboli to jen tak, ale přes pásku dostal do kurtu Zvereva a ten následně chybuje z backendu po léně, takže ne a ne skončit tenhle ten servisový gem Alexandra Zvereva. Velká zkouška, řekl bych, pro Němce, kterou pokud zvládne, tak si troufnu tvrdit, že bude zase o krok blíže zisku Grand Slamového titulu, který by byl první, ale zároveň, jak se říká, je to blízko, ale je to také hodně daleko. Na kraji nebo na ochozu dvorce Filipa Šátriera nápis, který se z angličtiny dá přeložit jako, že vítězství patří těm nejhouževnatějším. To v minulosti platilo, když tady vyhrával Rafael Nadal. Teď se ukáže, kdo je houževnatější z dvojice Alexandra Zverev Flávio Koboli. Zverev vyhrál první set 6-1. Teď je to 3-3 ve druhé sadě. Schoda, servíruje Alexandr Zverev, má už jenom druhý pokus na svém podání a bojuje o to, aby získal další gem na servisu, ale dělá si to složité, dává dvojchybu na schodu, což taky není nic příjemného a Zverev tak dává možnost Kobolimu po delší době zahrát si na breakball. Jeden už Ital měl, nevyužil ho. Teď má další příležitost, dá se očekávat, že fanoušci se zase trochu více rozbouří. Otázkou je, jestli empirový sudí bude umravňovat ten dav, nebo jestli počká, až to takzvaně přírodně stichne a děje se ta druhá varianta. Alexander Zverev teď už v momentě, kdy je zase jsou podmínky pro rozehrání výměny, tak připraven na levo podání. Kam? Na téčko, do těla. No, na téčko, trochu do těla Koboliho a pak přichází chyba. Tohle muselo přijít dříve nebo později. Flávio Koboli se vrací do zápasu, prolomil servis Alexandra Zvereva ve druhém setu a vede 4-3.
1: Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport, velmi dramatické finále mužské dvouhry, alespoň co se týče druhého setu a toho skončeného gemu, který jste poslouchali od Davida Prouzy. Zverev, Koboli, bude to dál pokračovat, nicméně my sledujeme taky aktuálně zastavenou velkou cenu Monaka, protože po 68 kolech a po dvou událostech, kdy musel vyjet safety car, se teď čistí trať po nehodě Charlesa Leclerca a tak se nepokračuje, jestli jsou aktuálně v boxech a čeká se na obnovení závodu. Co se stalo od té doby, co jsme nereferovali o velké ceně Monaka? V 60. kole měl nehodu Lance Stroll z Aston Martinu, když vyjel do bariéry, pak tedy následovalo několik koleček za safety carem. No a bylo to v pořadí vedení Kimi Antonelli z McLarenu, Hamilton, Leclerc z Ferrari a Isaac Hadjar z Red Bullu. Nicméně v 68. kole, kdy došlo k obnovení závodu, tak měl hned nehodu Charles Leclerc z Ferrari. Takže on vlastně teď zastavil svou nehodou, kdy nedotočil pravotočivou zatáčku a vyjel do bariéry, tak zastavil ten závod nějakých 10 kol před koncem a otázkou, kdy se bude pokračovat. Nicméně předtím, než se přerušovalo, měl Kimi Antonelli, ne z McLarenu, ale z Mercedesu pochopitelně, tak měl téměř půlminutový náskok a směřuje tak za dalším vítězstvím v tom sezónním šampionátu a za potvrzením té své dominance v letošní sezóně. Na Radiožurnálu Sport posloucháte o pestrých disciplínách. My v další pauze finále tenisové dvouhry na Roland Garrose vrátíme k úspěchům českých vodních slalomářů v Troji. Nicméně teď ještě bude následovat možná dohrávka druhé sady v podání Itala Koboliho a Němce Zvereva ve finále dvouhry na Roland Garros. V Paříži je David Prouza a dál komentuje.
0: A jsou tam také Alexander Zverev s Flaviem Kobolim a první jmenovaný, řekl bych, mírně rozhozen tím, že neudržel svůj servisový gem. Prohrává 3-4. Koboli podává 15-0 k tomu náskok pro Itala, když Zverev zahájil tento gem napřímu celkem velkou nevinucenou chybou a je mírně frustrovaný určitě z té situace. Měl to krásně rozehrané, neříkám, že byl o break nahoře, to ještě ne, ale pořád si všechny servisové gemy držel velmi jednoduše, až do toho posledního. Teď proto prohrává 3-4, Koboli přes druhý servis rozehrává tuhle výměnu a možná začne být prostě o poznání trpělivějším hráčem a čekat na chyby, které Alexander Zverev moc nevyrábí. Zatím na cestě do finále Roland Garros jich opravdu nedělal moc, ale je možné, že samozřejmě ve finále trochu přijde. Třeba slabší chvilka, kterou si Zverev vybere a z toho by mohl Flavio Koboli pochopitelně těžit. Nesmí ovšem sám nabízet svými chybami příležitosti pro Zvereva. Teď to tak udělal, je to 15-15. Na servisu Koboli je pro něj naprosto klíčové a zásadní teď ten servisový gem podržet. Ať už získá druhý set nebo ne, tak těch 5 gemů jeho jména je samozřejmě psychicky pak hodně náročné pro Zvereva to ještě otáčet. Pokud by si teď nechal Koboli také vzít vlastní servis, tak by to rázem zase mohlo být o poznání jednoznačnější. Zverev by našel ztracenou jistotu. Takhle je to trochu v rukou Itala, který si pomáhá teď perfektním oběhnutým forehandem z backendové strany dvorce. Trefuje ho na lineu a Alexander Zverev poprvé v problémech, teď už opravdu to můžeme říci, 30-15 vede Koboli, vede 4-3 ve druhé sadě. Zverev daleko za základní čarou bude za chviličku přijímat podání Flavia Koboliho, ale určitě má zatím nejhorší moment v celém finálovém zápasu. Připomínám, že první set získal za nějakých 35 minut 6-1. Teď ale ztrácí 3-4, 15-30, servíruje Flavio Koboli na centrálním dvorci Filipa Šátriera. Krásné podmínky, sluníčko svítí, nějakých 22 stupňů, ideální na to hrát v finále. Roland Garros teď si Koboli přitáhl Zvereva k síti, pak ho prohodil a udělal to nejlíp, jak mohl, protože Zverev si dal velký sprint, následně už se musel jenom sklonit před uměním svého soupeře, takže trochu ubral ze svých sil a zároveň Koboli získal bod, pro něj ideální konstelace. Ital teď vede 40-15 a drobný možná pískot směrem k Alexandru Zverevovi, který tam teď tak gestikuluje směrem k svému trenérskému boxu. Není rád, není spokojen, to je vidět, ale zároveň není to tak, že by nějak mu někdo škodil. Celé si to způsobil sám tím, že přišel o vlastní podání, což dosud zvládal výborně a jednou se mu to nepovedlo, teď Koboli může potvrdit ten break, odskočit na 5-3, jestliže zvládne tuhle následující výměnu, vede 40-15, velký, krásný úder od Koboliho z backendu, pak následně tvrdá rána z forehandu, ale i Zverev samozřejmě se umí bránit a ukazuje to právě teď, ale páska, no komu pomohla, asi spíše Zverevovi, je to tak. Páska, kterou trefil Koboli, tak zvedla ten balónek celkem výrazně, následkem čehož do toho mohl prásknout Alexander Zverev a další úder od Koboliho už byl nepřesný. To znamená 40-30 a Flavio Koboli má ještě jeden gimbal, ale už to nevypadá na té grafice tak hezky. Jako 40-15, teď už je to jenom o 15. Fanoušci cítí, že Koboli potřebuje jejich podporu, tak se teď i trochu rozespívali, zase budou muset ovšem se stišit a za malou chvíli se znovu začne hrát, bude servírovat Flavio Koboli a to při stavu 40-30 a 4-3 ve druhém setu. Servis ven z kurtu, tam se natahuje s Zverev jednou rukou a Koboli smečí, ukončuje tento gem, vede 5-3. Alexander Zverev teď bude servírovat, bude se snažit udržet ještě ve druhém setu, ale všechno má teď v rukách italský tenista Flavio Koboli, který prošel do finále bez zápasové zkušenosti. Matteo Arnaldi totiž kvůli nemoci do toho duelu vůbec nenastoupil, takže Flavio Koboli určitě ušetřil síly, to je jednoznačné. Zároveň ale nemohl mít jeden ostrý zápas, kdyby třeba otestoval své schopnosti pro finále, takže je to takové prostě hořko-sladké, nebo je to spíše na každé straně, je to trochu výhoda i nevýhoda najednou. Teď Alexander Zverev servíruje za stavu 3-5 ve druhém setu, přibližuje se k síti po backendovém náběhu a nehraje volej, udělal dobře, je to out, který hraje Koboli z backendu. A Alexander Zverev zase ukázal, jaký má přehled, protože byl v místě, kdy už byl v podstatě téměř u sítě, nicméně rozhodl se, že ten balonek stejně hrát nebude a i na dálku ten odhad ho podržel. Takže 15-0 pro Zvereva, který prohrává 3-5, ale také vyhrál první set 6-1 nad Italem Flaviem Kobolim. Zverev podává zleva, tohle byl velikánský out, takže si to musí celé zopakovat znovu. Byl na cestě k síti, teď musí odsouvat zpátky k základní čáře a za maličkou chvíli rozehraje svůj druhý servis Flavia Koboli, tentokrát nezvykle blízko základní čáře. Toho, jestli si Zverev všimne a dá tam servis z horní rotací s velkým výskokem, bude v problém Koboli, ale neviděl to, takže Zverev zahrál Kobolimu v podstatě do rakety. Koboli teď o poznání lepší v téhle výměně, tlačí z backendu, ale pak trefuje čáru, není to out, vypadalo to tak. Velký úder od Koboliho, podpořený také velkým křikem a nese to úspěch. Koboli srovnává na 15-15, velká rána z forehandu, značí to, že Alexander Zverev už v defenzivě přestřelil základní čáru o pár decimetrů. 15-15. 5-3 vede Flavio Koboli, servíruje Alexander Zverev. A teď jste si mohli vychutnat i tohleto krásné fotbalové fandění, kterého ve vysílání Radiožurnálu Sport uslyšíte opravdu hodně v příštích dnech, týdnech, de facto měsících. Teď ale ještě tenis, nějakou chvíli Alexander Zverev servíruje za stavu 15-15, pěkný první pokus, nicméně stejně jako Koboli se nadřel na začátku na své servisové gemy, tak teď něco podobného vlastně zažívá i Alexander Zverev, který tlačí z každého úderu, ale Koboli je trpělivý, čeká na chyby a teď se dočkal další. Alexander Zverev trefil 5 krásných úderů z mezihry, ten 6. už ho nepodržel, takže prohrává 15-30 a 3-5 a dost možná se nám tady rýsuje a blíží koncovka druhé sady. Kdo by to byl řekl, po tom, co Alexander Zverev získal první set 6-1, jednoznačně bez výraznějších problémů nad Kobolim, tak teď je to Ital, který vede 5-3 a dokázal by se tak vrátit do zápasu ještě dříve než Jakub Menšík, který ztratil 2 sety, pak jeden získal a ten 4. už bohužel ne. Alexander Zverev teď servíruje zprava do středu, do těla Flavia Koboliho, ale ten returnuje v pohodě, pak dává takový opatrnější backendový úder, následně může zaútočit, nedělá to, je to opatrnější od obou tenistů. Teď Alexander Zverev se pokouší trochu změnit rytmus, zatlačit z forehandu, to se mu povedlo. Parádní rána, velké riziko od Alexandra Zvereva, který byl 3x opatrnější, než by se možná dalo očekávat, ale nakonec z forehandu vyslal opravdu velikánskou ránu, které nechyběla přesnost. To znamená, že je to 30-30, ty gemy se protahují, ta tendence je naprosto jasná. Ve druhém setu každý gem trvá o dost déle, než v tom prvním, není se čemu divit, v tom prvním skoro všechny gemy sbíral Zverev. A teď je to ne naopak, ale určitě Flavio Koboli ve výrazně lepší pozici. Vede 5-3 ve druhé sadě, 30-30. Hraje se teoreticky o setball. Pokud Koboli zvládne ustát tuhle výměnu a tlak Zvereva, který je velký, Němec se přibližuje, ale smečuje z dálky, ale stejně mu to nevadí a je to teď gamble pro Alexandra Zvereva, který může snížit na 4-5. To byla smeč mezi servisovou a základní čárou, to znamená, že bylo hodně daleko od sítě, přesto Zverev dokázal ten pohyb načasovat perfektně. perfektně a má teď tedy gembl na snížení, může udržet se v tomhle setu minimálně na pár minut ještě, prohrával by v 4-5, kdyby zvládl následující výměnu. Alexander Zverev na servisu, Flavio Okoboli připraven returnovat, hraje se hodinu a 21 minut. Druhý set má zatím výborně rozehraný Flavio Okoboli a teď rozhodně nejhezčí úder celého zápasu. Flavio Okoboli na dlouhou ruku z returnu na forehand, winner po čáře. Tohle opravdu byla absolutní lahůdka, protože Zverev trefil perfektní první servis, ale Okoboli tedy teď ukázal, že na forehandu je velice silný a tohle samozřejmě ocení i publikum. Na centrálním dvorci Filipa Chatriera pár italských vléček se tady pohupuje. Německých tu moc nevidím, ale samozřejmě je možné, že zkrátka lidé podporující Alexandra Zvereva si sebou nevzali vlajku. Ale teď můžou tedy zatleskat Zverevovi, který se přiblížil k síti a backendovým volejem v pohodlně získává následující 15 a má pro změnu zase gamble. Alexander Zverev to teď vyřešil výborně a sám také se pokusil o rychlejší řešení během výměny, protože to vyměňování od základní čáry je za prvé únavné a za druhé v tuhle chvíli, zatímco v prvním setu mu to docela fungovalo, tak v tom druhém už tolik ne. A tak Alexander Zverev prokazatelně mění taktiku, chce být teď rychlejší, přichází častěji k síti a pokusí se teď dohrát tenhle gem na svém servisu. Podseknutý, čopovaný backhand a volej, který je příliš dlouhý. Za chviličku informace taky pro posluchače Radiožurnálu. 6-1 vyhrál Zverev první sadu, druhou prohrává, nebo ve druhé prohrává přesně řečeno s Italem Fláviem Okobolim, servíruje 3-5, k tomu stav 40-40, nevyužil už dva gemboly Alexander Zverev a rozhodně trochu na něj doléhá tíha okamžiku, potom co si neudržel vlastní podání, tak je to Flavio Okoboli, který je lidově řečeno na koni a v tuhle chvíli je docela blízko zisku druhé sady, buď už teď při podání Alexandra Zvereva, nebo později při vlastním servisu, je to možné, že to je ta pravděpodobnost. Podobnější varianta po tom, co teď Alexander Zverev dává ESO zprava a vybojoval si tedy další gembol, ale stále platí to, že Flavio Okoboli po tom, co velmi rychle ztratil první sadu, tak se dokázal do toho zápasu vrátit a byť je outsiderem určitě na papíře, tak není bez šance. V boji o premiérovou grandslamovou trofej to platí pro oba tenisty stejně. Roland Garros prostě pozná nové šampiony. Už ho poznalo v kategorii žen, teď ho tedy pozná také mezi muži, ale ještě nějakou chvíli to bude trvat. 6-1 vyhrál Alexander Zverev první set, v tom druhém prohrává 3-5, servíruje a má gembol. Přímý přenos můžete dál ladit na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál. Pauza Alexandra Zvereva mezi prvním a druhým servisem nám vyšla teď vstříc. Dobrý druhý pokus, ale ještě hezčí return Flavia Okoboliho a Alexander Zverev ne a ne ten svůj servisový gem dotáhnout a to samozřejmě zase dlouhodobě může být velice příjemným znamením pro Flavia Okoboliho, který si po několikáté ukázal a dokázal, že umí returnovat i velké údery od svého německého soka. Teď po druhé za sebou zahrál opravdu fantastický winner. Jednou z backhandu, jednou z forehandu. Teď Zverev zase bude servírovat zprava za stavu schoda. Z backhandu opatrnější Alexander Zverev, který teď nechce udělat chybu, ale dost možná se jí sám dopustí, ale zatím je to v pořádku. Od základní čáry oba hráči hrají velmi agresivně, ale zároveň se to trochu dávají do ruky. Teď si rozběhává zase Zverev trochu více svého italského soupeře, ale k síti se mu nechce. Okoboli teď reaguje výborným přechodem do útoku a pak zkrácení, které je příliš krátké z rakety Flavia Okoboliho. Tohle si Ital připravil dobře, ale pak trochu hůře provedl, takže gembol zase pro změnu pro Alexandra Zvereva, ale tyhle maratonské gemy teď přichází při podání německého tenisty a to je věc, která se tu dlouho nestala. Že by se bojovalo dvakrát za sebou o servis Alexandra Zvereva, to nezvládl Jakub Menšík a ani předtím si myslím mnoho tenistů se do této situace nedostalo. Ani talentovaný Rafael Chodar, který je jeden z největších aktuálních talentů na okruhu ATP, tak teď až Flavio Okoboli ve finále bojuje úspěšně o servisy Zvereva, ten se teď skvěle trefil do prvního pokusu, ale pak co je mu to platné, když trefí dobrý první servis, ale zkazí jednoduchý forehand, zase 40-40 a stále Flavio Okoboli ještě sice neměl setball, ale drží se v tomhle gemu a může stále pomýšlet na to, že by druhou sadu získal 6-3 Alexander Zverev. v problémech v tomhle finálovém zápase na Roland Garros. Posloucháte o tom v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Úroveň toho duelu zatím velmi daleko od té, co se to hrálo loni, kdy v finále ovládl v pěti setech Carlos Alcaraz v souboji s Jannikem Sinnerem. Bylo jasné, že takovou kvalitu už asi znovu dlouho neuvidíme v Paříži. Každopádně Zverev s Kobolim se snaží teď o to, aby se tomu minimálně přiblížili, a Alexander Zverev teď ukázal minimálně další schopnost. Zahrál zkrácený balón z obrovské rány z forehandu, kterou na něj vyslal Flavio Cobolli. Přesto jí dokázal svým zápěstím stlumit a udělat takovouhle tenisovou parádu, tak to se opravdu Zverevovi povedlo. Vůbec bych se nedivil, kdyby ho takováhle výměna vrátila zpátky do zápasu a Němec ještě otočil průběh druhého setu, protože tohle opravdu je velké tenisové umění. Paráda sledovat takovéhle výkony teď v případě rakety Alexandra Zvereva, který teď se přibližuje k síti a konečně si může určitě říci, zvládá dotáhnout svůj servisový gem k vítěznému konci, snižuje na 4-5, nicméně po přestávce se na servis bude chystat Flavio Cobolli, který může srovnat na 1-1.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Velmi dlouhý druhý set v finále mužské dvouhry na tenisovém Roland Garros, zatímco první sadu ovládl Zverev za 35 minut, tak teď už více než 50 minut se hraje o zisk druhé sady, jako byl, jak říkal David Prouza, může srovnat celý mač. Než budeme pokračovat možná s rozhodujícím podáním v rámci té sady Flavia Cobolliho, tak informace o tom, že závod Formule 1 v Monaku stále nepokračuje, 10 kol zbývá odjet do cíle a 10 kol chybělo Kimimu Antonellimu, aby vyhrál tou velkou cenu v téhle sezóně, ale po nehodě, kterou měl Charles Leclerc po té, co opustil trať safety car, tak se trať čistila, byly tam možná nějaké kazy na asfaltu, no a teď už se možná nějakých 15 minut vůbec nejede, jestli dokonce opustili své vozy a čekají na obnovení a dojetí toho závodu, který, jak už jsme říkali na Radiožurnálu Sport v samém úvodu, opustil bývalý mistr světa Max Verstappen kvůli problémům s vozem a také nedojede kvůli problémům s technikou Lando Norris, obhájce celkového prvenství i triumfu právě v Monte Carlu. Jinak vedle nich skončil například i Finn Bottas a jak jsem říkal před chvílí, respektive před nějakými těmi 15-20 minutami, taky Charles Leclerc z Ferrari. Pokud se závod tedy obnoví, respektive až se obnoví, tak v čele bude Antonelli před Hamiltonem z Ferrari a Isaacem Hadžarem z Red Bullu. O tom, jak to dopadne, uslyšíte. No a možná uslyšíte, a to třeba už v průběhu dnešního večera, o potvrzení senzační informace, že by Yaya Touré, bývalý opravdu vele úspěšný záložník z pobřeží Slonoviny, bývalý hráč Barcelony nebo Manchesteru City, mohl trénovat a pravděpodobně bude trénovat Slovan Bratislava. Zní to trošku zvláštně, ale opravdu slovenští mistři pokukují po tomto fotbalovém bývalém skvělém záložníkovi. No a podle informací Sky Sports je jeho příchod do Bratislavy na spadnutí. Jak to bude? Říkám, až bude oficiálně potvrzeno, uslyšíte o tom. Nicméně my se teď můžeme vrátit do Paříže. Na finále mužské dvouhry tenisový turnaj Roland Garros vrcholí. Finále mezi Zverevem a Cobollim komentuje David Prouza.
0: Flavio Cobolli vede 5-4 v druhém setu, servíruje stav 15-15, po tom, co nejprve Cobolli vyrobil docela velkou hrubici a následně něco podobného předvedl i Alexander Zverev. Takže je to srovnané, ale teď samozřejmě Flavio Cobolli musí naplno ukázat své kvality, protože jedna věc je prolomit servis soupeře a druhá věc je doservírovat set do zdárného konce. Což pochopitelně, když hrajete první Grand Slamové finále v kariéře, tak může být trochu složitější úkol. Alexander Zverev, který si komplikuje zatím průběh finále po tom, co získal jednoznačně první set, je teď připravený na returnu a musí se sklonit před uměním Flavia Cobolliho, který dává ESO. Dostává se do vedení 30-15 a potřebuje už jenom 2-15 k tomu, aby srovnal na 1-1 ve finále Roland Garros. I v takovém případě by pravděpodobně stále Alexander Zverev byl favoritem, ale už třeba ne tak velkým, jako to vypadalo po tom, co získal první set 6-1. Flavio Cobolli vede 30-15, také servíruje, k tomu má náskok 5-4 ve druhé sadě, ale tentokrát první pokus nepřesný a tak si Alexander Zverev může přece jenom trochu přiblížit k základní čáře kriternu, který je dostatečně dlouhý, ale následně Cobolli perfektně rychle po dopadu hraje backhand po čáře a na to byl Zverev krátký. Čili jsou tady setboly, jsou pro jistotu dva, aby i Flavio Cobolli měl ještě jednu příležitost, pakliže by tu první nevyužil. 5-4-40-15 a Ital může získat první set ve finále Roland Garros v tomto ročníku 2026. Šampionkou v deblu je Kateřina Siniaková, o tom jste slyšeli dopoledne na radiožurnálu Sport. 11. Grand Slamovým titulem se přiblížila k Janě Novotné, mimochodem, která je nejúspěšnější deblistkou v české historii. Cobolli se teď snaží být úspěšným singlistou ve finále proti Zverevovi a daří se mu to u sítě. Dohrává první set a získává ho poměrem 6-4. Po přestávce se bude ve finále pokračovat. Servírovat bude Zverev za stavu 1-1 na sety.
3: Děkujeme Davidu Prouzovi, to finále Roland Garros se tedy protáhne a můžete se těšit na další vstupy a komentáře kolegy Davida Prouzy, který je přímo za Radiožurnál Sport na Roland Garros v Paříži.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Po 17. hodině po zprávách se vrátíme pochopitelně do Paříže, ale ohledneme se také za tím, jak se dařilo dnes českým vodním slalomářům na světovém poháru v Troji, protože dva čeští muži, Krejčí a Přindiš, obsadili dvě přední příčky právě v tom měření v kajak krosu. No a celkově s nimi mluvil Jan Suchan. Nicméně vás zvu i na další průběh našeho vysílání o 19 hodin. Třetí finále basketbalové národní ligy mužů Pardubice hostí Nymburk. No a pak pochopitelně taky vrchol poháru, světového poháru ve sportovním lezení na pražské Štvanici. Adam Ondra ve sportovním lezení na obtížnost. A můžete pochopitelně poslouchat Radiožurnál Sport i díky tomu, že pro vás už za chviličku chystáme zprávy.
1: České šampionky. Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
1: České šampionky.
4: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
1: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
4: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
5: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. No, stane se to prostě. No.
1: České šampionky.
4: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
1: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
6: Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Česko nemusí platit 500 000 000 korun za 10 let starý spor o reklamy v metru. Stát vyhrál arbitráž. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle ukrajinských úřadů v normě. Tenisté Cobolli a Zverev hrají finále na Roland Garros. Na dálnici D35 před Hradcem Králové směrem z Vysokého Mýta je na 130. kilometru po nehodě neprůjezdní levý pruh. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Stát nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti Jeussy Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
8: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Česku uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
7: Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pravděpodobně nebude dál prosazovat svůj pozměňovací návrh o větrných elektrárnách. Řekl to v televizi Prima. Turek navrhoval zvýšit minimální vzdálenost elektráren od obydlených oblastí. Evropská komise ale podle něj vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat tak přístup k evropským penězům. Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, říká mluvčí Jan Bílek.
9: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
7: Výbuch vážně zranil starší ženu, která teď s popáleninami leží v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Francouzští politici vzdávají hold bývalé první dámě Bernadette Chiracové. Zemřela včera ve věku 93 let. Byla regionální političkou, výrazně podporovala svého manžela a zapojovala se do charitativní činnosti.
10: Bernadette Chiracová se stala první dámou Francie v roce 1995. Lidé o ní říkali, že byla rázná, upřímná a místy chladná. Ona odpovídala, že se neumí přetvářet. Svého manžela Jacques Chiraca poznala při studiích na prestižní univerzitě Sciences Po. Televize BFM připomněla momenty z Elizejského paláce, kdy Bernadette Chiraková mluví s šéfkuchařem a říká, že její manžel sice má rád šneky, ale že by je prý nemusel mít každou neděli. Bernadette Chiraková dostala loni vyznamenání za pomoc nemocnicím. Současná první dáma Brigitte Macronová uvedla, že ji Bernadette Chiraková velmi pomohla a že byli ve spojení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Sport. Tenistka Kateřina Siněková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamu v ženském deblu už 11. Siněková s Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazařskou dvojici Kruničová Danilinová ve dvou setech. Teď hrají finále mužské dvouhry Flavio Coboli z Itálie a Alexander Zverev z Německa. Aktuální informace přímo z Paříže má reportér David Prouza.
0: Coboli se Zverevem získali přesně o 11 grandslamových titulů méně než Kateřina Siniaková, bojují o svůj první, je to 1-1 na sety, ve třetím vede Alexandr Zverev 1-0 z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
11: Jakub Krejčí ovládl kajak krosařské finále světového poháru ve vodním slalomu v Troji, druhý byl další český reprezentant Vít Přindiš, bronz bere Francouz Mador.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D1 před Šmejkalkou, nehoda na D35 u Hradce. Na D1 z Brna do Prahy v Posázaví trvá silnější provoz od sjezdu na Divišov ze 40. kilometru k omezení na Šmejkalce. Uvedenou trasu jedete přibližně půl hodiny. Na dálnici D35 na úrovni Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta vzniká kolona těsně za sjezdem na Opatovice na 31. kilometru. Zhruba 15 minut zabere trasa k nehodě na 30. Levý i pravý pruh tam blokují následky střetu dvou osobních aut. Na místě zasahuje i několik vozidel hasičů a projíždí se pouze připojovacím pruhem. Na silnici 35 z Liberce do Turnova popojíždí fronta před omezením v Hodkovicích. Začíná za odbočkou na Jablonec a je zhruba na 10 minut. A jedete-li po 35 z Turnova dál na Jičín, potíže čekejte i na výjezdu ze Ktové. Zasahují tam uvážnější nehody osobního auta a motorkáře. Projíždí se Kyvadlově a z obou stran se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy.
3: Hezký nedělní podvečer, milí posluchači, pokud se vracíte od někud z víkendu, tak přeji šťastnou cestu, hlavně bezpečí domů. Co se týče našeho vysílání, tak budeme pokračovat s přímým přenosem z tenisového Roland Garros. Poslední velký zápas tohoto turnaje, přemožitel Jakuba Menšíka ze semifinále Alexander Zverev vedl 1-0 na sety, ale aktuálně s Kobolim z Itálie hraje 1-1. Co se týče jiného aktuálně probíhajícího, řekněme, světového dění, tak Formule 1 a 6. závod sezony, velká cena Monaka. Aktuálně 6,5 minuty zbývá do obnovení závodu, do toho, aby se odjela zbývající kola, kterých je 10, protože po nehodě Charlesa Leclerca a vlastně tom, co se poškodil při jeho nehodě v jedné se zatáček vlastně povrch trati, tak se už přes půl hodiny nejede. Jestli opustili své vozy, ale teď se do nich pomalu vracejí. A Kimi Antonelli, mladičký Ital, který vede pořadí šampionátu, tak bude v těch 10 zbývajících kolech hájit své průběžné prvenství a také svůj úmysl zvýšit opět své vedení v čele šampionátu. Věřím, že to v téhle hodince, která nás čeká, řekněme, dopodáváme tou tenisovou terminologií, jestli dojedou a budeme moci říct konečné pořadí Formule 1 z Monaka. Ovšem teď už pojďme na tenis, který se v téhle hodince, no, asi nedohraje.
12: Radiožurnál Sport
4: a Jan Pěruška.
3: 1-1 na sety je finále mužské dvouhry na Roland Garros a finále mezi Italem Kobolim a Němcem Zverevem. Dál na Radiožurnálu Sport komentuje kolega David Prouza. Zdravím ho přímo do Paříže.
0: Zdravím naspět. 1-1 je to také ve třetím setu, kdy si udrželi servis jak Alexander Zverev, tak Flavio Okoboli a teď německý reprezentant půjde za malou chvíli podávat na té polovině kurtu, která je blíže naší komentátorské pozici na radiožurnálu Sport. Alexander Zverev, který vstoupil skvěle do toho finálového zápasu, tak si vybral slabší chvíli na svém servisovém gemu, ne na jednom. Jeden zvládl přesto urvat, řekněme, na svou stranu, ale jeden ne a tím pádem ztratil druhý set. 4-6, teď podává za stavu 1-1 ve třetím setu, přibližuje se k síti a dává vítězný forehand. Byť to bylo mizerně umístěné, tak to bylo dostatečně rychle a Koboli už trochu už tu výměnu vzdal, to znamená, že nebyl připravený reagovat, byť mu ten balónek přistál pár centimetrů vedle těla, ale už to samozřejmě nestihl. Takže 15-0 vede Alexander Zverev, lacinější bod, který získává na začátku svého servisového gemu, věc, které si musel trochu odvyknout po tom, co je sbíral jako na běžícím pásu v první sadě, tak potom v druhé to tak jednoduché neměl. Teď zpomaluje trochu hru, Alexander Zverev přidává spíše kontrolu a rotaci těm úderům, pak úplně pomalý forehand, ale Koboli zatím reaguje na ty změny rytmu velmi dobře, sám podsekává míč, přitahuje si Zvereva k síti, ale ten reaguje výborně. Chválil jsem tady v podstatě celé dva týdny Jakuba Menšíka za to, jak se pohybuje při své výšce. Alexander Zverev je ještě o pár centimetrů vyšší a i on teď ukázal neuvěřitelné zrychlení na prvních 2-3 metrech. Doběhl si k tomu zdařilému stopbalu a pak ještě předvedl naprosto znamenitou kontrolu v momentě, kdy to přehodil polejně do míst, kde už Koboli musel hrát za tělem de facto a šanci na udržení balonku ve výměně ztratil. Takže 30-0 pro Alexandra Zvereva, který si teď trochu musel i oddýchnout z toho, jak se rozběhl právě na to zkrácení od Koboliho. Ten teď returnuje přímo na lineu, takže Zverev nemůže útočit. Naopak to zkouší Ital, který přes velkou horní rotaci dává teď těm úderům, chtěl jsem říct, dobrou délku, ale pak už to bylo extrémně dlouhé od Koboliho, to znamená, že velmi rychle je to 40-0 a Alexander Zverev se trochu vrací. Zase těm svým, řekněme, jednodušším servisovým gemům, špatné zprávy pro Koboliho, dobré pro Alexandra Zvereva, pochopitelně. 40-0 vede německý tenista, 1-1 na sety, je to ve finále Roland Garros. Oba hráči usilují o premiérový Grand Slamový titul. Jak Flavio Koboli, který hraje vůbec první finále, tak Alexander Zverev. Ten už pár finále za sebou má, ale zatím všechna vždy v pozici poraženého hráče. Nutno říci, že měl také o poznání těžší soupeře, než má teď rozhodně v Paříži v roce 2026. Přesto to nemá, jak se říká, hotové. Je to 1-1 na sety, 1-1 ve třetím. Servis Zvereva, který je dlouhý, další dvojchyba. No, myslím si, že takový počet dvojchyb nezvládl Zverev v souboji s Menšíkem za celý zápas. Teď se mu to povedlo za dva sety a kousek, takže to je určitě docela velké překvapení. Každopádně svědčí to o tom, že Alexander Zverev je také trochu pod tlakem a možná poprvé reálně cítí tu příležitost, že by mohl grandslamový titul získat. Je to samozřejmě otázka, kterou mu tady položí úplně každý novinář, kterou mu tady pokládal na začátku turnaje, v průběhu, když vypadl Jannik Sinner, když zvládl těžké zápasy. Tak je to pořád to samé dokola, jak se cítí a jestli si věří a tak dále a tak dále. Teď tedy Alexander Zverev musí potlačit tyhle dojmy, vede 40-15, za stavu 1-1 ve třetím setu, 1-1 na sety, druhý pokus Zvereva úspěšný, dostatečně dobré druhé podání na to, aby se Němec dostal do vedení 2-1 ve třetím setu, po přestávce se na servis bude chystat Flavio Koboli.
3: Děkujeme Davidu Prouzovi, který komentuje dál finále tenisového Roland Garros, finále mužské dvouhry. My pochopitelně se vrátíme brzy do Paříže, nicméně teď další sportovní informace.
12: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: V našem vysílání se večer můžete těšit také na přímé přenosy z dalších disciplín. Vrcholí světový pohár ve sportovním lezení. Na pražské Štvanici bude Jakub Kanta sledovat finálové snažení českého reprezentanta Adama Ondry, který do finále postoupil z páté pozice. Po semifinále z Češek bohužel nikdo nepostoupil do finále, byť Tereza Šidučková byla jednu pozici za postupem, za tou postupovou osmičkou. I tak gratulujeme k devátému celkovému místu, ale Adam Ondra, ten se popere možná i o medaile. No a o 19 hodin začíná také třetí finále Národní basketbalové ligy mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka. Teď už jsem to řekl v tom pořadí, jak hrají, protože domácí dnes budou pardubičtí basketbalisti a hosté budou obhájci prvenství z Nymburka, kteří usilují o 21. celkový titul. No a teoreticky právě v Pardubicích můžou dokonat tu cestu sezonou k dalšímu vítězství, protože protože vedou v sérii 2-0 na zápasy a dnes hrají tedy třetí duel této série a to na palubovce Pardubic. Takže i o tomhle uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Nicméně teď se vracíme do Paříže, protože velmi zajímavě se vyvinulo, zvláště ve druhém setu, klání mezi Němcem Zverevem a Italem Kobolim a dál finále tenisového Roland Garros, finále mužů, komentuje David Prouza.
0: 2-1 vede Alexander Zverev ve třetím setu. Na sety je to vyrovnané, první získal Němec, druhý Ital Flavio Kobuli, který je teď na podání a může tak srovnat na 2-2 ve třetím. Nicméně Alexander Zverev vstupuje lépe do tohoto gemu, připisuje vítězný balon z forehandu. Tomu opravdu nechyběla přesnost, tomuhle úderu křížem, který vyletěl úplně ven z kurtu a Kobuli se opravdu jenom podíval, spíše než na balon se díval na tu stopu. Nicméně dospěl k názoru, že to byl dobrý míček. A tak už nic dalšího nedělal a jel se jít na druhou stranu. Teď ale Kobuli nabízí ve snaze o vítězný forehandový úder chybu. Velký out, opravdu velikánský. A Alexander Zverev jen se tak nenápadně dostává k stavu 30-0. Připomínám, že vede 2-1 a je samozřejmě možné, že ten krátkodobý výkonnostní pokles, který předvedl v závěru druhé sady, tak je pryč a za malou chvíli to zase bude výrazně silnější, trpělivější a preciznější Alexander Zverev, tak jak se tady prezentuje v podstatě po celou dobu turnaje. Němec teď musí returnovat velice těžký servis od Koboliho, ale returnuje ho dobře, to znamená, že tu výměnu, chtěl jsem říct, udrží trochu déle, ale nakonec další podseknutý balon od Zvereva už měl příliš velkou délku. Nutno pochválit teď Flavia Kobuliho za to, jak se popasoval s tím úderem, který mu přiletěl na základní čáru po tom, co trefil opravdu vynikající servis. Teď tedy Flavio Kobuli ve stavu už trošku příjemnějším, 15-30, ale stále je to Zverev, který je napřed v tomhle gemu. Kobuli si obíhá znovu forehand, ale tentokrát netrefil vůbec správně stranu, takže se dostává sám pod tlak od Alexandra Zvereva. Ten se blíží k síti a volej hrát nemusí a vybojoval si dva breakboly. Alexander Zverev teď těží z toho, že Flavio Kobuli teď dva údery za sebou nevyřešil správně a pak se dostal do situace, kdy musel hodně riskovat a to riziko se mu nevyplácí. Minimálně teď se mu určitě nevyplatilo v tom smyslu, že čelí breakbolům, může si je samozřejmě takzvaně odmazat, pokud se dobře trefí do svých prvních servisů, ale zároveň nutno říci, že teď dvakrát za sebou trefil první servis skvěle a Alexander Zverev výborně reagoval i navzdory tomu, že stál opravdu hodně daleko zase za základní čarou. Teď už jenom druhý pokus Koboliho, do toho se Zverev může opřít, ale nedělá spíš pravý opak. Netrefil to čistě, první breakball pryč a absolutně si ho vyhodil sám Alexander Zverev, který možná stál tak daleko, že k němu prostě ten míč ani nedoletěl. Flavio Kobuli tak velmi lehce a zadarmo odmazává jednu příležitost soupeře. Ještě samozřejmě jedna zbývá. Alexander Zverev vede 2-1 ve třetím setu. Vede také 40-30. Servíruje Flavio Kobuli s vědomím, že už několikrát zleva se trefil skvěle do prvního servisu. Jestli se mu to povede znovu, to se ukáže teď. Povedlo se mu to tak na půl, protože trefil se sice do kurtu, ale bylo to také s dotykem pásky. Takže Flavio Kobuli teď bude servírovat znovu přes první pokus. Čili můžeme očekávat další velkou razanci z tohoto úderu od Flavia Koboliho, který teď šel úplně na střed kurtu. Absolutně, nechodí na stranu, hraje v podstatě ze středu, tak aby mohl možná dobře atakovat právě ten venkovní růžek a to se mu povedlo. Přiblížil se k síti po dobrém prvním podání a srovnává na 40-40. Alexander Zverev tentokrát bez šance, určitě si bude vyčítat ten předcházející return, který opravdu v pozici, kdyby kazit neměl, tak přesto nedokázal přehodit přes síť a z breakballu je najednou stav shodný, neboli stejný 40-40, tady by zahlásil Empire výsudí egalité. Za malou chvíli servis Koboliho zprava na čáru nebo ne, kousek za. Lineový rozhodčí hlásí, že to nebylo přesné od Flavia Koboliho a tak pouze druhý pokus. Ital, ale který trefuje dostatečně na to, aby donutil Zvereva k další velmi laciné chybě. Ano, Koboli dal velkou rotaci tomu druhému servisu, ale zároveň rychlost toho podání byla 150 km za hodinu a stejně Alexander Zverev se k tomu míčku nedokázal dobře postavit. To znamená, že buď to opravdu skočilo jinak, než očekával, a nebo to prostě jednoduše řečeno podcenil Alexander Zverev. Na každý pád teď bude čelit gambolu Flavio Cobolli, může srovnat na 2-2. Zatím tedy velice zvláštní průběh tohoto servisového gemu, kdy Alexander Zverev hrál skvěle na začátku a pak úplně odešel. Co se stane teď? Alexander Zverev připraven na returnu, opatrný druhý servis od Cobolliho, velmi opatrné je to teď také od Zvereva, a zaplatí za to daň v podobě stavu 2-2. Flavio Cobolli se ubránil, odvrátil breakbally, podržel vlastní servis a srovnává. V momentě, kdy je to 1-1 na sety, tak je to také ve třetím vyrovnané 2-2. No a na podání se bude chystat zase Alexander Zverev. Opět jsou trochu více slyšet fanoušci, zejména ti modře oblečení, který teď ten dav modře oděných fanoušků zase zpívá. Za malou chvíli ale bude muset uniknout. Oproti fotbalu samozřejmě během hry se fandit nesmí, nebo by se minimálně nemělo. Byť v New Yorku na US Open ten hluk během výměn je velikánský. Tam jsou na to tenisté zvyklí, trochu se to promíjí. Na Roland Garros samozřejmě panuje ticho během výměn. Zahajuje Zverev tento game na servisu, zahajuje ho opatrnou smečí, kterou si připravil dobrou mezihrou, ale nakonec je z toho bod přímý, vítězný. Alexander Zverev vede 15-0, 2-2 ve třetím setu, 1-1 na sety mezi Alexandrem Zverevem a Flaviem Cobollim. Vyrovnaný zápas, teď už o tom určitě takhle můžeme mluvit. Zverev měl možnost odskočit, měl breakbally v minulém gemu, nevyužil je a tak musí teď zase od píky pěkně začít na vlastním podání. Alexandr

0: Respektive Koboli zvedá ruku samozřejmě a ukazuje out. Zverevovi Empireový sudí opravdu, takže v tuhle chvíli srovnáno na 15-15. Alexander Zverev neuspěl v této výměně, takže je to zase vyrovnané. Vyrovnanější už to opravdu být nemůže. 1-1 na sety, 2-2 ve třetím, 15-15 na servisu za chvíli Alexander Zverev, ale ještě není ani u základní čáry, takže se to zase dost protahuje, jenže má na displeji, na té hlavní obrazovce, tady ještě docela dost času, který měří pauzu od odehrání balonku k tomu, kdyby měl tenista znovu začít podávat. Zverev to úplně v pohodě stihl, vešel se do limitu, tak podává zprava velmi tvrdě, další tvrdý backhand Zvereva a pak zkrácení, které není úplně přesné, takže Koboli to stihne, ale nestihne následný úder od Zvereva. Tohle si Němec připravil dobře. Ten stopbal nebyl úplně dokonalý, ale zároveň byl dost dobrý na to, aby Koboli nemohl z něj nějak výrazně trápit a útočit na Zvereva. A tak se teď Němec dostává do vedení 15-0 a takovéhle míčky samozřejmě přidají také na sebevědomí, protože tohle Zverev prostě naplánoval a hlavně potom proměnil. Dobře, vede 30-15, 1-1 na sety, 2-2 ve třetím. Servis Alexandra Zvereva zleva. Flavio Koboli velmi také daleko za základní čárou bude reagovat na podání německého tenisty, který ale přerušil svůj nápřah, takže všechno znovu. A je to zase dlouhé čekání, ale už neběží ta časomíra, takže Zverev to udělal vlastně fikaně a podání teď Němce Zvereva na téčko. Tam se Koboli natahoval opravdu, jak jen mohl, ale Rittern nepřehodil přes síť. A to znamená, že Alexander Zverev se dostává ke dvěma gamebolům, 40-15 ve třetím setu. Může za maličkou chvíli si jít sednout s náskokem 3-2, ale potřebuje ještě jeden 15. Německý tenista, ale v tuhle chvíli, řekl bych, stejně dobrý jako ten italský. V tuhle chvíli není lepšího hráče na kurtu. Oba si drží své servisové gemy, oba v těchto příležitostech jsou přesní a 100% a platí to i teď v případě pátého gemu, který získává Alexander Zverev a jde si sednout na svoji lavičku s vědomím, že ve třetí sadě vede 3-2.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport a vrátíme se za Davidem Prouzou za chviličku na pokračování třetí sady finále mužské dvouhry Roland Garros mezi Alexandrem Zverevem a Flaviem Kobolim. Nicméně aktuálně se taky už dojíždí velká cena Monaka Formule 1 poté, co byl závod na nějakou půl hodinku přerušen po kolizi Charlesa Leclerca s bariérou a upravovala se trať trošku poškozená právě vozem Ferrari, ve kterém seděl Charles Leclerc, tak se přerušil závod a teď už se opět pokračuje posledních 10 kol, aktuálně 74. z 78 dal v čele muž, který vyjel do toho závodu z pole position Kimi Antonelli, za sebou veze Lewise Hamiltona z Ferrari a na třetí pozici aktuálně Pierre Gasly, ale otázkou je, jak to ještě bude, protože někteří jezdci musí zamířit na zastávku v boxech, na tu povinnou zastávku. Každopádně už na začátku toho celého měření v Monaku závod to skončil pro Maxe Verstappena, kterému nejel vůz, no a mezi těmi posledními, kteří skončili v rámci toho dnešního klání, tak byl jak Charles Leclerc, tak před ním Lance Stroll z Aston Martinu, kvůli oběma vlastně vyjel na trať safety car a poslední, řekněme, hodina toho závodu už je značně narušená. To znamená posledních teď 4 nebo 3 kola pro někoho ve Formule 1 v Monte Carlu. O tom, jak dopadne Formule 1, se dozvíme možná po dalším vstupu. David Prouza totiž komentuje přímý přenos finále tenisového Roland Garros, finále mužské dvouhry mezi Italem Kobolim a Němcem Zverevem. Aktuálně jdeme do Paříže na třetí sadu. Slovo má David Prouza.
0: Pojďme zase do Paříže, pojďme na to. Flavio Koboli prohrává 2-3 ve třetím setu, ale servíruje a je to disciplína, která se mu daří, respektive kterou zlepšil oproti první sadě a právě ve druhém setu a i na začátku třetího je 100% na podání proti tomu, jak se to vyvíjelo v prvním setu, tak je to jako den a noc. Flavio Koboli našel rytmus, našel úderovou jistotu a nutno říci, že taky Alexander Zverev trochu výkonnostně polevil. Možná hrál příliš dobře na začátku, nebo to byla kombinace toho, že Koboli prostě trochu nechytl začátek, byl nervoznější na každý pád. Teď je to opravdu velmi vyrovnané. Koboli servíruje za stavu 15-15, trefuje růžek. Ne, je to nakonec pozdě hlášený, ale přece jenom out. A tak má teď Alexander Zverev možnost zreturnovat trochu pomalejší pokus od Flavia Koboliho, velmi pravděpodobně. Není důvod teď úplně riskovat. Každopádně Koboli ještě musí zvládnout nadhoz lépe, než to udělal teď, protože si ten míček hodil hodně jinam, než měl v plánu. Velmi opatrný druhý servis, to je

0: Tady potřeba říci, každopádně splnil účel v tom smyslu, že neskazil výměnu a může se hrát a teď krásný backendový prohoz od Alexandra Zvereva, který z pozice, odkud byste opravdu prohazovat neměli soupeře, tak se mu to stejně povedlo. Úžasná kontrola nad balonkem a já bych řekl, že oboruční backend umí Alexandr Zverev asi nejlépe na okruhu ATP v tuhle chvíli. Možná v minulosti by mu konkuroval v téhle kategorii Novak Djokovic, ale aktuálně opravdu Zverev na backendu je vynikající, což je samozřejmě pochválení hodné, protože ne každý tenista backend má rád, ale Alexander Zverev možná z potenciální slabosti udělal přednost. Teď se ale bude muset sklonit před kvalitou forehandu Flávia Koboliho, který si nejprve pomohl dobrým prvním servisem, přiblížil se více k síti a pak ze středu hřiště vypálil krásný winner inside out, tedy že ho zahrál z backendové části kurtu křížem ven z kurtu, tak aby vůbec Alexander Zverev neměl šanci reagovat a třeba vybrat ten balónek, a tak je to 30-15 pro Flávia Koboliho, ale 2-3 z Itala, pohledu Itala. Return, který teď Zverev předvádí, je špatný, respektive dobré podání a neúplně dobrý odhad Alexandra Zvereva, který někdy opravdu stojí hodně daleko a dost možná Koboli už si spočítal, že když bude hrát opatrnější servisy, které dříve spadnou na zem, tak bude mít Zverev problémy. Přesto tvrdošíně Alexander Zverev stojí opravdu hodně daleko. Na první servisy asi proč ne, na ty druhé už bych zvažoval trochu jinou taktiku. Zároveň Alexander Zverev pravděpodobně ví, co dělá, tak je otázkou, jestli se mu to dlouhodobě vyplatí nebo ne. Teď dobrý return Němce, takže Koboli musí pasivně jenom přihazovat přes síť, ale no, nakonec to Zverevovi stačí. Ze stavu 40-15 je opět stav 40-30, teď to Zverev vyřešil správně, počkal si na chybu a Koboli opravdu neuvěřitelně přestřelil základní čáru, tohle byl out snad o 3, možná 3,5 metru. Ale nemusí ho to vůbec bolet, protože za malou chvíli, když zvládne další gem, nebo respektive další výměnu, tak získá gem a bude zase to opoznání veselější z pohledu Flávia Koboliho, který určitě je v pozici, že nemá... nebo může ztratit méně než Alexander Zverev. To je 100% a samozřejmě s tímhle vědomím se dá hrát o něco lehčeji. Teď to Zverev potvrzuje, podrží si servis i po třetí ve třetím setu, srovnáno na 3-3 a řada je zase na Alexandru Zverevovi, který vlétl do tohoto zápasu skvěle. Dvakrát nebo dokonce třikrát prolomil podání Koboliho, vyhrál 6-1. Bylo to velice rychlé. Ale od té doby vyrovnaný zápas, Koboli uspěl ve druhém setu 6-4, teď je to srovnané 3-3, Alexander Zverev na servisu už měl gemy, které byly jednoznačné ve třetím setu a také gemy, kde už se trochu takzvaně tahal s Fláviem Kobolim o své podání. Jak to bude teď, to ukáží následující minuty, možná desítky minut, Zverev servíruje kam, do pásky. Zkusil to ven z kurtu, ale... ta vyšší síť v těch místech zabránila tomu pokusu a tak má Alexander Zverev ještě jeden pokus, ale zároveň musím říci, že ta procentuální úspěšnost prvních servisů šla hodně dolů od prvního setu a celkově od toho, řekl bych, turnajového průměru, který měl Zverev neuvěřitelně vysoký. Koboli teď v pohodě returnuje, nicméně je to asi Zverev, který je trochu aktivnější v té výměně, teď se drží toho svého oblíbeného backendového krosu, následně přichází úder po lejně, pak volej křížem a dokonalé rozebrání Flávia Koboliho z rakety Alexandra Zvereva. Tohle se mu opravdu povedlo. Těžký úder, který hrál v pohybu, backendový volej, obou ruč s horní rotací. Žádná legrace v momentě, kdy hrajete v finále Grand Slamu a ještě jste nezískali Grand Slamový titul. Nicméně Zverev to zvládl znamenitě a dostal se tedy do vedení 15-0. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport přímo z Paříže. Připomínám znovu, že Kateřina Siniaková vyhrála debla toho ženského s Taylor Townsendovou. Porazili Kruničovou ze Srbska a Danilinovou z Kazachstánu ve dvou setech. A tak má Kateřina Siniaková už 11 Grand Slamů v deblu. K tomu jeden z mixa, neuvěřitelná sbírka téhle velice, řekněme, na všech površích schopné tenistky. Žádný Grand Slamový titul zatím nemá ani Koboli a nemá ho ani Ital, ani Alexander Zverev, který právě teď servíruje, vede 30-0. Zverev v tuhle chvíli zase v trochu komfortnější pozici na svém vlastním podání. Tolik se nepředřel, vede velmi rychle o 2-15. Teď to může mít ještě veselější zakončení, pokud se mu povede první podání a to se mu daří krásně na téčko. A pak Zverev nehraje volej a povedlo se mu to tedy opravdu dokonale trefit, protože ten out byl o pár centimetrů, přesto dobré oko Zvereva. To znamená, že pošetřil trochu sil, nemusel hrát těžký volej nad hlavou a stejně vede 40-0. Alexander Zverev může za chviličku doservírovat tento gem a může získat sedmý gem ve třetím setu. Celkem jednoznačně. Vede 40-0, ještě jeden 15. Zverev zase dlouho čeká, zase se nám to natahuje. A natahuje se trochu i zápas, protože už se přehoupil přes 2 hodiny a zdaleka ještě nekončí. Zverev se teď trefuje krásně ven z kurtu a pak dává backhand po lejně. Vítězný balónek od Němce a je tu stav 4-3 pro Zvereva a k tomu stav 1-1 na sety mezi soubojem německého a italského tenisty Flávia Koboliho.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport. David Prouza bude pochopitelně komentovat i nadále. Nicméně teď můžeme poprvé vlastně říct konečný stav závodu Formule 1, protože před několika desítkami sekund dojeli jezdci v Monaku a z vítězství se raduje Kimi Antonelli z Mercedesu. Po páté za sebou zvítězil v této sezóně tento mladičký Ital. No a po šesté ze 6 velkých cen je v cíli první vůz Mercedesu. Ovšem poté, co jednou vyhrál George Russell, je to teď po páté objev Kimi Antonelli, který se raduje před druhým Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Pro Ferrari vlastně takové smíšené pocity po té, co odstoupil Charles Leclerc v nějakém tom 66. kole, kdy měl nehodu, a tak vlastně Ferrari místo toho, aby mělo třeba dva jezdce na pódiu, tak tam má pouze druhého Lewise Hamiltona, Leclerc na bodech vůbec ne, ten vlastně nedojel. No a na třetí pozici dojel Pierre Gasly, ale má 2 penalizace, to znamená, že tam je pravděpodobný jeho sešup na 7. příčku a na 3. příčce by měl tedy skončit Isaac Hadjar z Red Bullu. Ale konečné oficiální výsledky vám ještě dodáme, ale to, že zvítězil Kimi Antonelli v Monaku v závodě číslo 6 v sezóně Formule 1, to je věc jasná.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a my se vrátíme do Paříže, protože už se protáhl ten zápas o titul v mužské dvouře mezi Němcem Zverevem a Italem Kobolem přes 2 hodiny. David Prouza dál komentuje v Paříži aktuálně 3. set. Jde podávat Koboli a David Prouza má slovo.
0: Každý ztracený servis v tuhle chvíli může být velmi klíčový. 4-3 vede Alexander Zverev, 1-1 na sety a my o tom budeme informovat za malou chvíli také posluchače Radiožurnálu ve zpravodajství. 1-1 na sety, 4-3 vede Alexander Zverev nad Fláviem Kobolim, Ital servíruje. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat zase na Radiožurnálu Sport. Rozehraná výměna přes první servis Flávia Koboliho a ta výměna teď končí. Chyba Koboliho znamená, že se dostává Zverev do vedení 15-0. Vy o tom slyšíte opět v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A Alexander Zverev vstoupil lépe do tohoto gemu. Flávio Koboli za stavu 0-15 bude za maličkou chvíli servírovat zleva na Alexandra Zvereva. 3-4 prohrává, teď 0-15, klíčový možná moment tohoto gemu, teoreticky, mohlo by to tak být. Navíc Koboli netrefuje první podání vůbec přesně, má už jenom druhý pokus a je to kam? Do backendu Zvereva, tedy na, řekl bych, tu oblíbenější stranu. Koboli jde k síti, zkracuje a tohle Zverev stihne, nestihne. Tohle byl dvojdopad, je to jasné. 15-15 v tuhle chvíli. Alexander Zverev se hodně proběhl, teď zase zpátky k základní čáře a bude usilovat o to, aby potrápil Koboliho při jeho servisu z pravé strany. 15-15, 4-3 vede Alexander Zverev ve třetím setu, první získal 6-1, ten druhý ztratil 4-6. Koboli si dává na čas, za malou chvíli už by měl podávat na Zvereva, který zase dělá společnost čárovým rozhodčím, tak daleko stojí za základní čarou. Zverev teď returnuje velmi opatrně, nečistě, nicméně výměna ještě stále rozehraná. Koboli šel agresivně k síti a Zverev ho prohazuje, ale hraje také out. Takže 30-15 teď pro Flávia Koboliho. Zverev na to, že zreturnoval opravdu nešťastně a neúplně dobře, tak stejně mu Koboli dal možnost, že ho mohl prohodit německý tenista. Nepovedlo se a tahle malá zaváhání, která Zverev teď dělá, který se dopouští, tak samozřejmě nahrávají Kobolimu k tomu, že by třeba mohl usilovat i o zisk druhého setu za sebou. Teď ovšem fantasticky Zverev doběhl stopbal a pak končí celou výměnu vítězným forehandem, takže je to srovnáno 30 30 a po delší době si zase také u Koboliho servisu možná zdržíme, protože Ital poslední gemy docela zvládal. Alexander Zverev jednou už měl breakboly, to je pravda, nevyužil je, od té doby zase Koboli, řekl bych, trochu přesvědčivější. Každopádně teď je to 30-30 a Alexander Zverev před malou chvílí ukázal, že zase má neuvěřitelně pestrou škálu úderů, doběhl skvěle také jeden stopbal od italského tenisty a teď bude returnovat už jenom druhý pokus Flavia Koboliho, který se těsně netrefil do toho prvního a tentokrát je to velká rána, větší rána od Zvereva, pak zkrácení, ale Koboli už byl u sítě, takže měl to vlastně krásně připravené na backhand a získává tenhle 15, vede 40-30 nad Alexandrem Zverevem a za malou chvíli může klidně srovnat na 4-4 ve třetím setu, zatím určitě nejméně dramat, pokud jde o breakboly a prolamování servisů. Zatím oba tenisté si drží podání s železnou pravidelností. Zverev měl breakboly, nevyužil je. Flavio Koboli má teď možnost při podání zleva srovnat na 4-4 ve třetím setu. Jen tak, že Zverev zreturnoval, ale vešel se do kurtu, ale to samé platí také o vítězném balónu od Flavia Koboliho, který teď dokázal srovnat díky vítěznému balonku na 4-4. Servírovat půjde Alexander Zverev za chviličku, nicméně Koboli si půjde pro novou raketu a dost možná to bude dělat také Alexander Zverev, vypadá to tak, takže teď to trochu působí jako přestávka, ale není tomu tak. Koboli si šel pro raketu a velmi pravděpodobně to samé dělá teď i Alexander Zverev, který si sáhne do svého bagu a vytáhne z brusu nový nástroj, čerstvě vypletený, sundá z něj takový ten ochranný obal na držadle. Ještě si prohodí pár slov s empajrovým rozhodčím, ale za chvíli se bude hrát, takže žádná přestávka. 4-4, to platí, servírovat půjde Alexander Zverev v souboji s Flaviem Kobolim. Je to opravdu vyrovnaný zápas, jak to začalo celkem dominantně pro Alexandra Zvereva po tom, co vyhrál první sadu 6-1. Tak od té doby ryze vyrovnaný zápas, druhou sadu vybojoval Koboli, teď je to 4-4 a na podání se chystá německý reprezentant, který usiluje o to, aby Německo získalo grandslamového šampiona po opravdu dlouhé době. Naposledy v 90. letech se radoval Boris Becker, ten už od té doby stihl ukončit kariéru, napsat knížku, být ve vězení za finanční podvody, stát se tenisovým expertem, také tenisovým trenérem a tak dále a tak dále. Dlouhá doba od toho momentu, kdy se Německo naposledy radovalo z grandslamového titulu v singlu. Zverev teď dává ESO. Velmi přesvědčivý vstup do servisového gemu pro Alexandra Zvereva, který přeci jenom nedal es příliš zatím v tomhle zápase. On ani v souboji s Jakubem Menčíkem v téhle kategorii nějak extra nesvítil, ale řadu těch bodů dělal takzvaně z podání, takže sice si soupeř sáhl, ale ty bodíky sbíral celkem lacino Alexander Zverev. Teď s Kobolim je to o poznání vyrovnanější. Buď nejdou tolik servisy Alexandru Zverevovi, nebo zkrátka Koboli lépe čte pokusy od Němce, nicméně teď je to druhé ESO za sebou. Alexander Zverev jakoby si chtěl trochu vylepšit statistiku právě v této kategorii, takže vede 30-0, 4-4 ve třetí sadě, ale Alexander Zverev v tuhle chvíli v pozici servírujícího tenisty a v pozici skvěle servírujícího tenisty. Koboli ještě chviličku bude čekat se svojí sitě červenou raketou na return. Mezitím Alexander Zverev si už snad doťuká tím tenisákem a může podávat. Tentokrát to ESO není. Koboli hraje k základní čáře, takže nutí Zvereva k tomu, že nemůže úplně hned zakončit tu výměnu. Teď se o to ale snaží, dobíhá si k síti a zase chytré vynechání toho voleje. Místo, aby Zverev se trápil ještě těžkým volejem, tak to pustil za sebe. Čekal, že to bude out a nakonec Koboli opravdu netrefil kurt Alexandra Zvereva. To znamená, že to je 40-0. Německý reprezentant, nasazená dvojka tady v tomto pavouku na Roland Garros, vede 40-0. Za stavu 4-4 ve třetí sadě. První set získal Zverev 6-1, druhý ztratil poměrem 4-6. Radoval se Flavio Koboli. Ten je připraven teď na levé polovině kurtu přijímat další, možná velkou dělovku od Alexandra Zvereva. Je to tak, velká bomba, ale ještě krásnější return od Koboliho. Tohle byla paráda. Nejsem si jistý, že to takhle chtěl. Nicméně na to se nikdo ptát nebude. Zverev kroutí hlavou, jak to se mohlo stát vůbec takováhle věc, ale Koboli jenom nastavil raketu, trochu švihl zápěstím a poslal tam naprosto fenomenální return, byť si myslím, že to trefil trochu nečistě, ale nic to nemění na tom, že byl prostě v pravou chvíli na správném místě a trefil to dostatečně dobře na to, aby z toho byl vítězný balon. Teď se Zverev pokoušel o další ESO, nevyšlo to, Koboli se dokázal vrátit do té výměny, pak trefil lineu 100%, teď si přitahuje Zvereva k síti a ten dává vítězný balon ven z kurtu, tak tohle byla lahůdka. Nejhezčí úder určitě Alexandra Zvereva za hodně dlouhou dobu, díky kterému se dostává do vedení 5-4.
1: David Prouza, tenisové Roland Garros a finále mužské dvouhry a vrcholí třetí set, na který se za chviličku zase rádi vydáme.
2: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
3: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je Ježíš, po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
4: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
2: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
5: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
6: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, který tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
2: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
5: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
2: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
5: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Ano, těšíme se na fotbalové mistrovství světa, které začíná 11. června a Češi sehrají hned druhý zápas celého šampionátu. No a na utkání s Jižní Koreou v Guadalajaře se chystají reprezentanti v Dallasu, kde jejich tréninky navštěvují i naši reportéři, kteří jsou na místě ve třech. Je tam už taky Mikuláš Jáša, který doplnil dvojici Mirko Vasič a Lukáš Michalík. Někdo z nich se spojí už zítra v 6:10, tak pokud máte třeba, řekněme, rádi to ranní vstávání, tak se nás puste už od 6, kdy tu budeme s Pavlem Tylšarem, nicméně i v 10 Pavla Horváta se budeme pravidelně věnovat přípravám nejen české reprezentace na fotbalové mistrovství světa, ale zítra slibuji, že se také budeme věnovat tomu, co se děje v tuzemských klubech, v těch ligových kolem třeba nových posil, které přivádí. Nicméně teď v 17:41 v neděli 7. června se můžeme zpátky vrátit na tenisové Roland Garros, kde vrcholí třetí set finále mužské dvouhry. Duel Itala Koboliho a Němce Zvereva dál komentuje David Prouza.
0: Flavio Koboli na servisu teď velmi solidní, pomáhá si také velkými bombami z forehandu, vede 30-0, ale taky prohrává ve třetí sadě s Alexandrem Zverevem 4-5. Tohle je přetažené od Koboliho, takže ze stavu 30-15 získává Zverev 15, ze stavu 30-0 získává 15 na 30-15 Alexander Zverev, který teď bude returnovat z levé poloviny kurtu. Flavio Koboli ve většině případů skvělý v mezihře, ale čas od času musí tam ta chybička nějakým způsobem dostane a to jsou momenty, kdy Zverev je potřebuje využívat a zatím se mu to úplně nedaří. Připomínám, že měl několik breakballů v tomhle setu a s ohledem na to, jak si tenisté drží servisy, tak je to samozřejmě každý breakball velice vzácná příležitost a o to větší úspěch, když se vám ho povede proměnit. Údery, které teď dává Alexander Zverev, tak létají daleko k základní čáře, je to opravdu perfektní délka a Koboli tedy létá metr za základní čarou, létá zprava doleva a teď zákonitě musela přijít chyba. Nakonec přišla trochu později, než bych čekal, myslel jsem si, že Zverev to ukončí dříve. Každopádně srovnáno na 30-30 a možná třeba Flavio Koboli. Teď v drobných problémech, když se podíváme na statistiky, tak je to teď docela opravdu vyrovnaný zápas. Zverev má více vítězných balonků, to ano, ale zároveň pokud jde o třeba úspěšnost prvních servisů a takové věci, tak je to relativně podobné u obou servisů. Zverev stále pohledem statistik trochu lepší, nicméně není mu to až tolik platné, protože na sety je to 1-1 a ten třetí je zatím také ryze vyrovnaný. Následující výměna ukáže, jestli se dočkáme breakballu nebo gambolu, a je to breakball pro Alexandra Zvereva. Tentokrát jenom jeden, ale řekl bych, že v situaci, kdy je Zverev více ve hře a zároveň Kobuly teď trochu možná sám sebe narušil těmi nevynucenými chybami z forehandu v dobách, kdy si je ještě mohl dovolit, teď přidává další situaci, kdy už je to opravdu nepříjemné. 4-5, 30-40 a breakball, který je samozřejmě zároveň také setballem, s ohledem na to, že Alexander Zverev vede 5-4 a má teď krásnou příležitost k tomu získat třetí sadu. Kobuly podává tohle velikánský out, to znamená, že už má jenom druhý servis, a Zverev také možná trochu mění taktiku, blíží se k základní čáře, není už tak daleko. Na druhé podání bude returnovat z backendu, těsně nacítí a tohle je out od Flávia Kobulyho, takže to, co nezvládl Zverev na začátku třetí sady, tak zvládá teď, hecuje publikum a získává třetí set 6-4 a ujímá se v tomhle finále v souboji dvou tenistů bez Grand Slamového titulu 2-1 na sety.
1: David Prouza srdnatě dál komentuje na Radiožurnálu Sport, no a věříme, že bude pokračovat a vy budete pokračovat při poslechu finále mužské dvouhry na Roland Garros mezi Němcem Alexandrem Zverevem a Italem Flaviem Kobulym, aktuálně tedy Zverev ve vedení 2-1 na sety, a s tenisem budeme pokračovat zase za několik minut.
2: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
1: Teď se už jen vrátíme k významnému úspěchu, který dokonali čeští vodní slalomáři v rámci domácího světového poháru v pražské Troji. Dnes se jela disciplína kajak cross, no a nejdřív byla Kateřina Beková nejrychlejší v individuální časovce a v následných vyřazovacích jízdách zase bodovali muži. Stejně jako v pátek na slalomovém kajaku i na tom plastovém zvítězil Jakub Krejčí. Tentokrát hned za ním skončil Vít Přindiš. S oběma mluvil po slavnostním vyhlášení Jan Suchan.
7: Jakub Krejčí, vítěz světového poháru v pražské Troji v disciplíně kajak cross, hned vedle něj stříbrný Vít Přindiš. Tak jak se vám to takhle líbí, Jakube?
8: No, je to skvělý. Já bych to bral, i kdyby to bylo obráceně. A jsem rád, že...
7: Víš, při něj říkal, tak to jsi mohl zpomalit.
8: To jo, a tam byla velký rozestup, to už by bylo moc vokatý. Ne, si dám srandu. Ale je to skvělý, já jsem rád, jsem říkal Vítkovi na startu, že už máme jistotu, že aspoň jeden z nás tu medaili mít bude, to, že jí máme od dva a ty nejcennější, je skvělý.
7: A i Vít, při něj to bere v tomhle pořadí?
9: Víš, že to beru v tomhle pořadí. Kuba přišel s tím, že budeme mít aspoň jeden z nás medaile, já jsem mu říkal, no dobrý, ale pojďme udělat všechno pro to, abychom měli oba dva ty medaile. Už po tom startu bylo jasný, že pokud si to my dva neskazíme nějak tak navzájem, nebo nějak jako každý z nás neměl nějakou chybu, tak by to mohlo klapnout na ty medaile. Takže to je první, druhý je paráda. Kuba to prolomil v pátek, ty zlatý medaile, a očividně teď se to bude sypat.
7: Ano, Jakub Krejčí už po minulé sezóně byl mistrem Evropy, medailistou ze světového šampionátu, ale ještě 4. června měl 0 vítězství ve světovém poháru, teď 7. června máte 2, co vy na to?
8: Vůbec jsem ani o tomhle tom nesnil a věřil jsem si na ten slalom, doufal jsem v ten slalom, a to, že se mi to povedlo potom i dnes v sobotu v tom kajakrosu, to jo.
10: V neděli,
8: jo. Vidíte, tak asi takhle se cítím.
7: Co bylo, Vítku, základem toho vašeho společného úspěchu?
9: No, myslím, že právě to, že jsme šli vedle sebe na startu, že Kuba měl parádní start, který jsem doufal, že bude mít, jelikož to předváděl vlastně celý dnešek. Já jsem věděl, že když se zařadím za něj, tak si můžu trošku odpočinout na vlně. Slyšeli jsme, že vedle nás se kluci perou, což byl další ten point, který jsme doufali, že oni by zase do sebe mohli jít, a potom už jsme si to rozdělili. Já jsem nešel do Kuby, šel jsem na druhou stranu právě proto, abychom prostě zbytečně se to nekomplikovali. A myslím, že to byl ten hlavní důvod toho úspěchu.
7: Jakube, je to přece jenom jiné, když na startovní rampě vedle vás stojí nebo sedí spíše v kajaku Krajan, a když potom pádluje vedle vás, jde se do něj jinak, nebo spíš teda nejde, ne když je to nějaký cizinec?
8: To je těžká otázka, ale já se snažím...
7: Ty prostě neznáte bratra.
8: Neznám bratra, ale teď jsem věděl, že když se mi povede start, že se za sebe zařadíme, jak říkal Vítek, a budeme moc si každý hledět toho svýho. Já jsem tam Vítka celou dobu cítil za sebou, protože jakmile vám někdo jede na té vlně, tak té první lodi to fakt nejede a dře to. Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
7: Závěrečná otázka pro vítěze světového poháru v kajakrosu Jakuba Krejčího. Jak budete udržovat tu aktuální formu, kdy sbíráte medaile plnými hrstmi?
8: Doufám, že se mi to bude dařit, a taky doufám, že ještě to není úplně ta nejlepší forma, kterou mám. Furt jsme v plném tréninku a
10: prostě si to budu užívat, bude mě to, snad mě to bude nadále bavit, stejně jako mě to baví, a věřím, že to bude ten klíč k tomu úspěchu na těch vrcholech a na těch olympijských nominacích.
7: Říká Jakub Krejčí, který vyhrál domácí závod světového poháru v kajakrosu před stříbrným Vítem Přinišem. Z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: 17 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Naše nedělní vysílání 7. června zpestřuje už dlouho taky tenisový program, protože vrcholí je Roland Garros, antukový Grand Slam. No a v Paříži se aktuálně hraje čtvrtý set finále mužské dvouhry mezi Italem Kobolim a Němcem Zverevem, který před čtvrtou sedou držel vedení 2-1 na sety. Další průběh duelu komentuje přímo z Paříže náš reportér David Prouza.
1: Hraje se set čtvrtý, ale možná se dočkáme i páté sady, protože Flavio Kobolí hned na začátku prolomil servis Alexandra Zvereva. Možná by bylo slušnější nebo přesnější říci, že Zverev zkrátka absolutně zahodil svůj servisový gem. Teď podává Kobolí, vede 30-0, Zverev je teď sice aktivnější v téhle výměně a dost možná ji získá, stalo se tak, Kobolí hraje do sítě pod velkým tlakem, ale stále vede 30-15 a má teď v zádech jeden break, může ho potvrdit na vlastním podání a s ohledem na to, jak si tenisté obecně zatím od druhého setu drží servisy a jenom výjimečně o ně přichází, tak je možné, že Kobolí je na cestě k tomu, aby nakonec ještě vybojoval pátou sadu. Je to pochopitelně hodně daleko a i Ital může zaváhat na svém vlastním podání, ale v poslední době se mu to zas tak často nestává, byť tedy přišel v závěru nebo v koncovce třetí sady jednou o svůj servis. Teď má náskok 30-15, vede 1-0. I kdyby o podání teď přišel, tak se zase tolik nestane, protože, jak jsem říkal, jednou už prolomil právě svého soupeře. Zverev teď na returnu velice přesný, rychlý, agresivní, ale zároveň také ne tak dlouhý, jak by si představoval, takže Kobolí v poklidu reaguje na ty útoky. A je to teď taková backendová zdravice, kterou si posílají oba tenisté do stejných míst. V podstatě stojí na místě, hází si to křížem tam a zpátky. Nikdo nechce zkazit, nikdo zároveň ale nechce udělat něco jinak. Teď Kobolí změnil směr a také slaví úspěch. S touhle změnou zahrál to backendem po čáře. Zverev to úplně nečekal, hrál to na dlouhou ruku se spodní rotací a nepřehodil pásku. A to znamená, že se do stavu 40-15 dostává servírující Ital Flavio Kobolí, který dost možná, jak se zápas bude posouvat k dalším a dalším hodinám, bude mít více sil, protože v semifinále vůbec nehrál. Jeho italský sok Matteo Arnaldi odstoupil kvůli nemoci a tak si Flavio Kobolí na centrálním dvorci Filipa Chatriera místo potenciální pětisetové bitvy jenom zatrénoval třeba hodinku a čtvrt před diváky, tak aby nepřišli úplně o zážitek. A teď drží svůj servis na začátku čtvrté sady. Servis síť, krásná disciplína. Teď to Flavio Kobolí zvládl perfektním zkrácením z backendu ven z kurtu. A Alexander Zverev půjde za malou chvíli podávat, ale půjde podávat svědomím, že už jednou o servis přišel, že ztrácí na začátku čtvrté sady 0-2. A jak se nadřel na zisk toho třetího setu, tak to neříkám v úvozovkách zahodil, ale rozhodně trochu zmenšil velikost toho momentu, kdy mohl, teď kdyby držel podání, tak usilovat o nějaký break při podání právě Flavia Kobolího. Místo toho to teď bude muset chtít rychle dohrát na 2-1 a doufat, že Flavio Kobolí si vybere také nějaký slabší moment na svém servisu. Ten si rozhodně vybírá Alexander Zverev v posledních minutách, protože do prvního pokusu se netrefil vůbec dobře, takže už má jenom jeden. A Flavio Kobolí na returnu v posledních desítkách minut velice úspěšný a šikovný. Co vymyslí teď, protože Zverev hraje velice opatrně druhý servis, tak Kobolí do toho mohl více prásknout, ale úplně to neodhadl. Return byl slabší a pak následně to chtěl možná trochu dohnat dalším forehandovým úderem, který ale nebyl přesný a nebyl také čistě trefený od Kobolího, takže se Zverev zadarmo a bez zásluhy dostává do vedení 15-0, ale samozřejmě v takové situaci se tyhle body počítají nejvíc a také se nejvíc hodí. Zverev prohrává 0-2 ve čtvrtém setu s Flaviem Kobolím, servíruje přes pásku ven z kurtu, takže si to zopakuje ten první pokus, ale Flavio Kobolí vstoupil lépe do čtvrté sady, vede 2-0, ovšem 2-1 na sety, zase je to pro Alexandra Zvereva z Německa. Zverev teď ještě chviličku počká, upravil si něco na svém oblečení a za malou chvíli půjde už servírovat na Flavia Kobolího. 15-0, servis zleva německého tenisty, který je do backendu Kobolího, tento tak naplocho vrací, ale je pod velkým tlakem a tohle byl krásný forehandový vítězný balon od Alexandra Zvereva, který nejprve servisem ven z kurtu vyhnal Kobolího v podstatě mimo celou jeho polovinu a pak to poslal na druhou stranu, kde Kobolí sice se snažil být, ale už ten balonek nedostihl. Čistý vítězný balon z forehandu od Alexandra Zvereva. Stav 30-0. a Zverev může za malou chvíli třeba snížit na 1-2, ale pořád bude o break dole. 2,5 hodiny trvá tenhle zápas. Finále Roland Garros, Flavio Cobolli soupeří s Alexandrem Zverevem. Oba usilují o první Grand Slamovou singlovou trofej v kariéře. Alexander Zverev už několikrát v finále Grand Slamu hrál, ale zatím nikdy neuspěl. Na US Open v roce 2020 bez diváků za toho covidového ročníku prohrál s Dominikem Thiemem. Potom v roce 2024 ve finále Roland Garros padl s Carlosem Alcarazem také v pěti setech. A následně letos, respektive loni, na Australian Open. Tak to už bylo jednoznačnější porážka s Jannikem Sinnerem. Teď Alexander Zverev dílčí úspěch, zapisuje první game ve čtvrtém setu, prohrává 1-2, ale po přestávce půjde servírovat Flavio Cobolli.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Za půl minuty bude 18 hodin, posloucháte dál Radiožurnál Sport a opět vynecháme hlavní zprávy, protože se stále hraje finále dvouhry mužů na antukovém Roland Garros. K tomu se pak na Radiožurnálu Sport pochopitelně přidají také finálové souboje sportovních lezců v lezení na obtížnost na pražské Štvanici a o 19 hodin se hraje taky třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. U toho už bude moderátor Filip Šedivý, kterému předám slovo. Nicméně teď míříme zpět do Paříže za naším reportérem Davidem Prouzou, který dál komentuje finále mužské dvouhry na Roland Garros mezi Italem Cobollim a Němcem Zverevem, aktuálně čtvrtá sada.
1: Čtvrtá sada, vedení 2-1 pro Itala Cobolliho, který půjde za malou chvíli servírovat, a Alexander Zverev zase je na tom o poznání lépe, pokud jde o sety, protože získal dva a Cobolli jenom jeden. Nicméně, ten čtvrtý má Ital rozehraný dobře a pokud si bude držet servis, tak zákonitě by měl dokráčet k zisku této sady, ale samozřejmě těch servisových gemů ještě bude mnoho a Flavio Cobolli už také ukázal, že umí přijít o své vlastní podání. Ale začal dobře, tenhle gem bodem z podání se dostává do náskoku 15-0, bere úvodní tohoto gemu. Alexander Zverev při příjemných podmínkách, nutno říci, v Paříži svítí sluníčko, je nějakých 22, 23 ve stínu, takže se to poprvé dostává do té, řekněme, normálnější situace. V prvním týdnu bylo extrémní horko, pak se ochladilo, pršelo, foukalo a teď je zase krásně. Alexander Zverev od základní čáry teď rozděluje, krásně ty míčky skáčou po dopadu, takže Cobolli si musel naskočit do jednoho ze svých backendů, ale stále v té výměně pokračuje až teď, dělá chybu 15-15. Alexander Zverev možná zase přišel na způsob, jak trochu potrápit Cobolliho v mezihře, dává trochu více spinu svým úderům a najednou to Italovi skáče někam k úrovni ramen a pochopitelně nedá se pokaždé naskočit do toho backendu tak krásně, jako to Ital předvedl před malou chvílí. Pak přišla také nevinucená chyba, stav 15-15 a možnost pro Zvereva zase třeba trochu potrápit svého soupeře na returnu. Teď velmi slušná reakce německého tenisty, ale Cobolli to přečetl a přitáhl si Zvereva k síti a to bylo tak dobře zahrané, že to sice Zverev ještě stihl, ale zároveň už to pak plácl do autu, neměl žádnou kontrolu nad tím balonkem. 30-15 Flavio Cobolli, 2-1 k tomu ve čtvrtém setu a také další ze série fotbalových chorálů, které vždy rozjedou italští fanoušci zahalení do modrých barev a jeden sektor na kurtu Filipa Chatriera přesně vybarvený právě do modré a ten je samozřejmě zákonitě nejhlasitější. Teď ale mu nedělá radost Flavio Cobolli, tomuto italskému davu, protože chybuje celkem lacině z forehandu a dostává se do stavu 30-30 a teoreticky už takhle také dokázal Alexander Zverev nenápadně z 30-30 se dostal k breakballu, potažmo k setballu ve třetím setu a velmi záhy dokázal tu třetí sadu ukončit. Co teď Flavio Cobolli? Bude servírovat do sítě, to znamená, že ještě nabízí Zverevovi možnost atakovat rovnou druhý pokus Italova servisu. Co vymyslí Alexander Zverev na příjmu? Bude reagovat samozřejmě na servis Cobolliho, který je dobře přirotovaný, ale zároveň neúplně rychlý. Teď Zverev rozhodně mohl útočit, místo toho zkracuje výměnu, ale je to mizerný stopbal, který řeší Koboli krásným backendem do míst, kde Zverev není, a tohle bylo úplné selhání Alexandra Zvereva. Situace, ve které nejprve měl útočit, pohrdl tou šancí, zahrál pomaleji a pak zahrál stopball, který byl v podstatě někam na servisovou čáru, respektive kousek před ní, a tam Koboli byl úplně v pohodě, a byť ani on nezahrál bůh ví jak skvělý úder, tak Alexander Zverev už vůbec myšlenkově nebyl připraven hrát a de facto odešel v téhle výměně úplně sám. A pak si Koboli pomáhá perfektním prvním servisem a takovéhle momenty musí Zvereva mrzet, protože tu výměnu předcházející měl výborně připravenou. A jestli měl strach, jestli zkrátka špatně vyhodnotil tu situaci, těžko soudit. Každopádně Zverev teď ztrácí 1-3, byť byl před malou chvílí v situaci, kdy si teoreticky mohl dojít pro breakball, tak teď je to zase o dva gemy. Vede Flavio Koboli, navíc podává Alexander Zverev, který vstoupil do čtvrtého setu katastrofálním způsobem na podání, dal dvě dvojchyby, přidal dalších nevinucených chyb několik a nakonec padl hned v tom úvodním gemu na svém podání, teď ztrácí 1-3. Za malou chvíli půjde servírovat na Flavia Koboliho. Rána do forehandu italského tenisty, ale bude se to celé opakovat, protože balonek se dotkl pásky, a tak si Alexander Zverev vyzkouší znovu první servis na centrálním dvorci Filipa Chatriera, tak jako už několikrát v tomhle zápase a nejenom v něm. V semifinále, připomínám, vyřadil Jakuba Menšíka. 3-1 na sety. 3-1 to může být i dnes, ale Zverev potřebuje minimálně jednou prolomit servis Itala Koboliho. Teď se snaží získat ten svůj vlastní, rozbíhá se Itala ze strany levé na pravou, ale Ital je v pohodě v tomhle tom. Fyzicky je na tom dobře a může hrát tyhle dlouhé výměny s Alexandrem Zverevem. Pak se ovšem pokusil v nouzi o zkrácení z backendu a to se mu vůbec nepovedlo, takže po jasné chybě přichází stav 15-0 pro Alexandra Zvereva, který byl teď aktivnější, agresivnější a slavil úspěch s tímhle přístupem. Alexander Zverev sice ztrácí 1-3 ve čtvrté sadě, ale také vede 2-1 na sety a teď 15-0 při svém podání. Alexander Zverev na servisu, na přímo připravený Flavio Koboli, výrazně blíže, teď si to rozmyslel, šel zase o metr dozadu, takže je zase velmi daleko. Kam pošle svůj servis Zverev? Na téčko, do forehandu Flavia Koboliho, který si teď obíhá tímhle úderem, další pokus o útok od Koboliho, na přímo čáru položil svůj backendový úder Zverev a následně těsný out od Koboliho, znamená, že to je 30-0. Teď ale Zverev byl v pozici, kdy opravdu byl spíše divákem a modlil se za to, aby se Koboli do toho forehandu netrefil. A tak se nakonec také stalo. Nervozita trochu možná i na druhé straně, přeci jenom musí se to zákonitě projevit. Ani jeden tenista zatím grandslamový titul nezískal. Zverev byl třikrát ve finále, ale pokaždé padl, teď v pozici určitě nejsnadnější, v tom smyslu, že proti němu nestojí ani Sinner, ani Alcaraz, ani Dominic Thiem. V tuhle chvíli Zverev tlačí z backendu křížem a rozbíhá si Koboliho i na druhou stranu. Ten teď létá opravdu jako motorová myš z místa na místo, ale sám si teď vytvořil pěknou situaci, přiblížil se backendovým čopovaným úderem k síti a už pak nic dalšího nepotřeboval, protože Zverev už to nezvládl, tuhle mezihru. Stále vede 30-15, ale tahle výměna se mu nepovedla. Bude ji chtít určitě dát velmi rychle za hlavu a soustředit se zase na tu další. Zase krásná atmosféra na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Fotbalový způsob fandění, který se samozřejmě dovoluje pouze v přestávkách, ne během hry. Ale určitě to dodává tomu zápasu pořádnou atmosféru, tak jak se sluší na to, že to je finále Roland Garros. Zverev servíruje zleva za stavu 1-3 ve čtvrtém setu, trefuje přesně zase to téčko, střed kurtu, ale Koboli reaguje zatím velmi slušně a teď máš smůlu docela, protože Zverev trefil absolutní lineu, Němec se přibližuje k síti a je to out. 40-15 pro Alexandra Zvereva a gamboli na snížení na 2-3, za chvíli informace taky pro Radiožurnál. Ale do té doby ještě můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Alexander Zverev teď v tuhle chvíli připraven na pravé polovině kurtu. Bude podávat za stavu 40-15, ale s vědomím, že ztrácí 1-3 ve čtvrté sadě. Alexander Zverev na servisu a teď už také informace pro Radiožurnál. Zverev, no, musel se sklonit před returnem Koboliho. Flavio Koboli teď zahrál světový return, Zverev vede 40-15 ve čtvrtém setu, ale ztrácí při vlastním podání 1-3, ale zároveň také vede nad Italem 2-1 na sety. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. A za chorálů italských a možná nejenom italských fanoušků se můžeme pustit zase do přímého přenosu ve vysílání jediné sportovní stanice v Česku. 40:30 vede Alexander Zverev. Servis zleva první, kam ven z kurtu. Koboli sice na dlouhé ruce se dokázal ještě do toho balonku trefit, ale nebyl úspěšný. A tak je tu snížení, dílčí snížení Alexandra Zvereva, který teď prohrává ve čtvrté sadě 2-3. Po přestávce půjde servírovat kdo? Flavio Koboli.
3: Říká David Prouza, se kterým se tedy velmi brzy na Radiožurnálu Sport zase uslyšíme. Teď je 18 hodin a 8 minut. Blíží se, jak určitě dobře víte, fotbalové mistrovství světa a reprezentace Konga přece jen před svou druhou účastí na světovém šampionátu ještě odehraje v Evropě jeden přípravný zápas, a to proti Chile. Původně měli fotbalisté Konga v úterý během soustředění v Marbeje nastoupit v jiném španělském městě La Línea de la Concepción, ale starosta ho kvůli obavám z epidemie eboli ve středoafrické zemi zrušil. Dnes vedení týmu oznámilo, že utkání Konga s Chile se bude hrát ve Francii v Orléánu, ale bez diváků. Fotbalisté Konga se na šampionát připravovali v posledních dnech v Belgii a ve středu tam uhráli remízu 0-0 s Dánskem. Většina členů kádru působí v evropských klubech, proto splnili požadavek Spojených států amerických, aby ve své zemi nebyly nejméně poslední 3 týdny. Základnu během turnaje budou mít Afričané v Houstonu. Skupinovou fázi zahájí proti Portugalcům 17. června. Jak určitě dobře víte, fotbalové mistrovství světa odstartuje už tedy za 4 dny zápasem mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou a druhý duel potom hned v pátek nad ránem našeho času, konkrétně od 4 hodin, obstarají čeští fotbalisté s reprezentanty Jižní Koreje. Samozřejmě s Radiožurnálem Sport budete u toho.
2: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.
3: A teď už zase v našem vysílání bude královat tenis, konkrétně finále druhého grandslamového turnaje sezóny Roland Garros, kde se potkávají muži, kteří ještě jednu ze 4 nejcennějších trofejí v tenisovém světě nezvedli nad svou hlavu. Němec Alexander Zverev o ní usiluje po čtvrté, tedy ve finále Ital Flavio Koboli vůbec poprvé. V finále je to velmi zajímavé a docela i vyrovnané, jak jistě potvrdí David Prouza.
1: Jednoznačně vyrovnané, protože sice Zverev vede 2-1 na sety, ale ve čtvrtém ztrácí, to konkrétně 2-3, servíruje Flavio Koboli. 15-0 je to teď pro Němce Zvereva, protože Ital se dopustil dvojchyby na začátku svého servisového gemu. Teprve druhé v celém utkání, v tomto ohledu je zatím velice silný, ale i na něj už to také došlo, dolehlo. Teď se Alexander Zverev snaží útokem z forehandu po čáře zatlačit svého soupeře, ten stojí ale tak daleko od základní čáry, že ty útoky dokáže odrážet. Zavánilo by to určitě stopbalem, ať už z jedné či druhé strany, ale ani jeden hráč to zatím nedělá, takže výměna pořád od základní čáry, ale tohle out od Koboliho, dlouhá výměna od základní čáry končí nevinucenou chybou Flavia Koboliho a stav 30-0 teď pro Alexandra Zvereva, který má určitě další příležitost, jak zaprvé prolomit podání Flavia Koboliho a za druhé vrátit se do zápasu, protože už sám jednou o svůj servis přišel. Teď vede 30-0, za malou chvíli se bude opět Flavio Koboli chystat na to, aby rozehrál další výměnu. Nicméně stav 0-30, nic příjemného obzvlášť, když se k němu dostanete kvůli vlastním chybám. To se stalo teď Flaviu Kobolimu, který potřebuje tohle všechno hodit za hlavu a co nejlépe vstoupit do další výměny. Servis Itala ovšem zastavuje páska, tedy ten první, takže ještě jeden pokus mu zbývá, ale Flavio Koboli teď rozhodně v mírných problémech, řekněme to takhle. Opatrný druhý servis, který samozřejmě dokázal velmi rychle skrotit a poslat zpátky Alexander Zverev, Koboli chybuje znovu a jsou tady 3 breakové příležitosti pro Alexandra Zvereva, který na začátku čtvrté sady přišel o svůj servis víceméně podobným stylem, jako to teď dělá Koboli. Dvojchyby, nevinucené chyby, možná trochu ztráca koncentrace, teoreticky třeba nějaký problém s částí těla, nevím, ale teď v tuhle chvíli Flavio Koboli vlastně úplně zrcadlově na tom je stejně jako předtím na začátku čtvrté sady Alexander Zverev. 3 breakboly má německý tenista, může srovnat na 3-3, pakliže zvládne následující 15, do returnu se neopřel úplně, ale teď z forehandu to bude určitě větší tlak, ale vůbec ne. Zverev zase v momentě, kdy to měl, neříkám nalité, ale měl to rozhodně připravené, tak aby mohl z forehandu co nejvíce zatlačit, tak zkrátka do toho tak jenom trochu plácnul, aby neskazil, a výsledkem, jak si umíte představit, byla samozřejmě nevinucená chyba. Balon končí v síti. Koboli ještě čeká chvíli, než rozehraje za stavu 15:40 tuhle výměnu. Samozřejmě je na tom hůře, ale zároveň s ohledem na to, jak se teď Alexander Zverev zachoval v téhle výměně, tak si myslím, že rozhodně není bez šance, aby ještě tenhle servisový game otočil. Ztrácí 15:40. Alexander Zverev opět velmi daleko za základní čarou. Bude přijímat podání Koboliho, které je velmi tvrdé a přesné, hlavně to je důležité říci. A tak je to v tuhle chvíli 30:40. Flavio Koboli si vyžádal, to je asi to nejlepší slovo, ten stejný tenisák, kterým teď dal bod z podání, takže možná drobná pověrčivost na straně italského reprezentanta, který mluvil o tom, že některé věci dělá stejně, jak postupuje turnajem, že třeba minimálně používá stejnou sprchu, tu, kterou tady mimochodem používal dříve Rafael Nadal a kterému ji jednou také neplánovaně zabral Flavio Koboli. Pak musel samozřejmě vyklidit prostory. Teď se snaží zlikvidovat další breakball Zvereva, který se snaží teď nějakým způsobem ubránit se těm útokům Koboliho, ale nestalo se a je to přesně, co jsem říkal. Zverev mentálně neustál tuhle situaci a Koboli odvážnějším hráčem z této dvojice, která se pohybuje na centrálním dvorci Filipa Chatriera, odvrátil tři breakové situace, teď je to 40-40 a samozřejmě, pokud tohle Koboli zvládne, tak je to určitě další velký posun v mentální síle a v tom, aby si Ital vybojoval nakonec tu rozhodující pátou sadu. Alexander Zverev teď opravdu, řekl bych, bázlivý, to je to nejlepší slovo, a s bázlivostí daleko ve finále Grand Slamu prostě nedojdete a je úplně jedno, jestli jste Alexander Zverev nebo Novak Djokovic nebo kdokoliv jiný. Zverev teď bude returnovat opatrný druhý pokus od Koboliho, který ale následně také dává možnost Zverevovi se vrátit do hry, protože tohle byla také velká chyba. Zároveň je nutno říci, že ten balón byl opravdu hodně přirotovaný nejprve ze servisu Koboliho a pak i z returnu Zvereva. Takže tu rotaci už prostě nedokázal Koboli skrotit a ironií je, že jí vlastně zahájil on na té výměně, takže sám sebe donutil k chybě. Teď tady další breakball pro Alexandra Zvereva. 3-2 vede Koboli, ale Zverev má breakball na 3-3, pakliže zvládne tenhle 15 tuhle výměnu. Tohle bylo dlouhé od Koboliho, ten balonek přelétl velkým způsobem nebo výrazným způsobem servisovou čáru. Druhý pokus opatrný, backhand Zvereva také opatrný, ale na základní čáře. Teď by Zverev mohl zatlačit, ale zase je to neuvěřitelně opatrné, ale tentokrát to Němci stačí. I Koboli nabídl dvěma chybami teď možnost Zverevovi se vrátit zpátky. Zverev proto neudělal vůbec nic, vlastně jenom zůstal ve výměně, párkrát udeřil do balonku z backhandu, nebyly to žádné pumelice, přesto to nakonec stačí. Koboli si bere znovu další nově vypletenou raketu. Během tohoto setu už si myslím, že po třetí, což tedy značí to, že nemá...
3: Tak se nám ten čtvrtý set finálového souboje tenisového Roland Garros mezi Zverevem a Kobolim zase komplikuje, tedy z pohledu Itala, který ztratil vedení, které držel díky získanému podání soupeře. Než se do Paříže vrátíme, tak připomenu, že velkou cenu Monaka Formule 1, která byla 10 kol před koncem, na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem, vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu. I když cílem projel jako čtvrtý za krajanem Pierrem Gaslym z Alpine, který byl ale po penalizaci poslán až na celkovou 8. příčku. No a teď zase zpátky do Paříže na tenis na finále Roland Garros za Davidem Prouzou.
1: Servíruje Alexander Zverev, trefil druhý pokus přesně na lineu, tentokrát už je mnohem agresivnější na backendu a tohle bude slavit úspěch, tenhle přístup Alexandra Zvereva. Jasně, za stavu 0-0 se vám to útočí o poznání lépe, ale předtím byl Zverev opravdu velice, velice opatrný a to je věc, která se vám prostě nemůže vyplácet. Tohle je mnohem lepší, co předvedl Alexander Zverev na začátku svého servisového gemu. Za stavu 3-3 vede 15-0 a určitě to momentum je teď zase trochu na straně německého reprezentanta, který ještě chvíli čeká s tím, než rozehraje svůj první servis z levé poloviny kurtu, vede 15-0, také 2-1 na sety, v tom čtvrtém je to vyrovnané 3-3. Servis Alexandra Zvereva půjde na téčko do forehandu Koboliho, ten se tak trochu pasivně musí bránit, teď pokus Zvereva o zkrácení hry na voleji, ale nedostatečně rychle se dostal Zverev k síti a Koboli to viděl, hodil mu to vedle těla pod nohy a nakonec Zverev ten volej, se kterým by se možná poradil v prvním setu, kde byl velmi dominantní a přesvědčivý, tak tentokrát to nezvládl, srovnáno o 15-15. ale zase to podle mě byla situace, kdy Alexander Zverev mohl být trochu agresivnější v mezihře a volí variantu, kdy nabízí Kobolimu možnost udržet se v té výměně, pak si prostě celkem nelogicky přibližuje k síti v momentě, kdy ty údery nejsou dostatečně agresivní a plynou z toho takovéhle situace. Tak teď to tady zkouší znovu Zverev z pravé strany za stavu 15-15 a jeho čopovaný backhand je příliš dlouhý a 30-15 teď vede Flavio Kobolu. Takže určitě si oba hráči vybírají v tuhle chvíli takovou tu nejslabší chvilku, ať už to byl před malou chvílí Kobolu na servisu, tak teď zase je to Alexander Zverev, který rozhodně nepřipomíná toho Zvereva ze začátku zápasu, kdy byl naprosto přesvědčivý na servisu, byl naprosto smrtící na returnu a vůbec Flavio Kobolu neměl jak prolomit hru Alexandra Zvereva, také ten set podle toho dopadl, jak dopadl, 6-1 pro Němce, ale od té doby je to ryze vyrovnaný zápas a Alexander Zverev se teď snaží za stavu 15-30 něco vymyslet na servisu, který ovšem netrefuje dobře, takže má už jenom druhý pokus a za maličkou chvíli, až zmizí podavači míčků z kurtu Filipa Chatriera, tak může Alexander Zverev znovu podávat, ale za stavu 15-30 a už má jenom druhý servis. Alexander Zverev teď už nadhazuje, servíruje do backendu, přibližuje se k síti a je to out? Pravděpodobně ano. Nebo ne? Alexander Zverev tak trochu pokroutil hlavou v tom výbuchu publika. Nebylo slyšet případné hlášení out, ale nebylo slyšet, protože nebylo. Takže 40-15 vede Flavio Kobolu a zůstává mi rozum stát nad tím, co teď provádí Alexander Zverev, který se nějakým způsobem dostal k breaku nebo rebreaku, dostal se na stav 3-3 a místo, aby si došel teď na svém vlastním podání pro gem, tak nabízí možnost Kobolimu vést 40-15, nabízí mu dva breakboly. Alexander Zverev k nepoznání teď ve čtvrté sadě. Servis teď ale dobrý, natéčko do backendu, ale Zverev chybuje na voleji. Ne, ne, ne.

0: se udála také na mítinku Diamantové, tedy atletické ligy ve Stockholmu, protože tam po 40 závodech skončila vítězná série tyčkaře Armanda Duplantise. Člověk tomu nechce věřit, ale zkrátka sport je takový, že občas se stanou i věci, se kterými člověk vůbec nepočítá. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, takže jak se ukazuje, i fenomén skoku o tyči Armand Duplantis je k poražení. Ale z jeho pohledu je samozřejmě fajn, že se to stalo v uvozovkách jen na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu. Kdyby to bylo nějaké větší světové atletické jeviště, určitě by ho to mrzelo ještě mnohem více. 18 hodin 21 minut na Radiožurnálu Sport se vracíme zase zpátky do Paříže, kam teď jsou upřeny zraky všech tenisových příznivců a možná nejen tenisových. Finále mezi Kobolim a Zverevem a nadále reportér David Prouza.
1: Pár fanoušků opustilo na přestávku centrální dvorec Filipa Chatriera, teď se zase vrací, ti, co ještě si teď usedají, tak budou protahovat trochu servisový game Flavia Koboliho, který ztrácí se Zverevem 1-2 na sety ve finále Roland Garros, ale také vede 4-3 a podává, takže to ztracené podání z před pár minut ho nemusí mrzet, protože následně Zverev byl opět bez zubí na svém podání také a teď tedy pokračuje zase zápas při podání Flavia Koboliho, který se dostává do vedení 15-0, připravil si to pěkně z forehandu a donutil Zverova k chybě, takže první 15 získává Flavio Koboli, italský tenista usilující o první grandslamovou trofej ve své zatím relativně stále můžeme říkat krátké kariéře. Alexander Zverev rovněž ještě nevyhrál grandslamový turnaj, ale už je po čtvrté ve finále. Měli by být teoreticky na tom lépe s nervy, ale určitě to neplatí teď v téhle části zápasu. Koboli teď po tom, co zahrál Zverev přes pásku, tak trochu rozhozen. Německý tenista teď v lepší pozici, v lepším postavení. Teď zkracuje výměnu, tahá Koboliho k síti. Ten zkracuje také, přibíhá se k síti i Alexander Zverev a prohazuje Itala velmi dobře. Tak teď i s trochou štěstí v podobě dotyku pásky, ale Alexander Zverev pak šel štěstí naproti, byl velice přesný a ten kraťas závěrečný byl dostatečně dobrý na to, aby z něj už Koboli nemohli vymyslet nic nebezpečného. Takže je to srovnané 15-15, Flavio Koboli bude podávat zase zprava na Alexandra Zvereva, ale je to teď takové opatrné od obou tenistů. Koboli nechce napodobit Zvereva, který před malou chvílí také přišel o svůj servis. Nechce to udělat po druhé za sebou, to by samozřejmě byla zase velká rána do sebevědomí tohoto italského tenisty. Flavio Koboli teď připraven servírovat zprava za stavu 15-15. Vede 4-3 ve čtvrtém setu, ale ztrácí 1-2 na sady v souboji s Alexandrem Zverevem, nasazenou dvojkou. Koboli teď má ještě jeden pokus, první byl v síti, teď Zverev celkem jednoduše mohl returnovat, ale zase spíše opatrněji nežli tvrdě a je to přístup, který zdánlivě nevypadal úplně strategicky, ale nakonec Koboli vyhazuje z toho pomalého backendu, který mu poslal Zverev k nohám, takže je to stav 30-15 zase pro změnu pro Němce. Určitě pasáž zápasu, která je nejslabší, i pokud jde o nějaký estetický faktor. V minulých setech byly místa, kde to opravdu byla radost na pohled, ale v tuhle chvíli opravdu to není žádná sláva. Pokud jste náročným tenisovým fanouškem, tak se zase u tohoto plně bavit nemůžete. Koboli teď nepotvrzuje, nebo spíše potvrzuje má slova, protože nedal první servis a to docela výrazně. Druhý pokus v pořádku, opatrný Alexander Zverev, který opravdu teď kombinuje opatrnost s nepřesností, což je samozřejmě smrtící kombo a je to 30-30. Alexander Zverev teď vůbec prostě nevyužil tu příležitost, kdy to Flavio Koboli netrefil dobře z druhého podání, bylo to jenom na jistotu. Potom takový malý fotbalový moment, sběrač podával Kobolimu balónek, Koboli to hlavičkou vrací naspět, protože už měl plnou kapacitu, takže míček nepotřeboval, což svědčí o tom, že určitě je na tom psychicky dobře, protože takovéhle legrácky si nedovolíte v momentě, kdy vás ten zápas buď nebaví, nebo vám nejde. Flavio Koboli v tuhle chvíli vede 4-3, stav 30-30, ale zase druhý pokus. Opatrný, znovu velmi opatrný Alexander Zverev, který teď volí opravdu pasivní údery z větší horní rotací a vůbec se mu nechce útočit, ale tohle je neuvěřitelné, co vyrábí Alexander Zverev. Sám teď dal ruce v bok, jakoby sám nevěřil tomu, co dělá, ale může se za to úplně sám. Není to tak, že by Koboli ho nějakým způsobem tlačil v těch výměnách. Mohl znovu, navzdory tomu, že nepředvádí nic velkého, Zverev mít breakboli. Místo toho nabízí gamboli svému soupeři, ten může odskočit do vedení 5-3. Ale v posledních třech, čtyřech gamech je Alexander Zverev absolutně neviditelným tenistou v tomhle finále.

0: Zápase. Koboli teď pokus servis ven z kurtu a volej, který ještě není konečný. Lob od Zvereva velmi dobrý a chybná smeč. Tak aby nebyl tím v úvozovkách špatným tenistou jenom Alexander Zverev, tak i Koboli vyrábí teď, řekl bych, docela kardinální chybu. Na každý pád je to pořád trochu lepší pro něj. Vede 4-3 a servíruje schoda. Flavio Koboli teď zprava půjde podávat na Alexandra Zvereva, který ale nepůsobí podle řeči těla vůbec sebejistě. Dokonce bych skoro řekl až nervózně. Otázka je, jak je na tom zdravotně, ale není úplně důvod o tomhle pochybovat. Zverev na cestě do finále se příliš neunavil, ztratil 2 sety, na kurtu nebyl příliš dlouho. Všechno hrálo v jeho prospěch. Byl také nasazenou dvojkou, byl tenistou, který jednoznačně měl nejvíce zkušeností s velkými zápasy, pokud je o Grand Slamová finále. Teď je to ale všechno trochu jinak. Trochu tvrdší return od Zvereva znamená, že musel se Koboli bránit. Teď to Alexander Zverev zkusí z backendu po čáře, ale je to nepřesné. Další gamble pro Itala. Alexander Zverev není v dobré pohodě a ukazuje to teď i v další výměně, kdy má možnost Flavio Koboli při své výhodě odskočit do vedení 5-3 a přiblížit se zisku čtvrté sady a k vybojování té páté rozhodující. Hraje se téměř 3 hodiny tohle utkání, ale působí to minimálně v předposledních gemech, jako by to bylo mnohem déle. Minimálně oba tenisté tak teď působí, protože ta úroveň není ideální toho tenisu, který teď máme možnost sledovat na centrálním dvorci Filipa Chatriera a vy o něm slyšíte v přenosu radiožurnálu Sport. Gamble Flavia Koboliho, druhé podání. Alexander Zverev to z backendu zase jenom tak přehodí zpátky a Koboli si teď připravil dobrou situaci, kterou u sítě dohraje úspěšně a dostává se do trháku, do vedení 5-3. Servírovat sice půjde Alexander Zverev, ale s ohledem na to, v jakém je teď rozpoložení, tak si myslím a troufám si tvrdit, že to úplně velká výhoda nebude. 5-3
1: pro... 18 hodin 27 minut a než se znovu vypravíme do Paříže, tak krátká pozvánka k vysílání radiožurnálu Sport, protože nás čeká samozřejmě finále světového poháru ve sportovním lezení v disciplíně na obtížnost na pražské Štvanici. Bude mezi osmičkou finalistů také Adam Ondra. Finálový závod by měl začít v 19 hodin a ve stejný čas startuje také třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Program tedy máme jasně nalinkovaný a ten nejbližší nás vede znovu na finále pařížského Roland Garros, tedy Grand Slamového turnaje mezi Flaviem Kobolim a Alexandrem Zverevem. Slovo má David Prouza.
0: Druhý jmenovaný servíruje, prohrává 3-5 ve čtvrté sadě, ale zároveň také vede 2-1 na sety. Alexander Zverev nad Flaviem Kobolim, ale může to být za chvíli 2-2. Servíruje Zverev za stavu 3-5 a servíruje Zverev, který aktuálně nepřipomíná rozhodně toho Zvereva, který se dostal do finále přesvědčivými výkony nejen proti Jakubovi Menšíkovi, ale i dalším. Teď mu ale pomáhá Flavio Koboli na začátku jeho servisového gemu, dává čopovaný backhand, který nenašel cestu do kurtu, a tak je to 15-0 pro Alexandra Zvereva, který půjde servírovat zase teď zleva. Svým podáním se pokusí potrápit italského soupeře Flavia Koboliho, který hraje první Grand Slamové finále a řekl by, že v tuhle chvíli se s tím zžívá o poznání lépe nežli Zverev. Ale zároveň klidně se může stát, že v pátém setu to bude zase Němec, který bude přesnější a trpělivější. Velká rána teď Zvereva ven z kurtu a tu neskrotil Flavio Koboli, tak jak by si představoval, takže Zverev se dostává do vedení 30-0, může snížit ve čtvrté sadě na 4-5, ale po přestávce by šel zase servírovat Flavio Koboli a měl by ideální příležitost na to, aby dotáhl zápas do páté sady. Alexander Zverev teď za stavu 30-0 si zase ťukne balonkem o zem, udělá to mnohokrát, minimálně 6x, 7x a teď už půjde podávat zprava na téčko přímo do středu, Koboli to nevytáhl, znovu return v síti a 40-0. Alexander Zverev, co by asi býval dal za takovýhle servisový gem za stavu 3-3, když to měl krásně rozehrané, vrátil se do zápasu, ale tam to prostě Alexander Zverev opravdu vůbec nezvládl. V tuhle chvíli je na tom o poznání lépe, vede 40-0, trefil se do několika prvních servisů a udělá určitě maximum pro to, aby to zopakoval ještě minimálně jednou. Tohle byl pokus o ESO, ale přetažený, to znamená, že má Alexander Zverev ještě jeden pokus, nicméně stav 40-0 je velice, velice příznivý pro německého tenistu, který prohrává 3-5 ve čtvrté sadě, ale také vede 2-1 v souboji s Flaviem Kobolim v boji o titul na Roland Garros. Agresivní druhý servis, třetí return v síti v tomhle gemu od Koboliho a je tu snížení. Alexander Zverev snižuje na 4-5 po přestávce, ale půjde na zisk čtvrté sady servírovat Flavio Koboli.
1: slibuje David Prouza. Ono se tak opravdu stane a tak za chvíli do francouzské metropole na radiožurnálu Sport znovu. Do té doby si můžeme tedy zopakovat, že na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a skoro 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm, druhý porazil ho Australan Curtis Marshall. Duplantis, dvojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a Evropy, světový rekordman, pod otevřeným nebem nevyhrál poprvé od mítinku diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023. Před domácími fanoušky ve Stockholmu švédský tyčkařský fenomén nezvládl 2 pokusy na rovných 6 metrech a pak ani poslední na 605 cm. Marshall skočil 590 cm, které Duplantis vynechal a tak se Australan tedy mohl radovat z vítězství a ze skalpu, který poslední skoro 3 roky nikdo jiný nedokázal získat.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
1: Dostane italský tenista Flavio Cobolli finále Roland Garros 2026 proti Alexandru Zverevovi do rozhodujícího 5. setu? Možná už za chvíli budeme znát odpověď. Pokud ano, i pokud ne, tak nám o tom přímo z Paříže poví David Prouza.
0: Flavio Cobolli to má krásně rozehrané, minimálně ve 4. setu. Je připraven servírovat, ale proti němu je zatím prázdná polovina kurtu. Až teď přichází Alexander Zverev na tu svoji půlku dvorce. Za chviličku také informace pro posluchače radiožurnálu ve zpravodajství v 6:30. Do té doby přímý přenos dál na radiožurnálu Sport. Flavio Cobolli opravdu musel čekat dlouhatánskou dobu, než se Zverev uráčil zvednout ze své lavice. Teď už připraven returnovat. 5-4 ve 4. setu vede Flavio Cobolli a má servis. Má to tak nalajnované k tomu, aby vybojoval 5. rozhodující sadu. Krásná rána od Flavia Cobolliho, ale s dotykem pásky a to znamená, že si zopakuje první podání. 2-1 na sety vede Alexander Zverev, ale za malou chvíli už to nemusí platit. 5-4 ve 4. setě vede Flavio Cobolli a servíruje. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. Rozehraná výměna, ve které je teď trochu aktivnější Němec Alexander Zverev, ale nestačí to zatím na zisk úvodního 15. Flavio Cobolli teď trpělivý, čeká, dává těm balonům rotaci, nechce zkazit. To samé teď platí o Zverevovi, který trochu přitlačil z backendu křížem, ale nestačí to zatím stále na zisk bodu. A teď je to lajna, kterou trefil Cobolli. To bylo se štěstím. Teď podseknutý balon také od Alexandra Zvereva. A to už úspěch slaví, takže 15-0 vede Němec. Cobolli měl před malou chvíli velké štěstí, protože ten dotek balonku s lajnou byl spíše z vnější strany. Opravdu jen tak, že to ještě dopadlo na čáru na každý pád. I tak Cobolli tu výměnu nezískal. Vlastně dlouhá výměna, velmi dlouhá. 22krát přes síť celkem letěl balónek. Flavio Cobolli bude podávat zleva na Alexandra Zvereva, který ještě stále je ve hře o to, aby vyhrál 3-1 na sety. Je to pořád jenom o jeden break, který teď může teoreticky Alexander Zverev získat, pakliže mu třeba nabídne nějaké příležitosti Flavio Cobolli, jako třeba teď při prvním podání, které přes pásku skončilo daleko v autu. Druhý pokus velmi opatrný, docela solidní return od německého reprezentanta, který ale stále ještě musí tlačit a tohle se mu povedlo. Tohle byl jeden z nejhezčích úderů, které Alexander Zverev vystřelil na Flavia Cobolliho z forehandu po čáře za opravdu dlouhou dobu, řekl bych jednoznačně nejlepší úder 4. sady a tohle určitě by mohlo teoreticky Alexandra Zvereva nakopnout, protože to bylo v těžké pozici, kdy Zverev utíkal vlastně bokem ven z kurtu, přesto poslal ten balon naprosto nekompromisně podél čáry a ujímá se při podání Flavia Cobolliho vedení 30-0. Ital podává na returnu připraven Zverev, ale nemusí returnovat tenhle úder, protože podání Cobolliho se nevešlo do obdélníku tak, jak by se mělo, takže druhý pokus Cobolli hodně opatrně, ale přesto ne tak velký nebo tvrdý return od Zvereva, který teď ale trochu našel úderovou jistotu a zkusí to asi přes delší výměnu, jako to tak bylo na začátku zápasu, ale tentokrát i Flavio Cobolli se dočkává dárečku od Alexandra Zvereva. Mohl to určitě Němec vyřešit lépe na každý pád. Taková, řekněme, standardní nevynucená chyba, která se prostě stane, která přijde čas od času a musíte jí hodit za hlavu. 30-15 vede Alexander Zverev, ale ztrácí 4-5 ve 4. setu v souboji s Flaviem Cobollim, souboj o premiérový grandslamový titul mezi italským a německým tenistou. Ital na servisu ztrácí 15-30, bude podávat na Alexandra Zvereva. Zápas se hraje 3 hodiny a 7 minut. Servis, který teď trefil vlastně přesně hodiny v rohu kurtu. z čeho si můžete udělat obrázek, že nemohl být úplně přesný. Koboli přes druhé podání jen tak, takže ten míček přeletl pásku a toho využívá Alexandr Zverev tvrdým returnem, tlačí svého soupeře, ale pak mu nepomáhá páska, tak jako mu pomáhala úplně na začátku zápasu několikrát, tak teď ho tahle část sítě zrazuje a zvedá jeho forehandový úder za základní čáru. Out Alexandra Zvereva, teď v tom byl Němec úplně nevinně, tu výměnu rozehrál dobře na returnu. Každopádně bez ohledu na to, jak to Zverev udělal, tak je to 30-30 a hraje se o setball nebo o breakball. Je to 30-30, Alexandr Zverev zase velmi daleko, v podstatě ne nalepený na té zadní plachtě, ale téměř u ní. A bude returnovat podání Flavia Koboliho, který hraje na téčko na lineu, ale Zverev výborně teď přečetl ten return, zkusí to s forehandu po čáře zaútočit. Ještě stále zůstává Koboli v téhle výměně, ale Alexandr Zverev je teď smrtící a přesný a vybojoval si breakball. Tohle byly tři krásné údery od Zvereva po returnu a štěstí přeje odvážným a připraveným a Alexandr Zverev teď po delší době byl tím odvážnějším tenistou. Krásná délka a přesnost, která teď zdobila údery Alexandra Zvereva. Řekl bych, že už trochu na riziko ten vítězný balón, ale nakonec to tam vtlačil německý tenista, který tak může srovnat na 5-5. Stále ještě připomínám, může vyhrát tohle finále poměrem 3-1 na sety. Vede 2-1. Nicméně teď má breakball, může srovnat na 5-5 při podání Flavia Koboliho, který to teď poslal ven z kurtu, ale bylo to dlouhé a bylo to pravděpodobně i na stranu příliš široké. To znamená dvojitý out, dá se říci, a už jenom druhý pokus. Flavia Koboliho opatrný do míst, kde hraje backhand Alexandr Zverev a teď si počká, ne, zaútočí backhandy po čáře a tohle se povedlo Zverevovi znovu trefit naprosto špičkově a světově. Alexandr Zverev opravdu na poslední chvíli, ale našel v sobě zase toho tenistu, který tady hrál v podstatě celé dva týdny naprosto precizně. Teď se trochu vytratil, ale možná se zase vrátil. Alexandr Zverev srovnává na 5-5 ve čtvrtém setu. Flavia Koboli nevyužil možnost doservírovat tu sadu do konce a tak bude teď usilovat na returnu o to, aby se zase třeba přiblížil zisku této sady. Nicméně Alexandr Zverev, jestli někdy by měl být na servisu připravený, tak je to teď. Němec ještě mizí ze své poloviny hřiště, šel si něco vyměnit nebo se napít dokonce. Asi už neměl pití tam, kde má ručník, to znamená, že má to povolené, byť samozřejmě je to trochu nefér, asi úplně ne, ale každopádně já bych to z pozice empirového soudího úplně neumožňoval. Na každý pád už je to zahrané, takže Alexandr Zverev si teď bere tenisáky, půjde podávat, ale trochu si odpočinul, mohl se napít a teď bude servírovat na Flavia Koboliho za stavu 5-5 ve čtvrtém setu. Několikrát svůj servis neudržel Alexandr Zverev, to je potřeba připomenout, ale zároveň teď má za sebou jeden z nejlepších gemů celého zápasu, kde opravdu Zvereva zdobila přesnost. A teď přichází časové varování, time well violation, to znamená, že Zverev si už teď musí dát zaprvé pozor na ty prodlevy, které dělá u svých servisů nebo i u svých příjmů a zároveň na to, že kdyby třeba výrazněji hodil raketou o zem nebo se nějak vstekal, tak už by měl přijít trestný 15. Každopádně teď už Zverev servíruje, podává na téčko do backendu Koboliho, tento hází hodně do výšky a nabízí možnost Zverevovi servírovat od základní čáry a tohle je smeč právě od baseliny, od Zvereva, který trefuje lineu. Neuvěřitelná přesnost a taky bych řekl trochu štěstí. Teď stálo při Alexandru Zverevovi. Tohle se tak jednoduše dalo zkazit, přesto to nakonec Němec zvládá. 15-0 pro Alexandra Zvereva, 5-5 ve čtvrtém setu, 2-1 pro Zvereva celkově. Podání německého tenisty zleva na Flavia Koboliho. Servis ven z kurtu na lineu, Koboli to vybral, ale je pod tlakem. Zverev se přibližuje k síti, zkracuje, přitahuje si sám Koboliho tam, kam potřebuje a pak ho prohazuje backendovým volejem. Jako mávnutím kouzelné hůlky je Alexandr Zverev zase zpátky na té úrovni, na které jsme ho byli zvyklí vydávat nejenom v tomhle utkání, ale i v těch předcházejících, kdy na cestě do finále porazil mimo jiné i dva Čechy v semifinále Jakuba Menčíka a ve druhém kole taky Tomáše Macháče. Teď je Alexandr Zverev najednou jakoby nic opět blíže vítězství, protože za stavu 5-5 podává, vede 30-0. A Flavio Koboli teď trochu pod dekou, lidově řečeno, ale je to spíše tím, že Zverev opravdu hodně pozvedl svůj úroveň. Servis na téčko do backendu Flavia Koboliho, který opatrně, ale přece jenom returnuje, ale je teď pod velkým tlakem. Naopak teď Alexandr Zverev trochu pohrdl tou příležitostí útočit, zahrál pomaleji, nabízí Kobolimu možnost, ale ten také nevyužívá tuhle příležitost vrátit se zpátky do tohoto gemu. Backendová chyba do sítě znamená, že Alexandr Zverev, který v podstatě celý čtvrtý set prohrával, tak jednou při stavu 5-5 vede 40-0 a po opravdu hodně dlouhé době si může jít sednout na lavičku s vědomím, že je v popředí, že vede byť jenom 6-5, servírovat půjde Koboli, ale Zverev takto hrající je samozřejmě úplně stejně nebezpečný na servisu jako na příjmu. Dlouho byl pryč, ale teď se vrátil a dost možná v tu nejlepší možnou dobu. 40-0, Alexander Zverev servíruje zleva na Koboliho do forehandu Itala, který výborně reaguje. Skrotil tu ránu, která letěla do středu hřiště. Koboli nastavil raketu a poslal v podstatě stejnou rychlostí ten return zpátky Zverevovi navíc šikovně pod nohy. Ten už nestihl zareagovat a tak je to 40-15, ale pořád ještě Alexander Zverev to má takzvaně ve svých rukou. Teď je otázka, jestli počká, až se Dav sklidní, nebo jestli ještě do toho popěvku nadhodí svůj pokus a pokusí se servírovat přes první podání. Nakonec počkal, až se to celé uklidní. Teď už Zverev podává přes pásku backhand do backhandu Flavia Koboliho, takže si to celé Alexander Zverev zopakuje. Vezme si jiný balónek, ten, který vyslal na Koboliho, tak ten už zmizel v rukou podavače míčku, který je velmi daleko od německého reprezentanta, takže tenhle tenisák na ten už může zapomenout. Alexander Zverev má jiný, bude servírovat zprava na Flavia Koboliho, bude mít znovu první podání. Alexander Zverev podává zase krásně na téčko do backendu. Koboli to podseknutým balónem jenom tak hází na polovinu Alexandra Zvereva a ten teď smečuje kam do sítě. Ne, tak úplně 100% Alexander Zverev taky není. Tohle se určitě dalo dát lépe. Tu úvodní smeč v tomhle gemu, kdy servíroval, respektive smečoval od základní čáry, tak Zverev zvládl. Tu výrazně snaží už ne. Je pravda, že sluníčko se posunulo tak, že teď to určitě měl Alexander Zverev v vzdorném poli, ty paprsky, ale zároveň určitě s tím se tenista musí vyrovnat a navíc je na to prostě zvyklý. Tohle je stále venkovní sport a sluníčko zasahuje v podstatě do každého zápasu. Alexander Zverev tady prostě úplně to nevyřešil dobře. Nicméně teď dává ESO, takže Alexander Zverev jde ke své lavici, ještě zpomaluje, počká si, jestli empireový sudí zvolí variantu out nebo dobrý balón, ale říká dobrý balón. Koboli protestuje, říká, že rozhodně mezi stopou a lejnou je mezera. Nicméně empireový rozhodčí tvrdí opak a dává dlaň směrem dolů. To znamená, že Alexander Zverev se po strastiplném průběhu čtvrté sady ujímá vedení 6-5 po přestávce Flavio Koboli, který stále ještě stojí u té stopy, a tak půjde podávat, ale rozhodně Zverev teď v lepším mentálním rozpoložení.
1: Říká David Prouza v 18:42. Těšíme se tedy na další pokračování finále tenisového Roland Garros, ve kterém je Alexander Zverev opravdu kousek od svého prvního Grand Slamového titulu. Naopak už po páté mohl slavit hokejový útočník Edmontonu Connor McDavid, protože po páté získal cenu Teda Lindsayho pro nejlepšího hráče sezóny NHL podle samotných hokejistů. 29-letý Kanaďan tak vyrovnal rekord legendárního krajana Wayna Gretzkyho. Kapitán Oilers ovládl základní část NHL, pokud jde o kanadské bodování. 138 bodů bylo na jeho kontě a po šesté získal Art Ross Trophy. Znamená to tedy, že teď je Connor McDavid oficiálně zase nejlepším hokejistou i podle samotných hráčů. Navázal tak na předchozí 4 ročníky, kdy kraloval Ted Lindsay Award a navíc je v téhle sezóně ještě mezi uchazeči o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu NHL. Tu může Connor McDavid získat po čtvrté ve své kariéře.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Vůbec poprvé může vyhrát některý grandslamový turnaj buď Alexander Zverev nebo Flavio Koboli. Tohle německo-italské finále Roland Garros na pařížské Antuce i nadále sleduje přímo na místě David Prouza.
0: V dlouhé době blízko titulu Grand Slamového šampiona, protože vede 2-1 na sety, vede taky 6-5 a v minulém případě na příjmu byl Zverev fenomenální, ať už v mezihře, nebo právě na returnu. Teď tedy Němec zase schovaný daleko za základní lineou bude přijímat servis Koboliho, ale ten vstupuje do tohoto servisového gemu skvěle, dává ESO. Má se tedy vedení 15-0. Možná to nejsou úplně zdravotní problémy, ale třeba náběh na křeče pro Alexandra Zvereva i to je samozřejmě možné, protože už se hraje relativně dlouho a Alexander Zverev zatím nebyl úplně, řekněme, zatížen na cestě do finále, tak jak by si možná sám on představoval. Každopádně teď je v dobré pozici. Vede 6-5 a 2-1 na sety. 15-0 ztrácí, ale Koboli už má jenom druhé podání, opatrnější, do kterého ale Zverev vůbec se netrefuje čistě. 30-0 pro Koboliho a směřujeme k tiebreaku. Velmi pravděpodobně, pokud Zverev bude pokračovat v těchto výkonech, 3 hodiny a 17 minut trvá finále tenisového Roland Garros. Podává Flavio Koboli, za stavu 5-6 na Alexandra Zvereva, který vede 2-1 na sety. Teď se bude snažit lépe zreternovat pokus Itala, který se přibližuje k síti a hraje stopball, který ale ještě Zverev stíhá. Následně ale už nehraje dobře další backendový úder. Koboli určitě je teď si vědom toho, že třeba se Zverevovi tolik nechce běhat, takže zahrál stopball velmi rychle. Potom si se dostal do výměny po dobrém prvním podání a dostává se teď hlavně do vedení 40-0 a může si opravdu vynutit tiebreak, který může být tím posledním, co tohle finále nabídne, nebo to může být zároveň hra zkrácená, která nám nabídne pátou sadu. Jak to dopadne, to zjistíme za chvíli, protože Flavio Cobolli zapisuje další ESO a pak je tady zkrácená hra, neboli tiebreak do 7 bodů, protože nejde o rozhodující sadu, takže v tuhle chvíli se bude hrát jenom do 7 a asi nemusím nikomu vysvětlovat, jak...
1: Na kortu Filipa Žátriera se tedy chystá tiebreak, který klidně může být poslední částí finálového souboje Roland Garros mezi Alexandrem Zverevem a Flaviem Cobollim. V 18 hodin a 46 minut můžeme připomenout, že už za necelou čtvrt hodinku se rozjedou dvě opravdu další zajímavé sportovní akce. Na pražské Štvanici začne finále světového poháru v lezení na obtížnost, no a potom tedy ještě dojde na třetí finálový zápas nejvyšší domácí basketbalové soutěže mezi Pardubicemi a Nymburkem. Středočeši vyhrávají 2-0 na zápasy, takže mohou udělat opravdu další důležitý krok v cestě za obhajobou titulu. A my naši cestu zase nasměrujeme do francouzské metropole na Roland Garros, kde finále mezi Cobollim a Zverevem komentuje a nám o něm povídá i nadále David Prouza.
0: Tiebreak čtvrtého setu zahájil na podání Alexander Zverev, který si teď velmi trpělivě, ale připravuje tu situaci, nicméně není úplně přesvědčivý na voleji, který sice byl relativně dobrý, ale ne tak dobrý, aby ho Cobolli nestihl doběhnout a následně Zvereva prohodit. Zverev v debatě s empirovým sudím, ale upřímně nevím, na co si chce stěžovat. Na každý pád 1-0. Teď vede Alexander ztrácí Alexander Zverev, přichází o své podání a Flavio Cobolli může tenhle malý break využít k tomu, aby se dostal hned na začátku té zkrácené hry třeba do vedení 3-0. Nechme se překvapit, jak to celé dopadne. Diváci fandí, ale za chviličku se musí stišit, protože zkrátka tohle je tenisová, nikoli fotbalová arena, takže vždycky jenom v přestávkách si můžou fanoušci zaspívat. Teď se zase může hrát, Flavio Cobolli ale zahajuje nepřesně na prvním servisu. Je to úder do sítě, takže už jenom druhý pokus pro Itala Flavia Cobolliho. Alexander Zverev na returnu připraven z backendu zahrát dostatečně hluboko a donutil teď Cobolliho k chybě a je to 1-1. Teď i Flavio Cobolli nabízí, řekněme, relativně jednoduchou, nevynucenou chybou možnost Zverevovi vrátit se zpátky do tohoto tiebreaku. Nevstoupil do něj dobře. Alexander Zverev, byť na servisu byl přesvědčivý, tak ty závěrečné údery už zahrál zase opatrněji, než by se slušelo. A teď je to tedy 1-1, protože i Flavio Cobolli také umí chybovat. Takže servis zprava za vyrovnaného stavu v tiebreaku. Velká rána, se které ale nic nebude, protože se balónek podle rozhodnutí emperového rozhodčího dotykl pásky, byť to muselo být opravdu hodně těsné, protože slyšet to nebylo. Na každý pád ten systém elektronický, který tam emperový sudí má, tak je, dá se říct, neomylný v tomto ohledu. Takže znovu první podání pro Flavia Cobolliho. Tentokrát je to dlouhé, takže Cobolli si dá třetí servis v pořadí, ale druhý jako celkově. Pokud jde o výměnu, která teď přijde Cobolli do forehandu Zvereva, tento tak zase jenom hází, aby se neřeklo, aby se rozehrála výměna, je teď velmi opatrný Alexander Zverev, ale zatím mu to vychází v tom smyslu, že ani Cobolli se úplně nehrne do útoku, tak kdo první bude tím, který do toho praští? Cobolli to nebude, ani Zverev, teď je to opravdu jako kdyby se oba tenisté rozehrávali před začátkem zápasu, až teď Alexander Zverev trochu z forehandu zatlačil, teď z backendu rovněž, přibližuje se k síti a hraje zase ne úplně perfektní volej, ale stejně nakonec získává výměnu. Tak tohle je obrovská smůla pro Cobolliho, který prohodil Zvereva. To ano, ale pro něj bohužel trefil ten balonek pásku a ta ho katapultovala až za základní čáru. Zverev do toho málem hrábil, jak se snažil reagovat na změnu směru, ale kdyby to udělal, tak by zaplakal, protože by přišel o jasný bod. Takhle Alexander Zverev se dostává do vedení 2-1, k tomu má dva servisy. A znamená to, že zase pro změnu Němec může odskočit do náskoku. Cobolli touhle možností pohrdl, nevyužil jí. A teď je to Alexander Zverev, který ještě chvilku počká, protože podporovatelé asi pravděpodobně spíše Flavia Koboliho se hodně rozkřičeli na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Na druhou stranu na tohle musí být Zverev zvyklý, tohle ho nemůže rozhodit. Německý tenista teď vede v tiebreaku čtvrtého setu 2-1, podává a také vede 2-1 na sety nad Flaviem Kobolim. Ve finále Roland Garros usiluje o první titul v kariéře. To samé Ital. Páska teď proti Zverevovi, poslala ten balonek do autu, takže německý tenista už má jenom jeden pokus v zásobě. Kam zamíří, to zjistíme za několik málo okamžiků. Ještě chviličku to ale bude trvat, než se Alexander Zverev znovu nadhodí, protože teď si ještě přípravně ťuká balonkem o zem, ale teď už nic nebrání Zverevovi v tom, aby rozehrál druhé podání velice opatrné. 150 km za hodinu. Nicméně padlo to do kurtu, což je to hlavní. Alexander Zverev teď trefil přímo základní čáru. Měl štěstí, ale výměna pokračuje. I Koboli je zase velmi opatrný. Teď je to úplně jasné, že oba tenisté jsou prostě mentálně v takovém stavu, kdy se bojí v podstatě zaútočit a teď Alexander Zverev to zkusí a zase trefil čáru. To je neuvěřitelné, ale vychází mu to, teď si rozbíhává Koboliho, zkracuje výměnu, Koboli se přibližuje k síti, tohle stihne, hraje ven z kurtu, ale Alexander Zverev tam je také a tohle bude co? Bude to bod pro Zvereva. 3-1 je teď v trháku Alexander Zverev, který pinkal několikrát opravdu pomaličku od základní čáry, dvakrát trefil čáru základní, měl trochu štěstí, ale i to k tomu patří a potom po zkrácení hry si sám přiběhl k síti a zareagoval dobře na to, co mu poslal Koboli ven z kurtu. A nakonec ta trpělivost a opatrnost slavila úspěch. Alexander Zverev vede v tiebreaku 3-1. Připomínám znovu, hraje se do 7, nikoliv do 10 bodů, tak jak by to bylo v případě, že by se hrála pátá sada a zkrácená hra té páté sady. Teď je to do 7, Zverev vede 3-1 a ještě jednou bude podávat, takže optimální situace, chtělo by se říci. Nicméně Alexander Zverev v tomhle utkání už několikrát ukázal, že umí některé dobré momenty velmi rychle zahodit. Jako třeba teď, když netrefuje první podání, které nebylo přesné, skončilo pod páskou a tak má už Zverev jenom druhý pokus k dispozici. I Jakub Menšík, velký bomber, pokud je o podání, tak pak přes druhé servisy bylo velmi, velmi opatrný a pomalý v souboji se Zverevem. Teď něco podobného dělá i Němec, nicméně trefil se do těla Koboliho, takže velmi dobře umístil ten druhý pokus. Koboli teď se trochu odhodlal a zaútočil a tomu se vyplatilo, protože Zverev pod tlakem zahrál za základní čáru a tak se Koboli vrací do tohoto tiebreaku, sice prohrává 2-3, ale bude dvakrát servírovat. Flavio Koboli teď dospěl k tomu, nebo si spočítal, že opatrností toho příliš nezmůže a tak do toho prostě praštil z forehandu a získal. Možná důležitý bod, možná ne, to ukáží následující okamžiky. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport informujeme o finále Roland Garros, ve kterém Alexander Zverev vede 2-1 na sety, v tiebreaku 3-2, ale na podání je teď Flavio Koboli. Ital bude za chviličku servírovat na ve většině zápasu skvěle returnujícího Zvereva, který teď trefuje ne čáru, tak teď si musel Koboli rozhodně hodně oddechnout, protože to byl těsný out, ale out to byl. Srovnáno 3-3, jak dopadne tenhle tiebreak, to se dozvíme za maličkou chvíli po přestávce a výměně stran, protože
1: a tak v 18:53 necháme tenisty na Roland Garros vyměnit strany kurtu, Davida Prouzu oddechnout a můžeme připomenout velký český úspěch, protože Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Troji kajak cross a slaví v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládli dnešní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem 37-letý navrátilec v národním týmu Vít Přindiš. Třetí český reprezentant Matyáš Novák vypadl v semifinále. Ženské finále bylo bez české účasti, vítězka dopolední časovky, která slouží také jako kvalifikace pro vyřazovací jízdy, Kateřina Bykova totiž vypadla ve čtvrtfinále, stejně jako Tereza Kneblová. No a teď už zase zpátky do Paříže. Na tiebreak čtvrtého setu finále mezi Fláviem Kobolim a Alexandrem Zverevem za reportérem Davidem Prouzou.
0: Možná klíčový bod celého tiebreaku. 3-3 servíruje Koboli, 2-1 na sety vede Alexander Zverev, který teď zase slavil úspěch s tím, jak se postavil daleko za základní čáru, ale Koboli si z toho nic nedělal, zahrál skvělý forehandový, ne vítězný balón, ale balón dostatečně agresivní na to, aby už ho nedokázal vrátit Alexander Zverev, který se možná pohybuje trochu těžkopádněji od té doby, co si nechal trochu promasírovat své stehenní svaly. Těžko soudit, každopádně 4-3 vede teď Flavio Cobuli, takže ani Ital, ani Zverev zatím tu možnost minibreaku nevyužili, takže se pokračuje vlastně tradičně, jako kdyby si oba tenisté drželi svá podání v pohodě dál. Není tomu tak, ale skóre vypadá stejně. 3-4 z pohledu Alexandra Zvereva, který teď bude servírovat dvakrát, nejprve zleva, potom zprava na Flavia Cobuliho. Rána, která je nepřesná, Zverev se jde podívat, ale myslím si, že tohle byl jednoznačný out. Na druhou stranu někdy ty balonky samozřejmě můžou trochu mást, ale tohle opravdu vypadalo dlouze. Takže druhé podání pro Alexandra Zvereva za stavu 3-4, samozřejmě nic příjemného, ale kolik už dobrých servisů zleva Alexandr Zverev dal. Teď se bude pokoušet o další, ale samozřejmě servíruje s vědomím, že už další pokus nemá. Takže potřebuje být asi i trochu opatrný. A nyní, tohle byl out, tohle byl 100% out, Empireový tam ještě dojde, ale tohle bylo dlouhé, to je naprosto jednoznačné. A Alexandr Zverev dvojchybou nabízí Cobolimu vedení 5-3. Tiebreaku čtvrté sady, stále ještě můžeme říkat, že Zverev vede v tomhle zápase, vede 2-1 na sety, to je pravda, ale teď ztrácí 3-5, dvojchybu za stavu 3-4, to je samozřejmě jedna z nejhorších věcí, která se vám může stát, byť pochopitelně dát dvojchybu na matchball, asi každý uzná, že je horší v tuhle chvíli, ale Alexandr Zverev v těžkých podmínkách na to, aby ještě tenhle tiebreak otočil. Snaží se o to perfektním náběhem z backendu, snížení 4-5 z pohledu Alexandra Zvereva, Cobuli tohle už nemohl zvládnout, ale teď má dva servisy a má 5 bodů v tiebreaku. To znamená, že pakliže si je podrží, tak by si měl jít sednout za stavu 2-2 na sety na svoji lavičku s vědomím, že o titulu rozhodne až rozhodující pátá sada. Ale zároveň Flavio Cobuli už také několikrát ukázal, že ne vždy si svůj servis podrží a platilo to i v tomhle tiebreaku čtvrté sady. 5-4 vede Cobuli, bude podávat na Alexandra Zvereva. Tak jaké bude mít nervy teď Flavio Cobuli? Zkusí přiriskovaný první servis nebo takzvaně na jistotu s rotací, aby se hlavně hrálo. To je tajenka, kterou rozluštíme ve vysílání Radiožurnálu Sport za několik málo sekund, až si Flavio Cobuli nadhodí a vystřelí do těla Zvereva, který reaguje dobře. A teď zkrácení od Cobuliho, které je perfektní. Naprosto nečekané a dobře zahrané a jsou tady setboly pro Itala Flavia Coboliho, který trefil dobrý první servis, nicméně Zverev výborně zareagoval, dostal to na backhand, vrátil to v podstatě Cobolimu hned zpátky, ale tohle byla paráda, jak to procítil Flavio Coboli, to se opravdu povedlo a Zverev nejenže se mu nechtělo běžet, ale hlavně běžel pomaličku, opravdu možná není úplně stoprocentní, pokud jde o sílu v nohách. A tak teď může Flavio Cobuli stvrdit svým servisem zisk čtvrté sady v tiebreaku. Vede 6-4, má dva setboly. Jestli mu to vyjde nebo ne, to je otázka, kterou zjistíme za chvíli. Opatrný return Alexandra Zvereva a pak přichází naprosto nepochopitelná chyba na voleji Flavia Cobuliho. Tak jestli tohle rozhodne celý zápas, tak si Cobuli to bude vyčítat podle mě celý život. Protože ten return od Zvereva byl vysoký, pomalý a letěl přímo za síť, ale z výšky, takže to Cobuli měl ze zhora, mohl hrát úplně kamkoliv. Ve výskoku to trefil tak nešťastně, že z toho byl out. Teď je mi Flavia Coboliho opravdu líto, protože tohle je moment, který opravdu, jestli bude definující a jestli určí ráz celého zápasu, tak je to opravdu naprosto zničující pro Flavia Coboliho. Nicméně on má ještě stále setball. Má ještě setball. Alexander Zverev servíruje v tuhle chvíli zleva, respektive bude za chvíli servírovat, ale s vědomím, že prohrává 5-6 v tiebreaku. Jestli někdy potřeboval Alexandr Zverev dobrý velký první servis, tak právě teď. Podání Němce, které se protahuje, protože nadhoz nevyšel. Dvoumetrový Zverev si pak hází kamsi možná i k 3,5-4 metrům, takže musí být precizní. Každý nadhoz musí být přesný a stejný. A teď se to nepovedlo. Potom takové stišení od Empireového sudího ještě přišlo na adresu fanoušků, kteří už byli trochu, řekněme, připraveni zase fandit. Velká rána Zvereva na čáru. Následně forehand, který je ale hodně opatrný. Cobuli to ale také neskouší nějak agresivně, takže pokračuje dál tahle výměna a Cobuli ji zvládá. Tohle byl fenomenální úder od Itala, který sice nevyužil setball při servisu, ale využil další na příjmu a tenhle zápas se protahuje dál. Alexandr Zverev končí tenhle set prohrou v tiebreaku 5-7 a bude se pokračovat dál. Je otázka, jestli teď Zverev nezamíří pryč do útrop stadionu. Pravděpodobně ano, nechme se překvapit. Každopádně v tuhle chvíli informace z Paříže taková, že v finále Roland Garros rozhodne až pátý set.
1: O zábavu na Radiožurnálu Sport tedy máme postaráno i pro další desítky minut, ale nejen díky finále Roland Garros mezi italským tenistou Flaviem Kobolim a německým soupeřem Alexandrem Zverevem. Je 18 hodin 59 minut a na pražské Štvanici se přiblížilo finále v lezení na obtížnost v rámci světového poháru ve sportovním lezení. No a proto míříme za naším reportérem Jakubem Kantou, který nám dodá úvodní aktuální informace. Kubo, hezký podvečer.
4: Pěkný podvečer z kurtu, který je ale zahalený takovými plastovými bloky. Na něm vyrostl tady v hlavním areálu, na hlavním tenisovém kurtu ČLTK. Vyrostla ta 20 metrů zhruba vysoká stěna, na které se budou v následující hodině rozdělovat medaile ve světovém poháru v lezení na obtížnost mezi muži. A samozřejmě většina z přihlížejících tady bude velmi ráda, pokud by si na jeden z cenných kovů sáhl také český reprezentant Adam Ondra, který postoupil jako pátý muž semifinále do toho večerního finále, které ale začne určitě ne úplně v tuto chvíli, tedy v 19 hodin, protože před malým momentem teprve si rozdělili stupně vítězů mezi sebou sportovní leskyně tady na Štvanici a nejlepší byla v obtížnosti, ale stejně jako v boulderingu včera Američanka Annie Sandersová, která se dostala o dva chyty výš než Korejka Seo, která naopak v bouldru tady nestartovala, ta se soustředí jenom na lezení, na obtížnost, ale ani to, že byla o něco čerstvější, tak jí nestačilo na to, aby porazila mladou Američanku. Bronz putuje do Francie zásluhou Zeli Avezuové. No a pokud se podíváme ještě na složení toho mužského finále, tak tam nechybí.
1: Ke složení mužského finále v lezení na obtížnost na světovém poháru na pražské Štvanici se určitě Jakub Kanta na Radiožurnálu Sport ještě dostane. Teď ale musíme zamířit do Pardubic, protože tam před pár sekundami začalo třetí finále Národní basketbalové ligy mezi domácími Východočechy a obhájci mistrovského titulu z Nymburka. Proto nám úvodní informace o tomto utkání a samozřejmě také o dalším vývoji dodá Otta Gutwirth.
5: Časově to tak být mělo, hezký podvečer z Pardubic, ale úvodní rozkok teprve teď přijde. Nejprve to bude vnuk Luboše Buluška, legendy pardubického basketbalu, který provedl ten čestný rozkok. A teď už dojde opravdu na ten skutečný a začne třetí finále. Mezi Pardubicemi a Nymburkem. Nymburk vede v sérii hrané na 4 vítězství 2-0. Oba dva ty své domácí duely dokázal zvládnout. Byť ten rozdíl nebyl velký a zejména druhý zápas Pardubiště odehráli solidním způsobem. Ovšem nezvládli tu koncovku. Tam byl ten velký problém. Nymburk ukázal svou zkušenost a dokázal urvat i ten druhý zápas. Teď je z toho první aut na první body. Stále ještě čekáme, rozehrávají Pardubice. Bolman posílá míč na Kováře a Kovář přechází na útočnou polovinu. Rotace pardubických kolem trojkového oblouku. Bolman to chtěl zkusit, ale Rydych ho dobře bránil. Hrávka na Švrdlíka a přihrávka pod koš. Švrdlík se snažil procpat pod koš k zakončení. Vypadá to, že tam možná i Švrdlík utrpěl nějaké drobné zranění, ale asi bude v pořádku. Každopádně první faul, který pískají rozhodčí a Švrdlík tedy nezakončil. Pardubice budou mít tedy možnost vhazovat míč do hry, odehraných 19 sekund, zatím 0-0 mezi Pardubicemi a Nymburkem. Bolment si tam nabíhal pro ten míč, ale nakonec to dokázal dostat Švrdlík, který ale dobře brání, dává na Bolmena, který je vytlačený zpoza trojkového bloku a teď si se Švrdlíkem úplně nerozuměli a od Švrdlíkovy ruky se míč odrazil do autu, takže je z toho balon, který pro sebe získávají hosté a budou moci podniknout první útok v tomto třetím finále. Zatím půl minuta odehraná a žádný bod. Nymburští teď přechází na útočnou polovinu. Rilich si tam rychle vyměnil balon a posílá ho kolem trojkového oblouku. Zapojuje se tam do té rozehry i Ondřej Sehnal, hráč, kterému skvělým způsobem vyšel ten minulý zápas a jsou z toho taky první body. A Nymburk se dostává do vedení. Proměněná úspěšná trojka a Nymburští vedou. Tady v Pardubicích 3-0, končí první minuta první čtvrtiny. Bolman v rychlém protiútoku zkusí to sám spoza trojkového oblouku, ale úspěšný nebyl. Švrdlík chtěl doskakovat a druhý faul na tohoto hráče. Takže Santos Silva začíná mít problém, protože už je to druhý faul na tohoto hráče a druhá osobní chyba, kterou si Santos Silva udělal na Švrdlíka a bylo to při střelbě, takže Štadlík bude mít možnost házet trestné hory. Trestné hory kapitola pro Pardubické, protože to je disciplína, ve které by se potřebovali zlepšit tu úspěšnost. Nemají úplně ideální a Švrdlík to teď bude chtít změnit. Staví se na šestkovou pozici, točí s míčem a pokusí se otevřít bodové skóre Pardubického celku.
1: 19 hodin 4 minuty, posloucháte Radiožurnál Sport. Za chvíli se samozřejmě vrátíme do Pardubic, abychom dál byli u toho, jak se bude vyvíjet třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Ale teď je v 19 hodin a 4,5 minuty, pojďme zase zpátky na pražskou štvanici, protože v Paříži za stavu 2-2 na sety zamířil Flavio Coboli v duelu proti Alexandru Zverevovi na chvíli do útrop kurtu Filipa Chatriera a tak se zatím ještě pátý set nerozjel. Možná už se rozjela v soutěž mužů v lezení na obtížnost v rámci světového poháru na pražské štvanici i s Adamem Ondrou, který se dostane tady také do akce mezi těmi 8 finalisty. Jaká je tedy atmosféra? Jestli už je někdo na stěně, i to nám poví Jakub Kanta.
4: Trojnásobný světový šampion v lezení na obtížnost Adam Ondra teď pod tou stěnou spolu se svými kolegy, dalšími 7 finalisty, tleská jednomu z nich, Neo Suzukimu, tedy jednomu ze 3 Japonců, kteří dolezli do finále tady na světovém poháru v Praze v obtížnosti. No a za malou chvíli už bude představen ten, který vyhrál jak semifinále, tak včerejší finále bowl. Fenomén japonského sportovního lezení, teprve 19-letý Sorato Andraku, druhý muž pařížských olympijských her, byl nejlepší v semifinále a teď je tady zaplněná aréna. Svědky toho, jak vystřelili, řekl bych, takové modré malé dýmovničky, takže nad tou stěnou tady se teď valí takový modrý dým, zatímco 8 lezců.
1: A na stěně tedy zatím ještě není nikdo jiný, samozřejmě za Jakubem Kantou zamíříme především ve chvíli, kdy se dostane ke svému jedinému, tedy finálovému pokusu Adam Ondra. Teď v 19 hodin a 6 minut se vracíme do Paříže, kde je po 2 letech Alexandr Zverev znovu ve finále. Před těmi 2 lety nad Carlosem Alcarazem také vedl 2-1 na sety, ale nakonec ten duel rozhodovala až sada pátá a v ní Zverev na Alcaraze absolutně nestačil. Teď tedy Zverev proti Italovi Flaviovi Cobolimu, zase vedl Zverev 2-1 na sety, Coboli dokázal vyrovnat. Začíná sada pátá, rozhodující, a budeme u ní s Davidem Prouzou.
0: Upřímně, nechtěl bych být v pozici Alexandra Zvereva v tuhle chvíli, protože přesně tak, vedl 2-1 na sety, jeho soupeřem nebyl Carlos Alcaraz, jeho soupeřem je Flavio Coboli. Při vší úctě k Italovi, jak skvěle tady hraje, tak to prostě není soupeř dosahující takových kvalit, jako právě třeba Alcaraz. Přesto si vybojoval pátý set, byl o poznání odvážnější, nutno říct, že Alexander Zverev v některých pasážích čtvrtého setu byl opravdu úplně ustrašený a hraničilo to až s nedůstojností někdy, ale teď je všechno zpátky, nebo respektive všechno pryč. Servíruje Flavio Coboli na začátku páté sady, stav 15-15 a teď si Alexander Zverev došel pro chybu soupeře, respektive vynutil si ji dobrými údery, zase převážně z backendu křížem, to je prostě disciplína, která Zverevovi jde a ke které se teď uchýlil a důvěřoval tomuto úderu a hlavně hrál zase trochu s odvahou a s kuráží, protože tomu chybělo i, řekl bych, trochu v tiebreaku. A nebýt té obrovské minely Coboliho, tak by ten tiebreak skončil ještě o bod dříve a bylo by to vlastně celkem jednoznačné. Teď si Flavio Coboli tedy za stavu 15-30 bude snažit, aby srovnal vývoj tohoto gemu a zároveň, aby získal úvodní hru páté sady, což může být také v konečném důsledku velmi důležité. Teď si Coboli připravuje tu situaci skvěle, přibližuje se k síti a hraje. Není to vítězný forehand, místo toho musí ještě hrát volej a následně Zverev prohazuje Coboliho a má 2 breakboly na začátku pátého setu, tak to by bylo samozřejmě docela překvapení, kdyby to Zverev takhle rychle po ztrátě tiebreaku čtvrté sady znovu nakopl a získal break na začátku takto brzo, ale stát se to samozřejmě může. Zverev teď dobře tipl stranu, prostě zvolil jednu polovinu kurtu, Coboli se pravděpodobně nedíval a poslal to tam prostě, řekněme, naslepo. a vlastně trefil přímo raketu Zvereva. A samozřejmě to byl kámen úrazu. Teď dává Kobuli ESO, takže snižuje na 30-40, ale stále má ještě Alexander Zverev breakball na začátku tohoto prvního gemu páté sady. A nutno říci, že teď opravdu není čas na opatrnost. Teď si můžete dovolit úplně cokoliv. Na breakball na začátku setu jste v pozici, že když to nevyjde, tak je to zkrátka schoda, ale stále servíruje soupeř. Takže jste absolutně bez tlaku. Alexander Zverev to teď potřebuje zkusit, pokud tedy stojí o to, aby postoupil, a ne postoupil, ale hlavně vyhrál. Roland Garros poprvé v kariéře Koboli si nenadhodil úplně přesně, po druhé už ano, ale zase přesně netrefil to místo, které chtěl. A tak ten balon skončil v síti, teď už skončil v ruce jednoho ze sběračů a přes druhé podání se rozehrává tahle výměna, krásný hluboký return Alexandra Zvereva, ale následně opatrnější druhý backhand Němce. Co teď, větší rána, která končí na pásce. Budu se opakovat a řeknu to znovu, ale Alexander Zverev si tímhle tenisem nezaslouží vyhrát Grand Slam. Tohle je prostě skandální, jakým způsobem se opatrně staví k těmhle výměnám. Krásně si to připravil na returnu, tam neměl čas přemýšlet, instinktivně zahrál dobře. Od té doby, co má Zverev možnost s tím něco udělat v té výměně, tak prostě hraje opatrně a teď navíc ještě nechybně a nepřesně. Takže z dvou breakballů je schoda, breakbally jsou pryč, Koboli servíruje zprava na Zvereva, zase nepovedený. První servis i Flavio Koboli teď nabízí Němcovi příležitosti, byť už dvě odmazal ty breakové. Druhý pokus v pořádku, Zverev tvrdý forehandový return, ale Koboli dostal ten balon v podstatě na raketu a byl tam včas a teď sám Ital se snaží útočit. Teď to není úplně přesné, respektive je to více do středu od Koboliho, takže ta výměna celkem pokračuje dál vesele, aniž by či jeden či druhý tenista se snažili o vítězný balonek. Co teď Koboli? Také ne. Je to zase opatrnější a zase přehazovaná rozehrávka, která nakonec končí chybou Itala a máme další breakball. Tady na začátku pátého setu v Paříži na dvorci Filipa Chatriera v momentě, kdy už se hraje 3 a 3 čtvrtě hodiny a samozřejmě i faktor únavy by do toho mohl promlouvat. Nicméně Alexander Zverev nevypadal třeba v průběhu čtvrté sady úplně čerstvě. Teď je to zase trochu jiný obrázek. Alexander Zverev má breakball, ale už několikrát na breakball zahrál vlastně nejopatrněji ze všech možných situací, což podle mě není úplně strategické řešení. Koboli podává do středu do rohu krásný servis, ale následně chybný forehand a Alexander Zverev získává servis Flavia Koboliho, napůl ho získává, napůl mu ho Koboli dává, ale v konečném důsledku je to jedno, 1-0. Vede teď německý tenista na začátku páté sady a vede 1-0 svědomím, že prolomil servis soupeře a za maličkou chvíli půjde podávat.
1: 19 hodin 11,5 minuty, aktuálně se dějí tři zajímavé sportovní akce, které na Radiožurnálu Sport průběžně sledujeme. Finále tenisového Roland Garros, finále lezení na obtížnost na světovém poháru na pražské Štvaní a také třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Na to právě míříme za Otou Gutwirtem.
5: Tady aktuálně v Pardubicích na Dešické se hraje pátá minuta a je to vyrovnaný stav 8-8. Před malou chvíli pardubický Brian proměnil oba dva své trestné hory a vyrovnal tak stav tohoto zápasu. Přitom Nymburk už vedl 0-8, respektive 8-0 z jeho pohledu. Pardubičtí 0-8 prohrávali. Teď je další úspěšná trojková střela Nymburka, vrací zase vedení hostujícího týmu o 3 body, takže nymburští 11-8 vedou. Měli výborný vstup do zápasu. Pardubice působili tak trochu zabrzděně a ne v tempu, ale postupně se do utkání dokáží dostávat a s šňůrou 8 bodů před malou chvíli, jak jsem říkal, vyrovnali, teď ale o 3 body prohrávají. Brian teď dostává znovu přihrávku, ale nepřesně nahrál. Sebrali Lorenz Perkins, byl teď faulovaný právě Bryantem, který před malou chvíli špatně rozehrál. Takže v 6. minutě první čtvrtiny platí stav 11-8 pro hostující Nymburk, který v celé sérii ve finále, které se hraje na 4 zápasy, vede 2-0 na utkání. Pardubičtí, pokud s tou sérií chtějí ještě něco udělat, tak by potřebovali ten dnešní zápas zvládnout. Ale zkus snížit na stav 1-2. Nymburk bude za malou chvíli po faulu Bryanta rozehrávat, ale ještě je tady střídání na jedné i na druhé straně. Lorenz posílá ten balón a jsou to znovu hosté, kteří se pouští rychle do útoku, nahrávka znovu na Lorence. Lorenz se zvetává na hranici trojkového oblouku, postupný útok, kterému se ale Pardubičtí zatím úspěšně brání. Další souboj o balon, teď už pod košem jsou Nymburští a chtěli zakončit. Nakonec si ten míč doskočili a ještě tam přichází střela, která je ale neúspěšná za 3 body. Nymburští ale ten míč dokázali získat pro sebe a to ještě navíc za cenu faulu Pardubic, které mají třetí osobní chybu. tomto utkání. Nymburk už ale nazbíral o jednu víc, což je poměrně překvapivé. Byl to Filipovič, který teď palil nepřesně z trojkového oblouku. A fauly to je zatím tedy 3-4, zatím a jinak ale Nymburk o 3 body vepředu. 11-8 vede v 6. minutě první čtvrtiny a teď bude rozehrávat znovu z poza koše vládník do hry. Co se děje až právě teď? Další nahrávka, která tam zamířila dopředu.
1: 19 hodin 14 minut posloucháte Radiožurnál Sport, no a míříme zase zpátky do Paříže, kde Alexander Zverev rozehrál výborně rozhodující 5. set finále Roland Garros proti Flaviovi Kobolimu. Teď jde o to potvrdit ten získaný servis soupeře. Pokračuje David Prouza.
0: No, ale nevstoupil dobře Alexander Zverev do tohoto servisového gemu a teď měl set sakramenské štěstí, protože sice trefil skvěle první servis, prohrával 0-30 v tu chvíli, to musíme doříct, ale Koboli to vyškrábl, poslal to směrem po léně na pásku, od té se to odrazilo na polovinu Alexandra Zvereva, ale těsně v autu byl ten míček nakonec, to by Němec nemohl doběhnout a rázem by to bylo 0-40. Takhle je to poznání veselější pro německé fanoušky a německého tenistu, který vede 1-0 v pátém setu, servíruje, ale prohrává 15-30, protože už dal taky jednu dvojchybu. Teď dává skvělý servis na téčko do středu a donutil k chybě Flavia Koboliho, tak teď najednou zase body z podání trochu nachází Alexander Zverev, který mi si rozhodně chtěl pomoci ve čtvrtém setu a hlavně v tiebreaku čtvrtého setu. Tam ho úplně podání nepodrželo, tentokrát minimálně se Zverev dostal ze situace 0-30 do shodného stavu po 30 a má tak určitě miniaturní momentum na své straně, pakliže se mu povede další dobrý první servis, mohlo by to být o poznání veselější zase pro německého reprezentanta. 1-0 v pátém setu, servis do backendu Koboliho, ale ne tak důkladně umístěný, takže ta výměna může vesele pokračovat dál a Koboli teď velmi opatrný, Alexander Zverev rovněž, ani jeden z tenistů teď nechce zase hrát jinak než backend křížem. Je to krásná ukázka toho, jak přesní a chirurgicky strojoví tenisté jsou, ale teď Alexander Zverev zázuje zase jeden z těch, řekněme, jednodušších backendů, ale tohle čekání na chybu, to opravdu není strategie, která by mu byla vlastní a myslím si, že by ji prostě úplně neměl aplikovat, ale na druhou stranu už i to mu pomohlo několikrát, i Koboli chybuje, ale já bych řekl, nebo budu Koboli mu trochu schovývavější, protože je to přece jenom první finále Grand Slamu, je to trochu něco jiného, Zverev hraje čtvrté finále na turnajích Velké čtyřky, teď tedy v pozici, dá se říci, teď už možná ne favorita, ale vstupoval do něj v pozici favorita, teď je to 2-2 na sety, 1-0 vede Zverev, ale zároveň Flavio Koboli má breakball, nicméně Zverev ještě musí počkat se svým servisem, protože ho obtěžoval nějaký hmyz, Němec teď mával okolo sebe raketou jako plácačkou na mouchy, teď už zase ji používá tak, jak má, servíruje do backendu, chtěl jít sítě, bylo to vidět, že si to rozmyslel a neměl to dělat, u sítě by byl připraven na toto všechno zakončit, místo toho teď hraje od základní čáry zase tu přehazovanou, ale výborně zkracuje, přitahuje teď Koboliho sám k síti a prohazuje ho po čáře. Tohle zafungovalo skvěle Alexandru Zverevovi. Zajímavé sledovat opravdu, jak přemýšlí německý tenista. Trefil skvělý první servis. V prvním setu už by byl na síti. 100% by tam zlobil na volejích. Teď si to rozmyslel. Udělal takový krůček dopředu, pak dva dozadu a nakonec to celé musel dohrát od základní čáry. Vyšlo mu to, ale tedy jen tak tak. Takže Alexander Zverev teď stále ještě může říkat, že vede v pátém setu 1-0. Při jeho vlastním podání je to 40-40 a německý reprezentant si teď zabojuje zprava o to, aby se dostal do příhodnější situace, aby si vybojoval sám gameball. Trefil dobře první servis, tentokrát k síti běží, ale Koboli zahrál velmi dobře, hází to pod nohy. Uf, tak Flavio Koboli teď byl v pozici, kdy tu výměnu vlastně nejdřív neměl vyhrát, pak se do ní dostal a nakonec ji zahodil. Nepříjemná kombinace, která se teď snesla na hlavu italského, stále velmi mladého tenisty, který usiluje o svůj premiérový grandslamový titul. Zverev se přiblížil po servisu k síti, ale dostal to hodně pod nohy, zahrál vysoký half volley, který ale byl krátký, takže to hodně dlouho trvalo, než se k němu Koboli dostal a pak zahrál, no, jestli to byla páska, nebo to bylo těsně pod ní, těžko soudit, každopádně Koboli v pozici, kdy mohl ukončit výměnu a místo toho se musel otočit a jít na levou polovinu dvorce s vědomím, že přijímá servis Zvereva a má nevýhodu. Zverev se teď zase trefil dobře do prvního servisu, ale zároveň to nevytěžil vůbec nijak. Po tom, co trefil dobře první pokus, tak zůstal na základní čáře, zahrál opatrněji do forehandu Koboliho, ten reaguje vítězným balónem, nebo minimálně balónem, kterým donutil Zvereva k chybě. A Němec tak zapisuje chybu vynucenou, protože tohle opravdu už bylo velmi těžké pro Alexandra Zvereva. Parádní práce. Nakonec vítězný balon. Zverev se tam nedosáhl, zdálo se mi, že to ještě škrábne, nakonec to vypustil. To je jedno, je to 40-40. 1-0 vede Alexander Zverev a velký boj o podání německého reprezentanta, který měří skoro 2 metry. Podání je něco, co umí, co zdobí jeho hru celou kariéru, ale teď ne a ne získat servisový gem. Snaží se od základní čáry, Koboli teď pasivnější a to by se mu nemuselo vyplatit, ale teď přepíná krásně z forehandu do útoku, takže teď má příležitost přes backhand, ale nedaří se mu to, teď pod tlakem ještě větším, protože Alexander Zverev v době největší nouze se spoléhá na svůj oblíbený backhand, tentokrát volba po čáře a úspěšná, krásně skrocené poleně, je to vždycky trochu složitější, pač ten kurt je kratší, přesto to Zverev zvládl a zahrál patřičnou razanci a perfektní přesnost. V tuhle chvíli Němec má gembol na 2-0. Z řeči těla byste neřekli, že Alexander Zverev je teď určitě blíže zisku titulu, ale je to tak, má break ve svých zádech, servíruje, teď má gembol, ale Flavio Koboli ne a ne se vzdát v tomhletom servisovém gemu Alexandra Zvereva. Další příležitost pro Němce, tentokrát na téčko krásný servis, Alexander Zverev nemusí hrát. Zase byl nejdřív na cestě dopředu, pak couval zpátky a pak kontroloval dopad returnu Flavio.

0: větších problémů a nebudu zvyšuje svoje vedení na 3 body, ale je to stále na dostřel jednoho koše. Jeden teďka se rychle přesunul, zkouší to pod košem, dává na Švrdlíka. Ten není úplně typický trojkový střelec a také v této disciplíně byl neúspěšný a nakonec si z toho osobní chyba Evense. Takže nejenom, že Pardubiči neschorovali, ale ještě si připisují 5. osobní chybu v této čtvrtině, no to znamená jediné, že Nymburk bude házet trestné hody. Vůbec poprvé v tomto utkání se Nymburkští postaví na hranici 6. za stavu 13-10 v jejich prospěch, kdy zbývá z první čtvrtiny odehrát minuta a 55 sekund. Ondřej Sehnal, nejlepší střelec z toho minulého zápasu, který dal 26 bodů a táhl Nymburk za svým vítězstvím. Už má 2 osobní chyby, bude si muset dávat pozor. Teď Nymburští na hranici trestného hodu.
1: Třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem se hraje 40 minut, tak jako každý basketbalový zápas tady u nás v Evropě. Jenom 6 minut bude mít lezec Adam Ondra na to, aby předvedl to nejlepší ve finále lezení na obtížnost v rámci světového poháru právě v tomto sportu, tedy ve sportovním lezení na pražské Štvanici. Míříme proto za Jakubem Kantou.
2: Tady už mají za sebou svou finálovou cestu 2 z 8 finalistů, a to Filip Schenk z Itálie a Japonec Satone Yoshida. Filip Schenk zatím ve vedení, protože se dostal na 29+. Yoshida tam sice byl někde zhruba kolem tohohle zápisu taky, ale na začátku mu to podklouzlo a nakonec podle rozhodčích si už na kroku číslo 2 šlápl na zem a tak u jeho jména svítí a svítit dál zřejmě bude jenom dvojka, takže horko těžko se posune z toho 8. místa. Každopádně teď si stoupá pod stěnu Luka Potočár, ten bude mít 6 minut na to, aby vylezl nahoru. Když spadne dřív, tak už přijde na řadu Adam Ondra.
1: A my budeme samozřejmě s Radiožurnálem Sport u toho. Teď ale zase finále tenisového Grand Slamu, který se hraje každý rok v Paříži, tedy Roland Garros. Zverev versus Koboli a reportér David Prouza.
3: A možná klíčový gem celého zápasu, protože Alexander Zverev vede 2-0 v 5. setu a Flavio Koboli teď sérií nevynucených chyb nabízí Zverevovi další breakbully. Už je měl Zverev v tom prvním servisovém gemu italského tenisty. Teď je má znovu, zase je to 15-40 a Zverev teď ve velice solidní pozici. Flavio Koboli teď na svém podání poprvé za dlouhou dobu velmi, velmi nepřesvědčivý. Svědčí o tom i teď ten první pokus, který byl opravdu žalostně nepřesný. Druhý v pořádku, ale Zverev teď trochu atakuje z forehandu, snaží se rozhodně neskazit téhle výměně. Koboli se přibližuje k síti, zkracuje to perfektně, tohle se povedlo Flaviu Kobolimu. Krásná kombinace úderů, ať už od základní čáry, nebo potom toho voleje, který byl z backhandu zkrácený ven z kurtu ze spodní rotací. Všechno, jak má být. Odvrácení jednoho breakballu, to se povedlo Flaviu Kobolimu. Ještě tu ovšem stále dřímá další. A to by bylo, kdyby ho proměnil Alexander Zverev už 3-0 pro Němce a po přestávce by ještě šel Zverev na podání. To by vypadalo samozřejmě velmi dobře s šancemi na titul Alexandra Zvereva. Zároveň Koboli sice stále prohrává o break, ale může se vrátit do tohoto zápasu. Potřebuje ale teď rozhodně udržet svůj vlastní servis. První, co je na pořadu dne, pro něj odvrátit ještě jeden breakball. Přes druhé podání musí. Zverev returnuje z backhandu opatrněji. Tohle byla čára od Koboliho a zároveň velmi dobrá reakce Alexandra Zvereva, který teď hrál výborně i z forehandu. Teď zkracuje tu výměnu perfektně k síti. Koboli tam ještě je. Kam to dá Zverev? Dá to vedle Koboliho a hlavně dá to do kurtu. Takže zase kombinace přibliž soupeře k síti a prohoď. To je teď věc, která se povedla naprosto fantasticky Alexandru Zverevovi, který v 5. setu v finále Roland Garros vede nad Kobolim 3-0.
1: Říká David Prouza. No, kdo ví, jestli v tuhle chvíli už ono finále nenabere jasný směr, tedy k vítězství Alexandra Zvereva. Ale sport je krásný v tom, že nabízí mnohé zvraty, se kterými už člověk třeba ani vůbec nepočítá. My teď na Radiožurnálu Sport ale počítáme s tím, že nám Otagu Twirt řekne, jak se vyvíjí třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. O to.
0: Tady je aktuálně přestávka mezi první a druhou čtvrtinou. Pardubice tu první čtvrtinu prohráli poměrem 10-15 a to hlavně kvůli tomu, že jim vůbec, ale vůbec nefunguje střelba stříborové vzdálenosti. 8 střeleckých pokusů, teď už podle statistik 9 a ani jeden úspěšný pokus. To je to, co Pardubické sráží, protože těch útočných pozicí dokáží vypracovat poměrně dost, ale strojkové vzdálenosti neproměněny ani jednu z 9 střel a i proto prohrávají před začátkem druhé čtvrtiny poměrem 10-15.
1: Říká Otagu Twirt v 19 hodin a skoro 26 minut, kdy se blíží, jak jsme před chvílí slyšeli od našeho reportéra z pražské Štvanice, vystoupení Adama Ondry ve finále

0: lezení na obtížnost v rámci světového poháru na pražské Štvanici. Proto míříme znovu za Jakubem Kantou.
1: Dvojnásobný účastník finále olympijských her Adam Ondra ale stále ještě čeká v izolaci. Čekat bude ještě minimálně 2¾ minuty. Právě tolik času má totiž ještě Luka Potočar ze Slovinska, který leze jako třetí muž v tomhle finále obtížnosti a už se dostává někam na úroveň vedoucího Filipa Šenka z Itálie. Už se blíží k té bodované třicítce, řekl bych, že by na ní i mohl dosáhnout. A v tuhle chvíli také Luka Potočar plní to, co jsem před malou chvílí říkal, ale teď to možná trochu uspěchal. Pokusil se udělat rychlý krok směrem nahoru, tam ten chyt ale nebyl bůh ví jaký, řekl bych, že to je tak centimetr prostě na jeden článek prstu, ale možná se jich tam vejde víc, každopádně v tuhle chvíli to Potočarovi nestačilo a tak padá k zemi. Luka Potočar zapisuje 30+. Dostává se tak do vedení, Filip Šenk 29+, Satone Yoshida z Japonska má u svého jména pouze dvojku a to proto připomenu, že takový nešťastný moment se mu stal hned na začátku, on si toho možná sám ani nevšiml, neuvědomil si to, každopádně při tom vlézání na stěnu, tak na kroku číslo 2 udělal chybu, trochu mu to podjelo. Já jsem si toho, přiznám se, také nevšiml, ale rozhodčí byli neoblomní. Viděli je dotek země, sice ho nechali vylézt daleko výš, ale nakonec tedy zatím třetí muž toho finále. No a v tuhle chvíli už je na snadě otázka, jak se bude dařit Adamu Ondrovi, protože právě 33-letý český fenomén sportovního lezení, ale hlavně toho skalního, se chystá na své další finále na světovém poháru v Praze. Poprvé bude závodit na tenisovém kurtu tady na ostrově Štvanice v areálu ČLTK, kam dorazili zhruba 3000 lidí, řekl bych, a právě teď vítají Adama Ondru, jediného českého finalistu lezení na obtížnost. Adam Ondra už si namáčí své ruce do magnézia, které má v pytlíku za svými zády. Svítivě oranžový sedák má na sobě oblečený, ale stále ještě upírá své zraky směrem nahoru na tu zhruba 20 metrů vysokou stěnu. Řekl bych, že klíčové bude, jak si poradí někde kolem toho kroku 25, protože tam hodně zatím z těch tří a řekl bych, jak Potočar, tak Šenk tam ztratili hodně síly, protože tam viseli a hledali cestu jak dál. Pokud by se přes tuhle a pro Adama Ondru, řekl bych, nepříjemnou pasáž na jeho ramena se povede dostat, tak by to mohlo být dobré a mohl by se pokusit zaútočit tady na medaili ve své parádní disciplíně, ale připomínám, že startuje vůbec poprvé ve světovém poháru v této sezóně. Už je na stěně Adam Ondra, povzbuzovaný tleskajícími lidmi tady na Štvanici, už je na chytu číslo 10 a nalézá do té nejprudší, nejpřevislejší pasáže. 45 stupňů sklonu ho teď čeká a poslední zeleno-černé takové maskáčové struktury, pětiúhelníky, na nich jsem tam umístěné chyty anebo stupy. Adam Ondra už se teď dostává do té další pasáže, která je tvořená takovými modrými lesklými lištami, mezi kterými je pár chytů. Teď by mě zajímalo, jak se Adam Ondra drží mezi těmi dvěma malými žlutými kameny, teď zvedá svoji pravačku do takového, řekněme, ucha. Adam Ondra se drží, ale už tam visí dlouho, nakonec se přitáhl, dává patu tam, kde měl před chvílí ruce a to levé nohy, zatímco pravačkou, ale spíš lépe řečeno dvěma prsty, se tam drží takového malého otvoru a přitahuje se na krok číslo 22. Ten už Adam Ondra má také a míří přesně do té pasáže, která je zatím nejproblematičtější. Přes ní se sice dostali dva, no vlastně všichni tři lesci, zatímco Yoshida byl ale pak diskvalifikovaný. A Adam Ondra už tam na té 25 visí taky, ale moc se mu nechce se pustit levou rukou. Pravou ruku tam má hodně překroucenou, ale Adam Ondra to zvládá. Teď už ji pouští, protože se levačkou drží o pár centimetrů nad tím za takový celkem pohodlný chyt. A teď právě stejně jako jeho kolegové vytřepává ruce. Použije svoji levačku, kterou hodně musí natáhnout, aby se tam zachytil lanem. Tohle je důležitý moment pro Adama Ondru. Už tam pár desítek sekund visí, ale proklepává ruce. Tohle je ta klíčová pasáž. 3¾ minuty. Ještě má Adam Ondra možná před sebou tolik. Má času na to, aby vylezl až úplně nahoru. To, jestli se mu to povede nebo ne před časovým limitem, se z přímého přenosu radiožurnálu Sport dovíte. Adam Ondra už nakračuje k dalšímu kroku. Už je odpočatý. Ženou ho i nejen ruce, ale hlasivky slušně zaplněného tenisového kurtu arény. Adam Ondra už je u 29. Teď si ještě patou pravé nohy přidržuje, zatímco špičkou levé se opírá a dostává se na chyt číslo 30. Adam Ondra je na 31, ale tohle nebude 31, to bude 30 plus jako Luka Potočár, protože se na té malé lištičce neudržel. Adam Ondra ale vypadá celkem spokojeně, protože mává tady teď a řekl bych, že to bude snad stačit na to, aby šel do průběžného vedení.
0: Říká tedy Jakub Kanta, který v tuhle chvíli nám pověděl, jak to tedy zvládl Adam Ondra. Uvidíme, na co bude jeho výkon stačit, pokud se jedná tedy o celkové umístění v rámci lezení na obtížnost na světovém poháru na Pražské Štvanici. Je 19 hodin 32 minut, no a my teď můžeme samozřejmě zkontrolovat také vývoj finále tenisového Roland Garros, protože nás zajímá, jak si vedou tedy Alexander Zverev a Flavio Cobolli v rozhodujícím pátém setu. Slovo má David Prouza.
2: Alexander Zverev teď při svém servisu odvrátil breakball, vede 3-0 v páté sadě a podává. Má tedy náskok dvou breaků, má takovýhle pohodlný polštář, ale hodně se bojuje teď o podání německého reprezentanta. Už mohlo být hůře z pohledu Zvereva, který na jeden breakball byl v podstatě vydán na milost a nemilost Flavia Cobolliho, který se ale neporadil, řekněme, ze středně náročnou smečí, ale která se určitě dala trefit a kterou by takový profík, kterým Flavio Cobolli je, měl prostě zvládnout. To už je všechno pryč, teď je to schoda. Alexander Zverev se přibližuje k síti krásným backendem křížem a připravuje si zase smeč po dopadu a dá jí kam, dá jí do míst, kde Cobolli není. A tak je to gamble pro Alexandra Zvereva a budíš tohle možná takovým manuálem pro Cobolliho, který teoreticky si taky tu smeč mohl ještě nechat spadnout, ale zvolil variantu vlastně přirozenější, hrát jí hned z první, to se mu nepovedlo, zahrál do sítě. Na breakball nepříjemná situace, ale život jde dál a teď tedy stále vede Alexander Zverev 3-0, má gamble na svém vlastním servisu, může to být ještě veselější pro německého tenistu, který nezvládl tiebreak čtvrtého setu a proto se hraje ta sada rozhodující pátá, ve které je to zatím tedy docela jednostranné, pokud jde o výsledkové skóre. Skvělý servis Zvereva, který tentokrát dá tu smeč po dopadu, bez dopadu rovnou z první, ještě musí hrát volej a to je úspěšný volej Alexandra Zvereva, který přestál řadu komplikací v tomhle finálovém zápase a v pátém rozhodujícím setu nad Flaviem Cobollim teď vede 4-0 s náskokem dvou breaků.
0: Alexander Zverev má tady nakročeno ke svému prvnímu grandslamovému titulu v kariéře. K čemu nakročil Adam Ondra ve finále lezení na obtížnost na světovém poháru na Pražské Štvanici? Dosáhl tedy na 30. chyt, jestli si dobře pamatuji, jak nám říkal Jakub Kanta. A na co to tedy v průběžném pořadí osmi finalistů, Kubo, stačí?
1: Adam Ondra ví, že skončí nejhůř jako v semifinále, tedy na páté pozici. Je z toho totiž zápis 30+, stejně jako Luka Potočár, tak se dostal i na jednou rukou, a to tou levou, na ten chyt číslo 31, ale neudržel se ho dlouho, ale protože byl v semifinále lepší než slovinský sportovní lezec, tak má tu výhodu, že ve finále prostě, pokud bude mít stejný zápis, tak skončí lépe. Jenomže teď se na tu 20 metrů vysokou stěnu vydá Jakob Schubert, po něm ještě třetí muž semifinále, Indonézan Tri Ramadány, pak Japonec Suzuki, no a pak fenomén současnosti sportovního lezení Sorato Anraku z Japonska, který už se tady radoval včera ze zisku triumfu v boulderingu, stejně jako před rokem obhájil.
0: Je tedy jasné, že to bude ještě velmi dramatické, nechme se překvapit, jak nakonec je Jakub, jak skončí Adam Ondra, poví nám to Jakub Kanta ve vysílání Radiožurnálu Sport. A teď nám Otta Gutwirth, náš další reportér, poví, jak se vyvíjí třetí finále basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Otto.
3: Zatím rozhodně lépe pro hostující celek, teď Brian samostatný nájezd do koše, kdy donesl ten míč až do obroučky, ale jenom do obroučky, a naproti tomu Nymburk trestá trojkovou střelou. Každopádně Nymburk je ve vedení a teď už se dostal do dvouciferného vedení po druhé v tomto zápasu. Nymburští 6,5 minuty před koncem prvního poločasu vedou už 27-15. Pardubičtí dokázali dát v té druhé čtvrtině pouhopových 5 bodů, naproti tomu Nymburští už jich dali 12 a trenér Jan Šotman už si vybírá druhý oddechový čas, protože Pardubičtí se na tohle finále hrozně moc těšili, 42 let tady v Pardubicích finále nebylo, ale ten zápas jim zatím vůbec nevychází, úspěšnost střelby je velmi špatná, naprosto tragická, je za 3 body 11 střeleckých pokusů a ani jedna jediná úspěšná trojka, to je to, co Pardubické nejvíce sráží, to znamená úspěšnost střelby, za 2 body to není špatné, ale ta 3bodová spoza trojkového oblouku opravdu Pardubickým dnes vůbec nevychází, přitom v rozstřelu a při tréninku tady padala jedna trojka za druhou, je to samozřejmě mnohem jednodušší, když nikdo nebrání, ale Nymburští Pardubickým nenechávají volný prostor.
0: Ze studia Radiožurnálu Sport si dovolím jenom připomenout, že Nymburk vede ve finále NBL nad Pardubicemi 2-0, takže pokud by středočeši dotáhli tenhle duel do vítězného konce, tak by jediné vítězství je dělilo od obajoby mistrovského titulu. V 19 hodin a 37 minut můžeme připomenout, že po skoro 3 letech a 40 vítězstvích skončila neuvěřitelná série švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm. Druhý porazilo Australan Curtis Marshall, kterému na výhru stačilo 590 cm, protože Duplantis skočil 580, 590 vynechal a pak neuspěl dvakrát na 6 metrech a jednou na 605 cm. Ve Stockholmu samozřejmě v rámci Diamantové ligy se předvedli i další atleti a Švýcarka Audrey Verová vyhrála běh na 800 metrů třetím časem historie 1 minuta 53 sekundy 98 setin za rekordem, tedy tím světovým rekordem Jarmily Kratochvílové, zaostala Verová o 7 desetin. Tolik tedy atletické informace a teď už zase ty tenisové, protože dost možná poslední gemy velkého finále grandslamového Roland Garros mezi Flaviem Kobolim a Alexandrem Zverevem nám teď přímo z Paříže zase nabídne David Prouza.
2: 4-1 vede Alexander Zverev v pátém setu nad Italem Fláviem Kobolim. Připomínám znovu ten fakt, který říkáme celou dobu po tohoto utkání. Teď chyba Koboliho, 15-0 vede Zverev. Jak Němec, tak Ital usilují o první grandslamový titul v kariéře a samozřejmě se to promítá do jejich výkonu, který občas neměl podle mě tak dobrou úroveň, zejména ve čtvrté sadě, a to na obou stranách, jak by si tenhle zápas zasloužil. Nicméně Alexander Zverev v pravou chvíli zase přepnul, dokázal být o poznání přesnější na returnu a teď vede 4-1, servíruje, také vede 15-0, má to doslova ve svých rukách. Může si dovolit samozřejmě nějaké malé zaváhání, ale myslím si, že Alexander Zverev už to chce celé dotáhnout co nejdříve, ale teď se musel sklonit před krásným prohozem z backendové strany od Flavia a Koboliho, který střídá krásné špičkové momenty s těmi podprůměrnými a samozřejmě v konečném důsledku, když se to sečte, tak je jasné, že těch špičkových momentů nikdy nebude tolik. Čili Koboli teď trochu dojíždí na vlastní chyby, proto také prohrává 1-4 v pátém setu. Publikum, řekl bych, je na jeho straně. I právě proto, že teď prohrává 1-4 a obvykle se v takových finále, kde není domácí tenista v zastoupení, fandí tomu, který ztrácí. Koboli prohrává 1-4, teď je to 15-15, servíruje Alexander Zverev, servíruje na téčko, přibližuje se k síti, ale volej hrát nebude a nemusí. Vede 30-15, protože return Koboliho zastavila páska a už se dál ten tenisák nedostal. dokázal. 30-15 vede Alexander Zverev, který ví, že když teď podrží si svůj vlastní servis, tak to je jediné, co potřebuje k tomu, aby se stal Grand Slamovým šampionem. Aby se stalo to, o čem řada tenisových expertů mluvila jako o nemožné misi, že to Alexander Zverev prostě nemůže zvládnout. Pravda, měl také velice těžké soupeře, minimálně dvakrát v případě Carlosa Alcaraze a Jannika Sinnera. Ale také Dominika Thiema, který v dobách své největší slávy byl prostě špičkovým tenistou a porazil ho ve finále US Open. Teď Zverev couvá k síti, od sítě k základní čáře, chtěl si to nechat spadnout na smeč po dopadu, nakonec jí hrát nemusí, protože Koboli v defenzivním lobu byl nakonec příliš dlouhý a tak je to 40-15 pro Alexandra Zvereva, který je teď opravdu velice blízko prvního grandslamového titulu v kariéře. Vede 4-1 a 40-15, našel zpátky ztracený první servis, našel ho opravdu v nejlepší možnou chvíli, myslím si. Alexander Zverev ve čtvrtém setu ho podání vůbec nepodrželo, teď v tom pátém je to zase trochu jiná píseň, byť teď první podání Alexandra Zvereva končí na pásce, ale nic to nemění na tom, že v páté sadě Alexander Zverev podává velmi slušně a pomáhá si hlavně těmi servisy k rychlejším bodům. Teď za chviličku druhý pokus, až si Zverev doklepe svým tenisákem o zem, všechno v pořádku, opatrnější druhý servis, ale pěkně do těla Koboliho, který nemohl útočit. Naopak útočil z backendu o úder později a ten útok nevyšel. Koboli další nevinucenou chybou z backendu po čáře nabízí teď Zverevovi velice krásný pohled na skóre. 5-1 vede Alexander Zverev v pátém setu. Na return se teď sice chystá právě Němec, podávat bude Koboli, ale zároveň nutno říci, že už také několikrát o svůj servis přišel a už jednou přišel o sadu poměrem 1-6. Byl to ten hned první set tohoto zápasu, který už se přehoupil přes 4 hodiny. 4 hodiny a 14 minut se hraje. V televizních záběrech se čím dál tím častěji objevuje mušketýrský pohár, trofej pro vítěze. A Alexander Zverev je mu zase o poznání blíže. Potom, co teď Koboli mu už nevyšel zkrácený úder z forehandu, tolikrát se mu zadařilo přitáhnout si Zvereva k síti, ale tentokrát to už nemělo ty potřebné parametry. A tak Flavio Koboli za stavu 1-5 prohrává také 0-15. Alexander Zverev připraven returnovat, krásná rána Koboliho přímo ven z kurtu, ale potom další chybný backhand. Teď ty údery neposlouchají Flavia Koboliho a Alexander Zverev je absolutně blízko, neskutečně blízko svému prvnímu grandslamovému titulu. Věc, kterou teď rozhodně, jestli se mu někde promítla vzadu v hlavě, tak ji zadupal zpátky do země, protože na to nesmí myslet, musí myslet jenom na následující výměnu. Vede 30-15, vede 30-0 a 5-1 v pátém setu. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport možná za chviličku poznáme nového grandslamového šampiona na okruhu ATP. 30-0 vede Alexander Zverev při podání Flavia Koboliho. 5-1 k tomu v pátém rozhodujícím setu. Budeme také informovat posluchače Radiožurnálu a jsou tady matchboly. Jsou tady matchboly po dvojchybě Koboliho. Matchboly na straně Alexandra Zvereva, množné číslo, protože jsou tři. Zverev vede 40-0 a při podání Flavia Koboliho vede 5-1 v pátém setu a je neskutečně blízko, aby po 4 hodinách a 15 minutách to celé zakončil. Koboli podává ven z kurtu na lineu. Zverev výborně reaguje a teď Koboli přes pásku rozehrává tuhle výměnu a to nestihne Alexander Zverev, takže první matchball už je pryč. Teď stálo štěstí při Italovi, který sice výborně zaservíroval ven z kurtu, ale následně páska klidně mohla ten balonek katapultovat na polovinu Koboliho a bylo by hotovo. Takhle je to 40-15, 5-1. Alexander Zverev blízko blizoučko k tomu, aby proměnil svoji čtvrtou finálovou účast na Grand Slamu v první titul. Teď znovu přes pásku hraje Flavio Koboli. A to znamená, že si zopakuje první podání, ale je teď opravdu v nejhorší pozici, v jaké byl za celý zápas. 1-5, 15-40. Stále má servis, stále ještě může zdramatizovat ten pátý set, ale musí k tomu vynaložit obrovské množství úsilí a tenisové přesnosti. Krásná rána zprava, Koboli zkracuje znovu, přitahuje si Zvereva k síti, tento ještě stihne. Koboli ho lobuje, tohle Alexander Zverev bude muset hrát velice nedobře v tom smyslu, že ta výměna má pokračovat dál, ale Flavio Koboli teď udělal obří laskavost Alexandru Zverevovi, který sice ten lob doběhl, ale poslal nahrávku na smeč, pojďme to tak říci. A Flavio Koboli selhal v tomto úderu asi po třetí za posledních 15 minut. A teď je to Alexander Zverev, který zalehl na kurt a ještě se notnou chvíli nebude chtít zvednout a bude chtít vychutnat tu situaci, že je Grand Slamovým šampionem. To, co se mu nepovedlo ve finále proti Týmovi, to, co se mu nepovedlo ve finále proti Sinnerovi z Itálie, to, co se mu nepovedlo proti Carlosi Alcarazovi, teď zvládá Alexander Zverev ve čtvrté finálové účasti na Grand Slamu, se stává šampionem. Nakonec potvrzuje roli favorita, byť to bylo opravdu o nervy. 6-1 v páté sadě za 4 hodiny a 16 minut. Alexander Zverev si to musel protrpět, ale dočkal se.
4: Saša Zverev!
2: Ovace pro německého tenistu po zásluze, které dostal Alexander Zverev v tuhle chvíli ruce, respektive obličej v dlaních. Bude si to dlouho užívat, bude čas samozřejmě na hodnocení, na rozhovory a tak dále, ale my se z Paříže pro tuhle chvíli můžeme rozloučit s tím, že máme nového Grand Slamového šampiona a je jim Alexander Zverev, který v 500 poráží Itala Kobuliho.
0: Z korunního prince se tedy stává tenisový král Alexander Zverev na počtvrté. Už si nenechal mezi prsty uniknout grandslamový titul a v 29 letech dosáhl tenhle olympijský šampion a dvojnásobný vítěz turnaje mistrů. Na ten ultimátní tenisový úspěch je grandslamovým šampionem, ovládl tedy Roland Garros 2026 a s radiožurnálem Sport jste byli u toho, tak jak jste ostatně zvyklí být u všech důležitých sportovních momentů napříč spektrem tenisu, tedy sportovních událostí, turnajů a zápasů.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a já jenom doplním, že dnes se z titulu radovala také Kateřina Siňaková, která na Roland Garros dokázala spolu s Američankou Taylor Townsendovou vyhrát finále dámského deblu na dvojici Danilinovová Kruničová 6-2 a 7-5 a Kateřina Siňaková získala svůj celkově 12. grandslamový titul a 11. v ženské čtyřhře. Kdo získá vítězství v rámci pražské zastávky světového poháru ve sportovním lezení v disciplíně lezení na obtížnost mezi muži? To je otázka, která se právě teď řeší na pražské Štvanici. No a částečnou nápovědu nám znovu dá Jakub Kanta.
1: Stejně jako fanoušci tady na Štvanici, tak i posluchači radiožurnálu Sport si na to jméno celkového vítěze budou muset ještě počkat. Ale určitě to nebude Adam Ondra, který už je v cíli druhý. Jakob Schubert, jediný další třicátník a účastník tohohle finále, se totiž dostal až na chyt číslo 37. Adamův zápis byl 30+ a teď ho překonává také tri Ramadány. Třetí muž po semifinále odsouvá Adama Ondru na průběžnou třetí pozici a ještě stále se může dostat na úroveň Jakoba Schuberta. To bude mít ale hodně těžké, protože Jakob Schubert tam těžil ze své velké výšky, ale oproti tomu tři Ramadány vypadá celkem odpočatý. Tenhle 20-letý mladík je teprve ve svém druhém startu hned ve finále na světovém poháru. Je to specialista na lezení na obtížnost a teď to dokazuje na Tyrkisově bílých oblých tvarech. Na té už zase o něco rovnější části už se blíží a blíží k zápisu Jakoba Schuberta a řekl bych, že teď už svoji pravou ruku právě na tom chytu má. Je to tak, tři Ramadány jde do vedení a odsouvá na druhou pozici Schuberta, na třetí zůstává Adam Ondra, ale stále ještě dva Japonci, Suzuki a Anraku, budou moct pak překonat i výkon tři Ramadányho, který teď už ale viditelně ztrácí sílu, už to není tak živý dojem, ale stále se drží a už je nad chytem číslo 40. Tam jsou dvě takové velké lišty, z jedné strany oblé, z druhé ne, a jsou drsné, ale tam se už nedokázalo dlouho udržet, jsou hodně dlouho od sebe. Putra tři Ramadány útočí na medaili a určitě ji bude mít, protože zapisuje 43 bodů, o 6 víc než druhý Jakob Schubert a o v podstatě 13 víc než Adam Ondra. A na své pokusy teď.
0: Tak už tedy jen velké finále posledních dvou sportovních lezců na světovém poháru na pražské Štvanici. Za chvíli se tam vrátíme, ale teď pojďme na závěr prvního poločasu třetího finále basketbalové ligy, tedy té mužské mezi Pardubicemi a Nymburkem. Středočeši vedou 2-0 na zápasy. Teď tedy duel číslo 3 a reportér Ota Gutwirth.
3: A Středočeši vedou zatím i v tom třetím zápasu a teď je to přesně o 5 bodů, 35-30, poté co Jaromír Bohačík proměnil úspěšně oba dva trestné hody. Nymburk už na tom byl podstatně lépe v tomto utkání, vedl už dokonce o 12 bodů a s Pardubicemi to vůbec nevypadalo dobře. Teď Kovář nedokázal donést míč do koše průnikem, naprosto jednoduchá záležitost, kterou Pardubičtí tentokrát nezvládli a není to poprvé v tomto zápasu, co je zradilo jednoduché zakončení, naopak přišel potom protiútok Nymburka na druhé straně, který je zakončený, takže míč končí v zámezí a vhazovat budou Pardubičtí. Evans si vybírá Kováře, který rozjíždí další útočnou akci pardubických směrem dopředu. Minus 5 bodů jsou teď aktuálně Pardubice. Ve druhé čtvrtině dokázali konečně prolomit tu smůlu na trojkové vzdálenosti, kdy se dvakrát trefil Svojanovský, ale bylo to až na 13. pokus, ale Svojanovský dal potom dvě trojky za sebou, takže snížil ten náskok Nymburka, který, jak už jsem zmiňoval, byl i 12 bodů. Teď aktuálně Nymburští po tom, co se trefil Perkins, vedou o 7 bodů. 37-30 a Pardubičtí budou muset přidat, protože prohrávají té sérii 0-2 na zápasy a pokud by ztratili i třetí duel, tak to budou mít už opravdu nesmírně obtížné v tom duelu číslo 4, který se bude hrát zítra. Teď aktuálně zbývá minuta a 7 sekund z druhé čtvrtiny, tedy do přestávky mezi oběma poločasy a Pardubice ztrácí 7 bodů, ale budou to moci snížit, protože právě Michal Svojanovský teď bude mít možnost hodit si dvakrát trestný hod. 30-37, takový je aktuální stav, svítí na světelné tabuli. Svojanovský první proměňuje, takže snižuje na 31-37. Trefný hodek se Pardubickým daří, jsou v nich dnes velmi úspěšní. Trošičku zaostává ta trojková střelba, která nevycházela vůbec v první čtvrtině, v té druhé je to přece jenom něco lepší. Svojanovský dokázal dát i druhý trestný hod, takže snížil na rozdíl 5 bodů. Z pohledu Pardubic je to tedy aktuálně 32-37. Ještě tam potom došlo k kontaktu Bohačíka s Kovářem, rozhodčí to ale neviděli, Kovář rozhýbává levou ruku. Bohačík už je připravený za zadní čárou na to, aby ten míč uvedl do hry, ale nakonec to tak nebude, protože hosté si vybírají oddechový čas. První 60 sekund, které si hostující trenér.
0: Oddechového času ve třetím finále basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem využijeme, abychom v 19 hodin a 51 minut na radiožurnálu Sport zase zamířili na pražskou Štvanici na finálové klání v lezení na obtížnost v rámci pražské zastávky světového poháru. Slovo má Jakub Kanta.
1: Předposlední muž v tomhle finále a druhý nejlepší po semifinále, Japonec Neo Suzuki. Už je na stěně, už je u kroku číslo 19, teď svoji pravačku natahuje do chytu číslo 20 a připomínám, že se bude snažit odsunout z bronzové pozice Adama Ondru. Ten se dostal na chyt 30+37, má u svého jména zatím stříbrný Jakob Schubert, no a Indonézan Putratri Ramadány. Obrovský objev tohoto roku, zatím na prvním místě, ten se dostal až na chyt číslo 43. Neo Suzuki ale má velkou šanci dostat se tam třeba taky a možná i tři Ramadány ho překonat, protože je to vítěz zatím jediného světového poháru v obtížnosti v této sezóně ve čínském Wujiangu, totiž triumfoval a je tak v tomto ohledu aktuální světovou jedničkou, to Sorato Anraku, tak ten, který ovládl tady tu kvalifikaci, pak i semifinále a poleze až po svém Krajanovi, tak ten je na tom ještě o něco hůř, ale to proto, že on je hlavně specialista na bouldry, ale je hodně všestranný, ale řekl bych, že v Putra tri Ramadánem mu roste velká konkurence právě na této vysoké.
0: Ještě nějakou chvíli to tedy potrvá, než se rozhodne o vítězi závodu v lezení na obtížnost v rámci světového poháru na pražské Štvanici, a proto rychle na závěr prvního poločasu třetího finále basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem pokračuje Otagu Twirt.
3: Ten závěr se skutečně blíží, zbývá odehrát 30 sekund a 7 desetin. Teď domácí publikum oslavuje další úspěšnou trojku domácího celku, kdy se prosadil opět Svojanovský a znovu vrátil ten rozdíl na 5 bodů a tentokrát další oddechový čas, který si znovu vybírá hostující lavička. Před malou chvíli to byl Jaromír Bohačík, který navýšil ten náskok na 8 bodů. Bohačíkovi se v této sérii daří, v minulém zápasu zaznamenal 10 bodů, v tom prvním dokonce 18, stáhl jednoznačně nymburské v tom prvním duelu za vítězstvím. A Svojnovský odpověděl na tu jeho trojku úplně stejným způsobem. To znamená, že on si připsal další 3 body na svém kontě. Už jich má aktuálně 13, z toho 3 úspěšně proměněné trojkové pokusy. Dohrávat se tedy bude 30 sekund a 7 desetin, až nám za 15 sekund skončí ten oddechový čas, který si znovu vyžádala hostující lavička. Nymburští v tomto zápasu ani jednou neprohráli, dostali se rychle do vedení, 8-0 vedli na samém začátku. Pardubičtí museli ten náskok dotahovat, povedlo se jim vyrovnat, ale Nymburští stále jsou nějak o 1-2 kroky vepředu, zejména ten agresivní obrana. Dobrý je Pardubickým v tom prosazovat se z toho pokrošového prostoru. A tak to nutí Pardubické střílet z dálky a už jsem o tom mluvil, ta střelba z dálky dnes nebyla. Ale to minimálně první čtvrtině pomyslnější zbraní Pardubického celku. Rozehrávat bude Jaromír Bohačí a rozjede se další nymburský útok. Nymburští to nemohou dohrát, protože víme, na útok zbývá 20 sekund, kdežto z té druhé čtvrtiny ještě 25 sekund, ale jasné, že tam mít rouky podržet, co možná nejdéle, tak jako v závěru čtvrtiny bývá. To se přesně teď taky děje. A je to přidržený míč, přihrávka na Bohačíka. Bohačík se snaží prosadit, ale nakonec musel zadriblovat tak, aby z toho nebyly kroky. Další střelecký pokus, který ale neúspěšný ze strany Nymburka, ale ještě tam byl doskok. Ještě jeden ze strany Pardubic a pokus přehodit. 3/4 hřiště, který ale vůbec nevychází, míč končí v publiku. A po prvním poločasu tedy platí ve třetím finále, že Pardubice prohrávají s Nymburkem nejenom 0-2 na zápasy, ale v tomto třetím duelu 35-40.
0: Říká Ota Gutwirth, no a my si v 19 hodin 56 minut na radiožurnálu Sport jen připomeneme, že německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Na pařížské Antuce ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. A teď už samotné finále zastávky světového poháru ve sportovním lezení na pražské Štvanici. Lezení na obtížnost i s Adamem Ondrou a slovo má Jakub Kanta.
1: Poslední z účastníků finále Sorato Anraku právě teď přichází pod stěnu na tom hlavním kurtu tady na ostrově Štvanice, kde sídlí ČLTK. Adam Ondra, ten už ví, že si tady na medaily nesáhne. A to proto, že před malou chvílí Japonec Neo Suzuki dolezl až na chyt číslo 39, dostal se tak na průběžnou druhou pozici, protože ve vedení zůstává Indonézan Putratri Ramadány se zápisem 40. Ale Neo Suzuki o 2 v uvozovkách body překonal Jakoba Schuberta, který je bronzový, Adam Ondra se zápisem 30+, tedy o skoro 9 méně než Neo Suzuki na průběžné čtvrtém místě, takže Adam Ondra už také ví, že minimálně nebo že nejhůř skončí pátý. Záležet bude na tom, jak se bude dařit 19-letému Japonci rodákovi z Chiby Sorato Anraku. Právě ten už je teď v celkem v těsné blízkosti chytu číslo 10. Tu první ne tak strmou pasáž už tak má za sebou. Teď zapisuje už i ten 10. bod, takže poslední neskončí. To už je jasné, že bude Yoshida, ale bylo v podstatě jasné, že ten tam skončí od začátku, protože zapsal pouze 2 body. Anraku už je na chytu číslo 11. Patama svých nohou je zaklesnutý do takových nevelkých stupů, ale teď už se vydává do té hodně strmé pasáže, která má velký převis 45 stupňů, která je navíc hodně dlouhá, jsou tam i celkem obtížné kroky, zhruba za její polovinou kolem 25. chytu, ale zatím Sorato Anraku, obhájce prvenství na boulderingu tady při světovém poháru v Praze, on se radoval loni na Letné, tady je titul na Štvanici obhájil a teď by se rád minimálně postavil na stupně vítězů i v lezení na obtížnost. Druhý muž olympijské kombinace z olympijských her v Paříži už je na chytu číslo 21 a teď se blíží do té asi nejkrizovější pasáže v momentě, kdy se dostávají lezci k chytu číslo 25. Tam je to hodně ekvilibristické v podání některých a jsem zvědavý, jakou variantu zvolí Sorato Anraku. Teď se právě pod tím chytem číslo 25 zajišťuje a svojí pravačkou se vymrštil do toho malého sifonku, ve kterém je otvor. Prsty se tam zachytil, levačkou už se drží nevysokého chytu kousek ruke nad tím zmiňovaným sifonkem a je tedy na chytu číslo 25. Teď bude záležet, jak rychle se z něj ale dostane, protože nemálo finalistů si chvíli nevědělo rady, jak dál. Řešili tam ten zapeklitý problém, jak se dostat o něco ještě výš. Každopádně Japonec Anraku už se pomalu, ale jistě blíží k výkonu Filipa Šenka, který je zatím průběžně šestý. Připomínám, že Adam Ondra je na čtvrté pozici se zápisem 30+. Sorato Anraku, ale tady má za sebou hodně náročný program. Jsem zvědavý, kolik energie a sil mu zbylo. On ale není nikterak vysoký. Měří jen 168 cm, takže na svých hodně šlachovitých a svalnatých rukách ještě určitě nějakou chvíli vydrží. Ještě 2 minuty a 55 sekund má na to, aby se dostal případně až úplně nahoru, jak říkají sportovní lezci do topu, ale to by musel udělat ten další krok, ke kterému se odhodlává právě v tuto chvíli. Levačkou se zachytává za ten opravdu malinký chyt, který je opravdu titěrný, ale Sorato Anraku to zvládá svojí levačkou. Se zhoupnul a zachytil za další chyt a to je ten bodovaný 30. 30 plus už má minimálně taky, protože svým palcem a 4 prsty levé ruky naproti se drží. Adam Ondra už ví, že skončí pátý. Na co to bude stačit Sorato Anrakovi? Už je na čtvrté pozici, překonal Adama Ondru. Má chyt číslo 33. Připomínám, že průběžně bronzový Jakob Schubert má 37. Už i 34 má Sorato Anraku za sebou. 43 Ramadány, Suzuki 39, Schubert 37, ale ani tam se Sorato Anraku nedostal. Tenhle 19-letý Japonec, teď trochu smutný, padá na pravé koleno, ale pravačkou se teď už loučí také s publikem. Zvedá se z té žíněnky, která je tady pod tou vysokou stěnou, která je přizpůsobená lezení na obtížnost. Sorato Anraku končí bez medaile. 34 plus na bronzového Jakoba Schuberta nestačí. Ten nevyzrál na stříbrného Nea Suzukiho z Japonska, ale ten přece jenom ještě zaostal za Indonézanem Putroutry Ramadánem, který zapsal až 43. chyt, o 4 víc než druhý Suzuki. Teprve při svém druhém startu ve světě poháru, tak hned tenhle 20-letý Indonézan zapisuje vítězství. Tohle je velký příběh pražské štvanice, který píše tenhle mladý Indonézan Adam Ondra. Končí pátý, zapisuje tak ale nejlepší český výsledek tady, a to proto, že mezi ženami v lezení na obtížnost skončila 9. těsně za branami v finále Tereza Širůčková, 13. byl v boulderingu Lukáš Mokroluský, no a 15. místo v lezení na obtížnost dnes brala v semifinále také Michaela Smetanová. Tolik ode mě ze Štvanice, přeji hezký večer.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme Jakubu Kantovi, tím pádem tedy můžeme říci, že světový pohár v Praze má svoji zastávku a svoje závody za sebou a samozřejmě vypraví se dál. Na Radiožurnálu Sport se za chvíli zase vypravíme také dál, konkrétně do Pardubic, abychom vyrazili na druhý poločas třetího finále Národní ligy basketbalistů mezi domácími a Nymburkem. Po prvním poločase středočeši vedou 40-35, Nymburk má tedy nakročeno k tomu, aby vyhrál i třetí finálový zápas a na jedinou výhru se přiblížil obhajobě mistrovského titulu. Ve 20 hodin a 3 minuty si můžeme připomenout, že šampionem tenisového Roland Garros se poprvé v kariéře stal Alexander Zverev. 29-letý Němec je úplně poprvé v kariéře vítězem turnaje z těch 4 nejprestižnějších a nejslavnějších na světě. Ve finále na pařížské Antuce Zverev dokázal porazit Itala Flavia Coboliho 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 a 6-1 po 4 hodinách a 16 minutách. Zverev, který v semifinále vyřadil Jakuba Menšíka a ve druhém kole Tomáše Macháče, se stal prvním německým šampionem na Roland Garros, takzvané Open éře, tedy od roku 1969. A na turnajích Velké čtyřky triumfoval jako první Němec po 30 letech od vítězství Borise Beckera na Australian Open v roce 1996.

0: Na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 7 minut můžeme nabídnout jednu potěšující zprávu. Ta říká, že reprezentační brankářka Sabrina Novotná vyhrála s francouzskými metami Ligu mistryň házenkářek. Ve finálovém turnaji v maďarské Budapešti mety i s Novotnou na chvíli v brance, která předvedla dva zákroky, dokázali zvítězit nad maďarským děrem 31-29. Úspěšní dnes byli také čeští vodní slalomáři, protože Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Troji kajak cross a v Praze oslavil vítězný double. V pátek totiž triumfoval v klasickém slalomu, no a dnes ovládl i finále v kontaktní disciplíně. Navíc hned za ním skončil druhý Vít Přindiš, tedy 37-letý navrátilec v národním týmu. Ženské finále bylo bez české účasti. Kateřina Beková, která vyhrála dopolední časovku, tak vypadla ve čtvrtfinále stejně jako Tereza Kneblová. Potom si můžeme také zopakovat, že velkou cenu Monaka Formule 1, která byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem, vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se tak stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý za Antonellim byl Brit Lewis Hamilton z Ferrari a třetí v cíli se objevil Isaac Hadjar z Red Bullu. Respektive on byl v cíli čtvrtý za kránem Pierrem Gaslym z Alpinu, ale ten po penalizaci klesl až na 8. pozici. Je 20 hodin skoro 9 minut a za chvíli už zamíříme do Pardubic, protože tam se chystá druhý poločas třetího finále Národní basketbalové ligy mezi domácím týmem a Nymburkem. No a po těch úvodních 20 minutách Nymburk vyhrává nad Pardubicemi 40-35.
1: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
2: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4!

0: šéfuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, my jsme to taky. Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: A pokud budete i nadále poslouchat jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku, nejposlouchanější digitální stanici v současném rozhlasovém éteru, no tak budete u 3. pokračování finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Míříme totiž za reportérem Ottou Gutwirtem.
11: 3. čtvrtina a tedy 2. poločas právě před malou chvílí začalo, odehraných je 16 sekund. Pardubice byli v útoku, Duma zkusil vystřelit za 3 body, úspěšný nebyl, ale byl přitom faulovaný, což znamená, že teď Jakub Duma, pardubický hráč, bude házet 3 trestné hody. S tím prvním neuspěl, ten se mu nepovedl, i když jinak úspěšnost pardubiští na trestných hodech mají hodně vysokou, mají 80%, což je velmi dobré číslo, ale v jiných statistikách zaostávají. Teď už se Tuma trefil, takže snižuje na 36-40. Hodně, ta druhá čtvrtina nabídla hodně bodů, oba dva týmy jich dali po 25, přesto Nymburk si držel ten 5-bodový náskok, který si dělal v první 10 minutovce. Bohužel neplatí, pro pardubické je to teď 37-40, poté co se Tuma prosadil 2x3 trestných horů. To je Relich, který otáčí hru na druhou stranu. Na spolupráci si tam vybíral Ondřeje Sehnala. Ten se ale prosadit nedokázal. Bohačík Relich střílí, zkouší to za 3 body, ale mít se jenom odráží od obroučky a Bohačík skvělým způsobem nejenom, že doskočil ten balón, ale dokázal ho potom taky dostat do koše a připisuje si další 2 body. Už 15 bodů dokázal dát Jaromír Bohačík v tomto utkání a zvyšuje z pohledu Nymburka na 42-37. Teď se ještě jde omluvit na druhou stranu Luboši Kovářovi, kterého tam při tom svém zakončení poslal na palubovku, ta se ještě musí utřít. 40 sekund odehraných ze 3. čtvrtiny a Pardubice stále marně dotahují náskok Nymburka, který je tu větší, tu menší, ale teď aktuálně je 5-bodový, stejný jako byl po těch 2 čtvrtinách. Borhem to bude na sebe a snaží se proniknout za polovinu, to se mu nakonec zadaří ve spolupráci s Tumou. Tuma si přidržuje balon, brání ho tam Sehnal, Tuma obchází bránící nymburské hráče, vybírá si nakonec Lukaše, kterému přihrává, ale ten se na střelu netroufal, už bude muset něco vymyslet, protože na zakončení Pardubicku už zbývají jenom 3 sekundy, ale to se nepovede. Lukaš nakonec přišel o ten balón, takže pardubiští ani nevystřelili. Kříž předává Bohačíkovi, Bohačík si tam ještě vybíral, Sehnal, ten dává Křížovi a Bohačík to zkusí za 3 body a jeho levačka se opět nemýlí. Jaromír Bohačík, strůjce toho úspěchu, ke kterému tady Nymburk směřuje, protože Nymburští vedou 45-37 a pro Jaromíra Bohačíka už 18 bodů v tomto zápasu, takže se celé jistě dostane přes 20. Teďka nepřesná rozehrávka Pardubic, ale Pardubiči to ještě dokázali zvládnout, Tuma. A nakonec to bude na 3. střelu, která je ovšem nepřesná a Nymburský Santos bez problémů rozkakuje a dává na Bohačíka. Jakoby na pardubických byla taková křeč z toho možná doma cíl prostředí v tom finále, přitom už je to 3. zápas té finálové série, takže Pardubiště už by měli být zvyklí. Teď pokus ještě o zakončení z podkošového prostoru znamená další faul na straně Pardubice, protože to bylo při střelbě, tak z toho budou 2 trestné hody a Nymburk může navýšit takto svoje vedení, které aktuálně 8-bodové, ale může se dostat do 2-ciferného náskoku. 8 minut a 9 sekund do konce 3. čtvrtiny, takže by se zdálo, že Pardubiště ještě mají poměrně hodně času, jenže by potřebovali něco změnit. Lukáš dal teď na střídačce průchodcím emocím a odnesla to plastová židle. Ale to nejdůležitější, budeme sledovat ty trestné hody. První se povedl, Santos Silva byl úspěšný a bude házet ještě jeden trestný hod. Tento hráč zaznamenal v první poločasu druhé dva body. Teď si to svoje bodové konto může rozšířit a to se stalo, ale jenom o ten jeden bod, Pardubičky nakonec úspěšně doskočili. Takže prohrávají o 9, 37, 46 a Borhem rychle přenáší tu hru na druhou stranu. Snaží se tam vyblokovat bránícího Rilicha a nakonec se dostal až do zakončení do podkošového prostoru, jenže nedokázal tam ten míč propasírovat. A tak je z toho opět protiútok Nymburka. Rilich drží balon na hranici trojkového oblouku, dává na kříže, se vybírá Bohačíka, ten je obsazený, takže teď to zkoušet se střelou určitě nebude, ale rychlý přesun míče a opět Bohačík, který má dnes skvělý den. Další trojka Jaromíra Bohačíka, jeho 21. bod a Nymburk jde do dvouciferného vedení, vede 49-37 a domácí trenér Jan Šotnár už potřebuje něco s tímto udělat a tak zastavuje aktivitu Nymburka oddechovým časem a vybírá si tak první timeout ve třetí čtvrtině za stavu 49-37 pro Nymburk.
10: Basketbalové informace od Tygu Twirta na radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 16 minut můžeme oživit připomínkou toho, že motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přečil 24-letého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač si vyrovnal v mistrovství světa své maximum a připsal se celkově páté pódiové umístění v kariéře. Dobrá zpráva je to i z toho pohledu, že za 14 dnů zavítá motocyklový cirkus, tedy světový šampionát v závodech silničních motocyklů na brněnský Masarykův okruh. Tak věřme, že Filip Salač tu svoji formu potvrdí na domácí trati a třeba se i poprvé v kariéře dočká vítězství v prestižním seriálu.
3: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.
10: A můžeme také ještě připomenout, že bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. Před Ondrou, který usiloval v seriálu o první stupně vítězů po třech letech, skončili také stříbrný Japonec Suzuki, bronzový Rakušan Schubert a japonský vítěz pátečního boulderingu Anraku. Kdo vyhraje třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem, to ještě nevíme, ale samozřejmě zajímá nás, jak se duel na východě Čech vyvíjí a proto má znovu slovo reportér Ota Gutwirt.
11: Blíž k tomu je Nymburk, teď se prosadil kapitán hostujícího celku Kříž, který znovu vrátil 12-bodový náskok na stranu Nymburka. Teď faul na Bodhema, který střílel za 3 body a tak z toho budou 3 trestné hody pro pardubického hráče. Před malou chvíli Tuma snížil na rozdíl 10 bodů, kdy sám pronikl do podkošového prostoru a sám zakončil, žádnou kombinaci a nahrávku nebolil. Teď faul na Bodhema při střelbě, to znamená, že Bodhem má teď možnost 3 trestných hodů a snížit tak náskok Nymburka, ale pro Pardubické je to trápení v tomto zápasu. Úspěšnost střelby jim příliš nevychází z té trojkové vzdálenosti, speciálně Bodhem, který parádním způsobem pálil v tom prvním zápasu, kdy stál třeba i metr a půl za tou vymezenou hranicí té trojky a dokázal se trefovat, tak dnes se podobně jako jeho ostatní spoluhráči trápí. Druhá šestka také proměněná, takže rozdíl aktuálně 10-bodový a uvidíme, jestli Bohem bude úspěšný i na potřetí a stlačí ten rozdíl znovu do jednociferného čísla, to znamená, že by Pardubice prohrávali o 9. To se taky stalo, Bohem úspěšný ve všech třech šestkách a je to tady z pohledu Pardubic 42-51. Pardubice ukořistili míč a bere to na sebe Tuma, který tam nachází Mofet a tento zkouší za 3 body a je z toho velmi rychlých 6 bodů pardubického celku. Takže 45-51 a na to samozřejmě hostující trenér reaguje okamžitě timeoutem. Nymburk tam špatně rozehrával, přišel o ten míč a Pardubice tak ještě křesají naději na to, že by mohli uspět v tom třetím zápasu. Připomínám, prohrávají sérii hrané na 4 vítězství 0-2. Teď v tom třetím utkání 45-51, 6 minut a 55 sekund. před koncem třetí čtvrtiny.
10: Oddechové časy se v basketbalovém titulovém souboji mezi Pardubicemi a Nymburkem střídají na obou stranách a tak na Radiožurnálu Sport zase jiný sport a jiný výsledek, jiná událost, konkrétně konec dlouhé vítězné série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Ten na diamantové lize ve Stockholmu prohrál po 40 závodech a skoro 3 letech. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Porazil ho Australan Curtis Marshall. Duplantis, dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr Evropy i světa pod otevřeným nebem, nevyhrál poprvé od mítinku diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023. Před domácími fanoušky tyčkařský fenomén nezvládl 2 pokusy na 6 metrech a pak ani poslední na 605 cm. Marshallovi tak na vítězství stačilo překonat 590 cm, protože ty Duplantis vynechal. Velmi kvalitní výkon předvedla Švýcarka Audrey Verová, která vyhrála bych na 800 metrů. Ve Stockholmu totiž zapsala 3. nejrychlejší čas historie na téhle trati, tedy na půlce. Minuta 53 sekund a 98 setin. Za rekordem Jarmiry Kratochvílové zaostala Verová o 7 desetin sekundy. Tolik tedy zprávy z atletiky a teď už zase basketbal. Třetí finále NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem. Slovo má Ota Gutwirth.
11: 6 minut 37 sekund do konce třetí čtvrtiny. 6

0: budou chybět, protože proti Nymburku vůbec není jednoduché se prosazovat a myslím si, že Pardubičtí se o tom přesvědčili v těch minulých dvou zápasech a také ve dvou čtvrtinách toho dnešního utkání. Každopádně Brian bude házet trestné hody. První hod dokázal proměnit naprosto bezpečně. Perfektním způsobem tam zaparkoval ten míč. Zatím je 100% úspěšný. V prvním poločasu měl 7 pokusů z trestného hodu a 7krát uspěl. Teď se taky prosadil, takže stav je 46-51 z pohledu pardubického celku a nemíjí se ani na podruhé. Šestým dnes opravdu sedí, takže 47-51, 6,5 minuty před koncem třetí čtvrtiny. Pardubice se snaží bránit teď další atak, kterým směřují nymburští směrem dopředu. Balon si tam vzal Filipovič, který ho stále drží, předává na Perkince. Perkins z driblingu na hranici trojky, Kovář obránil, rychlá předávka přes kříži na Bohačíka. Bohačík vyhazuje míč na Perkince a ne, nakonec toho nebude ještě Filipovičovo zakončení, ale vypadá to, že ho chytla nějaká křeč a zůstává na palubovce, no, nezůstává na palubovce, odskákal po jedné noze směrem na střídačku. A zdá se, že rozhodčí tam, ale viděli nějaký nedovolený zákrok. Ano, naskakuje další osobní chyba na straně pardubického celku, druhá, to je třetí čtvrtině, a všechno se to tam teď nechává vysvětlovat, asi se pjatýma rukama tam diskutuje se sudím, který viděl nedovolený zákrok. Já jsem ho tady nepostřehl popravdě, ale tak nejde možné si vidět všechno, jen všechno jenom rozpažil rukama a diví se. Každopádně bude stát hazování pro Nymburk, který vede tady v Pardubicích 51-47 ve třetím finále a ve třetí čtvrtině, které zbývá odehrát ještě 6 minut. Nymburští bezpečně rozehrávají ten balon, který je posunutý na Sehnala. Sehnal vyčkává, ale moc času už Nymburští nemají. Nakonec Perkins, tříbodový pokus, ale ten je krátký a bez problému Moffett zachytil ten balon a rychle dává na Bryanta. Přenáší hru přes Moffetta, tam připravený na levé straně Smojanovský. Ten ale předává míč na Bryanta. Bryant se pouští do souboje pod košovém prostoru a končí to pro něj faulem. Teď je otázkou, jestli to bude posouzené jako faul při střelbě, je to tak. Kapitán Nymburka. Kříž se provinil dalším nedovoleným zákrokem. Čtvrtá osobní chyba na straně Nymburka, ale protože to bylo při střelbě, tak na Pardubišti budou mít další možnost trestných hodů a nebude to nikdo jiný než Brian, který je zatím 100% úspěšný v této statistice. A bude to moci potvrdit i teď, kdy bude mít další dva pokusy. 47-51 Pardubice prohrávají, ale je možné, že ten náskok Nymburka se teď povede snížit. Brian střílí první šestku naprosto bezpečně. Má opravdu velikou jistotu šestka dnes. Ty jeho míče tam padají úplně přesně. Není to žádné zaváhání, žádné odražení o obroučku, ať už z přední nebo zadní strany. Bryant má dnes tuto disciplínu skvěle zmáknutou a potvrzuje to i druhým úspěšným trestným hodem. Takže rozdíl už jenom 2 body. Nymburk byl zápasu už plus 12, teď vede 51-49. Perkins v souboji s Bonhamem. Upadlo to na faul, ale rozhodčí tu hru pustili. Bohačík tam je teď na balonu, snaží se proniknout pod koš. Přihrávka, Perkins bude zakončovat, ještě tam posunul ten míč. Nymburští si posouvají balon na hranici trojky. Nakonec toho byla trojková střela neúspěšná. A co Bohačík? Bohačík se tentokrát z trojky mýlí, Perkins ale doskakuje. Sehnal ve spolupráci s křížem a kříž už se nemýlí. Padá tam další trojka. 54-49, už to vypadalo, že Pardubice ubrání tenhle atak Nymburka a mohli by se dostat na dostřel, ale teď jsou znovu v mínus 5 bodů. Prohrávají 49-54, Brian to teď vzal na sebe, neuvěřitelným způsobem se ten míč vykroutil teď z obroučky a kříž se připisuje další osobní chybu a další faul na Kamila Švrdlíka. Brian tentokrát nedělal žádné parádičky a chtěl tam ten míč donést, ale prostě se mu to nepodařilo. Takové to jednoduché koše Pardubice už dnes nedali minimálně 3 nebo 4. Teď budou házet trestné hody, protože to byla 5. osobní chyba na straně Nymburka a to máme do konce 3. čtvrtiny ještě 4 minuty a 57 sekund, což je poměrně hodně času.
1: 20 hodin 26 minut na radiožurnálu Sport teď jedna aktuální a vůbec nepříjemná zpráva. Dánský fotbalista Christian Eriksen skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se tak v zápase v Odense, který byl po 79 minutách ukončený. No a Christian Eriksen a kolaps při zápase, to bohužel není nic nového. Možná si vzpomenete, červen 2001, utkání Eura proti Finsku a Christian Eriksen tehdy po kolapsu musel být oživován přímo na hřišti. Naštěstí ho se ho podařilo zachránit, on se dokázal vrátit k fotbalu, ale teď po 5 letech se bohužel historie

0: opakuje. Tak snad Christian Eriksen bude tedy znovu v pořádku, znovu se dá dohromady. Těžko říci, jestli se bude schopný vrátit k fotbalu, každopádně je asi víceméně jisté, že bude sledovat světový šampionát, na který se Dánové chystají pouze v roli diváka. Tedy omlouvám se, samozřejmě Dánové na světový šampionát nepostoupili. Tak hlavně, ať je Christian Eriksen tedy v pořádku a ať se z toho kolapsu v přípravném utkání s Ukrajinou dostane. My teď míříme zase zpátky na basketbal na Radiožurnálu Sport, přímý přenos třetího finále Národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem i nadále komentuje Ota Gutwirth.
1: 4.75 takový čas zbývá do konce třetí čtvrtiny. Teď radost pardubického publika, protože nymburský kapitán Martin Příš neproměnil šestku, poté co fauloval Kamil Švrdlík, takže rozdíl stále 4 body, ale Příš bude mít ještě jeden střelecký pokus. A tentokrát se olevačka nemíní. Takže 55-50 vede Nymburk tady v Pardubicích 4.75 před koncem třetí čtvrtiny. A je to Bonhem, který se opět vede balon a bude se snažit něco vymyslet na útočné polovině. Spolupráce se Švrdlíkem. Švrdlík vytlačený křížem na hranici trojkového oblouku. Rychlá předávka na Bryanta. Bryant se snaží proniknout do pokošového prostoru, ale předtím rozhodčí zapískal. Takže z toho budou 2 trestné hody, tentokrát pro Bryanta, to znamená pro hráče na pardubické straně. Mezitím ještě jedno krátké střídání, které proběhne předtím, než Bryant bude házet k šestky, Bonhem jde ze hřiště a místo něj tam nastupuje Tuma. A protože Nymburk, jak už jsem zmiňoval, má 5 osobních chyb, tak teď každý faul už bude trestaný těmi šestkovými pokusy, nejenom při střelbě. Bryant už je tam připravený, ale rozhodčí mu balon ještě nedává. Brian se soustředí, až teď dostává míč a dostává pokyn 4,5 minuty před koncem třetí čtvrtiny. Za stavu 50-55 bude zahrávat další trestné hody. Disciplína, která, jak jsem zmiňoval, dnes mu parádním způsobem sedí a dokazuje to, jako kdyby měl laserové navádění. Do šestky opět se úspěšně prosazuje, takže další šestka proměněná. A pokusí se na ní navázat ještě při tom druhém střeleckém pokusu. Prodaná hala tady v Pardubicích stichla a sleduje druhý úspěšný pokus Bryanta. Takže 52-55 z pohledu Pardubic, ale Pardubiční potřebovali hlavně ubránit teď proti útok Nymburka, aby se k němu dostali na dostřel nebo třeba dokázali vyrovnat, protože zatím nedokázali ještě v průběhu utkání překlopit to skóre na svoji stranu. Tam přišlo promáknutí a nakonec je tam chyba Matěje Svobody, který si vyskočil na trojku, ale poté dopadl zpátky a rozhodčí to vyhodnocuje jako kroky. Takže pardubický tlak se teď na té obrané polovině vyplatil a Tuma tak může rozhodnout útočnou akci třeba do vyrovnání, pokud by Pardubice uspěli na příbodové hranici. Moffett tam teď nahrával na Bryanta, ale Bryant nedokázal zakončit. Ten balon se odrazil do zázemí nebo do mimo hřiště. Ještě tam probíhají diskuze o tom, kdo nakonec bude vhazovat, protože to nebylo úplně jasné. Bryant upozorňuje, že na něj byl faul. Rozhodčí nic takového neviděli. A nakonec podle všeho budou rozehrávat nymburští. Ano, je to tak, dostávají se na balon a jsou to hosté. Takže neúspěšná zakončení jak na jedné, tak na druhé straně. 3 minuty 50 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Následujeme další postupný útok Nymburka. Svoboda se dostává k míči. Vyměňuje se Sehnalem. Sehnal dává znovu na Svobodu. Ale další prohřešek Nymburku. Proti pravidlům útočný faul. Jestli jsem to zaregistroval dobře. Ne, nakonec z toho bude jenom hazování pro Pardubické, ale každopádně Pardubčí získávají ten balon. Takže Svojanovský dává na Tumu. Tuma už se dostává na hranici trojky, ale tam jsou Nymburky dobře postavení. Další nahrávka, ještě tam je volný Brian. Ten se dostává k balonu, vybírá si znovu Svojanovského, Kamil Švrdlík v podkošovém prostoru. A nakonec pro koho ten balon bude? Pro Pardubické. Ale už moc času na zakončení nezbývá, jenom 7 sekund. Takže Svojanovský se bude muset snažit to vymyslet co možná nejrychleji, aby pardubičtí rozehráli a dostali se k zakončení. Výměna se Švrdlíkem. Svojanovský se do toho pouští sám a nakonec se tam ten míč kroutil po obroučce. Ale tentokrát pro Pardubické naštěstí nevypadlo, takže už je to jenom o jeden bod. 54-55 prohrávají Pardubice s Nymburkem 3 minuty a 10 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Nymburk ale teďka...
0: Říká o tak o 20 hodin a 31 minut, kdy přímý přenos třetího finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem přerušíme znovu návratem ke Christianu Eriksenovi. Tenhle dánský fotbalista, jak jsme říkali před pár minutkami, skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. V Odense byl zápas ukončený. Eriksen skolaboval po 5 letech znovu, tedy přímo na fotbalovém trávníku. Dánská asociace mohla před chvílí naštěstí vydat zprávu, že Christian Eriksen je při vědomí a vzhledem k okolnostem se má dobře. Tak snad se opravdu rychle vzpamatuje a třeba se ještě vrátí na fotbalové trávníky, i když přece jenom zdraví má člověk jenom jedno. Nechci Christianu Eriksenovi radit, ale asi by se měl zamyslet nad tím, jestli stojí za to pokoušet to, co už ho tedy takhle v jeho kariéře potkalo.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Teď, než půjdeme na palubovku basketbalovou, tak ještě krátké zastavení na té volejbalové, protože české volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Thajsko hladce 3-0 na sety. Nejproduktivnější hráčkou byla se 14 body univerzálka Monika Brancuská. České reprezentantky tak zatím navazují na loňskou úspěšnou premiérovou sezónu v Lize národů, kde vyhráli 5 z 12 zápasů a skončili 11. Teď mají svěřenkyně trenéra Janise Atanasopoulose už 3 vítězství po prvních 4 vystoupeních. Volejbalistky se přesunou v příštích hodinách na Filipíny, kde odehrají od 17. června další turnaj Ligy národů a postupně se utkají s obhájkyněmi titulu a úřadujícími mistryněmi světa z Itálie, Spojenými státy americkými, Japonskem a také Dominikánskou republikou. Mezi sebou se teď utkávají basketbalisté Pardubic a Nymburka už po třetí ve finálové sérii NBL. Na místě, tedy v pardubické hale, je reportér Ota Gutwirth.
1: Veliká radost tady v Pardubicích, protože pardubičtí minutu a 55 sekund před koncem třetí čtvrtiny vedou 56-55 na Jirku Bryanta, který úspěšně zakončil ten svůj pokus, kdy donesl ten míč do koše. Skončil sice potom až ve druhé řadě mezi diváky, ale toho nemrzelo, to nejdůležitější, pardubičtí vedou. Kamil Švadlík to teď zkusil přes ruku, jako to kdysi hrával Jiří Zídek, ale tentokrát úspěšně nebyl. A tak proti útok Nymburka, který aktuálně prohrává o jeden bod, 55-56. Předávka míče na Relicha, který drží balon a posílá ho pod koš, vrací se k němu mít zpátky a Relich na trojce neúspěšný a Tuma si připisuje obraný rozkok, takže jestliže Nymburští zažívají nějaké horší momenty v zápasu, tak je to asi právě teď. Tuma pálí a dává za 3, 60-55 a je jasné, jak na to teď Nymburk bude reagovat. Timeoutem minutu a 7 sekund před koncem třetí čtvrtiny se pardubičtí dostávají do vedení, nakonec to nebyla trojka, byla to trojka, ten rozdíl 4 body, takže 59-55 minutu a 7 sekund před koncem třetí čtvrtiny.
0: 20 hodin 34 minuty a na Radiožurnálu Sport teď je nakrátko také házená, protože reprezentační brankářka Sabrina Novotná vyhrála smétami Ligu mistryň házenkářek. Při finálovém vítězství 31-29 proti Děru kryla záda švédské jedničce Johaně Buncenové. A když se tedy Sabrina Novotná dostala do branky, tak předvedla proti 8 střelám soupeřek 2 úspěšné zákroky. 25-letá Sabrina Novotná se v závěru své první sezóny v métách podílela na prvním triumfu tohoto francouzského klubu v nejprestižnější evropské soutěži. Děru naopak nevyšel útok na třetí titul za sebou a 8. od roku 2013. Brankářka Kinžvartu Novotná je další českou šampionkou Ligy mistryň po 3 letech. Mezi lety 2017 až 2023 triumfovala 6x za sebou Jana Knedlíková. Nejprve 3x právě v barvách Děru, dnešního poraženého finalisty, a potom 3x v dresu Kristiansandu. V ročnících 2022 a 2023 se spolu s ní z trofeje v dresu norského týmu radovala i Markéta Jeřábková. Tolik tedy krátká odbočka k házené a teď už zase vysílání Radiožurnálu Sport bude kralovat basketbal a konkrétně třetí finále NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem. Východočeši bojují o to, aby vybojovali první bod téhle finálové sérii. Zatím se jim to celkem daří. Tak pojďme za Otou Gutwirtem.
1: A to zejména díky třetí čtvrtině, kterou aktuálně pardubičtí vedou 24-15, tedy teď na balonu. Nymburk po tom oddechovém času samozřejmě v útoku. Kříž to teď zkoušel sám, dostával se až do podkošového prostoru. Tam ho zastavil Kovář, jenže v rozporu s pravidly byl z toho faul. A protože je to faul s pořadovým číslem 5, tak hostující kapitán bude zahrávat trestné hory. Za stavu 59-55 ve prospěch Pardubic, které tedy o 4 body vedou a jak říkám, je to zlepšené výkonem ve třetí čtvrtině, které povolil Nymburku zatím 15, teď tedy 16 bodů, poté co si Kříž prosadil z trestného hodu, je to 59-56. Název bude samozřejmě ještě jeden trestný hod, znovu jeho levá ruka a tentokrát byl Kříž 100% úspěšný a nemíjí se 59-57. Vedou Pardubice 45 sekund před koncem třetí čtvrtiny a Borhem si znovu vede balon, brání ho Rilich, který k němu dostupuje hodně těsno. Hodně natěsno, ale Borhem si přesto dokázal najít ten prostor, vybírá si Moffeta. Moffet dává do podkošového prostoru, kde byl připravený Kovář a konec toho jsou dva body. To je prospěch Pardubic 61-57 a asi poslední to, který budeme sledovat, protože dokonce třetí čtvrtiny zbývá 15 sekund a na balonu jsou Nymburští, kteří teď aktuálně o 4 body prohrávají. Ondřej Sehnal se zkušeně drží balon. Kombinuje teď s Bohačíkem. Bohačík dostal balon, ale nakonec ho ještě dokázal získat ze země a nakonec potom ještě přišel faul. To je to předtím určitě Jan Šotnar varoval, teď to tak nějak gestem svým hráčům taky ukazuje. Takže místo toho, aby Pardubiští dokázali ubránit ten nymburský útok a zatím se jim to dařilo poměrně úspěšně, tak z toho je další faul a jsou z toho samozřejmě další trestné hody, které bude házet Ondřej Sehnal. 3 sekundy a 7 desetin před koncem třetí čtvrtiny. Za stavu 61-57 ve prospěch Pardubic, které celkově v sérii prohrávají 0-2 na zápasy. A velmi by to užili připsat si ten první úspěch. Ve finále jsou po 42 letech. Hodně dlouho se tady čekalo na to, než se opět tým Pardubic vrátí do bojů o titul. Uvedlo se to v tomto ročníku. A teď se diváci snaží znervozit. Ondřej Sehnala, který bude mít 2 šestkové pokusy. Ten první je úspěšný, takže 61-58 vede aktuálně pardubická Vexa nad Nymburkem. A Sehnal bude mít ještě jeden trestný hod. A potom to možná zkusí Pardubice na nějakou hodně svížnou rychlou přihrávku a rychlou střelu, protože moc času na postupný útok nezbývá. 3 sekundy a 7 desetin. Teď ještě střídání na straně Nymburka hned dvojité. A rozehrávat bude pardubický Kovář. Vidíme, co Pardubice dokáže vymyslet za ten čas, kterým zbývá. 3,7 sekundy. Bonhem dostává přihrávku, vede si balón a nakonec z výskoku zkusil vystřelit a dává úspěšnou trojku, kterou oslavuje takovým cvalem a raduje se z toho, že dokázal proměnit svoji první trojkovou střelu v nejdůležitějších možný okamžik. V samotném závěru a s klaxonem dává na 64-59, i když na tabuli to ještě nenaskočilo, takže rozhodčí to možná ještě budou přeskoumávat. Takže uvidíme, jestli do čtvrté čtvrtiny Pardubice půjdou s dvoubodovým nebo pětibodovým náskokem.
0: A na Radiožurnálu Sport od Oty Gutwirta samozřejmě za pár minutek uslyšíte.
2: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
4: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je to! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
5: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
2: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
3: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
6: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
2: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
3: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
2: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
3: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Čeští fotbalisté se už tedy teď v Dallasu chystají na svůj první zápas, který, jak jsme slyšeli, tedy odehrají v noci ze čtvrtka na pátek našeho času proti Jižní Koreji. Mají za sebou už samozřejmě tedy také generálku, ve které v New Jersey porazili Guatemalu 3-1. To se stalo v pátek nad ránem našeho času. Teprve před pár hodinami odehrála svou generálku na šampionát, a to v Clevelandu, reprezentace Brazílie, která sice ten duel nad Egyptem vyhrála 2-1, ale přišla o obránce Weasleyho. Obránce AS Řím tak o start na turnaji přišel, místo něj byl povolán defenzivní záložník Ederson z Bergama. S týmem Kanárků nebyl hvězdný útočník Neymar, který se připravuje po zranění lýtka na návrat na základně mužstva. Jen připomenu, že Brazilci ve skupině narazí postupně na Maroko, Haiti a Skotsko. A samozřejmě se počítá s tím, že bez problémů postoupí do vyřazovací části šampionátu. Je 20 hodin 41 minut a pokud počítáte s tím, že na Radiožurnálu Sport teď zase dáme prostor basketbalu, tak máte pravdu. Pardubice versus Nymburk ve finále NBL po třetí, tentokrát s reportérem Otto Gutwirtem.
1: My jsme se loučili na konci třetí čtvrtiny, tak jsem říkal, že to pro Pardubice buď bude o 2 nebo o 5, tak neplatí ani jedno, pro Pardubice je to o 4, protože nakonec tou Bonhamovou střelu rozhodčí vyhodnotili jako dvoubodovou, přestože na hřišti signalizovali body 3. Teď tam přišel faul na postujícího Martina Kříže, který hází 6, první už proměnil, takže je to z pohledu Nymburka 60-63 a teď je to z pohledu Nymburka stále 60-63. Navíc potom dopíchnutý míč od Perkince skončil autu a tak hazovat budou pardubičtí. Víme se toho Moffett, který bude hledat Bonhema, tak jak to v pardubické rozhře bývá. Bonhem je bráněný hned dvěma nymburskými hráči, ale nakonec s tou situací dokázal poradit a teď přechází půlící čáru, to se stalo přesně teďka, 9,5 minuty do konce čtvrté čtvrtiny. Pardubice nad Nymburkem vedou o 3 body. Dobře schozený balon, který poslal na Evance. Evans tam dribluje s míčem, ale Pardubice budou muset jít do zakončení, protože zbývá už jenom pár sekund. Evans to zkusil a nakonec se píská faul na tohoto pardubického hráče. Takže po jedné osobní chybě máme jak na straně Pardubic, tak na straně Nymburka. A budou z toho dva trestné hory. Dá se očekávat, že ta poslední čtvrtina bude hodně napínavá, hodně tahavá, hodně zlouhavá, tak jak to v basketbalu bývá, když budou přicházet takovéto fauly. Takže Evans, pardubický hráč, má možnost vyzkoušet si šestku, no tak tohle bylo hodně krátké, podraz od přední strany obroučky. Takže se to bude moci zopakovat, na skóre se tedy nic nezměnilo, vidíme, jak to bude po druhém trestném hodu Evance. Jeho druhá šestka by měla být něco delší, tak aby doletěla do koše, jenže se jenom slezla po obloučku. Takže dva nevyužité trestné hody a skóre stále zůstává na stejném rozdílu, tedy tří budovem. A to by se vedou 63-60 a moc dobře vidí, že proti Nymburku to není vůbec, ale vůbec žádný náskok, který se během minuty může rozplynout a obrátit se ve ztrátu. Teď se provinil na pardubické straně další z hráčů, byl to konkrétně Moffett, který fauloval a budou z toho další dva trestné hody. Nemáme odehranou ještě ani jednu minutu ze čtvrté čtvrtiny a uvidíme další trestné hory. Tak nakonec to rozhodčí nevyhodnotili jako faul při střelbě. Kříž tam teď bojuje pod košovém prostoru a snižuje na rozdíl jediného bodu. Ukázal tam uplatnit tu svoji výšku proti bránícím pardubickým hráčům, kteří se nechtěli dopustit dalšího faulu. Na první minutu nazbírali dvě osobní chyby a to by v závěru nejenom té čtvrtiny, ale celého zápasu mohlo mrzet. Podhem na balónu 63-62 v pohledu Pardubic. Přihrávka, která tam teď mířila směrem na Tumu, který se ale prosadit nedokázal, protože i na něj přišel nedovolný zákrok. Není ale hodnocený jako při střelbě, protože Tuma se do zakončení nedostával, tak to bude jenom hazování pro pardubický celek. Odehrána minuta a 20 sekund ze čtvrté čtvrtiny. Brian připravený na střídání. A teď také jde do hřiště Evans. Jde místo něj na lavičku. Bryant, nejlepší střelec pardubického celku, který má na svém kontě už 19 bodů. Pomohl si hlavně těmi trestnými hody. A Bryant je právě ten, který bude teď rozehrávat. Vysoký balón na Moffetta, ten se vyměňuje s Bonhamem. Bonham na trojkovém bloku. On rád střílí z této vzdálenosti, ale teď si na to netroufl. Další rychlá výměna s pardubickými hráči. A přišel pokus o zakončení, ale taky tam přišel blok, kdo tam bude jako první. Brian dává na Bonhema, takže Pardubice mají dalších 14 sekund na možnost zakončení. Bonhem tam teď málem přišel ten balón, hodně agresivní obrány Murka. Bonhem to zkouší, je velmi daleko. velká trojka. A tentokrát už není pochyb o tom, že to trojka skutečně bude, protože to bylo minimálně půl druhého metru za trojkovým obloukem. 66-62 vedou Pardubice nad Nymburkem ve třetím finále. Bohačík se s tím snaží něco udělat, proniká do podkošového prostoru, nakonec ten míč ještě hodil na kříže, ten zkusil trojku, ale ta byla hodně nepřesná, hodně krátká a Bohačík se teď dokutálel i s balónem až za koncovou čáru, takže Nymburci ztrácejí ten balón a ty krizové chvíle ze třetí čtvrtiny pokračují a Bohačík teď dostává dokonce technickou, protože se tam hodně vstekal, hodně se tam rozčiloval a teď od rozhodčího dostává toto napomenutí. Jan Šotnar, diskuzi s rozhodčími, ale celku v klidu. Bohačík teď tu situaci nezvládl. 66-62 vedou Pardubice nad Nymburkem ve třetím finále, celkově prohrávají.
0: Říká Ota Gutwirth, já teď zase se ve vysílání Radiožurnálu Sport vrátím k Christianu Eriksenovi, dánskému fotbalistovi, který skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Zápas v Odense byl po 70 minutách ukončený za stavu 2-1 pro domácí. V utkání dvou týmů, které nepostoupily na světový šampionát, se Eriksen v 65. minutě bez cizího zavinění zhroutil na trávník. Norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a po několika minutách bylo jasné, že utkání nebude pokračovat. Naštěstí dánská asociace před pár minutami zveřejnila na sociální síti X, že Christian Eriksen je při vědomí a vzhledem k okolnostem se cítí dobře. Jen připomenu, že 34-letý Eriksen se po prvním kolapsu v roce 2021 podrobil operaci srdce a po 8 měsících se na trávník vrátil. Znovu to tedy dotáhl i do dánské reprezentace. Dnes hrál 151. mezistátní utkání a v téhle sezóně oblékal v Bundeslize dres Wolfsburgu. Tolik tedy zase krátce k fotbalu a teď znovu basketbal. Třetí finále NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem a reportér Ota Gutwirth.
1: Teď se tady aktuálně v Pardubicích nehraje, 7 minut a 57 sekund, to je čas, který nám zbývá do konce čtvrté čtvrtiny. A pravděpodobně tady bude nějaká drobná technická závada, nebo co se tam řeší s pořadatelem v Nymburském kotli. Někteří z nymburských diváků se tam ohrazují proti něčemu, takže teď je přerušena, oba dva týmy jsou musí střídaček a poslouchají pokyny svých trenérů. Každopádně to nejdůležitější Bryant po té technické, kterou dostal Jaromír Bohačík, ten trestný hod neproměnil, stalo se mu tak vůbec poprvé v tomto utkání. A teď tam přichází Radek Nečas, zástupce pardubického klubu, nějak tak uklidňovat nymburské fanoušky, kterým se tam...
0: Nejpodstatnější samozřejmě je, že Pardubice vedou nad Nymburkem 66-62, necelých 8 minut před koncem tohoto třetího finálového utkání Národní basketbalové ligy.
2: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
3: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
2: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
3: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
2: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
3: Václav Němeček.
7: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
3: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
2: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
3: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
2: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, na internetových stránkách naší stanice najdete způsob, jak se dostat ke stupenkám. No a v našem vysílání zase dostanete aktuální sportovní informace. Teď třeba ty basketbalové. Pardubice, Nymburk, třetí finále nejvyšší domácí soutěže a reportér Ota Gutwirth.
1: Další střelecký pokus ze strany Nymburka, který byl za 3 body, ale byl neúspěšný, přišel až s Coxonem, tedy až v té poslední 24. sekundě, která je určená na basketbalový útok. Nakonec to pro Nymburska dopadlo dobře, obrovsku trefili a nakonec se míč odrazil od jednoho z pardubických hráčů do zámezí, takže Nymburši vazují a mají nových 14 sekund. Stále stav z jejich pohledu nepříznivý, 62-66. Jaromír Bohačík na balonu snaží se nadspat do podkošového prostoru a taky se mu to daří. Dokázal dát koš, prosazuje se za 2 body a uvidíme, jestli tam ještě byl faul. 2 body platí a je to tak, to koš s faulem, takže 64-66 pohledu Nymburka a Jaromír Bohačík si ještě hodí. Trestný hod, trenér Jan Četner se tam teď trošičku čílí u rozhodčího, ale ten mu příliš moc pozornosti nevěnuje. Přesto se teď tři sudí jdou poradit. Ta situace, která tam vznikla předtím v tom nymburském kotli, už se uklidnila. Jeden z fanoušků opustil halu do provodu pořadatelů. A všechno tedy je v pořádku a můžeme pokračovat. A to tím, že by měl být ještě jeden trestný hop pro Jaromíra Bohačíka, který se na něj sice připravuje, ale ještě poměrně dost daleko. A nikdo z pardubických tam nestojí podél toho vymezeného šestkového území, tak jak to bývá, aby ten balon doskočil, ještě diskuze. Jana Šotmana se sudím. A teď už je Jaromír Bohačík povolán k tomu, aby hodil ten jeden trestný hop, který tam bude. 64-66 z pohledu nymburského celku. Bohačíka jeho hlavačka nepřesná, protože balon se odráží od toho oblouku, od té obroučky. Bylo to krátké, ale už tam ještě teď bude jedna možnost pro Jaromíra Bohačíka. Musím říct, že jsem to tady moc nepochopil, dva body byly uznané a Jaromír Bohačík teď hází ještě druhý trestný hop, když tam jsou hráči připraveni kolem na to, aby ten balon doskočil. Vidíme, jestli Bohačík bude úspěšnější než v tom prvním pokusu. Diváci se toho samozřejmě nelíbí a chtějí ho rozhodit, ale Jaromír Bohačík, pevné nervy, 65-66, rozdíl jednoho jediného bodu ve prospěch pardubického, tedy domácího týmu, a Bodhem vede znovu pardubický útok. Jde ho trošičku uvolněji, ubírá si Moffett Bryanta. Bryant tam je ale dobře bráněný, dává nakonec znovu na Bonhema, bo nemusí hledat ten prostor na to, aby vystřelil zpoza trojky, a asi to bude muset udělat, moc času mu nezbývá, teď se snažil proniknout směrem dopředu a je z toho další osobní chyba na straně Nymburka. 3,7 desetiny sekundy do konce útoku pardubického celku a budou z toho dva trestné hody. 6 3/4 minuty do konce čtvrté čtvrtiny, 66-65 vedou Pardubice nad Nymburkem. Bonhem ale teď ten náskok pardubických může navýšit, protože bude mít možnost házet dva trestné hody. Ten faul na jeho osobu byl posouzený jako faul při střelbě. Přestože mi nepřišlo, kdyby se Bonhem zrovna dostával do zakončení, ale dva trestné hody pro něj z toho budou. Takže ještě do střídání na obou dvou stranách, tak aby si hráči obsadili svoje pozice, jak na straně Pardubic, tak na straně Nymburka. A hala teď opět stichlá, vyčkává na to, jestli Bonhem bude ve svých exekucích trestných hodů úspěšný. Prvním úspěšný je, jak určitě slyšíte pod mým hlasem, na našem přenosu na radio žurnálu Sport 67-65. Bonhem má trestný hod s pořadovým číslem 2. Soustředí se, zadribluje míčem, hází a míč opět nachází přesně v půlci. 68-65 vedou Pardubice ve třetím finále proti Nymburku. Připomínám, celkově prohrávají 0-2 na zápasy a velmi, velmi by potřebovali pardubičtí a chtěli tento zápas vyhrát, tak aby se ještě alespoň částečně do té série vrátili, protože kdyby prohrávali 0-3, už by to pro ně bylo hodně, hodně náročné. Vy jsou to ale nymburští, kteří jsou v útoku. Pokus, který vypadal na trojku, nakonec je to souhra na Santose Silvu, který si počkal, až ho obskočí bránící pardubický hráč, a bezprostředně pokusem dokázal zakončit a snížil znovu na rozdíl jednoho jediného bodu. Moffett tam teď měl na chvíli na volnou trojku. Střelecký pokus ze strany pardubický končí dalším nymburským faulem. A bylo to při střelbě, takže by trestné hody přišly tak jako tak, ale Nymburk už má pátou osobní chybu ve čtvrté čtvrtině a to z nich zbývá odehrát ještě 6 minut a 11 sekund. Takže ještě hodně dlouhý časový úsek. Teď už se každý faul Nymburka bude trestat trestnými hody a to znovu Bonhem, který je tam připravený na to, aby se pokusil prosadit hranice šesti, tak jak se mu to před malou chvíli dvakrát podařilo. Bonhem už si tam zkouší na prázdno svoji pravou ruku jednou, dvakrát. Balón mu rozhodčí ještě nedali, ještě nějaká porada. Ondřeje Sehnala u své lavičky. A teď už Bonhem bude házet první trestný hod z těch dvou za ten faul, který tam byl odpískaný. No, do těch třetí obroučky, ale nakonec tam nic doskákal, takže 70-69-67 z pohledu pardubického týmu. No a na 70. bod může Bonhem upravit teď. Nakonec to nebude Bonhem, ale ten další trestný hod bude zahrávat Luboš Kovář. Že je dost možné, že tam, ano, byla nějaká technická, to znamená, že Bonhem si hodil technickou a teď to bude Kovář. Mně se taky zdálo, že ten faul byl na Kováře a teprve teď budou následovat ty trestné hody právě za ten faul. Kovář je neúspěšný, otřel ten balón o obroučku z levé i z pravé strany a ten nakonec vyskočil, takže skóre se nemění, 6 minut a 11 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny, kdy Pardubičtí mají dvoubodový náskok a uvidíme, jestli teď Kovář ten trestný hod promění. A je to tak, a Pardubice už mají 70-60, ale stále to je na dostřeli, to na jeden jediný koš.
0: Ano, v basketbalu se všechno může velmi rychle změnit, takže za chvíli se zase do Pardubic vrátíme. Teď ve 20 hodin a 56 minut na Radiožurnálu Sport můžeme připomenout, že na čtvrtý pokus se dočkal a německý tenista Alexander Zverev vyhrál finále grandslamového turnaje. Triumfoval na Roland Garros a získal premiérový titul spodníku velké čtyřky. Zverev, třetí hráč světového žebříčku, porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 6-1 v rozhodujícím pátém setu. Zverev, který v semifinále vyřadil Jakuba Minčíka a už ve druhém kole Tomáše Macháče, se stal prvním německým šampionem na Roland Garros, takzvané Open Éře, tedy od roku 1969, a na turnajích velké čtyřky triumfoval jako první Němec po 30 letech. Naposledy uspěl totiž Boris Becker na Australian Open v roce 1996. Tenisu bylo dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport opravdu hodně, vždyť finále mezi Zverevem a Kovolim trvalo 4 1/4 hodiny. Hodně dlouhé je i třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem a ještě minimálně nějakých 20 minut hrubého času si možná ještě počkáme na to, než poznáme vítěze. Závěry basketbalových utkání umí být pořádně natahované. My teď ale míříme znovu tedy za Otougu Twirtem.
1: 5 3/4 minuty do konce čtvrté čtvrtiny. Pardubice jednobodový náskok 70-69. Nymburk měl šanci ten vývoj skóre otočit, ale úspěšný v tom nebyl. Bodhem teď zakončuje velkým dvoubodovým košem, takže ten náskok Pardubice zase zvýšil na 3 body, ale velmi rychle přenesená hra nymburských, kteří tam měli několik slušných pokusů z podkošového prostoru před malou chvíli, ale teďka je tam ztráta Perkinse, který přichází o míč. Bodhem ho o něj dokázal připravit a sebral mu balón a teď sám vede útok pardubického celku. Snaží se procpat do podkošového prostoru, hledal tam Štadlíka, ten míč ale přichází a nakonec toho je zisk míče pro nymburský celek. Přestože se pardubický kapitán Kamil Švrdlík diví, tak s tím nic neudělá. Kamil Švrdlík má jeden jediný bod a navíc si teď připisuje osobní chybu, útočný faul, a je to pro něj faul s pořadovým číslem 5, takže Kamil Švrdlík je prvním hráčem, který se v dnešním utkání vyfauloval. Bodově to dnes neslavné ze strany Kamila Švrdlíka nebylo, jeden jediný bod v této sérii pamatuje lepší výkony, to znamená 13 v jednom utkání, ale teď už si v tomto utkání nezahraje. 70-69, ještě je potřeba tam trošičku upravit palubovku, ale už se bude vhazovat, už tam naskočilo těch 24 sekund a hosté budou rozehrávat. Spoza svého koše. Ve chvíli, kdy prohrávají o 3 body 69-72 z pohledu Nymburka, který usiluje o třetí vítězství v sérii. Ale vypadalo to nejdříve, že v průběhu zápasu pro něj to nebude zase tak obtížný úkol, kdy se ukázali Nymburští dostat až na plus 12 bodů, ale od nějaké 23. minuty jsou Pardubice lepší týmem a dokázali se nejenom Nymburku vyrovnat, ale dokázali se dostat i do vedení. Nakonec se pískají kroky na straně Santose Silvy, takže Nymburští přicházejí o balón bez možnosti zakončit a rozehrávat tak to bude Svojanovský. Tedy pardubický hráč, který si vybírá tu útom a přechází přes polovinu hřiště. Bohem si teď chtěl odpočinout, ale za malou chvíli asi zase zpátky naskočí, už je tam připravený na té pozici, odkud chodí střídající hráči. Brian to zkouší za 3 body, ale to bylo krátké a Bohačí tam bez větších problémů doskakuje ten krátký Bryantův pokus. A teď to byl Perkins, který se nadspal dopředu a teď štěstí pro pardubické, že sice zakončoval nepřesně a ten míč se vykroutil z té obloučky, protože to bylo s faulem, jinak by to byl koš s faulem. Tak to si Svojanovský připisuje druhou osobní chybu, on tam 15 bodů na straně Pardubice a pro Perkince to bude znamenat trestné hody. 72-69. Vedou Pardubice ve třetím finále, 4,5 minuty. Před koncem čtvrté čtvrtiny. Hrá se ještě nějaký čas přeci jenom a hrát bude. Perkins už je tam připravený na čáře trestného hodu. Oni tak jsou tam připravení pardubičtí, kteří ale samozřejmě teď ještě se o tom nic prát nebudou doskakovat, budou až případně ten druhý pokus. Perkins úspěšný, připisuje 70. nymburský bod tady ve třetím finále v Pardubicích a teď si dá trestního pořadovým číslem 2. a je také úspěšný. Takže Bryant rozehrává spoza svého koše, vybírá si Monmana a je to 72-71 v pohledu pardubického celku. Bloomberg se nedokázal, to je, co o to vedení přišel, dostat do půsu, ale je to velmi zkušený tým a pardubičtí vědí, že tohle pro ně absolutně nic neznamená. Bryant se tam snažil proniknout pod koš, nakonec tam zůstal ležet a rozhodčí faul neviděli a tak Bohačík otáčí hru. A tak pardubičtí musí spěchat zpátky do obrany, ale teď je velmi špatné zakončení kříže, který tam měl volný prostor, ale jednoduchý koš nedokázal dát. Bowman tam měl trošičku problémy při driblingu, ale nakonec ten míč ještě zachránil pro pardubické. 3 minuty 50 sekund do konce čtvrté čtvrtiny. Onem znovu agresivně napadaný Bohačíkem, který ho nechce nechat rozehrát. Vybírá si Tůmu a Tůma za 3 body nedává. Diváci už se chystali vyskočit, jenže Tůmu pokus za 3 body byl neúspěšný a tak je to znovu otočená hra 71-72. Prohrává Nymburk a teď je to rozkok, který pro sebe získávají nymburští a kříž. Tentokrát z podkošového prostoru se prosadit dokázal za 2 body a zase dává vedení na stranu Nymburka. 73-72 vede Nymburk. Hodně napínavý je teď ten samotný závěr toho zápasu, ze kterého nám zbývají ještě 3 minuty a 20 sekund. Teď pokus o náhrávku, která je úspěšná. Spolupráce, kterou zakončoval Kovář v podkošovém prostoru a ztráta Nymburka, kdy se Hnalovi přeskočil míč přes ruku. 74-73 vedou Pardubice. To vedení se teď přelévá z jedné strany na druhou. Pardubice znovu o jeden bod vepředu a navíc teď získali ten balón, protože Nymburští špatně rozehrávali a domácí trenér Jan Fokmar si vybírá odechový čas. 3 minuty 9 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Zastav 84-73 pro Pardubice.
0: Bude to tedy ještě rozhodně velmi dramatické, vůbec o ničem není jasno, jestli tedy Pardubice dokáží snížit finálovou sérii Národní basketbalové ligy na 1-2 na zápasy, anebo se obhájci mistrovského titulu z Nymburka přiblíží na jediné vítězství zisku dalšího domácího primátu. Samozřejmě se téhle záležitosti budeme na Radiožurnálu Sport věnovat. Teď si můžeme ještě jednou připomenout, že bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtíž. Pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putratri Ramadány z Indonésie a v 20 letech oslavil životní úspěch. Před Adamem Ondrou, který usiloval v seriálu o první stupně vítězů po 3 letech, skončili také stříbrný Japonec Suzuki, bronzový Rakušan Schubert a japonský vítěz pátečního boulderingu Anraku. Tolik tedy zprávy z lezecké stěny, která stála na centrálním dvorci pražského tenisového areálu na Štvanici a v 21 hodin a 3 minuty. Pojďme zase zpátky na basketbalové finále mezi Pardubicemi a Nymburkem za Otou Gutwirtem.
1: Sledujeme hodně vyrovnaný třetí duel série, ve kterém Nymburk vede 2-0 na zápasy. 74-73 teď vedou Pardubice. Navíc mají možnost rozehrávat. Monhem tam přenechává ten míč směrem na Tůmu, který přechází na útočnou polovinu. Bryant je Riddichem, Riddicha ale obchází, že se mu tam snaží bránit Sehnal a teď se vybírá na spolupráci Bryanta. U něj je těsně dostoupený Jaromír Bohačík, přihrávka na Bonhema z velké dálky, střílí, no jen tak to nevyšlo. Těsně se ten míč nevešel do obroučky a tak Nymburk otáčí hru zase tím svým typickým stylem, rychlým protiútokem. Průchod do podkošového prostoru a rozhodčí zapískali opět faul, tentokrát domácímu Kovářovi. I když chvilku jim to trvalo, chvilinku váhali s tím, než posoudili tento zákrok jako nedovolený při zakončení svobody, který neuspěl. Ještě vysvětlení, které si Kovář vyžádal od rozhodčího, tomu ho taky poskytuje. Kovář se netváří, že by tomu zrovna moc rozuměl. Dvě minuty a 40 sekund do konce čtvrté čtvrtiny a Pardubice vedou nad Nymburkem 74-73. Z Pardubic Otaku Tvěr, Radiožurnál.
0: Hodin 4,5 minuty k tomu a můžeme pokračovat v přímém přenosu závěru třetího finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Slovo má Otaku Tvěrt.
1: Skoro se nám zase přelilo na druhou stranu. Nymburk obot vede 75-74, poté co Svoboda proměnil oba dva své trestné hody, které měl možnost házet poté, co ho fauloval Kovář. 2 minuty a 25 sekund. Takový čas ještě budeme sledovat čtvrtou čtvrtinu, tedy čistého času. No, Bonman si tam teď troufl do trojice postavených bránících limburských hráčů, každý z nich je minimálně o hlavu větší, ale Bodrum se toho zkrátka nebál. No, vybojoval na sebe alespoň faul, to znamená, že budeme sledovat další exekuci trestných hodů. Bodrum je v tomto úspěšný, podobně jako Bryant, kterému se taky dařilo. Má hodně přesnou ruku, 74-75 je skóre, které platí teď, ale které už za malou chvíli platit nemusí, protože Bodrum se připravuje na svůj první trestný hod, který proměňuje vyrovnáno 75-75. 2 minuty 21 sekund do konce čtvrté čtvrtiny. Čas se nám pochopitelně teď samozřejmě nepohne, protože během trestných hodů se časomíra nespouští. Bodrum, pokus číslo 2 a úspěšný. Takže obot zase do středu Pardubice 76-75 a limburští rozehrávají se. No, to bere na sebe a velmi rychle se přesunul až trojkové mu oblouku ze své útočné poloviny. Bodrum ho brání a teď tam rozhodčí viděli nedovolený zákrok.
0: Dobrý večer. První červnová neděle byla plná velkých sportovních událostí a také českých úspěchů. Budeme se jim proto v příští necelé hodince společného vysílání radiožurnálu a digitálního radiožurnálu Sport věnovat.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.
0: Začít ale musíme v Pardubicích, protože tam pomalu ale jistě vrcholí třetí finále Národní basketbalové ligy mezi domácími Východočechy a obhájci mistrovského titulu z Nymburka. Proto nám základní informace o tomto utkání poví Ota Gutwirth.
1: Sledujeme hodně vyrovnané utkání, 2 minuty a 8 sekund, takový čas bývá do konce čtvrté čtvrtiny, to nejdůležitější. 76-75 vedou Pardubice, ale Nymburský sehnal hází trestné hody a to může znamenat, že bude vyrovnáno, což se stalo právě teď, 76-76 a Ondřej Sehnal bude mít ještě jeden trestný hod a poté nám bude ubíhat čas, jak jsem říkal, zbývá 128 sekund čistého času, hodně vyrovnaný zápas, teď ve čtvrté čtvrtině se to vedení hodně přelévá z jedné strany na druhou, žádný z týmů si nedokáže vypracovat nějaký výraznější náskok, většinou to bývá o jeden, maximálně o dva body a nakonec Sehnal úspěšný není, takže vyrovnaný stav a kdo nakonec doskočí ten míč, jsou to nymburští, kteří zůstanou v útoku a mohou se tak dostat nakonec do vedení. Sehnal si tam sebral ten míč, ale špatně přihrával na Bodruma, který se dostává k zakončení a Pardubice 78-76 vedou minutu 50 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny.
0: Říká Ota Gutwirth, závěry basketbalových zápasů a navíc takhle vyrovnaný bývají pořádně dramatické a natahované. Tak se pojďme věnovat prvnímu z avizovaných českých sportovních úspěchů s datem 7. června. Vodní slalomáři, totiž ty čeští, ovládli kajakros na domácím světovém poháru v Pražské Troji. Nejdřív byla Kateřina Biková nejrychlejší v individuální časovce. V následných vyřazovacích jízdách zase zabodovali čeští muži. Stejně jako v pátek na slalovém kajaku i na tom plastovém zvítězil Jakub Krejčí. Tentokrát hned za ním skončil Vít Přindiš. S oběma mluvil po slavnostním vyhlášení reportér Jan Suchan.
8: Jakub Krejčí, vítěz světového poháru v Pražské Troji v disciplíně kajak cross, hned vedle něj stříbrný Vít Přindiš. Tak jak se vám to takhle líbí, Jakube?
9: No, je to skvělý. Já bych to bral, kdyby to bylo obráceně. A jsem rád, že...
8: Vít Přindiš říkal, tak to smohl zpomalit.
9: To jo, a tam byla velký rozestup, to už by bylo moc vokatý. Ne, si dám srandu. Ale je to skvělý, já jsem rád, jsem říkal Vítkovi na startu, že už máme jistotu, že aspoň jeden z nás tu medaili mít bude, to, že jí máme oba dva a ty nejcennější je skvělý.
8: A i Vít Přindiš to bere v tomhle pořadí?
10: Zavíš, že to beru v tomhle pořadí. Kuba přišel s tím, že budeme mít aspoň jeden z nás medaili, já jsem mu říkal, no dobrý, ale pojďme udělat všechno pro to, abychom měli oba dva ty medaile. Už po tom startu bylo jasný, že pokud si to my dva neskazíme nějak navzájem, nebo nějak jako každý z nás neudělá nějakou vždyckou chybu, tak by to mohlo klapnout na ty dvě medaile. Takže to je první, druhý je paráda. Kuba to prolomil v pátek, ty zlatý medaile, a očividně teď se to bude sypat.
8: Ano, Jakub Krejčí už po minulé sezóně byl mistrem Evropy, medailistou ze světového šampionátu, ale ještě 4. června měl 0 vítězství ve světovém poháru, teď 7. června máte 2, co vy na to?
9: Vůbec jsem ani o tomhle tom nesnil a věřil jsem si na ten slalom, doufal jsem v ten slalom a to, že se mi to povedlo potom i dnes v sobotu v tom kajakrosu, to jo,
11: v neděli,
9: jo. Vidíte, tak asi takhle se cítím.
8: Co bylo, Vítku, základem toho vašeho společného úspěchu?
10: No myslím, že právě to, že jsme šli vedle sebe na startu, že Kuba měl parádní start, který jsem doufal, že bude mít, jelikož to předváděl vlastně celý dnešek. Já jsem věděl, že když se zařadím za něj, tak si můžu trošku odpočinout na vlně. Slyšeli jsme, že vedle nás se kluci perou, což byl další ten point, který jsme doufali, že oni by vlastně do sebe mohli jít, a potom už jsme si to rozdělili. Já jsem nešel do Kuby, šel jsem na druhou stranu právě proto, abychom prostě zbytečně to nekomplikovali. A myslím, že to byl ten hlavní důvod toho úspěchu.
8: Jakube, je to přece jenom jiné, když na startovní rampě vedle vás stojí nebo sedí spíše v kajaku krajan a když potom pádluje vedle vás, jde se do něj jinak nebo spíš teda nejde, než když je to nějaký cizinec?
9: To je těžká otázka, ale já se snažím.
8: Ty prostě neznáte bratra.
9: Neznám bratra, ale teď jsem věděl, že když se mi povede start, že se za sebe zařadíme, jak říkal Vítek, a budeme moci každý hledět toho svého. Já jsem tam Vítka celou dobu cítil za sebou, protože jakmile vám někdo jede na té vlně, tak té první lodi to fakt nejede a dře to. Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
8: Závěrečná otázka pro vítěze světového poháru v kajakrosu Jakuba Krejčího. Jak budete udržovat tu aktuální formu, kdy sbíráte medaile plnými hrstmi?
9: Doufám, že se mi to bude dařit a taky doufám, že ještě to není úplně ta nejlepší forma, kterou mám. Furt jsme v plném tréninku a prostě si to budu užívat, bude mě to, snad mě to bude nadále bavit, stejně jako mě to baví. A věřím, že to bude ten klíč k tomu úspěchu na těch vrcholech a na těch olympijských nominacích.
8: Říká Jakub Krejčí, který vyhrál domácí závod světového poháru v kajakrosu před stříbrným Vítem Přindišem. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: 21 hodin 11,5 minuty posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport, který vás teď zase vezme na dramatickou koncovku třetího finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Slovo má reportér Ota Gutwirth.
1: Dramatická koncovka to byla, protože zápas skončil. Pardubice si připisují první vítězství ve finálové sérii. Na třetí pokus se jim podařilo Nymburk ve finále porazit o jeden jediný bod. Střelcem toho rozdílového bodu byl z trestného hodu Bryant, který dnes byl opravdu excelentní, to znamená 21 bodů, ale to nejdůležitější celkově. Pardubice dokázali vyhrát 79-78 a snížili stav finálové série na 1-2. Ta bude pokračovat čtvrtým zápasem znovu tady v Pardubicích zítra od 18 hodin. Z Pardubic Otaku Pirt, Radiožurnál.
0: A na Radiožurnálu samozřejmě zítra uslyšíte přímé vstupy a na Radiožurnálu Sport přímý přenos tohoto čtvrtého finálového utkání Národní basketbalové ligy, ve kterém se ještě nemůže rozhodnout o tom tedy, že Nymburk obhájí mistrovský titul. Pardubice totiž vybojovali vítězství, kterým snížili na 1-2 na zápasy.

0: Neděle 7. června zůstane navždy v paměti německého tenisty Alexandra Zvereva, protože dokázal triumfovat na Roland Garros a získal svůj premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Cobolio 6-1 v rozhodujícím pátém setu. 29-letý Zverev vybojoval první grandslamový titul při čtvrté finálové účasti. Naopak už po 11. mohla slavit grandslamové prvenství v deblu Kateřina Siniaková. Ve finále Roland Garros společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilovová 6-2 a 7-5. Po utkání mluvil s českou tenistkou přímo v Paříži reportér David Prouza.
1: Kateřina Siniaková, šampionka Roland Garros, po 11. na Grand Slamu, tak bezprostřední pocity úplně se neptám, protože bezprostřední už byly na kurtu, ale pár desítek minut, hodin po titulu, jaké to je?
2: Tak mám obrovskou radost, rozhodně jsem strašně moc ráda, že jsme to zvládli, určitě těžký zápas. Ráno jsem to cítila, byla jsem nervózní, už si nepamatuju, že bych takhle byla nervózní, takže hrozně ráda jsem, že to klaplo a že jsme hráli tak, jak jsme hráli.
1: Označek další přibyl na akreditaci, teď koukám, je speciálnější za vítězství, nebo je podobný?
2: My jsme nedostali žádný speciální jako singlisty. Takže nevím, jestli se ještě někde schovává, že dorazí, nebo jestli není.
1: Ale tak i tak to máte hezky zaplněné. Musím trochu splnit zpravodajskou povinnost vrátit se k tomu zápasu. Povedla jsem vám senzační otočka ve druhém setu. Byla jste trochu nervózní? Byly tam momenty, kdy to vypadalo už docela na hraně?
2: Neřekla bych, že nervózní, to už během zápasu naštěstí nebylo, ale určitě tam mrzelo pár gemů, kdy vlastně jsme měli navrch 30-0, znovu jsme měli 30-0 a vlastně měli jsme na ten break zpátky a nepodařilo se nám to uhrát. Pak vlastně, když jsme měli v uvozovkách jasný gem na mém servisu, tak jsem dala takový ty dva debly, takže to se trošičku zkomplikovalo, podle mě úplně zbytečně, takže samozřejmě spíš asi jsem než nervózní byla trošku naštvaná. Ale jsem ráda, že jsme to uhráli, že jsme to vlastně pak najednou úplně rychle otočili.
1: Vás tam někdo zlobil z publika, trochu mi přišlo.
2: Tak jediný, co mě samozřejmě vadilo, rozhodně, že mi zatleskali už do servisu, takže to bylo trošku nepříjemné, ale to tak se stává. No.
1: Poradili jste si s tím další titul s Taylor třetí, celkově tedy, jak jsem říkal, 11 v deblu, celkově i s mixem 12. Ty emoce po zápase, jak vás to doběhlo všechno, tak jaké to bylo? To vypadalo opravdu, že nebudete mluvit vůbec?
2: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, jinak to na mě dolehlo, hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
1: Já jsem vás teďka nedotlačím do těch emocí znovu, ale 11 titulů, 12 v deblu má Jana Novotná. To už jste v podstatě u ní. Tak jaké to je být takhle blízko takové legendě českého tenisu?
2: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
1: Jste ráda za to, že máte vlastně teď i takové velké rivalky, dá se říct, Kruničová, Danilinová, za prvé to máte 2-2 vlastně na vzájemné zápasy a teď jednička, dvojka, pavouku se utkali ve finále, tak by mohl být takový pěkný začátek nějaké delší třeba rivality, co vy na to?
2: Třeba jo, myslím si, že jsou dobrý tým a jak už jsem řekla, před zápasem dokazují to vlastně během té sezóny, hrají stabilně, solidně, takže jsme jim to konečně oplatili i na tom Grand Slamu, tak máme obrovskou radost, ale jo, tak je super, že se tam objevují týmy, které hrajou dobře, stabilně a my se budeme snažit je porážet.
1: Já jsem scrolloval včera na Wikipedii na vašem profilu, takových 5 minut jsem scrolloval dolů, hledal jsem první titul a vy jste ho uhrála s Krundičovou 2014, docela už tedy dávno.
2: Takže v Taškentu.
1: V Taškentu, no, vzpomenete si na to někdy, na ten začátek takhle? Nebo mluvili jste spolu o tom včetně?
2: Asi teď jsme o tom nemluvili, já si to nebudu připomínat, ale určitě si to pamatuju. Nemáme spolu jenom ten titul, myslím si, že máme i v Sydney. Párkrát jsme spolu hráli a vždycky jsme hráli dobře. Za mě Saša je skvělá hráčka, takže je super, že se našli, že se jim daří a určitě na ty začátky vzpomínám. Vlastně, ať už to bylo i na kurtu, vzpomněla jsem si na první Grand Slamovej, který vlastně jsem měla tady, takže ty vzpomínky tam jsou.
1: Já vám moc děkuju, Katko, ať je z 12, nebo z 11, 12, z 12, 13 a tak dále. Díky moc.
2: Děkuju moc.
1: Říká po zisku 11. Grand Slamového titulu v ženské čtyřhře Kateřina Siniaková. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

21 hodin 24 minut a fotbalovým fanouškům dnes určitě pořádně zatrnulo, pokud sledovali přípravné utkání mezi Dánskem a Ukrajinou, protože Christian Eriksen skolaboval přímo na trávníku a stalo se mu to už podruhé. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. V Odense v utkání dvou týmů, které nepostoupily na světový šampionát, se Eriksen v 65. minutě bez cizího zavinění zhroutil na trávník. Norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a po několika minutách bylo jasné, že utkání nebude pokračovat. Dánská asociace naštěstí poté mohla na síti X zveřejnit zprávu, že Christian Eriksen je při vědomí a vzhledem k okolnostem se cítí dobře. Jen připomenu, že po tom prvním kolapsu před 5 lety se Christian Eriksen, dnes 34-letý, podrobil operaci srdce a po 8 měsících se na trávník vrátil. Znovu to dotáhl i do dánské reprezentace. Dnes hrál 151. mezistátní utkání v kariéře. Bohužel pro něj tedy nedopadlo dobře. Snad ale i ty další zprávy o stavu Christiana Eriksena budou dobré jako ty aktuální a snad se rychle z toho nepříjemného zážitku zase vzpamatuje a třeba bude moci i pokračovat ve fotbalové kariéře. Už brzy začne fotbalové mistrovství světa a tak se mu budeme za chvíli věnovat.

0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Basketbalisté Pardubic vyhráli v ligovém finále ve třetím zápase nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 1-2 na zápasy. V závěru o tom šestkou rozhodl Joe Bryant. Finále bude pokračovat zítra.

0: 21 hodina 30 minut. To je čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
1: Izraelská protivzdušná obrana zasahuje proti náletům raket z Íránu. Na několika místech v zemi znějí sirény. Izrael už dřív uvedl, že se připravuje na odpověď na dnešní izraelské útoky na Bejrút. Letectvo udeřilo na jihu hlavního libanonského města, kde sídlí militantní hnutí Hizballáh. Na místě zemřeli nejméně dva lidé. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce nastavit předpisy tak, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy zhruba do roka. Parlamentních voleb v Arménii se podle volební komise zúčastnilo téměř 59% registrovaných voličů, informovala o tom agentura Armenpress. Voliči rozhodli, jestli bude země pokračovat v prozápadním směřování, anebo se znovu přikloní k Rusku. Hlasy teď úřady sčítají. Turisté můžou znovu využít stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli potom, co mladí sokoly vylétli z hnízda.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov a neprůjezdná 38 na Havlíčkobrodsku. Na pražském okruhu se u sjezdu na Barrandov pohybuje údržba směr Ruzyně, opravují značení a mezi kilometry 16,5 až 16 je zavřený levý pruh. Opačně směr D1 v místě zavřeli krajnici a taky jeden pruh na sjezdu na Barrandov objíždí se vlevo po zebře. Na silnici 3 u Benešova havarovala dvě osobní auta. Nehoda je u nemocnice, na místo vyjela policie. Vypadá to, že následky nehody omezují jen vjezd na silnici 3 od nemocnice směr Praha. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky, neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě osobního auta s motorkou. Jde to oběd přes Dobronín a Střítež nebo Petrovice a po dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál, slovo má Filip Šedivý.
4: Hezký nedělní večer. 40 závodů a skoro 3 roky trvala série neporazitelnosti hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman ale neuspěl v 41. závodě v řadě, ve kterém usiloval o vítězství. Na diamantové lize ve Stockholmu skočil 580 cm a to nestačilo na Australana Curtise Marshalla, který překonal laťku ve výšce o 10 cm navíc a tím pádem tedy slavil cenné vítězství nad Armanem Duplantisem. Komu se dnes naopak dařilo, to byl český motocyklový jezdec Filip Salač. A tak si o tom něco víc povíme už za chvíli.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Motocyklový závodník Filip Salač po roce a půl mohl znovu vyskočit na pódium po závodě v seriálu Mistrovství světa. Velkou cenu Maďarska totiž zakončil na druhé příčce ve své třídě Moto2. Víc už teď úspěch českého jezdce probereme ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s Karlem Schambergerem. Karle, hezký večer.
1: Dobrý večer. Filip Salač potvrdil druhou příčku z kvalifikace a v Balaton Parku před ním byl jen lídr šampionátu Španěl Manuel González. Právě tito dva muži spolu drželi krok po celou dobu závodu, Čech dokonce v první polovině královal trati a ačkoliv skončil druhý, tak byl Salač v cíli neskutečně šťastný. Není se čemu divit, na stupně vítězů vystoupal naposledy v říjnu 2024 v Japonsku a v mezidobí tak prožíval dost těžké chvíle. Přiznal, že byl psychicky úplně na dně a také proto vyslal motivační vzkaz.
2: Chci tohle umístění věnovat všem, kdo nejsou v dobré náladě. Makejte a ono to přijde. Trvalo mi to 2 roky. Nebude to zítra, ale jednou to bude.
3: See you in Brno. Všichni přijďte do Brna, těším se tam na vás. Děkuju.
1: Rozhovor pro MotoGP už ukončil Salač v češtině a jak řekl, mistrovství světa silničních motocyklů se teď stěhuje do Česka. Za 2 týdny se pojede velká cena v Brně a Radiožurnál Sport a Radiožurnál u ní nebude chybět.
0: Od motorek pojďme k vozům se 4 koly a tedy k Formuli 1. Seriál mistrovství světa na tento týden zakotvil v Monaku, konkrétně v Monte Carlu. Jela se tedy pro mnohé nejprestižnější velká cena v seriálu. Kdo nakonec, Karla, oslavil vítězství?
1: Teprve 19-letý Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, ten se stal vůbec nejmladším šampionem velké ceny Monaka v historii. Navíc ho může těšit, že navýšil své vedení v průběžném pořadí Formule 1. Druhý dojel Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl nakonec Francouz Isaac Hadjar z Red Bullu, a to proto, že jeho krajan Pierre Gasly, který projel cílem jako třetí, dostal penalizaci. Obrovské selhání předvedl 4násobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen, respektive jeho vůz, ten mu hned po startu vypověděl službu a ze závodu tak musel odstoupit.
0: No a sluší se připomenout, že vítězství Antonelliho je podtrženo tím, že si poradil i s přerušením 10 kol před koncem. Závod se kvůli problémům s asfaltem úplně zastavil a po 45 minutách se pokračovalo znovu ze startovního roštu. A Antonelli to zase zvládl skvěle. Stejně jako Karel Schamberger. Teď informace o motoristických novinkách tohoto víkendu. A tou jednou velmi příjemnou pro Čechy. Jen připomenu, že Filip Salač byl druhý ve velké ceně Maďarska třídy Moto2.
1: Karle,
0: díky.
1: Naslyšenou.
0: 21 hodin, skoro 40 minut. Příjemný poslech.

0: John Bon Jovi ve společném vysílání radiožurnálu a digitálního radiožurnálu Sport v 21 hodin a 43 minut. Vedro není v červnu v americkém Texasu žádným překvapením. Pokud tam ale nežijete, může vám dát v prvních dnech po příjezdu pořádně zabrat. Poznávají to i čeští fotbalisté v přípravě na mistrovství světa. Národní tým má základnu vedle Dallasu ve městě Fort Worth. Na hřišti se pak připravuje na stadionu v nedalekém Mansfieldu, kde byl první český trénink veřejný. A potili se úplně všichni.
1: Je to trošku jak sauně.
2: No už na mě dýchlo hlavně to počasí, jo. Když jsem vystoupil z busu, takže to je nepříjemný.
3: A to ještě obránce Jaroslav Zelený, golman Matěj Kovář a další čeští reprezentanti nezažili nejteplejší dny v Texasu. Jak třeba říkal při odjezdu z parkoviště postarší a přátelský Američan s českými předky a příjmením Hrncir, tedy Hrnčíř. Ale ostré slunce a teploty nad 30 stupňů si ještě reprezentanti na své základně pro šampionát vyzkouší.
2: Musím se hodně mazat a opalovákem, ale to asi nás tady bude víc takovejch, protože to sluníčko je fakt ostrý, ale ono už i v tom jersey, jak jsme byli, tak když svítilo, tak to bylo hodně nepříjemný. Takže tohle si tady budeme užívat všichni plnými doušky. No.
3: Vyprávěl Jaroslav Zelený na útulném stadionu v Mansfieldu, kde nebe občas pokryly mraky a nad ránem předtím pršelo. Teplo ale bylo.
4: Jsme se o tom bavili v kabině, když jsme vylezli sem hned ven na hřiště, tak člověk to cítí, potí se více normálně.
3: Ale podle záložníka Vladimíra Daridy jsou na tohle fotbalisté připravení. Vyrovnat se musí i s vysokou vlhkostí.
2: To je bazec, to je jako tady je hrozný dusno. A jako i když dneska nesvítilo, tak opravdu, a to jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem se fakt s tím budeme bojovat dál.
3: Pousmál se Jaroslav Zelený. I česká fotbalová reprezentace je pod dohledem doktorů, stejně jako další národní týmy. Třeba Norům, kteří zažívají vedra v Jižní Karolíně, pravidelně testují moč kvůli kontrole hydratace těla. Využívat budou chladící vesty. Angličani si na Floridě zase pomáhají například technologicky vyspělým zařízením pro chlazení dlaní. Tenhle postup má významně snižovat teplotu středu těla. I mezi fotbalisty ale najdete milovníky tepla.
1: Tak mně se to zatím líbí, je to takový, nevím, ideální pro mě, jako jsem rád, že jsem v teple.
3: Říkal stoper Robin Hranáč, který v zápětí narazil na jeden problém při přechodech z vedra do klimatizovaných prostor.
1: Ale pak zase přijdete třeba tady dovnitř a je tady, zdá se mi, že tady je minus 15, takže jsou to takový rozdíly, takže pak se docela těším i ven.
3: Fotbalová reprezentace se snaží pracovat se všemi vnějšími vlivy, aby byla co nejlépe připravená na vstup do mistrovství světa. V noci ze čtvrtka na pátek českého času odehraje úvodní zápas v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. A na této stanici o tom uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: První červnovou neděli hostilo Centrum Prahy závěrečný den 113. ročníku tradičních primátorek, tedy veslařského závodu, který v kulisách Vyšehradu a kolem náplavky na Rašínově nábřeží sledovali opět tisíce lidí. Spousta z nich navíc v elegantním oblečení.
1: Pražské primátorky nejsou jen velkou sportovní veslařskou událostí, ale zároveň i společenskou a kulturní akcí, na kterou se lidé oblékají tak, aby se cítili pohodlně a taky úměrně. Dress code Smart Casual, který doporučuje web pražských primátorek.
2: Ve veslování všude na světě je taková velká tradice, že každý významný klub má svůj vlastní jacket nebo sako.
1: Říká v červeno-bílém saku oděný předseda Českého olympijského výboru a taky člen veslařské slávie Jiří Kejval.
2: Je jasně červený, olemovaný takovými bílýma pruhama. Ten veslařský oblek musí být zajímavý, nesmí být tradiční a musí být trošku jako malinko uhozený.
3: Mně se nejvíc líbí klubu Brandýs Kondor, protože to je můj mateřský oddíl, takže já nemůžu jinak. Mně to přijde jako hrozně hezký, když člověk je pyšnej a hrdej na to, že z nějakého klubu má nějakou klubovou příslušnost a ctí a neskáče každý rok někam jinam.
1: Doplňuje bývalý český veslař a trojnásobný olympijský medailista na skifu Ondřej Synek.
4: Heslo, které je vytepané na primátorském štítě, zní silné mládeži, opoře vlasti. A to platí dodnes.
1: Pražské primátorky nabídly kromě dress code a taky rivality v tom, kdo má hezčí sako, taky výsledky, a to sportovní výsledky. Ženský skif vyhrála Ela Boldyšová, mezi muži triumfoval Matěj Smejkal, osmi veslici žen ovládl pražský Olymp, no a ten hlavní závod ovládla pražská Dukla, mužská osmi veslice triumfovala po čtvrté v řadě a po 44. ve své historii. Z Rašínova nábřeží a železničního mostu Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. A jest!

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
1: Izrael čelí útoku iránských raket. Protivzdušná obrana je zneškodňuje. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Českoamerický pár Siňaková-Townsendová slaví na tenisovém Roland Garros titul v deblu. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Izraelská armáda hlásí iránský raketový útok. Protivzdušné obraně se podle webu The Times of Israel podařilo zneškodnit minimálně dvě střely. Armáda tvrdí, že zneškodnila všechny rakety. Detekuje ale další vyslané zbraně. Na některých místech v zemi znějí sirény. Ty jsou slyšet taky v částech sousedního Jordánu. Iránské revoluční gardy vyzývají židovský stát, aby přestal s útoky na Libanon. Izrael už dřív uvedl, že se chystá na ostřelování za dnešní úder na libanonské hlavní město Bejrút. Izraelské letectvo tam cílilo na sídlo militantního proiránského hnutí Hizbalah. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat, a to až do roku 2035.
3: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
3: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
5: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
3: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Policisté na Chrudimsku pátrají po 13-letém Lukáši Červeňákovi. Naposledy ho někdo viděl krátce před 16:00 odpoledne v Chrudimi. Chlapec měří asi 150 cm, je snědé pleti a má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. Trvalé bydliště má v okrese Jičín. Jakékoliv informace o chlapci volejte na linku 158. Spálená ulice v centru Brna má po 80 letech získat svůj původní název U synagogy. Oznámili to organizátoři festivalu židovské kultury Štetlfest. Přejmenování ulice má být v srpnu jeho součástí. Dnešní název Spálená připomíná vypálení synagogy nacisty za druhé světové války. Podle organizátorů festivalu je změna projednaná s místními. Schválit to ještě musí zastupitelé města. Vedení Dolních Věstonic na Břeclavsku chce nechat prohlásit za památku bývalou výzkumnou základnu Akademie věd České republiky. Archeologům v oblasti Pálavy sloužila k výzkumu od roku 1945 do loňska. Obec má v plánu část budovy pronajímat vinotéce nebo kavárně. V přízemí by měla vzniknout muzejní expozice, popisuje nezávislá starostka Jaroslava Rejchlová.
6: Předpokládáme, že to první patro, že by mělo být jako veřejným prostorem. Takže jedna z možností je, že se tam přemístí obecní úřad. 100% z toho nebudeme dělat ubytování, nebudeme asi byty z toho dělat, protože to je jako neuspůsobilé tomu a hlavně to má být památka.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Koruničovou a Daniliovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ní nejdřív mluvit Townsendová.
7: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
1: A tenista Alexander Zverev vyhrál poprvé v kariéře grandslamový turnaj, ovládl Roland Garros. Němec ve finále porazil Itala Flavia Koboliho 3-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení a uzavírka na 38. na Havlíčkobrodsku a kolona v Mikulově. Dálnice aktuálně volné na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy stojí porouchané auto. Za sjezdem na Tábor Čekanice 74. kilometru. Není to opravovaný úsek, místem teď projedete plynule. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy se kolem 20. hodiny srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je za Štoky, policie hlásila uzavírku místa. Pokud trvá, můžete ji objet přes Dobronín a Stříteš nebo Petrovice a po dálnici D1. Na silnici 52 na výjezdu z Mikulova do Vídně se vytvořila kolona. Začíná poblíž obchodu Tesco, ještě před odbočkou na Baltice a vede až do Rakouska k odpočívce Drazenhofen. A na Sokolovskou silnici z Nového Sedla do Louček se srazilo osobní auto s vlakem. Hasiči v úseku hlásí kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. To byly zprávy.
9: Dobrý nedělní večer. Už za pouhé 4 dny začne fotbalové mistrovství světa a hned v úvodní den vstoupí do turnaje také čeští fotbalisté. Jak se národnímu týmu tedy daří aklimatizovat se v dějišti světového šampionátu? A jak vypadá stadion, na kterém pravidelně trénují během turnaje? Odpovědi se dozvíte už za malou chvíli. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Po páteční generálce vítězné proti Guatemale se česká fotbalová reprezentace v dějišti světového šampionátu plánovaně přestěhovala z New Jersey do Fort Worth. V americkém městě na severu státu Texas se národní tým zabydlel v hotelu, odkud bude cestovat k utkáním základní skupiny mistrovství světa. Trénuje ovšem na nově postaveném stadionu v nedalekém Mansfieldu. Závěrečný díl našeho seriálu před startem vrcholného turnaje proto věnujeme přípravě českých fotbalistů přímo ve Spojených státech amerických.
2: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7 000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
3: Popsal stadion, na kterém se během světového šampionátu připravuje česká reprezentace, den před otevřeným tréninkem pro veřejnost jeho generální manažer Scott Norton. Na národní tým se přišli podívat stovky lidí, včetně zástupkyně organizace Sokol Dallas a české školy Václava Havla, Niny Markusenové, která v Texasu žije už čtvrt století.
4: V Dallasu se žije vcelku dobře, ale samozřejmě domovina mi bude vždycky chybět. Je to takové, člověk bydlí srdcem na dvou kontinentech.
3: Máte nádherné naušnice, jenom popíšu posluchačům, že to jsou vlastně vlajky Česka, máte českou státní vlajku. Jaký je váš vztah k fotbalu?
4: K fotbalu, tak řekla bych, kopanou jsem hrála už na vsi jako malá holka, takže že bych řekla aktivní přístup, že bych úplně byla každovíkendovým divákem, tak to nejsem, ale samozřejmě, když do toho zamícháte českou reprezentaci, tak samozřejmě u toho musím být.
3: Přijde vám, že Texas nebo obecně celá Amerika žijou mistrovstvím světa?
4: V každém případě je to veliká událost pro nejenom pro sportovní fanoušky, ale samozřejmě z pohledu každého biznisu je to vítaná příležitost.
3: Zatímco tréninkový kemp má národní tým v Nížině v Mansfieldu, tak úvodní zápas skupiny odehraje v Guadalacháře, která je v takové nadmořské výšce jako hora Sněžka. Proto realizační tým české fotbalové reprezentace intenzivně řeší, jakým způsobem na neobvyklé podmínky nejlépe fotbalisty aklimatizovat.
5: Připravujeme se na to už od začátku našeho srazu, kde jsme se potkali v Praze, máme určitý podmínky.
3: Popisuje obránce národního týmu Robin Hranáč.
5: Tréninky na to přizpůsobený, aby jsme se dokázali dobře aklimatizovat a přijíždíme tam jako v co nejkratší dobu, aby jsme vlastně nebyli poznamenaný tou vejškou. Trénink je tak specifický, že jak bych to popsal, no, máte trénink ve vysokém teplu v určitý tepové frekvenci a zařazujeme to třeba třikrát během týdne, takže hráči jsou na to zvyklí a tím vlastně si budujete nějakou tu odolnost v určitý výšce a osobně se toho nebojím, spíš se těším na novou výzvu v tomhle. No.
6: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou přípravných utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
3: Doplnil Hranáče asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek. Česká reprezentace vstoupí do světového šampionátu v noci ze čtvrtka na pátek. Hrát bude proti Jižní Koreji a na této stanici naladíte přímý přenos. Z texaských měst Mansfield a Fort Worth, nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

22 hodin 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport, je neděle 7. června a až bude tento čas ve čtvrtek 11. června, tak už bude běžet druhý poločas úvodního utkání světového šampionátu ve fotbale mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou. A potom o 4. hodině raní v noci ze čtvrtka na pátek našeho času začne úvodní vystoupení svěřenců trenéra Miroslava Koupka. Čeští fotbalisté se v Guadalajáře, jak určitě dobře víte, utkají s Jižní Koreou. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa se blíží, týmy hrají poslední zápasy v rámci přípravy před startem vrcholného turnaje a třeba taková Brazílie v generálce na šampionát porazila v Clevelandu Egypt 2-1. Jenže přitom přišla o obránce Weasleyho, který měl patřit do základní sestavy. Obránce AS Řím se ale na turnaji nepředstaví, místo něj byl povolaný defenzivní záložník Ederson z Bergama. Na vině je tedy zranění svalu u obránce Weasleyho. S týmem nebyl hvězdný Neymar, který se připravuje po zranění lýtka na návrat na základě Kanárků. Brazílie ve skupině narazí na Maroko, Haiti a také Skotsko.

0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.
2: Reprezentační brankářka Sabrina Novotná vyhrála s francouzskými métami Ligu mistryň házenkářek. Při finálovém vítězství nad maďarským Djerem 31-29 kryla záda švédské jedničce Johanně Buncenové a když se dostala do branky, předvedla proti 8 střelám 2 úspěšné zákroky. 25-letá Novotná se v závěru své první sezóny v métách tedy podílela na premiérovém triumfu tohoto francouzského klubu v nejprestižnější evropské soutěži. Bývalá brankářka Kynžvartu Sabrina Novotná je další českou šampionkou Ligy mistryň po 3 letech a Janě Knedlíkové a Markétě Jeřábkové, které slavili triumf s norským Kristiansandem. Je 22 hodin, skoro 24 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Příjemný poslech a klidný nedělní večer.

22 hodin 26 minut. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. Za malou chvíli hned po písnice od Fleetwood Maca vám nabídneme aktuální a nejen sportovní zprávy. A potom se budeme věnovat pro změnu zase fotbalovému mistrovství světa a představíme si jeden ze stadionů, na kterém se bude hrát tenhle turnaj, který poprvé v historii nabídne zápasy 48 zúčastněných týmů a my jsme rádi, že po 20 letech u toho bude i český národní tým. Jeho duely na radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech.

0: 22 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Martina Matěj.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit podle ní ale nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dřív, než uzavře dohodu s Teheránem. Řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News. Odmítá taky dopředu uvolnit zmrazená íránská aktiva. Zrušení sankcí šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dřív uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje právě uvolněním zmrazených aktiv. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. A policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. A výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. A tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. A na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 milion lidí. A papež mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé, poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Dánská reprezentace na síti X uvedla, že je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D11 se za Prahou odstavené auto a také nehoda. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte odstavené vozidlo a jak už bylo zmíněno, také nehodu. Za sjezdem na Úvaly 15. kilometru stojí vpravo porouchané auto, je označené šipkou. Na D11 se směr Hradec Králové za sjezdem na Český Brod srazilo osobní auto Zvěř. 19. kilometr, na kamerách vidíme, že auto je na krajnici a kolem se jezdí. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky se srazilo osobní auto s motorkou. Místo bylo neprůjezdné, už se jede.
4: Jak byla zavřená, posraz se motorkáře auta, tak už je teďka otevřená. Teď jsme to projeli, zatím kivadlově, ale už to jede.
3: A vypadá to, že už se projíždí bez omezení. A na silnici 52 v Mikulově do Vídně čekejte kolonu. Začíná na vjezdu do města. Není souvislá, vede do Rakouska k odpočívce Drazenhofen. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: První červnový týden končí, zítra začíná ten druhý, samozřejmě 5 pracovních dnů a k tomu také ve vysílání radiožurnálu Sport patří každé ráno po respektive 10 minut před 9 hodinou soutěže se zajímavými a také atraktivními cenami. Tak tedy příští týden třeba permanentky na Evropskou volejbalovou ligu, která se bude hrát v závěru týdne v Jihlavě. Nabídneme vám také na 2 vstupenky na atletický meeting Zlatá tretra, který se bude konat 16. června v Ostravě. No a aby toho nebylo málo, tak budete moci soutěžit v rámci desítek Pavla Horváta v příštím týdnu také o 2 vstupenky na desítku Live 13. června v rámci festivalu Off-season na pražském výstavišti. Hosty tam vedle Pavla Horváta a letos také Antonína Panenky, vždyť je to 50 let od jeho legendární penalty ve finále mistrovství světa, respektive mistrovství Evropy v Bělehradě proti Německu, tehdy západnímu Německu. Tak tím třetím hostem do party bude také bývalý kapitán národního týmu Václav Němeček. No a to je tedy vysílání to v příštích dnech ve naší stanice, tedy radiožurnálu Sport. A co si dáme za chvíli? Tradiční sportovní encyklopedii, ve které jsme v tomto týdnu představovali zajímavé stadiony, na kterých se bude hrát mistrovství světa ve fotbale. A tak nám zbývá ještě jeden, který stojí v Los Angeles. Jak se jmenuje a čím je zajímavý? To už se dozvíte už za chvíli. Jen co dohraje a rozpívá kapela Tři sestry.
1: Je 8. duben, 63.

0: Na radiožurnálu Sport je čas vydat se do Spojených států, do kalifornského Los Angeles a konkrétně do čtvrti Inglewood. Tam totiž stojí nejdražší a jeden z nejmodernějších stadionů světa a představíme ho společně s Krištofem Kousalem. Krištofe, vítej.
1: Hezký večer, jmenuje se SoFi Stadium, uskuteční se na něm nejenom slavnostní zahájení a zakončení letních olympijských her za 2 roky, ale bude se tam taky hrát fotbal mistrovství světa už za pár dnů. Proto se mu věnujeme v dalším díle naší encyklopedie.
0: SoFi Stadium otevřelo po 4 letech stavby své brány a to dost v uvozovkách za covidu. V září roku 2020 fanoušci tak kvůli tehdejším restrikcím nemohli zajít na americký fotbal, kvůli kterému byl hlavně stadion postavený. Poprvé se na jeho tribuny dostali až v květnu 2021 na rugby. Ani ne za další rok, už se tam ale hrál slavný Super Bowl, tedy finále NFL.
1: V něm se vítězstvím zapsal do historie zámořské soutěže jeden ze 2 domácích týmů, které v Los Angeles sdílí, a k tomu se bude vázat naše nesoutěžní otázka encyklopedie. Víte, které 2 kluby amerického fotbalu na SoFi nastupují k domácím zápasům?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Jsou to LA Chargers a taky Rams a právě druhý jmenovaný klub, tedy trofej Vince Lombardiho jako druhý domácí tým v historii NFL, ale taky v řadě v Super Bowlu získal. Stadion má kapacitu 70 tisíc diváků a během svého světového šampionátu ve fotbale bude tento technologický skvost hostit 8 utkání. Zajímavostí taky je, že vyrostl na místě bývalého závodního okruhu Hollywood Park.
0: A proč tedy technologický skvost? Stadion Inglewoodu je charakteristický pro svou ikonickou průhlednou střechu. Další dominantou je světelný oboustranný multifunkční ovál, který je zavěšený nad hrací plochou. Váží 1000 tun a tvoří ho 27 tisíc LED diod. A co se na něm zrovna zobrazuje, mohou vidět i lidé v letadlech, která zrovna přistávají na mezinárodním letišti v Los Angeles. Z výšky stavba připomíná kapku.
1: Za nejdražší je SoFi Stadium považováno, protože výstavba stála 5,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu skoro 120 miliard korun. V areálu jsou ale i rezidence s 2500 luxusními byty, hotel, pochopitelně administrativní prostory, technické zázemí nebo pěší promenády, jezero, hudební a divadelní sál.
0: SoFi Stadium v Los Angeles tedy bude hostit 8 zápasů fotbalového mistrovství světa, ale v tu dobu se bude Krištofe jmenovat jinak, jak chce FIFA.
1: Ano, během šampionátu ve fotbale tenhle stadion ponese jméno Los Angeles Stadium.
0: Krištof Kousal a další díl naší sportovní encyklopedie, která tento týden byla věnovaná stadionům, kde se budou hrát duely fotbalového světového šampionátu. Ten začne už za 4 dny. Krištofe, díky.
1: Naslyšenou.

0: Za 12 minut bude 23 hodin, nabídneme vám aktuální a nejen sportovní zprávy a potom už se můžete těšit na reprízu kilometrů Jiřího Ješka. Ještě předtím si ale dáme výpravu do historie. Máme 7. června a 7. června je i v našem seriálu. Jen se v kalendáři a rozhlasovém archivu vrátíme o 50 let zpátky. Do času, kdy fotbalisté Československa mířili za titulem evropských šampionů. Právě cestu až k finálovému zápasu si den po dní na Radiožurnálu Sport připomínáme. Máme tedy 7. června roku 1976.
1: Toto období bude v Praze charakterizováno rozsáhlou investiční činností, na kterou je ze státního rozpočtu vyčleněno 62 miliard korun. Značné prostředky budou věnovány na výstavbu metra.
2: 7. června roku 1976 se v rozhlasových novinách mluví o velkých plánech a investicích na území Prahy a třeba také o unikátní parní turbíně.
1: Bude na území hlavního města postaveno také 58 tisíc nových bytů ve všech formách výstavby.
3: Dosud největší parní turbínu československé výroby.
2: Tyto hlavní zprávy se vysílaly pravidelně v podvečer a zrovna 7. června roku 1976 se právě v té době také sjížděli fotbalisté Československa do hotelu FIS ve Štrbském plese ke krátkému horskému soustředění. V Tatrách budou 4 dny. 10. června si zahrají modelové utkání mezi sebou v Ružomberku, ale hlavně na čerstvém vzduchu doléčí drobné šrámy a utuží kolektiv, jak plánují trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš. Že se budování party dlouhodobě dařilo, dokazuje i vyprávění klubových rivalů, kteří spolu běžně bydleli na pokojích. Třeba Alexandr Vencel, brankář Slovanu a náhradník Ivo Viktora v reprezentaci, bydlel s Ladislavem Jurkemikem z bratislavského Interu.
4: V té době jsem v podstatě s Ladskom Jurkemikem trávil nejvíc času jako parťáci.
5: Jak to jde spolu dohromady, Slovan, Bratislava, Inter, Bratislava?
4: Toto bylo možná vtedy, keď jsme byli na ihrisku v té chvíli, takže jsme se až tak vtedy moc na sebe neusmívali, ale či před zápasem, alebo po zápase jsme byli vždy velmi, velmi dobrý priatelia.
2: A slova Alexandra Vencela potvrzuje i častý spolubydlící Ladislav Jurkemik.
6: Vždy byla konkurencia mezi Interom a Slovanom, derby bolo vždy vypredané, ale my keď sme sa stretli aj v meste, tak to sme debatovali, na pivo išli. Chodili napríklad hráči, keď boli zranení, chodili k nám, k lekárovi Binovskému. Hovorím, na ihrisku to bolo na plné pecky, ale mimo ihriska sme sa stretávali. A nielen s futbalistami, ale všetky športy. Hokejisti Slovana boli naši fanúškovia, Interu.
5: Aha, takže chodili fandit hokejisti Slovanu.
6: Áno, a my sme si vymenili lístky, my sme dali lístky na futbal k nám a oni nám dali na hokej.
2: Třeba Antonín Panenka z Bohemians býval na pokoji s Ivo Viktorem z pražské Dukly. Josef Moder z košické Lokomotívy se už dlouho kamarádil s Pavolem Birošem, který sice hrával za pražskou Slávy, ale pocházel z Prešova.
7: Jeden můj dobrý přítel hrál za Slaviu Praha, Palo Biroš, který nás už zanechal tu samých. A s ním som väčšinou býval aj cestoval z Košic. Ja som bol veľký priateľ s jeho bratom, vynikajúci lekár, tak sme sa zblížili.
2: Vzpomínal Josef Moder, ktorý ale soustředění příliš nemiloval. V té době bylo běžné, že už krátce po 20 se z mužů stávali otcové a byl to právě i případ záložníka Lokomotívy Košice.
7: Neradi sme chodili na dlhšie sústredenie, poviem pravdu.
5: To byly dlouho od rodiny.
7: No a mali jsme děti, malé.
5: Tehdy už jste mývali děti běžně, že?
7: Ano, jistě. A toto, já jsem byl například rodák z Južného Slovenska, od Nových Zámků. Já jsem išel na východ, takže tam jsme nemali ani rodinu, že by manželky pomáhali, rodina a tak dále. To byly těžké časy, ale tak nějak se to zvládlo.
8: Ano, mali jsme rodiniček a já samozřejmě. My jsme to so Slovanom mali vyskúšané, s Venglošom jsme chodili aj počas sezóny do Tatier, akože osvieži si trošku kondíciu, lebo dočítal sa niekde, že to pomáha, no tak získali sme tie tituly, takže asi to pomáhalo. Takže tam sme sa dali tiež dokopy.
2: Řekl Ján Švehlík, ktorý měl za spolubydlícího spoluhráče z útoku bratislavského Slovanu, Mariána Masného, ktorému sa přezdívalo Béla.
8: S neho by bol aj dobrý tréner. Stávalo sa na príprave na ligu, taktická porada, jak býva. Vengloš vysvetloval, čo ako bude hrať. My sme všetci počúvali a Béla sa pozval, že to takto nebude asi fungovať. Čiže mal to futbalové videnie a myslím, že mohol byť, bol s ním dobrý tréner. On sa vedel ozvať a Vengloš mu to musel zdôvodniť.
5: Takže dělal takovou oponenturu.
8: Áno, oponentura, čo si málo kto dovolil, lebo to sú boli vysoko odborné veci, taktika, nie? A takže v tom som obdivoval. No, tak.
2: Prozradil Jan Švehlík, že Marián Masný dělal svým trefným postřehům velmi často oponenturu trenérům a ve Slovanu Josefu Venglošovi, který byl i reprezentačním asistentem. Je 7. června roku 1976 a soustředění v Tatrách začíná. Po jeho konci trenéři navrhnou konečnou nominaci pro závěrečný turnaj mistrovství Evropy. Z 22 pozvaných hráčů seznam zúží na 18 fotbalistů. Boj o zlato tady bude za 13 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
19: Po íránském útoku na Izraelu zavřely některé státy Blízkého východu svůj vzdušný prostor. Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. A zítra bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor, jde o reakci na dnešní íránský úder na Izrael. Íránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky v Libanonu. Naposledy cílili na jižní předměstí Bejrútu na militantní hnutí Hizballáh podporující Irán. Americký prezident Donald Trump vyzval Teherán i Tel Aviv k návratu k jednáním. Dodal taky, že doporučuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahovi, aby ofenzivu neopětoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem. V Londýně se zúčastní taky společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už 5. rokem brání plošné ruské agresi. Zelenský na síti X napsal, že zítra se setká i s králem Karlem III. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky. Pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče chce jí mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují, vždy ale musí s řidičem.
10: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
6: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
10: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu, pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
3: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
10: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Radiožurnál.
19: Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální i ekonomické udržitelnosti. Co konkrétně odborná porota ocenila, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
16: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví.
19: Sport. Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato a po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeři s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
20: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
19: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Český Brod a kolona v Mikulově. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod srazilo osobní auto zvěř. Na 19. kilometru je zavřený odstavný pruh u nehody. Bliká silničářská šipka. Dálnice jsou bez kolon, na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí kousek za sjezdem na Hukvaldy, 36. kilometru, dopravu nespomaluje. Na silnici 52 v Mikulově se ve směru na Vídeň stále tvoří kolona. Začíná na výjezdu z města a vede za hranice do Rakouska k první odpočívce. Zřejmě tam kontrolují auta. A v Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel směr Barandovský most a část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, obloha bude jasná nebo skoro jasná a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
23: Krásný den při poslechu radiožurnálu Sport, krásný den při poslechu Kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu přeje Karel Janů a vítám tady na Vinohradské 12. Jiřího Ješka. Jirko, krásné dopoledne.
24: Krásné první červnové kilometry.
23: Jsme tu ve třech, ale jeden člen dnešního složení je tady poprvé, tak ho pojďme prosím představit.
24: Ano, mám velkou radost, že k nám do studia radiožurnálu Sport přišel paralympijský mistr světa v cyklistice, paralympijský medailista, můj velký kamarád, parťák, se kterým jsme projeli svět křížem krážem, dneska starosta Jenče, ale stále cyklista, stále organizátor výjížděk Michala Starka a podle toho jste pochopili, že naším dnešním hostem je Michal Stark. Míšo, vítej.
25: Děkuju, ale kluci.
24: Michala jsme pozvali nejenom proto, že si třeba, pokud nám vyjde čas, budeme povídat o našich zážitcích, jak jsme procestovali cyklistiku křížem krážem a bojovali jsme několik let za Českou republiku v paralympijském sportu, ale hlavně proto, že Michal se vrátil z Itálie, kde byl se podívat na Giro a protože Giro skončilo před pár dny a my máme s Karlem Janů takový krásný odstup od toho, od těch hlavních emocí, tak bychom chtěli v dnešních kilometrech to Giro tak nějak trošičku rozebrat. Tak Karle, začneš, co tebe nejvíc oslovilo na Giro.
23: Hezky, to jsi mě úplně překvapil. Já jsem nečekal, že budu první odpovídat dneska, tak je to úplně hlavou dolů. Dobře, co mě nejvíc zaujalo na Giro? Giro. Já mám strašně rád Itálii a asi možná nejvíc na tomhle závodě mě baví to, jak se ten závod postupně Apeninským poloostrovem posouvá, jak se mění ta krajina, jak se mění ta kultura. Prostě Itálie je pro mě srdcovka. Když se k tomu přidá to skvělé jídlo, tak je to jedna z mých nejoblíbenějších zemí na světě. Když se k tomu přidá jejich organizace, tak se to zase trošku na tom žebříčku posune dolů. Ale užíval jsem si strašně moc prostě ty obrázky. No, tak jak někdy říkáme, že známe spoustu lidí, kteří se dívají na Tour de France, prostě protože je to nádherné, zámky na Loáře, tak já se vlastně podobně dívám na Giro. Utekly mi ty etapy, které jsou vlastně v tom regionu mě nejmilejším, Dolomity, protože jsem sám byl na cyklistickém kempu, takže jsem potom jenom večer vždycky dokoukával, ale jestli jsem to správně pochopil, tak Michal zrovna tam někde byl. Je to tak?
25: Ano, já tě o tom můžu povídat.
23: Tak jak, jaké to tam bylo? Bylo to tam krásné?
25: Bylo to nádherné. To byla moje první návštěva Žira, už několikátá, a musím říct, že tohle to úplně gradovalo. Já jsem netušil, že vlastně může přijet takové množství fanoušků do Dolomit. My když jsme přijížděli, vždycky byli jsme na posledních třech těch dolomitských etapách, 18., 19., 20. A jeli jsme tam už třeba v dopoledních hodinách, jo, protože je to potřeba tam mít včas a nasát tu atmosféru. A to už tam prostě chodili, jezdili na kolech, jezdili autama davy. Jo, to bylo prostě bylo neuvěřitelné množství jako fanoušků z celého světa. Ale už od toho dopoledního času tam byla neuvěřitelná atmosféra, jo, co tam prostě vytvářeli. Jako ty Italové, ale nejenom Italové, prostě jako a pak se s tím svezují ty ostatní národy, tak si to prostě užívají jako neuvěřitelným způsobem. Že? Oni prostě u toho pečou klobásy, mají tam málem pípu s pivem, všechno vám nabízejí. No, prostě to je jako skutečně neuvěřitelné. Když o tom mluvím, tak mám musí kůže.
2: A je to právě tenhle ten důvod, proč rád jezdíš do Itálie na závody. Právě ta atmosféra kolem, třeba i samozřejmě, jak už mluvil Karel, dobré jídlo, že jo, výborný kafe, ale samozřejmě i to Giro je specifický oproti třeba Tour de France tím, že bývá jako míň predikovatelný, to znamená, že tam není ten jasný souboj, já nevím, Pogačar versus zbytek světa, nebo Pogačar versus Jonas Vingegaard. Tady letos, ale ten Jonas tam byl taky hodně dominantní, tak přesto bavilo tě i sportovně to Giro?
25: Bavilo mě po všech stránkách. Jak tady říkal Karel, já jsem také velký milovník Itálie. Mám rád jako tu zemi, prostě, že je různorodá, je krásná, jako jak Italové říkají, oni nemusí nikam jezdit, protože mají tam všechno. Mají tam ty obrovské hory, mají tam moře, mají tam nádhernou přírodu, mají tam úžasné jídlo, pití, zmrzlinu, že jo? Kávu, kterou jako dostanete dobrou na každý pumpě. A vlastně k tomu teda, když se přidá jako ta atmosféra toho Gira, která vlastně je trochu jiná, aspoň podle mýho mínění, než je ta Tour. To Tour je prostě už jako vyslovně taková událost, která jako jede sama o sobě, ale to Giro prostě má tam tu italskou jako nepředvídatelnost. Jo. Je to skutečně jako v tomhletom pojetí jako celá nebývalý. A to Jonas se, já musím teda tady to sdělit, ale snad to unese Radiožurnál, jsem velký příznivec Vizmy.
23: To zvládneme. Jo,
25: takže jako Vizmu mám rád, jako mám hodně rád Fanarta, který tam teda bohužel nestartoval, připravuje se na Tour, ale jako asi jsem očekával, že ten Jonas tam bude jako se snažit dominovat, ale asi mu to hodně usnadnilo ten příběh okolo Arabských Emirátů, když přišli od svého lídra Jejce a další závodník. Byla strašná devastace týmu, takže to měl trošku ten Jonas ulehčený, ale přesto prostě si myslím, že tam měl jako velkou konkurenci a s kterou se ta Vizma, nejenom Jonas, ale Vizma vypořádala.
23: To říká Michal Stark v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Co zaujalo Jiřího Ježka, ať už té sportovní nebo nesportovní stránky Gira 26?
2: Tak samozřejmě dominant se Jonase Vingegaarda s tím, že, jak jsme říkali po prvním týdnu, že to má takový jako dobře placený trénink nebo dobře placené tréninkové soustředění před Tour de France, tak se to vlastně projevilo. Trošku mi bylo líto, že samozřejmě vypadli někteří spolufavorité z jiných týmů díky zraněním, někteří vůbec třeba nepřijeli a tím pádem už jakoby ta papírová predikce toho, že tak to měl ten Jonas Vingegaard, hodně ulehčený. Nicméně, jako ten výkon, který předved, asi nebyl úplně dokonalý, ale je tam jako obrovský vykřičník vzhledem k třeba k Tadej Pogačarovi nebo k Remco Evenepoelovi do toho souboje o Tour de France, protože jako tu sílu, kterou tam ukázal, a myslím si, že ta síla gradovala, že to bylo právě dobře naplánované soustředění, že ke konci už se dostával do té formy, ve které by měl být na Tour de France, kterou ještě určitě povýší. Tak v tomhle to bylo
24: pro mě cyklisticky zajímavý, že opravdu on je schopný v takhle náročném závodě. Pro zbylých, já nevím, 196 závodníků, je to vrchol sezóny, prostě hlavní hit, že když už se dostanou na Giro, tak by tam chtěli něco vyhrát. A on to bral tak podle mě na půl plynu s tím, že jako stejně vyhrál téměř o víc než 5 minut. Takže Jonas Vingegaard perfektní, těším se na Tour de France, ale jako mě strašně bavily souboje o ty jednotlivý trikoty. Tady je vidět pro naše posluchače a pro fanoušky, kteří třeba cyklistiku nesledují tolik, jak je důležitý mít na těchto těch 3 týdenních etapácích Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta i ty trikoty. Proč tam není jenom ten jeden souboj o ten žlutý nebo růžový nebo červený trikot toho lídra závodu, ale proč jsou tam ty bodovací soutěže, sprinterská soutěž, vrchařská soutěž, soutěž do 23 let. Je to strašně atraktivní a každý ten trikot, ať ten bílý pro ty mladíky, tak třeba ten vrchařský trikot pro mě letos úplně super jako zajímavá soutěž.
4: Já chviličku ještě zůstanu u Jonase Vingegaarda. Já jsem pár lidmi byl v poslední době osloven a bylo mi řečeno, že ho nemám rád. To vůbec není pravda. Tak jednak jsem chtěl tohle samozřejmě vyvrátit. A jednak jsem ho chtěl taky pochválit, ale chci to udělat vlastně otázkou na Michala. Vyhraná Tour dvakrát, vyhraná Vuelta, vyhrané Giro. Lidi, kteří vyhráli všechny 3 Grand Toury, opravdu méně než prstů na mých 8 dvou rukách, jejich asi 8. A je to samozřejmě něco úžasného. A jak moc, Michale, myslíš, že to ještě třeba ten odkaz Jonase Vingegaarda posouvá, víš?
24: Můj truhlář má 8 prstů, takže pro něj to jsou vlastně 2 plný dlaně.
4: Chlapci, vaše humory, vaše humory.
25: Myslíš, že tady máme 2 nohy dohromady a tak jako. Ne, tak já si myslím, že určitě jako ho to utvrdilo a já mám z něj pocit, jak tady říkal Jirka, že vlastně jako to gradovalo, to jeho snažení a ten jeho výkon, jo, tak myslím, že prostě už bylo vidět tý druhý polovině ke konci, že vlastně ho to trošku již i bavilo, jo, jak prostě už jako začalo mu to jako jezdit ještě lépe a byl schopen tam jako vysloveně dominovat, jo, takže myslím, že jako on má před sebou ještě pořád jako nějakou kariéru, tak já nevím, kolik.
4: Já myslím
25: kolik
4: 29.
25: Moje, 29, jo, takže prostě to je jako krásný věk, že to prostě má před sebou, když to vezmeme Valverdeho, tak ještě 10-12 let kariéry, no. Ale pro mě taky bylo strašně zajímavý si to vyzkoušet jako závodník, tak jsem potřeboval jako to nejenom vidět, jako tam stát v tom kopci, ale vlastně si vyzkoušet na vlastní nohu, jaký to je absolvovat. Takže prostě pro mě bylo fajn, že jsem si vzal poprvé na žirokolo a mohl jsem si ty kopce vyzkoušet. Takže jsem si vyzkoušel Alegé, to stoupání, kdy jedete okolo těch velikánů, které mají 3200 metrů, že? A pak Pianka Bálo, že? No a pak zjistíte, že vlastně jako to je prostě neuvěřitelný, jako jak tam ty velikáni, jakou rychlostí tam prostě jedou, jakým způsobem, že jo. Když já prostě to Alegé jsem jako sotva prostě vyjel, že kdyby tam nebyly ty fanouškové, kteří prostě mi naměřovali, že Forza a Grande, jo, tak bych to otočil a jel bych nazpátek, no, neudělal jsem to, no, takže vyjel jsem až vždycky do toho cíle, ale krásný, jo, takže v tu chvíli jsem zjistil, že ty výkony jsou skutečně prostě obrovský, že jako šapo, klobouk dolů.
4: Jirko, já ti hned dám slovo, ale musím se tady na chviličku zastavit, protože já jsem tam byl, některé ty kopce jsem jel, mám nohy 2 a není mi, Michale, úplně jasné, jak je možné vyjet s nohou 1.
24: Já taky a samozřejmě jako k obrovským respektem k Michalovi, našim posluchačům, jako chci připomenout, že Michal přišel v dětství o nohu ve stehně, to znamená, že na tom kole nepoužívá protézu, jako můžu používat já, takže všecko šlape opravdu jenom tou jednou nohou, takže to je jako frajeřina obrovská věc, jako Piankavalo na jedné noze. Kdo chce, zkuste si to, vycvakněte si dole tretru.
4: No možná radši ne.
24: No, tak jako v tomhle tom věřím, že jsi tam zbudil jako mezi těma fanou má jako velký nadšení.
25: Tak pořád mám v sobě, že takovou tu závodnickou ctižádost, že jo, a jsem takový ještě trošku jako nafoukaný, že takže by to dělalo samozřejmě dobře, že jo.
24: Takže jsi tam přijel trošku předvádět.
25: Já jsem přijel předvádět samozřejmě, jako mě nešlo až o tu cyklistiku tolik, ale jako o tu Giro, ale o sebe, ale nedělám se legraci. Jako bylo to samozřejmě prostě příjemný, ale vyjel jsem to, Karle, třeba to Alegé, který má, myslím, že 9,7 průměr, že jo. Jsou tam jako na chvilky třeba 50-100 metrů, tam je třeba 18%, tak jo, to bych normálně bych se do toho nikdy neodvážil. Ale jenom díky tomu, že tam prostě byly ty davy těch fanoušků, tak vlastně ty mě přiměli k tomu, že jsem to dokončil. Já jsem si říkal, tak ještě se dáš kilometr, jak tam jsou ty nafukovací brány, že jo, máš tam, že jo, kolik ti zbývá do cíle, že jo, tak jsem říkal 4. Dobrý, tak dej 3, jo, no a pak jsem teda dal až do cíle, že jo, a přijedej do cíle, že jo, tam mám tu atmosféru, dodělávají i třeba karabiněry, že jo, policajti, tady tam je spoustu, že jo, no, tak tam přijedeš, oni mě pustili, protože jako viděli jako chlapečka, že jo, bez nohy, 60-letýho, takže mě pustili až do cíle, že jo, no, a já jsem si chtěl udělat selfie, oni mi vzali foťák a my tě vyfotíme, že jo, jako počkej, že jo, no,
24: a jsi měl jako, vlastně fotografa.
25: Měl jsem fotografa, že jo, přímo se zbraní a v uniformě, jo. Jo, takže to všechno prostě tu celou atmosféru toho úžasného podniku, karnevalu, nebo jak to nazvat, prostě dokresluje. No.
23: Michal Stárk v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Jirko, možná ty jsi říkal ty jednotlivé dresy. Já jsem byl trošku zklamaný tím, jak se vyvíjela ta sprinterská vlastně soutěž, ta bodovací, protože ono to z mnoha různých důvodů hodně zřídka kdy dopadlo, že by si to tak nějak, když to řeknu hloupě, po rovince na férovku v klidu rozdali ty vláčky s tím nejlepším sprinterem. To tam skoro nebylo na Giro.
24: No přesně tak, jako a ty jména jako tomu napovídali, že by to takhle mělo být. Třeba taková ta vycházející hvězda Orluis Aular z Movistar. Pak jsme tam měli samozřejmě návrat Dylana Chrenevegna v tom týmu Unibet Rose Rockets a proti tomu samozřejmě obrovská ikona, socha sprinterského světa Jonathan Milan z Lidl Trek, samozřejmě Ital na Giro, čekalo se, že bude mít ten, já nevím, co to je za barvu, či klamíno v italštině, nějaká vínová. Já jsem na ty barvy průměrný muž, jako okamžitě bych dostal facku od mojí manželky, že nejsem schopný vyslovit tu barvu, ale prostě tenhle ten dres, té fialovo, já nevím, vínové barvy, tak jsem čekal, že si ho prostě v první etapě oblékne a bude ho mít do cíle. Nicméně jako velice jako krásně zaúřadoval Paul Manier, Soudal Quickstep, tak ten mu tuhletu barvu sebral a vlastně mu vůbec, to Jonathanu Milanovi vůbec nedal šanci a ten rozdíl v tom bodovacím pořadí nakonec nějakých 50 bodů, tak je poměrně jako velký. Naštěstí pro Lidl Trek Jonathan Milan stačil zvládnout aspoň vyhrát tu poslední etapu. Ale jinak to bylo pro mě z jeho strany trošku jako nešťastný Giro a škoda určitě pro italské fanoušky.
23: Michal Stárk se hlásí o slovo.
25: Já se hlásím o slovo. Blaha se hlásí. Já jenom chci doplnit Jirku, že ten souboj o ty trikoty byl taky samozřejmě jako nesmírně zajímavý, ale co pro mě bylo jako překvapivý, možná jako na české poměry, že ty italský fanouškové jako strašně fandili těm Italům, i když se jim nedařilo. Prostě jako přijel Milan do cíle, že, který byl jako frustrovaný, nespokojený, že se mu to prostě nedaří, když jako ještě nevyhrál tu poslední etapu a oni ho tam vynášeli do nebe, že jo. To samý Pelicari, že jako Ciccone, ten jako tam modrý trikot jako uhájil, že jo, ale prostě jako podporu mají prostě obrovskou, že jo. Ale vlastně se mi zdálo, že ty fanouškové tam fandějí prostě každému, že jo, až jako poslední závodník, který přijede s Lucernou a on se zaslouží prostě, když přijede, oni tam měli, že jo, záseky v těch dolmeckých etapách, že jo, to byla skoro hodina, kdy prostě Pipo Ganna, že jo, tam vysupěl, ale zdálo se mi, že i Pipo Ganna a další jako športéři po celém průběhu Žira tak vlastně zubli, že jo, jako chudáci do těch dolmeť už přijížděli velmi hubený, už to byly skoro jako na naše poměry vrchaři. Zajímavý.
24: Tak ono se říká, že v tom profesionálním pelotonu i ten nejtěžší sprinter je pořád jako třeba tady jako pro nás, pro amatéry super vrchař, že jo.
25: Ano, přesně.
24: Ale když se vrátíme k tomu, o čem jsi mluvil teďko, a ty jsi tam byl u té silnice v těch etapách, tak ta atmosféra, ono přesně to, co říkáš, tak ono to takhle působí i v italských médiích. I když se italskému cyklistovi prostě nedaří ten rok, tak oni ho budou jak v televizi, v rozhlase, tak v novinách prostě vynášet do nebe a budou říkat, dobře, je to vítěz, já nevím, 5 etap z loňského ročníku, nebudou říkat, letos se mu nedaří, prostě ano. Je to naše hvězda. A takhle to funguje teda i podél trati, jo.
25: Naprosto, jako, já jsem tam jako nikdy, že by prostě jako někdo jako no tak tak ten jako mávnou to rukou, jako ten to jako podělal tohleto etapu a vlastně už mu nebudeme vadit vůbec. Jako, tak celý ty silnice jsou prostě popsaný, že jo, nápisama. Já když jsem si projížděl, že několik vždycky hodin jako ten, do toho cíle, tak jsem se mnohdy musel vyhýbat, tam ještě jako domalovávali, že jo, takže myslím, že jsem měl mnohdy jako ty pláště jako různýma barvama zadělaný, ale to bylo to nejmenší. A těch fanoušků, který fandím různým závodníkům, to bylo spoustu, že bavili jsme se tady před vysíláním, jestli třeba fandilo jako hodně Vingegaardovi. Fandilo jako, jo, nás tam měl jako Dánů přijelo spoustu, ale samozřejmě jako i z jiných zemí prostě měl tam spoustu fanoušků, jako tam jako bylo tak jako lesy dánské.
24: Byli nalitý

0: venku, tak jsme si vyjížděli až nahoru, že jo, jsem se vyjel nahoru a pak jsem si mohl dolů svět, že jo.
1: Takže to prostě... informace pro naše fanoušky cyklistiky třeba vzhledem k Tour de France nebo příští rok, když se chcete jet podívat na Giro a chcete parkovat někde v kopci, nechte si teďko rychle uříznout nohu, ať se do té doby zahojíte a můžete se vrátit příští rok a budete mít přístup.
0: A to se vyplatí.
2: Tohle za Radiožurnál Sport nemůžu podepsat, tohle je soukromý názor Jiřího Ješka. S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech, jen když si Jirko teď pozval vlastně naše posluchače na tour, tak mě napadlo, když Italové takhle fantasticky fandí a přitom opravdu to pro ně bylo těžké, oni jsou zvyklí, že mívají někoho na celkové pořadí, tady ty naděje měly být asi Giulio Pellizzari, ale tam to asi i z těch zdravotních důvodů nedopadlo a přesto ta podpora je fantastická. Tak my jsme tady už párkrát zmínili zblížící se tour jméno Paula Sexase, tak vždycky se říká, tour je ještě o něco nad Girem. Francouzi, nevím, jaké máte zkušenosti srovnat s Italy, ale umíte si to představit, jak to tam bude vypadat, pokud Paul Sexas si nepovede špatně a pokud třeba bude, pokud bude ve hře o cokoliv v tom závěru, prostě jak bude vypadat Alpe d'Huez.
1: No jasně, může se mu podařit jedna etapa, může skočit do toho žlutého stejně jako třeba, je to asi nepravděpodobný, ale může se to stát, stejně jako třeba tenkrát Thomas Veckler a může v tom dresu být 3/4 jako Tour de France, ale to samozřejmě nepředpokládám, protože ty hlavní stáje, ať UAE Emirates nebo právě Visma, už dneska vědí a počítají ho do té trojky nebo čtyřky těch největších favoritů, přesto kolik tomu Pólovi je, ale myslím si, že ta atmosféra bude podobná a na tom Giro samozřejmě, jako tam se fandí každému, ale na té Tour de France je to vlastně to samé v tom srovnání, že oproti jiným sportům, mně se na té cyklistice právě takhle na těch kopcích naživo ty fanoušci, kteří tam jsou, tak tam je ta atmosféra oproti jiným sportům, že to není, že nefandím tomu soupeři nebo bučím na toho soupeře nebo mám nějakou nevraživost proti tomu, když vidím, že tam je ta skupinka fandí zrovna tomu opačnému, než mu fandím já. Všichni se kamarádějí, všichni si tam navzájem půjčujou, já nevím, pivo, dávají si informace, pokud někdo má signál, druhý ne, tak jak se to vyvíjí a v jaký situaci ten peloton na ten kopec přijede. Jsou to kamarádi většinou, nebo se tam skamarádí. Příští týden pojedou na jinou etapu a tak dále. Prostě je tam skvělá atmosféra, je to karneval, je to nádherný. Já jsem tam nezažil nikdy žádnou nevraživost na těch kopcích, ať na Giro, nebo na těch klasikách v Belgii, kde ty lidi jsou teda jako hodně opilí, ale přesto jako v tak nějak jako v dobrým a tohle to se mi na té cyklistice strašně líbí. Ta atmosféra u té silnice je prostě jako magická a jako tohle to třeba mě mrzí, že jsem nikdy jako nezažil to, že bych byl jako na té úrovni být prostě závodníkem v Pro Tour a mít možnost vést třeba nějakou tu soutěž a být favoritem toho závodu, tak to musí být prostě jako na husí kůži. Jako.
2: Doplní Jirku nějak Michal Stark přikivuje tady.
0: My jsme si takovou atmosféru s Jirkou my jsme zažili maximálně na paralympiádách, kde prostě ty návštěvy byly velký, ale jinak to podepisu, že bych jako taky to rád někdy jako zažil, proto jsem teda tam vzal to kolo, abych si to vyzkoušel aspoň s těma fanouškama jako předehra. Ale jak říkáš, ona ta atmosféra i u toho tour bude naprosto úžasná. Jsem teda tour zažil jako v jiný formě před 2 rokama v Itálii, když byly ten začátek, ty prology a
1: ty máš
0: další.
1: Já
0: to Itálii prostě asi si
1: když na tour, tak jedině pokud pojede do Itálie.
0: Já se Itálie nehnu, že ono. No. Ale chtěl jsem jenom dodat ještě k tomu, jsem taky strašně zvědavý k tomu Paulovi Sexasovi. Já se na jednu stranu docela bojím toho, aby ho to trošku nezlikvidoval, jako jak po fyzické, tak po psychické stránce. Přece jenom 19, jako, kdyby ho poslali ten Decathlon jako na tour, jako v roli, že to prostě vyzkouší jako a zjistí prostě, jak to vypadá a potom teda další léta tě tam dáme jako lídra. Ale že ho už posílali letos jako lídra, to mně připadá jako velká loterie, ale třeba to zvládne, ale taky se těším prostě na ty jeho výkony, který on tam předvede.
1: Ještě když se vrátíme k tomu Giro, k těm různým soutěžím, tak pro mě ta soutěž těch mladíků obrovsky jako krásný překvapení, jako to se mi moc líbilo, Alfonso Eulálio, nejenom jako jak jel, ale jaká zase hvězda cyklistiky se rodí. Nesmírně sympatický v rozhovoru.

0: pozitivní, i když věděl, že už třeba ten růžový trikot ztrácí, tak ta jeho zkušenost jet takhle dlouho, tolik etap v růžovém a jenom čekat samozřejmě, než mě ten Jonas z toho vyslíkne, ale přesto i s jakým respektem k tomu přistupoval a potom, když dál držel tu soutěž tedy těch mladíků, tak Alfonso Eulálio pro mě obrovsky milý překvapení letošního Gira. A pak stejný překvapení jeho soupeř v té soutěži mladíků, Davide Piganzoli, který to měl obrovsky těžký v tom, že byl vlastně jedním z hlavních domestiků Jonase Vingegaarda, takže ty jeho ambice prostě nemohl prodat na 100%, ale jako další prostě obrovský posun a nový jméno pro mě teda aspoň a mám z těchto těch dvou kluků obrovskou radost.
1: Jestli můžu, tak já přidám ještě dvě jména. Jeden Mikael Valgren, před 4 lety to vypadalo, že dost možná skončí kariéru a tady on už vlastně vyhrál od té doby, co se velmi dlouho vracel, prostě přes nějaký development tým, kdy chvilku vlastně v tom svém celku EF Education First jezdil prostě s 16letými kluky, aby vůbec se dokázal vrátit a teď tedy dokázal vyhrát etapu na Grand Tour a oslavil to tím, že tam vyndal, já přesně tomu nerozumím Pokémonům, ale měl tam něco od svého syna, prostě aby ukázal, že to teda jako ne. Tak to mě opravdu dojalo hodně a dojímá mě to i teď, tak se omlouvám. A druhé jméno, které jsem chtěl vytáhnout, Jan Hirt, dotáhl to na 12. místo. Mě vždycky za Honzu Hirta, Jirko, jak ty to, já nebudu říkat, jak to mám já, jak ty vnímáš vlastně to jeho, mně to přijde, že to má strašně těžké. Etapa, 10, jako by se to snažil kombinovat a jako je tam vysoko, je neuvěřitelně vysoko.
0: Je tam, vždycky v té skupině nejlepších vrchařů je, tomu odpovídá prostě ta jeho výkonnost kolem toho 10. místa v tom celkovém pořadí. Samozřejmě škoda, že nemá úplně jako větší podporu toho týmu, kdyby tam měl k sobě aspoň jednoho super domestika, který by s ním vydržel díl. Měl by to těžší. Zase na druhou stranu, Jan Hirt je takhle zvyklý jezdit, jo. A on tam visí v té skupince s těma nejlepšíma a samozřejmě nebyl zdravotně v pořádku, stejně jako podle mě 80% toho pelotonu, dostal se z toho a jako zase pro ten tým je nepostradatelný v těchto těch etapácích, protože prostě on jedinej tam může být takhle vysoko. Ty jsi ho viděl? Měl jsi možnost třeba s ním mluvit, Michale?
2: Ne, to bohužel jsme se s Ryťákem nepotkali, že tam jako se dostat jako potom jako bylo docela problematicky a nechtěl jsem se úplně balmovat jako do těch stájí, když prostě jsou ty kluci úplně zlikvidovaný, ale pro mě aspoň osobně, jako viděl jsem ho samozřejmě na trati, pro mě Hirťák naprosto hrdina. Jako. Hrdina, jak říkáš, prostě neměl tam jako jediný z té špičky, která tam vždycky prostě byla v těch důležitých etapách, tak tam prostě neměl nikdy nikoho. On tam neměl ani 50 km před cílem, že jo, na tož prostě ty poslední kilometry, že jo. A on to zvládal jako s naprosto bravůrou. A jestli teda jako tým MSN jako nějak přemítá, jestli mu prodloužit smlouvu, jsou to pro mě hlupá. Prostě on je důležitý prvek toho týmu, který prostě může i inspirovat ty další nastupující generaci, ty další závodníky. Já bych jenom ještě chtěl se zmínit jako právě k té české stopě, že jo? Jsem se nezmínil vlastně o českých fanouských, který tam bylo strašná spousta. Tam jako patřili mezi jako nejvíc účastnící se národy, že jo? Jako tak každou chvíli tam prostě byla nějaká vlajka, že jo? I když jsem jel prostě, že jo, jel jsem do kopce, někdo proti mě sjížděl, jo? A i Michal Starek je tady, že jo, takže prostě jo, teď jako samozřejmě nevíte, kdo to byl, že jo, a možná ani ho neznám, jo. A takže prostě bylo jich tam fakt dost a ta stopa, takže nejenom fanoušků, ale i toho Honzy Hirta prostě podle mě výkon jako úctyhodný, no úžasný, že jo, ale vlastně jako i v kluci Kopecký, že jo, který jako odvedli tu práci, kterou měli, že jo, jako bohužel se mi to s Chronovegenem nepovedlo, vždycky to bylo jako o kouse, kdy možná ten Chronovegen jako někdy to i takticky jako úplně nezvládnul, ale to je věc názoru. Jo, takže to prostě bylo prýma tam ty kluky vidět a že tam jsou viditelní a dělají tam tu svoji práci skvěle.
1: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Jirko, jestli je to za tebe všechno k Giru, ještě máš něco, povídej.
0: Ještě jeden příběh, ano. Zajímavý, podobnej tomu Valgrénovi. Moc se mi líbilo vystoupení Egana Bernala. Zdravím tímto kamaráda Tomáše Kočího, se kterým jsem jel ve středu na výšce a bavili jsme se právě o tomhletom týmu. Netkom pan Astany Ineos, tak asi Egan Bernal přes to, co má za sebou, už možná nikdy nebude ten lídr pro tenhle tým, ale jako mít super domestika nebo takhle zkušenýho jako závodníka na trati, jako je Egan Bernal, a mít ho tam do těch posledních úseků, tak Tymon Arensman má jako super vedle sebe, nechci říct tátu, ale staršího bráchu, který mu pomůže růst, a pokud on se Tymon Arensman ještě trošičku jako posune, tak tahle ta stáj se nemusí obávat, protože bylo to trošku na vážkách, jak vůbec si budou vlastně následovníci týmu Sky v těch dalších sezónách, jak si povedou, ale získali novýho sponzora, získali spoustu peněz, jdou tam zase další závodníci i do toho vedení, tam to vedení se bude trošku měnit, takže už to nebude jenom UAE Emirates a Visma, přihlásil se do toho souboje samozřejmě Red Bull, Bora Hansgrohe a Decathlon a Lidl Trek a Netcompany, tyjo, šestice týmů, která bude patřit do té absolutní špičky a budou podle mě téměř vyrovnaný, tak máme se na co těšit do dalších let.
2: Taky zmíním ještě jednoho mýho oblíbence, ale ne mýho, ale celý Itálie, Damiano Caruso. Jo, jako vlastně, tak jak říkáš, táta Eulalia, že jo, taky ho prostě několikrát skoro zachránil, že jo, a je pravda, že ne Damiano Caruso, ale Eulalio, jak se říkali, že je vlastně pořád veselý, usmívá se. Já nevím, jestli to byl jako i ten šklep z té únavy, ale on podle i v těch Dolomitech, v těch nejhorších stoupáních, tak se pořád usmíval, že jo, prostě, že jo, a taky to je jako obrovská výzva do budoucnosti, jako skvělý závodník.
1: Teď jdu na oslý můstek, mužské Giro je za námi, vyhrál ho Jonas Vingegaard, vyhrál ho jasně o víc než 5 minut, druhý Felix Gall, na třetím místě Jai Hindley. Teď Giro rozjeli ženy a rozjeli ho takovým způsobem, že vlastně první etapa se dostala za hranice ženské cyklistiky, za hranice cyklistiky až do obecného povědomí o sportu, a bohužel prostě ne tím způsobem, který asi my tři zrovna bychom rádi a možná asi ani nikdo, kdo nás poslouchá. Pravidlo o minimální hmotnosti kola 6,8 kg v platnosti nějaké čtvrtstoletí. Já si, Jirko, nepamatuju, že by bylo uplatněno, a pod věta nepamatuju si, že by bylo uplatněno tímhle způsobem.
0: Že by bylo uplatněno až po etapě, převáženo kolo vítězky, a tím pádem se zjistilo, že vítězka má lehčí kolo o nějakých, kolik to bylo?
1: No, jednou 20 gramů.
0: 20 gramů.
1: Nic.
0: To je vlastně nic, to je jako jedno napití v bidonu. A oni za to sebrali to vítězství. Já si taky nepamatuju, že by někdo byl diskvalifikovaný po závodě ani mezi muži po tom, co mu převáželi kolo. Vím, že se kola váží před startem, měli jsme s tím problémy my, určitě Michal si pamatuje, za naší kariéry, protože tenkrát ty kola byly vlastně, bylo to těsně před tím nástupem kotoučových brzd, kdy ty kola už regulérně byly fakt na tom limitu a častokrát pod tím limitem, a když člověk šel na to vážení, tak si, já nevím, musel nějakým způsobem pomoct, že tam prostě něco přidal na to kolo, aby to kolo splnilo ten limit. Protože už prostě ty technologie to dovolovaly, nebylo to nějak nebezpečný, že bychom si odvrtávali rávky, jako to dělali naši předchůdci, nebo odvrtávali si ty brzdové páčky, aby se dostali na tu váhu. Ne, prostě kolo standardně šlo udělat 6,7 a ne 6,8. Pak nástupem kotoučových brzd se tohleto přestalo řešit, protože ty kola najednou vážily 8 kilo nebo prostě 7,5, a nikdo to neřešil. Teď zase ty technologie už jdou tak dolů, že už ty kola jsou znova na limitu, zvlášť ta dámská kola, kdy ty holky mají ty kola prostě menší, lehčí a tak dále. A ta UCI by na to nějak reagovat měla. Já si myslím, že už tenhle ten limit je prostě zastaralý a klidně bych nějakých 6,5 nebo 6,6 dovolil, vůbec bych s tím neměl vůbec problém, ale zase na druhou stranu to pravidlo pořád platí, tak prostě musí se dodržovat, no.
1: Co si myslí Michal Stark?
2: No tak jako samozřejmě to bylo to krutý a vlastně jako do jistý míry trošku nespravedlivý. Přesně, jako když jako zvážej rozečí ty kola na startu a řeknu, hele, tak to prostě nepůjde, tak to prostě beru, ale po závodě a ještě jako sprinterská etapa, tak to mi připadalo trošku nadbytečný, ale prostě ty rozečí jako UCI jsou přísný. My tu zkušenost máme, jako máme jich strašně moc, jak nám měřili kola před časovkou, že to prostě byly, takže jedni rozečí vám změřili, vycházelo to, za pol hodiny jste šel znova, a oni tě vyhodili z toho, prostě, že jako máš to proti pravidlům, že? Takže to prostě bylo běžný a já třeba se zbytkem nohy opírám o takový košík, který mám u sedla a i ten prostě je podle UCI a měřili mi ho pásmem, že ano.
1: Mě jenom ještě úplně poslední věc mě k tomu napadla, ta hmotnost, ono často, když člověk řeší, třeba i někteří cyklisté to řeší, jak mají to kolo těžké, tak já jsem si tady rozklikl prostě Stáj Little Track a mám tady Gaju Realini, která váží 40 kilo a vlastně její jako parťák z toho týmu je Max Walscheid, který měří bez centimetru 2 metry a má asi 90 kilo. A když si vlastně člověk uvědomí, že na ně oba dva se to pravidlo aplikuje úplně stejně, tedy prostě Gaja Realini, která nemá ani metr a půl a má přesně 40 kilo, má mít kolo 6,8 a Max Walscheid, který prostě je rozjížděč sprinter, tak je víc než dvojnásobný, tak jako i tohle je určitě k zamyšlení.
3: V tomhle je to nelogický, protože Walscheid by to kolo roštípal. Jako představit si dát Jonathana Milana s jeho stylem sprintu, dát mu kolo, který váží 6,7 nebo 6,8, tak ho roštípe. A zase pro takovouhle holčinu je to prostě zbytečně těžký kolo. Jo? Takže přesně v tomhletom směru chápu ten záměr, prostě bylo to kvůli bezpečnosti, aby prostě závodníci a týmy se nesnažili nějakým způsobem ty kola odlehčovat na úkor bezpečnosti těch materiálů, to všechno chápu, ale bude se s tím muset nějakým způsobem pracovat, pokud se ta cyklistika chce vyvíjet. Je to jako na Formuli 1, tam ty pravidla o těch technologiích se měnějí zase na druhou stranu až příliš často a jsou nepřehledná, ale prostě nějakým způsobem se na to reagovat musí, protože dneska ta technika tomu vládne. Samozřejmě, že ty výrobci těch kol se snaží prostě přijít pro ty hobby cyklisty a to Michal bude vědět nejlíp, protože s těmi hobíky vyráží na ty jeho výšťky, tak oni jsou schopní dát 50 tisíc za 1 gram jako dolů, jo, protože prostě každý gram jako se počítá a v tom je ten biznis vlastně udělaný, ale pokud prostě ty závodníci pak ty nejlepší materiály nemůžou využívat, protože vlastně je nesmysl, aby si je na kola dávali a nevešli se potom do toho limitu, tak to jde i proti tomu záměru těch, kteří tu cyklistiku vlastně platí. A dneska ve většině těch velkých stájí ty výrobci těch kol jsou jedním z hlavních sponzorů, jo. Takže těžký soudit. V tomhletom konkrétním případě, a tím to chci uzavřít, je ten nesmysl, jak říkal Michal, ještě větší, že to byla sprinterská etapa, kde to lehký kolo vlastně nikomu nepomůže. Taky se mohlo stát a já bych tím třeba argumentoval, že jsem v půlce závodu někde lehnul a že se mi obrousil lak o asfalt a vlastně to je těch 20 gramů.
1: Jako. No víš, anebo protože už leckdo jezdí taky na těch bezdušových systémech, tak oni říkali, co když měla jako defekt a část toho...
3: Vypustila přes... jsem...
1: No jasně, třeba část, jo. No, potom se řešilo, že možná to bylo tím, že taky jela na jedno převodníku. Takže jestli je to opravdu nějaká chyba těch mechaniků, že to nepřeváželi předtím, tak to samozřejmě jde za tou stájí. A myslím, že vlastně všichni chápou v cyklistice, že když je to pravidlo, tak je potřeba ho dodržovat. Jenom v tomhle konkrétním případě vlastně to porušení versus ta sankce za to byla tak absurdní. Prostě ona vyhrála o 10 metrů sprinterka. Oni oblékli do růžového a o 2 hodiny později řekli nejenom, že ty jsi nevyhrála, ale jako jeď domů na etapu. Závodu. V tomhle mi to přišlo úplně šílené. Ale jdeme od toho. V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si povídáme s Michalem Starkem a pojďme Michalovi, Jirko, věnovat tu poslední část. Ať si o něm povídáme pořádně.
3: Michale, máš tu kariéru obrovsky bohatou, seš jeden z nejzkušenějších našich paralympijských cyklistů, tak když se vrátíme k té aktivní kariéře, na co i teďko pořád jako s láskou vzpomínáš nejvíc.
2: Tak já ji mám hlavně dlouhou tu kariéru. Jako to, nemám ji až tak bohatou, jako máš ty. Vedle tebe jsem
3: bohatství trošku, není v penězích vedle, ani v medailích.
2: Vedle tebe jsem trošku trpaslý, že se svým ubohým jedním titulem mistra světa, ale jsem na něj pyšnej, jako to musím říct, že jo. Já vlastně nejvíc vzpomínám a proto taky vlastně jsem na rozdíl od tebe jsem tu kariéru jako oficiálně neukončil, že jo, protože jsem se toho bál, jo, toho okamžiku, takže vlastně pořád jako tak trošku jsem tam jako si jako za závodím, ale jako to se to vůbec nedá porovnat.
3: Já se omlouvám, že jsem řekl po kariéře.
2: Ne, to si řekl správně, Voda samozřejmě už je na ústupu, ale cyklistiku pořád milujeme. Ale já vzpomínám asi nejvíc jako na tu partu, na ten tým. Jako. My jsme, se nebojím říct, jako se Žirou určitě, byli jsme jako strašný dříči, jako pak jsme tomu obětovali strašně moc, jo, a nevím, jestli tomu tak obětuje. Současní závodníci v paracyklistice, doufám, že ano, protože jinak to nejde bez toho, bez té přípravy, tak i vedle toho, prostě jsme zažili spoustu legrace, spoustu zážitků, jako mnoho se prostě nedá publikovat, mnoho
1: se... Škoda.
2: Je to škoda, ale fakt to nejde. Napsali bychom na tom, o tom spoustu knih, Jirka, myslím, že o nějakých našich zážitcích napsal ve své knize, ale to prostě pro mě bylo zásadní, jako mohli jsme se jeden na druhého spolehnout a vlastně jako bylo taky fajn, že protože jsme byli třeba i s Jirkou každý v jiný kategorii, je to v paracyklistiky tak rozdělený, že aby to bylo relativně trochu spravedlivější, tak jsme si vlastně jako nelezli do zelí, že jo? Takže vlastně jako jsme si o to víc jako ty výkony vzájemně přáli jako a vlastně jeden druhýho táhnul, jo? Takže prostě to bylo taky pro mě velmi příjemný a to je prostě značná část mého života. No.
1: Michal Stárek v kilometrech Jiřího Ješka, když teda ten pouhý jeden titul mistra světa, tak Michale, to je časovka.
2: Časovka. Bylo to paradoxní. Já ačkoliv vlastně jako ve své podstatě mám nejradši hromadný závody, považuji za ten královský závod, jo, tak ty největší úspěchy jsem měl z časovek a ze stíhacích závodů na dráze, že? Protože my jsme oba dva jezdili i na silniční cyklistiky, dráhovou cyklistiku. Byli jsme takový zázraci, jako v tomhle smyslu, prostě jsme byli schopni to zvládnout, taky naše sezóna byla celoroční, že? Ale ano, ty časovky prostě byl jsem nějakým způsobem zavejčený, takže prostě mi to šlo a byl jsem ten cyklista, který dokáže jako zalehnout a trápit se, že jo, těch 20 až 45 kilometrů a vydržet, no.
3: No, tak to přesně odpovídá o tom, že jsi říkal, že jsi byl dříč, nebo že my jsme jako ta parta byli dříči, tak tohle přesně s tím jako koresponduje, protože tam to bylo na ten hrubý výkon a tam musím potvrdit, že Michal v tomhle mě byl třeba obrovskou inspirací v tom, jak on se dokázal během té časovky vygumovat úplně až jako na nulu. A já jsem vlastně přišel do toho týmu vlastně poslední a pro mě tenkrát, ať to byl Michal Stárek, ať před ním ještě ta generace Josef Lachmann, který mi vlastně do toho sportu přines, tak samozřejmě Lubomír Šimovec, závodník z Brna a vlastně taky obrovská legenda toho parasportu, tak to byli pro mě borci, se kterýma bylo vůbec ctí být v tom týmu, jo, a učit se od nich i třeba jako začínat nějakým způsobem pracovat na tom, abych se rozvíjel k těm závodům, protože my jsme to tenkrát měli tak trošku jako koníčka k práci s tím, že jsme netušili, že jednou třeba bude možnost se tím sportem živit. Takže já jsem vždycky se snažil být co nejlepší ve svém zaměstnání, abych si mohl vydělat dostatek peněz, který potom můžu použít v té cyklistice. A takhle jsme byli vlastně naučení a o to víc jsme si pak vážili, že v pátek nás pustili z práce ve svých zaměstnáních dřív a my jsme mohli tím jedním autem jet třeba do Rakouska nebo do Německa na ty závody a byla to prostě taková ta začínající doba toho paralympijského sportu, ale myslím si, že i třeba spousta hobby cyklistů tohle zná, nebo i ty juniorský týmy u nás, takový ty týmy, který nepatří úplně k těm nejlepším, tak to znají, že prostě jaká ta cyklistika je kočovná, ale když je ta parta dobrá v tom autě, tak vlastně jako
0: podobně jako každý sport, to funguje v tom, že v tom autě vždycky ty zážitky jsou krásný. Ať se ten závod podaří nebo nepodaří, buď v tom autě jsme smutní, nadáváme a děláme si potom legraci sami ze sebe, že se nám to nepodařilo, anebo prostě celou tu cestu zpátky oslavujeme a baví nás to.
2: Jenom navážu na Jirku, jako byly to dlouhý léta, kdy vlastně jako jak mluvím o té partě, o té skupině, že jo, tak vlastně jako ta reprezentace, jako to byla skoro moje jako druhá rodina. Protože jako my jsme jako po těch závodech, po soustředěních, jako jsme byli víc než skoro s rodinou, že jo. Mě když se narodila první dcera, že jo, tak jsem byl u porodu a pak jsem ji víceméně viděl, když jsem se vrátil z paralympiády ze Sydney, jo, kdy jako vlastně ani nevěděla, kdo ji tam vítá, že jo. Takže to času, který jsme byli spolu, bylo strašně moc. A
0: důležitý, že jsi byl u početí, jo.
2: To jsem pravděpodobně byl, ale ne, teď doufám, že mě Jana teď neposlouchá, moje manželka zlatá, báječná, která kdy nebýt jí, tak moje kariéra už dávno skončila v nepočátcích, jako bez té rodiny to samozřejmě nejde, to taky musím podotknout, tak mám tři holky, ženu a dvě dcery, které jsou báječné a vždycky mě v tom podporovali. Ale chtěl jsem ještě dodat, že vlastně jako myslím, že jsme byli v tomhle tom jako docela výjimečná generace, že my když jsme jeli na kterýkoliv závod, tak jsme tam jeli s tím, že jo, chceme ten závod vyhrát. Jo, že prostě jdeme se prostě prát o medaile. Jo, že bychom prostě někam jeli jako účast, jako to nás ani nenapadlo. Jo, takže jako paradoxně v těch dobách největší slávy, že jo, tak když jsme se vrátili a nevyhráli jsme, nebo jsme nebyli na bedně, tak jsme byli zklamaný, že jo. No, co bych teď za to dal, kdybych byl do 20, do 50 někde.
0: A co by za to dal celý ten paralympijský tým cyklistický dneska, no, ta reprezentace. Ale samozřejmě to je jako v těch generacích to takhle chodí, že vždycky se daří, pak je nějaký propad a třeba se to zase nastartuje a budeme mít ty šampiony. Samozřejmě šampioni v tom paralympijském cyklistickém týmu jsou a šampionky, takže nějak pořád jakoby ten sport funguje. Když se teďko přesunu do té tvojí pozice v cyklistice, kterou zastáváš nyní a se kterou si známý vlastně v okolí Prahy, ty tvoje výjížďky Michala Starka, což byly vlastně takový první social rise. Dneska jsou ty social rise obrovsky populární, skoro každý obchod má nějakou svoji výšku pravidelnou, tak Michale, ty jsi byl vlastně v tomhletom u nás jako asi první, když odpočítáme ty už stoleté výšky od pražského železničního mostu, ano. Tak tvoje výšky Michala Starka tady na jeho západ od Prahy na Křivoklácko, tak funguje to furt a jak se mění ty lidi, kteří s tebou jezdějí? Za tu dobu.
2: Já jenom ještě jako k tomu podotknu jako ten prvopočátek. Ono vlastně to s tím obchodem jako mělo ten začátek úplně společné. Jo. Já nevím, jestli tady nemůžu jmenovat firmy. Úplně ty začátky byly jako s Pepou Přibem, kdy to vznikalo z palouků a vlastně jsme to dali dohromady, protože jsem jezdil jednu značku a vlastně tam byly ty úplný začátky. Že ano. A
0: takže pak jste hostivické prodejny jste vyráželi.
2: Ano, hostivické jako, prodejny jsme vyráželi směrem na Křivoklácko, že ano. A pak jsem z toho udělal teda postupně, řekněme, svoje výšky se svojí vyrozenou skromností a posunuli jsme se z Oskivických palouků až postupně přes Oskivice až ke Kolokávě na Hájek, že, kde to prostě už je bezpečné místo startu a vlastně jako těma výškama za ty prostě léta prošly jako neuvěřitelný jako počty lidí a vlastně jo, takový, já tomu říkám, že to je takový vlak, který jako nikdy nezastaví. Takže jako ty onemocníš, jedeš na dovolenou, prostě nějakou dobu nejezdíš, ale víš, že potom se znova připojit, protože ty výšky úterý, čtvrtky, soboty, neděle prostě jsou pořád, ať je léto, ať je zima, když vlastně není jako metr sněhu, tak vlastně jezdíme, nebo se jezdí. Já samozřejmě teď trošku, hlavně přes zimu už méně kvůli své práci, ale mi je to takový ten nekonečný vlak, já jsem tomu strašně rád, že to funguje a je to takový ten social rate, ale vlastně, který je pro všechny, jako vlastně není to ničem omezovaný, každý prostě, když uvisí, tak může přijet, není to úplně samozřejmě snadný, jako když někdo si...
0: To zní trošku jako, já bych měl strach, kdybych tohle slyšel, kdo uvisí, může přijet.
2: Ne, to úplně ne, ale jako tím chci naznačit, že někdo, kdo vyjede jednou za půl roku na kolo, tak ten bude mít asi problém, když to nebude vysloveně přírodní talent, jo, takže jako pod 25, ať jsem velmi jemnej, se tam nejezdí, spíš jako někdy pod 30, ale je to tak, že vlastně jedete v nějaký skupině, kde jako se naučíte třeba i v nějakého pohybu na silnici. My se snažíme prostě, aby to byly vždycky jako bezpečné výšky, máme i nějaký desatero, aby se ty lidi jako takhle měli chovat, protože víme, to není snadný, že jo. A i když tam ten provoz už je trošku menší, tak pořád jako nechceme jít do nějakého konfliktu s řidičema, že snažíme se, abychom tolik ty ostatní neštvali.
1: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, jestli jsem, ono to tam asi zaznělo, ale jestli jsem to správně zaslechl, 4x týdně to pořád funguje.
2: 4x týdně, no.
1: Hezky, úterý, čtvrtek a o víkendu.
2: Sobota, neděle, no. Ano, ano.
1: Kolokáva se vyráží.
2: Kolokáva se vyráží.
3: Tak to hezky. Musíš mít formu jak blázen. Nebo je to tak, že někdy nejedeš, že jsou výšky Michala Starka bez Michala Starka?
2: Formu jako blázen teď nemám, protože pravidelně nevyjíždím. Jako.
3: Aha, jo, takhle, já myslím, že jsi právě vždycky účastný.
2: Byly doby, kdy jsem jako jezdil pořád, ale jako s tím, jak teď jako funkcionářím, tak jako prostě toho času je méně a prostě tak to je. No.
3: Tak starosta je Jenče, teda, Jeneč už není jako vesnice, že jo? Tak,
2: pořád jsme vesnice a jsme rádi, jsme vesnice.
3: Ale, obec, no jasně, ale jako ale není jsme, to vesnice, jsme, jak si můžem přijít.
2: Jsme trošku větší. Jako,
3: tak to je jako, a použiješ tam něco z cyklistiky v téhle svojí práci nebo roli?
2: Takovou tu jako cyklistickou šírenost, takovou to, jak jsem tady o tom hovořil,
3: zabejčenost,
2: prostě jako, že věci, které jako ostatní, že třeba kolegové říkají, to je prostě nesmysl, do toho nepojďme, tak já říkám, ano, to zvládneme, že jako je to žádku nesmysl, ale vlastně jako díky tomu, že asi máme v sobě tuto vlastnost, že to prostě nevzdáváme, tak to mi pomáhá i v práci.
3: To je hrozně fajn, že i lidé, kteří vedou potom jako úřad, pocházejí ze sportu, protože samozřejmě věřím, že podporuješ sport v té obci a podporuješ mladý ke sportu. Byl jsem u vás dokonce v té době, kdy jsem tančil s Lenkou Norou Návorkou, tak ano, jsem byl u vás na plese, takže jsem tam viděl spoustu jako fit mladých lidí, mladých kluků a holek, takže tam máte asi i sportovní aktivity, ne?
2: Máme, já jsem tomu strašně rád, protože máme tam jako výborný fotbalový tým, který se věnuje jako od přípravek přes žáčky až jako po dospělé, takže
3: to
2: jako
3: si nech na desítku Pavla Horváta, tady v tom pořadu nám jako
2: kopačky, ne? Ale co tě bude, co vám bude kluci bližší, že jo? Běháme. Máme jenický běh pro zdraví v říjnu, jste zváni 4. října. Jsou to krátké vzdálenosti 2,5 a 5 kilometrů a máme tam i pro děti samozřejmě, jo? Takže bohužel ještě jako pořád jako dávám dohromady, přemýšlíme o tom, že uděláme i cyklistický závod, nějaké kritérium, ale ono to je trošku náročnější, no a teď se nám blíží pingpongový turnaj, tak jako budeme dělat, jo? Takže hodně sportujeme.
1: A co ještě Michal Stark teď plánuje třeba jako soukromá osoba? Teď, když jsi se vrátil včera, tak nějaký podobný výlet je třeba ještě letos na plánu?
2: Teď se plně nejbližší, jako v neděli se chystám jako podpořit, jde sem vlastně vašeho kolegy Daniel Aníš Wright, kamarád, John Novinář, který před lety zemřel, tak se jezdí pravidelně a Petr Vizina, zase další cyklista kamarád, dělá naštěstí tuto úžasnou akci, takže v neděli se toho zúčastním, tak na to se moc těším. No a určitě se budu dívat na tu de France, budu fandit, jako jsme uvažovali s mojí báčnou jednou, že se pojedem podívat, ale to asi nezvládneme a určitě prostě nějaký podniky během roku určitě dáme.
1: Jiří Ježek taky plánuje, že se pojede podívat na Tour de France. Tam to klapne, mi to vypadá.
3: Já se pojedu podívat, protože já nepotřebuji, aby jela v Itálii tolik jako Michal. Takže,
1: stačí ti Španělsko.
3: Takže mě stačí, já miluju Španělsko, takže tím, že je stát v Barceloně, tak letošní Tour de France dám celou, těším se strašně na to, ale chci moc poděkovat Michale tobě za tvůj čas, vím, že toho máš strašně moc a že jsi udělal čas a přišel si nám nejenom povyprávět o Giro, krásně jsme zazpomínali na naší hrozně hezkou kariéru a držím ti palce, jak v té roli, že pořád držíš tu hobbickou cyklistiku, svůj Stark tým a ty výšťky, ale samozřejmě i v té roli starosty, ať se ti daří.
2: Já vám moc děkuji za pozvání. Já si myslím, že všichni potřebujeme tu cyklistiku k životu.
1: Děkujeme moc za to. Ještě Jirko?
3: No, já chci ještě připomenout, že budeme na festivalu Off-Season s Karlem mít dva velké rozhovory. Jeden na stage ve 12 hodin, takže ten fanouškovský festival Off-Season, je to
1: 13.
3: sobotu, takže ve 12 hodin budeme mít na velké stage rozhovor s Metodějem Jílkem a s naší paralympijskou hvězdou.
1: Simonou Bubeníčkovou.
3: Ano, takže to bude velký a pak samozřejmě Radiožurnál Sport tam bude mít zastoupení i třeba v podobě desítky Pavla Horváta. Přijďte tam, budeme tam mít i ten rozhlasový airstream, takže nás můžete potkat v nejbližší příležitosti 13. června
0: na off-season v Praze na výstavišti.
1: Budeme moc rádi, když přijdete, moc rádi se s vámi pozdravíme a uvidíme. Dnešní kilometry Jiřího Ježka jsou za námi. Michal Stark, ještě jednou Michale moc děkujeme a ať se daří, ať to jezdí.
2: Já také děkuji, mějte se pěkně.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Iránu spálil v několika vlnách rakety na Izrael. Prezident Trump vyzval obě strany k návratu k jednáním. Průběžné výsledky voleb v Arménii ukazují, že by země měla pokračovat v prozápadní politice. Tenistka Siniaková je po 11. grandslamovou šampionkou v deblu a s Američankou Townsendovou ovládla Roland Garros. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 8. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní iránský úder na Izrael. Izraelská protivzdušná obrana všechny střely zachytila. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. A podrobnosti má teď redaktorka Lucie Rýdlová.
3: Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky na Libanon. Naposledy cílili na jižní předměstí Bejrútu na sídlo militantního hnutí Hezbollah. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán i Izrael k návratu k jednáním. Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi doporučil, aby ofenzivu neoplácel. Šéf tamního generálního štábu uvedl, že izraelská armáda čeká na rozkaz k opětovnému úderu na nepřítele. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
4: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
5: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
4: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
6: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
4: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
7: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
8: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
7: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
9: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
7: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku místní oslavili děkovnou mší své rodáky, dva nové blahoslavené knězi Janu Bolu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Boly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
10: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
11: Říká mi Petr Václave.
12: Teď jdeme na svatopečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
11: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
13: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
11: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Radiožurnál.
1: Slovenský soud by měl dnes napodruhé otevřít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi užalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar za stranu Směr.
14: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Současný předseda arménské vlády Nikola Pašinian je na cestě k volebnímu vítězství. Arménská ústřední volební komise oznámila výsledky elektronického hlasování. Podle nich jednoznačně vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Znamená to, že by země pokračovala v nastolené prozápadní politice.
15: Podle předsedy volební komise Vahagna Hovakimiana volil elektronický jen zlomek arménských občanů. Přesto lze podle jejich výsledků odvodit závěry pro celé volby. K volebnímu výsledku už Pašinianovi pogratuloval gruzínský předseda vlády Irakli Kobakidze. Oficiální výsledky voleb zveřejní volební komise během pondělka. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
16: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá, a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes čtvrt miliardy korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Pro Siniakovou je to už 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu už jen o jeden triumf úspěšnější Jana Novotná. Pokračuje Siniaková.
17: Tak znamená to hrozně moc. Musím se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
1: Mužskou dvouhru ovládl v Paříži Němec Zverev, který porazil v 5 setech Itala Koboliho. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross, druhý byl Vít Přindiš. Krejčí byl po pátečním triumfu v klasickém slalomu, získal 2. zlato. A v časovce kajak crossu triumfovala poprvé v kariéře ve světovém poháru Kateřina Beková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na silnici 38 na Jihlavsku a u zavírky v Praze. Dálnice volné. Na D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Zdice. Sekají trávu kilometry 29 až 22 sjezd na Králův dvůr. Popojíždí a blokují krajnici. Na silnici 38 z Jihlavy do Moravských Budějovic a Znojma je překážka sražená, větší sražená zvěř i vybočující auta, proto čekejte mezi Hladovem a odbočkami na Třebíč a Telč. A v Praze na městském okruhu jsou v noci úplné uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel směr Barandovský most a taky část tunelového komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovu ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. A přes den pak čekáme jasno až polojasno a později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem.
19: Kam dospěl po 100 dnech válečný střet Spojených států a Íránu? Jaké plány má vedení Libereckého kraje s hotelem a vysílačem na Ještědu poté, co se stal oficiálně vlastníkem? A jaká díla ocenila porota světového mistrovství v broušení skla, které se konalo ve středočeském Nižboru? Americké síly v sobotu zasáhly iránská pobřežní radarová zařízení a sestřelili drony, které Irán vyslal směrem k zablokovanému Hormuzskému průlivu. Podle iránského ministerstva zahraničí nejnovější americké údery porušily příměří z počátku dubna a Washington dal podle Teheránu znovu najevo, že nemá zájem o zmírnění napětí. Kuvajtská armáda přitom v sobotu oznámila, že nad obytnými oblastmi emirátu přiletělo několik balistických raket. Irán pak sdělil, že jeho střely zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu, což ale americká armáda popřela. To vše v době, kdy pokračují snahy Pákistánu a Kataru zprostředkovat mírovou dohodu mezi íránským režimem a Trumpovou administrativou, která před časem odmítla podmínky Teheránu. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
20: Dobrý den i vám.
19: Vrátil jste se z blízkovýchodního regionu. Jaké jsou vyhlídky na americko-íránskou mírovou dohodu?
20: Já bych řekl, že tak, jak jste to popsal v úvodu, ta situace je nadále, řekněme, napjatá, ale z mé přímé zkušenosti bych řekl, že tam panuje mírný optimismus. Všechny ty země, které jsem s naším politickým ředitelem Markem Libřickým navštívil, bylo to Jordánsko, Sýrie a na závěr Libanon, tak řekněme, měli důvod k tomu věřit, že ta jednání spějí k nějakému pozitivnímu vývoji. Mimochodem jednali jsme i s americkými zástupci v Amánu, byť gro těch jednání se týkalo naší role jako jejich ochranné mocnosti v Sýrii a ne přímo toho konfliktu.
19: Právě dnes uplyne 100 dnů od prvních americko-izraelských úderů na Irán. Kam ten konflikt zatím dospěl?
20: Dospěl k tomu, že už neexistuje to, co kdysi jordánský král někdy v roce 2003 popsal jako takzvaný šítský půlměsíc. To znamená, kdy od Libanonu přes Sýrii, přes Irák prostě existovala ta sféra vlivu Iránu, ta takzvaná předsunutá obrana. Minimálně v Sýrii Irán přítomen není a i v Libanonu, když jsme byli, tak poprvé v historii dochází k přímým rozhovorům mezi zástupci státu Izrael a Libanonu, což je něco, co tady nebylo prostě desítky let. A libanonská vláda otevřeně deklaruje, že ten stát bude moci fungovat jenom v případě, že tam bude jedna vláda, jedna armáda a ne stát ve státě, což je Hizballah. A samozřejmě, že když se podíváme na ty vojenské kapacity Iránu, přestože byly významným způsobem omezeny, tak pořád ten iránský režim je schopen prostřednictvím asymetrických způsobů narušovat tu situaci, ať už je to omezování plavby v Hormuzském průlivu, či útoky svých, řekněme, spojeneckých skupin.
19: Mírová dohoda už měla být na spadnutí. Před víkendem ale Teherán prohlásil, že jednání uvázla na mrtvém bodě. Kde hledat hlavní překážky dohody?
20: Já si myslím, že tou hlavní překážkou je velká míra nedůvěry, které iránské vedení vůči Američanům mají. A z hlediska Američanů, já si myslím, že ten požadavek je od začátku a v podstatě jasný. A tím nemyslím jenom od začátku toho konfliktu, který vypuknul letos 28. února, ale například již před tou černou válkou v loňském roce. To, o co Americe a v zásadě Izraeli jde, aby Irán nepředstavoval hrozbu vůči okolí i světu. Na prvním místě samozřejmě jaderný program a na druhém místě jejich balistický program a na třetí to působení pomocí proxies. Já si myslím, že to bude asi nejsložitější, jak toto zakotvit a doufám, že to bude v nějakých postupných krocích. To znamená, že napřed dojde k uvolnění platby v Hormuzu a bude to nějak propojeno právě i s iránským závazkem, že se bude věnovat výhradně jadernému výzkumu k mírovým účelům.
19: Donald Trump ve středu přiznal, že v pondělním telefonickém rozhovoru s Benjaminem Netanyahuem řekl izraelskému premiérovi, že je, cituji, naprostý blázen, když pokračuje ve vojenské operaci proti proíránskému hnutí Hezbollah na jihu Libanonu. Jak moc můžou izraelské údery komplikovat dialog mezi Washingtonem a Teheránem?
20: Víte, já si myslím, že tato slova jaksi přesně vystihují naturel současného amerického prezidenta. On někdy rád využívá tyto hyperboly. Nicméně myslím si, že postupují koordinovaně a to je, my když jsme byli v Libanonu, tak v tom okamžiku právě probíhaly přímé rozhovory mezi Izraelem a Libanonem za zprostředkování americké strany. To, že libanonský prezident Aoun sám řekl, že nebudou bargaining chip, že nebudou vyjednávací kartou v rukou Teheránu, tak naznačuje to nejpodstatnější, že Libanon se sám nechce stát obětí hry, kterou hraje Irán. A doufejme, že se podaří nějakým způsobem dospět k dohodě v první fázi, bych řekl, mezi Izraelem a Libanonem.
19: Podle kritiků Trump spustil koncem února údery proti Iránu bez jasného plánu, nebral dostatečně v úvahu varování, že zablokuje Hormuzský průliv, destabilizoval energetické trhy celý region. Čeho tedy za těch 100 dnů dosáhl a do jaké míry oslabil iránský režim?
20: Já si myslím, že bohužel v tomto regionu platí, že jenom vyjednávání nemohou dospět k tomu konečnému cíli. A bez projekce síly, a byť to samozřejmě mělo dopady na celý svět, jak ekonomické, jsou tady ztráty na životech, Irán provedl útoky i v celém regionu, tak si myslím, že vzhledem k tomu, že tím výsledkem musí být nějaká dohoda, která nicméně bude odpovídat těm americkým parametrům. Přestože to nebylo pravděpodobně tak rychle, jak Američané předpokládali, tak já si myslím, že ten výsledek bude pozitivní. A jak jsem říkal, myslím si, že klíčové pro celé to vyústění je, aby v Iránu to nové vedení, protože jak víme, to původní bylo do velké míry eliminováno, tak si uvědomí, že toto je jediná cesta budoucí, to znamená dohodnout se.
19: V sobotu přiletěl do Teheránu ministr vnitra Pákistánu, který je spolu s Katarem prostředníkem v mírových jednáních. Jaké jim v tuto chvíli dáváte šance?
20: Bez prostředníků to na Blízkém východě nikdy nešlo a nikdy nejde. Tam jde o to, že jak Pakistán, tak Katar, tak mají, řekněme, nadstandardní vztahy s oběma stranami tohoto konfliktu. To znamená jak se Spojenými státy, tak s Iránem. A to, že tato jednání pokračují, že se prostředníci nadále angažují, tak to je, řekněme, i pro mě důvodem toho opatrného optimismu. Byť samozřejmě nechci předvídat, jestli ta dohoda bude oznámena v řádu dní anebo týdnů, ale jak říkám, role prostředníků je v tomto klíčová a doufám, že bude i pozitivní.
19: Dotýká se ten konflikt po bleskové březnové evakuaci turistů z oblasti aktuálně nějak zásadněji českých občanů nebo projektů v regionu?
20: Dotýká, my jsme právě při návštěvě Libanonu tam byli mimo jiné proto, abychom zkontrolovali naše projekty, to jsme ostatně dělali i v Sýrii. A třeba právě v Libanonu jeden projekt, který jsme měli na jihu naplánován, který měl poskytnout nějakou pomoc nemocnici, která se tam nachází, tak to jsme bohužel museli zrušit díky těm operacím, které tam probíhají. Nicméně my jsme tu pomoc přesměrovali směrem k UNHCR, což je organizace OSN, která pomáhá uprchlíkům i vnitřně vysídleným osobám. A my samozřejmě, přestože mnohdy jsme vnímáni jaksi jenom jako ti jednoznační podporovatelé státu Izrael, tak nezapomínáme ani na to lidské utrpení, které se tam děje. Takže ta naše návštěva směřovala právě do jednoho centra, kde jsou soustředěni lidé, kteří jsou vnitřně vysídlení, museli utéct ze svých domovů, a tam jsme předali finanční pomoc a viděli jsme na vlastní oči, a že i řekněme menší částka, protože Česká republika nikdy nebude tím hlavním donorem, může velmi významně zlepšit kvalitu života těch lidí, kteří jsou teďka na útěku.
19: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Děkuji, nashledanou.
20: Děkuji za pozvání, nashledanou.
19: Liberecký kraj je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou české radiokomunikace dál užívat. Ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun. Hotel a vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberce a celého kraje. Slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Peretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. U telefonu je hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dobrý den.
0: Krásný dobrý den.
19: Co fakticky znamená, že se kraj stal i formálně vlastníkem Ještědského hotelu a vysílače?
0: Tak dovršili jsme vlastně 18 let trvající úsilí kraje tuhletu výjimečnou stavbu, výjimečnou architektonickou památku získat do vlastnictví kraje. Tady jenom připomenu neúplně povedenou privatizaci z 90. let, která skončila vyhazováním právě toho skvělého nábytku od Otakara Binara a dalších součástí vnitřního vybavení do nějakých kontejnerů. Takže já jsem rád, že teď Liberecký kraj bude moct udělat ten druhý krok, a to je připravit projektovou dokumentaci, připravit rekonstrukci jako takovou a potom usilovat o zápis Ještědu do seznamu architektonického světového dědictví UNESCO.
19: V jakém stavu Ještěd přebíráte?
0: Přebíráme ho ve stavu památky, která je 53 roků stará. Jeden z těch architektů, se kterými jsem ty věci konzultoval, mi řekl, že to není středověká stavba, ale spíš historické auto, které stojí kilometr vysoko. Fouká na něho, není tam úplně přívětivo, nikdy nebylo v garáži, takže nás čeká něco jako repasování toho historického automobilu, ale provozně ještě v pořádku. Myslím, že příprava té rekonstrukce může být trpělivá a pomalá, tak abychom neudělali víc škody než užitku.
19: A jak bude nákladná?
0: No tak ty první odhady z první architektonické studie staré 5 let jsou asi 400 milionů korun. Já jsem u vyslovování těch čísel opatrný. Uvidíme, jak v těch dalších krocích se bude to číslo zpřesňovat, ale ta rekonstrukce je potřebná. Myslím, že nikdo jiný než Liberecký kraj na to tady v regionu sílu mít nebude, tak věřím, že se to povede.
19: No a je kraj tedy schopen financovat opravy kompletně z vlastního rozpočtu, nebo se spoléháte i na pomoc státu?
0: Tak já věřím, že budeme moci v budoucnosti využít nějaké programy na snížení energetické náročnosti památkově chráněných budov. Takové programy už vypsány v minulosti byly. Jednali jsme už předchozí i se současnou vládou o vytvoření nějakého speciálního programu. Tady jenom připomenu, že vláda třeba podobným způsobem pomáhá zachraňovat historická pevnostní města Josefov a Terezín, a myslím, že ještě to je srovnatelná památka. Ale jsme připraveni se o tu rekonstrukci postarat, i kdyby s ní stát pomoci nechtěl, ale já pevně věřím, že k tomu nedojde.
19: A kdy počítáte, že by rekonstrukce mohla být hotová a kdyby se mohl na Ještěd vrátit ten původní mobil?

0: je přímo s krajem, s jeho tváří spojené. Ještě je vidět vlastně z velké části kraje. Myslím, že pro mnoho lidí, kteří tady žijí, je to takový symbol domova, když se vrací z nějakých dlouhých cest. Myslím, že to je prostě náš úkol se o tu stavbu postarat.
1: A co by znamenal onen zápis na seznam architektonických památek UNESCO?
0: No, bylo by to asi jenom potvrzení výjimečnosti té stavby. Já myslím, že ještě nepotřebuje žádný speciální nový odznak, ale myslím, že právě ta ochrana, a ona je to taky zvýšená památková ochrana té budovy a zvýšená ochrana toho, aby se neopakovaly právě ty chyby z těch 90. let, tak je to takové potvrzení té mimořádnosti stavby jako takové.
1: Hejtman Libereckého kraje Martin Půta za hnutí Starostové za Liberecký kraj. Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Vítězem letošního 11. ročníku mistrovství světa v broušení skla se stal Samuel Weissenborn z Německa. Do mezinárodní soutěže, kterou hostila sklárna Rickl v Nižboru na Berounsku, se zapojilo 89 účastníků z 8 zemí. Oceněná i další soutěžní díla mohou návštěvníci ve sklárně vidět ještě dnes, pak budou vystavena v zámecké konírně v Lánech. Zdravím zakladatele a ředitele soutěže Jiřího Trtíka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co všechno mezinárodní porota hodnotila?
3: No, my s porotou se zaměřujeme na dvě hlavní věci. Za prvý je to řemeslná zručnost a za druhý je to umělecký dojem. Dílo musí být originální, musí zaujmout svým designem. V ideálním případě jsou obě tato kritéria v rovnováze.
2: No a jaké jsou soutěžní kategorie?
3: My máme celkem 4 soutěžní kategorie. Jednak pořádáme soutěž pro mladé umělce, takzvanou studentskou soutěž na povinný tvar. Této soutěže nebo této kategorie se zúčastnilo 7 sklářských škol, z toho 2 zahraniční. Potom je strojní designerská kategorie na určený tvar. Potom je volná tvorba ruční brus, zpracování libovolného skleněného objektu. A hlavní naše kategorie je povinná tvorba ruční brus, což je taková naše královská disciplína a vítěz této kategorie se automaticky stává i mistrem světa. Mm-hmm. Letošním roce všichni obdrželi s předstihem skleněný ingot, který vážil zhruba 10 kg a bylo zajímavé sledovat, jak kdo to pojal a co vůbec je možné z takového triviálního tvaru vytvořit.
2: A čím tedy ten absolutní vítěz Samuel Weissenborn okouzlil porotu?
3: Naše porota má 11 členů měla. A neznamená to, že všichni musí mít stejný názor a musí ten kus vidět jako nejlepší. Nicméně to musí vidět většina té poroty. A Samuel zaujmul originální technikou brusu, který použil, neboť on svá díla víceméně socha pomocí diamantového řezacího kotouče. A myslím, že právě ten fakt, že povinný tvar byl plný ingot, mu nahrálo do karet a mohl uplatnit svoji dovednost i fantazii. Vznikla velmi zajímavá skulptura.
2: A jak si vedli čeští umělci?
3: Čeští výtvarníci se vedli velmi dobře, protože vlastně kromě Samuela, ještě jedné bulharské účastnice, tak ostatní kategorie vyhráli Češi. A nás hlavně těší to, že vítězem volné kategorie se stal brusič přímo z naší sklárny Rickl.
2: Letošní ročník se poprvé otevřel široké veřejnosti. Kolik jste měli návštěvníků?
3: Zhruba počítáme tak ke 2000 návštěvníkům.
2: Jaký je zájem o sklářské řemeslo u nás? Už jenom krátce, prosím.
3: Dá se říct, že to zažívá určitou renesanci. Hlavní, my jsme moc rádi, že to přivádí k řemeslu mladé lidi a vlastně i proto tak trochu děláme tuhle soutěž, aby jsme toto řemeslo, tu královskou disciplínu zviditelně.
2: Vysvětluje Jiří Trtík, spolumajitel sklárny v Nižboru. Děkuju, nashledanou.
4: A ve vysílání Radiožurnálu jsme se vrátili k polední nedělní publicistice, moderoval Vladimír Kros. Za minutu a půl bude 12:30, v Radiožurnálu pro vás budeme mít další zprávy a zelenou vlnu. 20 let čekání je u

0: tisíce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Užijte si díky Radiožurnálu další napínavý příběh, propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
3: Na hodinách je 12:30. A u mikrofonu Martin Matějka.
4: Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Irán dřív, než uzavře dohodu s Teheránem, řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News. Odmítá taky dopředu uvolnit zmrazená iránská aktiva. Zrušení sankcí šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Iránu. Stanice CNN dřív uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje právě uvolněním zmrazených aktiv. Stát uspěl v arbitráži s francouzskou reklamní společností JC Deco, nebude tak muset platit zhruba 550 milionů korun údajné škody. Oznámil to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru její dceřiné společnosti. Tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku stát nenese odpovědnost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem a v Londýně se zúčastní i společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. A soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo v květnu. Testování mělo původně trvat do června 2028. Nový termín je konec tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Škola žádá soud o odklad účinku.
0: Sport.
4: Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Curtis Marshall. Duplantis nevyhrál poprvé od mítingu diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu a překážka na silnici 38 na Jihlavsku. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu směr D1 opravují značení u sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru je proto na necelém kilometru zavřená krajnice a taky pruh na sjezdu na Barrandov. Sjezd se dá vlevo po zebře. Stále pozorněji na silnici 38 z Jihlavy do Moravských Budějovic. Na trase platí výstraha před překážkou. Mezi Hladovem a odbočkami na Třebíč a Telč je na vozovce velká sražená zvěř. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefem.
3: No a už je pondělí 8. června, 4 minuty po půl jedné. V prvních minutách nového dne jsme hodně mluvili, tak teď hned budeme hrát. Taylor Swift za chvíli a Michal Hrůza právě teď.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Otevřeli jste s námi nový den a taky nový týden. Je pondělí 6. června. První dnešní téma. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic. Po některých zbyly jen základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic. Jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno nedaleko Čisté a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, Ruzene Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatí, protože táta zavřenej v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo. Teta z Německa a teď tam šli prostě kopat. Jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem. Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
3: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
3: Jakože jste tu doma zase.
1: Já jsem tady doma.
0: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Z hudby nočního radiožurnálu taky Lenny Kravitz. Za chvíli bude jedna hodina. Práchenské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Na výstavě Terra Aurea jsou k vidění taky vyřížované zlatinky z řeky Otavy.
1: Tento nugget, to je největší ukázka takového hromadného nálezu, celkem 21 kusů nuggetů o celkové hmotnosti téměř čtvrt kilogramu.
2: Nejvzácnější exponát výstavy Terra Aurea v Práchenském muzeu v Písku mi ukazuje geolog a zároveň kurátor této výstavy Jaroslav Cícha.
1: Ta původní křemená žíra musela obsahovat velké kusy toho zlata, aby z toho mohly vzniknout takto velké nugety, což je naprostý unikát, protože běžné zlatonosné žíly obsahují zlato v naprosté většině jenom v mikroskopické formě. Ty zlatinky z těch říčních náplavů mohou mít velikost od mikroskopických plíšků až po zlatinky, které třeba mohou mít půl centimetru.
2: Lidé jsou často překvapeni tím, že zlatinky i nugety jsou na povrchu matné.
1: To zlato obsahuje určitý podíl stříbra. A to stříbro, protože je chemicky méně odolné, tak na povrchu těch zlatinek nebo těch nugetů se vlastně rozpustí a zůstane nám tam jenom to ryzí zlato, které tím pádem ale získá ten matný povrch.
2: Ve vedlejší místnosti jsou vystavené fotografie zlatinek a nugetů zvláštních tvarů. Připomíná rostlinu, nebo srdce, anebo hřeben.
1: Protože zlato je měkké, takže rychle podléhá těm vnějším mechanickým vlivům. Účinkem pohybu v těch horninových součástkách mění ty tvary. Ty tvary se zjednodušují, zaoblují, čím je ten transport delší.
2: Výstava Terra Aurea potrvá v Práchenském muzeu do 7. září. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina v noci. Teď zprávy a Martin Matějka.
3: Izraelská armáda ohlásila raketové údery z Íránu. Meteorologové potvrdili páteční výskyt tornáda v Děčíně. Adam Ondra skončil na domácím světovém poháru v Praze v lezení na obtížnost pátý. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Izraelská protivzdušná obrana zasahovala proti náletům raket z Íránu, informovala o tom izraelská armáda. Na několika místech v zemi zněly sirény. Íránské revoluční gardy varovaly, že Izrael musí přestat útočit na Libanon. V případě dalších izraelských úderů prý židovský stát může čekat další zničující rány. Izrael už dříve uvedl, že se připravuje na odpověď na nedělní izraelské útoky na Bejrút. Letectvo udeřilo na jihu hlavního libanonského města, kde sídlí militantní hnutí Hizballáh. Na místě zemřeli nejméně dva lidé. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz dřív uvedli, že Izrael útokem na Bejrút reagoval na vyslání raket na sever Izraela v neděli ráno. Páteční výskyt tornáda v Děčíně potvrdili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Objevilo se v místní části Děčína v Binově. Tornádo bylo slabé a nízkohladinová rotace se vyskytla jen po krátkou a přechodnou dobu.
4: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
3: V arménských parlamentních volbách podle předběžných výsledků vede vládnoucí strana Občanská smlouva a podle volební komise získala proevropská partaj Nikola Pašiniana zatím 54% hlasů. Na druhém místě je v tuto chvíli Aliance silná Arménie s 22%. Jejím lídrem je rusko-arménský miliardář a šéf opozice Samivel Karapetyan, který prosazuje příklon země k Rusku. A Pašinianovi a jeho straně na síti X už k úspěchu poblahopřál například gruzínský premiér Iraky Kabachidze. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu vybrali lidé skoro 250 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin s dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychology. Podle Alny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si oni ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání, říká Javůrková.
5: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči.
3: A policisté na Chrudimsku pátrají po 13-letém Lukáši Červeňákovi. Chlapce naposledy někdo viděl krátce před 16:15 odpoledne v Chrudimi. Měří asi 150 cm, je snědé pleti a má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. A trvalé bydliště má v okrese Jičín. Informace o chlapci mohou lidé zavolat na číslo 158.
0: Sport.
3: Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost páté místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. Druhý byl naštvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku říkal.
6: Páté místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No? Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je přeleze na fyzičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
3: Světový šampionát 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno.
0: Zelená vlna známe lepší cestu.
7: Překážky na D5 u Rozvadova a nehoda na dálnici D6 u Lubence. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov. Nepořádek na vozovce. Jsou to kusy pneumatiky, opatrněji projíždějte mezi kilometry 146 až 149. Je to skoro po poslední odpočívku před hranicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Valeč nehoda, tak je překážka a možné nebezpečí. Na 79. kilometru před sjezdem na Lubenec srazilo auto zvěř, ta je u svodidel a z auta unikají provozní kapaliny. Je to úsek bez kamer, kolona se v místě teď netvoří. Ještě jednou D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Mariánské Lázně 122. kilometru stojí karavan. Zhruba kilometr za Šelkou, zřejmě mimo jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál Jiří Štefo.
2: A je pondělí 8. června, 1 hodina 6 minut, víkend tedy oficiálně za námi. Pravda, ty dozvuky ještě v našem vysílání nějakou tu chvíli uslyšíte. Třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu hrál v sobotu v pražských Riegrových sadech pod širým nebem, zahájil tak oslavy 100 let od svého vzniku. Reportáž z místa uslyšíte chvilku po 13:45.
1: Noční radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Kolik míst v mateřských školách bude v Česku potřeba za 5 nebo za 10 let? Nová aplikace Ministerstva školství má na tuhle otázku nabídnout odpověď. Ukazuje totiž, kde budou školky přetížené a kde naopak. Díky tomu mají hlavně obce získat podklad pro lepší plánování a rozhodování o budoucím rozvoji mateřských škol v jednotlivých regionech.
1: Tady děti vaří s hrncema. A co vaříš?
2: Palačinky. Pomazán.
3: V soukromé mateřské školce Semínko podle ředitelky Magdalény Kapuciánové dříve býval o místa velký zájem. Dnes v ní ale zůstávají volné kapacity, přestože je v Praze.
4: Už dřív rodiče dávali děti do soukromých školek, protože se nedostali do veřejných školek anebo do dětských skupin, ale dneska už se do veřejných školek všechny 3leté děti dostanou.
3: Popisuje letošní situaci Magdaléna Kapuciánová. Mateřské školy čekají vzhledem ke klesající porodnosti a stěhování rodin do větších měst změny. Ministerstvo školství proto pustilo novou aplikaci, která ukazuje, kde budou školky přetížené a kde naopak zůstanou volná místa, vysvětluje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
5: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách.
3: Takže když si v aplikaci uživatelé zakliknou třeba Berounsko, uvidí, že letos tam žije přes 2400 dětí a za 5 let by jich mělo být necelých 1600. Projekce se budou jednou ročně aktualizovat podle dat o porodnosti, migraci i údajů Českého statistického úřadu. Nástroj má obcím a dalším zřizovatelům pomoci s plánováním kapacit školek. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla ho starostové využijí i pro ověření vlastních dat.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům, v tom horizontu 5-10 let budou volné k jinému využití, nebo naopak budou muset ty kapacity nějakým způsobem navyšovat právě proto, že se tam plánuje nějaký bytový rozvoj.
3: Loni se v Česku podle Českého statistického úřadu narodilo historicky nejméně dětí, necelých 77 tisíc. Předsedkyně Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová ale vidí přínos v tom, že se do školek mohou dostat i mladší děti.
7: Čím dříve děti vstupují do jiné sociální skupiny, tedy mimo rodinu, tak to na ně má potom v budoucnu velmi dobré dopady i do jejich dalšího vzdělávání.
3: Podle ministerstva školství je v Česku asi 5400 mateřských škol. V minulém školním roce do nich chodilo přes 360 tisíc dětí. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Tady Swims a jedna z hudebních novinek ve vysílání nočního radiožurnálu, a to v čase po čtvrt na dvě. O hudbě budeme mluvit i teď. Piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchajících Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Takhle to o víkendu vypadalo v pražských Riegerových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem Pod širým nebem zahájil oslavy z tého výročí svého vzniku. Orchestr i jeho šéf-dirigent Petr Popelka si vysloužili potlesk ve stoje. Bavili se opravdu všichni.
1: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
2: Vy jste vzali syna sebou?
1: Jasně, on to taky má rád.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Moc.
2: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
1: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
4: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
3: Bylo to nádherný.
2: A co se ti líbilo nejvíc?
3: Asi ta Vltava.
2: A chodíš často na klasickou hudbu?
3: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
2: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
3: Asi jo, možná.
2: Vidím, že vy jste tady měli sebou i karimatky.
3: Jo, byli jsme připraveni. Počasí se vydařilo.
2: A kolik je ti roku?
3: 10.
2: Takže 10letý Tonda tady přišel. I ségra přišla s tebou?
5: Jo, bylo to krásný.
4: Do Riegerových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
6: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta. To je fakt paráda. Krásný.
7: A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
4: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
8: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf-dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, teda pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíček, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělej, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
4: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Riegerových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: velmi sympatická zpěvačka, tohle byla Britka Sophie Alex Baxter. Za chvíli ve vysílání nočního radiožurnálu aktualizace Zelené vlny. 1:30. A zprávy přidá Martin Matějka.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Schodek podle ní ale nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. V následujících letech by se pak měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Úřady jim zrušily už dřív schválené elektronické žádosti o vstup ESTA. Do Spojených států mají zakázaný vstupy všichni občané Íránu nebo Haiti, jejichž týmy se turnaje účastní. A na mši papeže Leva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu více než 1 000 000 lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Sport. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a triumfem v 5. velké ceně za sebou zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari, třetí skončil Francouz Hadjar z Red Bullu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 na Lounsku, další u Brna. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Valeč srazilo osobní auto zvěř. Na 79. kilometru před sjezdem na Lubenec. Dejte v místě pozor, zvěř u svodidel a z auta unikly provozní kapaliny na místě. Mohou zasahovat hasiči. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov už uklidili z pruhů kusy pneumatiky. U Brna pozorně pomalejí na silnici z Ostrovačic do Žebí. Bětína. Zhruba na půl trasy havarovalo osobní auto, šlo přes střechu. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 8 stupňů, obloha je jasná nebo skoro jasná a ojediněle se tvoří mlhy. A přes den pak čekáme jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefan.
0: No a mám pro vás taky telefonickou soutěž, opět o nový titul Vlastimila Vondrušky. Telefonická soutěž tady bude ve vysílání nočního radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny, tedy zhruba už za půl hodiny. Takže si zatím zapište telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. No, za chvíli se třeba na chvíli vydáme do Karlovy Studánky nebo taky do Českých Budějovic. No a budu vám k tomu i hrát skupina Buty, Coldplay, Ava Max, no a teď taky skupina Support Lesbians. Ať se vám dobře poslouchá, no a příjemný start do nového týdne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lázeňští hosté v Karlově Studánce, kam se teď vydáváme, kdysi popíjeli teplou ovčí syrovátku ohřívanou na kamnech. I takové zajímavosti odhaluje nová historická a filmová stezka ve Státních lázních Karlova Studánka. Jednotlivá zastavení doplňují QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a ukázkami z natáčených filmů.
1: Tady ty informace tady nasávám. Úplně jsem to nevěděla všechno tohle o kuchyni a takže krásný.
2: Ovčí syrovátka, vidíte,
1: to je... To jsem třeba nevěděla zrovna. Vím, že tam byla taková kuchynka, to jsme si tam prohlídli za tím barem ještě, to všechno vím, ale že to tady to mělo takovouhle minulost, tak to jsem se teďko dozvěděla, tak jsem ráda.
2: S velkým zaujetím si informace na ceduli tady před hudební halou čte Renáta ze Severočeských Loun.
1: Hlavně poznatky, přezdím skoro 20 let.
2: Nové cedule jsou u mě schované pod takovou střížkou. Pozorujeme to tady s mluvčí lázní Lucí Špačkovou. Na těch cedulích je i tady vždycky takový QR kód, že jo?
3: Studánka je proslula legendární komedii S tebou mi baví svět, kdy tady Pavel Nový skákal z balkonu Slezského domu a lidé nikdy nevěděli, kde to přesně bylo.
2: Tak se tam můžeme jít podívat.
3: Určitě se tam zajdeme podívat.
2: Tam je taky taková
3: tam
2: cedule.
3: Je přesně i před Slezským domem je taková cedule, takže si tam budou moct pomocí toho kódu přehrát i tu filmovou ukázku.
2: To musíme vidět.
3: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, a teď jsme došli ke Slezskému domu. Takže QR kód. Načítáme.
3: Tak, načítáme. A uvidíme ten balkónek.
2: Tady je balkón.
3: A už háže oblečení
2: a
3: dolů.
2: A už skáče.
3: A přeleze. A za chvíli bude skákat.
2: Ano, a to je tenhle ten balkon.
3: Tady tenhle ten úplně nalevo.
2: Nová historická a filmová stezka nabízí 12 zastavení, říká ředitel lázní Martin Voženílek.
4: Interaktivní model je uživatelsky přívětivý, toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Právě tato stezka nabídne informace přehledně a na jednom místě.
2: Lázně texty na cedulích konzultovali s historiky Bruntálského muzea a pomohla i kniha jednoho z dlouholetých lékařů. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: skupina Coldplay v dozvuku ve vysílání nočního radiožurnálu a za chvíli budou 2 hodiny v noci. Kendeho vilu v Českých Budějovicích zakrylo lešení. Řemeslníci pracují na nové fasádě a střeše historického domu. Za letošní opravy nejvýznamnější židovské památky ve městě Radnice zaplatí 8 milionů korun. Stavební a restaurátorské práce potrvají 2 roky. Návštěvnický provoz ale neomezili.
1: Ve vile tou dobou, vlastně kdy tu už bydleli všichni členové rodiny Kendů, to znamená všech 5, takže tu s nimi bylo minimálně 5 až 6 dalších lidí, kteří se o ně a o vilu starali.
2: Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa, nás provádí interiéry historického domu v Otakarově ulici.
1: Dole pod náma, jestli budete se mnou se podívat do sklepa, kde jsou potom z pozdějšího období vazební cely krypa, tak tam byl vlastně byteček, kde bydlel zahradník lomeno správce.
2: Členové židovské rodiny skončili v koncentračních táborech. Vilu pak využívala nacistická kriminální policie.
1: Tady jsou vlastně 2 z těch 3 cel. Takže tady potom byly hromady lidí, kteří byli třeba i židovského vyznání, kteří byli z židovských smíšených manželství, kdy byl Ariec se židovkou nebo naopak. A najímně tady byly teda ty statkáři a obchodníci.
2: Kendyho vilu koupilo město před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Teď se pouští do opravy omítky a střechy. Pokračuje náměstek primátorky TOP 09 Tomáš Bouzek.
3: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících.
2: Podle primátorky za naše Česko Dagmar Škodové-Parmové se vila v roce 2028 promění v malé muzeum příběhů 20. století.
4: Budeme přibližovat našim občanům, respektive návštěvníkům našeho města, ty osudové osmičky v historii českého národa. A samozřejmě ta vila prostě si tím pohnutým osudem ve 20. století prošla sama.
2: Už teď si zájemci můžou vilu projít, a to při komentovaných prohlídkách každé úterý a čtvrtek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Eva Farna slaví 20 let na scéně a k tomuto výročí si nadělila Big Mac. Co si pod názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly? Eva Farna bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy pro nás má Martin Matějka.
4: Po íránském útoku na Izrael uzavřeli některé státy Blízkého východu svůj vzdušný prostor. Česku nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 79-78 a snížili stav ligového finále na 1-2. A dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sýrie a Irák dočasně uzavřeli svůj vzdušný prostor. Jde o reakci na nedělní iránský úder na Izrael. Iránské revoluční gardy uvedly, že útok byl varováním a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Podle Teheránu byl tento úder odvetou za pokračující izraelské útoky v Libanonu. Naposledy cíleli na jižní předměstí Bejrútu na militantní hnutí Hizballáh podporující Irán. Americký prezident Donald Trump vyzval Teherán i Aviv k návratu k jednáním, dodal taky, že doporučuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, aby ofenzivu neopětoval. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GES Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
5: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
4: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Radiožurnál.
6: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Městská část Brno-Střed vyhlásila soutěž o složení vánočních fanfár. 4 vítězné skladby pak v podání žesťových kvintetů zazní v centru města vždy o adventní neděli. Skladatelé nejlepších fanfár také dostanou finanční odměnu. Podmínky soutěže přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
7: Skladba by měla mít zhruba od 1,5 minuty až do 5 minut. Přihlášky budeme přijímat do 31. srpna, a to v podobě notového zápisu a nahrávky MP3.
2: Sport.
4: Pardubičtí basketbalisté poprvé uspěli ve finále Národní ligy proti Nymburku. Ve 3. zápase na své palubovce porazili favorita 79-78 a snížili stav série na 1-2. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnár považoval vítězství za zasloužené.
8: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předmě na 2. poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takový žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě některý ty míče se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já vždycky nevěřím na štěstí.